0: Se Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
1: Nehoda v Praze a uzavírka v Ostravě. Po dálnici jede 11 z Prahy do Hradce Králové, jede nadměrný náklad s doprovodem 260 tun 5 metrů na šířku. Každou chvíli budou na exitu 84, kde odbočí na Vysoké Mýto. Pak pojedou přes Mohelnici, Olomouc, Přerov, Uherské Hradiště do Starého Hrozenkova. V Praze mezi Strahovským tunelem a komplexem Blanka havarovalo osobní auto. Podle policie nehoda je u přejezdu z Patočkovy ulice nebo nájezdu na Patočkovu. Auto by mělo být mimo vozovku. V Ostravě v Rudné ulici je od víkendu nové omezení uzavírka. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce Rudné ulice obousměrně jedním pruhem. Omezení kvůli opravám povrchu vozovky potrvá 20 dnů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 20. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Propojuje ilustrace, animace, fotografii a digitální umění způsobem, který vynesl ohlas doma i v zahraničí. Její tvorbu poznáte relativně snadno. Do reálných fotek nebo záběrů dokresluje vlastní poetické obrazy. Mediálně vděčné jsou zmínky, že kreslila třeba pro americký Vogue nebo Jamieho Olivera a žila a pracovala v New Yorku, ale má toho za sebou mnohem, mnohem víc. A o mnohem z toho si budeme dnes povídat. Zároveň také otevřeně mluví o vlastní zkušenosti s onkologickou léčbou a právě z této zkušenosti vznikl projekt Plešouni, který pomáhá dětem pochopit nemoc a léčbu citlivě, s humorem a fantazií. Mým hostem v hovorech, a já jsem tomu moc rád, je výtvarnice Eliška Sofr-Podzimek. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den, děkuju, já jsem taky ráda.
3: A já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
2: Hovory.
3: Eliško, v čem spočívá ten projekt Plešouni?
4: Takhle velká otázka hned na začátek. No, samozřejmě to vychází z nějaký vlastní zkušenosti z prostředí onkologie, kde jsem se ocitla ve svých 15 letech a vlastně od té doby se snažím najít něco, co tomu dle toho odvětví můžu já svým tvořením a patláním vrátit. A vlastně jsem přišla i spolu s mojí bývalou onkologickou lékařkou Lucí Hrdličkovou na projekt Plešouni, což je už teďka v tuhle chvíli trošku obsáhlejší projekt, ale core toho tvoří seriál animovaný, který by měl sloužit jako takový průvodce pro děti a jejich vlastně okolí a rodiny, aby se trošku zorientovali v tom, co se děje, když jsou takhle nemocní.
3: Je pravda, že inspirací vám byl francouzský legendární seriál Byl jednou jeden člověk?
4: Určitě. Byl jednou jeden cokoliv.
3: Jasně,
4: ono to má
3: jasně,
4: několik přízvisek.
3: Potom variací.
4: Ale ano, otevřeně to říkáme, protože to je geniální seriál, který doteďka vlastně promlouvá k mladému publiku a vlastně ta forma toho, jak dokáže vysvětlovat různý fakta a věci, co se dějou uvnitř těla, je skvělej. A my se o to snažíme jenom velmi v specifickém odvětví vlastně onkologické léčby a ty prostředky, který tam používáme, tak jsou právě skrze různý metafory, vlastně cokoliv logicky potřebujete vysvětlit dětem, tak to musí zobrazovat něco, co znají. To znamená, hledáte paralely v jejich životech a v tom, co znají, abyste vysvětlili, co to je třeba vedlejší účinek.
3: Já jsem viděl trailer a tam je třeba kapitán Chemo,
4: přesně,
3: takový námořník, který nevím, jestli v tom traileru na mě měl působit vlastně sympaticky nebo nesympaticky, ale možná obě ty složky jsou tam nezastupitelné, protože přesně samozřejmě tak. Chemoterapie je asi extrémně nepříjemná, ale na druhou stranu může pomoct a může zachránit život.
4: Přesně tak, to jste řekl hezky. On je vlastně hrozně specifická složka té léčby. Jo. Je to něco, čeho se to dítě hrozně obává, má to plno vedlejších účinků, které nejsou úplně příjemný, ale pořád je to vlastně parťák na naší straně boje, pořád bojuje proti tomu většímu strašákovi, co v tom těle nemá co dělat. Takže to je ten kapitán, je tam takovej, že by si, že skrze ten storytelling a to povídání, ten příběh v té animaci měli posléze děti najít sympatie a že to je ten kámoš, který ho potřebuje.
3: Poznal jsem dobře, že ho dabuje Jiří Macháček, ano. Nebo jsem se spletl?
4: Jo, to byla taková sázka na jistotu, protože prostě hlas Jirky Macháčka nám k tomu strašně seděl a on naštěstí byl svolný k tomu nám ho namluvit, takže ano.
3: To gratuluju i ke spojení s takovouto mimořádnou osobností. Ale v jaké je ten seriál fázi? Protože pokud se nepletu, tak vznikl nějaký pilotní díl a předpokládám, že teď jsou asi problémem peníze, aby vznikly díly další.
4: Je to tak, my jsme pořád velmi v raném fázi toho celého projektu. Máme jeden díl, na kterém jsme si vyzkoušeli a ukázali, jak to myslíme, protože neděláme rozanimovanou infografiku, která by běžela někde v čekárně a vlastně to děti moc nezajímalo, ale tvoříme nějaký dobrodružství příběh, ve kterém jsou schované informace, který si myslíme společně s odborníkama, který na tom s námi pracují, by měli ty děti znát, aby se méně třeba báli nějakých dílčích situací, co je během té léčby čekají. Ať už to jsou různý vyšetření, ať už to je, že přijdou o vlasy, nebo proč nemůžou chodit mezi svoje kámoše do třídy, protože mají oslabenou imunitu. A vlastně skrz tu animaci a fantazii se to dá docela hezky vysvětlovat. Takže teď máme jeden díl, který logicky, tematicky se týká vlasů, protože plešouní a je to, co okolní svět vidí, když jste nemocný. Takže už jenom vysvětlit to, že je to vedlejší účinek chemoterapie, že chemoterapie cílí na rychle rostoucí buňky, což jsou primárně ty nádorový, ale vlastně občas smete i ty okolo, jako ty vlasový a vlastně díky tomu přijdete jako pacient o vlasy, to často neví třeba ani dospělý pacient, co se léčí na onkologii. A to jsou takové věci, které vlastně vy ani často netušíte, že chcete a potřebujete vědět, ale to, že jim jako porozumíte, aspoň do nějaký míry dokáže trochu to dítě a tu rodinu uklidnit, co vlastně se teďka v rámci toho celého chaosu, kde se to ta rodina ocitne, jako děje.
3: Kolik dílů by mělo vzniknout?
4: Ideálně 10. Máme tam namyšlených plno dalších dílů, který se zabývají primárně nějakým takovýmhle psychologickým dopadem na ty dítě a na tu rodinu. A vlastně společně s psychologama a lékařeme vymýšlíme témata, kterých bych se to mělo týkat.
3: A scénář už je hotový? Nebo
4: máme napsaný tak polovinu těch dílů scénářů. Jsou rozpracovaný.
3: Vy toho máte za sebou hodně, krom různých ilustrací typu Malého prince a výstav a prací pro nejrůznější i typy médií, tak ale máte za sebou něco jako animovaný seriál?
4: Seriál ne, ale animovaný tvorbu, animovanou tvorbou se věnuju vlastně od školy, ale seriál je velký sousto. Nicméně na to nejsem sama, naštěstí.
3: Jasně, ale právě mě zajímá, jestli jako animovaný seriál je pro ilustrátorku, výtvarnici, animátorku něco jako, a teď nevím, hledám nějaké přirovnání pro tvůrce krátkých filmů, prostě tříhodinový blockbuster, nebo jestli je to prostě mnohem větší kláda s prominutím, která si vyžaduje větší nasazení,
4: určitě,
3: čas, peníze, úsilí.
4: Určitě. A v podstatě my směřujeme tak, aby každý díl měl kolem 10 minut, což vlastně ve výsledku je až takový jako animovaný celovečerák. Takže je to velký sousto a ať už na to financování, tak celkově na ten projekt.
3: A cílem je dostat potom plešouny, seriál plešouni, jako do televizí, nebo na platformy, nebo jenom v úvozovkách, jenom, ale ono dneska co je, jenom na YouTube třeba, nebo prostě do internetového světa?
4: Ideálně všude, kam to půjde. Jo. Ve chvíli, kdy se někdo dostane do situace, kdy potřebuje takovýhle informace, tak aby měl více možností, kde to najít. Samozřejmě pak se dostáváme do nějaký distribuční strategie, kdo vám zakáže to mít někde a někde a televize, že to má nějakou dobu u sebe, ale náš primární cíl je, aby to bylo dostupné na co nejvíce místech, ať už je to YouTube, ať už je to veřejnoprávní televize, ať už je to naše aplikace, kterou vytváříme společně s tím projektem, ale ať už vám to doporučí sestra, nebo lékař, a nebo třeba učitelka ve škole, takže
3: cílem je, a teď pardon, to nechce zní zle, jako jenom osvěta a jenom motivace, anebo to má ještě i nějaký další charitativnější přesah a třeba je cílem vybrat i nějaké peníze právě na léčbu onkologicky nemocných?
4: ten cíl je primárně ten psychologický dopad, která ta léčba na ty rodiny a děti a pacienty má. Jo, je to vlastně něco, co já, když jsem byla nemocná, tak to už je třeba 15 let zpátky, tak se primárně řeší to, abych se uzdravila, aby ten pacient zvládl ten nádor a vlastně mohl nějakým způsobem pokračovat v životě. Teďka v tuhle fázi se ten vývoj té léčby dostává i do toho, jaký to má následky, jaký má důsledky do života, ať už zdravotní, anebo psychologický. A k tomu bychom my rádi přispěli touhle pomůckou. A ta pomůcka má vlastně být jak pro ty pacienty a jejich rodiny a jejich okolí, ale tak i pro ty lékaře, protože oni samozřejmě pracují s psychologi, kterých je ale bohužel v dost zemích na světě nedostatek. A my vlastně tvoříme takový jako komunikační nástroj, který oni můžou použít k tomu, aby s těm dětem komunikovali, co oni chtějí vědět. Takže a vizuální, což pro děti je to nejlepší, co můžete udělat.
3: Na webu Plešounu jsem se dočetl, že tam je statistika, že 85% dětských onkologických pacientů to přežije a vyléčí se. Tak možná i to je cílem nalít trochu optimismu do žil a ukázat, že to je boj, který se z velké šance dá vyhrát.
4: Je to
3: doufejme,
4: tak,
3: že to číslo bude samozřejmě co nejvyšší a už bude narůstat.
4: Je to tak, jako ta osvěta k tomu samozřejmě logicky patří, ale je to vlastně takový náš jako okrajový, to řeknu blbě, jaký okrajový cíl, jo? Ta společenský tabu kolem tohohle tématu rakoviny jako u dětí je prostě obrovský, nikdo o tom nechce slyšet ani mluvit a tím spíš lidi neumí komunikovat, když už v okolí někoho takového mají.
3: Já vím, že vy jste říkala v roce 2020, když začal covid, že jste byla v uvozovkách ráda. To nevyzní cynicky, ale že nošení roušek se zlegitimizovalo a my jsme všichni rozuměli tomu, proč máme nosit roušky. Protože vy jste říkala, když jste před těmi tehdy 10, dnes 15 lety nosila roušku, tak jste vypadala jako někdo, kdo má lepru.
4: Ano, a že to ode mě všichni chytí, přitom jsem jenom se potřeba chránit od ostatních.
3: Jasně, protože jste měla oslabenou imunitu.
4: Přesně tak, takže ve chvíli, kdy teď už po covidu možná někdo z nás tuší, že když je nemocný a má chřipku, tak si může vzít do tramvaje roušku, aby to neprskal na ostatní.
3: Tak. A je to známka ohledu plnosti a nikoli nějakého nebezpečí.
4: Přesně tak.
3: Vy jste o tom onemocnění mluvila nesčetněkrát na TEDx a v řadě rozhovorů, ale zajímá mě, a zase teď nechci, ať to vyzní cynicky, protože je to úžasný projekt a samozřejmě držím palce tomu, ať se to povede dotáhnout, ale může se na tom výtvarnice takto vyřádit i jako kreativně? Baví vás to, že to je prostě zajímavá výzva i pracovně?
4: Jo, určitě. Tak já bych to nedokázala asi dělat, kdyby to ze všech těch stran nedávalo mi smysl. Kreativně je to hrozně výživný hledat ty metafory, na kterých to ukazujeme, hledat ty postavy, na kterých to vysvětlujeme dětem, ať už je to přesně kapitán Chemo, nebo je to teď v angličtině máme mistr AI, jako MRI a magnetická rezonance, tak to si tam je ta fantazie, tam hraje jako obrovskou roli, která pomáhá tomu příběhu a těm faktům být srozumitelnější.
3: Já už jsem našel na internetu nějaké zmínky o Plešounech v roce 2020, takže ten projekt je starší a je to širší platforma a teď tedy tvoříte ten seriál?
4: Ano, přesně tak. My jsme vlastně teďka v průběhu těch pět až šesti let jsme vlastně začínali crowdfundingem v covidu a vybírali jsme na tu první epizodu, kterou se nám podařilo dokončit až teď, protože jsme hledali technologie a způsoby, jak to vůbec vyrobit a s kým. A to jsme teďka dotáhli, ale zároveň k tomu jsme vytvářeli aplikaci, která už je teďka ke stažení na všech možných platformách s aplikacemi a ta v podstatě slouží jako takový zaznamenávací deník pro pacienta, kam si píše, jakou měl náladu, kolik toho vypil pitný režim, kolik toho vyčural a zároveň tam je vlastně video obsah, který doplňuje ještě ten seriál, který snad někdy vznikne a ten je zaměřený na výživu, na to, jak se stravovat, když nám není dobře a aby jsme to tělo posílili a zároveň cvičení ve smyslu rehabilitace až různý jako dechový jogový cvičení, který jsme zase skládali s rehabilitací v Motole. Takže to na tom všem jsme pracovali a teď konečně máme plán i dalších scénářů, epizod a snad se nám někdy podaří dodělat dalších 9 dílů.
3: Berete to tak, že třeba tím seriálem už byste si to téma i sama pro sebe chtěla jednou provždy uzavřít a nějak se s tím vypořádat a Prostě uzavřít jednu kapitolu a jít zase dál k jiným tématům ve vašem životě i ve vaší tvorbě?
4: Já si myslím, že se to nikdy nestane. To prostě už jako navždy bude patřit k mému životu a k tématům mého života, ale já jsem za to ráda a myslím si, že jako častokrát se s tím potkávám, když se bavíme s dalšíma bývalýma pacientama, že se k tomu nějakým způsobem mají tendenci vracet a vracet těm, co to teprve čeká, něco, někam to posunout.
3: Řekl bych, že pokud by to vaše povídání nebo počínání pomohlo jen jednomu jedinému člověku, takže to za to stojí a že to i pro vás musí být satisfakce.
4: Samozřejmě ano, ale mě samotný pomáhá vlastně zorientovat se v tom prostředí. Mě to hrozně baví a fascinuje mě to. Já jsem, když jsem byla nemocná, tak jsem uvažovala o tom, že budu lékařka, protože mě to absolutně nadchlo. Pak mě to velmi rychle pustilo. Ale vlastně teďka díky práci na tomhle projektu já se dostávám do spojení právě s expertama, který řeší v rámci té léčby strašně zajímavé věci, které se strašně rychle jako posouvají kupředu a jsou velmi progresivní. A mě to jako hrozně fascinuje. Snažíme se to všechno v tom projektu obsáhnout. A není vlastně, často není jednoduchý si vybrat, co tam má být a co už ne. A často si ani ty experti samotní neschodnou na tom, co se těm pacientům má a nemá komunikovat, takže je to takový živoucí organismus, který se pořád formuje.
3: Výtvarnice, animátorka, ilustrátorka Eliška Sofer-Podzimek je mým dnešním hostem.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Inspirovala jste mě před chvílí tou zmínkou, že když jste byla nemocná, že jste uvažovala o tom, že byste mohla být lékařkou, k takové vlastně trochu klišoidní otázce a omlouvám se za ní, ale uvidím, co to ve vás vyvolá a když nic, tak od toho půjdeme dál.
4: Dobře.
3: Ale zajímá mě, jestli jste se třeba někdy setkala s tím, že i vaše umění a vaše tvorba může léčit.
4: Já myslím, že moje vlastně, nechci říct, že veškerá, ale jako většina mé tvorby může být často až klišoidní pro někoho, když na ní kouká.
3: Prostě fotka se, a tam domalovaná postavička.
4: Jo, ale zároveň jako velmi často pozitivní, někdy až infantilní, někdy až pro děti, někdy až líbivá, ale já vlastně mě to baví a ty lidi, co si k tomu najdou cestu, tak já potřebuju občas prostě nějaký pozitivní pošťouch tady v těch všech šílených věcech, co se kolem nás ve světě dějou, takže já se toho pouštět nebudu a vlastně teď jsem se pustila do velmi těžkého tématu, o kterém společnost nechce mluvit a snažím se ho právě trochu otočit v to, aby nebylo vnímáno tak strašně temně, jako je.
3: Já jsem na úvod zmiňoval takové ty mediálně známé projekty, já to jsem ještě nezmínil, třeba Tomáše Kluse nebo New Yorkský deník Metro a tak dále. Ono my novináři to potřebujeme, tady tyhle zkratky na jednu stranu. Ale na druhou stranu muzikanti to často mají tak třeba, že říkají, že ty nejznámější písně a ty největší hity nebývají jejich nejoblíbenější, nebo že si myslí, že napsali mnohem jako hodnotnější věci. Jak to máte vy? Na co jste třeba nejvíc pyšná z té vaší tvorby? Pro posluchače Eliška se dlouho zamyslela. To je tolik těch věcí? Anebo
4: ne, spíš nevím, jestli dokážu vybrat jednu věc. Mě na tom hrozně baví ta rozmanitost, kterou kam mě to pouští. A jsem vlastně za ní strašně vděčná. Jo, protože já bych asi nedokázala třeba ilustrovat jenom dětské knížky. Malý princ byl skvělá éra, vlastně, která pořád běží a výstava žije, což jsem taky strašně ráda. Ale zase prostě posunout se někam dál a vymyslet si jiný téma a další odvětví je takový hrozně.
3: Takže zeptat se vás na to, na co jste nejvíce pyšná, je jako zeptat se rodiče, na které dítě ze své tvorby je nejvíce pyšný.
4: Ale tak Jamie Oliver to není.
3: Je to mediálně zajímavé.
4: Jasně.
3: Ale prostě ta vaše, tak ta rozmanitost. A to je možná vlastně hezká odpověď, že spatřujete kouzlo v té rozmanitosti.
4: Ano. A na Plešouny jsem pyšná a ne tak na sebe, ale spíš na to, jaký kolem sebe dokáže vytvořit kolektiv lidí a jaký tým na tom pracuje, který jsou velmi do toho zapálení a dokážou a věří mi v tom, že ten projekt má smysl a za to jsem strašně vděčná.
3: Jak důležitý pro vaši práci byl a je Instagram?
4: taky vlny to má. Byl na začátku velmi taková hlásná trouba, anonymní, kde vlastně můžu do světa vysílat svoji práci a nemusím se v úzovkách pod to vůbec podepisovat. Pak samozřejmě jako spojení se s lidma kdekoliv na světě skrz tuhle platformu bylo vlastně taky, až řeknu blbě, jako skvělý zážitek, jako pro spolupracovat s různýma fotografama třeba v New Yorku a navzájem si pinkat fotky a dokreslovat si je, bylo v tom věku, ve kterém jsem to dělala, jako fascinující. A ve chvíli, když se z Instagramu stala primárně jako marketingová platforma, už to tak zábavný není, ale pořád je samozřejmě důležitý pro mý práci jako a pro projekt Plešouní a vlastně pro všechno, co děláme.
3: A vnímáte to tak, že ta dnešní doba, ta vizuální klipovitá, kdy všechno musí jako blikat a upoutávat naši pozornost, že je ale třeba jako pozitivní v tomhle pro výtvarné umělce?
4: Myslím si, že je moc rychlá. Zrovna včera jsme s mou partnerky ségrou malou koukali na nějaký nový animák a to se nedalo stíhat, to bylo šílený. Já jsem na to koukala jak blázen, tak jako ta frekvence těch střihů a toho, té rychlosti, kam má člověk koukat a co vnímat, byla jako až pro mě děsivá, takže doufejme, že to zase se dostane do nějaký vlny, kde se tohle trochu zpomalí, ale moc v to nedoufám.
3: Co vás, Eliško, vlastně dneska nejvíce a nejlépe živí? A teď samozřejmě nezajímá mě jak, ale co tvoří jako většinu vašich příjmů?
4: Já to musím samozřejmě nějakým způsobem balancovat s komerčníma projektama, což ale zase na druhou stranu si na ně nestěžuju, protože za mnou chodí moc cestí klienti, kteří jdou cíleně za mnou a chtějí ode mě moji specifickou tvorbu, což jsem strašně ráda. A taky je to absolutně jako variabilní, neopakuje se to, což je skvělý. Takže to jsou určitě...
3: To jsou věci na zakázku?
4: Jo, ať už přímo jako komerční, marketingový, reklamní a pak mám samozřejmě výstavu Malýho prince, která pořád putuje po českých městech, což jsem taky ráda, tak to je skvělý. Občas nějaký workshopy, občas režíruju nějakou reklamu. Je to fakt různorodý.
3: Přemýšlíte nad tím i tak, abyste si z toho svého jména vytvořila vlastně brand, aby Eliška nejdřív Podzimková, dnes Sofér Podzimek, aby to byla prostě taková značka, že když se to v tom uměleckém nebo i možná širším světě řekne a oznámí, že všichni budou vědět?
4: Já nad tím asi takhle nepřemýšlím. Ono se to tak jako děje, já jsem za to samozřejmě ráda. A pak jsem ráda, když přijde klient, který ví, za kým jde a co po něm má chtít, tak to je samozřejmě jako super, že mě netlačí do něčeho, co nedělám, ale úplně takhle velce strategicky o tom nepřemýšlím.
3: Nemáte nějakou pětiletku nebo plány, jak budovat značku? Jaké procento času vám zabírá tvorba, ta samotná, ta kreativa? A jaké procento času vám zabírají ty věci okolo? Marketing, faktury, domlouvání, plánování?
4: Moje noční můry, myslíte?
3: No, dobře.
4: Ne, tak to k tomu samozřejmě patří, jo. No. Ale no, poslední dobou je to spíš tohle, než ta kreativa, což mě mrzí a snažím se to trošku vrátit zpátky. Pracuju na tom, jo. Je to taky nějaký balancování času, který se učím v průběhu života, jako všichni.
3: Je to tak, že ty, řekněme, technické nebo organizační věci ubírají nejenom čas, ale i energii právě té kreativní části.
4: Určitě. Tohle mě to jako hodně unavuje a vysiluje a pak mi to ta kreativa vrací tím, že třeba nechodí tak často, že je složitější něco ze sebe vytlačit. A já mám hrozně ráda, když mi přijde projekt nebo nabídka práce a mě to okamžitě začne šrotovat a začnou mě napadat věci, tak to je takový nejkrásnější, jak to může být. A když to pak musím tlačit, tak to není ono.
3: Herečka Simona Levandovská nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas mluvila o tom, že v té rozbouřené době chce být členkou souboru Divadla na zábradlí, protože chce někam patřit do nějaké party. Jak to máte vy jako výtvarná umělkyně? Není to prostě příliš solo práce?
4: Je to solo práce, ale já teď...
3: Nevadí vám to? Nechybí vám to?
4: Já si to teďka kompenzuju v rámci těch Plešounů. Tam už ta komunita je, je to skvělý.
3: Takže tam máte partu, ke které patříte a ano, která patří k vám.
4: Ano. A vlastně je velmi, má takový okruhy, je velmi úzká v rámci týmu, ale pak zároveň to jsou další pacienti, kteří nám pomáhají, jejich rodiny a vlastně i lékaři, experti. Ta bublina už kolem nás je jako relativně široká a jsou to všechno hrozně skvělí lidi.
3: Eliško, já vám moc děkuju za toto povídání a přeju vám, ať se vám ve všech sférách i osobních, i pracovních daří a ať si můžeme zase příště povídat o tom, že třeba vznikl seriál Plešouni.
4: Děkujeme moc.
3: Eliška Sofér-Podzimková byla mým hostem v hovorech, já jsem tomu rád a s posluchači Českého rozhlasu Plus se loučí a hodně zdraví a dobré nálady přeje Michal Rosypal.
5: Co nám ukazuje nezaměstnanost?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Nezaměstnanost ukazuje určitou nerovnováhu na trhu práce, tedy stav, kdy je poptávka firem po zaměstnancích nižší než nabídka práce, což v praxi znamená, že na trhu zůstávají lidé, kteří pracovat chtějí, ale práci nemohou najít. Obecně se za nezaměstnaného považuje osoba, která je minimálně 15 let, aktivně práci hledá a je připravena do ní do 14 dnů nastoupit. Počet nezaměstnaných na trhu se obvykle vyjadřuje mírou nezaměstnanosti, která ukazuje podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Když je míra nezaměstnanosti vysoká, znamená to, že mnoho lidí, kteří by pracovat chtěli, nemůže zaměstnání najít. A to je pro stát problém, protože se o tyto lidi musí postarat a to stojí peníze. Na druhé straně ale, když je míra nezaměstnanosti hodně nízká, mohou mít firmy zase velký problém najít si kvalitní zaměstnance a to brzdí jejich rozvoj. Žádný extrém proto není pro ekonomiku dobrý a ideální je najít zlatý střed, který by udržoval trh práce v takovém stavu, který hospodářství umožní stabilně růst.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V pěti obcích na Brněnsku neteče kvůli dlouhodobému suchu pitná voda. Vyčerpaly se tam zásoby vody ve vodojemech. Jde o Domašov, Rudku, Říčky, Javůrek a Litostrov. Dodávky pitné vody z veřejného vodovodu jsou tam teď přerušené. Místní mohou odebírat z přistavených kontejnerů. Novým českým velvyslancem v Indii bude dosavadní vrchní ředitel sekce bezpečnostní a mimoevropských zemí ministerstva zahraničí Marek Libřický. Do Chile nově zamíří diplomatka Daniela Čapková. Výměnu celkem 8 velvyslanců potvrdil rezort zahraničí. Většina by se měla ujmout nových postů během srpna a září. Výbor hnutí ANO schválil kandidátní listiny do říjnových komunálních voleb. Kandidátku v Praze povede současný zastupitel Jan Hušbauer. Ten nahradil dřívějšího kandidáta na primátora Ondřeje Prokopa, který po článcích serveru Seznam zprávy o nejasnostech kolem majetkových přiznání odstoupil. Francouzské úřady kvůli letošním požárům zadržely 375 lidí, mezi nimi bylo i 142 nezletilých, informuje o tom agentura AFP s odvoláním na ministerstvo vnitra. Několik desítek lidí skončilo kvůli podezření ze žhářství ve vazbě. Francie se s rozsáhlými požáry potýká od začátku léta. Česká hokejová osmnáctka podlehla v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu týmu Spojených států 4-6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale obrat se jim nepodařil. Dvakrát se trefil obránce Lukáš Kachlíř. Soupeři pomohl hetrikem Gavin Burger. Na led se čeští reprezentanti do 18 let vrátí dnes od 21 hodin našeho času, kdy vyzvou výběr Německa.
1: Nehoda v Praze a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Dálnice teď volné, bez kolon, na trase D11 z Prahy do Hradce Králové. Místy zhoršuje dohlednost déšť. V Praze mezi Strahovským tunelem a komplexem Blanka před více než hodinou havarovalo osobní auto. Nehoda je na přejezdu z Patočkovy ulice nebo opačně na nájezdu na Patočkovou ulici. Podle policie je vozidlo mimo vozovku. Na D3 u Českých Budějovic je zavřený tubus v tunelu Pohůrka. Kilometry 135 až 136. Jezdí se obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu, aktuálně plynule, a s omezením souvisí uzavírka sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Oběd se dá otočením na dalším exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Noc je jasná až polojasná, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů v údolích, ojediněle kolem 14. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů na horách kolem 30. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Bitcoinová kauza jde k soudu. Snižování schodku naráží na realitu. Centrální banky mezi ropou a technologiemi. Blíží se ruské volby a napětí stoupá. Na čem záleží budoucnost Petera Maďara a malé drama na velkém letišti? To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
6: Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj teď čelí obžalobě ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, nyní je tedy podaná žaloba. Do jaké fáze se celá kauza dostala tím?
7: Dá se říci, že ta kauza míří k soudu a že se tedy nenaplnila slova různých lidí, kteří poukazovali na to, že není snaha dotáhnout tu bitcoinovou aféru do konce, to znamená před soud, ale nyní se tak děje. Samozřejmě je ještě otevřené to, zda soud třeba nevrátí ještě před nařízením toho soudního líčení tu kauzu zpět státnímu zastupitelství, aby třeba něco doplnilo. Uvidíme. To, že k tomu dochází v této době, to znamená k podání obžaloby, tak není úplně náhoda. Souvisí to s jednou docela zajímavou věcí. Hlavní aktér kauzy, pan Jiříkovský, je ve vazbě a to, aby tam mohl zůstat i nadále, tak souvisí právě s tím, že do příštího týdne musela být podána obžaloba, protože pokud by podána obžaloba nebyla, tak by ta vazba s největší pravděpodobností nemohla být prodlužována, takže tam byl určitý časový pres a ten se také projevuje v tom, že jeden z těch obžalovaných, to znamená advokát Tic, se obrátil na ústavní soud a tvrdí, že práva na obhajobu byla krácena, že zkrátka policie a státní zastupitelství provádělo celou řadu úkonů, na které museli ve velmi krátké lhůtě reagovat právě ti obžalovaní, tehdy ještě obvinění, a že to bylo tedy v rozporu s tím, jak jaká má být obhajoba, jaké mají být možnosti. Ústavní soud předběžné opatření nevydal, to znamená, že se advokátovi nepodařilo zabránit tomu, aby se ta kauza nedostala k soudu. Žalobkyně má určitý názor na to, že například bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstek se podíleli de facto na legalizaci výnosů z trestné činnosti. To znamená, že přispěli k pokusu o praní špinavých peněz a že zneužili pravomoci úřední osoby. Pochopitelně ti obžalovaní mají právo se hájit tak, jak uznají za vhodné, a oni tvrdí, že de facto nic nespáchali, že byli možná trochu naivní a že chtěli získat pro stát miliardu korun a že místo, aby byli chváleni, tak jsou vlastně hanění a nyní stojí před soudem, ale vzhledem k tomu, z jaké velmi pravděpodobně trestné činnosti ty peníze nebo ten dar pocházel, jaká byla minulost právě pana Jiříkovského, jakým způsobem on se vůbec dostal k elektronice, aby se mohl dostat k bitcoinům a tak dále, tak to spíše ukazovalo na to, že to není náhoda, že snad ti, kteří se do toho zapojili, nebyli natolik prostí duchem, aby přehlédli celou řadu různých varovných signálů. Takže uvidíme, jak uspějí se svojí obhajobou u soudu. To, že byla podána obžaloba, že byl návrh na určité tresty, ještě zdaleka neznamená, že skutečně soud takto rozhodne.
6: Ta kauza sehrála poměrně velkou vnitropolitickou úlohu, možná ovlivnila minulé volby, pak se na ní trochu zapomnělo. Teď je tady zpátky. Sehraje možná ještě nějakou vnitropolitickou roli?
7: Uvidíme, jakým způsobem ta kauza se bude vyvíjet, co zazní u soudu, jak se budou ti obžalovaní hájit, zda do toho například v úzovkách nenamočí ještě nějaké politiky a podobně, ale myslím si, že pokud ten vývoj kauzy bude standardní, to znamená, bude rozhodovat soud, tak minimálně současná vládní koalice, když byla v opozici, tak tvrdila, že právě představitelé ODS a další se snaží tu kauzu zamést pod koberec, tak toto úplně tvrdit nebudou moci, ale pochopitelně budou poukazovat na různé nesrovnalosti a okolnosti té bitcoinové kauzy, kdy velmi nestandardním způsobem se chovalo také ministerstvo financí tehdy pod vedením Zbyňka Stanjury, takže možná to budou nadále připomínat. Rozhodně tato kauza z politického prostředí úplně nezmizí a když dojde na nějaké vyhrocené spory mezi vládou a opozicí, tak je velmi pravděpodobné, že právě aféry typu bitcoinová kauza nebo další se dost často vytahují a probírají se ve veřejném prostoru.
6: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
7: Naslyšenou.
6: Vláda se zavázala, že bude snižovat schodky v dalších letech. To se snadno řekne, ale jak to udělá? Tuto otázku si klade náš spolupracovník Petr Šabata, šéfredaktor listu Právo.
8: Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová mají pravdu, že vláda nemůže snížit schodek státního rozpočtu z letošních 310 na 150 miliard v příštím roce. Velmi sporné je ale tvrzení, že se kvůli tomu musí zásadně rozvolnit rozpočtová pravidla. A jednou velkou záhadou zůstává, jak chce kabinet výrazně snížit strukturální schodek veřejných financí v dalších letech, což slíbil Evropské unii v plánu, který už schválila Evropská komise. Tam se totiž Babišova vláda zavázala prudce šlápnout na brzdy v roce 2028 i 2029, který bude volební. Teď by musel mít Babišův koaliční kabinet po pár měsících v úřadu schválenou legislativu daňovou, rušení úřadu a další, aby mohl výrazně snížit deficit rozpočtu už v příštím roce. A těžko mu vyčítat, že takto rychle není připravený. Horší je, že ani v plánu projednávaném s Unií není žádný konkrétnější postup, jak snižovat schodky ve slíbeném rychlém tempu v dalších letech. Když prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, upozorňovali členové vlády právě na to, že podle stávajících pravidel by museli tlačit schodek ke 150 miliardám a kvůli tomu osekat výdaje na zdravotnictví, školství, obranu a další důležité služby státu. Ale takové dilema řešit vůbec nemusí. Schodek bude v příštím roce někde nad 350 miliardami korun, což není žádná výhra. Znamená to totiž například zase vydávat víc na splácení dluhu. Letos na to stát vydá 110 miliard, což je zhruba rozpočet ministerstev zemědělství, kultury a spravedlnosti dohromady. Příští rok to bude ještě dražší a ty peníze budou někde chybět. Ale dobře, Česko má nízké zadlužení a může si to zatím dovolit. Taky proto, že podle plánu, který dobrovolně dojednává s Evropskou unií, bude muset v dalších letech snižovat schodky svižně a před volbami o víc než 100 miliard. Bohužel vláda ve zmíněném plánu nepopisuje žádné reformy nebo konsolidační kroky. Jen obecně hovoří o boji s šedou ekonomikou a investicích. Ale protože ve stejném dokumentu prognózuje růst HDP na úrovni 2%, tedy žádný skok, sama nevěří své pohádce, že investice povedou k dramatickému ekonomickému růstu, který už v příštích letech naplní státní pokladnu. Druhá část diskuze o rozvolnění rozpočtových pravidel se zaměřila na podezření, že vláda se v budoucnu chystá dramaticky zvyšovat zadlužení. Kabinet se rozhořčeně brání, že takové obvinění je nesmyslné. Ale jak splní přísné závazky ze svého plánu domluveného s EU a přitom neudělá daňovou reformu a pořádek ve výdajích? Žádné takové plány nemá v programu ani nepřipravuje příslušnou legislativu. Takže se vlastně přiznává. Bude muset část dluhu s využitím nových únikových položek vyvést mimo standardní sledované ukazatele. Jenže ten dluh nikam nezmizí, bude potřeba ho jednou splatit a zvyšuje se z rozumné úrovně rychleji než ve většině zemí EU. Jinými slovy, řídíme se z kopce a vláda vypnula brzdy. Náraz to bude hodně tvrdý. Jistě, že nebude bolet Babiše ani další politické prominenty z koalice, která to prosadila. Ale ostatní lidi zaručeně ano.
6: konstatuje šéfredaktor listu Právo Petr Šabata. Rozhodování centrálních bank uvízlo mezi ropným trhem a novými technologiemi. Všímá si toho ekonomická analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
9: Červencová jednání hlavních centrálních bank světa, Evropské centrální banky a amerického Fedu žádné změny do nastavení měnové politiky nepřinesla. Bankéři zaujali vyčkávací postoj. Důvodem jsou obavy z dopadů energetických šoků na inflaci. Nejistý vývoj cen ropy, který se odvíjí především od války mezi Íránem a Spojenými státy, má ve většině zemí světa negativní vliv na inflaci. Tento týden zasedá Bankovní rada České národní banky. Ani tady se po červnovém zvýšení úrokových sazeb o 0,25% nečekají žádná přelomová rozhodnutí. Ceny ropy, které ovlivňují postoj centrálních bankéřů po celém světě, mezitím předvádějí pohyb jako na houpačce. Aktuálně neřídí ani tak nabídka a poptávka jako nečekané výroky prezidenta Donalda Trumpa, který obden informuje o tom, zda bude či nebude útočit na Irán. Ve chvíli, kdy se zdálo, že je tento konflikt zažehnán, ceny ropy klesly k $70 za barel. Posléze se ukázalo, že příměří bylo poněkud předčasné a ropa zdražila zpátky ke $100 za barel. Cena černého zlata mezitím opět klesla pod $90 za barel. Vzhledem k nevyzpytatelnosti vývoje je ovšem sázka na jakýkoliv trend ve vývoji cen na trhu extrémně nejistá. Paradoxně ve chvíli, kdy pozornost centrálních bankéřů váže především světový vývoj cen ropy a energií, přišla zastřešující organizace centrálních bank, Banka pro mezinárodní platby, s varováním před dopady umělé inteligence. Podle ní by její rozmach mohl výrazně zkomplikovat posuzování stavu ekonomiky a stanovování úrokových sazeb. Protože tato technologie současně posiluje jak poptávku, tak i nabídku. Podle analytiků banky prudký nárůst výdajů na umělou inteligenci, který je stále častěji financován dluhem, podporuje růst ekonomiky i cen akcí, což může přispět ke krátkodobým inflačním tlakům. Jenže záhy by umělá inteligence měla přinést také růst produktivity, což má zase opačný vliv na inflaci. Problém ovšem je, že rozsah, načasování a rozložení přínosu umělé inteligence k inflaci i jejímu potlačení je velmi nejistý. Zkrátka je jasné, že umělá inteligence mění svět. Jakým způsobem, kdy a okolik je ale zatím záhadou. Což dost komplikuje rozhodování o úrokových sazbách. Centrální bankéři se tak ocitli na pomezí dvou světů. Starého, kde ceny určují fosilní paliva, a nového, kde hlavní roli hraje umělá inteligence, které navíc čase možná i nahradí. Pro spotřebitele to znamená ještě větší nejistotu. Měnová politika bude opatrnější a ještě méně předvídatelná než kdy předtím.
6: Konstatuje Julie Hrstková. Volby jsou citlivá záležitost i v zemích, kde poslanci o ničem nerozhodují. Týká se to i Ruska, kde se parlamentní volby do státní dumy, dolní komory federálního shromáždění Ruské federace, budou konat nejpozději 18. až 20. září. Minule drtivě zvítězila strana Jednotné Rusko, vedená Dmitrijem Medvěděvem. Proč to strana moci letos bude mít podstatně těžší, vysvětluje Libor Dvořák.
10: Není divu, že to Jednotné Rusko letos u volebních uren v skutku nebude mít snadné. Hlasování proběhne v kulisách trvalých ukrajinských útoků na ruskou energetickou a zpracovatelskou infrastrukturu, poklesu preferencí jak strany samotné, tak i prezidenta Putina a v neposlední řadě znepokojivých zvěstí o další vlně masové mobilizaci, která se očekává hned po volbách. Vědom si toho všeho, prezident na červnovém sjezdu Jednotného Ruska stranu vyzval, aby učinila vše pro vítězství ve zvláštní vojenské operaci. Už proto, že všechen ruský lid se dnes sjednotil ve jménu podpory přímých účastníků této operace a věří ve vítězství našich vojáků, říká Putin. Jenže, když současná státní Duma 27. července uzavírala své jednání a její hurá vlastenecký předseda Vjačeslav Volodin po prohlášení, že stran je mnoho, kdežto jednotné Rusko je jen jedno, a poté začal skandovat Rusko, Putin, vítězství, což zopakoval pětkrát, poslanci se k němu nepřidali a omezili se na zdvořilý potlesk. Jaký významnější signál nálad ve společnosti až po nejvyšší politické kruhy bychom ještě mohli chtít? Političtí analytici jsou při tom přesvědčení, že strana moci jednotné Rusko nějakou zřetelnou a srozumitelnou předvolební strategii jednoduše nemá. Je zřejmé, že Rusové jsou válkou unaveni a že vládnoucí strana zatím nevyprodukovala žádnou jasnou předvolební strategii. Ať jsou ovšem nálady ve společnosti jakékoliv, jednotné Rusko je nuceno

0: zajímavé skutečnosti svědčící o předvolebních rozpacích zdánlivě všemocného režimu. K volbám bude, pravda, bez svého vůdce Javlinského připuštěno opoziční jabloko a do seznamu kandidátů jednotného Ruska se naopak nedostal Dmitrij Medveděv, známý jestřáb, dožadující se vymazání Ukrajiny z povrchu zemského třeba jadernými zbraněmi. Inu také symptomy reálné síly současné ruské státní moci.
1: Všimá si Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Peter Maďar dostal ve volbách obrovskou příležitost. Nikde není psáno, že ji nový maďarský premiér využije dobře. O tom, čemu čelí už v tuto chvíli, uvažuje naše spolupracovnice Kamila Pešeková.
3: Maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi a jeho straně TISA poprvé od dubnových parlamentních voleb klesla podpora občanů. Podle průzkumu agentury Median by stranu TISA dnes volilo 68% voličů. Před měsícem to bylo o 5% bodů více. Jde podle všeho o reakci na dění kolem odchodu bývalého prezidenta a pokračující hledání toho nového. Péterovi Maďarovi se podařilo dostat Tamáše Šujóka z prezidentského úřadu zákonem určeným přímo k tomuto účelu. To vyvolalo i v táboře Maďarových příznivců různorodé reakce, hlavně kvůli nejistotě, zda byly dané kroky legální. A když byla v zápětí po Šujókově odchodu jako nová hlava státu navržena šachová velmistryně Judit Polgárová, ukázalo se, že premiér neměl celou věc připravenou. Polgárová, která se politice nikdy nevěnovala, totiž nabídku odmítla. Vůbec poprvé tak novému šéfovi vlády někdo naznačil, kde jsou jeho hranice. Právě neprofesionální přístup premiéra ohledně výběru nové hlavy státu ho v očích voličů poškodil. Až do té doby byl premiér Maďar velmi iniciativní a nebylo dne, aby nepřišel s něčím novým. Mnohé z toho se dělo formou razantních změn, kdy byly z důležitých míst ve státě odstraňováni lidé svázaní s vládou předchozího premiéra Viktora Orbána. Za tímto účelem Maďarova většina v parlamentu schválila vznik Národního úřadu na ochranu a navrácení majetku. Jeho úkolem má být odhalení případů, kdy se s veřejnými financemi nehospodařilo transparentně a existuje silné podezření, že peníze nakonec skončily u lidí spjatých s minulou vládou. Úřad dostane do rukou výjimečné kompetence, bude mít možnost kontrolovat bankovní účty, smlouvy a další dokumenty. To je důležitou součástí procesu vyrovnání se s dědictvím 16-leté Orbánovy vlády. Na podzim by také měly podle původních plánů odstartovat práce na nové ústavě. Premiér Maďar k tomu slíbil celostátní konzultaci, při které budou moct své podněty podávat všichni občané. To bude i pro něj důležitý test, do jaké míry to myslí vážně s nastolením nových poměrů v zemi. Půjde hlavně o novou podobu dělby moci. Systém, který totiž v dosavadní ústavě zakotvil Viktor Orbán, byl silně orientovaný na jeho osobu. Rozhodování prakticky o všech záležitostech končilo u něj. Maďar hned po vyhraných volbách naznačoval, že by Maďarsko mohlo mít do budoucna přímo volenou hlavu státu. A to by byla oproti dosavadnímu systému výrazná novinka. Podobně závažná je také otázka, zda by nová ústava změnila i současný volební systém. I ten, který zatím platí, nechal předchozí premiér Orbán napsat na míru své straně Fidesz, která díky tomu mohla s nadpoloviční většinou hlasů dosáhnout na ústavní většinu v parlamentu. Tím dokázala Orbánova strana přetvořit Maďarsko k obrazu svému se všemi známými důsledky. Právě tento systém pomohl letos i Péterovi Maďarovi. Otázka, zda bude ochotný se ho vzdát nebo podlehne pokušení ho ponechat v platnosti a zajistit si tak ústavní většinu i po příštích volbách, bude pro nejbližší budoucnost Maďarska

0: klíčová. Kromě těchto velkých otázek ale musí nový premiér řešit i daleko běžnější záležitosti, například zajištění dodávek energie. Jak moc je Maďarsko v tomto ohledu zranitelné, ukazuje vynucená odstávka jeho jediné jaderné elektrárny v Paksi, která za normálních okolností vyrábí polovinu energie v zemi. Důvodem odstávky byla rekordně nízká hladina Dunaje, která ohrožovala chlazení elektrárny. Letos v dubnu to byly nakonec právě takové zdánlivě malé věci, které rozhodly o porážce Viktora Orbána, protože on i jeho lidé ztratili za ty roky cit pro to, co trápí běžné občany. A to nakonec také rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu vlády premiéra Pétera Maďara.
1: Hovořila Kamila Pešeková. Slovo není jen zvuk, který odezní, ale také věc, moc a symbol. Vyzkoušet si to můžete třeba na letišti, jak si toho povšiml spisovatel a náš spolupracovník Ondřej Neff.
2: Velká prázdninová dramata se odehrávají ve vysokých horách a v mořských vlnách. Malé drama jsme zaznamenali z počátku minulého týdne na pražském letišti. Rodina ve složení pán, paní a dvě děti se chystala k odletu do Istanbulu. Měli se na co těšit. Istanbul je krásné město a kupodivu je tam v těchto dnech menší horko než u nás, pokud mohu věřit informacím mého mobilu. Drama začalo v okamžiku, kdy úředník v zavazadle objevil rodině, zřejmě pánovi, moc silnou powerbanku. To je ten akumulátor, ze kterého si můžete nabíjet mobil. Pána to rozladilo a jak byl nevrlý, řekl něco v tom smyslu, že je terorista. Následovalo to, čemu se lidově říká élend. Sesypali se na něho, všecko prohledali a vyloučili ho z přepravy. A co rodina? Zpráva suše sděluje, že letiště pak v doprovodu policistů poklidně opustili. O tom poklidu si dovolují pochybovat. Zvláště pak po návratu domů asi padlo mnoho silných slov, zejména z dámské strany, a pokud jde o děti, možná i sem tam skanula nějaká ta slza. Vzpomněl jsem si přitom na vlastní příhodu z poloviny devadesátek. Putoval jsem po Americe s notebookem, vybaveným baterkou s kapacitou čistá nula. Musel být zapnutý do sítě, jinak si neškyt. No a jednou takhle při prohlídce na letišti mi úředník řekl, abych ho zapnul. Nastalo dohadování a já tenkrát taky usoudil něco, jako že jsem hol ten terorista. No jo, devadesátky v Americe, jako u nás, doba volnosti a snad i drzosti. Neznat, že by se úředník mé poznámce usmál, naopak, pořádně mě seřval. Ale nikdo mi neklekl na krk jako Floydovi a v letu jsem pokračoval. Po té lekci bych ale sprosté slovo na T na letišti nevyslovil ani v kabince na záchodě, tím méně v Ruzeni. Možná tam nejsou nejpřísnější na světě, nebyl jsem na všech letištích světa, takže to nemůžu posoudit, ale jenom tam mě nahnali do kabinky, když moje kovová protéza kyčelního kloubu jako vždycky zapískala v bezpečnostním rámu. Nechali mě svléknout kalhoty a chtěli vidět jizvu po operaci. Žádnou nemám, ale od sondy skalpelem upustili. Dokonce nereagovali na můj dotaz, jestli když už tu stojím s holým zadkem, jestli se budou dívat dovnitř. V přepravě jsem pokračoval. Možná do Istanbulu nebo někam dál na Blízký východ. Tam podle mých zkušeností s přísností nepřehánějí. Zkoušet to nebudu, ale možná, že by mi tam prošla i poznámka o teroristovi. Oni přece vědí, jak terorista vypadá. Rozhodně ne jako plešatý dědek s endoprotézou, co chodí ve cvičkách, protože se neohne, aby si zavazal kaničky. Oni dobře vědí, vždyť od nich ti teroristé obvykle přicházejí.
1: Uzavírá Ondřej Neff nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za technickým pultem seděl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Čtveřice obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku zůstává ve vazbě, brání se stížností. Spojené státy hlásí první 2 úmrtí nakažených cyklosporózou. Hokejisté Litvínova s posilou Davidem Kempfem zahájili na ledě přípravu na novou sezónu. Bude slunečno, přechodně přeháňky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Všichni 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích si podali stížnost proti prodloužení vazby. Okresní soud v Pardubicích ji minulý měsíc prodloužil o další 3 měsíce. O stížnostech teď rozhodne krajský soud v Hradci Králové. Radiožurnálu to potvrdil soudce pardubického okresního soudu Karel Gobernac.
5: Pokud bude stížnostní soud rozhodovat ve lhůtě standardní, tedy přibližně ve lhůtě 3 až 4 týdny a rozhodnutí nabyde právní moci, tak pak další postup je takový, že vazba je prodloužena tímto rozhodnutím na další 3 měsíce od právní moci rozhodnutí.
4: Policie viní skupinu z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Při požáru výrobní haly vznikla škoda za stovky milionů korun. Ve Spojených státech zemřeli 2 lidé v souvislosti se střevní nemocí cyklosporózou. Jde o první 2 úmrtí v zemi. Informuje o tom agentura AP. Oba nakažení zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan. Podle tamního ministerstva zdravotnictví měli závažné zdravotní problémy, které mohla cyklosporóza a dehydratace ovlivnit. Michigan eviduje celkem přes 11 000 případů. Průjmové onemocnění způsobené parazitem spojují úřady v několika amerických státech se salátem z fast foodu Taco Bell. Ten v některých regionech USA produkt vyřadil z nabídky. Vzhledem k rozsahu nákazy ale odborníci hledají i další zdroje. Příznaky cyklosporózy se objevují až 2 týdny po kontaktu s patogenem. Nákaza se léčí antibiotiky. Hvězdárna a Planetárium Brno zveřejnila pozdrav od českoamerického vědce Václava Otakara Kostrouna. Ten téměř před 50 lety namluvil českou větu pro nahrávku, která letí vesmírem na 2 sondách Voyager. Ty se teď pohybují desítky miliard kilometrů od Země.
6: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal, milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
7: Vzpomíná Václav Kostroun v rozhovoru vydaném brněnskou hvězdárnou. Kosmické sondy Voyager nesou pozlacené gramofonové desky s pozdravy v 55 jazycích.
6: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
7: Sonda Voyager 1 letos dosáhne vzdálenosti 1 světelného dne od Země a příští rok oslaví 50 let v kosmu. Martin Srp, Radiožurnál.
4: Hokejisté Litvínova zahájili přípravu na ledě i s mistrem světa Davidem Kempfem. 31-letý útočník se do české extraligy vrací po 9 sezónách v NHL. V Litvínově by měl zastávat výrazně ofenzivnější roli, než na jakou byl zvyklý v zámoří. Podle trenéra Roberta Reichla bude patřit ke klíčovým hráčům severočeského týmu.
8: Přítomností, jak pracuje, je to profík, který 600 zápasů má v NHL. A věřím, že ty naši hráči ho uvidí, jak pracuje a to mužstvo ještě zvedne. My už jsme se bavili trošku i o tom, že by hrál přesilovky a podobné věci, takže já si myslím, že to nezapomněl.
4: Další významnou posilou týmu bude Janis Jaks, který se do Litvínova vrátil z Karlových Varů. K Severočechům se v nové sezóně přidá také útočník Martin Havelka a o místo v kádru bude bojovat i řada mladších hráčů.
9: Nehoda v Praze a překážka u Brna. V Praze na výjezdu ze Strahovského tunelu do Patočkovy ulice havarovalo osobní auto. Policie hlásila, že je mimo vozovku. Čekejte, Omezený průjezd během odklízení následků je možná i úplná uzavírka. Na silnici 380 z Brna do Klobouk u Brna překážka na vozovce. Je to zvěř v úseku Těšany-Borkovany. V Ostravě v Rudné ulici je od soboty nové omezení. Mezi Porubou a odbočkou na jih se jezdí jen po půlce silnice obousměrně jedním pruhem, teď plynule. Směr Opava jsou zavřené odbočky na Plzeňskou k Avionu Shopping Parku a taky na dálnici D1. Objíždí se to po doporučené objízdné trase otočením na ulici 17. listopadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Proč generální prokuratura vydala pokyn, váš pokyn, k zastavení trestního stíhání ve věci výbuchu na dole Pluto, ke kterému došlo v roce 1981?
1: Na nic takového si nevzpomínám. Do funkce generálního prokurátora jsem byl jmenován v květnu 1988, předchozí generální prokurátor náhle zemřel a tak mi nikdo agendu nepředával. Když jsem do funkce generálního prokurátora nastupoval, dostal jsem dva koncepční úkoly. Zprávu o dodržování socialistické zákonnosti v Československé socialistické republice, pro federální shromáždění a soubor opatření pro prohloubení prokurátorského dozoru pro předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa. Proto jsem se ke konkrétním věcem ani nedostal.
2: Tak to odpovídal vyšetřovateli z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu někdejší generální prokurátor Ján Pěščák v únoru roku 2000. Tehdy bylo obnoveno vyšetřování důlního neštěstí z roku 1981. To nemělo v historii obdoby. Na jeho konci bylo 65 mrtvých horníků. A výslech bývalého prokurátora Pěščáka pokračoval.
0: Mám tomu tedy rozumět tak, že jste se tehdy vůbec neseznámil s vyšetřovacím spisem ve věci výbuchu na dole Pluto?
1: Ano, spis takového rozsahu jsem nikdy jako generální prokurátor Československé socialistické republiky nečetl. Ze zákona o prokuratuře jsem ani žádný takový spis číst nemohl.
0: Z pokynu generálního prokurátora bylo odborem dozoru v přípravném řízení generální prokuratury uloženo krajské prokuratuře v Ústí nad Labem zastavit trestní stíhání obviněných. Můžete se k tomu vyjádřit?
1: Myslím, že tehdy došlo k určité deformaci ze strany pracovníků odboru dozoru generální prokuratury Československé socialistické republiky, neboť generální prokurátor nebyl oprávněn žádný takový pokyn vydat. Pro časový odstup si již nevzpomínám. Myslím ale, že jsem o té věci nebyl informován.
2: Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Předmětem vyšetřování byly události 3. září roku 1981 na Mostecku v Litvínovském hnědouhelném revíru Mostecké pánve. Co se tam tehdy stalo? Otázka pro hosta pořadu, policejního historika magistra Radka Galaše.
3: 3. září 1981 došlo k velké důlní tragédii, kdy při výbuchu v dole Pluto zahynulo 65 horníků.
2: Jak se to mohlo stát?
3: Na první dojem to působilo tak, že došlo k výbuchu metanu v dole, což se ale ukázalo jako mylná představa.
2: Jedním z tehdejších záchranářů, který pracoval na tamním dole, byl Jaroslav Richter. Tak to vzpomínal na tehdejší dění pro deník CZ.
4: V té chvíli jsem byl ve sprše a nic neslyšel. Tekla na mě voda a chlapi vedle mě se jako vždy hlasitě bavili. Pak přiběhl do sprch kolega v civilu, který chtěl jít na nohy, bala zavolal. Kluci, bouchlo Pluto. Nevěřili jsme mu. Jenže najednou přestala tec voda. A nám došlo, že má pravdu.
2: A záchranář Jaroslav Richter pokračoval.
4: První čety prošly šachtu a zjistili, kde jsou živí a mrtví. Pak jsme dole jen zazdívali a do centra nešli, protože tam vznikl velký oheň. Byla to malá šachta, kde se všichni znali. Pracovali jsme tam spolu léta. Denně jsme byli ve styku a myli si záda. Tenkrát nebyla taková fluktuace jako teď. Panika byla obrovská. Dost lidí nechtělo fárat a báli se i někteří záchranáři. Nebylo výjimkou, že profík vykonal svou práci a pak se zhroutil, protože to psychicky nevydržel.
3: V 15 hodin 33 minut se ozval první silný výbuch. Po něm následovala série dalších menších a začalo kolabovat elektrické vedení, větrání v dole a skolabovalo na chvíli i operační středisko. To samozřejmě vyvolalo okamžitě poplach a byli aktivováni záchranáři, kteří byli na každém dole. V 16 hodin a 5 minut což znamená zhruba půl hodiny po události, už dolů sfárala první četa báňských záchranářů.
2: Kolik horníků v dole bylo?
3: 105 horníků, část byli záchranáři, kteří zde likvidovali 4 zápary, o kterých ale většina té směny vůbec nevěděla.
2: Co to byly ty zápary?
3: Zápar je vlastně samovolná oxidace uhlí, která je přirozená, ale musí se likvidovat a nesmí přesáhnout určitou teplotu, aby nedošlo k zahoření tohoto uhlí. V závěru bylo zjištěno, že příčinou byl výbuch prachu, který byl v prostředí v dole.
2: A teď si pojďme říci, kolik lidí byli záchranáři schopni ještě zachránit, jak probíhalo hledání a nacházení dalších mrtvých těl a podobně.
3: Zachráněno hned na počátku bylo 39 horníků. Ti vyfárali zhruba v 16 hodin 45 minut. Pak už bohužel záchranáři dohledávali pouze mrtvé. A to dohledávání ale trvalo 4 měsíce.
2: Pamětník Jaroslav Richter, jeden ze záchranářů tamního dolu, vzpomínal, že poté už jenom zazdívali. Jak tomu rozumět?
3: Já jsem fáral na dolech s pamětníky, kteří zde přímo zasahovali, a oni mi vyprávěli totéž. V podstatě šlo o jednu jedinou věc, a to byla prevence. V této situaci hrozily další a další výbuchy. Znamená to, že by došlo nejenom k devastaci vybavení dolu a znemožnění dalších záchranných prací, ale hrozily i další oběti na životech. Proto bylo místy rozhodnuto, že budou postaveny zdi. To znamená, že některé chodby, kde byl vysoký obsah prachu, tak byly prostě zazděny. Bez ohledu na to, zda za tou zdí ještě někdo žije.
2: Zbouraly se ty zdi někdy?
3: Já se přiznám, že takovýto záznam jsem nenašel, ale vzhledem k tomu, že z dolu vyprostili všechny oběti, tak předpokládám, že po určité době ano.
2: A začal se hledat viník.
3: Ale bylo to nesmírně komplikované a velmi obtížné. Vemte si, že jako první se při takovémto neštěstí jde po záznamech bezpečnostních techniků, kteří vědí, jaká je situace v dole. Hned první zjištění bylo, nemůžeme najít knihy o bezpečnosti práce pod zemí. A takhle bychom mohli vlastně pokračovat dál. Ztrácely se důležité dokumenty už v samotném začátku.
2: Kdo řídil vyšetřování?
3: Vyšetřování řídila krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem. Samozřejmě byli přiděleni vyšetřovatelé, ale ti měli velmi těžkou úlohu, protože stáli před místem činu, na kterém nikdy v životě nebyli. Navíc, aby mohli na toto místo činu, tak museli být speciálně vycvičeni.
2: Jak dlouho takové vycvičení trvalo? To během té doby nikdo nevyšetřoval?
3: Takovéto cvičení nebo vycvičení trvá řadu měsíců. Ti policisté, aby mohli podzem, tak museli absolvovat zkrácený výcvik báňské záchranné služby, včetně práce v dýchacích přístrojích v prostředí, které pro ně bylo absolutně neznámé.
2: S jakými odborníky kriminalisté spolupracovali?
3: Spolupracovali se všemi možnými odborníky typu geologů, důlních techniků, specialistů, jakého odborníka oni si řekli, kterého potřebovali podle těch konkrétních zjištění, toho dostali.
2: Obtížné podmínky vyšetřování tohoto důlního neštěstí popsal po necelém roce, bylo to v červenci 1982, ve svém hlášení vedoucí dokumentace hasičského sboru Jaroslav Semecký.
0: Při prováděných průzkumech v uzavřených oblastech dolu Pluto byla prováděna prvotní dokumentace v inertizovaném ovzduší a ve vysokých teplotách. Filmy byly zpracovány na krajské správě Sboru národní bezpečnosti v Ústí nad Labem mnohem později a tak teprve při zpracování bylo zjištěno, že z pořízených 12 záběrů mohlo být použito pouze několik přijatelných snímků. Vzhledem k vysoké teplotě a nepříznivým klimatickým podmínkám došlo při zpracování negativů k odloupnutí emulze od filmové podložky a tím byl film znehodnocen a dokumentace není provedena.
2: Jaké byly výsledky vyšetřování? My jsme slyšeli v dané zprávě, že to trvalo víc než rok.
3: Trvalo to velmi dlouho a bylo několik vyšetřovacích verzí. Mezi ně patřila ku příkladu exploze metanu. Problém ovšem spočíval v tom, že důl Pluto nebyl plynující důl, takže tam metan nebyl. Další bylo nedodržení technologických postupů, zvýšená míra prachu, porušování bezpečnosti práce. Celá řada verzí byla postupně vyvrácena.
2: A nakonec zůstala jedna jediná, poslední vyšetřovací verze. A takto byla popsána.
5: Ke vzniku mimořádné události na dole Pluto 2 došlo iniciací uhelného prachu, jehož rozvíření bylo způsobeno neočekávaným závalem na komoře 4107/11, který byl způsoben buď geomechanickým jevem nebo porušením předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a nebo porušením technologických postupů.
2: Bylo způsobeno. Tento trpný rod nám může naznačovat, že snad nikdo za nic nemohl, ale poslechněme si kriminalistický závěr.
0: Všechna uvedená zjištění charakterizující nedostatky v systému boje proti prašnosti v dole a dalších souvisejících opatření, ať již technických nebo kontrolních, byla známa i orgánům koncernového podniku DVUZ a OBU a vytvářela již delší dobu před výbuchem na dole Pluto 2 stav rovnající se obecnému ohrožení ve smyslu trestního zákona.
2: Orgánové tedy informováni byli, ale pojďme si daný text přeložit. Co se skrývá pod zkratkami, které jsme slyšeli, DVUZ a OBU?
3: Zkratka DVUZ znamenala Doly vítězného února v Záluží, koncernový podnik. To znamená to nejvyšší podnikové vedení, a OBU je okresní báňský úřad, čili úřad, který dozírá na bezpečnost práce v báňských provozech.
2: Věděli konkrétní lidé z těchto konkrétních institucí to, co bylo v kriminalistickém závěru, že se tam už nějaké problémy objevovaly?
3: Ano, věděli to. Věděli o vysokém procentu prachu, které vznikalo díky zanedbávání některých čistících pracovních činností na úkor těžby.
2: Zajišťovali nějak bezpečný provoz? Řešili to nějak?
3: Prakticky to neřešili vůbec, protože přednost dostávala výtěžnost dolů a plnění socialistických závazků před bezpečností mužstva.
2: Celé vyšetřování trvalo dlouhých 5 let. Kriminalistický závěr jednoznačně určil odpovědné osoby a viníky a měl začít proces potrestání daných lidí. 9. června roku 1986 generální prokurátor České socialistické republiky Jaroslav Krupauer píše svému nadřízenému, tím byl generální prokurátor celé Československé socialistické republiky, tedy federace.
5: Považuji za odůvodněný návrh, aby okresní prokurátor v Mostě podal obžalobu na odpovědné pracovníky dolu, po případě koncernového podniku Doly vítězného února v Záluží a obvodního báňského úřadu v Mostě.
3: Mělo být obžalováno celkem 11 osob. Zpravidla se jednalo o vedoucí pracovníky výroby, inspektora bezpečnosti práce, vedoucího větrání závodu, ředitele závodu, dokonce ředitele útvaru řízení výroby, obvodního báňského inspektora a další osoby, které byly obviněny z trestného činu obecného ohrožení a hrozil jim trest v rozpětí odnětí svobody od 3 do 10 let.
2: Takže se zdálo, že viníci budou opravdu potrestáni.
3: To první zdání takové skutečně bylo, ale realita taková nebyla. Do věci se vložila Státní bezpečnost a Správa kontrarozvědky pro ochranu ekonomiky. Na každého nacházeli kompromitující materiály ve snaze diskreditovat jejich znalecké posudky a tím pádem zpochybnit celý proces.
2: Ale někdo jim musel dát takový pokyn.
3: Předpokládám, že tento pokyn přišel z ústředního výboru komunistické strany.
2: A z jakého důvodu?
3: Je to jednoduché, bylo potřeba plnit závazky sjezdu a nikoliv poukazovat na chyby soudruhů, kteří to dělali v dobré víře, protože chtěli vyšší výtěžnost dolů.
2: Takže politické zadání vyrubat co nejvíce uhlí na počest 16. sjezdu komunistické strany Československa mělo větší hodnotu než 65 mrtvých lidí a celá tragédie a ti, kteří za to byli odpovědní?
3: Je to přesně tak a oni v podstatě považovali za dostatečné to ubohé odškodnění, které dostali vdovy a děti po mrtvých hornících. Pohybovalo se v řádu nižších tisíců.
2: Co se dělo dál?
3: Celý spisový materiál byl de facto zapečetěn. Bylo to 10 000 stran textu, 20 000 stran další dokumentace a ty všechny byly zavřeny prostě v Mostě a nikdo k ním neměl přístup.
2: Přesto dozorový prokurátor Miloslav Holubec, stejně jako generální prokurátor ČSR Krupauer, ostatně slyšeli jsme jeho pokyn k podání obžaloby z června roku 86, vyčkávali, že dojde k nařízení soudního jednání. Pro toto jednání bylo důležité, jaké bude stanovisko generálního prokurátora Federativní Československé socialistické republiky Pěščáka. A ten 7. června roku 1988 napsal dopis. Adresátem byl tehdy sám generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa Milouš Jakeš. Důležité je podotknout, že opět i na tento dopis se čekalo další 2 roky.
1: Vážený soudruhu, generální tajemníku, z pokynu soudruha Vladimíra Blechty, vedoucího oddělení státní administrativy Ústředního výboru Komunistické strany Československa, jsem se podrobněji seznámil se závěrečnými materiály souvisejícími s vyšetřováním katastrofy na dole Pluto 2 v Louce u Litvínova, jakož i s návrhem na podání obžaloby proti osobám, které měly zavinit tuto rozsáhlou mimořádnou událost. Stotožňuji se s názorem, že se nepodařilo hodnověrně prokázat zejména příčinnou souvislost mezi jednáním osob, proti nímž bylo vedeno trestní stíhání, a následky důlního neštěstí. Získání dalších důkazů není možné pro velký časový odstup 7 let a vzhledem na charakter katastrofy. Devastace na místě činu, přímí svědkové zahynuli a podobně. Proto po konzultaci považuji za správné zastavit trestní stíhání.
2: Pak už to šlo ráz na ráz. Po 10 dnech vedoucí odboru Milan Fischer napsal dopis krajskému prokurátorovi v Ústí nad Labem Jaroslavu Čechovi.
6: Vážený soudruhu, sděluji ti, že generální prokurátor ČSSR vyslovil souhlas s předloženým nástinem usnesení o zastavení trestního stíhání proti obviněnému. A souhlasil rovněž s přijetím souboru preventivních opatření, která odpovídají závěrům jednání na Severočeském krajském výboru Komunistické strany Československa v Ústí nad Labem dne 8.7.1988.
2: Krajský prokurátor Jaroslav Čech po pár dnech vydává usnesení, bylo to 31. srpna 1988, ve kterém píše.
6: Trestní stíhání všech 11 obviněných se zastavuje, neboť nebylo prokázáno, že skutek spáchali obvinění. Výsledky vyšetřování odůvodňují závěr, že skutek, pro který byli obvinění stíháni, je trestným činem. Avšak vzhledem k tomu, že ani po provedení všech dosažitelných důkazů nebyla jednoznačně prokázána příčinná souvislost mezi jednáním obviněných a nastalým následkem, zůstaly pochybnosti o jejich zavinění.
3: Můžeme to shrnout tak, že strana rozhodla a tím to skončilo.
2: Skončil tím celý příběh neštěstí a vyšetřování a potrestání viníků na dole Pluto?
3: Řekněme, že pro 80. léta určitě ano. Ale v roce 2000 přichází nová iniciativa.
2: A to Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Předvolán v rámci vyšetřování byl také někdejší generální prokurátor Jan Pěščák. V úvodu pořadu jsme slyšeli jeho odpovědi a také jakousi argumentaci. Nebylo absurdní, když tvrdil, že on vůbec nebyl oprávněn žádný pokyn k zastavení trestního stíhání vydat a stejně tak tvrdil, že o té věci nebyl informován a pak to korunoval slovy, že si vlastně nevzpomíná, že by daný dokument vůbec podepsal.
3: Samozřejmě, že to absurdní bylo. A z jeho výpovědi podotýkám, že to byl generál Sboru národní bezpečnosti mimo jiné. Vyplynuly i další absurdity. Jemu byl předložen dopis Miloši Jakešovi s jeho vlastnoručním podpisem a on tvrdí, já si to nepamatuji. On si v podstatě po pár letech v úvozovkách nepamatoval neštěstí s 65 mrtvými, u kterých rozhodl o tom, že celé trestní řízení zastaví.
2: Je vůbec možné na takové absurdní kličce toto řízení zastavit, poněvadž byla vyslechnuta řada svědků. Byl dokonce podán návrh na obnovu řízení. Jak to pokračovalo?
3: To pokračování už tak veselé úplně nebylo. Státní zastupitelství, kam ta iniciativa doputovala, neshledalo důvody k obnovení řízení. Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu s tímto nesouhlasil a podal podnět k vrchnímu státnímu zastupitelství k přezkumu. Ani ten však nedopadl a i vrchní státní zastupitelství nerozhodlo o pokračování nebo obnově trestního řízení.
2: A teď si řekněme, proč. Nechyběly důležité dokumenty, které byly záměrně zničeny na počátku těch 80. let?
3: Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu celou řadu těch chybějících materiálů doplnil a našel. Doplnil výpovědi i bývalého ministra průmyslu a obchodu a dalších. Takže tady bych to jako příčinu přímo neviděl.
2: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, za mrtvé na dole Pluto neměl být nikdo potrestán? A stejná otázka pro hosta pořadu, policejního historika, magistra Radka Galaše.
3: Rozhodně za tyto skutky měl být potrestán a mělo být prokazatelně potrestáno 11 zodpovědných lidí.
2: Jak si vysvětlit, že v 80. letech klíčové bylo hlavně vyrubat uhlí a splnit plán, lidské životy, lidské zdraví, stejně jako připomeňme i životní prostředí, to se dostávalo do zcela podružné role, ale že ani po pádu komunistického režimu, vždyť vystoupení bývalého generálního prokurátora Pěščáka byl vlastně výsměch či plivanec do tváře pozůstalým, že to bylo takto smeteno ze stolu i v té době.
3: Jsem přesvědčený o tom, že rozhodování po roce 2000 bylo otázka pohodlí a lenosti. Doslova a do písmene. V 80. letech to byla věc úplně jiná.
2: Mělo by ještě nějaký smysl, pokud by byla právní možnost obnovit trestní stíhání?
3: Já mám obavu, že ta právní možnost tady není. A proto jsou tady historici a rozhlas, aby se všichni dozvěděli o tom, jak skutečně tento případ byl vyšetřen a jak byl ukončen. Osobně se domnívám, že každý skutek by měl být potrestán, anebo alespoň konstatována vina. Nejde o to, aby ti lidé skončili ve vězení, ale jde o to, aby soud řekl, ty jsi vinen smrtí 65 horníků.
2: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš a ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.

0: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení, tak aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku, který v Česku chybí už od loňska. Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvali vládu k jednání o navýšení platů pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027 ale podle ní teprve začínají. Pád vojenského vrtulníku na Třebíčsku prověřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy Radiožurnálu potvrdila mluvčí vojenských policistů Nikola Rimkevič-Hajková. Dál ale pokračuje prověřování všech možných příčin, včetně technické závady. Nehoda vrtulníku se stala před 2 týdny na vojenské základně v Náměšti nad Oslavou. Pád nepřežila jedna vojákyně. Iránu popravili 2 íránské občany obviněné ze spolupráce s Izraelem. Podle informací státních médií posílali do Izraele souřadnice vojenských a bezpečnostních objektů. Irán podle agentury Human Rights Watch popravil v posledních 4 měsících na základě obvinění z ohrožení národní bezpečnosti nejméně 50 lidí. Tenistka Tereza Valentová vypadla v prvním kole turnaje Canadian Open. V Američance Tausendové podlehla ve 2 setech 4-6 a 5-7. V soutěži naopak pokračuje Nikola Bartuňková, která porazila domácí Andreeskovou 7-5 a 6-4. Úspěšná byla v prvním kole i Karolína Plíšková, která vyhrála nad Ukrajinkou Olejnikovovou ve 2 setech. Dnes se v Torontu představí další 2 Češky. Sára Bejlek nastoupí proti Polce Švjontekové a po ní se Kateřina Siňaková utká s Uzbekistánkou Rachimovovou.
2: Překážka u Jičína a nehoda v Praze. Dálnice D1 v Ostravě chvíli stála, obousměrně na Polsko i Brno. V omezení mezi kilometry 355 až 360 s průjezdným jedním pruhem v obou směrech jeli 2 nadměrné náklady. Už jsou pryč, kolony se rychle rozjeli. Na silnici 16 v Jičíně překáží odstavené vozidlo. Stojí v jednosměrce, blokuje pruh mezi obchodem Jísk a obchvatem Jičína. A v Praze na výjezdu ze Strahovského tunelu do Patočkovy ulice havarovalo osobní auto. Jsou to zhruba 2 hodiny, co policie hlásila, že je auto mimo vozovku. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách přechodně přehánky nebo bouřky, teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Se stárnutím obyvatel se vynořuje otázka, jak zajistit dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb. Jejich poskytovatelé říkají, že je potřeba, aby se na nákladech v domovech pro seniory výrazněji podílely přímo rodiny. Dalo by se to nastavit tak, aby to bylo sociálně citlivé, nebo je potřeba hledat jiné cesty, jak získat prostředky na služby, které bude potřebovat stále víc lidí?
0: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký, dobrý den i vám.
5: Hezké dopoledne.
3: A začněme od vás. Proč vy chcete, aby se rodiny víc podílely na nákladech v domovech pro seniory?
4: Ten princip si myslíme, že by měl být stejný v rámci sociální politiky České republiky jako kdekoliv jinde, nejenom v domovech pro seniory. To znamená, základní podmínka nebo předpoklad je, že zdravotní a sociální péče je pro všechny zdarma dostupná bez ohledu na to, jaký je jejich příjem a ekonomická situace. A za ubytování a stravu, nejenom ve svých domácnostech samozřejmě, ale i v těch domovech pro seniory, si mají ti lidé a občané České republiky platit sami. A teprve, když na to nedosáhnou a nemají ty příjmy, aby si mohli dovolit zaplatit ubytování a stravu, tak nastupuje ta sociální síť různých sociálních dávek, teď například, jak známe, jako superdávku. S tím rozdílem, že v případě péče o seniory se domníváme, a ono je to i v občanském zákoníku, má ještě nějakou odpovědnost rodina, respektive děti, v pomoci s těmi základními potřebami.
5: Paní Desatová, co říkáte na tenhle návrh v těch hrubých obrysech, jak ho tady reprodukoval pan Horecký?
6: No, za nás je to v podstatě jenom vytržená část něčeho, co v části evropských zemí funguje bez ohledu na to, aby jsme se bavili o dalších věcech. V evropských zemích, kde je nějaké spolufinancování, tak je to primárně nastaveno z majetku seniora, nikoliv z majetku rodiny nebo dokonce vnuků. Počet zemí, kde mají povinnost se podílet děti nebo vnuci, je výrazně v minoritě v těchto modelech financování sociálních služeb a je třeba říct, že některé země od toho dokonce ustoupily, protože usoudili, že není prostě možné zadlužovat budoucí generace. Jo, nelze udělat závěr, že povinné připlácení dětí je většinový západoevropský model, to není pravda. A pokud je, tak existují určité limity, které jsou poměrně vysoké. Třeba v Německu nedoplácejí děti, které mají roční příjem nižší než 100 000 euro.
5: Tak je skutečností, že ty úpravy v nejrůznějších evropských zemích se hodně liší. Každopádně není to tak, jak teď připomněla paní Desatová, pane Horecký, že když je nějaký model spoluúčasti jinde v Evropě, tak primárně se čerpá z majetku toho ubytovaného seniora, nikoli z majetku jeho dětí nebo vnuků?
4: Určitě se musí primárně čerpat z úspor nebo z majetku toho seniora. V České republice je třeba takzvané zákonné kapesné nebo zůstatek příjmu 15%, a kdyby nějaký senior například chtěl část toho kapesného, třeba 300-500 korun použít na sníženou úhradu za ubytování a za stravu, tak to ani nesmí, protože to je zakázáno. Své vlastní úspory nesmí použít na tu úhradu. To znamená, i kdyby na to měl, tak český právní systém to v těch domovech neumožňuje. A pak je potřeba ještě jako rozdělit dvě věci. Jedna je spoluúčast přímé rodiny, bavme se tedy o dětech, z jejich příjmu, a druhá z jejich majetku. Zatímco z toho majetku je to věc, která funguje v menším počtu států, a my ani tuto debatu neotvíráme. Je to třeba i nemovitý majetek nebo úspory těch dětí a podobně. A například v Rakousku v minulosti jenom před pár lety upustili od prověřování převodu nemovitého majetku mezi rodičemi a dětmi, tak to je věc, kterou tady jako nechceme otvírat, ale je to pak nějaká možná participace a, jak říkala paní předsedkyně Desátová, do nějaké hranice těch dětí.
5: My se bavíme to znamená, o tom, jenom, aby bylo jasné, to, co vy za asociaci poskytovatelů sociálních služeb prosazujete, tak vy chcete, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit vzhledem ke svým příjmům, se víc podílely na financování péče pro své seniory v domovech.
4: Jednak určitě ne péče. Péče zdravotní, sociální zdarma, ale pokud příjem toho seniora nestačí na jídlo a ubytování nebo ty ubytovací služby, tak to je ta složka, o které se bavíme a kterou navrhujeme. Abych to demonstroval úplně na jednoduchém příkladu, maximální úhrada v domově pro seniory teď je 18 750, pokud nejde o jednolůžkový pokoj. Senior má příjem třeba 19 000, je tam pravidlo 15% zůstatku, to znamená, že ta úhrada mu je je mu předepsána třeba někde na úrovni 16,5-17 tisíc korun. Měl by doplácet třeba nějaké 2 tisíce a teď nemůže ani z toho zůstatku, ani z úspor a ani ta rodina vlastně to, ten doplatek je dobrovolný.
5: Paní Desatová, tak kdyby to nebylo to z majetku, ale omlouvám, bylo by to z příjmu, promiňte, položil bych otázku, nedávalo by to smysl, aby ty rodiny, které si to můžou dovolit, měly vyšší spoluúčast?
6: Tak zaprvé já bych potřebovala reagovat na to, co řekl pan Horecký.
5: Určitě.
6: Ono v současnosti to takhle není. My oba víme, že to funguje tak, že děti jsou dneska přizvány k tomu, aby přistoupili jakousi smlouvou k tomu, že budou doplácet. My tady potom v poradnách řešíme případy lidí, kdy skutečně doplácí 5 000 měsíčně a dostanou se do situace, že rodině vypadne jeden příjem, jeden člověk je dlouhodobě nemocný nebo přijde o práci a je s tím velký problém, jakým způsobem to mají financovat. Takže ona není pravda, že se to dneska neděje. Možná se tím obchází trochu zákon, ale děje se to. A co se týče těch příjmů, podívejte se, my zaprvé musíme stanovit tedy nějaký chráněný majetek. Výši příjmu, od které se to bude odvíjet. Potřebujeme se také spravedlivě podívat na to, jaké má ta rodina možnosti ohledně dostupného nájemního bydlení. My se tady srovnáváme se zeměmi, které mají 20-30% pokryto dostupným nájemním bydlením, nikoliv pouze investičním. To my tady máme na 3%. To jsou všechno věci, které musíme zohlednit a to už se nebavíme o výši příjmů České republiky, respektive českých občanů, ano, ve srovnání třeba s tím Rakouskem nebo Německem.
5: Tak pane Horecký, není to tak, že spoluúčast už leckdy mají rodiny dnes, pokud jde o financování pobytu a stravy seniorů v domovech? A potom domysleli jste za asociaci důsledky toho svého návrhu? Nemohl by být vlastně sociálně necitlivý v jistém ohledu?
4: Ta možnost spoluúčasti rodinných příslušníků je dobrovolná. V řadě případů se stává, že je placená nebo hrazena třeba prvních pár měsíců a pak je vlastně ta smlouva zrušena nebo nedodržována. A také se to týká menšího počtu, tedy nikoli většiny těch seniorů. A ten systém té spoluúčasti, já jsem řekl úplně v tom úvodním vystoupení, že chceme tam, kde si to ta rodina nemůže dovolit, aby nastupoval právě ten nástroj toho státu prostřednictvím například té superdávky.
5: A to jak by se to určovalo, pane Horecký? Kdo si to může dovolit a kdo ne?
4: Ta úhrada bude stanovena ve výši nákladů za ubytování, stravu už tomu tak je, za ubytování nikoliv. Pokud na to ten senior nemá ze svého příjmu nebo z nějakých úspor s tím, že bude samozřejmě stanoveno, tak jak známe superdávce, že třeba je nějaká nepoužitelná částka 400 tisíc korun nebo nějaká podobná 400 tisíc korun známe ze superdávky, tak pak nastupují děti a jedna z těch nástrojů je třeba jenom, že ty děti dají čestné prohlášení, že jejich příjem to neumožňuje. A pokud to čestné prohlášení dají, tak nastupuje automaticky ta superdávka, která, když je senior doma a nemá náklad nebo příjmy na pokrytí těch nákladů, tak by vlastně stejný princip fungoval i v těch domově pro seniory.
5: Paní Desatová, co říkáte na tento konkrétní nápad, že by tedy bylo zavedeno čestné prohlášení, ve kterém by ta konkrétní rodina prohlásila, že skutečně si nemůže dovolit vyšší spoluúčast?
6: To neřeší celý ten problém. To přece ten problém bychom měli řešit komplexně. To znamená nejdřív přesnou kalkulaci nákladů na péči, ubytování a stravu, rozdělení všech zdrojů financování, jasný vyhodnocení, jaká tam hraje roli příspěvek na péči, protože v těch domovech většinou máme osoby se 3., 4. stupněm příspěvku na péči, což je další 14, případně 23 tisíc, které ten domov samozřejmě dostává.
5: Promiňte, že vám do toho vstupuju. Jenom bych se doptal, potom, co by se všechno toto dopočetlo, jak vy říkáte, ano, nemohl by ten institut z toho čestného prohlášení pomoct, že třeba by určité rodiny, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, přesvědčil o tom, aby se víc podíleli?
6: Ale takhle, většina rodin, která si to může dovolit, tak to buď dělá, anebo má ty své seniory v soukromých domovech, které stojí násobně víc, než ty domovy, o kterých se bavíme. Za nás je potřeba se podívat taky na to, jaké sociální služby vlastně chceme. My potřebujeme pobytové služby samozřejmě, ale za nás je velmi nerozvinutý institut terénních služeb. Chybí nám tady velká část podpory neformálních pečujících, a to skutečně i finanční, tak aby se lidé mohli starat o seniora doma. A je potřeba také vědět, že jestli chceme udržet stávající sociální služby, a to i ty lůžkové, tak je v našem zásadním přáním a předpokladem také rozvíjet geriatrickou péči, ano. Protože to je něco, co nám může pomoci ty lidi uchovat soběstačné, a to je to, kam bychom měli cílit.
5: K otázce domácí péče, dámo a pane, bych se s dovolením za chviličku ještě vrátil. Teď bych se ještě pozastavil u toho, co zmínila paní Desatová, a sice obracím se na vás, pane Horecký. Není to tak, že ty movitější rodiny, tedy ty, které si můžou dovolit vyšší spoluúčast, už dnes dávno mají svoje seniory v plně soukromých domovech a tedy platí víc, tak jako tak?
4: Není to tak, protože ta situace je, že ta poptávka po těch lůžkách, to znamená nějakých v České republice 10-12 tisíc žádostí, kteří čekají na umístění, tak řada z nich si nevybírá, jestli to bude takzvaný domov. A já bych nerozlišoval soukromý nebo veřejný, protože o tom to není. Domov s dotací a bez dotace.
5: Máte data, která to, co vy říkáte, dokládají?
4: Máme data, shodují se i s daty Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená, my tady máme nějakých 66-70 tisíc neuspokojených žádostí do pobytových služeb.
5: Já se moc omlouvám, že vás znovu přerušu, jenom mi není jasné, jak z těch dat vyčtete, že ty movitější rodiny nedávají často svoje seniory do soukromých domovů.
4: Vyčteme z těch dat, že samozřejmě nikoli v soukromé domovy. Domovy, které nemají státní dotaci, 40% soukromých domů má státní dotaci a ty úhrady jsou tam úplně stejné jako u těch veřejných. Takže to je jenom objasnění jedné věci. A samozřejmě řada těch lidí si žádá tam i tam, protože těch míst je málo, ale tam, kde je vyžadována větší spoluúčast té rodiny, kde je absence té státní dotace, tak samozřejmě tam jde ten, jak vy říkáte, kdo je movitější. A já bych si ještě dovolil jenom jednou větou reagovat na ty dotace a kalkulace. My nepotřebujeme dělat, jak říkala paní Desátová. My je máme. Péče je hrazena ve výši příspěvku na péči, přesně kalkulováno, kolik stojí měsíčně strava, přesně kalkulováno, kolik stojí ubytování, čili my nepotřebujeme jako si rozkládat a rozlišovat, jaké jsou příjmy a náklady v těch domovech. Víme to, akorát chceme vést debatu o spoluúčasti a o zajištění těchto základních vlastní činností.
5: Paní Desatová, tak nedokazuje ten významný nedostatek míst v domovech pro seniory, že něco je potřeba dělat a že ke zvážení je i návrh pana Horeckého, potažmo Asociace poskytovatelů sociální péče?
6: Těch 60 tisíc jsou žádosti, které někde jsou, a my víme, že ty seniori si dávají žádosti do klidně 2-3 pobytových zařízení a bohužel většinou zůstanou ty žádosti v tom systému i potom, co ten senior je do nějakého domova umístěn, protože už prostě se neobtěžuje do těch dalších zavolat a říct, že už to místo nepotřebuje. Tím chci říct, že skutečná potřeba může být o něco nižší, ale neříkám, že to není potřeba, ale my prostě říkáme, že je potřeba se soustředit i na to, aby ti lidé zůstali soběstační, aby mohli zůstat doma, aby ty služby mohli využívat. Dnes je to tak, že pokud nejsou služby dostupné, terénní péče, zdravotní péče doma, tak rodina nemá skutečnou volbu, ale jenom povinnost. A spoluúčast rodiny může být součástí systému jenom tehdy, pokud rodina skutečně volí, že bude pomáhat, ale nemůže být postavená do situace, že buď sama bude poskytovat celodenní péče, nebo zaplatí vysoké částky, na které nemá. My tady vedeme debaty, že si lidé mají spořit na důchod, protože podle důchodové reformy jim budou klesat nově přiznané důchody. V podstatě jsou vedeni k tomu, aby investovali do vlastního bydlení, protože nechtějí platit tržní nájemné, které je srovnatelné s výší hypotéky. A pak jim řekneme, že ty peníze, které si odkládají v podstatě na důchod, tak mají použít na financování péče za své rodiče.
5: Čili
6: tak tím zase
5: vy říkáte,
6: zakládáme
5: že
6: jenom
5: potřeba
6: to, že
5: podpořit
6: bude
5: pečující osoby.
6: Samozřejmě.
5: Tak,
6: a je důležité vybudovat geriatrickou péči.
5: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
0: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Pane Horecký, v návaznosti na to, co teď od paní Desatové zaznělo, není potřeba hledat cesty, jak rodiny by se mohly starat ve větším počtu o svoje seniory doma? To znamená hledat cesty.

0: ten princip, který se furt jako točí ohledně toho a sklouzává k té péči. Ty pilíře té péče jsou tři. Je to neformální péče, to je největší na celém světě, v celé Evropě, tvoří 60 až 80%, v České republice je to nějakých 80%+. Dokonce pak je to terénní ambulantní služby a pak jsou to pobytové služby a my musíme posilovat všechny tři složky, protože když budeme posilovat jenom jednu, tak to bude buď neuměrně drahé, anebo nezvládneme ten nástup a zvýšené poptávky a stárnoucí generace za těch 10-15 let. To znamená ta debata o posilování kapacit, ale i o těch úhradách a podmínkách poskytování anebo podpoře neformálních pečujících musí být ve všech těch třech pilířech té péče, to znamená neformální, terénní, ambulantní, která dojde za klientem domů a pak ta pobytová.
1: Paní Desatová, skutečně je posilování domácí péče tou cestou? Přihlédneme-li k tomu, co teď připomínal pan Horecký, že ten podíl rodin, které pečují o svoje seniory doma, je v Česku ve srovnání s Evropou velmi vysoký?
2: Tak já bych řekla, že s některými evropskými zeměmi jsme srovnatelní, ale my se musíme vrátit k dalšímu argumentu. Ta populace stárne, to víme všichni, ale otázka je, proč automaticky předpokládáme, že stárnutí populace musí vést proporcionálnímu nárůstu pobytové péče. My přece potřebujeme udělat to, aby ti lidé zůstali pokud možno co nejdále soběstační. To je skutečnou otázkou sociální politiky, jak co nejdéle zachovat soběstačnost člověka a oddálit okamžik, kdy bude potřebovat tu intenzivní dlouhodobou péči, která samozřejmě pro ty rodiny, které jí mají dělat 24/7, je natolik vyčerpávající a ekonomicky často neudržitelná, že potom hledají ty domovy, to je jasné.
1: Čili
2: ale
1: podle
2: v té debatě mě chybí otázka, proč se bavíme o tom, kde teda, že budeme potřebovat další lůžka, ale nebavíme se o tom, jak těm lidem pomoci, aby je potřebovali co nejpozději.
1: A podle vás je ještě možné zabránit tomu, aby se naplnily ty demografické predikce pro Českou republiku, že co 5 let tak přibude 20 tisíc lidí, kteří budou potřebovat právě to lůžko v domově pro seniory?
2: Samozřejmě, že to jde. Existuje tady plán národní rozvoje geriatrické péče, ale je potřeba, jak už říkala paní doktorka Jurašková, plán jsme sestavili za 2:12 a je potřeba ho realizovat, ale geriatrie je ten nástroj, který nám v tom výrazně může pomoci.
1: Mm-hmm. Pane Horecký, připustil byste, že ještě je možné zabránit tomu, aby víc a víc lidí se dostávalo, když to tak řeknu, do vaší péče, to znamená do péče poskytovatelů sociálních služeb v těch dalších letech?
0: Tou prevencí je to možné zmírnit, ale slovo zabránit se prostě nemůže použít. Jo. A dovolte mi jako krátký
1: příklad. Teď jsem to nemyslel nějak pejorativně, nezlobte se.
0: Jo, ne. Ten největší nárůst těch lidí jsou osoby trpící demencí. Za 15 let jich bude o 100% více, 15-20 let v České republice. A to je nárůst, který je jako v celé Evropě. Jo. Já nevím, jakou prevencí chce paní Desátová zabránit tomu, aby prognózy ÚZISu anebo dalších organizací se nenaplnily. A když se koukneme v České republice, tak za posledních 13 let ty kapacity domů pro seniorů zůstávají stejné, nenavýšují se. Ale raketově rostou kapacity takzvaných domovů se zvláštním režimem, protože v řadě případů se nechá ta péče poskytnout doma, třeba za pomoci pečovatelské služby, ale když je to 24-hodinový dohled a kontrola toho seniora, tak tam pak už je jenom varianta neformální pečující nebo rodinný, chcete-li, a pak to pobytové zařízení, ta prostřední už tam nefunguje. Trošku nám pomohou technologie, umělá inteligence, monitorovací systémy napojené na umělou inteligenci, které nám udrží lidi s demencí o pár měsíců nebo možná více měsíců doma. Nicméně můžeme preventovat to, co se stane z hlediska demence v České republice, ale ten dopad bude v řádu jednotek procent, kdybychom se opravdu hodně snažili.
1: Paní Desatová, tak není ten váš pohled příliš optimistický, když vezmeme v potaz lidi s demencí, kteří budou potřebovat lůžko v domovech pro seniory?
2: No, víte, to je poměrně složitá otázka. My jsme měli poměrně nedávno právě konferenci v Poslanecké sněmovně na téma demence, léčba a prevence, kde právě vystupovali geriatři, ale vystupovali tam i neurologové a v Čechách se, nebo často, bohužel, bez přítomnosti geriatrů dochází k zaměňování demence s jinými symptomy. Prostě ten člověk je třeba jenom špatně léčen, jsou mu

0: nasazeny léky, které potom způsobují jeho pomalost, malátnost a ten člověk je diagnostikován jako dementní. To je právě to, proč potřebujeme geriatrickou péči. Na to se ukazuje, že začínají přicházet na trh i medikamenty, které dokáží, nechci říct vyléčit, ale zbrzdit nástup jak demence, tak Alzheimerovy choroby, která je asi nejznámější z těch dementí.
1: A těmito opatřeními, ale myslíte si, bude možné zvrátit tu predikci ÚZISu, která říká, že tedy co 5 let, tak dalších 20 tisíc lidí bude potřebovat lůžko v domově
0: pro
1: seniory?
0: Ale samozřejmě na to existuje právě i práce České geriatrické a gerontologické společnosti, která s těmito daty pracuje, právě když byla žádat o to, aby geriatrická akutní lůžka a geriatrické ordinace byly brány vážně a byly zařazeny zdravotními pojišťovnami na úhradovou vyhlášku a přinášely ty důkazy, co to bude znamenat, kolik to stojí teď, ale kolik to tomu systému může uspořit v budoucnu, i přesný dopad, jak to funguje s těmito lidmi a kolik těch lidí potom skutečně se s tou demencí musí potkat nebo léčit.
1: Pane Horecký, tak nepodceňujete rozvoj geriatrické péče v budoucnosti v České republice?
2: Ne, já znova říkám, že se nám může podařit to snížit o jednotky procent, žádný jako a ten lék,
1: a to je
2: který
1: je
2: významně drahý. To je nejenom jako můj odhad, ale to jsou i odhady jiných gerontologických společností v jiných zemích. Samozřejmě i my se účastníme těchto jednání a konferencí a prostě Evropa se připravuje na to, že pak se to smírní od roku 2045-50, ale Evropa se připravuje na to, respektive celý svět, včetně Spojených států a Austrálie, že prostě počet lidí trpící demencí se zdvojnásobí v příštích 2 dekádách a že to bude mít výrazný dopad na systém sociální péče, ale i zdravotní péče a že je potřeba se na to nějakým způsobem připravit.
1: Děkuju.
2: Na zázrační lék.
1: U toho nečeká. Skončíme. Tolik prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký a předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Díky oběma.
2: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
4: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
5: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
6: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
7: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
5: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
8: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
6: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
9: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než 1 000 000 lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
7: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
5: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ex Ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. Evropská komise navrhuje po krizi ve španělské Seutě posílení vnějších hranic Unie i podporu Maroka. Fotbalisté Sparty nastoupí v úvodním zápase třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu. Bude slunečno, přechodně přehánky nebo bouřky, teploty do 39 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
11: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
12: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
11: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Daňhelovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
13: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizace výnosu z trestné činnosti spojenou s porušení povinností úředních osob zorganizoval.
11: Daňhel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Radiožurnál.
10: Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek stalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou dnes jednat ministři vnitra členských zemí EU. Podle von der Leyenové by EU mohla posílit systémy včasného varování i poskytnout technickou a finanční podporu Maroku. Začal Prague Pride, festival zaměřený na queer tématiku. Letos organizátoři vybrali téma Časy se mění, které má odrážet nejistoty, zesílící nenávisti ve společnosti a dávat prostor pozitivním změnám. Až do neděle festival nabídne v hlavním městě na 200 akcí, říká za organizátory Nikola Páleníčková.
14: Festival trvá celý týden a nabízí desítky formátů, od diskuzí, přednášek, výstav, kino, divadlo, workshopy, sport i party, takže si tam něco najde opravdu každý. I člověk, který třeba nikdy předtím na Prideu nebyl.
10: Na sobotu organizátoři pak přichystali tradiční duhový průvod Prahou, začne na Václavském náměstí. Prague Pride je v Česku už 15. rokem. Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympique Lyon. Pokračuje trenér Sparty Brian Priske.
15: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v uvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
10: Úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů mezi fotbalisty Sparty a Lyonu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál přinese pravidelné vstupy.
16: Omezení na dálnici D1 u sjezdu na Velký Beranov a uzavírka na D3 u Českých Budějovic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna na Vysočině stojí nákladní auto. Uvízlo za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 132,5, stojí vpravo na krajnici a bliká u něj silničářská šipka. Další auto pak překáží na silnici 16 u Jíčína. Stojí v jednosměrce mezi obchodem Jísk a obchvatem Jíčína, blokuje jízdní pruh. A na D3 u Českých Budějovic bude ještě dnes zavřený tubus v tunelu Pohůrka, kilometry 135 až 136. Jezdí se obousměrně jen tubusem na Benešov a Prahu. Teď plynule a s omezením souvisí uzavírka sjezdu z exitu 136 směr Rakousko. Objíždí se otočením na exitu 141. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Noc je jasná až polojasná, přechodně přeháňky nebo bouřky, teploty 18 až 23 stupňů, v údolích ojediněle kolem 14, na horách kolem 17 stupňů. Přes den má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přeháňky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Už příští týden začne platit první část nařízení Evropské unie o obalech, které má být největší změnou v této oblasti za poslední desítky let. Co se změní pro firmy a pro spotřebitele? Zaplatíme kvůli tomu za zboží tisíce korun navíc, jak tvrdí viceprezident hospodářské komory, a může lobbying firem a snahy politiků ještě některé plánované kroky zmírnit? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing a také expertka Ministerstva průmyslu a obchodu pro cirkulární ekonomiku Lenka Minářová. Dobrý den, zdravím vás do Ostravy.
17: Dobrý den, zdravím z horké Ostravy.
6: Příští středu 12. srpna vstoupí v účinnost unijní nařízení o obalech a obalových odpadech. O tom se mluví, jak už jsem říkal, jako o největší změně v regulaci obalů za posledních 30 let. Některé věci budou závazné už od příští středy, některé mají pozdější termíny s tím, že na některé dojde až v roce 2030. Co se změní příští týden? Poznáme to jako běžní zákazníci?
17: Já myslím, že jako běžní zákazníci nepoznáme nic, ale samozřejmě ze strany firem běží velká příprava, protože přesně jak jste říkal, ta změna je opravdu zásadní. Takže je to spíše o zcela nových procesech, o zcela novém posuzování, ale spotřebitel nepozná prakticky nic.
6: Co se tedy příští středu změní pro firmy?
17: Když bych to řekla úplně jednoduše, tak firmy, které nebudou schopny doložit a prokázat shodu jejich stávajících obalů s novým nařízením, tak produkty v těch obalech budou na trhu nelegálně. Ono to zní možná banálně, ale je to prostě naprosto zásadní změna. Nikdy firmy neodpovídaly za své obaly. To znamená, ta změna přináší obrovskou spoustu výzev, problémů. Je to prostě opravdu systémová zásadní změna a je to zcela nové.
6: A tahle změna přijde opravdu už ten příští týden nebo potom v některých těch dalších fázích?
17: Ta první zásadní změna, to, že musíte doložit, že vaše obaly jsou shodné, v angličtině takzvané compliant, ta přichází opravdu už příští týden a týká se těch ustanovení nařízení, které vstupují v platnost právě 12.8. To znamená, u všech food contact obalů, to znamená potravinářských obalů, musí mít firmy doloženy, že takzvané PFASy, věčné chemikálie, jsou pod limity. Musí to prokazovat reportem, nestačí jenom nějaký papír, že je tam nepřidávají, což je nejtypičtější výstup dneška. Dále musí mít posouzenou takzvanou recyklovatelnost, to ještě podle aktuální normy, nikoliv podle nových pravidel Design for Recycling. Dále minimalizaci, to znamená, že ten obal, když to zase úplně zjednoduším, je tak akorát. A třetí věc, nebo čtvrtá v případě těch obalů s food contactem, jsou takzvané látky vyvolávající obavy, substances of concern, kde zase se firmy musí věnovat tomu, jestli v těch obalech mají a v případě, že mají, v jaké koncentraci. A to jsou všechno zcela nové požadavky.
6: Jsou na tohle firmy připravené, pokud to má začít platit za 9 dní?
17: Já jako expert vlastně pracuji s tou částí firem, která se připravuje. Můžu třeba dát příklad plastikářského klastru, protože ta legislativa rozhodně není zcela nová. Ona se vytváří už dlouhé roky.
6: Kde a schválena vlastně byla před rokem, když dodáme, teď přichází v účinnost, ale platná už je rok.
17: Déle než rok, od 12.2.2025. Takže třeba členské firmy plastikářského klastru, což je jakoby reprezentuje největší plastikáři v České republice, zahájili přípravu už před 2 lety. To znamená, ještě nebyla ta legislativa ani finálně schválena. A zas na druhé straně jsou firmy, které o té legislativě ani neví a jsou to i výrobci obalu.
6: Vy už jste se zmínila o tom, že jednou z těch změn, které budou od příští středy, tak to je omezení obalů z takzvaných věčných plastů. Ty se používají například na masné potraviny, typicky na pizzu nebo na popcorn. To bude mít nějaké výjimky?
17: Ne. tam opravdu musí všechny potravinářské obaly splnit limit, screeningové kritérium je takzvaný celkový fluor. Je tam poměrně přísný limit, který je přímo definovaný v té legislativě, a pokud ten obal reportem neprokáže, že ten limit splnil, tak nesmí být 13.8. na trhu. A jenom bych chtěla říct, proč mýma rukama prochází tisíce testů na PFASy ve firmách, s kterými spolupracuji, těch nadlimitních je několik procent. To znamená, není to tak, že by tam věčné chemikálie nebyly. Jsou tam, je to pro ty firmy samozřejmě nejednoduché, ale za mě je to naprosto správně. Jsou to opravdu velmi nebezpečné látky a v potravinářských, ale i dalších obalech a produktech prostě opravdu nemají co dělat.
18: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky Lenka Minářová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Nařízení o obalech a obalových odpadech, které začne být účinné od příští středy a o které mluvíme, má zavést také povinné označování obalů dalšími údaji o výrobci obalů. Výhledově mají na všechny obaly přijít také unifikované piktogramy ohledně recyklace. Jak tohle má vypadat?
17: Tak tady nám sekundární legislativa ještě chybí, především pro tu část těch piktogramů, těch označovacích prvků tam bude více, časem budou veškeré údaje v QR kodech, tak aby to bylo co nejjednodušší. Takže já se zastavím u té první části, to znamená takzvaná trasovatelnost obalu, to znamená schopnost poskytnout takové údaje, aby byl každý obal dohledatelný. A tady už ty prováděcí předpisy máme. Tam vlastně Evropská komise poměrně jasně řekla, že to nemusí být přímo na obalu, jestliže to obal neumožňuje například svojí velikostí, ale musí být tyto údaje dostupné například v dodacím listu, expedičním listu. Pro většinu firem to žádný problém není, protože oni opravdu mají obaly provázány se svým produktem, pracují s takzvanými šaržemi, to znamená, je to jenom umístění na vhodný nosič, vhodnou formou, firmy v tom mají volnost. Co se týče piktogramu, tam se očekává sekundární legislativa do konce tohoto roku a tam budou povinné symboly, které na těch obalech budou muset být tak, aby byly co nejsrozumitelnější. První návrhy, jak by to mělo vypadat, už máme k dispozici, takže bude to prostě hezký grafický symbol na obalu místo stávajících, které tam dneska jsou v takovém tom trojuhelníčku.
18: Znamená to tedy, že se budou muset vyměnit úplně všechny nebo změnit grafiky úplně všech obalů, úplně veškerého zboží?
17: Jednak je vždycky lhůta, která je na výměnu a většina firem na výměnu obalu a většina firem vyčkává se změnami obalu v současné chvíli a právě čeká na sekundární legislativu tak, aby byla schopna tu změnu provést v té stanovené lhůtě, což je zpravidla do 2 let od platnosti, může být definováno jinak, třeba 18 měsíců a vlastně připravuje se na to, aby v té době potom tu obměnu obalu zvládla a samozřejmě připravují se i na budoucí QR kody a to tak, že buď tam nechají volný prostor anebo tam umístí QR kód, kde do doby platnosti, než budou všechny informace muset být povinně v QR kódu, budou třeba informace marketingové.
18: Zatímco některé informace, věci, piktogramy na obaly budou muset přibýt, některé údaje by naopak měly zmizet, tím myslím hlavně klamavá hesla o tom, že je ten obal ekologický. To nové nařízení totiž zakazuje takzvaný greenwashing, matení spotřebitele tím, že se něco tváří, že je ekologičtější, než odpovídá realitě. Četl jsem výklady, že problémy mohou způsobit i obecné nápisy typu 100% udržitelný obal nebo eco-friendly obal. Opravdu za taková hesla budou hrozit postihy?
17: Ano, budou a zase musíme si musíme jakoby vždycky chápat, co je příčina, co je důsledek. To znamená, ta regulace greenwashingu je důsledek a příčina je ta, že vlastně my jsme denně vystavováni naprosto nepředstavitelnému greenwashingu, který se stal klasickým marketingovým nástrojem. A ta nová regulace, a to se netýká jenom nařízení o obalech, ale to se týká i dalších právních aktů a směrnic, vlastně říká, nesmíte uvést nic, co vyvolává falešný pocit, že se jedná o nějaký udržitelný prvek, claim, cokoliv. To se týká i kapek vody, zelených lístků, těch taky máme všude nepřeberně. A pokud to chcete uvést, tak musíte mít důkaz. A ta regulace greenwashingu jde ještě dál, protože ona říká, nestačí, že máte vy váš vlastní důkaz. Vy prostě musíte mít důkaz třetí strany. Nepomohou ani ochranné známky, ani nic dalšího, prostě pokud chcete klejmovat cokoliv v oblasti zelených a udržitelných tvrzení, tak se prostě na to opravdu musíte podívat úplně jinýma očima a musíte hledat zase tu cestu, aby byste byli prokazatelně schopni doložit, že to je pravda. Takže skončí veškeré zelené firmy, zelené, teď beru, že jsou i značky, třeba zelená firma, skončí kapičky vody, lístečky a další věci, budu moct komunikovat opravdu pouze tehdy, pokud proto budu mít důkaz třetí strany. Není to úplně nové, tahle povinnost platí už déle než 5 let v celé Evropské unii, ale chyběly postihy a ukazuje se, že bez těch postihů to prostě nejde. Pokud opravdu nebudou hrozit zásadní sankce, tak pro ty firmy je jednodušší zaplatit nějakou malou pokutu, ale lákat spotřebitele, než se chovat korektně. Samozřejmě neplatí to pro všechny, ale ten greenwashing je opravdu všudy přítomný.
18: Jak citelné ty pokuty budou?
17: Tam nám bohužel chybí druhá část legislativy, protože Green Claims Directive, která vlastně byla takové druhá část pucle k směrnici, která nahrazuje směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ona má strašný anglický název Empowering Consumer to the Green Transition. Ten český ještě horší, to je souvětí, které je nevyslovitelné. Tak vlastně tyhle dvě nové směrnice měly tvořit na pucle. Bohužel Green Claims Directive loni se zadrhla v Evropském parlamentu a nevypadá to, že by byla vůle ji odrhnout, takže ty sankce stanovují členské země, ale na rozdíl od té předchozí směrnice o nekalých obchodních praktikách jsou finančně velmi citelné, mohou to být procenta z obratu, mohou to být i zákazy účasti ve veřejných zakázkách, jsou to prostě již citelné sankce. A je tam ještě jeden nový prvek, to je směrnice, která řeší jakoby greenwashing směrem k konečným spotřebitelům, to znamená občanům, kteří nakupují. A tak jak u obalu jsme se teď bavili, že odpovědnost má firma, tak tady u regulace greenwashingu mají odpovědnost řetězce, které ty produkty prodávají. Takže ty si nyní velmi pečlivě hlídají, co je na etiketách, co je v komunikaci, protože tu odpovědnost a platit pokuty prostě nechtějí. Takže ten trh se jednoznačně čistí.
18: Členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, odbornice na falešný ekologický marketing Lenka Minářová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Když se vrátím k nařízení o obalech a obalových odpadech, viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza na konci června v tomto pořadu tvrdil, že kvůli tomuto nařízení každá domácnost bude platit v průměru 4000 korun navíc. Považujete tohle za realistický odhad?
17: Já jsem poslouchala ten rozhovor, poslouchala jsem i zdroj, to znamená impaktovou analýzu. Přiznám se, úplně přesná čísla jsem nedohledala, nemám je k dispozici, ale já vycházím z trošku jiného pohledu. Já vycházím z toho, že cílem toho regulátora je omezit obaly a tím pádem i obalové odpady minimálně o 15%. A když vidím v té praxi, co dělají firmy, ví, že potisky třeba plastových folií nebudou povoleny kvůli recyklovatelnosti, nebudou potiskovat. Takže já vidím za celým tím regulatorním úsilím snahu snížit množství obalů a obalových odpadů a to znamená snížit i platby za ně. To je první faktor. A druhý faktor, Evropská komise už má připravenou ekomodulaci, která bude stát na třídách recyklovatelnosti. Takže jestliže máte, budou třídy recyklovatelnosti A, B, C, jestliže máte třídu A, která je prostě plně recyklovatelná podle daných kritérií, budete platit výrazně méně, než když máte třídu C, která je prostě podmínečně recyklovatelná. To znamená, Já zatím vidím pragmatickou snahu firem platit co nejméně a hledat co nejefektivnější a nejlevnější varianty. A ještě ta třetí věc, my máme obrovské množství obalových odpadů z takzvaného overpackagingu. To znamená, když si koupíte parfém, tak máte malou lahvičku
18: ve
17: velké krabici. A takových příkladů bychom našli stovky a to vlastně všechno bude zakázáno. Takže opět, jako když nenakupuju ten materiál, šetřím. To znamená, já si dokážu představit realitu trošku jinak a dokážu si představit tak, že to firmy společně s jejich dodavateli zvládnou bez nějakých velkých ztrát kytiček a spotřebitele se to určitě nějakým způsobem může dotknout, ale já osobně, ale podotýkám, je to jenom prostě můj osobní názor, to tak dramatické nevidím.
18: Četl jsem statistiky, že každý z nás ročně vyhodí 186 kg obalového odpadu, že 40% všech plastů a polovinu papíru používaného v Evropské unii, nebo polovina připadá právě na obaly, že obaly tvoří víc než třetinu komunálního odpadu. Jaké jsou ambice toho nařízení a těch změn, o kterých mluvíme? Kolik obalového odpadu by mělo ubýt?
17: Ty ambice jsou poměrně jasné, jsou i jasně vyčísleny a je to 15% do roku 2040. Když vememe, že množství obalových odpadů trvale a velmi prudce roste, tak vlastně nejen, že my to máme zastabilizovat, ale my to opravdu máme v průběhu už vlastně 14 let výrazně snížit a vede k tomu řada cest a vy jste ještě nedodal, že většina těch obalů je jednorázových. To znamená, to je vlastně ještě horší, protože my spotřebujeme obrovské množství materiálu a vlastně ono po jednom použití skončí v těch odpadech. To znamená, ta komise vlastně v tom nařízení nastavila mnohem více cest, jak se k těm 15% dostat. Jedno z nich je zálohování, to jsou ty diskuze, které tady velmi intenzivně probíhaly loni. Komise nastavuje naprosto jasná pravidla pro to, kdy bude zálohování povinné, takže uvidíme, jak to dopadne. V každém případě u hliníku i u těch PET lahví je to koncept, který všude v Evropě vlastně výborně funguje a vede k cíli. A druhý koncept, který je obsažen v nařízení o obalech, jsou vratné obaly. Nepředstavujme si pouze jakoby ty spotřebitelské, ty prodejní, tam je zásadní povinnost pro transportní obaly a ona je rozdělena do dvou částí. První jsou takzvané intercompany, to znamená mezi firmami, když má firma třeba 10 závodů v Evropě, tak všechny obaly, které putují mezi těmi jednotlivými závody, musí být vratné. K 1.1.2030 výjimku mají jenom strečové a vazací pásky. Když si představíte třeba automobilky, o jak obrovské množství jakoby obalů se jedná, tak to je jednoznačně krok, další krok na správným směrem. Pak to jsou spotřebitelské vratné obaly. Už když se podíváme třeba na drogery, tak vidíme, kolik produktů je v refilech a velké kosmetické firmy hlásí, že mají stále větší popularitu, takže máme ještě vratné obaly a pak jsou to zákazy. Takže například v segmentu horeka, to znamená gastronomie, hotely, po 1.1.2030 už nebudete mít k dispozici takzvané jednoporcovky, budou tam muset být prostě větší balení, tak jak ostatně už je to třeba dneska v řadě hotelů standardem. A plus jsou tam ještě další zakázané formáty, jednorázové plastové obaly na jídlo a podobně. Těch opatření je celá řada a ten cíl je prostě jasný, minus 15% v roce 2040.
18: Když se vrátím ještě k některým věcem, o kterých jste mluvila, začnu možná odzadu, ty jednorázové balíčky, ochucovadel, smetánek do kávy, kečupů, marmelát a tak dále. Vy jste říkala, že to bude zakázáno v hotelích, v restauracích. Pro spotřebitele tedy tyhle věci budou dál v prodeji?
17: Ano, pro spotřebitele budou dál v prodeji, budou dál k dispozici pro nemocnice, sociální péči a podobné typy zařízení. Toto se týká opravdu jenom gastronomie, kde je poměrně jednoduché zabezpečit ta větší balení, z kterých si každý může nabrat podle svojí potřeby.
18: Mluvila jste o vratných lahvích a nápojových plechovkách. Plyne z toho nařízení, že ty debaty v Česku jsou zbytečné a že ať politici budou chtít nebo nebudou chtít, tak se u nás vratné a zálohované PET lahve a nápojové plechovky budou muset objevit?
17: Nařízení je takto postaveno. Zejména u plechovek o tom není sporu. Neblížíme se vůbec těm cílům, které jsou stanoveny. Takže ano, je to tak, jak jste to řekl.
18: Mluvila jste také o tom, že budou preferovány třeba vlastní nádoby nebo misky. To by se mělo týkat i restaurací ohledně prodeje sebou. To bude od kdy?
17: Tak tahle povinnost umožnit vlastně plnění námi přinesených obalů platí už od příštího roku. Musí to restaurace umožnit.
18: Zmínila jste se už předtím také o pravidlech, že nesmí být nebo nebude smět být balení výrazně větší než ten výrobek uvnitř. To by mělo dopadnout třeba na e-shopy, které tedy nebudou smět posílat věci ve výrazně větších krabicích, než jak tedy je velké to objednané zboží. O kolik ta krabice bude moci být větší a od kdy tohle bude platit?
17: Tak krabice bude moct být větší maximálně o 50%, to znamená ten takzvaný headspace, to prázdné místo může být vlastně maximálně 50%. A divil byste se. Nebudou to jenom e-shopy, zkuste se podívat na balení třeba doplňku stravy, kde je obrovský plastový obal a na dně se choulí třeba 20 nebo 30 tabletek. Ono se to bude týkat opravdu široké sféry obalu. Tady ještě čekáme na sekundární legislativu, která možná bude mít trošku zpoždění, takže takový ten klasický deadline je 1.1.2030 a uvidíme, kdy ta sekundární legislativa přijde s přesnými definicemi pro takzvanou minimalizaci. Zatím platí ještě aktuálně platná norma pro tuhle oblast.
18: Říkáte, že v řadě směrů chybí ještě to upřesnění. Otevírá to třeba prostor pro nějaké změkčení toho nařízení, protože i od našich politiků slyšíme připomínky, od Hospodářské komory slyšíme připomínky, tak je možné, že ještě dojde k nějakým úpravám?
17: Já bych odpověděla diplomaticky. Zatím k žádným úpravám na tyto výzvy nedošlo. Žádný termín se neposunul, komise dneska zrovna vydala nové otázky a odpovědi trpělivě odpovídá a nařízení nikdo nezmění lobbingem. A sekundární legislativa nemůže měnit smysl nařízení. To znamená, pokud bychom chtěli změnit nařízení, tak to znamená proces komise, rada, parlament, který je realisticky na 1 až 2 roky. Takže komise zatím opravdu se snaží o výklady, když my v Ostravě říkáme, že snaha je nekoksovatelná, ale poskytuje výklady, nicméně ten smysl a to, co chtěl ten regulátor říct, je v tom nařízení z mého pohledu poměrně jasně vyjádřen.
18: Bude se to všechno, o čem mluvíme, týkat i zboží, které se do Evropské unie dováží?
17: Ano, přesně tak. Veškeré dovážené zboží, obaly i vstupní suroviny musí plnit naprosto identická kritéria. A možná zase poznatek z praxe, když jsme vlastně začínali ve firmách získávat první dokumenty pro prohlášení o shodě, tak například čínští, japonští a korejští dodavatelé posílali již připravené dokumenty s českými a evropskými. To byla dlouhá debata o tom, že to opravdu tak budou muset poskytnout. Nemějme představu, že v zahraničí jsou nepřipraveni. Jsou často víc připraveni než my doma.
18: Kdo všechno tyhle věci, o kterých mluvíme, bude kontrolovat?
17: Já firmám říkám, nezajímejte se o to, kdo bude kontrolovat, zajímejte se o to, jakou nesete odpovědnost vy a odpovědnost za nelegální obaly na trhu je odpovědnost zásadní, protože i ty produkty v nich jsou nelegální a já v tomhle vidím ten největší důraz. Prostě vždycky se ptám těch statutárů firem a vy opravdu podepíšete, že jste ve shodě, když to nemáte prokázané, vy za to ponesete tu odpovědnost, protože dneska, když to nepodepíšete, budete vypadávat z dodavatelských řetězců. To je
18: prostě
17: neúprostné.
18: Já vás budu muset přerušit, ano. Já myslím, že tahle otázka je dobrým koncem našeho rozhovoru. Lenka Minářová, členka správní rady Institutu cirkulární ekonomiky, byla naším hostem. Naslyšenou.
17: Děkuji, naslyšenou.
19: Interview Plus.
20: Pašeráci a dezinformace jsou podle marocké vlády za překvapivým průnikem desítek tisíc Maročanů na území španělské exklávy ve městě Ceuta. Je možné něco podobného zorganizovat bez pomoci dalších hráčů? Sledujeme novou strategii pašeráckých gangů a jak vážné je to varování pro evropskou migrační politiku? Moderátorka Pavlína Nečásková o tom bude mluvit s Magdou Faltovou, ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci.
19: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu. Posloucháte Český rozhlas Plus.
0: In der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik scheitert Europa regelmäßig an einer aus der Zeit gefallenen Architektur. Es geht um Leben und Tod.
21: Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
22: Komu mám zavolat, když chci mluvit s Evropou? Tuhle otázku měl kdysi položit americký ministr zahraničí Henry Kissinger. A i po letech zůstává překvapivě aktuální. Evropská unie má vlastní diplomatickou službu, přesto ale není vždy jasné, kdo za ní ve světě skutečně mluví. I proto se teď v Bruselu řeší možná reforma Evropské služby pro vnější činnost. Jak je možné zefektivnit její fungování? A v čem vězí spory mezi šéfkou unijní diplomacie Kajou Kalasovou a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou? O tom budou tyto bruselské chlebíčky. Mým hostem je dnes Erik Morris, expert na unijní instituce z think tanku European Policy Center. Vítejte opět po čase v bruselských chlebíčcích.
23: Hi, nice to be there.
24: Dobrý den, díky, že jste mne zase pozvali.
22: So, the European External Evropská služba pro vnější činnost, ESVA, bývá občas zjednodušeně přirovnávaná k Ministerstvu zahraničí Evropské unie. Nakolik je tato analogie přiléhavá a v čem podle vás naopak pokulhává?
25: And where does the analogy break down?
23: Well, it's accurate in the sense that you
24: sedí to v tom smyslu, že zde máme diplomatický a úřednický systém se zaměstnanci, jak z členských států, tak z unijních institucí, kteří spolupracují na diplomatické činnosti Evropské unie. Máme také diplomatická zastoupení Evropské unie v zahraničí a máme vysokou představitelku pro zahraniční politiku. Takže v tomto smyslu je analogie s ministerstvem přiléhavá. Na druhou stranu ale nemáme jen jednu společnou diplomacii Evropské unie. ESVA doplňuje 27 ministerstev v zahraničí, 27 vlád členských států. Nenahrazuje je. Spolupracuje s nimi, ale nestojí nad nimi. Vysoká představitelka sama nedefinuje diplomatické postoje Evropské unie, takže ESVA nemá všechny atributy ministerstva zahraničí. Jejím úkolem je pomáhat 27 spolupracovat v zahraniční politice a ladit společné postoje. Ale nedá se jednoduše říct, že to je ministerstvo zahraničí Evropské unie.
22: Pojďme si udělat menší odbočku do historie, protože ESVA tu nebyla vždy. Ona vznikla v roce 2011 na základě Lisabonské smlouvy. Mohl byste připomenout, proč se tehdy členské státy rozhodly, že potřebují společnou službu pro oblast zahraniční politiky? Protože, jak říkáte, tak zahraniční politika je stále v kompetenci členských států, tak proč je potřeba tento společný úřad?
24: Jednak tu máme institucionální perspektivu, která sahá až k Maastrichtské smlouvě a založení Evropské unie. Tehdy při vzniku EU byla samozřejmě hlavní věcí jednotná měna jako suverénní a výlučná pravomoc v rámci celé unie. A v té době státy taky přidali další pilíř, který se týkal zahraniční a bezpečnostní politiky. Lisabonská smlouva pak tento pilíř pevněji zakotvila. Myšlenkou bylo, že už nejsme jen jednotný trh s jednotnou měnou, ale že potřebujeme jednotný hlas i v političtějších otázkách. A tak byla zřízena ESVA s cílem vytvořit tento jednotný hlas, který bude prezentovat evropské postoje ve světě. Pokud chcete, aby Evropa byla víc než jen jednotným trhem a ekonomickou mocností, pokud chcete mít diplomatickou moc a hlas na globální scéně, tak musíte mít vnější rozměr svých politik. Cílem bylo, aby Evropská unie vystupovala jako globální aktér. A proto potřebovala koordinovat a sjednocovat postoje 27 členských států. A k tomu potřebovala mít společnou diplomatickou službu. Proto v rámci Lisabonské smlouvy státy zřídily funkci vysoké představitelky. Zároveň taky zřídily pozici předsedy Evropské rady, který má také kompetence na světové scéně. Čili dříve měla Evropská unie navenek hlavně ekonomický rozměr. A cílem teď bylo, aby na světové scéně působila i jako politický aktér.
22: Teď jste tedy popsal teoretický plán, jak by to mělo fungovat. Otázkou ale je, jestli to tak funguje i v praxi a jak efektivně. Protože ESVA v Bruselu často čelí kritice, že její zahraniční politiku tvoří pouze prázdné fráze a že Evropská unie v současném světě nemá skutečnou moc. Sledujeme to například v konfliktu na Blízkém východě, ale i u dalších témat. Jak to vidíte vy?
24: No, to je velmi složitá otázka, protože zahraniční politiku definuje 27 členských států. A pokud si vezmete například otázku Izraele a Gazy, rozdíly mezi postoji členských států jsou opravdu velké. Totéž platí pro vztahy se Spojenými státy nebo s Čínou. Úkolem ESVI je snažit se mezi těmi 27 najít společnou řeč, pokusit se o ucelený postoj, což je velmi obtížné. Otázkou je, jestli je to proto, že je ESVA neefektivní, jestli zkrátka neslouží tak, jak má, nebo je to proto, že se členské státy nedokáží na ničem shodnout. A můžeme si také položit otázku, jak by zahraniční politika Evropské unie vypadala, pokud by ESVA neexistovala. Měla by Evropská unie nějaký hlas na globální scéně? Pokud investujete do humanitární pomoci nebo chcete vyjednávat obchodní dohody, tak zkrátka potřebujete mít i politickou váhu.
1: Tím tedy myslíte, že bez ESVY by to bylo ještě horší?
24: Ano, bylo by to horší, protože už by tu nebyla žádná snaha o společný postoj. Skutečnost, že schůzkám ministrů zahraničí předsedá vysoká představitelka a že ESVA hledá společný postoj, je motivací k vzájemné diskusi. Jinak by Francie měla vlastní zahraniční politiku, stejně tak Německo. Bylo by zde 27 různých postojů bez motivace hledat společnou řeč a na globální scéně by nebyl žádný evropský hlas. Je proto lepší mít slabý konsenzus, než nemít vůbec nic, vůbec žádné jasno v tom, co Evropská unie jako celek říká. Takže ano, bez ESVY by to bylo horší. A taky tu máte fakt, že Evropská komise se stále více angažuje v zahraničních záležitostech, protože řada aktuálních otázek má vnější rozměr. Regulace jednotného trhu, digitálních platform, společnosti zabývajících se umělou inteligencí. Pokud třeba mluvíme o obchodu s Čínou, tak nejde jen o ekonomické vztahy. Je to vysoce politická otázka. Máme zde mnoho aktérů. ESVU, členské státy, Evropskou komisi. A je poměrně obtížné hledat mezi nimi rovnováhu. A proto nyní diskutujeme o tom, jak lépe organizovat práci ESVY a jak jasněji definovat roli vysoké představitelky.
1: Na stole jsou teď konkrétní návrhy Francie a Německa na reformu fungování Evropské služby pro vnější činnost. Proč se ty návrhy objevují právě teď? A spočívá problém v samotném institucionálním uspořádání ESVY? A nebude spíš o neochotu členských států prosazovat skutečně společnou zahraniční politiku?
24: Je to obojí, ale do této rovnice bych přidal i Evropskou komisi. Pokud se totiž podíváte na Lisabonskou smlouvu, tak vysoký představitel je osobou zastupující EU na diplomatické scéně a zároveň zastává funkci místopředsedy komise. Jeho hlavní rolí je však právě funkce vysokého představitele. Když se ale podíváme na současnou praxi, tak vysoká představitelka Kaja Kallasová je především místopředsedkyní komise, která zároveň zastává i post vysoké představitelky. To znamená, že namísto hlavního diplomata Evropské unie, který náleží i ke komisi, je to spíš eurokomisařka, která se věnuje diplomacii. To hodně vypovídá o tom, kdo je šéfem, kdo má hlavní slovo a kdo může například určovat priority.
1: Chcete tedy říct, že ve skutečnosti je šéfkou zahraniční politiky předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová?
24: Ano, protože řada iniciativ vychází právě od ní, někdy dokonce bez konzultace s vysokou představitelkou. Šéfka komise jedná s vysokou představitelkou pouze jako s místopředsedkyní komise, nikoli jako s diplomatickým hlasem Evropské unie a autonomním aktérem. Právě na to často poukazoval předchůdce Kallasové Josep Borrell, který se kvůli tomu také dostal do konfliktu s von der Leyenovou. Ona totiž chtěla řídit a definovat vnější politiku Evropské unie. Jak jsme o tom mluvili, zahraniční politika je v kompetencích členských států, ale existuje tu vnější rozměr, například obchod či různé regulace, který stále více nabývá diplomatického charakteru. A v tom spolupráce mezi ESVou, komisí a členskými státy nefunguje dobře. Uprostřed toho všeho stojí vysoká představitelka. Ty úvahy Francie a Německa o reformě vycházejí právě z toho, že identita, role a míra pravomocí vysoké představitelky už nejsou jasné. Ono to nebylo zcela jasné ani na začátku, ve smlouvách, ale nyní je zřejmé, že předsedkyně komise chce v této oblasti hrát hlavní roli a být hlavním partnerem pro jednání s členskými státy, čímž vysokou představitelku pro zahraniční politiku zcela vytlačuje na vedlejší kolej.
25: Zmiňujete Josepa Borrella, předchůdce Kalasové, ale během jeho mandátu tyhle debaty o smyslu ESVI nebyly až tak hlasité a viditelné jako teď. Nehraje v tom roli také vztah a určitá rivalita mezi Kajou Kalasovou a Ursulou von der Leyenovou? Není to zkrátka osobní?
24: Ano, je to osobní, i když oni by to samozřejmě popřeli. Osobní rovina hrála roli i u Borrella. Ovšem v prvním funkčním období Ursuly von der Leyenové ta její tendence řídit zahraniční politiku byla méně jednoznačná. V současném období ale dochází k daleko větší centralizaci v Evropské komisi. Ve sboru eurokomisařů chybí silné hlasy. V předchozím období patřil právě Borrell k těm silnějším osobnostem a tak panovala určitá rovnováha mezi von der Leyenovou, Borrellem a dalšími komisaři. Nyní je ale tato rovnováha oslabená. Kaja Kalasová je sice bývalou estonskou premiérkou, ale zdá se, že von der Leyenová nebere její politické zkušenosti a politickou váhu příliš potaz. A také všichni vnímáme globální vývoj. Válku na Blízkém východě, návrat Donalda Trumpa, politiku Číny, válku na Ukrajině. To vše ještě více zvyšuje význam zahraniční politiky. A motivuje to von der Leyenovou, aby se sama pokoušela definovat zahraniční vztahy Evropské unie.
25: Nebylo možná v minulosti to její soupeření s Josepem Borrellem tak trochu zastíněno její rivalitou s Charlesem Michelem, s bývalým předsedou Evropské rady?
24: Ano, protože to byli představitelé dvou hlavních institucí, Evropské komise a Evropské rady, která sdružuje hlavy států. Vztahy mezi von der Leyenovou a současným předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jsou nyní lepší. A pokud jde o Kalasovou, ne, že by měla přímo menší politický instinkt, ale možná se občas víc vystavuje riziku než Borrell. Ten sice hodně mluvil, ke všemu se vyjadřoval, ale zároveň byl zkušenější a měl tak větší svobodu se vyjadřovat. Kalasová se například několikrát pokoušela přijít s vlastními iniciativami, ale neuchopila to správně. Chyběla jí podpora členských států, případně šla do střetu s von der Leyenovou, pokoušela se znovu potvrdit svou autoritu a nevyšlo to.
25: Řekl byste, že je Kaja Kalasová slabou šéfkou unijní diplomacie?
24: Je oslabená. Pokud dva největší členské státy, Francie a Německo, uvažují o reformě ESVI, znamená to, že si všichni uvědomují, že tu je problém. A to znamená, že šéfka této instituce je oslabená. Kdyby totiž oslabená nebyla, tak by žádný takový problém nebyl. Netvrdím, že ten problém způsobuje ona. Jak jsem řekl, jde o kombinaci chování členských států a předsedkyně Evropské komise. Ale objektivním důsledkem toho je oslabená pozice vysoké představitelky pro zahraniční politiku. Má to velmi těžké. Navíc byla na tento post vybrána z určitých důvodů. Vybrali ji, protože lídři Evropské unie potřebovali vysokou představitelku z řad centristů či liberálů kvůli rovnováze mezi politickými stranami. Chtěli také, aby tuto funkci zastávala žena a Kalasová byla a stále je silná v otázkách Ukrajiny, Ruska a celé východní fronty. Jenže Ukrajina je nyní jen jedním z mnoha témat, která musí Evropská unie řešit. A vše, co může Evropa reálně podniknout, je stále více určováno koalicí klíčových hráčů – Francií, Spojeným královstvím a Německem. Silná stránka Kalasové, tedy její přístup k Rusku a Ukrajině, se tak stala slabinou, protože roli Evropské unie vůči Ukrajině a Rusku je z diplomatického hlediska obtížné definovat, nikoli ale z hlediska podpory Ukrajiny. A pokud jde o Blízký východ, Izrael, Gazu, Irán, Trumpovu iniciativu či Rusko, existuje řada otázek, v níž Kalasová podle mého názoru není tak aktivní, jak by měla být. Nemá v těchto záležitostech dostatečnou autoritu, zejména pokud jde například o Gazu či Irán. V těchto záležitostech není uznávaná jako autorita a to je její problém.
21: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
25: So Teď jsme tedy popsali problém a pojďme k možným řešením. Francie a Německo, jak jsme říkali, zvažují několik možností, včetně převedení částí agendy Evropské služby pro vnější činnost na Evropskou komisi, nebo na Radu, anebo posílení pravomocí vysokého představitele pro zahraniční politiku. To jsou tedy tři zvažované varianty. Které z těchto řešení by podle vás skutečně zefektivnilo zahraniční politiku Evropské unie?
24: Tyto tři možnosti odrážejí stávající situaci. Šéfka unijní diplomacie se totiž nachází někde uprostřed mezi předsedkyní Evropské komise na jedné straně a členskými státy na straně druhé. První možností je tedy samozřejmě posílit pravomoci členských států vůči Kallasové, aby měli větší a jasnější kontrolu nad zahraniční politikou. Druhou možností je posílit předsedkyni Evropské komise a jasně stanovit, že má pravomoc v oblasti vnější činnosti a že vysoká představitelka je jí podřízená. Třetí možnost je pak pokusit se to vybalancovat a dát více pravomocí vysoké představitelce. Tyto tři možnosti jsou zcela relevantní a nyní jde o to najít nejlepší řešení. Cílem je určit, s kým by měla ESVA úžeji spolupracovat. Měla by to být komise nebo rada? Členské státy samozřejmě budou tvrdit, že to má být rada. Komise bude zase tvrdit, že to musí být komise. Mám tedy pocit, že řešením bude nějaký kompromis mezi komisí a radou.
25: Ale to by znamenalo, že zůstaneme v situaci, v jaké jsme nyní, ne?
24: Spíš by byla potíž v tom, že by to vyžadovalo vyjasnění rolí komise a rady. Mluvili jsme o rivalitě mezi Michelem a von der Leyenovou. S Koštou sice taková rivalita neexistuje, ale stále není jasné, co přesně by měla dělat Evropská komise. Uveďme si jako příklad obranou politiku. Podle unijních smluv se komise zabývá obranným průmyslem, organizací trhu v tomto odvětví a financováním výzkumu v oblasti obrany. Když ale posloucháte von der Leyenovou, tak ona hovoří o bezpečnostní architektuře Evropské unie. Iniciovala projekty týkající se dronů a mluví o odstrašování. Nic z toho by nemělo spadat do její kompetence, protože to smlouvy nestanovují. Na druhou stranu, vzhledem k vývoji situace na světové scéně, lze uvažovat o tom, že by Evropská komise v této oblasti měla hrát významnější roli. Tato otázka by se měla vyjasnit stejně jako role vysoké představitelky. Nemyslím si, že řešením či zvolenou cestou bude posílení její pozice. Podle mého názoru půjde buď o jasné podřízení její pozice předsedkyni Evropské komise, nebo o to, že se stane spíše hlasem členských států než autonomním aktérem prosazujícím evropské postoje ve světě. Podle mého názoru bude kompromis spočívat v tom, že si členské státy ponechají rozhodování o zásadních otázkách, avšak zároveň poskytnou komisi větší akceschopnost a širší pravomoci k jednání. Role vysoké představitelky se pravděpodobně rozdělí na dvě roviny. Na rovinu procesní, která bude úzce propojená s komisí, a na rovinu politického rozhodování a politického rozměru, která bude blíže členským státům.
25: Vyžadovala by případná reforma změnu unijních smluv a tím pádem tedy jednomyslnou podporu členských států? Je to tak?
24: Myslím, že se tomu lze vyhnout, protože všichni víme, jak obtížné je změnit smlouvy. Půjde tedy spíš o využití flexibility, kterou nám unijní smlouvy umožňují. Pokud jde o změnu smluv, tak všichni víme, že hlavní debata se nyní točí kolem rozšíření Evropské unie. A neexistuje tu vůle k jejich otevření. Taková změna vyžaduje jednomyslnost všech 27 států a pak ještě ratifikaci v členských státech, někde hlasováním v parlamentu, jinde formou referenda. A sladit 27 členských států tak, aby změnu smluv přijali, to je, jak všichni víme, téměř nemožné. Veškeré tyto reformy Evropské služby pro vnější činnost, vymezení pravomocí i pozice vysoké představitelky, tedy zřejmě budou probíhat beze změn smluv, alespoň v krátkodobém horizontu.
25: A myslíte si, že tyto reformy můžeme očekávat v příštích měsících, nebo aspoň do konce tohoto mandátu současné Evropské komise?
23: That's a good question. What would be interesting to see and
24: To je dobrá otázka. Zajímavé bude sledovat, kolik členských států souhlasí s Francií a Německem v tom, že je třeba tu reformu rychle provést. Nejsem si jistý, jestli už je v tom jasno. Možná, že pro většinu zemí to není priorita. Pokud budou mít pocit, že současná situace skutečně blokuje nebo oslabuje akceschopnost Evropské unie, budou chtít ten proces urychlit. Já osobně si ale nemyslím, že to je priorita. Ano, problém tu je, ale domnívám se, že větší priority jsou nyní jinde. Nejsem si proto jistý, zda jsou všechny členské státy, anebo alespoň jejich většina, ochotné se touto otázkou zabývat a následně se shodnout na dalším postupu. Očekávám tedy, že se to bude ještě nějakou dobu vléct, přinejmenším do konce tohoto funkčního období.
25: A je podle vás na pořadu dne i debata o možné výměně Kaji Kallasové na postu šéfky unijní diplomacie?

0: že by ji chtěli měnit. Konec konců ona si nevede extrémně špatně. Neudělala nic, co by ospravedlňovalo tak radikální krok, jako je její výměna. Domnívám se tedy, že ve funkci setrvá až do konce svého mandátu.
1: Hostem bruselských chlebíčků byl Eric Morris, odborník z think tanku European Policy Center. Děkuji moc za rozhovor.
0: Děkuji, bylo mi potěšením.
2: A o čem dalším se tento týden mluví v unijních kruzích? Brusel přepíná do prázdninového režimu, kalendáře eurokomisařů se vyprázdnily, chodby evropských institucí utichly a bruselská bublina se na pár týdnů přesunula na pláže. Evropská komise ale úplně nezavírá. Kdyby přišla krize, musí být vždy někdo z eurokomisařů připraven na značkách. Evropu dál sužují rozsáhlé požáry a evropské družice Copernicus bedlivě sledují, kde hoří a kolik emisí přitom míří do ovzduší. Letos už v Evropské unii lehlo popelem skoro 450 tisíc hektarů půdy a požáry vypustily do ovzduší bezmála 18 milionů tun oxidu uhličitého. Evropská komise konečně vypsala dlouho odkládanou výzvu na vybudování až 7 gigatováren na umělou inteligenci. Brusel tak chce získat vlastní výpočetní svaly pro závod s Amerikou a Čínou. O unijní podporu při stavbě AI Gigafactory bude usilovat také Česko, respektive České radiokomunikace. Konkurence ale bude velká. Migrační krize v Ceutě se rychle změnila v politické bojiště. Premiér Pedro Sánchez tvrdí, že Španělsko dostalo hranici pod kontrolu, zatímco strana Vox a další pravicoví populisté viní z chaosu jeho vstřícnou migrační politiku. Migranti se vrací do Maroka, politici ale na krizi dál budou sbírat body. To už je z těchto bruselských chlebíčků vše, díky za poslech. Naladit si nás můžete zase příští pondělí po 11. na Plusu a najdete nás také v podcastových aplikacích nebo na webech Radiožurnálu a iRozhlasu. Loučí se s vámi Zdeňka Trachtová a těším se zase někdy příště.
3: Krvavé skvrny, mikroskopická vlákna, podezřelý předmět. To všechno může kriminalistům pomoct vyřešit zločin. Jak se vyšetřují ty nejzávažnější případy, o tom je cyklus Místo činu.
4: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
3: Říká kriminalista Josef Lotes. Já jsem Kateřina Radhouská a prozradím vám, jak se na místě činu získávají důkazy, jaké metody používají vyšetřovatelé a operativci, a představíme i práci forenzních entomologů a genetiků. Jak se vyšetřuje zločin, si můžete poslechnout v cyklu Místo činu každou prázdninovou středu po 11. hodině dopoledne na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Penicilin, zázračný lék. U významných objevů, tak jak to v lidské historii bývá, stojí náhoda. I když neplatí náhodou, že náhoda přeje připraveným. Penicilin, lék, který způsobil revoluci v medicíně. Zachránil miliony životů a stal se klíčovým nástrojem v léčbě bakteriálních infekcí. Psal se rok 1928 a skotský vědec Alexander Fleming se vrátil z dovolené a čekalo ho překvapení.
7: Na jedné z ploten, které měl pro svou experimentální práci, našel nárůst plísně rodu penicillinum, a všiml si zajímavého fenoménu. V okolí této plísně pozoroval lizované buňky nebo lizované kolonie a inhibici růstu zlatého stafylokoka. A Fleming, který už předtím se věnoval hledání antimikrobních látek, správně rozpoznal, že penicillinum produkuje látku, která je schopna inhibovat růst bakterií.
6: Upozorňuje mikrobiolog Jan Kadlec z fakultní nemocnice Motol, který se dlouhodobě věnuje problematice rezistence bakterií.
7: Před Flemingem ty významnější pokusy začínají v podstatě se začátkem mikrobiologie. Pasteur a jeho spolupracovníci pozorovali, že některé mikroby můžou inhibovat růst jiných mikrobů, a Francouz Duchesne pracoval specificky s penicilínem. Nicméně problémem bylo, že tyto objevy nebyly převedeny do nějaké klinické praxe a zůstaly v podstatě zapomenuty.
6: Ale zpět k Flemingovi. Ten se svým objevem svěřil vědecké komunitě a začalo se pracovat na uvedení.

0: uvedení látky do klinické praxe. To se zpočátku moc nedařilo.
1: Naštěstí se Flemingova objevu zhruba po 10 letech ujali vědci z Oxfordské univerzity vedení Howardem Florym, Borisem Chainem a v týmu byl taky méně známý Norman Heatley, který se významně podílel na metodách purifikace a stabilizace penicilínu.
0: Testovat se začalo na případech fatálních infekcí, kde pacienti měli malou šanci na přežití. Užití penicilinu, přestože ho byl nedostatek, tehdy prokázalo obrovský potenciál tohoto léku. Zapojením farmaceutických firem došlo na počátku 40. let minulého století k rozšíření výroby, což se ukázalo jako zásadní při záchraně životů spojeneckých vojáků na konci druhé světové války. Protože zatímco v první světové válce umíralo na následky infekcí způsobených poraněními skoro 70% vojáků, ve druhé světové válce to bylo díky penicilinu už jen zhruba 5% zraněných. Fleming, Flory a Chain za objev penicilínu získali v roce 1945 Nobelovu cenu za lékařství. Penicilin se stal základem pro výzkum moderních antibiotik.
1: Vedle penicilínu se začaly v těch 50. letech objevovat i další antibiotika. Významné skupiny byly aminoglykosidy, jako třeba streptomycin, tetracyklíny, později, o něco později také třeba vancomycin, který reprezentuje glykopeptidová antibiotika. Bohužel v podstatě ke všem těmto antibiotikům si dokázaly bakterie někdy velice záhyv, někdy to bylo dokonce dřív, než se antibiotikum uvedlo do klinické praxe, vyvinout rezistenci. Dalo by se říct, že je to rostoucí problém. Největší problémy dneska jsou hlavně bakterie ze skupiny enterobakterií, kam patří třeba Escherichia coli, Klebsiella pneumonie nebo relativně příbuzné bakterie typu Pseudomonas aeruginosa, které dokáží být rezistentní, takzvaně multiresistentní, a některé se blíží i termínu, který používáme naštěstí zatím relativně vzácně, panrezistentní, kdy už nám na takovou bakterii v podstatě nezbývá, čím bychom ji mohli léčit.
0: Právě vlivem rostoucí rezistence bakterií ztratila řada antibiotik, které se používaly v minulých letech, účinnost a dnes jsou proti řadě nemocí zcela nepoužitelné. A jak upozorňuje mikrobiolog Jan Katlec, člen České platformy antibiotické rezistence, nové preparáty příliš nevznikají, protože jejich vývoj je extrémně náročný a drahý.
1: Pokud je antibiotikum účinné, potřebuje ho pacient u některých případů, jsou to ty třídenní antibiotika, velice krátkou dobu, tudíž ta spotřeba nebude moc velká. Zároveň patentová ochrana je relativně krátká. Dalším faktorem je, že pokud je antibiotikum vysoce účinné a je nově zavedeno na trh, tak se stává takzvaným záložním antibiotikem, které doktoři nebudou předepisovat velice často. Měli by se ošetřit na zvláštní případy. Všechny tyhle faktory vedou k tomu, že když se nějaká firma rozhodne zavést nové antibiotikum, velice těžko dosahuje ziskovosti. A proto dávají farmaceutické firmy přednost lékům, jako jsou natlumení bolesti pro onkologické pacienty nebo třeba psychofarmaka, což jsou léčiva, které je možno užívat někdy celý život. A příslušné marže jsou o to vyšší oproti antibiotikům.
0: Jedním z doporučení, jak snížit riziko vzniku rezistence u bakterií, je užívat antibiotika jen tehdy, když jsou nezbytná, na základě doporučení lékaře. To znamená zabránit nadužívání antibiotik, stejně tak zneužívání ve veterinární medicíně.
2: Věda plus. Pohled pod mikroskopy biologů, do laboratoří chemiků, na operační sály lékařů nebo rýsovací prkna konstruktérů. Půl hodinu ze světa vědy a techniky poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. A najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Na jihu Francie se znovu rozhořel lesní požár. Policie má na pražském letišti novou speciální jednotku. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tuma získali bronz ve štafetě na mistrovství Evropy. A bude slunečno, v Čechách později ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 39 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezi tím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
4: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferré nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Na pražském letišti Václava Havla začala působit nová speciální policejní jednotka. Má dohlížet na bezpečnost cestujících a zasahovat proti agresivním lidem. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Jde o třetí jednotku tohoto druhu v Česku. Podobné týmy působí taky v elektrárnách v Dukovanech a Temelíně. Nejde ale o jednu složku, která která na bezpečnost cestujících na pražském letišti dohlíží, říká mluvčí letiště Denis Hejtmánková.
5: Patří mezi ně například pracovníci bezpečnostní kontroly, letištní ochranka, tým pohotovostního a krizového řízení, letištní hasiči, psovodi, pracovníci jednotlivých dispečingů nebo sokolníci, kteří mají na starosti biologickou ochranu letiště.
3: Počet cestujících na pražském letišti postupně narůstá. Letos by jich mohlo odbavit až 19 milionů. Okresní soud pro Prahu Západ se znovu začne zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy. 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro tři zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
6: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Radiožurnál.
3: Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tuma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhájcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, ve které byli druzí nejlepší. Posunuli se tak z průběžného 5. místa až na stupně vítězů, pokračuje Marek Tuma.
7: Mám velkou radost z toho, že se nám podařilo získat opět medaily po roce. A myslím, že i přesto, že jsme v závodě udělali nějaké chyby, tak jsme to zvládli krásně dohnat a ve finále je z toho třetí místo, takže to bereme a jsme spokojení.
3: Karolína Křenková a Kateřina Váňová byly mezi ženskými týmy čtvrté. Titul vybojovali Francouzi a Švýcarky. Mistrovství Evropy v moderním pětiboji potrvá v Turecku do neděle. Češi se znovu představí ve středu, kdy je na programu kvalifikace mužů. České reprezentantky individuální závody vynechají.
8: Nehoda v Plzni a uzavírky na trase Jihlava, Golčův, Jeníkov. Dálnice bez kolon, teď nahlášených nehod komplikací. V Plzni v ulici U Prazdroje se srazila dvě osobní auta. Nehoda se zásahem záchranářů omezuje průjezd na křižovatce s Ukrajinskou ulicí. Na silnici 38 z Jihlavy do Golčova, Jeníkova se na několika místech jede kyvadlově. Kvůli opravám povrchu vozov nejprve mezi sjezdem z D1 a Štoky a pak mezi Havlíčkovým Brodem a Olešnou. Na obou místech se už teď po ránu tvoří kratší kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Bude jasno nebo polojasno v Čechách odpoledne a večer, přechodně zvětšená oblačnost a ojediněle přehánky nebo bouřky. Teploty 34 až 39 stupňů, na horách kolem 30 a foukat má slabý, na Moravě postupně mírný jižní až jihovýchodní vítr. V bouřkách bude zesilovat. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na plusu. S
9: Vzpomínáte ještě na dobu, kdy se definitivně rozhodovalo o zániku Československé federace? Léto roku 92 připomene už za chvíli v repríze pořadu Archiv Plus Veronika Kindlová, ale ještě předtím si přiblížíme některé ze známých českých politiků 90. let. Repríza portrétu nabídne profily dvou tváří Občanské demokratické aliance Ivana Maška a Tomáše Ježka. Hovořit o nich bude Petr Nováček. Devadesátky, doba zásadních politických, společenských a ekonomických změn, doba, kdy jedni opatrně ohledávali prostor svobody a druzí si ji naplno a bez zábran užívali, často i na úkor druhých. Co z 90. let zbylo v české politice? Ve speciálu portrétů Politici devadesátek se dnes ohledneme za jednou z prvních politických stran, která ve svobodných poměrech vznikla, za Občanskou demokratickou aliancí, a za dvěma politiky této strany, Ivanem Maškem a Tomášem Ježkem. Jsme tady dva, novinář a politický komentátor Petr Nováček. Petře, hezký den.
10: Hezký den přeju.
9: A David Hertl, ne snad pamětník, ale řekněme svědek té doby. Tak dobrý poslech.
2: Politici devadesátek.
9: Datem, kterým dnes začneme, je 17. prosinec 1989. Toho dne se v bytě Pavla Bratinky sešlo asi 13 lidí, část z disentu, část z předlistopadového hnutí za občanskou svobodu, to byl právě ten Pavel Bratinka, a část ekonomů, tam byl třeba Tomáš Ježek. Říkali o sobě, že vyznávají konzervativní hodnoty a založili Občanskou demokratickou alianci. Petře, v těch 90. letech, nebo té první polovině 90. let, vzpomenete si, jaká strana to byla, jakou roli vůbec hrála v té době?
10: No, strana to byla malá a ona sama přesvědčena o tom, že hraje roli zcela zásadní. Ale mimochodem byla to strana významná, tím zaprvé měla významné osobnosti a za druhé ODA se považovala částečně právem za takovou tu skutečnou pravici, tedy za něco festovnějšího, stabilnějšího, ukotvenějšího než Občanská demokratická strana. Bylo to odvážné, bylo to tak a do jisté míry to říkalo sobě právem.
9: Já jenom dodám, že postupný pád téhle strany začíná po roce 1996, kdy z čela ODA odešel předseda Jan Kalvoda. Ono to bylo spojeno s takovým, neříkejme rovnou skandálem, ale něčím na ten způsob. Pak se předsedové různě střídali. V únoru 1998 ODA zažila opravdový skandál, když byl odhalen takový poněkud exotický sponzor téhle strany. Stala se součástí čtyřkoalice a zanikla koncem roku 2007. Když bychom se měli vrátit na to ustavující setkání v prosinci 89, tak v bytě Pavla Bratinky byl i Ivan Mašek. On se narodil v roce 48, mezi lety 68 a 69 studoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, potom byl v roce 70 z politických důvodů propuštěn z místa úředníka v Ústavu dopravních zařízení, vystřídal různé dělnické profese a od roku 85 pracoval jako programátor a nakonec vedoucí střediska v softwaru. Mezitím dálkově vystudoval Vysokou školu ekonomickou a v 80. letech už se účastnil bytových seminářů. Stýkal se s řadou disidentů, po Palachovu týdnu v lednu 89 podepsal chartu 77 a v říjnu 89 byl odsouzen za pobuřování. On totiž podepsal manifest hnutí za občanskou svobodu. Takové docela zajímavé je, že propuštěn byl v pátek 17. listopadu 1989, takže ještě stihl založení Občanského fóra. Potom kandidoval a byl zvolen v těch prvních svobodných volbách na jaře 1990 do českého parlamentu. Petře, já vím, že vy jste na Ivana Maška narazil, co by novinář, až o něco později. Vzpomenete si někdy na to své první setkání s ním?
10: No tak já jsem na něj určitě narazil jako na významnou tvář ODA už předtím, ale problém je v tom, že my jsme tehdy nedělali všichni všechno, to nebylo možné zvládnout. A Ivan Mašek fungoval v České národní radě, zatímco já jsem se tenkrát zúčastnil maratonu zakládání českých, ale i slovenských politických stran. A tudíž jsem měl ten rajon od západních Čech až po Košice. Čili přednostně jsem chodil do federálního shromáždění. Takže tím to bylo. Ivana Vaška jsem samozřejmě znal, protože do České národní rady jsem docházel též. Tam bylo mimochodem velice vlídné klima, úplně nepopsatelně jiné než dnes. Paní Burešová, doktorka, která byla předsedkyní té rady, ta té radě vtiskla unikátní podobu. No, ale proč to? Ivan Mašek byl samozřejmě významným člověkem jakožto předseda poslaneckého klubu, tím pádem musel být člen organizačního výboru, čili i když nebyl v úzkém vedení ODY, tak musel mít ale perfektní informace o tom, jak se co se děje a názor na to, co se dít má. No. A já jsem na něj narazil hlavně v roce 1992, jako na jiné oďáky, jak jsme jim říkali, a to v souvislosti s těmi česko-slovenskými konflikty, protože ODA zastávala velmi striktní názor. Ona říkala, že buď to se tedy máme slušně dohodnout, jak budeme dál žít spolu ve funkční federaci, anebo se máme slušně rozejít a nic mezi tím.
9: Ivan Mašek bývá občas označován za jakousi šedou eminenci ODY. On byl zvolen v roce 92 znovu a znovu v roce 96. Předsedal, jak už jste říkal, poslaneckému klubu. Zároveň byl členem stálé komise pro kontrolu činnosti bezpečnostní informační služby. Byl místopředsedou rozpočtového výboru. Vnímal jste ho jako člověka, který toho hodně ví a pohybuje se i tak, řekněme, v takovém tom zákulisí?
10: No jejda. Ivan Mašek to byla marka, bych to tak řekl. No, předsedové poslaneckých klubů bývají velmi vlivní lidé, oni se pohybují často za kulisami, kde dohadují to, co je třeba dohodnout. Mimochodem to nám dneska naprosto chybí v současné poslanecké sněmovně. Tam tohle to prostě nefunguje, proto ta sněmovna se zasekává a vypadá to tam, jak to tam vypadá. No, takže tenkrát předseda poslaneckého klubu, to je velmi důležitá figura. A navíc Ivan Mašek dal celou unikátní osobnost, protože, abych tak řekl, on pracoval nepřetržitě. Nejen v té sněmovně, myslím, poslanecké sněmovně při jednání, ale on pracoval i, jak se tomu tenkrát řekla, v dolní sněmovně. A tam zejména se svým přítelem, panem Dobalem, byli známi tím, že, jak bych tak řekl, no, rádi si na dobrou věc připili a ne na dobrou věc.
9: Tak ostatně, já jsem se i dočetl u Miroslava Koreckého v Lidových novinách, že Maškova 8letá útrata v restauraci poslanecké sněmovny by si zasloužila titul čestný host. Bylo to prostě to jeho místo, kde on vyřídil spoustu věcí?
10: No to mi povídejte, to byly přímo přízračné dvě osobnosti, Mašek Dobal, a říkalo se o nich, že mají neskutečnou výdrž. Takže je už jenom z toho důvodu, že jednání s nimi nejsou lehká. A to taky mělo. Já jsem to pak až později zažil na jedné celostátní konferenci ODA, čili sjezdu. Ale to bylo až později, toho nechci předbíhat. Ale už to teda jsem to načal. No pamatuju se, že Ivan Mašek se tak věnoval zákulisnímu jednání od toho pátku do neděle, kdy ta konference trvala, tak se ani nedostal do vlastního jednacího sálu.
9: Necháme promluvit samotného Ivana Maška. V roce 1998 byl hostem Radiofóra a tam se ho zeptali, kde se vlastně odehrává politika.
11: Mimo to, co běžný občan vidí, mimo třeba jednání poslanecké sněmovny, které se odehrává v síni a které případně vysílá televize, tak samozřejmě probíhá vždycky řada jednání v těch kuloárech nebo tady chcete-li v tom zákulisí. To je přirozené, řekl bych, že je to dokonce velká část té politiky. Otázka je, co do toho zákulisí pojímat, jestli například také práci ve výborech, která často také není pro běžného občana a pro média příliš zajímavá, není to tolik vidět. Čili odehrává se tam velká část a já si myslím, že to není špatně. To, co je jinak špatně, nebo to, co mě třeba se nelíbí, je, když se část té politiky odehrává na stranických sekretariátech a mezi stranickými sekretariáty a ti poslanci potom jenom jaksi plní tuto roli. Já jsem, a proto možná solový hráč, mě prostě taková práce politická nevyhovuje, abych to ani nedokázal politiku takhle dělat.
9: Že Ivan Mašek byl sólový hráč, o tom se opravdu hodně hovořilo. Také se mluvilo o tom, že on prý dokázal třeba na jednání poslanecké sněmovny tvrdě kritizovat i svého koaličního partnera, v té době premiéra Václava Klause. To byla výjimka nebo to bylo typické v té době?
10: Já vám si myslím, že ti dva pánové se opravdu v lásce nijak neměli. Ivan Mašek byl opravdu svéráz a Václav Klaus také svým způsobem, aby tam byla ta rivalita ODA, ODS, ODS, ODA. Takže tak to bylo. Špičkovali se vzájemně, tam byli oba mistři, tedy, takže to probíhalo takhle. No.
9: Od jara 97 byl Ivan Mašek členem takzvané pravé frakce v ODA a potom v prosinci ze strany odešel. Petře, ta pravá frakce, co to bylo?
10: No, to byla hlavně reakce na pragmatiky typu Vladimíra Dlouhého, o kterých si ti festovní ODAci mysleli, že zanášejí do strany podivné, hlavně nekonzervativní myšlenky a postupy. No, a to už se ODA blížila do velké krize, která pak vyvrcholila, třeba říct, na podzim a skončila tím, že ODA spolu s lidovci odešli z vlády a tím ji položili. A to už se chylovalo k tomu, protože se tuštilo, že ODA to má jak podivné s penězi. A financování měl na starosti Vladimír Dlouhý, ale vím, že ani pozdější předseda strany nedokázal se dovědět, odkud ty peníze ODA vlastně všechny má. To pak vyústilo v tom známém skandálu černých sponzorů a podobně, jako je měla ODS. A Ivan Mašek to na ně spíš tušil, taky to byl ekonom. Takže jak si začal si brát distanc. Začal nejen, že začal učité lidi v ODě kritizovat, ale vytvořil si tuto speciálně pravicovou stranu, než to byla pravicová frakce a pak to byla strana konzervativní slouvy a to bylo opravdu, to byla jako destilát té původní ODY, velmi, velmi jako zarytá, nekompromisní strana. Mimochodem taky podle toho dopadla, protože oni, myslím si, ztratili smysl pro to činit kompromis a to je v politice zásadní věc.
9: Je to tak, ta strana po dvou letech zanikla. Ivan Mašek po odchodu z politiky podnikal jako analytik a poradce. V roce 2010 se pokusil o návrat do politiky, byl zvolen zastupitelem městské části Praha 5 za TOP 09 a zemřel v lednu 2019. Byl mu 70 let.
2: Posloucháte cyklus Politici 90. Portréty osobností, na které se neprávem zapomíná. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Hostem portrétu je dnes Petr Nováček. Od Ivana Maška se posuneme k Tomáši Ješkovi, který byl v tom prosinci 89 také na setkání v bytě Pavla Bratinky, na tom setkání, ze kterého vzešla ODA. Tenhle plzeňský rodák, narodil se 15. března 1940, absolvoval v roce 62 vysokou školu ekonomickou, už během studia vstoupil do komunistické strany, jak později říkal, v důsledku mládí a blbosti. Stranu opustil po srpnu 68. V tom takovém období určitého tání působil v týmu ekonoma Otyšika, který se věnoval reformě československého hospodářství a tomu umožnil dostat se na stáž do Švýcarska. Pracoval v ekonomickém ústavu, druhou polovinu 80. let pak strávil jako zaměstnanec prognostického ústavu. Do politiky vstoupil Tomáš Ježek záhy po listopadu 89. Občanskou demokratickou alianci 6 let zastupoval v České národní radě a poslanecké sněmovně a krátce po listopadu působil také jako poradce tehdejšího ministra financí Václava Klause. Petře, mluvili jsme o vašem prvním setkání s Ivanem Maškem. Vzpomenete si pro změnu, kdy jste se poprvé potkal s Tomášem Ješkem?
10: No, já si myslím, že s Tomášem Ješkem určitě dříve. A to také z toho důvodu, že mě jako kde koho strašně zajímal ekonomický vývoj, prognózy a tak dále. A Tomáš Ježek byl člověk velmi vlídný vůči novinářům, já si na to pamatuju. Jo. Takže když ho člověk někde potkal, a zeptal se, tak on strašně rád vysvětlil a byl opravdu fundamentální. My jsme ho měli rádi, protože říkám znovu, bylo s ním hezké povídání a současně to, toho člověk moc spoustu dověděl. Mimochodem bychom si měli říct, že on přeložil ještě pro samizdat několik Hayekových zásadních prací, čili to je literatura pro konzervativce zcela zásadní. No a ještě snad maličkost, to jeho krátké bloudění v KSČ, možná, že to bylo tím, že 2 měsíce před koncem války byl popraven gestapem jeho otec, takto středoškolský profesor v Plzni.
9: Je to tak. Tomáš Ježek byl s Václavem Klausem a Dušanem Třískou považován za otce kuponové privatizace. On působil jako ministr pro privatizaci, krátce vedl Fond národního majetku. Řadu let potom stál v čele komise pro cenné papíry. Mimochodem, Petře, vzpomenete si na tehdejší slavnou kuponovou knížku? Měl jste ji?
10: To víte, že jsem ji měl, že jsem na ní dokonce vystát frontu na Slovanský ostrov. To bylo geniálně vymyšleno, že jo. Tam vlastně to byl jeden ze sporů, který on měl s manažerem Ježkem, Václav Klaus, protože šlo to, kdy to spustit, kdy tu kuponovou knížku dá do oběhu. Václav Klaus chtěl, aby se tak stalo 1. ledna roku 1992, zatímco pan Ježek byl toho názoru, že to se nedá normálně stihnout. Nakonec v tomhle případě zvítězilo, se to pak fakticky spustilo až od, pokud se pamatuju, 1. května. Ale v každém případě, to byla krásná věc, té kuponové knižce bylo faksimile podpisu ministra financí, kterýmž byl Václav Klaus. Takže jste to mohli pojmout i tak, že před volbami, ty byly, že jo, na přelomu května a června, že před volbami vám Václav Klaus, ministr a předseda nedlouho předtím vzniknuší ODS, že vám posílá takový dárek, možnost, jak se tenkrát říkalo, obohatit se. Jo? No, takže to bylo opravdu hezky vymyšleno a řekl bych na státní útraty. Měl Václav Klaus, říkal mu, ale on nepotřeboval, on měl i tak dost, protože to byl mediálně mimořádně schopný politik.
9: Je pravdou, že se tehdy říkávalo, že do té doby nejoblíbenější knížkou byla vkladní, pak se teda stala nejoblíbenější knížkou knížka kuponová. No, jenom v rychlosti pár čísel, ta privatizace v letech 91 až 94, do ní bylo zařazeno téměř 1200 národních podniků. Jak už jste říkal, za 1000 korun jsme si mohli pořídit kuponovou knížku. V té první vlně se účastnilo kuponové privatizace 6 milionů občanů a 264 investičních fondů a ve druhé vlně zase zhruba přes 6 milionů lidí a 353 fondů. A celkem se takhle v soukromých rukou ocitl kdysi státní majetek za 367 miliard korun. Mimochodem, Petře, napadne vás, kolik miliard se při té privatizaci takzvaně ztratilo?
10: No, to byly dlouhé debaty. Hovořilo se o částkách ve stovkách miliard. To přesně už asi nikdo nespočítá. Víte, ten princip spočíval v tom, že ta privatizace první 2 roky běžela vlastně bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů. On to, Václav Klaus, neměl rád, kontrolní mechanismy. A to je to, proč později došlo mezi duem Klaus Ježek zásadnímu sporu. Pan inženýr Ježek dlouho říkal, zaplať pánbů, že ekonomové měli přednost před právníky, protože kdyby tomu bylo jinak, tak bychom bývali tu kuponu privatizace nedali do pořádku. On se později za tenhle výrok omluvil, vysvětlil, že jak to myslel, že to myslel trošku jinak. Abych to řekl jednoduše, později dospěl k názoru, že právě jestli něco potřebovala kuponová privatizace, tak potřebovala dohled a kontrolu. Zejména ty investiční fondy, kterých se prostě protahovaly desítky miliard korun a nikdo o tom neměl představu, kudy odkud kam. No.
9: Sám Tomáš Ježek později uznával, že ne všechno se s tou privatizací povedlo. Tady je taková kratičká ukázka z jeho rozhovoru z února roku 1999 pro pořad Profil.
12: Dlouho jsem bojoval za regulaci na kapitálovém trhu, vůbec za vytvoření komise pro cenné papíry a samozřejmě tam těmi soupeři už byli velice silní chlapíci, protože tady byla celá řada lidí, která měla eminentní osobní zájem na tom, aby to přítmí a ten nepořádek pokračoval co nejdýl, protože to bylo ideální rejdiště pro takové ty obchody, které už se nikdy opakovat nebudou. Pro něch se spíš hodí to ošklivější slovo krádež nebo tunelování a to už prostě to mě tenkrát velice osobně jakoby vadilo.
9: Když jste mluvil o Václavu Klausovi a tedy Tomáši Ježkovi, ty jejich spory byly, řekněme, obecné, týkaly se privatizace, nebo jste měl někdy dojem, jako jsem měl třeba já, že to jsou spory až téměř osobní?
10: Máte pravdu, pak už to byly spory až téměř osobní. Oni, abych tak řekl, jeden druhého neustále pak už opravoval, špičkovali se tak navzájem a víte, ono to pak, pokud já vím, nabilo i takové formy nepříjemné. Prosím, nebyl jsem u toho, ale tak jsem tehdy slyšel z několika zdrojů. Inženýr Ježek byl docentem na Vysoké škole ekonomické a tehdy se profesury přidělovaly takzvanou rozpravou, že jo, před vědeckou radou. A říkalo se hned tehdy, že když měl obhajovat svoji profesuru, tak se na zasedání příslušného grémia dostavil Václav Klaus, tehdy profesor Vysoké školy ekonomické, proto byl jeho členem a tam se nějak velmi negativně vyjádřil o odborných kvalitách Ježkových. No a on pak tu profesoru nedostal už nikdy. Takže tak jsem to tehdy slyšel, nerad bych pomlouval, ale v každém případě mezi nimi ty spory pak nabývaly až vlastně osobní podvy.
9: Možná s tím koresponduje i to, že když v roce 1992 ODS vyhrála volby, tak Václav Klaus, co by tedy nový premiér, pochopitelně mohl Tomáši Ježkovi nabídnout místo ministra financí. Ostatně Tomáš Ježek byl jedním tedy z lidí, kteří připravovali tu privatizaci, ale už tehdy se říkalo, že Václav Klaus tohle místo ministra nabídne komukoliv jinému, kromě Tomáše Ježka.
10: Ale řekněme si jednu maličkost, jestli je pikantní, že Ježek se svými názory, když se začala bortit ODA názorově, takže se dokonce stal členem poslaneckého klubu ODS a členem ODS. To bylo v roce 1995-7. No a pak, když došlo k takzvanému sarajevskému atentátu a z ODS se odštěpila Unie svobody, tak pan inženýr Ježek byl jednu dobu angažován i v Unii svobody.
9: Tomáš Ježek zemřel v listopadu 2017, bylo mu 77 let a novinář Jan Macháček v listopadu, tedy krátce po jeho smrti, v Lidových novinách napsal, že Tomáš Ježek byl, a teď tedy cituji, člověk čestný, dobrosrdečný a laskavý, nikdy nikoho neurážel, nad nikoho se nevyvyšoval, upřímně věřil své práci a jejímu smyslu, politikou se nijak neobohatil a jeho jedinou chybou byla přílišná důvěřivost k některým lidem. Petře, podepsal byste se pod to?
10: Podepsal bych to okamžitě. Já pokud vím, tak Tomáš Ježek byl také věřící člověk. Myslím, že to byl evangelík. A on to nedával nějak ve známost, ale patrně to měl v tom svém vnitřním já ty hodnoty srovnané. A proto, to má kolega Macháček pravdu, proto já použiju toho pojmu v politice, se nepoužívám od času. To byl velmi slušný člověk. Velmi slušný člověk. A férový člověk, podle mého soudu. Tak jsem aspoň poznal já.
9: Roman Češka, bývalý politik ODA, který pak vystřídal Ježka v čele Fondu národního majetku, po Ježkově smrti v Lidových novinách napsal, ta nejsilnější vzpomínka není na práci nebo politiku, ale na chvíli, kdy jsem při stěhování ministerstva mezi jeho věcmi našel jím psané básně, tedy míněno básně Tomáše Ježka. Zůstal jsem pav, ukázali mi člověka citlivého, zajímavého, nabitého emocemi a ukázali mi jeho křesťanskou víru. Což vlastně jenom dotvrzuje to, co jste teď říkal. Petře, díky, že jste přišel zazpomínat na dva zajímavé politiky Občanské demokratické aliance. Těším se zase za týden na setkání nad politiky ODS. Zatím naslyšenou.
10: Já vám děkuju a zdravím posluchače.
9: Technicky spolupracoval Ladislav Čurda, dramaturgii pořadu měl na starosti Stanislav Winter a z Českého rozhlasu Plus se loučí také David Hertl.
2: Posloucháte 90kové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
9: Srpen roku 1992 přinesl zásadní obrat a dal definitivní odpověď na otázku, jak to bude se společným státem Čechů a Slováků. Dramatické chvíle přiblíží repríza pořadu Archiv Plus.
13: V polovině srpna roku 1992 už bylo víceméně jasné, že společný federální stát Čechů a Slováků je fakticky mrtvý projekt. Představy české a slovenské politické reprezentace o státoprávním uspořádání i ekonomickém směřování země byly naprosto odlišné a ochota z nich ustupovat byla mizivá. Teď už nešlo o to, zda se federace zachrání nebo nezachrání, ale o to, kdy a jak a nakolik kultivovaně zanikne. Z archivních nahrávek z té doby vybírala a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
2: Archiv Plus.
13: Nejsilnější česká strana, tedy ODS, a nejsilnější slovenská, HZDS, si po volbách přece vzali, že nejpozději do 30. září dohodnou, jak by to s republikou mohlo být dál. Celé léto se scházeli zástupci obou stran, aniž by situaci nějak zásadně rozetnuli. Proč je důležité, aby se konec federace odehrál na základě oboustranně přijatelné dohody, pro rozhlas formuloval Václav Benda, tehdejší předseda křesťansko-demokratické strany, která tvořila koalici s ODS.
14: Je jistě pravděpodobné, že jednostranné nebo nekoordinované dělení společné republiky by probíhalo jaksi rychleji, už prostě proto, že jaksi na akce jedné strany budou následovat reakce druhé strany bezprostředně, než teda dělení koordinované, ale opakuji, že sice nám běží o čas, jsme si vědomi toho, že každé další prodlužování dosavadní krize nás stojí nesmírně mnoho vnitropolitický, zahraničně politický, a to jak tedy od jaksi morální stránky problému až po stránku čistě finanční, to jsou obrovské ztráty, ale samozřejmě nějaký dramatický nebo dokonce jaksi balkánský vývoj by nás stal ještě nesrovnatelně více, proto bychom dávali a stále dáváme přednost té třeba o něco pomalejší, byť jaksi přísně termínované cestě, tedy pokojného rozchodu na úrovni federálních zákonů a federálních opatření.
13: Václav Benda tu jasně mluví o rozchodu. Z pohledu české vládní reprezentace to totiž bylo jediné možné řešení. Čeští vítězové voleb chtěli buď federaci, nebo nic. Slovenští federaci rozhodně nechtěli a místo ní navrhovali volnou konfederaci dvou prakticky samostatných zemí. To zase odmítala česká strana. Česká levicová opozice se ale s rozdělením státu dlouhodobě nechtěla smířit a snažila se jednotný stát zachránit prosazením referenda. Poslechněte si slova tehdejšího předsedy sociálních demokratů Jana Horáka.
15: Je možné, že demokraticky Češi a Slováci v referendu rozhodnou, že nechtějí pokračovat ve federativním systému. No tak je nutno po mém soudu připravit nějaký nový útvar, který by zakonzervoval spolupráci mezi Slováky a Čechy s ohledem na jejich koexistenci za posledních 74 let. Historicky, politicky, kulturně, sociálně, hospodářsky my jsme dosáhli společně určitých úspěchů, určitých výsledků a bylo by chyba, abychom tyto věci ignorovali, a proto se domníváme, že v případě zániku federace by měl vzniknout útvar, který by tuto minulou spolupráci dokumentoval, ať už by to bylo pod názvem Svazek, Unie, či jakkoliv jinak. Doufám, že v krátké době přijdeme s konkrétním návrhem, jak by měla vypadat forma takového nového svazku.
13: Čeští vládní politici i Václav Havel, v té době už bývalý prezident, abdikoval totiž v polovině července, byli proti referendu. Podle nich voliči o federaci rozhodli už v červnových volbách. Jak řekl tehdejší předseda české vlády Václav Klaus, i kdyby 51% hlasovalo pro zachování společného státu, nepohneme se ani o milimetr kupředu, protože odstředivé tendence budou pokračovat. Během léta vyzvalo HZDS českou levici, ochotnou souhlasit s unijním uspořádáním, k jednání. Konkrétně sociální demokracii a liberálně sociální unii. Na české straně to vyvolalo malé pozdvižení. Zdálo se, že levicová opozice a HZDS chtějí české vládě za zády cosi upéci. Redaktorka Kateřina Kašparová o tom mluvila s českým premiérem Václavem Klausem.
16: Včera se sešli představitelé liberálně sociální unie a československé sociální demokracie a na svém setkání konstatovali, že HZDS nechce společný stát a že toto musí vzít na vědomí. A slovy pana Trnky také uvedly, že není možné dále setrvat na svých stanoviscích. Myslíte si, že toto může posílit pozici ODS v dalších kontaktech se slovenskou stranou a vůbec, že to může zlepšit celkovou situaci na české politické scéně?
17: Já od začátku jsem nepřijímal interpretace některých novinářů o tom, že jednání HZDS s českými opozičními stranami je pokusem o nějaké spojenectví za zády ODS. Opravdu, já jsem to nikdy nepřijímal, občas mě bylo vytýkáno, že jsem příliš naivní a že podceňuji toto nebezpečí, ale já jsem tuto interpretaci nikdy nepřijímal. Já jsem vždycky si spíše myslel, že HZDS hledá i touto formou de facto jisté partnery nebo souhlas v těch základních otázkách, o kterých jim, to znamená HZDS, jde. A HZDS dneska nemá jako dominantní program, vůči kterému by chtěla kolem sebe shromažďovat podporu, odlišné názory na ekonomickou reformu, odlišnou sociální politiku, odlišné věci tohoto typu. Programem HZDS je teď otázka státoprávního uspořádání a já věřím, že debaty HZDS s těmito stranami spíše přispívají k vyjasnění situace, kterou česká opozice někdy nechce prostě realisticky přijmout, že je taková, jaká je.
13: Politické dění v srpnu 92 bylo vůbec velice komplikované. Do jednání o státoprávním uspořádání také zasáhlo projednávání nové slovenské ústavy slovenským parlamentem. Nová ústava už byla koncipována jako ústava samostatného státu, která existenci federace vůbec nebrala na vědomí. Ve dnech, ze kterých pocházejí všechny předcházející záznamy, se jednání o podobě státu mezi ODS a HZDS zadrhla. Slovenská strana je přerušila kvůli sporu o federální bezpečnostní službu. ODS totiž nechtěla, aby post šéfa obsadil někdo z HZDS. O vyjádření k přerušenému jednání požádal rozhlas i spisovatele a donedávna poradce Václava Havla Pavla Tigrida.
18: Už jen tak matně si vzpomínám, co jsem dělal, když mi slečna odmítla přijít na rande a pár hodin před pevně smluvenou schůzkou mi telefonicky sdělila důvody této nečekané absence. A než jsem mohl co říct, zavěsila. Zavěsil jsem také, usedl do nejbližší lenošky a začal přemýšlet. Proč asi? Něco jsem řekl, co jsem neměl, nebo snad ty plandavé kalhoty, co jsem měl na sobě, když jsme se naposled viděli, nebyl jsem dost úctivý, když mě přesvědčovala o tom, že ženy jsou prozíravější než muži. Na nic kloudného jsem obliky nepřišel i řekl jsem si, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se vaří a že si dovolím v takových případech doporučovaný luxus a počkám si. Však se včas tu pravou příčinu dovím. A sáhnul jsem nikoli snad po revolveru, ale po knize. Kdybyste někdy čirou náhodou, vážená posluchačko či posluchači, byla či byl v podobném rozpoložení, nebo dokonce v téže situaci, a ta nemusí být nutně milostná, učiňte, jak by smet. Dokonce i tu knihu doporučím. Její titul je krátký, o demokracii, vyšla loni v pražském nakladatelství Melantrich a autorem jednotlivých kapitol není nikdo jiný, než náš dobrý starý Tomáš Garrigue Masaryk. A abych vás příslušně nalákal, zde několik citátů. Tak třeba toto. Není maličkostí znovu dobít svůj stát a ten stát udržet. Naše rozpoložení v Evropě a ve světě v období očividně přechodném ukládají nám mnohé a těžké úkoly.
13: Mnohem obyčejněji se k přerušení jednání ze strany HZDS vyjádřil Josef Žilenec z ODS.
19: My se snažíme, aby ten proces, který probíhal, probíhal i nadále. Není možné nejednat, protože to znamená otevřít vrata nekontrolovanému vývoji. My uděláme všechno, abychom jednali a jsem přesvědčený, že toto byla jenom krátká epizoda, která má svůj původ ve vývoji na slovenské politické scéně a že společný zájem, který zde evidentně máme, absolutní nutnost se dohodnout, to je tak zřetelný zájem, že ten překryje ty drobné perturbace a že velmi brzo začneme spolu jednat.
2: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu.
13: Přerušení jednání mezi ODS a HZDS bylo skutečně jen krátkodobou záležitostí. Ale než se k němu dostaneme, pojďme si pustit zajímavou ukázku z rozhovoru s manažery firmy Fialka, která vyráběla pracovní obleky. Reportér Boris Riegler se jich ptal na těžkosti, se kterými se potýkají. Odpověď ilustruje, že část české veřejnosti k rozdělení země přistupovala velmi pragmaticky.
20: Nevím, jestli Uherský Hradiště je nejlepší místo na podnikání. Možná jo, možná ne, ale každopádně tady nejsou lidi. Máme požadavek na pracovním úřadě už 3/4 roku vlastně od vzniku firmu na 30 lidí. Nic. Já jsem na tom, no takhle v pondělí odjíždím na Ukrajinu, kde se budu snažit sehnat lidi, když nejdou se...
21: Počkejte, Jiří, já jsem nerozuměl. Na Ukrajinu?
20: Na Ukrajinu.
21: Do bývalého Sovětského svazu pojedete?
20: Přesně tam.
21: Vy jste jako sládek, vy tam chcete vstyčit vlajku, ne?
20: Já tam nechci vstyčit vlajku, já o tam teď potřebuju levnou pracovní sílu, pokud to vypadá tak, že jsme ještě furt Československo, slovenská koruna je stejně dobrá jako česká, tak ze Slovenska dneska nikoho nepřitáhnu, musíme chvilku počkat, zatím budu brát lidi z Ukrajiny.
13: A teď zpátky k jednání ODS a HZDS. Obnovila se už ve středu 26. srpna. Tehdy se v Brně ve známé funkcionalistické vile Tugendhat sešel předseda české vlády a ODS Václav Klaus a předseda slovenské vlády a strany HZDS Vladimír Mečiar. Určitě znáte fotky zachycující oba politiky, jak v uvolněných pozicích jednají na zahradě vily. Jednali celý den a po 23. hodině předstoupili před novináře.
22: Tato schůzka a její průběh je signálem a symbolem znovu nalezení té, zejména vámi, novináři, tak spochybňované důvěry a spolupráce mezi Občanskou demokratickou stranou a HZDS. To je první významná věc, která, myslím, znamená záruku užitečné kooperace a spolupráce do budoucnosti. To je teze číslo 1.
13: Za druhé, jak pokračoval Václav Klaus, obě strany zrekapitulovaly, jak se podařilo splnit závěry předchozích schůzek a za třetí přijali harmonogram dalšího postupu. Ten už představil Vladimír Mečiar.
23: Předpokládáme, že do konce septembra by byly přijaté federální zákony, a to zákon o způsobe zániku České a Slovenské federativní republiky, kterým by se nahradil doterajší zákon o referendě, který pozná len jeden právně nečistý způsob. Ďalej předpokládáme, že se do konce septembra přijme zákon o způsobe dělení majetku a o nástupnických právach. Je možné, že tu může dôjsť časovému preklenutí pravděpodobně až do polovici oktobra. Predpokladáme tiež, že do konca septembra sa príjmu zásady dohody Národnej rady Českej republiky a Slovenskej republiky o budúcom spolužití, ktoré by mali byť vyjasnené tak, aby v priebehu októbra mohli byť národnými radami schválené. Na základe tohoto schválenia v Národných radách predpokladáme, že celý november by bol venovaný prijatiu tých zákonov a opatrení na území obidvoch republik, ktoré tieto dohody vyzvú. Jedná sa o veľmi zložitý komplex právnych vzťahov v oblastiach ako občianskoprávnych, tak majetkových, finančných a tak ďalej, tak aby život hospodársky i spoločenský išiel nerušene ďalej. Obdobie decembra sme si nechali na vyrovnanie nejakých rozdielov, ktoré môžu vzniknúť, a k 1.1.1993 predpokladáme, že by vznikli Republiky Česká a Republika Slovenská ako dva štátne útvary.
13: Vladimír Mečiar pak mimo jiné ještě řekl, že situace je zkrátka tak vážná, že nezbylo, než se postavit z oči v oči a jít od sebe.
23: Takže to všetko, keby nenašlo vecné vysporiadanie a nový priestor, by v podstate viedlo k tomu, že by sa nám hospodárska i politická situácia vymkla z rúk.
22: Jestli to mohu shrnout, tak z pohledu České republiky já věřím tomu, že dojde-li k tomuto procesu tak, jak je plánován, připravován v klidné, kontrolované formě. Já věřím a ODS věří, že můžeme nalézt se Slovenskem lepší vztahy, dlouhodobě trvalejší vztahy, než jsou vztahy dosavadní.
0: Mohli bychom napísat alebo oboznámit našich občanov v Českej a Slovenskej republike, že kto je za terajší katastrofálny stav zodpovedný?
22: Katastrofálny stran čeho, prosím vás?
0: No pán premiér Mečiar povedal, že už je situácia neudržateľná.
23: No pokiaľ by išlo o zodpovednosť, tak môžete chápať rôzne, len ťažko prezonifikovanie. Niektoré rozdiely, ktoré existujú medzi obidvomi krajinami a prírody v hospodárstve, sa zakladali niekoľko rokov. Ako náhle sa prichádza na trhové mechanizmy, to, čo bolo predtým skryté, vystupuje na povrch. Niektoré chyby boli urobené v období posledných dvoch rokov a pokiaľ ide o postupný rozpad štátu, tak my sme sa dostali po voľbách do situácie, keď bolo treba hľadať východisko, keď sme už určitý negatívny zlý stav zobrali. A východisko možno hľadať buď k decentralizácii, alebo k novej centralizácii. Nové centralizácii chýba aj politická vôľa a chýbajú aj ekonomické podmienky.
13: Návrh na rozdelení federace nastínil také budoucí ekonomické vztahy obou republik. Kvôli rozdílné síle ekonomik se počítalo s rozdelením měny, ale zároveň také se vznikem zóny volného obchodu a celní únie. Dopady v pořadu Radiožurnál vysvětlil ředitel odboru cenové politiky Federálního ministerstva financí Emanuel Šíp.
1: Domnívám se, že rozdílnost v hospodářských politikách obou politických subjektů, které zvítězí ve volbách, v podstatě vylučuje měnovou unii. Nevylučuje však unii celní, nevylučuje sféru volného obchodu. No a pokud by i s tou podmínkou, že se dejme tomu bude na hranicích směňovat peněžní hotovost a že se budou přepočítávat nějak ceny, zboží dostane bez překážek a bez zbytečných cel z jedného státu do druhého, neměl by to být závažný problém. Horší by to bylo, kdyby si státy v tomto směru začaly dělat na schvály. Ty na schvály mohou nastat třeba tím, že Slovensko, kde dojde patrně k devalvaci koruny, bude mít zboží v Česku levnější, to znamená slovenské zboží bude odplývat do Česka. Čeští producenti, zejména ti neschopní čelit konkurenci, by přičeli, že toto zboží je příliš levné, ať se na ní uvalí cla. Naproti tomu na Slovensku, kde lze pravděpodobně pro příliš agresivní nebo příliš silné zásahy státu do ekonomiky čekat třeba i opětovný vznik nedostatkovosti. Zase mohou vzniknout filozofie, že naši podnikatelé se chovají naprosto nevlastenecky a zboží, které doma chybí, vyváží velké množství někam do Čech. To znamená, v těchto podmínkách potom by se asi stalo, že by státy mohly sahat k nějakým překážkám, které by nesloužily věci. Tyto překážky je lehké zavést, těžké odbourat.
13: A jak na dohodu o rozpadu federace reagovala média?
4: Slovenské emancipační snahy dospěly k jasnému závěru. Poslední den roku má být posledním dnem společného státu. Je to užitečná a úlevná zpráva, která znamená, že si oba naše národy vezmou věci do svých rukou. Ani opozice, která je v opozici prostě proto, aby byla v opozici, s tím nic nespraví. Ta emancipace však má mnoho podtextů. Jedním z nich je nacionalismus. Dle mého názoru s ním český národ má sám u sebe své zkušenosti. Nacionalismus se Češi odnaučovali dlouho a úplně to nezvládli dodnes. O to víc mám strach, jak se rozeběhne slovenský život tohoto džina puštěného z lahve. Má totiž svoji logiku. V ní má místo i iniciativa za svrchované Košice, i samospráva maďarské menšiny. Lze jen věřit, že Vladimír Mečiar jim bude stejně moudrým a vnímavým partnerem, tak jako je Václav Klaus moudrým a vnímavým partnerem emancipačním snahám slovenské reprezentace.
13: Komentoval ve čtvrtek 27. srpna brněnský návrh na rozpad federace moderátor pořadu Radioforum Ladislav Doležal. Reakce tisku zprostředkovalo vydání Radiofóra z následujícího dne.
5: Například dnešní Lidová demokracie píše: české a slovenské dějiny se ve středu večer opět pohnuly. Československo jako stát končí, to je dnes zřejmé. Bude-li se však jeho konec shodovat s tím, co jsme slyšeli v úterní noci z úst Vladimíra Mečiara, to ukáží teprve příští měsíce. A podobně Svobodné slovo? Tak už to tedy víme. Vítězné politické síly se dohodly na tom, že letošním Silvestrem skončí 74-letá tradice společného soužití Čechů a Slováků ve společném státě. Jenže nelze nikterak vyloučit, že tento císařský řez se tak hladce a rychle provést nepovede.
13: Četl z novin rozhlasový komentátor Jiří Ješ a pokračoval.
5: Já bych ještě chtěl dodat citát z komentáře v dnešním českém deníku, kde Martin Schmarz reaguje na ty stále opakované výtky, že dvě strany nemají mandát a tak dále. Tak on tam píše, cituji: ODS a HSDS se zavazují, že budou v parlamentech iniciovat příslušné postupy k těmto dohodám. Nikoliv tedy, že rozdělí ČSFR, ale že navrhnou ve federálním shromáždění a národních radách, aby stanovili legitimní postup dvou států. A to je podstatný rozdíl. Argumentace české levice, že o rozpadu státu nemůže rozhodnout jednání dvou politických stran, je poněkud zmatečné. Existuje pouze dohoda dvou stran o společném

0: už nějaké signály, které z těchto stran by vás mohly podpořit?
1: Tak hovořit signály z těchto stran, to je samozřejmě složitá věc, nicméně myslím si, že právě jednání předsedy federálního shromáždění pana Michala Kováče s představiteli například sociální demokracie a liberálně sociální unie, kdy jednoznačně odpověděl na otázky toho typu, zda by nebylo možné, aby byl změněn přístup a byla zachována federace. Takže já si myslím, že spíš takové vystřízlivění těch rozumnějších z opozice, když to takhle mám říct, by mohlo přinést ty hlasy, které jsou zapotřebí pro schválení 3/5 většinou federálním shromáždění.
2: Jak se už v září ukázalo, vystřízlivění se nedostavilo v takovém počtu, jak bylo potřeba, a ústavní zákon o zániku federace neprošel federálním shromážděním. Sociálním demokratům se naopak podařilo prosadit návrh na vznik komise, která měla připravit přeměnu federace v Československou unii. Komise se ale nikdy nesešla. Na to ještě následovala roztržka mezi ODS a HZDS, která na nějakou dobu zmrazila další jednání. Nakonec ale byly všechny potřebné zákony schváleny a 31. prosince 1992 federace zanikla. A to je z archivu Plus věnovaného československému rozvodu všechno. Z archivních záznamů vybírala, za pozornost děkuje a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.
3: Posloucháte devadesátkové léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
4: V 90. letech jsme si ani neuměli představit, jakou moc v české politice budou mít jednou bezpáteřní populisté. Taky si někdy říkáte, jaké štěstí, že v 90. letech ještě neexistovaly sociální sítě? Jak by si asi dnes počínali legendární kraválisté Miroslava Sládka, kteří demonstrovali před Československou televizí v červnu 1991?
3: Devadesátkové léto na Plusu.
5: V cyklu 30 let poté dnes hovoříme s mediologem Janem Jirákem z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity. 10. června 1991 proběhla velká demonstrace sládkovců před budovou Československé televize. Kdo to byli sládkovci a proč demonstrovali zrovna tam?
6: Tak řečení sládkovci byly politická strana, jejíž asi dnešními slovy řečeno postavení v tom politickém spektru bylo, řekněme, strana protisystémová. Jejím základním naladěním byl určitá forma pravicově radikálního populismu spojená s určitou jednoznačnou interpretací toho listopadového a polistopadového vývoje. V zásadě ta interpretace tak řečených sládkovců byla založená na představě, že celý listopad 89 byl jakousi dohodou mezi starými komunistickými elitami a novými elitami. Také v jejich dikci mluvili o loutkovém převratu. A v praxi šlo o to, že oslovovali ty skupiny obyvatel, které nebyly s polistopadovým vývojem spokojené. Ne, že by chtěli návrat před listopad, ale prostě patří k těm, kteří na té změně nijak nevydělali ani společenské ani jinak. A protože média hlavního proudu a politické elity hlavního proudu nepřipouštěly jakékoliv pochybnosti o tom listopadovém vývoji, tak sládkovci představovali, řekněme, určitý tlampač, který dával slova, dával prostor těm, kteří s tím byli nespokojeni a sami se tak vyjadřovali. Proč se ocitli před budovou tehdejší Československé televize na Kavčích horách, je asi dané především tím, jaké postavení vlastně Československá televize měla. Je třeba si uvědomit, že dnešní postavení médií veřejné služby je výsledkem poměrně dlouhého vývoje. Dneska jsou to sebevědomá média, jejichž postavení je srozumitelné a akceptovatelné pro velkou část populace. V tom roce 90-91 to byla média s předsedou spojená se státem. Setrvačností je to ještě před ustavením, zákonní ustanovení médií veřejné služby, že to byly fakticky státní organizace. A pro sládkovce vlastně představoval jednu z možností, jak předvést aroganci státu. Miroslav Sládek jako předseda té strany tam

0: tehdy přišel s požadavkem, že chce vystoupit v zpravodajské relaci, pak zvyšoval ty požadavky až na vystoupení v diskusním pořadu. Ale podstatné je, že na to mohl předvádět, jak mu to dává za pravdu, že ta nová polistopadová moc je arrogantní a nechce nechat promluvit obyčejné lidi, nechce nechat zaznít nějaký alternativní hlas. Čili pro něj to mělo tenhle doklad. Ono to nebylo jediné vystoupení, tehdy to byla série demonstrací, které se odehrávaly různě před ministerstvem zahraničí, před na Pražském hradě a tak podobně.
1: A došlo v těch uplynulých 30 letech k nějakým analogickým akcím před budovami české tehdy už televize, případně Českého rozhlasu?
0: Asi takové jako nejvýraznější vystoupení. Ono tehdy dobové prameny uvádějí, že tehdy toho 10. června se tam sešlo zhruba 3000 lidí, z toho značná část byly přihlížející, takže to nebyla jako masová akce a skutečně jako masového rozsahu. Asi je třeba připomenout tu takzvanou vánoční krizi roku 2000, kdy po neúspěšném nebo nepříliš úspěšném pokusu instalovat nového generálního ředitele vyhlásili zaměstnanci nejdřív zpravodajství stávku a došlo k nějakému vypínání vysílání, alternativní vysílání z jiných prostor a tak. Ale hlavně došlo k tomu, že na Kavčích horách se během Vánoc scházeli lidé a vlastně vyjadřovali určitou podporu těm zaměstnancům, kteří se bránili nastolení toho nového managementu. Končilo to v lednu 2001 vlastně velkými mnoha desetitisícovými demonstracemi na Václavském náměstí.
1: Říká na závěr mediolog Jan Jiránk z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity. Dnešní část cyklu 30 let poté věnovanou demonstraci Sládkovců před budovou Československé televize připravil a naslyšenou se těší Pavel Hlavatý.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Nejen události, ale i různé pohledy. Plus různá témata, plus různé žánry. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
6: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: 16 hodin skončil lhůta pro přihlášení kandidátů do komunálních i senátních voleb. Unijní ministři vnitra projednají migrační krizi ve španělské Seutě. Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Pěkné úterní ráno u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Politické strany a hnutí musí své kandidáty do komunálních a senátních voleb přihlásit nejpozději do dnešních 16 hodin. Pak budou mít 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Finální listiny zveřejní na konci srpna Český statistický úřad. K volbám půjdeme 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Seuta. O jednání požádali prezidenti a premiéři 22 unijních zemí. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo na 50 tisíc lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. V Seutě podle tamního starosty zůstává až 5 tisíc lidí. Tamní imigrantské centrum je plné a mnoho lidí zůstává zůstává bez zajištění základních potřeb.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
7: Nedodržování nejnižší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznámíme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
6: V americkém státě Washington u města Spokane třetí den pokračují silné lesní požáry. Zničili nejméně 700 budov a donutili už 64 tisíc lidí opustit domovy. Uvedly to tamní úřady. V oblasti se po extrémním suchu a silném větru od soboty rozšířily celkem tři požáry. Podle guvernéra státu Washington Boba Fergusona zatím nejsou informace o žádných zraněných. Je ale pravděpodobné, že se to změní, až se na místě dostanou pátrací týmy. Teď krátký pohled na silnice. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno opatrně za sjezdem na Mirošovice na 22,5 kilometru se v omezení srazil kamion s osobním autem, projíždí se jen levým pruhem a ve zhruba kilometrové koloně se zatím zdržíte jen několik minut. V Praze je silnější provoz zatím jen v Novopatské před Kbelskou a na dálnici D7 před omezením u letiště. V obou případech ale zdržení krátké zatím do 10 minut. Přejeme klidnou jízdu. Dnes nás čeká další tropický den. V Čechách se můžou odpoledne a večer ojediněle objevit přehánky nebo bouřky. Jinak ale bude jasno až polojasno a odpolední teploty vystoupají na 34 až 39 stupňů. Na horách bude kolem 30. Tolik zprávy a teď už je připravena repríza Interview Plus.
8: Jak se změnilo Česko pohledem britského novináře během víc než dvou desetiletí? Jak se proměnila česká politika a veřejná diskuze? Které tuzemské kauzy v posledních letech zajímaly zahraniční publikum a které jsme u nás doma nespravedlivě opomíjeli? A kdo je největší talent tuzemské politiky posledních dvou dekád? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
8: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC a kterého zdravím do Velké Británie. Dobrý den.
9: Dobrý den z Oxfordu.
8: Vy končíte jako korespondent v Praze. BBC dále zavírá posty dopisovatelů v Ženevě, v Lisabonu, na Balkáně a ve Varšavě. Celkem pokrývali dění ve 14 evropských zemích. Jsou důvodem ty 20% úspory, o kterých se mluví?
9: Údajně ano, to jsou ty oficiální důvody v rámci úspor, že ty pět míst končí, ale jako musím zdůraznit, že jak Praha, tak ty další místa, které jste uvedl, ty jsou naprosto lidé na volné noze, to jsou freelancers. Takže nejenom já, ale i další kolegové a nejenom ty, kteří se to týkají, ale i další bývalí současných kolegů v BBC i mimo BBC se ptají, jaké jsou úspory, když ty lidé stojí buď velmi málo BBC, nebo i v mém případě v poslední půl roku absolutně nula. Takže my stále nechápeme, kde jsou ty úspory jako u konci takovou spolupráci.
8: Člen vedení zpravodajství BBC se nechal slyšet, že jediné zprávy, které od teď BBC zajímají, jsou Gaza, Ukrajina a všechno, co dělá Donald Trump. Je to podle vás pravda? Je to ten důvod možná?
9: Já si myslím, že no, pravda to možná je, já nevím, upřímně řečeno, ale určitě my jsme všichni cítili posledních 12 měsíců možná, že prostě ten zájem od Londýna na dění, která jako nesouvisí úzce s těma věci, které jste uvedl, určitě to klesá. Ale klesá to dlouhodobě. Ale zase nechme stranou Česko a Slovensko, který já jsem 22 let pokryl jako zpravodaj BBC v Praze, jako ukončit spolupráce s mým kolegou Adamem ve Varšavě, Polsku, jako Polsko, která má klíčový strategický význam, co se týče války na Ukrajině, nebo Balkány, který nesouvisí přímo jako s válkou na Ukrajině, ale některé země na Balkáně jsou stále jako sud prachu. Takže nedává jako mně a nejenom mně žádnou logiku, žádný význam, když myslím, že prostě ty úspory se dá jako najít i jinde. Takže podle nás je to nelogický a nejenom podle nás.
8: No a máte dojem, že to, co řekl ten váš vysoce postavený kolega, že ta témata, která BBC odteď zajímají, jsou už jenom tahle tři, které jsem citoval. Gaza, Ukrajina a vše, co dělá Donald Trump. Že ten důvod je, řekněme, posluchačská nebo divácká přitažlivost? Jaký by to mělo dopad, kdyby to opravdu tak bylo?
9: No, já nevím, jestli je to... No, za A, my samozřejmě, to jsou údajné slova. Nějaký vysoký člen managementu BBC News, který bylo údajně nějaký jako online meeting s kolegy, ale jako samozřejmě to nevím, jestli to pravda nebo ne. Ale dá se to říct, že věci se pohybovaly jako v tom směru, že ne, my budeme soustředit na Ukrajinu, na Trumpa a tak dále, na Gazu. Takže to určitě to má nějakou logiku, ale zase prostě my nesouhlasíme s tím, že britský nebo každý, jako kdokoliv, jako divák, chce jako denní dietu každý vyjádřený Donalda Trumpa, když stejně druhý den říká něco úplně jiného. Jako třeba s Iránem, jako skoro nikdo jako nebere, co říká o Iránu vážně. Takže proč musíme jako každou tiskovku živě a každé slovo, které padá od Trumpa, slyšet jako v reálném čase? Jako to nedává zase moc smysl. Ale takže nejsem si jistý, jestli to je opravdu reálný, co říkal údajně ten kolega.
8: Vy jste byl doposud značně zdrženlivý nejen ve věci BBC, ale taky jste nekomentoval českou politiku, možná proto, abychom vaše názory nepřipisovali vašemu zaměstnavateli. Změní se tohle vaším odchodem z BBC? Mohu od vás v tomhle rozhovoru chtít komentáře k českým reálím?
9: No, já si myslím, že ano, protože teď jako to je hlavní důvod asi, proč jsem, a je to pravda, že jsem byl zdrženlivý, co se týče česká politika a i jako politika, která byla i uvnitř BBC. A já jsem byl loyální z BBC, já jsem jako nekritizoval BBC a jsem byl i velmi, jsem měl velmi respekt před naším největším asset, což byla nestranost, co se týče politika. Takže já jsem
8: vaše největší hodnota, řekněme.
9: Největší hodnota, přesně tak. Takže já jsem dlouho nekomentoval českou politiku, ale teď určitě mám jako volnější ruce.
8: Tak to zkusme. Já vám dám jeden příklad. Novinářka deníku N nebyla minulý týden připuštěná na tiskovou konferenci ministerstva zahraničí. Mohlo by se to stát v Británii?
9: Ne.
8: Absolutně
9: ne.
8: Jaká je adekvátní reakce novinářů? Z logiky věci by novináři měli být solidární, protože příště se panující vládě mohou znelíbit oni. Tak co by se stalo v Británii, kdyby se to stalo?
9: No, osobně si myslím, že a vím, že jako mluví se o tom, že by mělo být nějaký bojkot. Že by další kolegové v médii nejenom soukromní, ale i veřejnoprávní, což je samozřejmě těžký, že by jako neměli chodit na tiskovky vlády nebo tiskovky pana ministra Macinky. Já nevím, tohle je docela extrémní řešení, ale zase možná je to řešení správně. Já prostě mám docela luxusní pozice, že prostě na už jako nechodím na žádné tiskovky už delší dobu, takže já to nemůžu řešit, ale si myslím, že bojkot je na místě, upřímně řečeno, a si myslím, že to psal, myslím, Miloš Čermák včera a já český s tím docela souhlasím.
8: A řekněte mi, vy jste řekl zcela rozhodně, že v Británii by se tohle stát nemohlo. Tak v čele Británie byli často impulzivní lidé. Já nevím, třeba Boris Johnson. Tak jak to, že nikdo neudělal tenhle ten krok?
9: Já si myslím, že tam je přece větší, nevím, profesionalita, že prostě i když samozřejmě jako Johnson a i jiné lídři, třeba Tony Blair a tak dále, jako některý z nich jako přímo nesnášeli různě deníky nebo novináře, ale jako nepustit na tiskovku, já si myslím, že to je prostě, podle mého je to prostě uznání, že my nemáme protiargumenty na jejich kritiku. A i když nesouhlasíme s tím, jak píšou o nás, o vládě, prostě jako role politika je dávat argumenty, který by pomohl pochopení jako pozice vlády. Takže nepustit někoho na tiskovku, si myslím, že to je prostě nelogický a nepomáhá právě vládě a právě ministru Marcinky.
8: A je to z vašeho pohledu jako věc, kterou se Česko dostává do úplně jiné situace z hlediska, řekněme, politické kultury nebo zvyklostí?
9: To nevím. Já si myslím, že byste musel mě zeptat třeba za měsíc, protože je dost možné, že teď jsme v létě nebo před létem, jako celá věc se vyšumí, zase bude chodit Zdislava nebo někdo z Deníken na tiskovky vlády a zase to bude zase jako vyšumět. Jako nevím, já bych to zase jako neúplně přehnal s tím, ale určitě je to znak něčeho, který není dobrý, není to zdravý pro společnost a je to další znak, že prostě ty příkopy, které vidíme nejenom v Čechách, se prohloubí.
8: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC.
2: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
8: Zdá se, alespoň podle sociálních sítí, že probíráte archiv své práce za těch uplynulých 22 let. S jakými pocity?
9: S pocity velmi smíšení, trošku nostalgické. Jak jste správně řekl, že jsem dělal BBC 22 let. Předtím jsem měl 5 let v rozhlasu právě jako ve vašem baráku na Vinohradském jako pro Radio Praha a vysílání do zahraničí. A předtím 3 roky v Četce. Takže já mám docela dlouhou novinářskou kariéru v Čechách. Nevím, já mám hodně dobré vzpomínky i smutné vzpomínky, ale možná nejhorší je s postupem času. Některé lidé, se kterým jsem měl velmi dobré, zajímavé, těžké rozhovory, už ani nejsou naživu. A to je možná nejhorší, když se dívám do svého archivu. A teď my jsme pár týdnů před výročí sovětské invaze a chystám něco o tom psát do svého Substacku Based in Bohemia. A jsem chtěl, nebo chci mluvit jako s různýma lidma, ale když pročesu svůj adresář, prostě tady vidím, že jo, Erazim Kohák, aha, umřel. Václav Žák, bohužel, po smrti. Takže jsou různě lidi, se kterým jsem v minulosti mluvil a teď jako nejsou mezi námi. Jako, a samozřejmě to platí i pro třeba Jiří Dienstbier, Dana Nimsová a tak dále.
8: Vy jste se korespondentem BBC v Praze stal ve stejném měsíci a roce, kdy naše země vstupovala do Evropské unie, jestli se nepletu, v květnu 2004. Jakou nejlepší radu jste tehdy dostal od vašich kolegů nebo kamarádů před tím, než jste opravdu dostal tuhle tu pozici, že budete hlasem střední Evropy a Česká Slovenska v BBC?
9: To je těžká otázka. Já si myslím, že největší rada, kterou jsem dostal vůbec, to bylo od mého předchůdce, který mimochodem je zpátky v Praze a žije v Praze a pracuje v Praze. A on říkal, BBC chce slyšet nějaký entuziasmus ve tvém hlasu, když budeš o tom něco vyreferovat na rádio nebo v televize. Chtějí ten drive, chtějí ten prostě, že jste opravdu, že žiješ jako tím příběhem. To je jedna věc. A druhá věc byla nikdy nepomlouvat kolegy z Branci. A jsem se snažil jako to respektovat a si myslím, že se to docela dobře osvědčilo.
8: Řekněte mi k tomu entuziasmu. Úkolem toho místního korespondenta je nabízet vysílání, které sídlí v Londýně, co by mohla BBC odvysílat z Česka pro světové publikum. Třeba na stanici BBC World Service. Dá se říct obecně, kdy jste měl největší úspěch, co vlastně, kdy jste musel ten entuziasmus, kdy jste ho nemusel vlastně použít příliš, aby editoři řekli, to je skvělé.
9: Jasný. No, je spousta příkladů. Třeba spor Bolka Polivky jako údajný král Valašské království proti jeho ministr zahraniční věci Tomáša Harabiše. Spor o království, který neexistuje, ale skončil před soudem. Jako opravdický spor mezi dvěma mužama. To nepotřebovalo žádný entuziasmus.
8: Ale to působí jako vtip, že jsme země Cimrmanů, kde neexistující království žaluje neexistujícího ministra zahraničí tohoto království.
9: Ale ten spor byl opravdový, takže to byl fakt spor o takzvaný jako intellectual property. Že jo? Takže to jsem používal jako záminku trošku hlouběji prozkoumat českou duši, proč Češi potřebovali žít v nějakým světě, která neexistuje, jestli je to simrmanský nebo jo, to je takový ten jako internal exile.
8: Já jsem si říkal,
9: myslím, že to je opravdu jako vlastnost.
8: Já jsem tak typoval, vy mluvíte o intelektuálním vlastnictví a o tom, jak je to relevantní téma, přestože království Bolka Polívky neexistuje, tak jsem si říkal, jestli největší zájem budil třeba pád vlády Mirka Topolánka během českého předsednictví Evropské unie v roce 2009, anebo jestli to byly nakonec neuskutečněné plány postavit v Trokavci americký radar v roce 2007. Kdy jste měl nejvíc práce jako pražský korespondent?
9: No, bych o tom musel přemýšlet. Nejvíc práce, to asi to bylo kolem evropské dění, evropské třeba summity, ale to bylo spíš z důvodu, že já jsem musel velmi rychle se naučit, jak funguje ta Evropská unie. Takže pro mě to bylo nejvíc práce. Já jsem nejvíc čtení pravidla, zvyky evropské, abych mohl referovat o nějaký jako rozhodnutí nebo nějaký summitu, co se týče Evropská unie, buď v Praze nebo v Bratislavě a tak dále. To nejvíc bolelo, protože jsem musel se velmi rychle naučit se orientovat v tom evropské dění, což Evropské unii, což je docela těžké.
8: Když jsme u těch zahraničních politiků v Česku, vy jste se nedávno svěřil, že na vás bývalý německý kancléř Gerhard Schröder byl nazlobený tak, že na vás málem křičel.
9: Ano.
8: Co se stalo?
9: No, dlouhá historka, se budu snažit to trošku zkrátit, ale my jsme byli na Hrzánském paláci, byl krásný, tuším, dubnový den, jako teplo, a bylo zkuska jednání mezi kancléřem Schröderem a tehdejší, teď už zesnulý premiérem Stanislavem Grossem. A já jsem byl docela pilný reportér BBC a můj úkol byl vždycky dostat se vyjádření, odpověď na tiskovce od světových nebo i českých a slovenských politiků a lídrů v angličtině. Což jako vždycky jsem se snažil o tom. Takže během tiskovky já jsem položil otázku panu kancléři Schröderovi v angličtině, protože já jsem věděl, že mluví velmi dobře anglicky. Já jsem ho slyšel rozhovor v angličtině. Takže jsem ho ptal, Mr. Chancellor, bla, bla, bla. A odpověděl, že ne, ne, ne. Německy odpověděl, ne, my jsme v Praze a budete se ptát buď německy,
10: což nebo vůbec.
9: Nebo česky. A já jsem se smál a všichni se chechtěli kolem nás a to bylo ta nálada, byla dobrá. Ale já jsem jako se nedal a jsem položil otázku ještě jednou v angličtině, jako už po druhý, a zase velmi razantně říkal, ne, ne, ne, ne, ne, pane redaktore, my jsme v Praze, vy budete mluvit buď německy nebo česky. A já zase jako teď jako to, ten smích trošku upadl, jako protože lidi začali být nervózní. Takže já jsem to pokusil po třetí a už jako se opravdu jako zlobil a říkal, vy sind nicht in London, vy sind in Prag. A prostě říkal, německy nebo česky.
10: Udělal byste to dneska jinak, pane Camerone?
9: Ne, asi to stejný, no. Ale ten konec byl, že jsem se ho ptal velmi, myslím, plynulé česky. Jsem přešel do češtiny a položil jsem tu otázku česky, oni to předložili a on jako kýval, tak dobrý. A pak se v jednom krásném momentu se otáčel Grossovi a ptal se Grossa anglicky, so, how is his Czech? Jako jak mluví česky. A Gross, který samozřejmě nemluvil ani anglicky, ani německy, prostě říkal, jenom jako kýval. A pak nakonec Schröder přišel ke mně po tiskovka, potřásl mi ruku a říkal, you know, your Czech really is better than my English. Což byl takový krásný moment.
10: Hostem Interview Plus je novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC. Když mluvíte o českých politicích, jak jste s nimi vycházel? Vy jste zažil prezidenty Klause, Zemana, Pavla, 10 českých premiérů. Kdo měl jako politik podle vás největší, a já použiju to slovo, charisma?
9: Zeman. Bezpochybně. Zeman, prezident Zeman. I když já jsem ho znal jako premiér, já jsem nikdy netočil rozhovor, tuším, s ním jako prezident, ale jako premiér. Ano, protože já jsem jel s ním ještě jako zaměstnanec Radio Praha, Český rozhlas, do Švédska, když byl na oficiální návštěvě Švédska. A byl naprosto kouzelný. Jako, můžeme říct o Zemanovi jako hodně cokoliv. Určitě má velmi negativní stránky, ale když ho postavíte před publikum, před davem novinářů a různých lidí, on má tak perfektní jako comic timing, že to časování vtipu je prostě naprosto geniální. Jeden příklad byl, že byla velká tiskovka s, myslím, Joran Persen, nevím, jak se jmenoval, švédský premiér tehdy plus Zeman a byly pár otázků v angličtině, česky a pak přišel švédský novinář a se ptal svého premiéra, a švédský premiér se omluvil Zemanovi a říkal, omlouvám se, ale teď musím odpovědět švédsky, takže chvíli nebudete rozumět. A Zeman říkal, nevadí, já mluvím několik slov, já umím několik slov ve švédštině, jako třeba skol. Jo. Ten smích jako byl přes celý sál. Takže on byl opravdu jako skvělý retorik a bavič.
10: Když se bavíme o reflexi české politiky, jsou věci, které v Česku podle vás přehlížíme a měli bychom si jim jako novináři věnovat soustavněji?
9: No, když budu upřímný, váš kolega, další Petr, se mi dal tuto otázku předem a přemýšlel jsem o tom a moc mě nenapadá. Já si myslím, že jako české média pokryje nejenom Českou republiku a sousední země, ale i jako svět docela dobře. Takže já jsem o tom musel přemýšlet. Možná jenom třeba věci, jako teď tuším, že Praha 40% Pražanů, myslím, jsou cizinci, což je pro mě naprosto neskutečný fakt. A si myslím, že tohle by mohl třeba zasloužit víc pozornost v českých médiích, ale to samozřejmě to tam je. Takže upřímně řečeno, nic mně jako nechybí.
10: Tak to byla otázka editora Petra Dudka. Ještě jedna věc. Britové přinejmenším ve srovnání s Českem dobře rozumějí konceptu soft power, což je taková ta síla kultury, řekněme, té země. Váš velvyslanec Matt Field je v Česku populární postavou, dokonce vydal knihu nazvanou Jsem tady novej. Co by o sobě mohli současní Češi a současné Česko, co by mělo vyprávět? My taky hledáme český příběh, to je iniciativa Martina Vichtrleho, podnikatele, najít ten český příběh. Tak co podle vás je ten novodobý český příběh?
9: To je těžko, protože samozřejmě Česká republika hodně spolehla, co se týče soft power, na český pivo, což je správný, český sport, hokej a tak dále. Já si myslím, že jestli ten správný směr je uznat, že Česko není malá země. Jo? Česko je středně země. Nebo
10: středně veliká.
9: Středně malá země. Ano, středně veliká. A máme, a to říkám jako už českým občanem, že máme nějaký vliv, myslím, na světě, v Evropě, a si myslím, že ten vliv by klidně mohl být větší, když se díváme teď třeba na Finsko. Finsko je podobně velký jako Česko, ale díky osobnosti jako třeba Alexander Stubb, který byl samozřejmě nedávno v Praze, jsem měl
10: finský prezident moderovat
9: diskusi mezi prezidentem Pavlem a Stubbem na Hradě. Si myslím, že jako lidé jako on dokáže zvětšit vliv jeho docela skromná země. Myslím, že v Čechách máme dost lidí, kteří by mohli jako dokázat jako něco podobného, ale určitě není zakázat novinářů jako na tiskovky, to určitě tam jako cesta nevede.
10: Hostem Interview Plus byl novinář Rob Cameron, který byl v uplynulých 22 letech pražským dopisovatelem britské BBC. Já vám za to mnohokrát děkuji.
9: Já děkuju.
10: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
6: Pěkné ráno, je 6:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Po ruském vzdušném úderu na severoukrajinské město Sumy je jeden mrtvý, několik dalších lidí útok zranil. Podle velitele vojenské správy ukrajinské sumské oblasti Olega Hryhorova útok cílil na civilní infrastrukturu pomocí řízených leteckých bomb. Obyvatele oblasti taky varoval před dalšími možnými útoky. Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dříve městský soud v Praze rozhodl, že policie má případ ošetřit a obviněného propustil z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář píšící pro deník tamní komunistické strany. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené na 10%. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. Česká policie posílila bezpečnost na pražském letišti Václava Havla. Začala tam působit nová speciální jednotka, která zasahuje například proti agresivním cestujícím. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Letiště letos očekává téměř 19 milionů odbavených cestujících. V Libanonu dnes mají den smutku. Země si připomíná 6 let od výbuchu skoro 3000 tun dusičnanu amonného v Bejrutu. Ruckém přístavu. Při explozi zemřelo přes 200 lidí, více než 7 tisíc dalších utrpělo zranění. Vyšetřování případu skončilo v březnu, spis teď přezkoumává libanonské státní zastupitelství. A domácnosti v 5 obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova si ode dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Kvůli dlouhodobému suchu se tam vyčerpali zásoby vody ve vodojemech. Krátký pohled na dopravu na D1 z Prahy na Brno. Za sjezdem na Mirošovice na 22. a půltém kilometru se po nehodě jede jen levým pruhem. V koloně z 21. se zdržíte asi 10 minut. A na příjezdu do Prahy po D7 se popojíždí před omezením u letiště ze 4. kilometru od Kněževsi. Pojedete asi 10 minut. Přejeme šťastnou cestu. Úterý bude slunečné a horké, bude jasno až polojasno. Do Čech můžou odpoledne a večer výjimečně dorazit přehánky nebo bouřky a teploměry dnes ukážou 34 až 39 stupňů. To byly zprávy, teď už následuje repríza názorů a argumentů.
11: Bitcoinová kauza jde k soudu. Snižování schodku naráží na realitu. Centrální banky mezi ropou a technologiemi. Blíží se ruské volby a napětí stoupá. Na čem záleží budoucnost Petera Maďara a malé drama na velkém letišti? To jsou témata, názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
11: Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiříkovského. Kromě něj teď čelí obžalobě ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Petře, nyní je tady podaná žaloba. Do jaké fáze se celá kauza dostala tím?
12: Dá se říci, že ta kauza míří k soudu a že se tedy nenaplnila slova různých lidí, kteří poukazovali na to, že není snaha dotáhnout tu bitcoinovou aféru do konce, to znamená před soud, ale nyní se tak děje. Samozřejmě je ještě otevřené to, zda soud třeba nevrátí ještě před nařízením toho soudního líčení tu kauzu zpět státnímu zastupitelství, aby třeba něco doplnilo. Uvidíme to, že k tomu dochází v této době, to znamená k podání obžaloby, tak není úplně náhoda. Souvisí to s jednou docela zajímavou věcí. Hlavní aktér kauzy, pan Jiříkovský, je ve vazbě a to, aby tam mohl zůstat i nadále, tak souvisí právě s tím, že do příštího týdne musela být podána obžaloba, protože pokud by podána obžaloba nebyla, tak by ta vazba s největší pravděpodobností nemohla být prodlužována, takže tam byl určitý časový pres a ten se také projevuje v tom, že Jeden z těch obžalovaných, to znamená advokát Tic, se obrátil na ústavní soud a tvrdí, že práva na obhajobu byla krácena, že zkrátka policie a státní zastupitelství provádělo celou řadu úkonů, na které museli ve velmi krátké lhůtě reagovat právě ti obžalovaní, tehdy ještě obvinění, a že to bylo tedy v rozporu s tím, jaká má být obhajoba, jaké mají být možnosti. Ústavní soud předběžné opatření nevydal, to znamená, že se advokátovi nepodařilo zabránit tomu, aby se ta kauza nedostala k soudu. Žalobkyně má určitý názor na to, že například bývalý minister spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstek se podíleli de facto na legalizaci výnosů z trestné činnosti. To znamená, že přispěli k pokusu o praní špinavých peněz a že zneužili pravomoci úřední osoby. Pochopitelně ti obžalovaní mají právo se hájit tak, jak uznají za vhodné, a oni tvrdí, že de facto nic nespáchali, že byli možná trochu naivní a že chtěli získat pro stát miliardu korun a že místo, aby byli chváleni, tak jsou vlastně hanění a nyní stojí před soudem, ale vzhledem k tomu, z jaké velmi pravděpodobně trestné činnosti ty peníze nebo ten dar pocházel, jaká byla minulost právě pana Jiříkovského, jakým způsobem on se vůbec dostal k elektronice, aby se mohl dostat k bitcoinům a tak dále, tak to spíše ukazovalo na to, že to není náhoda, že snad ti, kteří se do toho zapojili, nebyli natolik prostí duchem, aby přehlédli celou řadu různých varovných signálů. Takže uvidíme, jak uspějí se svojí obhajobou u soudu. To, že byla podána obžaloba, že byl návrh na určité tresty, ještě zdaleka neznamená, že skutečně soud takto rozhodne.
11: Ta kauza sehrála poměrně velkou vnitropolitickou úlohu, možná ovlivnila minulé volby, pak se na ní trochu zapomnělo. Teď je tady zpátky. Sehraje možná ještě nějakou vnitropolitickou roli?
12: Uvidíme, jakým způsobem ta kauza se bude vyvíjet, co zazní u soudu, jak se budou ti obžalovaní hájit, zda do toho například v úzovkách nenamočí ještě nějaké politiky a podobně, ale myslím si, že pokud ten vývoj kauzy bude standardní, to znamená, bude rozhodovat soud, tak minimálně současná vládní koalice, když byla v opozici, tak tvrdila, že právě představitelé ODS a další se snaží tu kauzu zamést pod koberec, tak toto úplně tvrdit nebudou moci, ale pochopitelně budou poukazovat na různé nesrovnalosti a okolnosti té bitcoinové kauzy, kdy velmi nestandardním způsobem se chovalo také ministerstvo financí tehdy pod vedením Zbyňka Stanjury. Takže možná to budou nadále připomínat. Rozhodně tato kauza z politického prostředí úplně nezmizí a když dojde na nějaké vyhrocené spory mezi vládou a opozicí, tak je velmi pravděpodobné, že právě aféry typu bitcoinová kauza nebo další se dost často vytahují a probírají se ve veřejném prostoru.
11: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
12: Naslyšenou.
11: Vláda se zavázala, že bude snižovat schodky v dalších letech. To se snadno řekne, ale jak to udělá? Tuto otázku si klade náš spolupracovník Petr Šabata, šéfredaktor listu Právo.
13: Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová mají pravdu, že vláda nemůže snížit schodek státního rozpočtu z letošních 310 na 150 miliard příštím roce. Velmi sporné je ale tvrzení, že se kvůli tomu musí zásadně rozvolnit rozpočtová pravidla. A jednou velkou záhadou zůstává, jak chce kabinet výrazně snížit strukturální schodek veřejných financí v dalších letech, což slíbil Evropské unii v plánu, který už schválila Evropská komise. Tam se totiž Babišova vláda zavázala prudce šlápnout na brzdy v roce 2028 i 2029, který bude volební. Teď by musel mít Babišův koaliční kabinet po pár měsících v úřadu schválenou legislativu daňovou, rušení úřadu a další, aby mohl výrazně snížit deficit rozpočtu už v příštím roce. A těžko mu vyčítat, že takto rychle není připravený. Horší je, že ani v plánu projednávaném s Unií není žádný konkrétnější postup, jak snižovat schodky ve slíbeném rychlém tempu v dalších letech. Když prezident Petr Pavel vetoval návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti, upozorňovali členové vlády právě na to, že podle stávajících pravidel by museli tlačit schodek ke 150 miliardám a kvůli tomu osekat výdaje na zdravotnictví, školství, obranu a další důležité služby státu. Ale takové dilema řešit vůbec nemusí. Schodek bude v příštím roce někde nad 350 miliardami korun, což není žádná výhra. Znamená to totiž například zase vydávat víc na splácení dluhu. Letos na to stát vydá 110 miliard, což je zhruba rozpočet ministerstev zemědělství, kultury a spravedlnosti dohromady. Příští rok to bude ještě dražší a ty peníze budou někde chybět. Ale dobře, Česko má nízké zadlužení a může si to zatím dovolit. Taky proto, že podle plánu, který dobrovolně dojednává s Evropskou unií, bude muset v dalších letech snižovat schodky svižně a před volbami o víc než 100 miliard. Bohužel vláda ve zmíněném plánu nepopisuje žádné reformy nebo konsolidační kroky. Jen obecně hovoří o boji s šedou ekonomikou a investicích. Ale protože ve stejném dokumentu prognózuje růst HDP na úrovni 2%, tedy žádný skok, sama nevěří své pohádce, že investice povedou k dramatickému ekonomickému růstu, který už v příštích letech naplní státní pokladnu. Druhá část diskuze o rozvolnění rozpočtových pravidel se zaměřila na podezření, že vláda se v budoucnu chystá dramaticky zvyšovat zadlužení. Kabinet se rozhořčeně brání, že takové obvinění je nesmyslné. Ale jak splní přísné závazky ze svého plánu domluveného s EU a přitom neudělá daňovou reformu a pořádek ve výdajích? Žádné takové plány nemá v programu ani nepřipravuje příslušnou legislativu. Takže se vlastně přiznává. Bude muset část dluhu s využitím nových únikových položek vyvést mimo standardní sledované ukazatele. Jenže ten dluh nikam nezmizí, bude potřeba ho jednou splatit a zvyšuje se z rozumné úrovně rychleji než ve většině zemí EU. Jinými slovy, řídíme se z kopce a vláda vypnula brzdy. Náraz to bude hodně tvrdý. Jistě, že nebude bolet Babiše ani další politické prominenty z koalice, která to prosadila. Ale ostatní lidi zaručeně ano.
11: Konstatuje šéfredaktor listu Právo Petr Šabata. Rozhodování centrálních bank uvízlo mezi ropným trhem a novými technologiemi. Všímá si toho ekonomická analytička Hospodářských novin Julie Hrstková.
14: Červencová jednání hlavních centrálních bank světa, Evropské centrální banky a amerického Fedu žádné změny do nastavení měnové politiky nepřinesla. Bankéři zaujali vyčkávací postoj. Důvodem jsou obavy z dopadů energetických šoků na inflaci. Nejistý vývoj cen ropy, který se odvíjí především od války mezi Íránem a Spojenými státy, má ve většině zemí světa negativní vliv na inflaci. Tento týden zasedá Bankovní rada České národní banky. Ani tady se po červnovém zvýšení úrokových sazeb o 0,25% nečekají žádná přelomová rozhodnutí. Ceny ropy, které ovlivňují postoj centrálních bankéřů po celém světě, mezitím předvádějí pohyb jako na houpačce. Aktuálně neřídí ani tak nabídka a poptávka jako nečekané výroky prezidenta Donalda Trumpa, který obden informuje o tom, zda bude či nebude útočit na Irán. Ve chvíli, kdy se zdálo, že je tento konflikt zažehnán, ceny ropy klesly k $70 za barel. Posléze se ukázalo, že příměří bylo poněkud předčasné a ropa zdražila zpátky ke $100 za barel. Cena černého zlata mezitím opět klesla pod $90 za barel. Vzhledem k nevyzpytatelnosti vývoje je ovšem sázka na jakýkoliv trend ve vývoji cen na trhu extrémně nejistá. Paradoxně ve chvíli, kdy pozornost centrálních bankéřů váže především světový vývoj cen ropy a energií, přišla zastřešující organizace centrálních bank, Banka pro mezinárodní platby, s varováním před dopady umělé inteligence. Podle ní by její rozmach mohl výrazně zkomplikovat posuzování stavu ekonomiky a stanovování úrokových sazeb. Protože tato technologie současně posiluje jak poptávku, tak i nabídku. Podle analytiků banky prudký nárůst výdajů na umělou inteligenci, který je stále častěji financován dluhem, podporuje růst ekonomiky i cen akcí, což může přispět ke krátkodobým inflačním tlakům. Jenže záhy by umělá inteligence měla přinést také růst produktivity, což má zase opačný vliv na inflaci. Problém ovšem je, že rozsah, načasování a rozložení přínosu umělé inteligence k inflaci i jejímu potlačení je velmi nejistý. Zkrátka je jasné, že umělá inteligence mění svět. Jakým způsobem, kdy a okolik je ale zatím záhadou. Což dost komplikuje rozhodování o úrokových sazbách. Centrální bankéři se tak ocitli na pomezí dvou světů. Starého, kde ceny určují fosilní paliva, a nového, kde hlavní roli hraje umělá inteligence, které navíc časem možná i nahradí. Pro spotřebitele to znamená ještě větší nejistotu. Měnová politika bude opatrnější a ještě méně předvídatelná než kdy předtím.
11: Konstatuje Julie Hrstková. Volby jsou citlivá záležitost i v zemích, kde poslanci o ničem nerozhodují. Týká se to i Ruska, kde se parlamentní volby do státní dumy, dolní komory federálního shromáždění Ruské federace, budou konat nejpozději 18. až 20. září. Minule drtivě zvítězila strana Jednotné Rusko, vedená Dmitrijem Medvěděvem. Proč to strana moci letos bude mít podstatně těžší, vysvětluje Libor Dvořák.
15: Není divu, že to Jednotné Rusko letos u volebních uren v skutku nebude mít snadné. Hlasování proběhne v kulisách trvalých ukrajinských útoků na ruskou energetickou a zpracovatelskou infrastrukturu, poklesu preferencí jak strany samotné, tak i prezidenta Putina a v neposlední řadě znepokojivých zvěstí o další vlně masové mobilizaci, která se očekává hned po volbách. Vědom si toho všeho, prezident na červnovém sjezdu Jednotného Ruska stranu vyzval, aby učinila vše pro vítězství ve zvláštní vojenské operaci. Už proto, že všechen ruský lid se dnes sjednotil ve jménu podpory přímých účastníků této operace a věří ve vítězství našich vojáků, říká Putin. Jenže, když současná státní duma 27. července uzavírala své jednání a její hurá vlastenecký předseda Vjačeslav Volodin po prohlášení, že stran je mnoho, kdežto Jednotné Rusko je jen jedno, a poté začal skandovat Rusko, Putin, vítězství, což zopakoval pětkrát, poslanci se k němu nepřidali a omezili se na zdvořilý potlesk. Jaký významnější signál nálad ve společnosti až po nejvyšší politické kruhy bychom ještě mohli chtít. Političtí analytici jsou přitom přesvědčeni, že strana moci Jednotné Rusko nějakou zřetelnou a srozumitelnou předvolební strategii jednoduše nemá. Je zřejmé, že Rusové jsou válkou unaveni a že vládnoucí strana zatím nevyprodukovala žádnou jasnou předvolební strategii. Ať jsou ovšem nálady ve společnosti jakékoliv, Jednotné Rusko je nuceno válce fandit, jen aby podpořilo toho, kvůli komu kdysi vzniklo, Vladimíra Putina. O možném byť vítězném, ale přece jen o dost nižším volebním výsledku Jednotného Ruska se s ostychem začíná mluvit dokonce i v Kremlu. A není divu, na pozadí zjevné krize ve straně a poklesu popularity samotného Putina by jakákoliv jásavá volební čísla Jednotného Ruska vypadala na nejvýš podezřele. A zároveň ještě dvě zajímavé skutečnosti, svědčící o předvolebních rozpadcích zdánlivě všemocného režimu. K volbám bude, pravda, bez svého vůdce Javlinského, připuštěno opoziční jabloko a do seznamu kandidátů Jednotného Ruska se naopak nedostal Dmitrij Medveděv, známý jestřáb, dožadující se vymazání Ukrajiny z povrchu zemského, třeba jadernými zbraněmi. Inu také symptomy reálné síly současné ruské státní moci.
11: Všimá si Libor Dvořák.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, a v dalších podcastových aplikacích.
11: Peter Maďar dostal ve volbách obrovskou příležitost. Nikde není psáno, že ji nový maďarský premiér využije dobře. O tom, čemu čelí už v tuto chvíli, uvažuje naše spolupracovnice Kamila Pešeková.
16: Maďarskému premiérovi Péterovi Maďarovi a jeho straně TISA poprvé od dubnových parlamentních voleb klesla podpora občanů. Podle průzkumu agentury Median by stranu TISA dnes volilo 68% voličů. Před měsícem to bylo o 5% bodů více. Jde podle všeho o reakci na dění kolem odchodu bývalého prezidenta a pokračující hledání toho nového. Péterovi Maďarovi se podařilo dostat Tamáše Šujóka z prezidentského úřadu zákonem určeným přímo k tomuto účelu. To vyvolalo i v táboře Maďarových příznivců různorodé reakce, hlavně kvůli nejistotě, zda byly dané kroky legální. A když byla v zápětí po Šujokově odchodu jako nová hlava státu navržena šachová velmistrině Judit Polgárová, ukázalo se, že premiér neměl celou věc připravenou.

0: Orbána. Za tímto účelem Maďarova většina v parlamentu schválila vznik Národního úřadu na ochranu a navrácení majetku. Jeho úkolem má být odhalení případů, kdy se s veřejnými financemi nehospodařilo transparentně a existuje silné podezření, že peníze nakonec skončily u lidí spjatých s minulou vládou. Úřad dostane do rukou výjimečné kompetence, bude mít možnost kontrolovat bankovní účty, smlouvy a další dokumenty. To je důležitou součástí procesu vyrovnání se s dědictvím 16-leté Orbánovy vlády. Na podzim by také měly podle původních plánů odstartovat práce na nové ústavě. Premiér Maďar k tomu slíbil celostátní konzultaci, při které budou moct své podněty podávat všichni občané. To bude i pro něj důležitý test, do jaké míry to myslí vážně s nastolením nových poměrů v zemi. Půjde hlavně o novou podobu dělby moci. Systém, který totiž v dosavadní ústavě zakotvil Viktor Orbán, byl silně orientovaný na jeho osobu. Rozhodování prakticky o všech záležitostech končilo u něj. Maďar hned po vyhraných volbách naznačoval, že by Maďarsko mohlo mít do budoucna přímo volenou hlavu státu. A to by byla oproti dosavadnímu systému výrazná novinka. Podobně závažná je také otázka, zda by nová ústava změnila i současný volební systém. I ten, který zatím platí, nechal předchozí premiér Orbán napsat na míru své straně Fidesz, která díky tomu mohla s nadpoloviční většinou hlasů dosáhnout na ústavní většinu v parlamentu. Tím dokázala Orbánova strana přetvořit Maďarsko k obrazu svému se všemi známými důsledky. Právě tento systém pomohl letos i Péterovi Maďarovi. Otázka, zda bude ochotný se ho vzdát nebo podlehne pokušení ho ponechat v platnosti a zajistit si tak ústavní většinu i po příštích volbách, bude pro nejbližší budoucnost Maďarska klíčová. Kromě těchto velkých otázek ale musí nový premiér řešit i daleko běžnější záležitosti. Například zajištění dodávek energie. Jak moc je Maďarsko v tomto ohledu zranitelné, ukazuje vynucená odstávka jeho jediné jaderné elektrárny v Paksi, která za normálních okolností vyrábí polovinu energie v zemi. Důvodem odstávky byla rekordně nízká hladina Dunaje, která ohrožovala chlazení elektrárny. Letos v dubnu to byly nakonec právě takové zdánlivě malé věci, které rozhodly o porážce Viktora Orbána, protože on i jeho lidé ztratili za ty roky cit pro to, co trápí běžné občany. A to nakonec také rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu vlády premiéra Pétera Maďara.
1: Hovořila Kamila Pešeková. Slovo není jen zvuk, který odezní, ale také věc, moc a symbol. Vyzkoušet si to můžete třeba na letišti, jak si toho povšiml spisovatel a náš spolupracovník Ondřej Neff.
2: Velká prázdninová dramata se odehrávají ve vysokých horách a v mořských vlnách. Malé drama jsme zaznamenali z počátku minulého týdne na pražském letišti. Rodina ve složení pán, paní a dvě děti se chystala k odletu do Istanbulu. Měli se na co těšit. Istanbul je krásné město a kupodivu je tam v těchto dnech menší horko než u nás, pokud mohu věřit informacím mého mobilu. Drama začalo v okamžiku, kdy úředník v zavazadle objevil rodině, zřejmě pánovi, moc silnou powerbanku. To je ten akumulátor, ze kterého si můžete nabíjet mobil. Pána to rozladilo a jak byl nevrlý, řekl něco v tom smyslu, že je terorista. Následovalo to, čemu se lidově říká elend. Sesypali se na něho, všecko prohledali a vyloučili ho z přepravy. A co rodina? Zpráva suše sděluje, že letiště pak v doprovodu policistů poklidně opustili. O tom poklidu si dovoluji pochybovat. Zvláště pak po návratu domů asi padlo mnoho silných slov, zejména z dámské strany, a pokud jde o děti, možná i sem tam skanula nějaká ta slza. Vzpomněl jsem si přitom na vlastní příhodu z poloviny devadesátek. Putoval jsem po Americe s notebookem, vybaveným baterkou s kapacitou čistá nula. Musel být zapnutý do sítě, jinak

0: si neškyt. No a jednou takhle při prohlídce na letišti mi úředník řekl, abych ho zapnul. Nastalo dohadování a já tenkrát taky usoudil něco, jako že jsem hol ten terorista, no jo, 90. v Americe, jako u nás, doba volnosti a snad i drzosti. Neznat, že by se úředník mé poznámce usmál, naopak, pořádně mě seřval. Ale nikdo mi neklekl na krk jako Floydovi a v letu jsem pokračoval. Po té lekci bych ale sprosté slovo na T na letišti nevyslovil ani v kabince na záchodě, tím méně v Ruzeni. Možná tam nejsou nejpřísnější na světě, nebyl jsem na všech letištích světa, takže to nemůžu posoudit, ale jenom tam mě nahnali do kabinky, když moje kovová protéza kyčelního kloubu jako vždycky zapískala v bezpečnostním rámu. Nechali mě svléknout kalhoty a chtěli vidět jizvu po operaci. Žádnou nemám, ale od sondy skalpelem upustili. Dokonce nereagovali na můj dotaz, jestli když už tu stojím s holým zadkem, jestli se budou dívat dovnitř. V přepravě jsem pokračoval. Možná do Istanbulu nebo někam dál na Blízký východ. Tam podle mých zkušeností s přísností nepřehánějí. Zkoušet to nebudu, ale možná, že by mi tam prošla i poznámka o teroristovi. Oni přece vědí, jak terorista vypadá. Rozhodně ne jako plešatý dědek s endoprotézou, co chodí ve cvičkách, protože se neohne, aby si zavázal kaničky. Oni dobře vědí, vždyť od nich ti teroristé obvykle přicházejí.
1: Uzavírá Ondřej Neff nejen své zamyšlení, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Za technickým pultem seděl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
2: Pro a proti.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD oprášili myšlenku na zrušení 9. třídy. Prospělo by českým školákům zkrácení povinné školní docházky na 8 let? Nebo bychom riskovali propad kvality vzdělávání a prohloubení sociálních nerovností? Debatovat budou předsedkyně učitelské platformy a ředitelka základní školy pod Beckovem na Praze Východ Petra Mazancová a ředitel základní školy Plaňany Martin Šmahel.
2: Pro a proti. Dnes po 9:30 na Plusu.
4: V 7 hodin v úterý 4. srpna otevíráme živé vysílání ranního Plusu. Dobrý poslech vám přejí Martin Matějka
5: a Daniela Vrbová.
2: Český rozhlas Plus.
5: Tady jsou témata naší úvodní hodiny. Proč Írán popírá rozhovory se Spojenými státy americkými a s kým včera doopravdy jednal?
4: Jak jsou radnice města obcí připravené na zvládání vysokých teplot a výpadů pitné vody?
5: A proč dává Praha dohromady seznam improvizovaných úkrytů pro své obyvatele?
4: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, které má dnes Monika Vrchotová.
6: Přeji dobré ráno. Úřady Maroka a španělské Seuty se vzájemně obvinují ze zodpovědnosti za migrační krizi z minulého týdne. Marocký vládní činitel řekl, že Seuta měla situaci předpokládat. Šéf seutské vlády Juan Vives předtím obvinil Rabat z toho, že migranty k překročení hranic pobízel a umožnil ho.
7: Vláda v Madridu i Rabatu předtím ze zodpovědnosti za incident obvinila pašeráky a dezinformace ze sociálních sítí. Podle marockého vládního činitele měla Seuta předvídat efekt rozhodnutí španělského nejvyššího soudu. Ten přitom pouze znemožnil zrychlené vracení imigrantů zpět do Maroka, pokud připlavou. Před zneužíváním migrace proti Španělsku varovala šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. O Seutě dnes budou jednat ministři vnitra Evropské unie. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
6: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje také proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
8: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
6: Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Chasab. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou. Aktuální situaci rozebereme v Ranním plusu hned po zprávách s naší blízkovýchodní zpravodajkou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Lékárny budou balení tamoxifenu k léčbě rakoviny prsu rozdělovat individuálně na míru každé pacientce. Z neporušených blistrů budou sestavovat menší balení, tak aby odpovídala předepsanému dávkování a vystačila přibližně na 2 měsíce. Ministerstvo zdravotnictví tak reaguje na výpadek dodávek léku, který se používá na léčbu rakoviny prsu. V Česku chybí od loňska, kdy jeho výrobce přerušil dodávky. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
9: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Giron na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Wood & Company nebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká.
10: Nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
6: Ve Spojených státech zemřeli první 2 lidé v souvislosti se střevní nemocí cyklosporózou, informuje o tom agentura AP. Oba nakažení zemřeli v nejzasaženějším státě Michigan, který eviduje celkem přes 11 000 případů. Průjmové onemocnění způsobené parazitem spojují úřady v několika amerických státech se salátem z fast foodu Taco Bell, který už produkt v některých regionech Spojených států vyřadil z nabídky. Vzhledem k rozsahu nákazy ale odborníci hledají i další zdroje. Příznaky cyklosporózy se objevují až 2 týdny po kontaktu s patogenem. Nakažení se můžou několik týdnů potýkat s vodnatým průjmem, křečemi a nadýmáním. Nákaza se léčí antibiotiky. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Okresní soud pro Prahu Západ se dnes začne znovu zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřeli 2 ženy, 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro 3 zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
11: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
6: Archeologové našli při průzkumu prvního nádvoří hradu Pernštejn zvířecí kosti, různé mince nebo úlomky dělových koulí. Právě u těch si ale zatím nejsou jistí, z jakého období pochází, popisuje vedoucí záchranného archeologického výzkumu Václav Kolařík.
12: Většina z nich je vyrobena z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily. Původně jsme si mysleli, že by mohly pocházet z nějakého obléhání z období 15. století, nicméně ty koule se nacházejí ve vrstvách, které odpovídají až mladšímu období.
6: Plusu teď máme informace pro řidiče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Mirošovice na 22,5 kilometru řeší nehoda kamionu s osobním autem. Na začátku omezení projíždí se jen levým pruhem a v koloně z 20. kilometru se zdržíte kolem čtvrt hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 se popojíždí před omezením u letiště. Z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete 15 minut. Na pražském okruhu směrem na letiště začíná kolona u sjezdu na Vestec a pomalu se jede až k nájezdu od Barandova, je to asi na 25 minut. Kolona popojíždí v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz se zastavuje už na okruhu za sjezdem na Běchovice, celkové zdržení asi půl hodiny a hustý provoz už je na Štěrboholské spojce před Průmyslovou. Od dálnice D11 pojedete asi čtvrt hodiny. Dobře, dojeďte. 4. srpen bude provázený prosluněnou oblohou a teplotami mezi 34 a 39 stupni. Odpoledne a večer se ale v Čechách ojediněle můžou objevit přehánky nebo bouřky. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
5: V 7 hodin a 8 minut s Martinem Matějkou a Danielou Vrbovou. Dobré ráno. Vypadá to, že konflikt se Spojenými státy a Íránem se po červencových úderech dostal do roviny slovní války. Dal by se shrnout do dvou slov. Jednáme, nejednáme. Zatímco americký prezident Donald Trump ohlásil na včerejšek obnovu jednání, Teherán to v zápětí popřel. A americký prezident teď po Íránu vzkázal, že země má poslední šanci. Výhrušky vůči Teheránu ale posílal i před víkendem a z útoku nakonec prozatím ustoupil. Situaci i dál sleduje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
5: Iránská diplomacie zarputile tvrdí, že se Spojenými státy žádná diplomatická jednání nevede. Čím pohrozil americký prezident Trump Teheránu tentokrát?
13: Tak americký prezident ještě včera v oválné pracovně novinářům řekl, že pro Irán to je údajně poslední šance podepsat dobrý dokument a taky, že doufá, že tentokrát Irán dostane rozum. Nicméně ten scénář, hrozba velkého útoku, pak jeho zrušení a ohlášení, že se jedná o dohodě, už ze strany amerického prezidenta zazněl, například v dubnu, taky v polovině května a i v červenci. A vypadá to, že Trump se dostává trochu do začarovaného kruhu toho rozhodování. Buď zkusit ještě další údery, i když ty předchozí zatím úplně nevedly k tomu očekávanému výsledku, nebo už tu situaci dál neeskalovat a nechat ale zároveň Irán kontrolovat Hormuzský průliv, který je ale stále jako námořní cesta v podstatě nefunkční.
5: Nějaká diplomatická jednání ale Irán přiznává, ovšem ne se Spojenými státy. O čem a s kým tedy jedná?
13: Mluvčí iránské diplomace Ismail Bagai tvrdí, že jedinými probíhajícími rozhovory jsou jednání s Ománem, a to o správě právě Hormuzského průlivu a vytvoření jakési dočasné bezpečné cesty pro plavidla. Někteří analytici si myslí, že Irán teď volí strategii poškodit Spojené státy ekonomicky, hlavně přes drahé pohonné hmoty, a to zvlášť tedy před listopadovými volbami do amerického kongresu. Katarská televize Al Jazeera ale přinesla třeba i reportáž z ulic Tehránu, ve které od těch samotných Iránců zaznívá, že pro ně je ten nejasný vývoj hodně nepříjemný, co se týče toho běžného života, že třeba raději ani nesledují aktuální zprávy. Někteří lidi taky poukazovali na to, že i uvnitř Iránu a iránského vedení chybí prostor pro různé hlasy a názory, a podobně někteří komentátoři tu současnou rétoriku Tehránu interpretují tak, že ve vedení Iránu začíná převažovat to tvrdé jádro, které nechce Spojeným státům nějak ustupovat.
5: Jaká je situace v Hormuzském průlivu? Kdo tam teď tedy kontroluje tu lodní dopravu?
13: Tak v praxi by se dalo říct, že trochu obě strany toho konfliktu. Irán tvrdí, že provoz v Hormuzském průlivu kontroluje on, a z úžiny, například přes zprávy britské námořní služby, opakovaně přicházejí zprávy o tom, že některou z nákladních lodí v průlivu zasáhl, jak to ta britská námořní služba vždycky napíše, neznámý projektil. Většinou jde o lodě, které bývají blíž k tomu ománskému pobřeží, tedy na trase, kterou Irán neuznává. Uvidíme, jestli se to nezmění po těch Tehránem potvrzených jednáních. A americký prezident Trump trvá na tom, že situaci v úžině mají pod kontrolou Spojené státy, a to skrze tu námořní blokádu Iránu. Podle Trumpa ji Spojené státy neukončí do dohody nebo do kapitulace Tehránu. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě taky opakovaně hlásí, kolik lodí přesměrovali, které právě proplouvaly těmi spornými vodami. Například za včerejšek to údajně bylo 44 přesměrovaných lodí, na další dvě plavidla se měli američtí vojáci nalodit a dvěma zabránit přístupu. V praxi ta doprava v Hormuzském průlivu stále vázne, denně námořní data ukazují maximálně desítku lodí, což je samozřejmě jenom zlomek toho předválečného provozu.
14: Jano, my o tom mluvíme často jako o americko-íránském konfliktu, případně ještě americko-izraelsko-íránském, ale zapojili se do něj už vlastně i další země v tom regionu. Jaký vliv teď mají na další směřování, další vývoj toho konfliktu a příměří?
13: Když Donald Trump včera na palubě prezidentského speciálu před novináři zdůvodňoval, proč ten plánovaný víkendový útok odvolal, tak právě mluvil o tom, že ho o to žádali další země v regionu. Největší vliv v tomto případě zřejmě měla Saudská Arábie a její de facto vládce, korunní princ Mohammed bin Salman. Ten si s Trumpem i volal a o té situaci mluvili s tím, že tedy saudský princ měl zdůraznit preferenci diplomatického řešení. Saudská Arábie je kvůli té situaci stále pod tlakem, hlavně co se týká vývozu ropy a zvlášť ještě teď v situaci, kdy se ty saudské přístavy v Rudém moři, tedy ta druhá cesta pro Saudskou Arábii, jak dostávat svoji ropu do světa, snaží blokovat jemenčíti povstalci Husijové, kteří jsou podporováni Iránem. Ale Trump včera na palubě toho prezidentského speciálu trošku nejasně zmínil i možnou uprchlickou vlnu, která by mohla přijít po případných amerických úderech a to by zase mohlo ukazovat na obavu, kterou mohlo vznést Turecko.
14: Z Blízkého východu se přihlásila naše zpravodajka Jana Karasová. Děkujeme.
13: Pěkný den, naslyšenou.
14: A my se k tématu v Ranním plusu vrátíme ještě po 8 hodině s Břetislavem Turečkem.
15: Teď je ale 7 hodin, 13 minut posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a jdeme na reportáž. Nebezpečná past, ze které není úniku, tím se může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít i o život. Teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
16: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, jak to bude lepší než v tom autě.
17: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli třem chlapcům rychle pomoci a poslali je do stínu. Zároveň hned přivolali záchranku.
18: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
17: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Matka dětí nechala podle svých slov ve vedru děti samotné na několik minut proto, že je nechtěla budit. Pohlídat je měl starší bratr. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z Pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
19: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií z hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně dvě děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Obě byly schvácené, jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
17: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
19: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, jak vzrůstá ta tělesná teplota, řekněme k těm 40 stupňům Celsia, tak tam už dochází k reakci, jako když máte virózu a silnou horečku, to znamená bolí hlava, motá se hlava. Při dalším vzestupu té tělesné teploty může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
14: My sedíme v autě pár minut a je tady opravdu velké horko. O kolik vlastně zrůstá ta teplota v tom voze?
19: Určitě je to dáno mnoha faktory, velikostí vozu, barvou vozu, jestli je světlý nebo tmavý, jestli je na přímém slunci. Jsou to až desítky stupňů Celsia během desítek minut.
17: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1 až 2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
20: To dítě plakalo, bylo vidět, že je ve velkém nekomfortu. My jsme hned vlastně aktivovali ostatní složky integrovaného záchranného systému. Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
17: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek.
19: Pokud nám řeknou na tísňové lince, že do jednotek minut tam přijede pomoc, tak bych to nechal na profesionálech. Pokud vidíme, že ta osoba je tam skolabovaná a už je v bezvědomí, tak je určitě dobré provést nějaký násilný vstup, třeba rozbití protilehlého okýnka, aby jsme tu danou osobu ještě neohrozili střepy a vniknout do toho prostoru a vytáhnout tu osobu ven, poskytnout první pomoc podle toho, v jakým je ta osoba stavu, jestli je v přivědomí, komunikuje nebo už je v bezvědomí a je potřeba třeba zahájit oživovací pokusy.
17: Říká zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl. Otvíráme dveře, je tady skutečně velké horko. Z vozidla zdravotnické záchranné služby Andrea Skalická, Český rozhlas.
15: A u veder zůstáváme v Radním plusu dál. Praha, Brno 38 stupňů, Ostrava, Plzeň, České Budějovice 37 stupňů. Tak a ne poprvé za léto vypadá předpověď pro některá města v Česku. Vlny extrémních veder se tak pro česká města a obce stávají stejně závažnou výzvou, jakou v minulosti představovaly třeba bleskové povodně. Připravenost samospráv se ale výrazně liší od ucelených adaptačních strategií až po ad hoc řešení při nedostatku pitné vody. Svaz měst a obcí už v červnu rozeslal starostům informační materiály s desaterem ochrany před vedrem, určený obyvatelům, školám, sociálním službám nebo pořadatelům veřejných akcí. Jaká konkrétní opatření starostové zavádí a má samospráva pro boj s dopady klimatické změny dostatečnou podporu státu? Hostem Ranního plusu je teď František Lukl, předseda Svazu měst a obcí České republiky. Dobré ráno.
21: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
15: Stávají se vlny veder pro města a obce podobně závažnou krizovou výzvou, jakou jsou třeba povodně nebo silné bouře, v čem se na ně musí samosprávy připravovat třeba jinak než dřív?
21: Bezesporu, je to velká výzva, sledujeme to nejenom v tomto roce, ale už v posledních 10 letech a já jsem moc rád, že sami samosprávy jsou v tomto iniciativní a dávají podněty, ať už rezortům, vládě, parlamentu k tomu, co by bylo pro ně vhodné, aby podpořili. Je to záležitost dlouhodobá, je to především záležitost zadržování vody v přírodě a nejenom v extravilánu, ale právě i v intravilánu. Je to otázka hospodaření s dešťovými vodami a teď se ukazuje, že řada projektů, které třeba samosprávy, protože vrcholí volební období se chýlí ke konci, tak právě tuto otázku aktuálně řešila, ať už hospodaření s dešťovými vodami z veřejných ploch, nebo právě z budov. A dneska se ukazuje, že to bylo velmi prozíravé řešení, protože mají alespoň částečně na určitou dobu rezervuár, ze kterého mohou takové dešťové vody potom využít.
15: Jaké ty nejčastější podněty, o kterých jste mluvil, to jsou, které obce vládám dávají?
21: Jednoznačně je to otázka záležitostí hospodaření s dešťovými vodami v extravilánu, to znamená, jsou to vytváření různých tůní, zadržovacích jezírek, ale právě i nakládání s vodami z veřejných budov a podobně. To znamená, potěšilo by nás a hodně pomohlo, především těm menším samosprávám, které samozřejmě nemají takové velké možnosti nakumulovat finanční prostředky z rozpočtu, kdyby dotace opět směřovaly do této oblasti, protože otázka vodohospodářské infrastruktury je samozřejmě velmi finančně náročná, nicméně do budoucna je to pomoc nejenom pro tu samotnou samosprávu, ale pro celý ten daný region.
15: Svaz měst a obcí rozeslal starostům jakési desatero ochrany před vedrem. Proč jste se rozhodli právě pro tento krok a jaké reakce od starostů na rozeslaný materiál máte?
21: Já jsem moc rád, že naše členské obce jsou aktivní, že se nejenom vídáme, ale právě, že využívají telefonický kontakt a jiný. A my jsme ten podnět zažili z toho daného území, kdy obce se ptali, nemáme nějaké zkušenosti, jak s tím nakládají jiné členské obce svazu. Takže jsme pozbírali některé zkušenosti, dali jsme takový souhrnný materiál a rozeslali a ta zpětná vazba je velmi dobrá, neboť samozřejmě ta inspirace, to je to nejdůležitější, co v meziobecní spolupráci funguje.
15: Mají české obce pro déle trvající vlny veder připravené postupy, podle kterých začnou třeba kontaktovat sociální služby, upravovat provoz obecních zařízení nebo omezovat venkovní akce, nebo se zatím s tímto většinou improvizuje?
21: Musím na rovinu říct, že samozřejmě tato otázka začíná být aktuální až v tom posledním období, tudíž tak, jak máme krizové plány v oblasti, jak bylo dobře řečeno, mimořádných povodní nebo velkých požárů, tak toto by měla být další součást jakéhosi manuálu v dané samosprávě, které by samozřejmě napomohly nejenom občanům té dané obce, ale i těm samotným institucím. Takže je to v tuto chvíli, řekněme, v přípravách, nicméně to dnešní léto nám jednoznačně ukazuje, že je dobré mít i takový plán, jak s danými záležitostmi nakládat do budoucna.
15: Čili na nějakých krizových plánech se, řekněme, pracuje, jak postupovat právě při těch vedrech? Jako je tomu podobně u těch povodní třeba?
21: Přesně tak, aby měli takový manuál, aby se vědělo výborně. Takže máme tyto instituce, které je třeba obeslat, tyto sociální organizace, takové otázky nejenom do institucí, které zřizujeme, ale ve vztahu k občanům, i k záležitostem turistického ruchu a to vším, co s tím souvisí, co by se mělo omezovat na druhou stranu, co by se mělo v tom daném období podpořit a jak nejlépe tu vlnu veder takto společně přežít.
15: Některé úřady už kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům dočasně omezily odběr vody z několika řek a potoků i z vodovodních řadů. Kde je ta situace nejvážnější podle vašich informací?
21: Nemůžu v tuto chvíli být konkrétní, ty informace takto detailní nemám, ale myslím si, že je to záležitost především těch samospráv velkých měst, lokalit, kde třeba není dostatek ať už zelené plochy, lesů nebo právě vodních toků jako takových. Nicméně myslím si, že do budoucna to bude otázka celorepubliková a nebude to jenom lokální záležitost, tak jak je to dneska právě takto řešeno a možná, že k tomu budou přistupovat právě i ministerstva z té vrcholné úrovně celistvě.
15: Mířil jsem spíš tam, jak je to třeba i s kontrolou těch opatření, jestli mají samosprávy pravomoce třeba kontrolovat, sankcionovat ty, kteří nařízení nedodržují a napouští třeba bazény, umývají auta z vodovodních řadů a ne třeba z vlastních zásob dešťové vody.
21: Domnívám se, že je to otázka především výkonu státní správy a přenesené působnosti těch orgánů životního prostředí, které jsou součástí městských úřadů jako takových. Přece jenom tam ta kontrolní činnost je detailnější a cílenější. A tak, jak mám informace například z těch jednotlivých regionů, kde to zavedli, tak samozřejmě ta kontrola jednoznačně probíhá. Nicméně setkáváme se s tím, že není to porušování tak zásadní, protože ta empatie spoluobčanů a vnímavost k tomu dodržovat hospodárné nakládání s vodou, šetřit, je v tuto chvíli opravdu intenzivní a takto celospolečensky vnímaná.
15: Dlouhodobá opatření obvykle zahrnují nějaká výsadby stromů, zastínění ulic, propustné povrchy, zelené střechy, zachytávání dešťové vody. Už prosím krátce, která z těchto mají podle zkušeností obcí největší účinek a co je dostupné i pro malé samosprávy?
21: Tak, jak máme zkušenost, tak jsou to opravdu projekty, které už dneska počítají s hospodařením, především s dešťovými vodami z veřejných budov, to znamená zakládání různých rezervuárů, retenčních nádrží a potom z nich právě možnost čerpání a nakládání. My tady také máme velký projekt nakládání s důlními vodami v rámci Jihomoravského kraje, což se ukazuje jako projekt do budoucna velmi prospěšný a smysluplný.
15: Dává František Lukl, předseda Svazu města obcí České republiky. Děkujeme za rozhovor. Hezký den. Naslyšenou.
21: Moc děkuji, že se tématu věnujete a všem vše dobré. Ať se daří. Děkuji.
14: 7 hodin 25 minut přejeme vše dobré i my vám z Ranního plusu a tady jsou krátké zprávy dnešního rána. Po ruském vzdušném úderu na severoukrajinské město Sumy je jeden mrtvý a několik zraněných, uvedl to velitel vojenské zprávy ukrajinské sumské oblasti Oleg Hryhorov. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o incidentu ve španělském městě Ceuta z minulého týdne, kam naráz dorazily desítky tisíc lidí z Maroka. Z odpovědnosti za jejich nelegální průnik se vzájemně obvinují úřady Maroka a Ceuty. Většina polovina lidí už se vrátila zpět. Dnes odpoledne končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb, které se konají 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů potom zveřejní Český statistický úřad oficiálně na konci letních prázdnin.
15: Za 4 minuty bude 7:30 v ranním plusu. Před dalšími zprávami ještě jedna reportáž. Bitcoinová kauza míří k soudu. Olomoucká státní zástupkyně v souvislosti s ní obžalovala 4 lidi. Tomáše Jiříkovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Jde o případ kryptoměn s pochybným původem, které Jiříkovský daroval státu. Obžalovaní vinu odmítají, podle nich se při vyšetřování neprokázalo, že by bitcoiny pocházely z trestné činnosti.
0: Olomoucké státní zastupitelství pro všechny obžalované požaduje několikaleté vězení. Pavlu Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Radomíru Daňhelovi navrhuje žalobkyně 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Jiříkovskému pak státní zástupkyně navrhla souhrnný trest 20 let vězení a propadnutí majetku, a to za provozování darknetového tržiště a legalizaci výnosů z této činnosti, říká olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
1: Je kladnou za vinu provozování darknetového tržiště, a to v letech 2014 až 2016, kde bylo realizováno větší množství obchodů s omamnými psychotropními látkami a dále legalizace výnosů z této trestné činnosti, která se týká roku 2015.
0: Dalších 9 let pak Jiříkovskému hrozí za praní špinavých peněz v souvislosti s darováním bitcoinu rezortu spravedlnosti. Posledním obžalovaným v kauze je advokát Karim Tic. Tomu hrozí 8 let vězení, pokuta v řádu desítek milionů a zákaz činnosti. Exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který byl dřív členem ODS, na síti X napsal, že vinu v kauze odmítá.
22: Obžalobu nemám k dispozici, zatím mohu jen konstatovat, že doposud nebylo právně nijak prokázáno, natož rozhodnuto, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti. Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
0: Hlavní aktér bitcoinové kauzy Jiříkovský je ve vazbě od poloviny srpna, tedy téměř rok. Pokud by státní zastupitelství nestihlo žalobu podat, zřejmě by se dostal na svobodu, pokračuje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann.
23: To, aby tam mohl zůstat i nadále, tak souvisí právě s tím, že do příštího týdne musela být podána obžaloba, protože pokud by podána obžaloba nebyla, tak by ta vazba s největší pravděpodobností nemohla být prodlužována, takže tam byl určitý časový pres.
0: Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun loni Blažek od Jiříkovského přijal, co by ministr jako dar pro stát. Darování bitcoinu vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem. Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších bitcoinu Jiříkovského. O kauze v květnu 2025 poprvé napsal Deník N. Blažek pak skončil ve funkci ministra i v ODS. Podle politologa Lukáše Jelínka by ale rozsudek mohlo občanské demokraty v nadcházejících komunálních i senátních volbách ještě ovlivnit.
24: Právě to, že v tuto chvíli se ta kauza začne rozebírat u soudu a začnou padat i tvrzení, která třeba nebudou pro občanské demokraty úplně příjemná, a tak v takové situaci se samozřejmě může v tuto chvíli ta kauza pro ně jevit vlastně svým způsobem jako nebezpečnější než loni na podzim.
0: Obžaloba teď míří ke krajskému soudu v Brně. Právě v tomto obvodu měl totiž Jiříkovský podle obžaloby spáchat nejzávažnější stíhaný skutek – drogovou trestnou činnost. Veronika Sudková, Český rozhlas.
14: A o čem budeme mluvit v následující půlhodině, pokud s námi vydržíte? Kabinet Andreje Babiše připravuje revizi národních screeningových programů, například rakoviny prsu, prostaty a dalších onemocnění. Jaké výsledky tyto programy zatím mají a co je na nich potřeba změnit? Zeptáme se jak zástupce ministerstva zdravotnictví, tak onkologů.
15: Bylo 7:30, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Na řadě další zpravodajský souhrn od Moniky Vrchotové.
2: Český rozhlas Plus.
6: Pěkné úterní ráno. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit Vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že policie má případ došetřit. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požáru. Informoval o tom mluvčí hasič Hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Voliči v 5 amerických státech budou v primárkách vybírat kandidáty pro volby do kongresu. Uchazeče vybere Michigan, Missouri, Kansas, Washington a Virginie. Samotné volby budou v listopadu a vzejde z nich složení obou komor kongresu, který rozhoduje například o financování kroků prezidenta. Dolní komora, tedy sněmovna reprezentantů, se obmění úplně. Teď má republikánskou většinu. Nemovitostní fondy jsou u Čechů stále oblíbenější. Podle Asociace pro kapitálový objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%. Investory láká hlavně stabilní růst cen, třeba kancelářských objektů nebo obchodních center. Podrobněji se tomu budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. A část českých e-shopů v době veder pozastavuje odesílání zásilek do výdejních boxů. Zboží teď nedostanou například někteří zákazníci obchodu s čokoládou nebo léčivy. Důvodem jsou až 50-stupňové teploty uvnitř boxů. Odeslané zboží by se v takových podmínkách mohlo znehodnotit. Teď míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Mirošovice na 22. a 5. kilometru se po nehodě už jezdí oběma pruhy. Kolona se postupně rozjíždí, zdržení do 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 se popojíždí před omezením u letiště. Z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojede asi čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště začíná nesouvislá kolona u sjezdu na Vestec. Pomalu se jede až k nájezdu od Barandova, zdržení až 25 minut. A v Praze už se držíte v celé Novopatské před sjezdem na Kbelskou. Provoz se zastavuje už na okruhu u sjezdu na dálnici D11. Je to asi na půl hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Úterní obloha je a bude slunečná. V Čechách se odpoledne a večer můžou výjimečně objevit přehánky nebo bouřky a teploty budou vysoké 34 až 39 stupňů a na horách tam bude kolem 30. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní plus.
14: A dobrý poslech vám přejí Martin Matějka a Daniela Vrbová. Premiér Andrej Babiš oznámil, že vláda chystá revizi národních screeningových programů. Ty mají za cíl odhalit závažná onemocnění ještě ve stádiu, kdy je jejich léčba nejúčinnější. V Česku dnes funguje organizovaný screening rakoviny prsu, děložního hrdla, tlustého střeva a konečníku plic a nově také prostaty. Zároveň ale odborníci upozorňují, že u některých nádorových onemocnění přibývá mladších pacientů a že účast lidí ve screeningových programech stále není taková, jakou by si přáli. A naším hostem už je teď poradce ministra zdravotnictví a člen řídící a výkonné rady Národního screeningového centra Tomáš Hauer. Dobrý den, vítejte ve studiu.
3: Dobré ráno.
14: Tak je už jasná shoda na tom, co přesně se bude u screeningových programů revidovat a hodnotit?
3: No tak my samozřejmě hodnotíme screeningové programy podle několika bodů a parametrů. Chceme, aby ten screeningový program měl vždy co nejlepší účast a pokrytí, abychom měli dostatek záchytů. Ideálně lidí, kteří už mají nějaký prekurzor té nemoci, ale ještě úplně nemocní nejsou, což u všech těch screeningů prostě není možné. To znamená, když už zachytíme něco, co není dobré, tak aspoň v tom nejčasnějším možném stádiu. Samozřejmě hodnotíme dopad na úmrtnost a taky dostupnost a bariéry, které stojí mezi těmi potenciálními účastníky screeningu a tím samotným screeningem. A ačkoliv ty screeningové programy jsou prostě skvělé a je potřeba poděkovat všem zdravotníkům, kteří na nich pracují, pacientům, kteří se jich účastní, tak prostě ve všech těchto aspektech vždy můžeme být ještě o trošku lepší.
14: Ty jednotlivé screeningové programy se zaváděly postupně, takže lze říct, že se vždycky ten další program poučil z chyb a zkušeností toho předchozího. Lze to tak říct, že je tam nějaká progrese?
3: No podívejte, my máme jako takové screeningy, které jsou jako fousaté, že? Tak ten nejstarší kolorektum, tlusté střevo a konečník, to je od roku 2000, potom od roku 2002 prs a následně děložní hrdlo. A to jsou samozřejmě ty robustní velké screeningy, které prostě přinášejí aktuálně ten největší benefit, protože do nich chodí miliony občanů České republiky a oni nastavují ten benchmark, ten standard. No a pak jsou ty juniorní screeningy, plíce, prostata a aneurysma břišní aorty, na to jsme zapomněli, to je velmi důležité. A prostě některé ty problémy těch screeningů jsou prostě společné a dá se poučit z té cesty, kterou šly ty staré a fousaté. No a některé ty screeningy jsou, řekl bych, diagnoza specifické, takže tam bojujeme se stále novými věcmi, protože například ty populace jsou prostě odlišné. Jo, do screeningu k cervixu nebo karcinomu děložního hrdla prostě chodí úplně jiná populace, než do screeningu třeba břišní aorty a prostě je to hodně o tom, na které ty pacienty nebo pacientky ten screening cílí a to přináší ty různé výzvy.
14: Když jste mluvil o tom, že stále je co zlepšovat a to je právě zřejmě součástí toho plánu, který chcete podrobněji veřejnosti představit na konci srpna, tak kde jsou největší rezervy? Co myslíte, že je opravdu ten primární problém, co by se mělo zlepšit?
3: Jasně. Tak podívejte, u karcinomu prsu to máme tak, že tříleté pokrytí mamografickým vyšetřením zasáhne 70% žen, které do toho screeningu jít mohou. Myslíte, že je to dobré nebo že je to špatné?
14: Těžko se mi to takhle odhaduje.
3: Jasně. A je to skvělé číslo a dlouhodobě stagnujeme. Dlouhodobě se nám nedaří jít na víc než 70% pro vyšetřených žen. A tady budeme mířit na to, abychom ještě více odklidili ty bariéry, které některé ženy mohou poskytovat, čili možná proto se říká teď, že tu hlavní inovací screeningu karcinomu prsu je, že budeme odstraňovat pro ženy, které se ocitnou v situaci, kdy nemohou získat žádanku, to znamená třeba nemají praktického lékaře nebo nemají v tu chvíli krátce gynekologa, tak aby mohli jít na mamograf v těchto výjimečných případech bez žádanky. U karcinomu kolorektálního, to znamená tlustého střeva konečníku, tam máme dlouhodobou účast kolem 50%. Když sečtete všechny ty metody, které můžete absolvovat, test na okultní krvácení ze stolice nebo takzvanou primární screeningovou kolonoskopii, čili jsme na 50% populace. A zároveň třeba 40% lidí, kteří jdou na test na okultní krvácení, vyzvednou si ho a prokazatelně ho odevzdají. Už se nikdy nevrátí pro ten výsledek a je mezi nimi řada pozitivních pacientů, kteří by měli jít na kolonoskopy a nám se je nepodaří skontaktovat a vlastně ten příběh nemá pokračování. Čili to je screening, kde potřebujeme zvednout účast, například zasíláním domácích testů pacientům, aby mohli se sami testovat a odevzdávat ty testy například v lékárnách a potřebujeme zvýšit tu responsibilitu. Už jdete na test, přijďte si pro výsledek a pojďme ho dál manažovat. No a u karcinomu děložního hrdla například máme velmi dobrou účast. Tam máme někde mezi 70 až 80% ten tříletý interval a tam se zamýšlíme nad tím, že bychom posílili to cytologické vyšetření, které spočívá v odebrání vzorku z děložního čípku a zkoumání pod mikroskopem razantně ve prospěch takzvaného HPV testování. Tedy, že bychom zjišťovali u těch žen, jestli jsou nebo nejsou nakaženy HPV virem, který stojí za drtivou většinou případů karcinomu děložního čipku.
14: Může tu úspěšnost screeningových programů zvýšit i vlastně otevření další věkové hranice, to znamená snížení anebo další indikační kritéria?
3: No určitě ano. Třeba od roku 2026 jsme snížili minus 5 let hranici u testu na karcinom tlustého střeva a konečníku. Z 50 let ta hranice spadla na 45, čili my rozšiřujeme tam, kde data ukazují, že to má smysl právě tu věkovou hranici. A zároveň je potřeba říct, že asi nemá smysl v některých těch oblastech jít do úplně nízkých věků. Je jasné, že nám třeba v některých oblastech stoupá výskyt nádorových onemocnění u mladých lidí, ale musíme si skutečně říct, jestli tady máme jít jako cílenou cestou identifikace těch, kteří jsou v riziku, například podle rodinné anamnézy nebo genetického profilu, nebo jestli má smysl na ní seslat ten obří populační screening a jestli nám to vůbec něco přinese. Čili to jsou věci, které řídíme na datech. Velmi se jako učíme ze zkušeností v zahraničí. A zahraničí se učí u nás. A vlastně snažíme se velmi rigorózně určit, zdali půjdeme třeba u těch mladších věkových kategorií právě rozvolněním věkových kritérií a populačním screeningem, nebo jestli budeme dělat něco, co je více datově orientované a cílené.
14: A ještě poslední otázka, už jenom krátce, když jste mluvil o tom, že někdy si lidé ani své výsledky nevyzvednou, přestože jsou pozitivní, tam velkou roli hraje ten strach vlastně z těch screeningových vyšetření. Plánujete v rámci těch změn i třeba změnu komunikace nebo usnadnění právě komunikace s pacienty pomocí nějaké aplikace nebo nějakou tu přípravu na to vyšetření.
3: Tak ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS připravují úplně novou verzi EZ-karty, ta je teďka, ta si běží, to bude hlavní komunikační nástroj digitální toho systému s pacientem a zároveň pojišťovny, nejenom VZP, i ty svazové, vylepšují svoji digitální platformy a digitální aplikace tak, aby už velmi brzy, ideálně v roce 2027, chodily ty výsledky těch screeningů přímo do mobilních aplikací, ať už EZ-karty nebo těch pojišťovenských mobilních aplikací do mobilů těch pacientů a zase to bude velký krok k tomu, aby si ti lidé šli pro ty informace, šli pro výsledky screeningu, byli tam upozorňováni na to, že mají nárok na screening, aby se ho zúčastnili a byli takhle motivováni. Čili ano, i na těch digitálních nástrojích se velmi aktivně pracuje na ose ministerstva zdravotnictví i na ose zdravotních pojišťoven.
14: Chystané změny nám poodhalil Tomáš Hauer, poradce ministra zdravotnictví. Děkujeme, že jste přišel do studia.
3: Děkuji za pozvání.
14: A my teď ještě přidáme pohled z praxe. Po telefonu do vysílání zvu Igora Kiše, přednostu kliniky komplexní onkologické péče v Masarykově onkologickém ústavu a také předsedu České onkologické společnosti. Dobrý den.
4: Dobrý den.
14: Jak velká část pacientů, kteří dnes přicházejí do Masarykova onkologického ústavu, byla zachycena právě díky těm preventivním screeningovým programům?
4: Tak my v té každodenní praxi vidíme, že těch pacientů přibývá, kteří vychází z pozitivních screeningových programů, nicméně stále se jedná o menšinu. Takže určitě jakákoliv podpora, která povede k tomu, že se zvýší účast a efektivita screeningových programů, tak bude mít podporu odborné společnosti.
14: A z vašeho pohledu, v čem se ta revize, nebo na co se ta revize má zaměřit, aby se ta úspěšnost zvýšila?
4: Myslím si, že jednak cesta komunikace s klienty, aby věděli, jaký bude další postup, když bude výsledek negativní, když bude výsledek pozitivní, s tím, že vlastně i pozitivní výsledek neznamená prostě konec. Naopak pacient, který je diagnostikovaný v časném stádiu onemocnění, má několikanásobně lepší pravděpodobnost, že bude vyléčený, pakliže se začne léčit včas. My jenom konkrétně třeba na screeningu plic, my vidíme, že vlastně první a druhé klinické stádium u pacientů, kteří se neúčastní screeningu, tak je kolem 20%. Většina jsou potom pokročilá onkologická onemocnění z nádory plic. U klientů, kteří vlastně nám vypadávají ze screeningového programu, tak vlastně je to téměř 60% klientů, kteří vlastně jsou diagnostikovaní v tom stádiu 1 a 2, to znamená, že vlastně stále je možné je vyléčit, čili to je vlastně trojnásobek, to je úplně naprosto zásadní argument pro zvýšení účasti a motivace lidí do screeningových programů.
14: A třeba právě u toho screeningu rakoviny plic, je to podle vás tím, že není tak velké povědomí o tomto programu, že vlastně přibyl až pozdě, nebo lidé si nejsou vědomi, že mají tuhle tu možnost? Jak si to vysvětlujete?
4: Já si myslím, že tam hrají roli různé faktory, v podstatě všechny, které jste vyjmenovala, včetně těch obav z pozitivního výsledku, z dalšího postupu, protože řada těch informací podle mě stále má rezervy ve smyslu té veřejné dostupnosti a propagace těch programů.
14: A jak velkým problémem je nedostupnost lékařské péče v některých regionech? Je pro vás vlastně velký problém zachytit lidi, kteří jsou z různých důvodů tak trochu mimo systém, ať už protože nemají třeba svého praktického lékaře nebo specialisty ve svém okolí, nebo zanedbávají pravidelné preventivní prohlídky?
4: Tak ti, co zanedbávají pravidelné preventivní prohlídky, tak samozřejmě, pokud to činí vědomě a není to nedostupností vlastně té primární péče, tak víceméně v tom hrají aktivní roli a měli by být nějakým způsobem motivováni, ať už pozitivně nebo prostě negativně, k tomu, aby se vlastně toho systému screeningových programů účastnili.
14: A tím negativně myslíte co?
4: Negativním může být prostě různé, řekněme, nevýhody při financování zdravotní péče ze strany zdravotní pojišťovny. Když v dnešní době zdravotní pojišťovna například přispívá na dentální hygienu, na řadu třeba sportovních aktivit a podobně, ale za předpokladu, že máte splněno v rámci screeningových programů. Takže je tam ta motivace, ta podpora a finanční příspěvky klientům vlastně jsou vyloženě provázaný s tou povinností nebo s tou účastí v těch celonárodních screeningových programech.
14: My už jsme tady s panem Hauerem mluvili o tom, že pozorujeme vlastně větší výskyt nádorů u mladších lidí. Můžete tenhle trend potvrdit i ze své praxe a jak by se měl promítnout tedy do nového nastavení screeningu?
4: Tak bohužel to potvrdit můžu, protože opravdu v našich ambulancích přibývá mladších pacientů. Hodně to souvisí s životním stylem, s výživou a samozřejmě i genetickou predispozicí, takže my se musíme zaměřit, nebo ta taková cílená prevence a cílený screening by se měl zaměřit právě na ty populace se zvýšeným rizikem, ať už prostě v rámci rodiny anamnézy nebo geneticky podmíněných onemocnění. A na to máme vlastně etablovanou síť onkologických pracovišť, který se této prevenci a dispenzarizaci těchto klientů vlastně podílí.
14: Říká Igor Kiš, přednosta kliniky komplexní onkologické péče v Masarykově onkologickém ústavu a také předseda České onkologické společnosti. Děkujeme za rozhovor.
4: Děkuji, nashledanou.
15: Máme 2,5 minuty po 7:45 a v ranním vysílání Českého rozhlasu Plus jsou teď na řadě ekonomické aktuality. Francouzská energetická společnost Total Energy se dohodla, že od svého britského konkurenta Shell koupí veškeré jeho evropské aktivity v oblasti obnovitelných zdrojů energie na pevnině. Total Energy se nedávno vytvořila společný podnik s energetickým a průmyslovým holdingem miliardářem Daniela Křetínského.
14: Americká společnost Apple koupila na začátku dubna prostřednictvím své dceřiné společnosti českou firmu PlasmaSolve, která se specializuje na vývoj softwaru pro simulaci plazmových procesů. Vyplývá to ze včerejšího oznámení na internetových stránkách Evropské komise. Finanční podmínky ani další podrobnosti transakce nebyly zveřejněny.
15: A akcie ve Spojených státech zahájily nový měsíc růstem a Dow Jones zakončil na novém rekordu. Známky uklidnění napětí mezi Spojenými státy a Íránem stlačily ceny ropy i výnosy státních dluhopisů, což pomohlo akciím. A u biznisu zůstáváme v ranním plusu dál. Jak vydělat na tom, že nemovitosti neustále zdražují a jejich hodnota se zvyšuje? Češi si oblíbili takzvané nemovitostní fondy, do kterých můžou investovat už od několika stovek korun. Jak se nemovitostním fondům v Česku daří a jaké jsou jejich největší výhody a nevýhody? O tom teď víc řekne redaktor Marek Sedláček. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
15: Proč se Češi tolik zajímají o nemovitostní fondy?
7: Protože mají jednu výhodu. Fondy zaměřené na nemovitosti většinou nekolísají tolik jako jiné investice. Jaromír Sladkovský z Asociace pro kapitálový trh říká, že hodnota nemovitostí neustále roste a dokonce ani za covidu u nás nedošlo k žádnému propadu, jako tomu bylo v jiných okolních zemích. A přesně to lidi láká.
8: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
7: Data asociace ukazují, že objem peněz vložených do realitních fondů loni vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Aktuálně jde tak o nejoblíbenější formu investic.
15: Které platformy nebo společnosti potvrzují zvýšený zájem a jakého zhodnocení na nich můžou lidé dosáhnout?
7: Tak třeba platforma Investown potvrzuje, že se o nemovitostní fondy zajímá čím dál víc lidí. Počet jejich klientů nedávno přesáhl 135 tisíc. Často jde přitom o nové nebo méně zkušené investory. Investovat ale není nutné jenom přes platformy. Je to možné i přes jednotlivé společnosti. Stále větší konkurence si všímá třeba realitní fond Raiffeisen investiční společnosti, které vede Víc Svoboda.
5: nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech. Takže ano, vnímáme to, umíme to potvrdit.
7: Tento fond se zaměřuje na takzvané retailové, tedy běžné investory. Za posledních 6 let ale přibylo asi 600 fondů pro bohatší klienty, kteří investují od milionu výš. Mezi ně patří například realitní fond od společnosti Ecolate, říká za Ecolate Funds ředitel obchodního vývoje Tomáš Hanáček.
9: Když se podíváme na posledních 5 let, od druhého čtvrtletí roku 2021 do dneška, se počet investorů fondů zdvojnásobil a hodnota portfolia vzrostla asi 2,5x na skoro 2,3 miliardy eur a investuje dnes s námi více než 3,5 tisíce investorů.
7: No a úspěšný rok má za sebou třeba taky nemovitostní fond Realita od společnosti Atris, který má v portfoliu 15 nemovitostí různého typu, ať už jde o klasické kancelářské prostory nebo obchody, včetně obchodního domu Maj na Pražské národní třídě. Do fondu investuje zhruba 20 tisíc lidí. Mají v něm vloženo přes 6,5 miliardy korun a ta částka se pořád zvyšuje. Zhodnocení může být všude jiné. Většinou se pohybuje od 3 do 8% ročně. Je to dlouhodobá investice.
15: Marku, jaká jsou ale rizika s investováním do nemovitostních fondů?
7: Martin Jaroš z investiční platformy Portu upozorňuje na poměrně vysoké poplatky při vstupu a výstupu z fondu, nebo taky při jeho správě.
10: Pokud tam tyto poplatky jsou, je potřeba to zohlednit při plánování investičního horizontu a počítat s delší návratností investice a mít tedy naplánován delší investiční horizont do těchto nemovitostních fondů.
7: Taky odprodej podílu v nemovitostním fondu trvá obvykle déle. Na peníze tak člověk může čekat několik měsíců nebo týdnů až měsíců. Lidi by zároveň měli pečlivě prostudovat konkrétní budovy a taky stavební projekty, které do fondu patří. Zpravidla jde o komerční objekty, skladovací prostory a podobně. Trendem je teď ale taky rezidenční bydlení. Riziko je v tom, že hodnota budov na papíře nemusí nutně odpovídat tomu, za kolik

0: kilometrů daleko od Země. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů. Ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. Letos se tam za ním vypravila expedice z brněnské hvězdárny.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší,
2: řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali. Ale ještě radši jsem, že můžu mluvit česky k vám v České republice.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Radiový signál teď od sondy k Zemi letí asi 24 hodin. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo. A to v mnoha jazycích, vzpomíná Václav Kostroun.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon od jedné známé. Byla Maďarka a ona věděla, že mluvím česky. Říkala mě, že natáčejí pro Voyager. Tak jsem měl pár minut přemýšlet. Já jsem říkal něco jako milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Pana Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
3: A on říkal, jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut. A ta malá zlatá deska, ta neměla tu kapacitu.
2: Vědci tehdy scháněli narychlo, třeba na univerzitách, lidi mluvící různými jazyky.
4: Bonjour tout le monde.
5: Šalom.
2: Nakonec jich nahráli 55.
6: Štása, zdroja i mnohé elita.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. Tehdy populární magnetofonové pásky by totiž kosmické záření brzy smazalo, ale gramodeska by měla vydržet až miliardy let. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí, zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
7: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, naštěstí mohl, naštěstí netřískl telefonem. Pan Kostroun byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
2: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
3: Bych řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát. A také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečný.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Obě sondy budou ještě desítky tisíc let kroužit prázdným prostorem, než se aspoň jakoby na půl cesty přiblíží k cizí hvězdě víc než k té naší. Martin Srb, Český rozhlas.
8: Je s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za 4 minuty bude 8 hodin a to se ještě podíváme na to, o čem píšou dnešní zahraniční média. Podle serveru Politico zažívá Nigel Farage možná nejtěžší období své politické kariéry. Muž, který zásadně ovlivnil britskou debatu o Brexitu a migraci, dnes čelí několika problémům najednou. Posílení lejbristů, návratu konzervativců, poklesu podpory a také otázkám kolem financování své strany Reform UK.
0: Podle Politika se začala měnit i situace v průzkumech. Po více než roce, kdy Reform UK pravidelně vedla, se lejbristé pod Burnhamovým vedením dostali na Farageovu pozici a v některých průzkumech ji dokonce předstihli. Zároveň se zlepšuje postavení konzervativní strany, která se snaží znovu získat voliče, kteří v minulosti přešli právě k Reform UK.
8: Server ale zároveň upozorňuje, že Farage stále není mimo hru. Jeho příznivci často vnímají kritiku a skandály jako útok proti člověku, který bojuje proti systému. Právě tento příběh outsidera podle Politika pomáhá populistickým politikům nejen ve Velké Británii, ale i v dalších zemích, píše Politico. Tentokrát ale Farage čelí situaci, kdy proti němu stojí i nový premiér, který se také snaží vystupovat jako hlas běžných voličů proti politickým elitám.
0: Teď se podíváme na stránky amerického deníku New York Times, který zdůrazňuje, že konflikt na Blízkém východě není jediným, kterým by se Spojené státy měly zabývat. Donald Trump by podle listu mohl mít jedinečnou příležitost pokusit se ukončit válku na Ukrajině. Ale podle komentáře listu ji může ztratit, pokud se bude dál soustředit především na konflikt s Íránem.
8: New York Times upozorňuje, že válka vstoupí

0: Byla do nebezpečné fáze eskalace. Ukrajina podle autora zvyšuje počet útoků hluboko na ruském území a zaměřuje se třeba na energetickou infrastrukturu nebo vojenské cíle. Rusko naopak zesiluje letecké útoky proti ukrajinským městům a kritické infrastruktuře, přičemž využívá oslabené zásoby ukrajinské protivzdušné obrany. A výsledkem jsou rostoucí škody a obavy z další těžké zimy pro Ukrajinu.
1: Podle New York Times by proto měl Donald Trump okamžitě obnovit intenzivní diplomatické úsilí. Washington má jako jediný dostatečný vliv na Moskvu, Kyjev i evropské spojence, aby mohl vést skutečná jednání. Evropa by podle něj měla zůstat důležitým partnerem kvůli své vojenské a ekonomické podpoře Ukrajiny, ale hlavní diplomatickou roli by měly převzít Spojené státy, pokračují New York Times. A zároveň přiznávají, že rychlá dohoda není pravděpodobná. Tvrdí nicméně, že současné vyčerpání obou stran vytváří vzácné okno pro diplomacii.
0: A kdo bude po ukončení konfliktu formovat budoucnost Iránu? Touto otázkou se ve své analýze zabývala Al Jazeera. Hlavním problémem podle serveru bude především spor uvnitř iránského režimu o to, jakým směrem se země vydá při obnově.
1: Text upozorňuje, že válka zatím paradoxně neposílila vnitřní rozkoly, ale naopak sjednotila různé mocenské skupiny. Po skončení bojů se však podle Al Jazeery znovu otevře střet mezi bezpečnostními strukturami, zejména tedy revolučními gardami a civilní vládou.
0: Al Jazeera tak zdůrazňuje, že po válce se nebude rozhodovat jen o rozdělení peněz na obnovu, ale také o budoucí podobě státu. Pokud získají dominantní vliv revoluční gardy, mohlo by to znamenat pokračování modelu, ve kterém bezpečnostní instituce kontrolují energetiku, infrastrukturu a klíčové části ekonomiky. Civilní vláda naopak bude podle textu prosazovat otevření ekonomiky, zvýšení příjmů z ropy a zmírnění dopadů sankcí na obyčejné Iránce. Píše to Al Jazeera, se kterou uzavíráme čtení ze zahraničních médií.
1: Bylo 8 hodin a v úterý 4. srpna je s vámi Ranní plus. Od mikrofonu vás zdraví Daniela Vrbová
0: a Martin Matějka.
2: Český rozhlas Plus.
0: Co rozebereme v této půlhodině? Podle Donalda Trumpa by se Hormuzský průliv mohl dnes otevřít. Na jaký termín ale mířila včerejší iránsko-ománská jednání?
1: Migrační tlak na španělskou Seutu oživil v Evropské unii téma ochrany společné hranice. Jak je na další podobné situace připravená?
0: A proč požaduje česká advokátní komora ministra spravedlnosti o potrestání pražské soudkyně?
1: Nejdřív tu jsou ale zprávy a Monika Vrchotová.
3: Hezké ráno přeju. Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli.
4: K mimořádné schůzi kvůli Ceutě vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka, ve společném dopise šéfům unijních institucí. Prohlásili, že události z posledních dnů vyžadují okamžitou a koordinovanou evropskou odezvu. Samostatně o jednání ministrů požádal také španělský premiér Pedro Sánchez. Napsal, že většina zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se ale podle Sáncheze rozhodli na jeho zem útočit a žádat o dočasné vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: A migrační krizi ve španělské Ceutě se budeme v Ranním plusu věnovat krátce po zprávách. Dnes v 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
3: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu se uskuteční 9. a 10. října.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Vzdušný úder způsobil i požár skladiště u Moskvy. Ukrajinský dron zasáhl taky sklad v Petrohradské oblasti. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Šen.
6: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
3: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Před 6 lety vybuchlo v bejrutském přístavu skoro 3000 tun dusičnanu amonného. Rodiny obětí doufají, že do konce letošního roku bude po letech obstrukcí zveřejněná obžaloba v případu ničivé exploze.
7: Tu noc jsem strávila v nemocnici s blízkými lidmi. Nemocnice byla přeplněná, lidi leželi na podlaze i na recepcích, všude byla krev, byla to jatka.
8: Vzpomíná na dopady exploze libanonská dokumentaristka Lana Dahirová. Při výbuchu tehdy zemřelo přes 200 lidí a víc než 7 tisíc bylo zraněných. Vyšetřující soudce letos na konci března ukončil vyšetřování případu a spis poslal libanonskému státnímu zastupitelství k přezkoumání. K znesení obžaloby teď vyzval i libanonský prezident Joseph Aoun. Libanon zároveň na dnešek vyhlásil den smutku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: V Dublinu dnes bude mít pohřeb irský zpěvák a kytarista Glenn Hansard. Smuteční obřad začne odpoledne v katedrále svatého Patrika. Vysílat ho bude irská veřejnoprávní televize RTE. Na včerejší veřejné rozloučení s hudebníkem přišly tisíce lidí. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce. Bylo mu 56 let. Původně byl pouličním zpěvákem. Se svou kapelou The Frames i jako solový umělec dosáhl celosvětového úspěchu. Za píseň Falling Slowly získal spolu s českou skladatelkou Markétou Irglovou filmového Oscara. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle ředitelky organizace Dagmar Klučkové chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů.
9: V současné době máme na domovech zajištěn provoz zdravotníků od 6 od rána do 10 do večera. Pouze na jednom domově je služba zajištěna nepřetržitě. Ta situace se zdravotnickým personálem je pro nás velmi tristní, protože v současné době poptáváme 16 pozic středně zdravotnického personálu.
3: Teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit k 39 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiče z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Podle velitele jednotky Zdeňka Čiháka jim práci často komplikují někteří řidiči.
10: Je to hodně složitá práce vzhledem k zaparkovaným vozidlu. Máme místa, kde to máme fakt na milimetry, na průjezdy, ale děláme to pro lidi a to je nejdůležitější.
3: Jak to vypadá na silnicích právě teď? Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany pracují silničáři u sjezdu na Mělník. Na 18. kilometru projíždí se jen jedním pruhem a v koloně ze 14. kilometru se zdržíte asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se popojíždí před omezením u letiště z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete asi 20 minut a kolona je také v opačném směru od Evropské, je to na 15:15. V Praze popojíždí kolona v celé Novopatské. Před sjezdem na Kbelskou provoz se zastavuje už na okruhu u sjezdu na Běchovice a celý úsek pojedete asi půl hodiny a v tunelu Blanka směrem na Smíchov opatrně za výjezdem na Dejvice v pravém pruhu stojí nepojízdná dodávka. Reguluje se proto vjezd do tunelu od Troji a kolona z Liberecké od sjezdu na Hloubětín k tunelu je na více než půl hodiny. A ještě jižní spojka směrem na Štěrboholi, tam stojí před sjezdem na Vídeňskou, nepojízdná dodávka v pravém pruhu, kolona od nájezdu z Modřanské je až na čtvrt hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude slunečno a horko, teploty se dostanou na 34 až 39 stupňů, na horách bude kolem 30, v Čechách se pak odpoledne a večer výjimečně objeví přehánky nebo i bouřky. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: A v 8 hodin a 8 minut vám dobrý poslech přejí Martin Matějka a Daniela Vrbová. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy americké nezruší blokádu Íránu, dokud nebude uzavřena dohoda nebo Teherán nekapituluje. Jeho tvrzení o tom, že rozhovory probíhají, ale íránská strana dementovala. Potvrdila pouze jednání s Ománem ohledně dočasných pravidel pro proplouvání Hormuzským průlivem. Naším hostem je teď Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha, kde vede Centrum pro studium Blízkého východu. Dobré ráno.
11: Dobrý den.
1: To včerejší jednání můžeme nazvat spíš takovým jednáním, nejednáním, takže lze k němu něco říct? Vzešly nějaké závěry?
11: No, já si myslím, že tím, že se má jednat, tak Donald Trump především chtěl vysvětlit, proč zase o víkendu zrušil to plánované masivní bombardování Íránu, jeho energetické civilní infrastruktury. Když řekl, že se tento útok odvolává, tak řekl, je to proto, že s Íránci jednáme. A tomu se v podstatě Íránci na sociálních sítích třeba vysmáli. A ta korekce pak přišla v tom smyslu, ano, Írán jedná, ale jsou to vlastně jednání s Ománem o trošku jiných, řekněme, technických věcech, než nějaká bilaterální jednání s Washingtonem. Takže to se k tomu asi v tuto chvíli dá říct. Takže ta vojenská konfrontace stále pokračuje. Nicméně víme, že paralelně s tím prostě probíhají na nižší úrovni různé pokusy obnovit diplomaci. Angažuje se v tom v současné době nejen Oman, ale i třeba také Katar.
1: Právě Katar a Saudská Arabie a Spojené arabské emiráty podle Donalda Trumpa vyjadřují Spojeným státům podporu. Nicméně ta podpora směřuje konkrétně do čeho nebo čím je podmíněna?
11: No, to je tak, co může Donald Trump říkat. Faktem je, že, a já už jsem to zmínil před chvílí, když odvolal tu slibovanou masivní prostě vojenskou akci proti Teheránu, tak se následně ukázalo, on tehdy říkal, že ho o to prosili sami Íránci, ale ukázalo se, že mu osobně o víkendu volal saudsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman, aby ho odradil od útoku na Írán. A to proto, že Írán jasně říkal už minulý týden, pokud na nás takto někdo zaútočí, tak my budeme útočit na civilní energetickou infrastrukturu spojeneckých režimů tady v regionu, což je třeba i Saudská Arábie. Takže v tuto chvíli vlastně se ukazuje, že Trump nemá, Spojené státy nemají žádné jasné vojenské nástroje, kterými by mohly tlačit Írán k nějakým svým představám, aniž by riskovali Američané, že v reakci Írán napadne ty proamerické státy, které hostí americké vojenské základny a tak dále. Takže na tomto půdorysu je pak ta spolupráce a podpora, na kterou se ptáte, kterou tedy mají tyto proamerické arabské státy v oblasti vyjadřovat Donaldu Trumpovi.
1: Jak jsme říkali, Írán potvrdil jednání s Ománem o pravidlech upravujících provoz v Hormuzském průlivu. Je realistické, že tyto dvě strany dosáhnou brzy nějaké dohody, která bude pevnější než červnové memorandum o porozumění mezi Íránem a Spojenými státy, protože to nevydrželo ani měsíc.
11: Já si myslím, že ano. Prostě teď, když třeba čteme analýzy toho vývoje, tak se ukazuje, nebo v podstatě i ve Spojených státech experti na Írán se shodují, že nikdy už v Hormuzu to nebude tak, jako to bylo před 28. únorem, kdy byl Írán napaden Izraelem a Spojenými státy. Do té doby tam prostě byla volná plavba, nikdo nevybíral žádné peníze. A teď prostě Írán, ta válka mu paradoxně pomohla do situace, kdy dnes Írán do velké míry může určovat parametry, jak to tam bude v budoucnu. A Írán neříká, my sami to tady budeme kontrolovat, ale říká, my to budeme kontrolovat třeba s Ománem nebo v rámci nějakého regionálního vyspořádání se zeměmi, kterých se to týká, tedy třeba i ta Saúdská Arábie a vývozci ropy z oblasti Perského zálivu další, ale nikoliv, aby to určovali Američané, natož třeba Izrael. Takže to je věc, to je poloha, do které ta válka Írán paradoxně vynesla. Írán si ji v tuto chvíli těžko nechá vzít, jak vidíme, a Spojené státy mají velmi málo prostoru něco s tím dělat. Takže bude-li dohoda o Hormuzu, já si myslím, že bez pochyby to bude nějaké regionální ujednání, na které třeba Američané kývnou, protože jim bude také vyhovovat, ale už to nebude tak, jak to bylo před válkou v únoru letos v zimě.
1: Ale to, že se Hormuzský průliv otevře možná už dnes, jak řekl včera americký prezident, to nepokládáte za pravděpodobné? Ta dohoda bude trvat
11: nezdá
1: ještě?
11: Se my slyšeli jsme zase přes noc další incident, další střílení na nějakou loď. Tam jde prostě o to, že teď stále ještě, když bylo schváleno to memorandum o porozumění v polovině června, tak se vyměřila 60-denní lhůta, kdy Hormuz bude uvolněn, bude odminován a de facto ho měli spravovat Íránci, s tím, že ale trvalé uspořádání, o něm se má teprve jednat. Jenže pak došlo k té konfrontaci, k eskalaci dalšího prostě útoku, kdy Íránci začali útočit na lodě, které proplouvali ománskými vodami, ománským koridorem namísto dosavadního. Říkali, tímto Američané vlastně porušují to memorandum. Američané pochopitelně obviňovali Írán, že porušuje memorandum útoky na tyto lodě a jsme tam, kde jsme dnes, tedy obnovená eskalace.
1: To znovu otevření Hormuzského průlivu je důležité pro Spojené státy americké, stále ho zahrnují do těch jednání. Je to tak ale i pro Írán? Je vlastně ta otázka znovu otevření Hormuzského průlivu pro Írán spojená s příměřím, a to včetně Libanonu a Izraele? Nebo se snaží ten Hormuz jakoby odkládat stranou, nechat si tuhle tu kapitolu co nejdéle otevřenou, protože je to jeho jasná vyjednávací páka?
11: Já si myslím, že kdyby dnes došlo k nějakému průlomu a něco se dojednalo a nebylo to proti zájmům Íránu logicky, tak by na to Íránci kývili. Jejich zájmem není mít Hormuz zablokovaný, jak vidíme, protože tam jsou ještě další hráči v pozadí východoasijské ekonomické velmoci typu Indie, zejména Čína, Jižní Korea a tak dále, které vozí ohromné množství ropy z oblasti Perského zálivu, a v jejich zájmu samozřejmě je uvolněný Hormuz, aby nerostly dál ceny ropy a aby hlavně ta ropa se vozila z oblasti Perského zálivu. A to je potom i zájem Íránu, protože Írán je důležitý dodavatel, nebo chtěl by být důležitým dodavatelem, jenomže, jak jste na začátku říkala, Američané pokračují v blokádě íránských lodí nebo koušejí se o to, takže vlastně Írán ztrácí jeden z klíčových ekonomických nástrojů, to znamená příjmy z vývozu ropy za této stávající situace. Ta tedy Íránu nevyhovuje. Zároveň ale Írán prostě, jak se ukazuje, to je prostě konstatování faktů. Vidíme, že ta válka začala před 5 měsíci a znovu opakuji, Írán už evidentně není ochoten prostě všeho nechat, všechno pustit a vrátit se do doby, než byl napaden Izraelem a Spojenými státy. Tato válka paradoxně ukázala, že Írán má v Hormuzu daleko pádnější nástroj geopolitický než v tom kontroverzním jaderném programu.
1: Upozorňuje Břetislav Tureček z Metropolitní univerzity Praha, kde vede Centrum pro studium Blízkého východu. Děkujeme, že jste byl hostem Ranního plusu.
11: Díky, naslyšenou.
0: Minutu po 8:45 posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a v zahraničí zůstáváme dál. Itálie pro Španělsko uzavřela schengenský prostor, Francie zpřísnila kontroly na hranicích. To jsou jen některé reakce z Evropy na příchod desítek tisíc Maročanů do španělské Seuty na severu Afriky. Dnes o tom proto budou jednat ministři vnitra Evropské unie a přímo v Seutě máme zvláštního zpravodaje Dominika Tesára. Dobré ráno.
12: Dobrý den.
0: Asi můžeme čekat, že Španělsko se dnes před evropskými partnery bude muset hájit. Jaká je pozice Madridu?
12: Tak španělský premiér Pedro Sánchez už na ty evropské reakce odpovídal před několika dny v dopise šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Náhlou migrační vlnu popsal jako útok na Španělsko a jeho územní integritu a současně zkritizoval evropské partnery za nedostatek solidarity, založený podle něj na předsudcích, dezinformacích a politice malichernosti. Itálii Sanchez připomněl, že neregulérních příchodů migrantů má celkově Itálie dlouhodobě víc než Španělsko. A hlavně tedy Madrid říká, že se ze Seuty nikdo neoprávněně do Evropy nedostal. Je pravda, že Seuta je se Španělskem spojena pouze trajekty a vrtulníky a do ani jednoho se bez pasu a bezpečnostní kontroly zkrátka nedostanete.
0: Dominiku, jak tu situaci vnímají místní?
12: Určitě jako problém, ale spíš problém mezinárodní politiky. S imigranty samotnými mají většinou soucit, berou jako oběti vyšší politické hry a taky si s nimi rozumí. Ona tady polovina populace jsou španělští muslimové, kteří většinou umí arabsky, mají nějaké vazby v Maroku třeba a podobně. A nikdo nepochybuje, že za tou velkou vlnou příchodu stojí Maroko. Může tak Španěli trestat za třeba osvěžování vztahů s alžírským marockým rivalem, který odmítá marocké nároky na území západní Sahary. Někteří spekulují třeba, že Maroko jedná jako spojenec Spojených států a Izraele, proti kterým se španělská vláda staví v otázce války v Gaze a v Iránu. Třeba pan Pepe, seutský senior, ze situace viní marockého krále, který si Seutu a další španělskou exklávu na severu Afriky Meliu nárokuje. A Pepe připomněl i další spor Španělska s vládcem Maroka Mohamedem VI.
13: A protože chce, hrozně moc chce, v finále mistrovství světa ve fotbale v roce 2030, aby bylo v Maroku, ne ve Španělsku. A on toho dosáhne s tímto přístupem.
12: Zkrátka případné motivace Maroka k tomu, řekněme, nepřátelskému kroku proti Španělsku je více. A existují tedy výpovědi svědků, že marocká policie opravdu migranty k překračování hranice do Seuty povzbuzovala přímo. No a vzhledem k tomu, že místní ví, že ze Seuty se neoficiální cestou do Evropy nikdo nedostane, tak chápou i to, co říká Madrid, ač to nemusí být tolik příznivců, nebo tady nemusí být tolik příznivců Pedra Sáncheze, protože víc podpory tady v Seutě dlouhodobě má jeho pravicová opozice.
0: No a jaká je teď v Seutě situace?
12: Je tu v podstatě klid, armáda a další složky jsou tedy mobilizované, jsou přítomné hojně v ulicích, akorát občas prostě vojáci honí marocké, většinou náctileté imigranty po ulicích, doslova je to jako hra na honěnou a na schovávanou. Opravdu u přeplněného centra pro migranty to je potom jiná věc. U něj a na blízké pláži jsou přinejmenším stovky migrantů zpravidla ze subsaharské Afriky, jsou tam i ženy a dívky, je tam hodně lidí třeba z válkou zmítaného Súdánu. Hlídá je policie a oni hladoví, několik dní většinou nejedli, spí na zemi. Přes den je trápí slunce, v noci zima, viděl jsem tam i bitky o vodu. Tu ani tedy nic jiného, žádné jídlo jim úřady tam nedávají.
0: To byl přímo ze španělské Seuty na severu Afriky zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Dominik Tesár. Děkujeme za tvoje informace. Naslyšenou.
12: Naslyšenou, pěkný den.
1: A já ještě připojím krátké zprávy z agentur z dnešního rána. Ministři vnitra Evropské unie budou jednat o incidentu ve španělském městě Seuta z minulého týdne, kam naráz dorazily desítky tisíc lidí z Maroka. Tématem dnešní schůzky bude ochrana společné hranice a my se na toto téma zaměříme více po půl deváté. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla také sklady v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Útoky hlásí i severoukrajinské město Sumy, kde zemřel jeden člověk a další byli zraněni. A politické strany a hnutí musí své kandidáty do říjnových komunálních a senátních voleb přihlásit nejpozději do dnešních 16 hodin. Potom budou mít 2 týdny na odstranění případných chyb. Finální listiny zveřejní na konci srpna Český statistický úřad.
0: A v Radním plusu teď jdeme na domácí téma. Česká justice řeší další spor. Advokátní komora požaduje potrestání soudkyně městského soudu v Praze Jany Miklové. Představenstvo komory je přesvědčené, že v jednom soudním případě neumožnila advokátům obhajovat jejich klienta. Soudkyně Miklová to ale popírá a o dalším postupu bude muset rozhodnout ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Jde o mimořádný krok. Za posledních 15 let vznesla komora jen několik takových podnětů. S bližšími informacemi informacím je teď ve studiu investigativní reportér Vít Kumant. Dobrý den.
14: Dobré ráno.
0: Můžeš přiblížit, o jaký případ šlo a jak konkrétně měla soudkyně podle komory pochybit?
14: Tak musíme se vrátit do roku 2024. Tehdy soudkyně Jana Miklová rozhodovala v případu bezpečnostního analytika a skautského vedoucího Davida Roška, který byl obžalovaný z pohlavního zneužití, sexuálního nátlaku, omezování osobní svobody a vydírání svěřených dívek. Soudkyně měla tehdy tvrdit, že obhájci proces záměrně protahují před výslechem jedné z poškozených žen, tak oznámila obhájcům, že dotazy bude pokládat pouze ona a advokáti mohou otázky poslat předem do datové schránky. Později v průběhu hlavního líčení dokonce soudkyně zakázala advokátům ústně podávat námitky a návrhy. Pokud by to advokáti neakceptovali, Miklová avizovala, že by to vyhodnotila jako pohrdání soudem a hrozil by jim za to postih.
0: Nakonec došlo tedy k odsouzení Roška?
14: Ano, ale pouze nepravomocnému, a to k 6,5 letům vězení. A také vyhlášení rozsudku v roce 2025 vyvolalo u advokátů pochybnosti. Soudkyně podle nich po skončení dokazování oznámila, že rozsudek bude vyhlášen následující den. Rožek jí ale řekl, že se následující den nebude moci dostavit, protože má na 8 hodinu ranní naplánovaný nástup do nemocnice, kde ho čeká operace. Soudkyně však podle Roška zavolala do nemocnice s požadavkem, aby byl termín nástupu obžalovaného posunut. Ráno tak místo hospitalizace vyslechl rozsudek a do nemocnice nastoupil až odpoledne. Zákrok nakonec obžalovaný Rožek podstoupil a byl po něm propuštěn do domácí péče. Jak nám potvrdil advokát Martin Sadílek, trestní řízení ale bylo nakonec zastaveno, protože Rožek zemřel.
0: Zabývali se tím třeba i nadřízení z Pražského městského soudu?
14: Ano, advokáti se totiž hned po vynesení rozsudku obrátili na ministerstvo spravedlnosti, aby případ prošetřilo. Na ministerstvo zadali místopředsedovi soudu Michalu Roubíčkovi pokyn k vytvoření analýzy. Sám se později vyjádřil, že musel poslechnout zvukové záznamy z jednání v rozsahu zhruba 160 hodin. Na základě této analýzy pak ministerstvo rozhodlo, že soudkyně Miklová postupovala správně a na vedení soudu se již dříve obrátila i advokátní komora. I tuto stížnost ale nadřízení soudkyně Miklové odmítly a označili za zcela nedůvodnou.
0: Jak na to soudkyně Miklová reagovala a kdy se o případném pochybení rozhodne?
14: Soudkyně pochybení odmítá, na dotaz Radiožurnálu uvedla, že si za svými kroky stojí. Miklová si už dříve v médiích vysloužila přízvisko, cituji, rázná soudkyně Miklová, konec citace. V jednom případu totiž navzdory zvyklostem nařídila policejní odposlechy obžalované přímo během soudního řízení. Důkazy se jí totiž, jak dřív popsali Hospodářské noviny, zdály slabé a čekat na došetření policií nechtěla a také v tomto dřívějším případu odvolala ženu přímo od lékaře. Ověřila si u něj, že nejde o nic vážného, požádala ho proto, aby ženu zdržel v čekárně a přímo tam pro něj poslala soudní eskortu. Ale zpět k případu obžalovaného Roška, podnět ke kárnému řízení od advokátní komory nyní už doputoval na ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
15: Ministerstvo spravedlnosti obdrželo podnět České advokátní komory ke kárnému řízení ve věci soudkyně magistry Miklové a obratem zahájilo šetření. Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
14: Případ by tak měl posoudit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, který má na rozhodnutí o podání kárného návrhu 9 měsíců. Nebude to ale konečný verdikt, kárné řízení by totiž následně posuzoval vrchní soud a teprve ten by rozhodl, jestli soudkyně Miklová pochybila. V takovém kárném řízení by hrozila důtka, snížení platu nebo až zbavení funkce.
0: To byl investigativní reportér Vít Kubant. Děkujeme za téma. Naslyšenou.
14: Díky, hezký den.
1: Posloucháte Ranní plus a my teď otvíráme stránky dnešních domácích novin. Vláda mění styl komunikace, nejprve sítě a potom pryč od otázek. Co tím Česko riskuje? Na to se ptají na titulní straně Hospodářské noviny a píší, že politici mají místo rozhovoru s novináři vlastní videa na sítích. Odborníci v tom vidí pokračování trendu, který začal v zahraničí.
0: Jak Hospodářské noviny rozebírají, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vystoupení v tradičních médiích po nástupu do funkce skutečně omezil na úplné minimum. Chystané změny on i jeho ministři ohlašují převážně na sociálních sítích, kde můžou podobu těchto oznámení lépe ovlivňovat a podobný styl komunikace navíc volí i zbytek vlády.
1: Tyto metody a jednání podle odborníků symbolizují přechod do jakési v uvozovkách čtvrté éry politické komunikace, konec uvozovek, která stojí na sociálních sítích a na jejich algoritmech. A tak zatímco dříve byli politici závislí na médiích a bez nich nemohli nic předat svým voličům, dnes mají díky síle platform, jako je Facebook nebo Instagram, vlastní kanál a můžou novináře snadno obcházet. Velkou inspirací je přitom podle expertů Babišovi i dalším vládním politikům z hlediska komunikace americký prezident Donald Trump, píší Hospodářské noviny.
0: Sítě se pro politiky staly místem, kde můžou k voličům promlouvat napřímo a bez dohledu médií a jejich kontrolní funkce. Expert na politickou komunikaci Karel Komínek v listu upozorňuje, že politici tak mluví bez nepříjemných dotazů novinářů nebo zpochybňování od politiků z opozice. Více se dočtete v dnešním profilovém článku v Hospodářských novinách.
1: My totiž otvíráme další deník, deník N. Ten píše, že přibývá Čechů, kteří chtějí dělat pohřeb po svém. Deník upřesňuje, že klasický pohřební obřad nestačí. Čím dál více lidem, podle firem zaměřených na alternativní pohřby, roste poptávka po tom, aby poslední rozloučení probíhalo jinde než ve spůneční síni s cizím řečníkem.
0: Samotné způsoby pohřbívání se nemění. Ze zákona v Česku lze s lidskými ostatky nakládat pouze dvěma způsoby. Uložit v rakvi do země nebo spopelnit. Pomalu se ale mění způsob, jak to chceme dělat.
1: To, čemu říkáme alternativní pohřby, jsou ve skutečnosti alternativní smuteční rozloučení, tedy ta, která se odehrávají mimo tradiční místa, jako jsou smuteční síně nebo kostely. Obřady se často konají na místech, která si vyberou přímo pozůstalí, kromě lesů, luk nebo břehů řek, jde například o kavárny nebo galerie.
0: Zájem o jakékoliv alternativní rozloučení roste především ve velkých městech, zvláště na jižní Moravě. Naopak lidé zůstávají u pohřbů do země. Zástupci agentur oslovení deníkem N také potvrzují, že přibývá lidí, kteří si svůj pohřeb organizují už za života.
1: A ještě se podíváme na stránky Mladé fronty dnes, která píše, že průměrný nákup na e-shopu stojí 1000 korun. Češi sice na internetu nakupují stále častěji, průměrná cena jejich objednávek ale zůstává dlouhodobě podobná. Ukazují to poslední průzkumy. Novým trendem je podle Mladé fronty dnes rozkládání větších nákupů na několik splátek. Podle dat společnosti Mastercard nakupuje na internetu už 95% Čechů, a to nejčastěji dvakrát až třikrát měsíčně.
0: Jak Mladá fronta dnes uvádí, navzdory nejisté geopolitické situaci mají Češů náladu utrácet. Skoro třetina respondentů v jednom z průzkumů uvedla, že pociťuje zlepšení své finanční situace oproti loňsku. Naopak hůř než loni hodnotí svoji koupěschopnost pětina Čechů. Oproti loňsku plánují Češi letos víc utrácet online za vybavení domácnosti. Kolem 30% plánuje vyšší výdaje také za cestování a zážitky, zdraví a wellness nebo módu. Píše se to v Mladé frontě dnes a tím také končíme čtení z domácích novin.
1: A v 9:30 pro vás má zprávy připravené Monika Vrchotová.
2: Český rozhlas Plus.
3: Hezké ráno. Ministři vnitra zemí Evropské unie budou dnes na dálku mimořádně jednat o migrační krizi ve městě Ceuta. Do španělské exklávy na africkém pobřeží se minulý čtvrtek nelegálně dostalo na 50 tisíc lidí z Maroka. Během snahy dostat se do města zemřelo nejméně 88 lidí. Tématu se budeme věnovat hned po zprávách. Vrchní soud v Praze se dnes bude zabývat případem cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Muž měl podle serveru Seznam zprávy působit v Česku dlouhodobě jako novinář deníku čínské komunistické strany. Dřív ho městský soud propustil z vazby a vyzval policii, aby případ došetřila. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamás. Informovala o tom takzvaná Rada míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump a která má dohlížet na plnění mírového plánu pro palestinskou enklávu. Podrobnosti o dohodě o odzbrojení Hamásu a dalších skupin nejsou známé. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcií nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Počet obětí po dvou červnových zemětřeseních ve Venezuele vzrostl na 6125. Informoval o tom předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. V nemocnicích skončilo přes 60 tisíc lidí. Odklízených je zatím zhruba 16% trosek. Podle serveru Desaparecidos Terremoto Venezuela pro nahlašování zmizelých se stále pohřešuje skoro 30 tisíc lidí. A nový systém improvizovaných úkrytů chce vytvořit vedení Prahy. Ve spolupráci s hasiči a univerzitami do několika let vytipuje sklepy, garáže a další prostory v podzemí, které by v případě nouze sloužily k ochraně lidí. Ve stálých krytech, jako je například Folimanka, se může v současné době schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc lidí by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu. Na řadě je doprava na D8 z Prahy do Drážďan. Pracují silničáři u sjezdu na Mělník na 18. kilometru. Projíždí se jedním pruhem v koloně ze 14. kilometru. Se zdržíte asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 se popojíždí před omezením u letiště z 5. kilometru. Od sjezdu na Středokluky pojedete asi 20 minut. A kolona je také v opačném směru. Od Evropské je to na 15:15. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi stojí před sjezdem na Vídeňskou nepojízdná dodávka v pravém pruhu, kolona od Barandovského mostu je až na 15 minut a dlouhou kolonu čekejte ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Dolní Počernice přes okruh a Novopatskou až ke sjezdu na Kbelskou, zdržení až 40 minut. Dobře, dojeďte. Dnes se v Čechách můžou odpoledne a večer ojediněle objevit přehánky nebo bouřky, jinak bude slunečno s teplotami od 34 do 39 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
0: Posloucháte nás 3,5 minuty po 8:30 dnes s Danielou Vrbovou a Martinem Matějkou. Ministři vnitra států Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na africkém pobřeží. Minulý čtvrtek se tam během jediného dne dostali nelegálně desítky tisíc lidí z Maroka. Většina z nich se následující den vrátila zpět. Incident přesto vyvolal spor mezi členskými státy. Téma teď probereme s naší zpravodajkou při unijních institucích Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
0: Ministři vnitra se dnes spojí přes videokonferenci. Co je cílem toho jednání a k jakým praktickým krokům by mohlo vést?
16: Španělský ministr vnitra má své kolegy seznámit s aktuální situací v Ceutě a s návraty migrantů do Maroka, taky s tím, jakou pomoc Madrid případně od dalších evropských zemí potřebuje. Ministři budou také řešit, jestli šlo o jednorázový výpadek ochrany hranice nebo o problém, který se může opakovat a jakou roli přitom sehrály marocké úřady. K výbušným tématům toho jednání bude zřejmě patřit i volání některých členských států po vyřazení Španělska ze šengenského prostoru. Především Itálie požaduje dočasné omezení volného cestování ze Španělska a také znovu zavedení kontrol na společných hranicích. O tom mluví i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Tu situaci v Ceutě považuje za skandál způsobený španělskou vládou a někteří evropští lídři taky Španělsku vyčítají, že vláda letos vlastně nabídla legalizaci pobytu migrantům, kteří trvale pobývali ve Španělsku před 1. lednem a mají čistý trestní rejstřík. Madrid tak chce vyřešit nedostatek pracovních sil a stárnutí populace, nicméně podle některých členských států Evropské unie tím právě Španělsko motivovalo ty migranty, aby se vydali na cestu do Ceuty.
0: Španělský premiér ale vidí situaci jinak, tak jak krizi komentoval.
16: Premiér Pedro Sanchez prohlásil, že většina unijních zemí projevila Španělsku podporu a solidaritu a nabídla pomoc. Jiní se naopak podle něho rozhodli zaútočit na Španělsko a žádat jeho dočasné vyloučení ze Schengenu. Obvinil několik evropských vlád, aniž by je konkrétně jmenoval, že jednají na základě předsudků a falešných zpráv či kvůli vlastním politickým zájmům. Sanchez také připomněl, že se jeho zemi podařilo za méně než 48 hodin plně obnovit obnovit hraniční kontroly u Ceuty a vrátit prakticky všechny migranty, kteří se tam nelegálně dostali a připlavali. V Ceutě je nyní podle reportérů z místa klid. Většina lidí, kteří tedy nelegálně se na místo dostali, tak už se vrátila zpátky do Maroka. Nikdo se nedostal se Ceuty přímo na evropský kontinent. A ještě k tomu dodám, že během té migrační krize podle španělských úřadů na moři zahynulo minimálně 72 lidí.
0: Našlo Španělsko přesto u některých států Evropské unie zastání?
16: Ano, ten dopis lídrů, ve kterém je zmiňované i možné vyřazení, částečné vyřazení Španělska ze Schengenu, tak tento dopis nepodepsali představitelé Portugalska, Irska, Francie a Lucemburska. A asi nejvýrazněji se Španělska zastala Francie. Prezident Emmanuel Macron vyjádřil Madridu solidaritu a nabídl pomoc, včetně možné podpory prostřednictvím Frontexu. Také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ocenila efektivní práci španělských a marockých bezpečnostních složek. Zdůraznila taky, že žádný člověk se nedostal z pevninského Španělska ze Ceuty do pevninského Španělska ani do zbytku Evropské unie.
0: A Zdeňko, jakou roli podle Madridu se hrálo Maroko?
16: Španělsko tvrdí, že Maroko příliv migrantů přímo neorganizovalo, ale vlastně ho částečně umožnilo tím, že na několik hodin výrazně polevilo v ostraze svých hranic. Podle španělských zpravodajských informací marocké bezpečnostní složky věděly, že se k Ceutě shromažďují a že tam míří 10 000 lidí, ale přesto proti něm včas nezasáhly. I to bude pravděpodobně dnes tématem té mimořádné schůzky, virtuální schůzky ministrů vnitra.
0: Tolik zpravodajka Českého rozhlasu při institucích Evropské unie Zdenka Trachtová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
0: A v tématu pokračujeme v Ranním plusu dál. Událost ve španělské exklávě Ceuta na severu Afriky tak znovu otevřela debatu o ochraně vnějších hranic Evropské unie, fungování Schengenu i o tom, jak mají členské státy na podobné situace spojené s náporem migrantů společně reagovat. A my to v Ranním plusu teď probereme s Janem Kovářem, ředitelem výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
17: Dobrý den.
0: Události v Ceutě se během pár dní proměnily v celoevropské politické téma. Co podle vás tato situace ukázala o současné evropské migrační politice?
17: Tak já bych řekl, že ukázala především rozdíl mezi nějakým přijetím evropských pravidel a skutečnou schopností reagovat v terénu, která prostě nemusí vždy být úplně v souladu, respektive rozdíl mezi nějakou regulací a realitou na konkrétní hranici, ať už je to Ceuta nebo někde jinde. A my máme nový migrační pakt, máme jednotnější screening, krizové mechanismy a tak dále, ale tu ochranu hranici prostě fakticky stále vykonává členský stát a do značné míry to také závisí na spolupráci s nějakou třetí zemí, v tomto případě s Marokem. Takže pokud během několika hodin přijdou desítky tisíc lidí, dokonce třeba třetí země to nějakým způsobem, nechci říct rozmíchává, ale méně kontroluje, tím trošku umožňuje, tak ten problém toho nesouladu mezi nějakým regulatorním rámcem, který by to jakoby mohlo vyřešit, tu situaci nebo jí předejít, a tou akcí konkrétní členské země EU, respektive nějaké třetí země, to prostě odhalilo v tomto, že nám to vlastně ukázalo, že jakákoliv regulace na papíře neznamená, že nedojde k nějakým migračním pohybům a mobilitě lidí z jednoho místa do místa druhého.
0: Španělsko kritizuje některé členské státy, že místo solidarity začaly situaci okamžitě využívat v domácí politice. Ukazuje se ta spíš slabost evropské spolupráce než samotnou migrační krizi?
17: Já myslím, že do jisté míry ukázala obojí. Ta praktická reakce vlastně Španělská Maroka nakonec byla výrazně rychlá, takže tady máte spolupráci nejenom evropskou, ale i tu spolupráci se třetí zemí, o které tak často mluvíme nebo po které tak často voláme. Ale zároveň ukázala jistou tu slabost té evropské spolupráce, kdy velká část členských zemí až řekněme velmi hystericky volala po nějakém vyloučení Španělska ze Schengenu a jediné, co je vlastně zajímalo v té chvíli, byla nějaká politizace té migrace pro to domácí publikum, než nějaké společné řešení a pomoc Španělsku. A to vlastně se dá říct, že napříč Evropou jako převládalo, než ten zájem nějakým způsobem společně tu situaci řešit, respektive pomoc tomu konkrétnímu členskému státu, tedy Španělsku, s nějakým řešením té situace. Takže pro mě vlastně to víc ukázalo to, nakolik ta migrace je politizovaná a stává se z ní vlastně to téma zásadní toho domácího politického kolbiště raději než nějaké prostě nadnárodní regulatorní rámec a důraz na tu spolupráci.
0: Jestli se nepletu, Itálie zavedla kontroly vůči cestujícím ze Španělska a znovu se mluví o Schengenu. Nezačíná být výjimka z volného pohybu v Evropě s koronovým standardem?
17: Já si myslím, že ta odpověď tady je poměrně jednoduchá. Právně jsou výjimky stále výjimkami, politicky se používají tak často, že se o výjimkách už těžko dá jako mluvit v nějakém tom substantivním slova smyslu. Jinými slovy, při každé větší krizi se evidentně prostě šengenský prostor mění v oblast, kdy se obnovují kontroly na hranicích a výjimka se stává vlastně pravidlem. A jenom kdybyste se podívali na ty počty, tak mezi roky 2000 a 2012 bylo těch znovu zavedení tucet zhruba. Teď jich máme stovky během těch dalších 12 let nebo 14 let.
0: V těch debatách také zaznívá, že Evropa musí mnohem víc chránit vnější hranici. Co to ale v praxi znamená? Je to víc Frontexu, víc dohod s africkými státy nebo přísnější azylová pravidla?
17: No, to je těžké víc Frontexu. Frontex stále není agentura, která by něco takové mohla vykonávat, takže jako tu ochranu hranic jako takovou, pokud není požádána, takže stejně bude primárně na třetí zemi vykonávat prostě ochranu konkrétní vnější hranice šengenského prostoru. Zároveň ochrana vnější hranice prostě nemůže znamenat jenom vyšší plot a více Frontexu a více národních jako hraničních agentur a tak dál, ale je to celý řetězec nějakých včasných zpravodajských informací, spolupráce s těmi třetími zeměmi, na které jste pak někdy závislí samozřejmě. Fyzické a technické sledování té hranice, jo, ta registrace příchozích. Takže já si myslím, že tahle ta samotná krize, když to vezmeme, já bych tomu opět neříkal úplně krize, ale tahle ten samotný incident, když to vezmeme, že se vlastně do nějakých 48 hodin vyřešil, tak vlastně ukazuje naopak to, co se často kritizuje, já bych řekl, možná ukazuje na protichůdné stanovisko, že to vlastně nakonec jako ten systém zafungoval a možná není větším řešením nebo lepším řešením zase více Frontexu a více nějakých nových screeningových regulatorních mechanismů a tak podobně.
0: Velkou roli podle španělské vlády se hrály sociální sítě a dezinformace o tom, že je Španělsko otevřené. Stávají se tedy podobné informační kampaně novým nástrojem migračních krizí nebo jejich význam nepřeceňujeme?
17: Já osobně bych nepřeceňoval a určitě bych neříkal, že to je nějaká příčina toho migračního pohybu. Stále prostě a zároveň jako v tomto konkrétním případě existují poměrně jasné důkazy o tom, že sehrály nějakou roli koordinátora, respektive spouštěče, skrze to sdílení některých úspěšných přechodů se pak další rozhodují, že se vydají na tu cestu také. A na druhou stranu prostě tady jsou stále naprosto jiné konkrétní příčiny, proč ti konkrétní lidé se snaží někam dostat. A na to nemají sociální sítě jako takové vliv. Takže se stávají nějakým jako koordinačním nástrojem procesu, který už započne. Nestávají se něčím, co by ten proces jako takový samotný prostě k němu vedlo nebo ho nějakým způsobem nastartovalo.
0: Jak jsme slyšeli před několika minutami, dnes se ministři vnitra scházejí v Bruselu kvůli ochraně vnějších hranic. Očekáváte po tomto jednání nějaký konkrétní posun nebo spíš další potvrzení trendu, že členské státy budou při podobných krizích čím dál víc jednat samostatně?
17: Já očekávám tu druhou část toho, co říkáte, ale to nebude potvrzení z té dnešní schůzky celkem logicky, ale já si spíš myslím, že dnes dojde k nějakým konkrétním operativním závěrům, které už kolegyně Trachtová zmiňovala, žádný institucionální zásadní posun, možná se budou debatovat o nějakém lepším časném varování, posílání, sledování hranice, pomoci, konkrétní pomoci Španělsku a tak dále. na pozadí toho, ale bude právě už v kontextu té politizace, národní politizace migrace, prostě to nevyřešené, velmi často ty jednotlivé členské státy budou mít někdy až právě hysterické domácí národní reakce, které nějakým způsobem zase budou ty výjimky z těch pravidel dále přetavovat v nějaké pravidlo raději než tu výjimku. Teď mám na mysli například právě obnovování kontrol na vnitřních hranicích, anebo se volání po vylučování ze Schengenu a tak dále.
0: Dráva Jan Kovář, ředitel výzkumu Ústavu mezinárodních vztahů. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
17: Naslyšenou, děkuji za pozvání.
0: A ještě připomenu, že téma také rozebereme v pořadu Interview Plus po 11:30. Hostem bude Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Pavlína Nečásková se zeptá, jestli sledujeme novou strategii pašeráckých gangů a jak vážné je to varování pro evropskou migrační politiku.
1: Teď je ale teprve 8 hodin a 46 minut. Tady jsou krátké hlavní zprávy z dnešního rána. Úřady v americkém státu Washington zatkli 37-letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane. Uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od sobotu rozšířily 3 požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnali z domovů na 64 tisíc lidí. Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dříve městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustil z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. A v 16 hodin dnes skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci srpna. Města a obce v Česku v uplynulém roce výrazně zvýšily své investice. Po několika letech úspor a přebytkových rozpočtů měly loni obecní účty celkový schodek přes 9 miliard korun. Ukázala to data společnosti KRIF, podle které za to může hlavně navýšení kapitálových výdajů. Ty v loni představovaly víc než třetinu obecních příjmů, což je nejvyšší úroveň za víc než 10 let. Detaily probereme s výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí Radkou Vladikovou. Dobrý den.
18: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Jaké je vysvětlení toho, že se investice obcí tak zvedly? Může to souviset s říjnovými komunálními a senátními volbami?
18: Tak jednoznačně to souvisí. My ten cyklus máme, opakujeme ho mnoho let. Starostové nastoupí do svých úřadoven po volbách, některé projekty dokončují, některé připraví nové, stavební povolení, příprava investic, veřejné zakázky. Je to jak překážková dráha a tak jsou rádi, když v tom čtvrtém volebním roce tak nějak dobíhají do cíle a dokončují své investice, aby voličům ukázali, co všechno zvládli za 4 roky. Takže je to přesně ten rok, kdy se dokončují investice a občané určitě vědí, že každá druhé město je rozkopané a na každé, skoro každé první ulici se něco děje.
1: A to je trend, který začal už vlastně v lednu letošního roku. Máte už data za první pololetí, kolik obce investovaly a jestli se to ještě bude teď zvyšovat v tom druhém pololetí?
18: Takhle, ten trend toho čtyřletého cyklu, tak ten je tady posledních 30 let. Ostatně, a není to 30 let, předtím to byly 5letky, takže taky na konci 5letky se vždycky zúčtovávalo. Takže to není nic nového. Proto ale i my chceme 6leté volební období, aby právě bylo více času a více se rozložily i ty investice. Ale k tomu hospodaření je to jednoduché. Připravené projekty, které byly v loňském roce, se dokončují, vysoutěžily se, města obce upravily své rozpočty, oproti očekávání navýšili a upravili, že výdaje budou vyšší, ale vzhledem k růstu cenám ve stavebnictví to spíše kopíruje ten trend, protože ty rozpočty byly v průběhu prvního pololetí upraveny, navýšeny ty výdajová částka zhruba o 14%, zhruba o 9% narostly ceny stavebnictví, takže neočekáváme, že by se teď začínaly ještě nové projekty, očekáváme dokončení těch stávajících, které byly v romském roce započaty.
1: Ano, a které investiční projekty jsou nejoblíbenější, mám-li to tak říct, nebo spíš nejčastější, do čeho obce investují?
18: Samozřejmě jsou to školy, školky, je to ale ty i technická infrastruktura, teda trošku nevděčná, pokud uděláte odkanalizování obce, tak ji musíte rozkopat, zbudíte vlnu nevole a trápení s tím máte, pak všichni musí začít platit stočné, to se také někomu nelíbí, takže to je investice, která je třeba nesmírně nutná a zásadní. zásadní, ale občané ji nemají rádi, mají radši sportoviště, dětská hřiště, zábavičky, parky, stromy a i to jsou aktivity, které města obce i v těchto vedrech významně podporují, protože přehřívání měst nám zařídí jedině lepší zadržování vody v krajině, více zelená města, ale je zelené plochy, trávníky, dobré zavlažování, takže to jsou všechno investice, které starostové dělají a občané je vítají.
1: No a na závěr, z jakých zdrojů tyto projekty obce nejčastěji platí?
18: Musí to být vždy kombinace několika zdrojů. Velkým zdrojem jsou dotační tituly, ale v roce 2027 nám začíná nové programové období Evropské unie a ty už nebudou tak štědré ty dotace, pak jsou to peníze z rozpočtového určení daní, takzvaný z vydílených daní, pak jsou to daně z nemovitosti, který každý občan platí za svoji nemovitost, takže jsou to naspořené prostředky právě, které města získaly z minula, něco si musí vzít úvěry, většina měst své finanční zdroje kombinuje.
1: O rostoucích investicích českých měst a obcí jsme mluvili s Radkou Vladykovou, výkonnou ředitelkou Svazu měst a obcí. Děkujeme za to, přejeme hezký den.
18: Děkuji i vám, hezký den a trochu chladněji.
2: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Ve všední den od 7 do 9:30. Také o prázdninách pro vás vysílá Český rozhlas Plus.
0: A za 8 minut bude 9 hodin. V ranním vysílání Českého rozhlasu Plus je teď čas na pravidelný komentář dne. Dnes od politologa Lukáše Jelínka na téma role Senátu v době blížících se senátních voleb.
19: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře.

0: Mandát naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
1: To byl komentář politologa Lukáše Jelínka.
2: A před devátou stihneme ještě jedno téma. Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální jednotka, spadající pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate a někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. A připravená je tato jednotka i na nejhorší, na bombový nebo teroristický útok nebo únos letadla.
3: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
4: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
3: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech. Kubo.
4: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
3: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
5: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
3: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
6: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 milionů 224 tisíc 302 cestujících. Ve srovnání s

0: Loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Pastvina zmizelých.
5: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
4: Kam se poděli?
6: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
4: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
7: Je to pěkně zamotaný.
4: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
8: Interview Plus.
9: Pašeráci a dezinformace jsou podle marocké vlády za překvapivým průnikem desítek tisíc Maročanů na území španělské exklávy ve městě Ceuta. Je možné něco podobného zorganizovat bez pomoci dalších hráčů? Sledujeme novou strategii pašeráckých gangů a jak vážné je to varování pro evropskou migrační politiku? Moderátorka Pavlína Nečásková o tom bude mluvit s Magdou Faltovou, ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci.
8: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
10: Bylo 9 hodin a do úterý 4. srpna vás provází Ranní Plus a také Martin Matějka
11: a Daniela Vrbová.
8: Český rozhlas Plus.
11: Tady jsou naše témata. Jak chce Česko nově zjišťovat u ukrajinských žadatelů o azyl, jestli ve své zemi dokončili vojenskou službu?
10: Sociální služby řeší nedostatek zdravotních sester. Čím se je snaží nalákat?
11: A po ničivých požárech ve Francii se zvedla vlna solidarity. S čím lidé v zasažených oblastech nejvíce pomáhají?
10: Nejdřív ale uslyšíte zprávy, které dnes ráno a dopoledne má Monika Vrchotová.
12: Dobré ráno. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžkopřístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé.
13: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
12: A doplním, že další informace z požáry sužované Francie bude mít náš zpravodaj v následujícím vysílání Ranního Plusu. Úřady v americkém státu Washington zatkli 37-letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane. Uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od soboty rozšířily 3 požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnaly z domovu na 64 tisíc lidí. Úřady zatím nemají informace o žádných zraněných. Zaznamenali ale hlášení o pohřešovaných. Část zasažených obcí je navíc stále nepřístupná pro pátrací týmy.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklady v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Úder ukrajinského dronu podle tamních úřadů nepřežila taky jedna žena v západoruském belgorodském regionu. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky z univerzit chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů, do kterých by se lidé v případě nebezpečí mohli schovat.
14: Mezi vhodné prostory pro improvizovaný úkryt patří například sklepy a garáže, popisuje vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
15: Vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální.
14: Systém by měl doplnit současné stálé úkryty. V těch se podle mluvčího pražského magistrátu Víta Hofmana může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a strahovském tunelu.
16: Ve stálých úkrytech je zajištěno ukrytí pro asi 40% obyvatel Prahy. Zbylých zhruba 60% se bude ukrývat v improvizovaných úkrytech.
14: Seznam improvizovaných úkrytů bude vedení metropole s odborníky a hasiči tvořit několik let. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
12: Nemovitostní fondy jsou mezi Čechy čím dál oblíbenější formou investice, potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh. Podle ní loni objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že nemovitosti neustále zdražují a nabývají na hodnotě, říká za asociaci Jaromír Sladkovský.
17: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
12: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Okresní soud pro Prahu Západ se dnes znovu začne zabývat požárem domova Alzheimer v Roztokách u Prahy. V roce 2022 při něm zemřely dvě ženy, 55 lidí se zranilo. Případ vrátil k opětovnému projednání krajský soud. Ten loni v říjnu zrušil osvobozující verdikt pro tři zaměstnance společnosti, která domov opravovala.
18: Firma do budovy montovala nové vytápění. Požár měl podle obžaloby vzniknout nedbalostí při svařování potrubí. Soud bude muset znovu posoudit, jestli zaměstnanci firmy dodrželi všechna bezpečnostní pravidla. Vinu odmítají. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
12: Domácnosti v pěti obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova si ode dneška můžou vodu odebírat z přistavených kontejnerů. Kvůli dlouhodobému suchu se tam vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Včerejšímu úplnému přerušení dodávek předcházelo omezení odběru pitné vody, které v obcích platilo od konce července. Dobrovolný svazek obcí Domašovsko tehdy zakázal například zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Podle předsedy svazku Tomáše Pitrochy ale spotřeba zůstala příliš vysoká. Vodu z kontejnerů musí lidé před použitím převařit. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
19: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
20: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
21: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
20: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
21: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně k smrti.
20: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom ihned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
12: Připravené máme i čerstvé dopravní zpravodajství. Na D8 z Prahy do Drážďan pracují silničáři u sjezdu na Mělník na 18. kilometru. Ve 4-kilometrové koloně se zdržíte asi 20 minut. Na příjezdu do Prahy po D7 se popojíždí před omezením u letiště. Z 5. kilometru od sjezdu na Středokluky pojedete asi 15 minut. Směrem z Prahy kolona od Evropské na 10 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště zůstává nesouvislá kolona u sjezdu na Jesenici. Pomalu se jede až k nájezdu od Barandova, zdržení až 35 minut. Dlouhou nesouvislou kolonu čekejte z jižní spojky od Lanového mostu přes Štěrboholskou spojku, okruh a Novopatskou až ke sjezdu na Kbelskou, zdržení až 40 minut. A na magistrále směrem na Holešovice brzdí provoz omezení jak u hlavního nádraží, tak na Hlávkově mostě. Ze začátku Nuselského mostu pojedete přes centrum dohromady asi půl hodiny. Šťastnou cestu. Dnes bude slunečno, do Čech můžou odpoledne a večer výjimečně dorazit přehánky nebo bouřky a teploměry dnes ukážou 34 až 39 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
22: Posloucháte Ranní Plus.
10: Posloucháte nás v 9 hodin 8 minut dnes s Danielou Vrbovou a Martinem Matějkou. Ministři vnitra států Evropské unie dnes z Bruselu jednají o ochraně vnější unijní hranice po událostech z minulého týdne, kdy do španělské exklávy Ceuta v severní Africe pronikly desítky tisíc migrantů z Maroka. Evropská 27 ale řeší i další důležitou migrační otázku, totiž budoucnost lidí, kteří uprchli před válkou na Ukrajině. Dočasnou ochranu mají prodlouženou do března 2028. Červencová dohoda členských států také přinesla nová pravidla pro příchod muže. Dočasná ochrana má být poskytována jen těm novým žadatelům, kteří plní své vojenské povinnosti vůči Ukrajině. Neměli by ji tedy dostat bojeschopní muži v branné povinnosti. Co to znamená pro Česko a jak se u nás proměňují skupiny příchozích Ukrajinců? To teď probereme s ředitelkou odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavlou Novotnou, kterou vítám ve vysílání. Dobrý den.
0: Dobrý den.
10: V první fázi války utíkaly z Ukrajiny především ženy s dětmi. Když se podíváte na data ministerstva, přichází dnes do Česka jiná sestava lidí než v roce 2022?
0: No, zhruba od roku 2023 se pomalu začaly měnit ta čísla a začalo přicházet více mužů. Takže v současné chvíli máme více mužů, byť to není tak úplně jako dramatický nárůst. Největší nárůst od roku 2025 máme u mužů ve věku 18 až 22 let po tom, co vlastně tito můžou Ukrajinu opustit. Ale řečeno čísly v roce 2023 jsme měli v produktivním věku 27% mužů, dnes máme 41% mužů. Z toho velkou část tvoří tito mladí muži.
10: Jak velkou část tedy tvoří ukrajinští muži v produktivním věku a jak se tento podíl proměnil v letech?
0: No, jak říkám, na začátku jsme měli někde kolem 25%, dneska máme 41% mužů.
10: Evropská unie nově říká, že u části nových žadatelů bude hrát roli i to, jestli splnili své povinnosti související s vojenskou službou vůči Ukrajině. Co to konkrétně vlastně znamená, že třeba se přímo účastnili aktuálního konfliktu a bojů, nebo jen prostě mají odslouženou nějakou vojenskou povinnost vůči vlasti?
0: Ne, ten systém je postaven na tom, že v podstatě zákony Ukrajiny říkají, že muži, kteří jsou v bojeschopném věku, kteří tedy jsou potenciálně možní je mobilizovat, tak nesmí opustit Ukrajinu. A už v podstatě jeden stát Evropy, a to Norsko, zaved toto opatření v minulosti. Ostatní o něm uvažují a Evropská unie se rozhodla to zavést taky. To znamená, že muži, kteří jsou vlastně, u nichž platí, že nesmí opustit Ukrajinu, musí zůstat na Ukrajině, tak ti to nebudou mít nárok na dočasnou ochranu.
10: A co to tedy znamená pro české úřady v praxi? Jak složité vůbec bude ověřovat, jestli někdo splnil své povinnosti vůči ukrajinskému státu?
0: Tak ukrajinský systém je poměrně velmi dobře digitalizovaný a ukrajinské úřady mají toto k dispozici vlastně skrze digitální aplikaci Rezerv Plus, kterou vlastně mají k dispozici všichni občané Ukrajiny a je to přesně tahle aplikace, skrze kterou se bude ověřovat, zda tedy ti, kdo přicházejí do České republiky, splňují ty podmínky nebo ne.
10: Takže když se prokáže, že vojenskou službu ještě neabsolvoval, bude z Česka vyhoštěn?
0: Ne. Celé je to postavené na tom, že se to týká pouze nově příchozích po tom rozhodném datu. To znamená, ti, kteří už na území České republiky pobývají, tak těch se to netýká. Týká se to pouze nově udělovaných dočasných ochran a jde o to, že ti, kteří budou chtít žádat dočasnou ochranu v tom věku 18 až 60, budou muset prokázat, že jsou zaprvé registrováni do té Rezerv Plus. To znamená, že jsou vlastně v tom systému. Představte si to jako takovou elektronickou vojenskou knížku a jen ti, kteří jsou právě zbaveni té vojenské povinnosti, to znamená, co si zase představte něco jako modrou knížku, tak jen ti mohou žádat o dočasnou ochranu a dočasnou ochranu mohou získat. Všichni ostatní vlastně z toho systému dočasné ochrany vypadávají.
10: Část lidí už dnes může přejít z dočasné ochrany na zvláštní dlouhodobý pobyt. Je to cesta, kterou by podle ministerstva mělo využívat stále víc uprchlíků, nebo kolik lidí této možnosti už využilo a jaký je o ní zájem?
0: Tak zvláštní dlouhodobý pobyt je takový speciální titul pro ty, kteří tady už jsou dlouho, jsou řekněme ekonomicky, sociálně zabezpečení a mají tedy nějaký předpoklad toho dlouhodobějšího usazení. Není to děláno jako náhrada za dočasnou ochranu, je to opravdu jenom zvláštní dlouhodobý pobyt. V loňském roce žádalo 80 tisíc, ale vlastně ty podmínky splnilo pouze 17 tisíc osob. V letošním roce o něj žádalo 56 tisíc lidí, kolik splní podmínky, v tuhle chvíli ještě nevíme, protože ty podmínky se zrovna teď prověřují a budeme mít informace někdy na přelomu srpna a září.
1: Jak je to s další integrací těch lidí do společnosti, kteří přicházejí z Ukrajiny? Do jara 2028 to je rok a půl, jestli se nepletu, což pro mladší žadatele může být podstatná doba, pro ty starší naopak dost krátká, aby se tady nějak ekonomicky etablovali, tak jak to vidíte?
0: Tak Česká republika obecně patří mezi státy, kde integrace na trh práce je jedna z nejvyšších v Evropě. To znamená, my máme poměrně vysokou míru osob, které se poměrně rychle integrují na trh práce. Máme taky jednu z nejvyšších měr dětí, které navštěvují školní docházku, zase jednu z nejvyšších v Evropě, protože od začátku máme povinnou školní docházku. Takže z tohohle pohledu ta integrace, když to srovnám s ostatními státy Evropské unie, tak je jedna z nejlepších.
1: Dnes ministři vnitra řeší ochranu vnějších hranic po událostech ve španělské Seutě. Jak moc spolu podle vás souvisejí debaty o migraci z Ukrajiny a o nelegální migraci přes vnější hranici Evropské unie? Co je podle vás teď v té evropské debatě o migraci klíčové?
0: Já myslím, že tyhle dvě témata spolu úplně bezprostředně nesouvisejí, už protože jsou v podstatě, jsou to úplně odlišné migrační situace, mají úplně odlišný právní rámec a mají úplně rozdílné příčiny. Migrace vlastně z Ukrajiny je legální migrací, takže to je úplně jakoby jiný příběh. Situace v Seutě a nelegální migrace je potom zase úplně jiný příběh. Je to v podstatě mnohem víc bezpečnostní otázka a myslím, dnes o tom budou mít možnost ministři vnitra mluvit.
1: Bravá ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Pavla Novotná. Děkujeme moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Taky děkuji. Naschledanou.
11: Posloucháte Ranní plus, a to v 9 hodin a 15 minut. V domovech pro seniory po celé republice chybí zdravotní sestry. Podle dat asociace poskytovatelů sociálních služeb je teď nezaplněných asi 450 míst. V Kroměříži už několik let lákají do 5 domovů pro seniory na náborový příspěvek. Teď ho radnice zvýšila už na 150 tisíc korun pro všeobecnou zdravotní sestru, která se do pracovního poměru upíše minimálně na 5 let. Podrobnosti má reportérka Blanka Kovandová. Dobrý den.
2: Hezký den. Tak město Kroměříž provozuje 5 domovů pro seniory, ve kterých pečuje aktuálně o 540 klientů. A podle vedoucí sociální služby Dagmar Klučkové aktuálně chybí 19 zdravotních sester do stavu, aby na všech těch domovech byl přítomný zdravotník 24 hodin denně. To se zatím daří jenom na jednom tom domově, v ostatních jsou v noci bez zdravotníka. Ten náborový příspěvek je tady tak vysoký i proto, že v Kroměříži je veliká konkurence. Je tu nemocnice Kroměříž, hned přes cestu je velká psychiatrická nemocnice Kroměříž a ještě nemocnice milosrdných sester dolečovací. A když k tomu přičteme těch 5 domovů pro seniory, tak je podle starosty Tomáše Opatrného z hnutí ANO jasné, že to město musí nabídnout takový benefit, aby byl zajímavý i pro zdravotní sestry ze širšího okolí. A od začátku příštího roku navíc dojde k legislativní změně, kdy ta pobytová zařízení přejdou z kategorie sociálních do sociálně zdravotních služeb, což pro provozovatele znamená zajistit přítomnost toho zdravotníka opravdu těch 24 hodin denně. A poptávka po zdravotních sestrách, ať všeobecných anebo praktických v Česku, tak jenom poroste.
11: Situaci v Kroměříži přiblížila Blanka Kovandová. Děkujeme za to.
2: Naslyšenou.
11: A problémy sehnat zdravotnický personál má i největší domov pro seniory ve Středočeském kraji v Sedlčanech. Podrobnosti, jak tam řeší situaci, teď přidá reportérka Věra Hajková. Dobrý den.
22: Pěkný den. Tak domov v Sedlčanech má 286 klientů, i proto potřebuje oproti jiným menším zařízením více zdravotních sester. Aktuálně jich má 20, potřeboval bych aspoň opět více a navíc příští rok má odejít do důchodu dalších 6 sestřiček. Jak mi řekla vedoucí ošetřovatel pečovatelské péče Jana Jochová. Problém je s hledáním sestřiček právě za ty, které odchází do důchodu a trvá už několik let. Když už nové síly přejdou, většinou je to tak, že po čase odchází pracovat raději třeba do nemocnice nebo ambulancí. Domov nenabízí náborový příspěvek, ale různé bonusy v podobě masáží nebo třeba rehabilitačního cvičení nebo odpočinkových pobytů. Problém podobný mají i další středočeské domovy seniorů. Sestry hledá třeba i nedaleký Vojkov, který nabízí náborový příspěvek 20 000 korun. Domov na Hrádku na Kolínsku má 3 sestry, další 3 potřebuje a hledá je marně už 2 roky. Kde je situace trochu jiná, je v hospicu v Čerčanech na Benešovsku. Tam mi říkali, že mají stálou základnu zaměstnanců i sestřiček a je to podle nich ale tím, že hospicová péče láká specifickou skupinu zdravotníků.
3: Tak tolik reportérka Věra Hájková ze Středočeského kraje. Děkujeme.
22: Naslyšenou.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v 9 hodin skoro 19 minut. Teď krátký přehled zpráv. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí, dalších 6 lidí je zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklady v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Útoky hlásí i severoukrajinské město Sumy, kde zemřel jeden člověk a další byli zraněni. Vrchní soud dnes bude rozhodovat v případu cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Dřív městský soud v Praze rozhodl, že má případ policie došetřit a obviněného propustil z vazby. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. V 16 hodin dnes končí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci srpna. Volby budou 9. a 10. října, druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později.
3: Ve Francii se po rozsáhlých lesních požárech zvedla obrovská vlna solidarity. Lidé vybírají peníze, vaří obědy hasičům a nebo jenom čekají u silnice, aby mohli poděkovat projíždějícím požárníkům. Pomoc lidé organizují hlavně v departmánu Gironde, kde natáčel i náš zpravodaj ve Francii.
5: Skupinka tak 50 lidí postává u silnice, jsou tu dospělí i děti, mají transparenty s nápisy Merci, tedy děkuji, mají tam srdíčka a čekají na to, až projedou hasiči, aby jim mohli poděkovat.
6: Děkujeme hasičům, ať už jsou to naši hasiči nebo Češi, Slováci, zkrátka ze všech zemí, které nám pomohly. Chtěli jsme taky vyjádřit vděk dobrovolníkům nebo zemědělcům, kteří se taky zapojili do hašení požárů.
5: Říká Julia, který dal dohromady skupinu sousedů, aby společně poděkovali. Jejich domy totiž od rozsáhlého lesního požáru dělili jenom necelé 3 kilometry.
6: Je to velká úleva. Nebylo nám úplně dobře. Naše obec Lila byla v první linii. Požár byl velmi blízko, asi 2 až 3 kilometry odsud.
5: Vlna solidarity se zvedla i v Bordeaux, od kterého byl v jednu chvíli požár asi 15 kilometrů. Městu, které má zhruba 270 tisíc obyvatel, dokonce hrozila evakuace. Influencerka Julia z Bordeaux proto využila sílu sociálních sítí a začala organizovat dodávky jídla pro hasiče.
23: Restaurace navařily jídlo a dobrovolníci ho doručili přímo hasičům. Zapojilo se 70 restaurací a kaváren z Bordeaux a okolí.
5: Říká Julia, která zdůrazňuje, že její sbírka nepomáhala jenom hasičům, ale i dalším nezbytným profesím.
23: Myslím, že dnešní doba není snadná a tohle všem udělalo radost. Pohladilo to po duši, vidět, jakou z toho mají hasiči radost. A chtěla bych zdůraznit, že jsme nepomáhali jenom hasičům, ale taky záchranářům nebo mechanikům. Na ty se zapomíná, ale jsou to mechanici, díky kterým můžou hasičské vozy znovu hasit, když se rozbíjí a je potřeba je opravit.
5: Iniciativa nakonec během 5 dní doručila 2500 porcí. Zapojit se do pomoci chtěla i Katarína ze Slovenska, která žije nedaleko Bordeaux v Izín.
24: Napíkli jsme aspoň koláče. Prostě napíkla jsem hromadu koláčů a išli jsme s maskami a hledali jsme nějaké ty centra a našli jsme velké centrum, kde se oni všetci zhromažďovali, tak tam jsme přišli, byli jsme vítaní. Bylo to velmi pěkné vidět tu stránku toho národa, lidskou, jako prostě drží spolu a fakt všetci v tom byli.
5: Katarína se musela s manželem a dětmi na několik dní evakuovat. Když jim v noci zazvonil mobil, že mají odejít, zbalili se to nejnutnější a jeli co nejdál od Bordeaux. Nakonec na několik dní zůstali u příbuzných, kteří žijí 6 hodin jízdy autem.
24: V pátek večer jsem vešala prádlo a Julien mi vraví, daj to radšej dovnútra, něco jde. A už jsme to cítili však. Ten dým sa nedalo dýchať. Začal padať popol, čierny. Takže to bolo veľmi nepríjemné. Ale išli sme si lahnúť v poriadku. A o 3. ráno nám obom začal húkať telefon. Zobudili sme sa, že čo sa deje. No tak samozrejme, evakuácia ľudí, okamžite opustíte domovy. Keď toto človek nezažije, tak ty pocity jsou, to je strašné.
5: Kvůli požáru se regionu vyhýbají turisti, kteří ruší rezervace a Gironde přichází o důležitý zdroj příjmů. O zákazníky přicházejí hotely, kempy nebo restaurace. Katarína ale věří, že se Gironde vzpamatuje.
24: Myslím si, že se pozbírá rychlejší, než si myslíme. I keď horela Duna, ty lesy okolo Duny, tak do roka to bylo vyčistené. Byly vytvorené ty zábrany protipožiarné. A postupně už vidíte, jako ta příroda se snaží zase pozbírat. Myslím si, že to bude dobré. Bude to dlhšie trvat, ještě možno pár rokov to bude tam horieť pod tými stromami, ta zem ještě bude horúca, ale pro mě to bude dobré. A toto je tak unikátní region vo Francúzsku, že ty ľudia budou chodit.
5: Požár v Gironde těžce zasáhl obec Le Porge, kde popelem lehlo na 200 domů. Celkem oheň sežehl přes 42 000 hektarů porostu, zejména borových lesů. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že požár způsobila jiskra od mulčovacího stroje, která zapálila vyschlou vegetaci. Francie právě prožívá extrémně horké léto a od června zemi zasáhly už 4 vlny veder. Horko a sucho vytvářejí podmínky, ve kterých se požáry šíří mimořádně rychle. A podle věd bude kvůli klimatickým změnám podobné počasí stále častější. Z Francie Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Za 5 minut bude 9:30 a v ranním vysílání Českého rozhlasu plus do dalších zpráv stihneme ještě jednu reportáž. 100 let letos uplynulo od okamžiku, kdy za mikrofon usedli hudebníci a k posluchačům se nesla hudba v podání prvního rozhlasového orchestru. Oficiálně svou činnost rozhlasový orchestr zahájil 1. října 1926 a hned následující den uspořádal svůj první koncert pod taktovkou šéf-dirigenta Jošky Charváta. Do nové z té sezóny vstoupí orchestr nejen s novým šéf-dirigentem, ale s programem, který zahrál právě na prvním koncertě před 100 lety.
4: Byl to Smetana předehra Prodané nevěstě, Dvořák, Výběr z legend, vedle toho Beethovenovy obě romance pro housle a Fibichova druhá symfonie. A my se právě chystáme tento program zařadit jako zahajovací koncert té sezony 24. září letošního roku.
7: Přibližuje ředitel rozhlasových symfoniků Jakub Čížek. Tento koncert, stejně jako 5 dalších, povede nový německo-japonský šéf-dirigent orchestru Elias Grandi.
8: To, že je tu tento orchestr tak dlouho, opravdu něco znamená. Pro dirigenta není lepší příležitost, jak započít své působení, než právě ve chvíli stých narozenin takového uskupení. Budu se snažit tento stoletý strom zalévat. Jakékoliv poškození by způsobilo bolest nejen jemu, ale všem lidem, kteří ho obdivují, i těm, kteří si jeho existenci ani neuvědomují a jen kolem něj chodí.
7: Elias Grandi se s rozhlasovými symfoniky poprvé oficiálně představil už koncem června na koncertu pro svatovícké varhany. Symbolicky tak převzal taktovku šéf-dirigenta od Petra Popelky, který ale bude nadále se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu spolupracovat.
9: Loučení nemám rád, my budeme pokračovat dál, že jo? Jenomže nebudu ve funkci šéf-dirigenta, nicméně budu se vracet k orchestru jako hostující dirigent. Já se ujmu konkrétně dvou koncertů, jeden naší koncertní řadě v Obecním domě, kde zahrajeme tu ikonickou skladbu Svěcení jara a hlavně mám hroznou radost, že naše pozvání, moje pozvání přijal Gutier Capuçon. Se kterým kterým už jsem provedl spousta koncertů a konkrétně Dvořáku včelový koncert. My jsme to tuhle počítali s Gutiem, my jsme to hráli asi 15krát, 16krát spolu.
7: V jubilejní sezóně se Těleso představí i pod taktovkou jiných českých a zahraničních dirigentských hvězd. Mimo jiné Jakuba Hruši, Václava Luxe, Tomáše Hanuse nebo Jana Kučery. Ten povede symfoniky i při unikátním spojení hudby symfonické a funkové. Letos v listopadu ve Fóru Karlín Sočr zahraje společně s Monkey Business. A na konci letošního roku symfonikové v Obecním domě zopakují úspěšný projekt Tisíc hlasů.
13: Vypadá to tak, že se přihlásí amatérské sbory celé republiky, což už učinili. Já teď to číslo nemám, minule to bylo zhruba 25 sborů a celkově 900 účinkujících.
7: To byste chtěli tu tisícovku pokořit?
13: Co pak my bychom chtěli, ale je trošku složité se vejít do Smetanovy síně zároveň i s orchestrem a zároveň, abychom tam měli nějaké publikum, ale chceme se dostat na tisícovku účinkujících. A
7: tentokrát to bude pro Vltavskou filharmonii.
13: Tentokrát to bude s podtitulem pro Vltavskou filharmonii a to z důvodu toho, že jednak je tady určité partnerství a podpora i ze strany Českého rozhlasu tomuto dlouhodobému a dlouholetému projektu. Všichni si na druhou stranu přejeme, aby skutečně Praha měla nový koncertní sál a chceme to tímto celou tu myšlenku podpořit.
7: Orchestr podle ředitele Jakuba Číška odehraje i speciální koncert Pod mě. Ten podpoří nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Ve výroční sezóně taky posluchačům nabídne 7 nových kompozic, vzniklých převážně na objednávku orchestru. Tomáš Malešek, Český rozhlas.
14: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
11: Za chvíli nás už ve studiu vystřídá Šárka Feniková a pořad Proti, který je dnes bude o plánovaném nebo záměru zrušit 9. třídy na základních školách. Z Ranního plusu je to tedy dnes všechno. Za pozornost děkuji.
1: Martin Matějka
11: a Daniela Vrbová, přejeme vám hezký den.
12: Hezké dopoledne, je 9:30.
14: Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Ministři vnitra zemí Evropské unie dnes mimořádně projednají migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo zhruba 50 tisíc lidí z Maroka. Skoro všichni podle španělských úřadů hned následující den odešli. Ze zodpovědnosti za migrační krizi se vzájemně obvinují úřady Maroka a španělské Ceuty. Končí lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí můžou nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa kvůli zavedení nových obchodních cel. Informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Pro Evropskou unii je clo stanovené na 10%. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. K žalobě 25 států se zatím Trumpova administrativa nevyjádřila. Případ cizince obviněného ze špionáže pro čínskou tajnou službu dnes bude řešit Vrchní soud v Praze. Muže v minulosti propustil z vazby pražský městský soud s tím, že policie má případ dořešit. Žalobce proti oběma rozhodnutím podal stížnost. Jde o první stíhání podle paragrafu zvaného neoprávněná činnost pro cizí moc. Podle serveru Seznam zprávy působil Číňan v Česku dlouhodobě jako novinář píšící pro deník tamní komunistické strany. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
15: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznámíme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
16: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Do Česka se dnes vrátí vrtulník Black Hawk, který ve Francii pomáhal s hašením požáru, informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Vrtulník s piloty, techniky a hasiči má přistát odpoledne na letišti nedaleko Mělníka. Ve Francii, která se po vlně veder a sucha potýká s požáry, pomáhali i hasiči ze Slovenska, Chorvatska nebo Portugalska. V Libanonu dnes mají den smutku. Země si připomíná 6 let od výbuchu skoro 3000 tun dusičnanu a v bejrutském přístavu. Při explozi tehdy zemřelo přes 200 lidí, více než 7 tisíc bylo zraněných. Vyšetřování případu skončilo v březnu. Spis teď přezkoumává libanonské státní zastupitelství. Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
17: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
18: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
17: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
19: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
17: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucnu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
12: Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. Teď máme na plusu informace pro řidiče. Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany se u sjezdu na Mělník na 18. kilometru projíždí v omezení jen pravým pruhem. Kolona ze 13. kilometru vás zdrží asi 25 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se popojíždí před omezením u letiště ze 4. kilometru od Kněževsi. Směrem z Prahy kolona od Evropské zdržení až čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště začíná nesouvislá kolona u sjezdu na Vestec a popojíždí se až k nájezdu od Barandova, zdržení až půl hodiny a bouralo se v Povltavské ulici směrem do centra za odbočkou k Bulovce, projíždí se Kyvadlově, kolony v obou směrech na 15 až 20 minut. Dobře dojeďte. Úterní obloha bude slunečná. V Čechách se během odpoledne můžou výjimečně objevit přehánky nebo bouřky a naměříme 34 až 39 stupňů. Na horách bude kolem 30. Tolik zprávy. Teď už má slovo Šárka Feniková. Začíná Pro a proti.
25: Jak ušetřit ve školství? Zrušíme 9. třídy, zaznívá od předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury a od premiéra z hnutí ANO Andreje Babiše.
26: Za mě selským rozumem ušetří stát, ušetří školy, ušetří rodiče.
25: Akorát, že vůbec, reagoval na to ministr školství Robert Plaga. Diskuzi se ale nebrání. Je čas měnit v Česku délku povinného základního vzdělávání? Dostali by se tak mladí lidé dříve na pracovní trh? Nebo bychom tím riskovali propad kvality vzdělání a prohloubení sociálních nerovností? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
16: Pro a proti.
25: Na dálku zdravím hosty dnešní debaty, bývalou předsedkyni učitelské platformy, dnes členku výkonného výboru a také ředitelku svazkové základní školy pod Beckovem Petru Mazancovou. Dobrý den.
27: Krásný den.
25: A do diskuze zvu také člena Rady asociace ředitelů základních škol a dlouholetého ředitele základní školy Plaňany Martina Šmahela. Dobrý den i vám.
0: Dobrý den, přeji všem.
25: Tak na úvod stejná otázka pro oba. Stačilo by 8 let na to, aby děti dostali základní vzdělání v tom rozsahu, jaký doba vyžaduje, paní Mazancová?
27: Já si myslím, že by to asi relativně stačilo. Já si myslím, že od školy chceme trochu víc, než jenom poskytnout základní vzdělání, ale že škola má v současnosti daleko větší přesah, takže nám ani tak nejde o to, jestli do nich ty znalosti nacpeme za 8 nebo za 9 let, ale jestli je s nimi naučíme pracovat, jestli jim pomůžeme se zorientovat v tom, co by v životě chtěli, jestli odhalíme jejich silné stránky. Takže si myslím, že ta debata se vlastně vede špatně.
25: Pane Šmahele, podle vás by stačilo 8 let?
0: Já se asi přikloním k paní Mazancové, protože 8 let je nějaký čas, 9 let je také nějaký čas. Co se občanů týče, dá se řada věcí škrtnout, dá se řada věcí dělat jinak. A akorát se mi nelíbí ta věc, není možné to stavit na tom, ušetříme 50 miliard. Na tom to prostě takhle nestojí, ale to, že se tady otvírá debata o tom, jestli stačí 8 let nebo nestačí a jestli ten systém, který tady dneska funguje, je moderní, spolehlivý a má nějakou budoucnost, tak možná jsem rád za to, že se letní vody rozvířily tím, že se o tom bavíme. Samozřejmě už v loňském roce paní poslankyně Zajíčková přišla s nějakým jiným návrhem, který už je trošku víc rozpracovaný a má nějaké obrysy, které jsou jasné a srozumitelné.
25: Ano, a právě proto mě překvapuje, že paní Mazancová říkala, že 8 let by možná stačilo, protože vy jste nesouhlasila ani s tím modelem, který navrhovala, a předpokládám, že ho tady stále podporuje Renáta Zajíčková z ODS, která tedy rovněž chtěla zkrátit základní školu na 8 let, ale její koncept zahrnoval ještě povinné 2 roky středoškolského vzdělání. Tak jak je to?
27: Já jsem nesouhlasila s tím, že si myslím, že ten koncept je tak velký zásah do toho systému, že by se tam muselo vyřešit spoustu věcí. Jo? Jako on znamená vlastně, jako, že vám prodloužíte školní docházku vlastně jakoby o rok, protože máte 2 povinné roky na střední. Což mi vlastně v zásadě přijde dobře, protože ty děti déle udržujeme u toho vzdělávání, což vlastně může být vždycky prospěšné a nějaký jako drop-out dětí, byť ze základní školy, anebo dokonce ze střední, je vždycky zmarem toho vzdělávacího systému. Je to nějaký jako neúspěch a s tím dítětem se to pak táhne celý život nebo s tím člověkem. Takže určitě mi přijde, že ten 8+2 koncept je rozhodně lepší nebo poměrně lepší, než říct, uděláme základku 8 let a pak prostě vypustíme na ten pracovní trh. To je něco, s čím jako souhlasit nedokážu, ale zároveň si myslím, že ta změna by byla tak složitá a vyžadovala by si komplexní proměnu všech věcí, že je v nejbližší době, třeba nevím, hodně mnoho let, jako v České republice neprosaditelná. A trochu si myslím, že bychom se spíš měli koukat tam, kde nás noha tlačí, než dělat podobné reformy, které prostě v zásadě pak povedou spíš k prohlubování nerovností, což je náš největší problém, než aby je nějakým způsobem narovnávali.
25: Pane Šmahele, šlo by zrušit 9. třídy bez návazné změny celého vzdělávacího systému, včetně středních škol?
0: Určitě nešlo. Určitě ne a možná za mě tady, a dost často to diskutujeme v asociaci, chybí Národní program rozvoje vzdělávání, který tady fungoval od roku 2001 a byl to dost závazný dokument, na kterém byla politická shoda napříč politickými stranami a neměnily se ty věci s odchodem jedné vlády a příchodem druhé vlády.
25: Když oba dva říkáte, že by se ale mohlo diskutovat o tom, jestli 8 nebo 9 let na základní škole, dokázali by třeba střední školy, a to i odborné, včetně učilišť, převzít tu část všeobecného vzdělávání, kterou v dnešní době třeba zajišťují 9. třídy, paní Mazancová?
27: Jsem přesvědčená, že ne. Jsem přesvědčená, že díky skladbě našich středních škol a učilišť nemáme úplně jako kapacity učitelské na to, abychom vlastně dokázali nějakým dlouhodobějším způsobem jen tak jako ad hoc jako simulovat nebo prodloužit to všeobecné vzdělání. Jo, my se bavíme o tom, jak rychle ty děti docházejí k nějaké jako specializaci, to znamená jako k výběru školy. A vlastně myslela jsem, že jsme se tak trochu jako dohodli jako společnost, že to všeobecné vzdělání nebo prostě ten nějaký jako všeobecný základ je dobré podpořit co nejvíc, protože prostě nějaká jako raná specializace nebo kvalifikace nebo prostě směřování k té kvalifikaci v dnešní rychlé době, kdy prostě všechno se mění a obory zanikají a vznikají, vlastně jako nemá moc smysl, a to si nemyslím, že jsme schopní z roku na rok, ze dvou let na dva roky jen tak jednoduše nahradit, zejména kapacitami pedagogickými. To prostě podle mě nemůžeme ustát.
25: Z toho, co říkáte, mi ale vyplývá, že tady ten devátý rok má smysl.
27: Podle mě má smysl, záleží prostě na tom, jak se jakoby pojme, a záleží na tom, jak moc nám do toho zasahuje to šílenství kolem přijímaček Cermatu, což určitě pan ředitel potvrdí, že prostě nějakým způsobem absolutně rozbíjí prostě toho koncepci toho, co se základky snaží dělat, a to nejen jako v posledních letech, protože najednou v tom devátém ročníku, ale možná už i v osmém, začne jít zejména o to, aby ty děti uspěly prostě v nějakých testech, a ne o to, o co se snažíme před tím jako celých 8 nebo 7 let, a to, aby si osvojili nějaké jako kompetence a dovednosti, které by jim potom umožnily v tom životě výrazně obstát.
25: Pane řediteli, je tedy největší problém devátých tříd koncepce, současná koncepce přijímacího řízení na střední školy?
0: Je tím hodně ovlivněná. To, co říkala paní Mazancová, od půlky osmičky už jim o něco jde a je soustředěná vlastně celá věc na výkon, to znamená na přijímací testy, a nikoliv na to, aby si rozvíjeli kompetence celospolečenské a tak dále, které obsahují školní vzdělávací programy. A to je asi špatně, protože ty děti jsou stresovaný, není to na pohodu. Když se podíváme na celou soustavu, tak máme 280 oborů středoškolských, což je šílenost. A v podstatě je zájem o nějakých 10, který se točí, ať je to dneska informatika, ať je to zdravotnictví, ať je to gymnázium, lícea, tak se točí 10 nejpopulárnějších oborů a my jich máme 280 v systému, takže neumím si představit nějakou další udržitelnost bez redukce oborů, bez další debaty ohledně toho, jak dlouhá bude povinná školní docházka. A ještě do toho vstupuje i nějaké návrhy ohledně dvouleté předškolní povinné docházky. Takže to je otázek tolik do školství. A dneska jsme v systému, že máme rozjet za rok, za dva nové rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání. A teď vznikají debaty o tom, co všechno razantně můžeme měnit a neměnit. Myslím si, že to mělo tomu předcházet. A to ale všechno pramení z toho, že není prostě jasný dokument napříč politickými, na kterým je shoda napříč politickými stranami, a každý 4 roky se to mění a každá vláda si do toho přináší nějaké své zajímavé věci. A v tom školství, ve školství, jak jste zmínil, že dlouhodobě 30 let vedu školu, tak je to dost složité se v tom pak orientovat.
25: A tedy odbočka malinko od tématu, ten koncept školství 2030+ v tom neudělal více jasno? Pane Šmahele?
0: Je to dokument, který je nějakým způsobem na stole, je rozdělen na 3 období, ale úplně jasno v něm neudělal, protože v tom dokumentu samozřejmě vychází ze z něj různých změn. Ale teď, kdybychom třeba chtěli řešit to, jestli 8 let nebo 9 let, tak to v něm už není. Že? Takže to jsou věci, které neobsahují tyhle dokumenty a vlastně přidávají si během vládnutí různých stran.
25: Paní Mazancová, vy jste problematizovala devátou třídu s ohledem na přijímací řízení na střední školy a na to, že je tím hodně ovlivněno vyučování v devítkách. Ovšem, pomohlo by tomu zrušení devítek? Nepřesunul by se stejný problém pouze do osmých tříd?
27: Určitě, tam to, co bychom potřebovali, proto se vlastně jako celou dobu bavíme o tom, že jako jen tak jako zrušit devítku a tvářit se, že ušetříme 50 miliard, jak někdy lítá ve veřejném prostoru, prostě je absolutně mimo mísu. Nám by jako výrazně pomohlo, kdybychom nějakým způsobem reformovali jednotnou přijímací zkoušku, o čemž mluvíme, já nevím, posledních 7 let dost intenzivně, ale nikam jsme se extra neposunuli, jo? Takže to určitě prostě nějakým způsobem by smysl mělo, protože prostě ještě, dokud jakoby nějakým způsobem nezlepšíme ten přechod ze základky na střední, neuděláme ho splavnější, flexibilnější pro ty žáky. Nechci říct jednodušší, co se týče náročnosti, to tak nemyslím, ale myslím toho, aby byl předvídatelnější, aby každý věděl, jakou má šanci uspět a kam, aby to nebyla loterie o tom, kde mám jakou prioritu, aby to nebylo o tom, že se hádá Středočeský kraj a Praha, kam chodí středoškoláci, tak to prostě bez toho to nezmíníme. Ještě jenom jako navážu na to, co říkal pan Šmahel velmi dobře o strategii 2030+. My jako Češi vždycky umíme napsat dobrou strategii. To, v čem nejsme dobří jako společnost, je nedokážeme je držet. Jakákoliv konzistence ve školství je prostě dobrá. A strategie 2030+ je velmi dobrá, ale to, že vlastně se tváříme, že jako někde je, ale my se k ní nijak extra nevztahujeme a vystřelujeme do veřejného prostoru podobné informace jako ta, nebo myšlenky, o které tady teď diskutujeme, je přesně to, proč se ten systém trochu pomalu reformuje, nebo mnohem pomaleji, než by se reformovat mohl.
25: V Pro a proti o tom, jestli jsou důležité deváté třídy, diskutují Petra Mazancová, bývalá předsedkyně učitelské platformy, ředitelka základní školy pod Beckovem, a Martin Šmahel, ředitel základní školy Plaňany a člen Rady asociace ředitelů základních škol.
16: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
25: Předseda SPD Tomio Okamura se ve svém vyjádření odvolával na příklady ze zahraničí. On jmenoval Polsko, Maďarsko, Německo. Já mám ale před sebou tabulku Evropské komise o délce povinného vzdělávání v Evropě. A 8 let mají jen v Chorvatsku. I Polsko po reformě v roce 2017 přidalo jeden rok předškolního vzdělávání. Tak nešli bychom třeba zkracováním všeobecného vzdělání proti evropskému trendu, paní Mazancová?
27: Tak já mám pocit, že vlastně se nedá porovnávat ta délka té povinné školní docházky s ohledem na to, že neposuzujete ty systémy proti sobě. Jo? Jako, to znamená, můžete mít klidně jako 8 let a potom přecházet jako na střední, pokud ten přechod na tu střední je umožněn velmi širokému spektru žáků ve smyslu, že na to dosáhne ten, kdo se chce kam dostat, má relativně velkou šanci se dostat, tak to dává úplně jiný smysl, než abychom jenom posuzovali, jestli někde mají 8 let, někdy 9, někdy 10. To nám vlastně o nějaké užitečnosti neřekne vůbec nic a je to jenom nějaká berlička argumentační, která se zrovna panu předsedovi sněmovny hodila.
25: Pane Šmahle, souhlasil byste s tím, že to vlastně není vůbec relevantní, jak je koncipovaná doba základní školní docházky jinde ve světě nebo v Evropské unii, ať nechodíme příliš daleko?
0: Tak asi se umíme porovnávat, umíme si říct, jak je to jinde, ale tady se mluví o povinné školní docházce 9 let v České republice, ale ona je 10letá, protože předškolní rok je povinný.
25: Ano.
0: Je tady v České republice, v českém školství, ale velký problém ve vymahatelnosti vůbec té školní docházky. Rodič má povinnost dítě poslat do předškolního roku předškolní vzdělávání a zároveň má právo ho omluvit, takže řada dětí tu školku nenavštěvuje tak, jak by měla, a to platí samé o základní škole. Takže dneska máme průměrnou zameškanost dětí 100 hodin a vememe to krát 9, tak nám vlastně rok schází, protože nám rok nechodí do školy. Takže jako jsou to čísla jsou zajímavá. Když si budete hrát s čísly, tak můžete si hrát jakýmkoliv způsobem, ať je to v Chorvatsku, v Polsku, anebo jestli my budeme počítat naši desetiletou předškolní docházkou a kolik musí děti odchodit povinně do během roku a nemusí, tak jsou to jenom čísla, ale dá se s nima pracovat samozřejmě.
25: Já přidám další čísla, protože mě zajímalo, jestli jsou z té doby data. Tak já jenom poukážu na to, že pan premiér Andrej Babiš vlastně také zmínil na tiskové konferenci po jednání vlády, že ministryně financí Alena Schillerová absolvovala jen 8 tříd základní školy. Tehdy narážel na systém, který fungoval zhruba mezi lety 84 a 1990, kdy ale na základní vzdělávání právě navazovaly ty dva povinné roky na střední škole nebo učilišti. Máme z té doby nějaká data, která by dokazovala, že tento systém byl funkční? Pane Šmahele.
0: Data žádná v tuhle chvíli před sebou nemám a nezjišťoval jsem si. Nicméně jsem na tom stejně jak paní Schillerová, absolvoval jsem 8 let základní školy a pak gymnázium, takže kdyby to člověk chtěl řešit takto, tak to asi bylo průchodný. Bylo to, že to nic neovlivnilo, že nějakým způsobem nějaká újma na vzdělávacím systému nebyla. Nicméně se to pak zase vracelo zpátky a ty důvody, proč se to vraceli, někde zmíněný jsou, ale...
25: Tehdy tuším byla společenská poptávka právě, tím se zkracovala ta doba povinného vzdělávání na 9 let z těch 10. Paní Mazancová, vy víte o nějakých datech, které by dokazovaly, že ten systém 8 plus 2 byl tehdy funkční?
27: Nemám tu představu, je to doba mojí maminky. Na druhou stranu jako asi se vlastně nedá to, co už říkal pan Šmahel, my vám tady trochu boříme koncepci toho pořadu pro a proti.
25: Ano, je to trošku pro a pro.
27: Omlouváme se, ale asi se nedá posuzovat jako jenom opravdu ta délka. Jo, jakoby, když chodila paní ministryně financí do školy, tak ta škola asi připravovala na něco úplně jiného, než připravuje dneska. A je určitě její úspěch, že dokázala se s touto přípravou vypracovat v dnešní době na ministryni financí, že to je možná jiná otázka. Ale prostě my připravujeme děti na úplně jiný svět, než připravovala škola, do které chodil, omlouvám se, pan ředitel Šmahel a paní Schillerová. A nevím, jestli je relevantní si říkat, že když to tehdy děti zvládly a fungovaly pak v tom světě, že to teď zvládnou taky. To si myslím, že takhle to posuzovat nelze a že vlastně ta data jsou relativně irrelevantní, protože by posuzovala neposouditelné a nepoměřitelné, jestli si rozumíme.
25: Pane Šmahele, souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že by na
0: Souhlasím, akorát já se z té doby pamatuju věc, že se říkalo, že se vlastně, když se to vrátilo na tu devítiletou školu,

0: připravují na ty přijímačky, je to proflákaný rok, to cituji rodiče ze sociálních sítí. Paní Mazancová.
1: No, rodiče sami vytváří tlak a pochopitelně na základní školy, aby na ty přijímačky připravovali, jo? Tak se zase dostáváme k tomu, pokud prostě tam ty přijímačky jsou, tak ta škola na ně nějakým způsobem jako připravovat asi nemusí, ale měla by, jo, nebo aktuálně musí, protože nejsou koncipované tak, že by stačilo, že absolvujete dobrou základní školu, která plní svůj školní vzdělávací program a jste na ten CERMAT připravení, to prostě bohužel takhle jako aktuálně v českém školství nějakým způsobem nastavené není. Já si myslím, že tady ještě jako v té debatě pomíjíme jednu jako důležitou věc. Já si fakt jako nemyslím, že mají děti v osmičce, kdy je jim prostě jako 14 let, dělat nějakou jako zásadní volbu, nebo prostě nějakým způsobem jít teda do práce. My jsme nějakým způsobem omezili odklady. Zároveň nám jasně, a na to data máme, i když je nedokážu citovat, že čím vyššího vzdělání samozřejmě dosáhnete, tak tím lepší ekonomicky a úspěšnější život jako v životě máte. Souvisí to i s nějakou jako vaší obecnou spokojeností a tím, jak se v životě dokážete orientovat, usadit a podobně. To znamená, já vlastně fakt jako nevidím důvod, proč bychom jako měli děti v těch osmičkách z těch škol jakoby nějak jakoby vyhánět, protože jako učitelka na střední odborné škole jsem docela často zažívala to, že zejména prostě u některých rodin se složitým socioekonomickým statusem, to znamená u těch sociálně slabších, dochází k takový jako myšlence, že když už to dítě se dostane na tu střední školu, tak už se o něj vlastně tak jako moc nestaráme, protože už vlastně tu základku jako má splněnou a ten zbytek je jakoby plus, jo. To bych jako fakt ano. Nerada, aby nám ty děti vypadávaly z toho systému. A znova opakuju, že to prostě paní Schillerová s nějakým jako zázemím jako zvládla. Teď,
0: tak už se jako nemusíme vracet k paní Schillerové.
1: Prostě, ne, jmenovat jí, ale to, že to zvládli tehdy jako lidi s nějakým sociálním zázemím, ještě prostě neznamená, že dneska, kdybychom to udělali, to velmi neublíží těm dětem, které to sociálně ekonomické zázemí dobré nemají. Tak to ano. Je prostě můj point.
0: Pane Šmahele, pokud by se měli žáci rozhodovat ještě o rok dříve o své budoucnosti, neprojevily by se ještě více sociální nerovnosti mezi dětmi?
2: Já si úplně nemyslím, že se projeví sociální nerovnosti, ale je potřeba, aby ty školy měly podpůrné pozice, aby bylo kariérní poradenství, aby prostě byly sociální pedagogové, speciální pedagogové, psychologové ve školách, aby dokázali s těmi dětmi pracovat tam, kde jim je to nejbližší, to znamená v jejich škole. To je prostě ta propojená nádoba všech těch aspektů nějaké změny. Udělejme změnu, ale udělejme k tomu takové a takové podmínky. A to je potřeba, aby do budoucna zaznívalo nejenom, že ušetříme 50 miliard.
0: A pojďme se právě podívat na to ušetření 50 miliard. To zmínili jak Tomio Okamura i Andrej Babiš. Dodejme, že se opírají o návrh náměstka ministryně financí Petra Macha za SPD, který jí ale spočítal tu úsporu na 40 miliard. A ministr školství číslo úplně zpochybnil. A negativní oficiální stanovisko k tomu nakonec podle slov Roberta Plagy dalo i ministerstvo financí. Pane Šmahele, vy si dovedete představit, na čem by se škrtnutím jednoho ročníku základní školy dalo ušetřit? Pane Šmahele?
2: Já si nemyslím, že by se dalo ušetřit úplně takové částky, o kterých se bavíme. A když vemu, jak je české školství odfinancované, že by mělo být tedy celé 7 HDP procenta na vzdělávání a máme 4,1, 4,2, tak i ta ušetřená částka by měla jít zpátky do školství a ne do státního rozpočtu. Pak když by nějaká částka byla ušetřena. Ale tím vám neodpovídám na vaši otázku. Já třeba jsem si jenom podíval na čísla, která by znamenala pro můj školu, že by mi odešlo 40 žáků z 9. ročníku někam jinam, tak ale ekonomicky při rozpočtovém určení daní je to pro naši obec minus 1,5 milionu do rozpočtu. Takže tím, že se zmenší počet žáků v obci. Takže to jsou věci, které pak všechny spolu souvisí a není to o tom, paní od příštího roku bude 8letá školní docházka.
0: Vy jako čerstvá ředitelka základní školy, paní Mazancová, vy si dovedete představit, že by se škrtnutím jednoho ročníku dalo ušetřit?
1: No, asi ten rok bychom podle mě ušetřili, ale počítal prosím a myslím si, že ano, někdo jako dlouhodobé dopady, které by to nadělalo v tom, že ty děti teda by možná nastupovaly dřív na trh práce, ale jaké by měly uplatnění se základním vzděláním. Už dneska víme, že prostě uplatnění lidí se základním vzděláním je fakt jako velmi složitý.

0: A znova opakuju, že pokud prostě by to bylo o rok dřív, tak podle mě to procento těch dětí, které by prostě nepokračovaly v tom středním vzdělání, by se zvýšilo, jo? Prostě protože tam je prostě jako důležitá nějaká jako motivace v té rodině. A najednou, když teda máte dítě, které by mohlo jít do práce a vlastně vydělávat a trochu vám jako pomoct s celým tím finančním kolosem, který kolem rodiny je, tak je to prostě jako velmi lákavé. A nevím, jestli ho pak budete dostatečně podporovat v tom, aby šlo na střední školu.
1: Říká Petra Mazancová, ředitelka Svazkové základní školy pod Beckovem. Děkuji.
0: Děkuji taky.
1: A děkuji také Martinu Šmahelovi, řediteli základní školy Plaňany. Děkuji.
2: Děkujem.
1: Tolik tedy diskuze pro a proti. Za pozornost děkuje Šárka Feniková.
3: Pěkné dopoledne, je 10 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nákladní loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil, informovala o tom britská námořní služba. Případná zranění nebo škody nezmínila. Loď plula zhruba 37 kilometrů od ománského města Chasab. Úřady incident prošetřují. Je to jeden z mnoha podobných útoků po obnovení konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany přitom tvrdí, že mají průliv pod kontrolou. Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou také prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Voliči v 5 amerických státech budou v primárkách vybírat kandidáty pro volby do kongresu. Uchazeče vybere Michigan, Missouri, Kansas, Washington a Virginie. Samotné volby budou v listopadu a vzejde z nich složení obou komor kongresu, který rozhoduje například o financování kroků prezidenta. Dolní komora, tedy sněmovna reprezentantů, se obmění úplně. Teď má republikánskou většinu. Nemovitostní fondy jsou u Čechů stále oblíbenější. Podle Asociace pro kapitálový trh objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%. Investory láká hlavně stabilní růst cen třeba kancelářských objektů nebo obchodních center. V Dublinu dnes bude mít pohřeb irský zpěvák a kytarista Glenn Hansard. Smuteční obřad začne odpoledne v katedrále svatého Patrika. Vysílat ho bude irská veřejnoprávní stanice RTE. Na včerejší veřejné rozloučení s hudebníkem přišly tisíce lidí. Glenn Hansard zemřel minulý týden při nehodě na motorce, bylo mu 56 let. Pod sportovním areálem na Beskydských pustevnách začalo fungovat nové nouzové nocoviště pro turisty. Nabízí prostor pro 10 stanů a přenocovat tam můžou turisté od 6 hodin večer do 8 ráno. Místo leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, platí tam proto přísná pravidla. Například se nesmí pořádat pikniky a oslavy ani rozdělávat oheň. Povolené jsou jen plynové vařiče. Na řadě je doprava na D8 z Prahy do Drážďan. U sjezdu na Mělník na 18. kilometru projíždí v omezení jen pravým pruhem kolona ze 13. kilometru vás a zdrží asi 25 minut. V Praze začíná nesouvislá kolona hlavně kamionů na jižní spojce u sjezdu na Vršovice a pokračuje přes celou Štěrboholskou spojku, okruh a Novopackou až ke Belské. Osobní auta v levém pruhu jedou rychleji. Na pražském okruhu silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech, od sjezdu na Vestec a v opačném směru od dálnice D5 se zdržíte až 20 minut a na magistrále směrem z Pankráce se zastavíte na začátku Nuselského mostu, pomalu pojedete přes celé centrum až před omezení za Štvanicí na Hlávkově mostě. Je to až na půl hodiny. Šťastnou cestu. Dnes bude slunečno a horko, 34 až 39 stupňů. V Čechách se odpoledne a večer při přechodně zvětšené oblačnosti ojedinělé objeví přehánky nebo bouřky. Tolik zprávy a teď už je připravený další díl letního speciálu zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Případ, který změnil všechno. Manipulace s těly v domě ve Velké Mači, chyba patologa a zmizelá zbraň. Vyvstaly otázky. Pokračujeme v četbě o mimořádném pátrání po zabijácích, kteří před 8 lety šokovali Slovensko. Dnes je úterý 4. srpna.
3: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 2. Časť 1. Pozor, môže unikať plyn.
5: První pohled policejní hlídky, která v neděli 25. února 2018, pozdě večer, nahlédla oknem do domu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, odhalil znepokojivý nález. Dvojice uniformovaných mužů uviděla na podlaze ležet nehybné tělo, zřejmě mladé ženy. Ale žádné indicie o tom, co se stalo. Jakoby se tam zastavil čas. V místnosti se svítilo, na jídelním stole ležely dva otevřené notebooky, taky mobilní telefony, dva čajové šálky a pak jeden menší, asi s nedopitou kávou. Uprostřed stolu bylo v lahvičce od hořčice pár sněženek. Nic víc se zvenku vidět nedalo. Za stolem nikdo neseděl. Následovaly kroky, které kromě prvotního pokusu o případnou záchranu osoby z domu měly pomoci odhalit, co se tam vlastně stalo a kdy přesně k tomu došlo. Jenže událost provázely přešlapy, které věci ještě víc zamotaly. Policisté se nepokusili vstoupit do domu sami. Přivolali si na pomoc hasiče. Poslali jim jednotku ze Seredě. Když jeden z jejich členů vstupoval na dvůr, všiml si, že vedle rekonstruovaného domu stojí také stará letní kuchyňka nebo kůlna, jejíž dveře byly otevřené. Jestli je otevřeli policisté, to nevím, upozornil hasič později při svém výslechu vyšetřovatele. Během zásahu ještě nikdo netušil, že právě tam se jen před pár dny skrýval vrah a čekal na vhodnou chvíli, aby vstoupil do domu. Vchodové dveře domu byly zavřené a hasiči si mysleli, že jsou zamčené. Zatímco připravovali nářadí, aby je vypáčili, jeden z nich sáhl na kliku. K jeho překvapení se dveře otevřely. I když nešlo to moc dobře, jakoby jedno z jejich křídel vázlo. Na pár vteřin hasič vešel dovnitř. Následoval ho i velitel zásahové skupiny. V chodbičce se svítilo stejně jako v první místnosti. Naproti dveřím si muži všimli menšího schodiště, které vedlo do vyvýšené části domu. Po pravé ruce měli kuchyň, ve které už předtím viděli oknem ze dvora nehybně ležící osobu. Potom ale otočili hlavy doleva a na schodech do sklepa zahlédli ve tmě další tělo. Patřilo muži poněkud robustnější postavy. Byl to investigativní novinář Jan Kuciak, což ale dvojice nemohla vědět. Tvář měl otočenou dolů, jakoby ani neležel, ale spíš klečel. Všichni ven, zvolal velitel hasičské jednotky a s kolegou okamžitě opustili dům. Zaujalo mě, že pod hlavou byly pravděpodobně zvratky. Takových věcí si všímám jako první, abych věděl, jestli tam můžu pustit svoje lidi, protože za ně nesu odpovědnost. Vysvětloval později hasič policistům, když jim během výslechu popisoval situaci v domě. Po objevení druhého člověka bez známek života vzniklo podezření, že se oba mohli otrávit jedovatým plynem. Jeden z hasičů si na velitelův pokyn vzal speciální oblek s dýchacím přístrojem. Když ho na sebe natáhl, velitel ho znovu poslal prozkoumat dům. Ze vstupní chodby muž zamířil doprava, do kuchyně. Hned jsem šel k oknu a otevřel jsem ho. Bylo staré, mělo víc křídel, takže jsem ho musel otevírat na dvakrát. Z parapetu jsem odhrnoval věci, které tam měly naskládané, popsal hasič. V tu chvíli ale už slyšel hlasy z předsíně. Běžte ven, na zemi jsou nábojnice. Tak zněly rozkazy. Hasič v zásahovém obleku zvolnil své pohyby a opatrně, aby nic neodkopl ani neposunul, vyšel před dům. Zlaté nábojnice jsem si všiml na koberečku před vchodem do kuchyně, když jsem šel ven. V domě se nacházely celkem 4 zjevné důkazy, že se tam střílelo a manipulovalo se zbraní. Jedna nábojnice ležela na rohošce před kuchyní, druhá odskočila do tenisky v chodbě. V ní byl taky jeden nevystřelený náboj, druhý přistál na židli v kuchyni. Neobvyklý nález vystřelené, ale i nepoužité munice objasnilo až pozdější vyšetřování. Odhalilo, že střelec měl problémy s pistolí, která se mu zasekávala. Na místě činu ji ve spěchu ručně natahoval, takže mu z ní vypadly i 2 nevystřelené náboje. Po otevření okna se dům provětral, ale střelivo na podlaze dávalo jasný signál, že obavy z úniku plynu vlastně nejsou ani na místě. Po hasičích vešli dovnitř 2 zdravotníci a taky lékařka z posádky rychlé záchranné služby. Když jsme všichni najednou v doprovodu policie vešli do domu, podíval jsem se nalevo a tam jsem uprostřed schodiště uviděl klečet chlapa. Krev nebylo z tohoto úhlu vůbec vidět, vzpomínal později před vyšetřovateli jeden ze zdravotníků. Krev tu mohl přehlédnout, protože v chodbičce bylo přítmí. Našlapoval tam opatrně. Taky on si všiml munice rozházené po zemi. V kuchyni uviděl bezvládné tělo mrtvé mladé ženy. Ležela u skříňky v kaluži krve. Tělo bylo otočené tváří nahoru. Měla jí potřísněnou krví, popisoval zdravotník. Policisté ženu brzy identifikovali podle dokladů v peněžence. Byla to Kuciakova snoubenka Martina Kušnírová. Hádka mezi partnery? Ozbrojená loupež? Nebo nájemná vražda? Lidem zasahujícím v domě muselo být už v tu chvíli bez jakýchkoliv pochybností jasné, že se nacházeli na místě násilného trestného činu. Přesto se tam v zápětí odehrály události, které byste v učebnici kriminalistiky nikdy nenašli.
2: Část 2. Hľadali zbraň.
5: Na místo činu dorazili příslušníci kriminálky z krajského ředitelství v Trnavě. V domě se už pohyboval i policejní technik, který chtěl podle zdravotníkových slov zjistit, kde má Martina Kušnírová střelnou ránu. Záchranář s doktorkou proto postupně přetočili její tělo na obě strany. My bychom takové věci dělat neměli, takovouhle manipulaci s tělem, protože když lékařka konstatuje smrt, nesmíme s tělem manipulovat. I laik ví, že v takových případech a při takové vraždě se s tělem nesmí hýbat kvůli dokumentaci. Jsem ale povinný poslouchat příkazy doktorky, prohlásil záchranář během pozdějšího výslechu. S tělem Jána Kuciaka už on osobně nehýbal a ani přitom nepomáhal. Z chodby ale viděl, že lékařka hledala rány i na jeho těle. Nevím přesně, asi za ramena ho chytila. Viděli jsme, že má na hrudníku krev. No a pak ho položila zpátky. Ale nevím, jestli do té samé polohy, protože jsem vyšel ven. Celé se mi to nelíbilo, jak to dělají. Ona mi řekla, že policisté chtěli vědět, kde je střelná rána. Myslím si, že ani ona sama by s tělem nemanipulovala. To my neděláme a ani nesmíme. Říkal jsem to i policistům. S těly obětí tedy hýbali hned na začátku zdravotníci s policejním technikem a nikdo z toho nepořídil žádný kamerový záznam. Přesnou polohu, ve které se mrtví původně nacházeli, už tedy nebylo možné určit ani zdokumentovat. I lékařka později vysvětlovala, že střelná zranění hledala na pokyn policejního technika. Na svou obranu zdůraznila, že měla rukavice. Výpovědi účastníků této předběžné prohlídky naznačují, že se zřejmě snažili zjistit i to, jestli někde u Jána Kuciaka nenajdou zbraň. Technik mi řekl, vždyť on je postřelený. Potom se mě zeptal, jestli tam pod tělem vidím zbraň. A já jsem mu odpověděla, že ji nevidím, popsala lékařka. Žádná zbraň po tomto strašném činu v domě nezůstala. Jenom 2 nehybná těla, dvě nábojnice, dva náboje a spousta nezodpovězených otázek.
2: Časť tretia. Nesprávny čas vraždy.
5: Protože byla otrava plynem hned na místě vyloučena a všechno nasvědčovalo tomu, že se v domě odehrála vražda, přivolali do Velké Mače lékaře k ohledání mrtvých. Abdulreza Majidi, patolog pocházející z Íránu, ale dlouhodobě působící na Slovensku, dorazil na místo činu pozdě v noci, z neděle na pondělí. Měl provést prohlídku obou těl, posoudit jejich zranění a předběžně před závěry nařízené pitvy určit alespoň přibližný čas úmrtí obětí. Na základě všeho, co jsem viděl, jsem došel k závěru, že oběti zemřely někdy v pátek mezi polednem a půlnocí, oznámil patolog výsledek svého vyšetření. Tento čas určil na základě posmrtného stuhnutí těl a absence pokročilých posmrtných změn. Patolog Abdulreza Majidi ale určil čas smrti špatně. Teprve po pitvě se policisté dozvěděli, že k vraždě došlo o dva dny dřív, než se domníval lékař, který prováděl ohledání na místě činu. Takže ne v pátek, odpoledne ani večer, ale už ve středu 21. února ve večerních hodinách, kdy se Ján a Martina odmlčeli a přestali zvedat telefony i odpovídat na zprávy. Špatný odhad času vraždy použil tehdejší policejní prezident Tibor Gašpar. Ten krátce po odhalení smrti mladého novináře přišel s verzí o drogové stopě. Policisté totiž zjistili z odposlechů v naprosto nesouvisející kauze, že právě v pátek 23. února 2018 se dvě osoby podezřelé z drogové trestné činnosti domlouvaly na cestě do Velké Mače. S poznámkou, že je potřeba vzít si zbraně. Policejní prezident mluvil také o informaci, že se v té době po pozemcích v obci pohyboval další člověk, který pak nastoupil do auta. Gašpar to všechno pospojoval s případem vraždy novináře. Tyto události se ale odehrály v pátek, kdy Ján a Martina leželi už dva dny v domě bez známek života. Ať už vědomně nebo nevědomně, vnesl tehdejší policejní prezident do případu nové podezření kvůli nepřesně určenému datu vraždy. Taková verze by vyvracela úplně původní Gašparovo tvrzení, že Kuciakova vražda souvisí s jeho investigativní prací. První prohlídka obětí si vysloužila ostrou kritiku ze strany Slovenské společnosti pro soudní lékařství, podle které měl být na místě činu přítomen soudní znalec. Některá média už dřív upozornila na nekompetentnost lékaře z místa činu. Nejednalo se o soudního znalce, ale o patologa, který přednášel histologii.
2: Část čtvrtá. Kočnerová kamarádka a patolog.
5: Případ si v pondělí 26. února 2018 převzala Národní kriminální agentura. Když chtěl vyšetřovatel na začátku prověřit postup lékaře a vyslechnout ho jako svědka, na první pokus se to nepodařilo. Abdulreza Majidi během prvního výslechu 28. března 2018 odmítl cokoliv říct s odůvodněním, že ho nikdo nezbavil mlčenlivosti. V odborných kruzích dodnes kroutí hlavou nad tím, k čemu by souhlas s jeho výslechem byl potřebný, protože obvykle se to nedělá. Trvalo víc než měsíc, než ministerstvo zdravotnictví, úřad veřejného zdravotnictví a prokurátor vyřešili, kdo by měl jeho výslech formálně schválit. Nakonec to udělali rodiče Jána a Martiny, kteří v případě mají postavení poškozených. Abdulreza Majidi tedy vypovídal až v květnu 2018 a na výslech přišel spolu s advokátkou Zuzanou Tománkovou Mikovou, která je kamarádkou podnikatele Mariana Kočnera, dnes obžalovaného z objednání Kuciakovy vraždy. Později vyšlo najevo, že Kočner s Tománkovou Mikovou spolu s dalšími přáteli strávili společnou dovolenou u moře. Ze zpráv v Kočnerově šifrované komunikační aplikaci Threema Vyplývá, že tato právnička s advokátní licencí spolu se svým manželem Petrem pomáhala Kočnerovi na přelomu let 2017 a 2018 sbírat podpisy pro jeho nově vznikající stranu Cíl. Kočner a právnička si o straně psali jako o společném projektu, který potřebuje kampaň. Tománková Miková je ale známá hlavně svou další aktivitou. Patřila k zakladatelům resocializačního zařízení Čistý den v Galantě, zaměřeného na terapii drogově závislých mladistvých, které se v roce 2016 dostalo do centra pozornosti. V té době totiž propukl skandál týkající se sexuálního zneužívání klientek tohoto zařízení. O dva roky později mu ministerstvo práce odebralo akreditaci. Byl to právě Kočner, kdo radil manželům Tománkovým ohledně mediální strategie, stejně jako při vyšetřování podezření kolem jejich centra. Kauze Čistý den a propojením kolem Tománkové Mikové se věnoval také novinář Ján Kuciak. A když Kočner skončil ve vazbě kvůli kauze falšování směnek, Tománková Miková ho tam díky plné moci, jako jeho advokátka, mohla navštěvovat. Nikdy se nevyjasnilo, jestli existovala souvislost mezi tím, že na jedné straně se advokátka přátelí s Kočnerem a na straně druhé zastupuje patologa v případě vraždy Jána Kuciaka. Faktem ale je, že jen pár hodin po skončení výslechu doktora Majidiho si Marián Kočner s advokátkou Tománkovou Mikovou prostřednictvím zpráv domlouval schůzku v bratislavském hotelu, kde se měli setkat druhý den ráno. Obsah jejich rozhovoru zůstává neznámý.
2: Část 5. Vyšetrování, jaké tu nikdy nebylo.
5: Dvě nehybná těla Jana a Martiny odvezli v pondělí 26. února brzy ráno z jejich vysněného domu ve Velké Mači. Policie stanovila, že na základě prvotních stop se jedná o případ promyšlené dvojnásobné vraždy. Případ v Národní kriminální agentuře přidělili vyšetřovateli Petru Juhásovi z pobočky NAKA Západ v Nitře. Dozorujícími prokurátory se stali Vladimír Turán spolu s Jurajem Novockým z úřadu speciální prokuratury. Zřejmě i bouřlivá reakce veřejnosti způsobila, že policejní prezidium sestavilo k objasnění této vraždy jeden z největších vyšetřovacích týmů v historii slovenské kriminalistiky, takzvaný tým Kuciak. Na začátku měl ale k dispozici jen velmi chabé stopy. Už během prohlídky místa činu se operativci vrhli na sběr materiálu, o který by mohli velmi rychle přijít, totiž zajímali se o záznamy ze všech dostupných bezpečnostních kamer po Velké Mači, aby žádný z nich nebyl smazán. Během shromažďování videozáznamů se k policistům dostávalo také hodně informací od svědků, které museli poměrně rychle vyhodnotit. Několik obyvatel obce si myslelo, že v uplynulých dnech viděli nebo slyšeli něco podezřelého. Například se jim najednou rozsvítilo venkovní světlo na fotobuňku, nebo začal štěkat pes. Případně si všimli, že se po obci pohybují jim neznámí lidé. Po vraždě byli přesvědčení, že o všech těchto událostech je třeba informovat policisty. Lidi to dávali do souvislostí, ale uváděli různé dny. Vzpomínal na hektické období z počátku vyšetřování šéf týmu Kuciak Petr Juhás. Navíc místní obyvatelé nahlásili mnoho událostí v době, kdy ještě nebyl jasně stanoven přesný čas vraždy. Vyčlenění policisté, kromě třídění těchto ústních hlášení, taky celé dny pozorně prohlíželi kvantum videozáznamů, na kterých byly hodiny záběrů z konkrétních míst v obci. Hledali na nich podezřelý pohyb osob nebo vozidel. Vlastně cokoliv, co by je nasměrovalo na stopu vraha nebo vrahu.
2: Část 6. Mozaika posledních hodin.
5: Obraz z posledních dnů obětí byl na začátku vyšetřování hodně kusí, protože rodina se s nimi už delší dobu nemohla spojit. Policisté a operativci se snažili získat co nejvíc informací od lidí z okolí Jána a Martiny. Cenné zprávy poskytl pan František, který do ledna 2018 bydlel v jejich bezprostředním sousedství. Potom se s rodinou přestěhoval do Galanty, ale s Jánem zůstali v kontaktu. Naposledy spolu komunikovali přibližně půl dne před vraždou. Novinář ho v osudné středeční dopoledne požádal o pomoc, protože už od úterý řešil znovu problém s autem, které mívalo poměrně často poruchu. Tentokrát odhadoval, že se mu vybila autobaterie. Nepojízdné vozidlo nechal zaparkované před obchodním domem Tesco v nedaleké Galantě. Nejdřív si chtěl od bývalého souseda půjčit kabely, aby mohl nastartovat pomocí jiného auta. Ten je ale neměl. Nabídl mu proto nabíječku, kterou by baterii oživil. Vždy ochotný pan František ji na večer odnesl Jánovi domů. Nikdy jsem neviděl, že by zamykali branku. Když jsem k ním chodíval, branka byla vždycky otevřená, ale chodil jsem tam, jen když jsem věděl, že je někdo doma. Co se týká vstupních dveří do domu, tak pokud byli oba doma, tak měli dveře zavřené, ale odemčené. Takový mám dojem. Ale když byla Martina doma sama, dveře zamykala. Nedokážu říct, jestli zamykali vstupní dveře i branku na noc. Popsal pan František zvyky svých někdejších sousedů, se kterými se za krátkou dobu spřátelil. Když k ním toho dne dorazil s nabíječkou, Ján byl ještě v práci v Bratislavě. Doma zastihl jen Martinu. Měla dobrou náladu. Vyměnili si ale jen pár slov. František se tam dlouho nezdržel. Bylo to naposledy, co spolu mluvili. A zřejmě byl taky poslední, kdo ji viděl naživu. Kromě Jána Kuciaka a vraha. Krátce na to odjela pryč i Martina Kušnírová. Ve svém služebním autě vyrazila do nedaleké Galanty, aby tam vyzvedla svého snoubence. Jan Kuciak v tom městečku obvykle vystupoval z autobusu nebo vlaku, když se vracel z práce domů. Za normálních okolností by do Velké Mače pokračoval svým autem, které tam nechával zaparkované před obchodním domem. Protože mu ale přestalo startovat, tak ho tentokrát přijela vyzvednout Martina druhým vozem. Z jeho porouchaného Passatu pouze vyndali baterii, aby ji doma nabili. Když analytici zkoumali záznamy z večerního parkoviště v Galantě, na chvíli se jim zdálo, že vidí stín u kapoty Jánova auta. Mohl mu někdo přestřihnout kabely? Uvažovali nahlas. Poté záznam znovu a znovu podrobně studovali a došli k závěru, že to byl opravdu jen dojem. Policie po vraždě prověřovala, jestli Jána nebo Martinu někdo sledoval, když každý zvlášť mířil do Galanty, případně během jejich společného návratu z galantského parkoviště až před dům do Velké Mače. Dorazili tam krátce po 7 večer. Policie vyzývá občany z okresů Galanta, Šala, Dunajská Streda, ale i občany, kteří těmito okresy projížděli, aby si zálohovali data z kamerových záznamů z motorových vozidel ze dne 21. února 2018 v době od 17 do 22 hodin. Tohle oznámení prolétlo 4. března 2018 médií. Vyšetřovací tým Kuciak se chtěl dostat k dalším důkazům. Videa zachycující dění na ulicích mezi Galantou a Velkou Mačou ale neprozradila, že by se někdo na Jána s Martinou nalepil a sledoval je. Ani nemohla. Vrah už byl na místě. Schovával se v letní kuchynice na dvoře u domu mladého páru a oknem viděl, jak nic netušící dvojice vešla dovnitř. Téměř hodinu a půl ještě sledoval, co se tam děje. Až se nakonec vydal do domu i on. Vypálil střely, které díky tlumiči nikdo neslyšel. V ospalé vesnici nevyvolal žádný rozruch. Navždy umlčel novináře Jána Kuciaka i nadějnou archeoložku Martinu Kušnírovou. Z domu se v zápětí vytratil, zavřel za sebou vstupní dveře a zrychleným krokem zamířil po bočních cestičkách k připravenému autu, kde na něj už čekal řidič. Vozidlo spachateli pak zmizelo ve tmě za vesnicí. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali druhý díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Její autorkou je Laura Kell Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk, a za vydáním stojí Ringier Slovakia Media. Části, které jste v českém překladu slyšeli, jsou oproti originálu krácené a editované, a to samozřejmě se souhlasem autorky. Opět dodávám, že události popsané v této epizodě, ale samozřejmě i v samotné Laurině knize, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Od nového roku, letošního roku, a možná jste o tom u nás i slyšeli, probíhá obnovený proces s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou. Připomínám, že Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka, Žužová z jejího zprostředkování. Ale tomu se budeme věnovat zase někdy příště, další díl už ve středu. Naslyšenou zítra.
3: Hezké dopoledne, je 10:30.
4: Český rozhlas Plus.
3: Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1000 hektarů porostu v těžkopřístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatelé. Politické strany a hnutí musí mít své kandidáty do komunálních a senátních voleb přihlásit nejpozději do dnešních 16 hodin. Pak budou mít 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Finální listiny zveřejní na konci srpna Český statistický úřad. K volbám půjdeme 9. a 10. října. Druhé kolo senátních voleb je naplánované o týden později. Ukrajinský útok nedaleko Moskvy má nejméně 5 obětí a 6 zraněných. Na Telegramu to uvedl guvernér moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Ukrajina zasáhla taky sklady v moskevské, tverské a petrohradské oblasti. Úder ukrajinského dronu podle tamních úřadů nepřežila taky jedna žena v západoruském belgorodském regionu. Útoky hlásí i ukrajinské úřady. Řízené letecké bomby z Ruska zabily jednoho člověka v severoukrajinském městě Sumy a další lidi zranili. Česká policie posílila bezpečnost na pražském letišti Václava Havla. Začala tam působit nová speciální jednotka, která zasahuje například proti agresivním cestujícím. V případě teroristického útoku nebo únosu letadla by taky pomáhala útvaru rychlého nasazení. Letiště letos očekává téměř 19 milionů odbavených cestujících. Počet obětí po 2 červnových zemětřeseních ve Venezuele vzrostl na 6125. Informoval o tom předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. V nemocnicích skončilo přes 60 tisíc lidí. Odklizených je zatím zhruba 16% trosek a stále se pohřešuje skoro 30 tisíc lidí. Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která ji vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. A teploty v Česku se dnes na mnoha místech budou podle meteorologů opět blížit ke 40 stupňům Celsia. Centrum Prahy proto budou kropením a mlžením ochlazovat dobrovolní hasiči z první městské části. Pojedou například na Staroměstské a Václavské náměstí nebo k Pražskému hradu. Jak to teď vypadá na silnicích? Na D8 z Prahy do Drážďan se u sjezdu na Mělníka na 18. kilometru projíždí v omezení jen pravým pruhem. Kolona ze 13. kilometru vás zdrží asi 25 minut. Na příjezdu do Prahy od dálnice D1 se zastavují kamiony před sjezdem na Opatov na 3. kilometru, následně po pojíždí přes Spořilovskou jižní a Štěrboholskou spojku až do Novopatské k omezení před Kbelskou. Pro kamiony zdržení na více než hodinu, osobní auta jedou výrazně rychleji. A na Pražském okruhu směrem na letiště popojíždí nesouvislá kolona od sjezdu na Jesenici ke Slivenci. Za nájezd od Barrandova je to až na 25 minut. Dobře dojeďte. 4. srpen bude provázený prosluněnou oblohou, teplotami mezi 34 a 39 stupni, odpoledne a večer se ale v Čechách můžou výjimečně objevit přeháňky nebo i bouřky. Tolik zprávy. Teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
6: Pondělí začalo a skončilo a nic. Žádné jednání Spojených států s Íránem, které na včerejšek sliboval americký prezident. A můj dnešní host říká, Trumpův a izraelský útok na Írán byl z vojenského hlediska spektakulárně úspěšný. Došlo k zabití celého politického a vojenského vedení země. Ale celkově selhal, protože íránský režim se nepoložil. Trump totiž podcenil fanatismus nižších velitelů, plukovníků a majorů a kapitánů. Generálové byli zabiti, ale fanatičtí nižší velitelé, kteří se nebojí smrti, zůstali. Konec citace. Osobnost Plus je tu a mým hostem je znalec Ameriky Roman Joch. Vítejte. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
4: Osobnost Plus.
6: Takže, pane Jocho, Trump vyhlásil jednání, které se nekoná. Nedělá to na vás dojem, že Amerika o to jednání stojí mnohem, ale výrazně víc než Írán?
7: Přesně tak. Je toužebným přáním Donalda Trumpa, aby jednání probíhalo, aby byla nějaká dohoda, aby ceny ropy, benzínu a v podstatě všech pohonných hmot, to znamená jakéhokoliv zboží, které se musí transportovat, klesly, protože v listopadu budou v Americe volby do kongresu a ty preference nejsou pro jeho republikánskou stranu dobré, ale zdá se, že Írán nemá zájem vyjednávat. Íránu tato situace vyhovuje, to znamená vydírání světa blokováním transportu přes Hormuzskou úžinu, ale i hrozbou dronovými útoky na ropná zařízení, odsolovací zařízení vody v arabských monarchiích zálivu. A poslední věc, kterou je nutno zmínit, je, že jaký Írán? My vlastně nevíme, kdo má v Íránu efektivní moc. Jestli civilisté, prezident, předseda parlamentu, anebo právě oni důstojníci iránských islámských revolučních gard, kteří si dělají, co chtějí.
6: Víte, mě by zajímalo jenom z toho psychologického pohledu. Totiž jak může Trump věřit v nějakou dohodu s Íránem, když věčně na ten Írán útočí? Tak jestli na něho útočím, tak ten se brání ze všech sil a nikoli připravuje dohody. Není to tak?
7: Donald Trump pravděpodobně si myslí, že když bude zvyšovat, eskalovat utrpení iránského režimu, tak časem iránský režim se raději rozhodne pro dohodu. Ale to je, myslím si, na základě zkušeností podcenění jakési vytrvalosti v kladném slova smyslu nebo fanatismu v západném slova
6: nebo
7: smyslu.
6: Nebo
7: nepochopení těch samotných aktérů v Iránu.
6: Když to pozorujete, tak vlastně se musím zeptat, jestli to není takové smutné, jak končí světová velmoc proti malé zemičce s bandou fanatiků.
7: Je to smutné, ale takovéto situace jsme měli už v minulosti. Zmiňme například americký celkový neúspěch ve válce ve Vietnamu. Opět malá zemička, gerila v džungli a Američané supervelmoc nebyli schopni ji porazit, utlumit, potlačit. Stejně tak Sovětský svaz v dané době supervelmoc nakonec nepotlačila mujahedíny v Afganistánu v 80. letech. Takže toto se stává. Spíš bych to viděl ne problém Ameriky, ale právě současného prezidenta, který psychologicky není způsobilý stanovit nějaký koherentní kurz a pak se ho držet.
6: Totiž mimochodem, vy jste tuším už v roce 2025 říkal, že Donald Trump není psychologicky způsobilý k tomu vládnout Spojeným státům. Stalo se za tu dobu, mimochodem jeho vládnutí, stalo se něco, co by vás přesvědčilo o opaku, nebo všechno, co udělal, de facto potvrzuje tuhle vaši tezi?
7: Všechno potvrzuje tuto tezi, dokonce mám dojem, že je to ještě horší, než jsem čekal
6: v čem?
7: V té době. Myslím, že ten jeho proces jakéhosi mentálního úpadku k sebestřednosti, ješitnosti, co by možná až tak nevadilo, že je státník ješitný, ale k jakési chaotičnosti, to, že mění kurz a politiku každou chvíli bez jakéhokoliv zjevného plánu. Toto vidíme asi nejmarkantněji právě na konfliktu s Iránem, který začal na konci únoru a v podstatě neskončil doteď a jakýkoliv konec, jakákoliv koncovka je stále v nedohlednu.
6: A myslíte si, že co ještě, takhle to zkusím, co ještě podle vašeho názoru Donald Trump podcenil v téhle válce, kromě toho, že vůbec neporozuměl tomu fanatismu těch nižších velitelů?
7: Především podcenil charakter toho režimu a stav dané civilizace. On si myslel, že to bude zopakování Venezuely. Velice jednoduché, únos, zatčení, diktatura Madura, což je dobře pro Venezuelu primárně, byl to velice špatný diktátor, špatný režim. A ti, kdo zbyli v tom režimu, v podstatě poslouchají americkou vládu na slovo. Americký ministr zahraničí Marco Rubio je označován za vicekrále Venezuely a on dává příkazy a venezuelská vláda je přepisuje. Mimochodem čekám, že takhle racionálně to může skončit na Kubě, že byrokraté, komunističtí byrokraté toho režimu, žádní byliakové typu Raúl Castro, ale dejme tomu Štrougalové Adamcové, se dohodnou s Američany na nějakém přechodu, ale Irán a hlavně apokalyptická šítská ideologie je něco úplně jiného než mentalita latinoameričanů.
6: Totiž člověk žasne nad tím, že takovouhle věc, kterou by mu řekl v Evropě každý znalec Blízkého východu. Takže si předem nezjistí, že nelze na Irán pohlížet jako na firmu, kde když škrtnu šéfa, tak jsem škrtla firmu a můžu si s ní dělat, co chci. A prostě pro ten Irán to zjevně neplatí a jak je možné, že má kolem sebe lidi, kteří mu to neřeknou, anebo ještě hůř, má a on je neposlouchá.
7: To druhé. Teď už se v podstatě ví, jaká byla diskuse na americké vládě, například Maggie Habermanová z The New York Times o tom psala rozsáhlé články. Lidé z vlády totiž to mluví pod příslibem anonymity z médií, takže minister zahraničí Marco Rubio byl skeptický, byl proti. Šéf CIA John Ratcliffe říkal, režim nepadne. Viceprezident J.D. Vance byl proti. Pro byl ministr obrany nebo války, jak si teď říká, Pete Hexet, říkal, že to bude hračka. A Trump nakonec váhal, ale řekl, já dám na svůj instinkt. A můj instinkt je, že mě vždycky nakonec všechno vyjde. No, doposud mu všechny důležité věci vyšly. Ano, unikl atentátu o chvíličku, vyhrál volby a tak dále. Dítě štěstěný, ale to je jako gambler. Spoléhat na to, že vždycky padne červená sedmička, je prostě crazy.
6: Čili jeho chyb, myslím Trumpových chyb, bylo celá řada a já se ptám, co bude cena, kterou za to zaplatí. Samozřejmě v prvé řadě jsou to ty podzimní volby, které se chystají. A já se ptám, jako hrozí mu v uvozovkách jenom, že se mu bude v případě výhry demokratů hůř vládnout, anebo mu hrozí něco víc v momentě, kdy ztratí většinu?
7: Světová ekonomika se nějak adaptuje, budou nové ropovody přímo do Indického oceánu nebo do Červeného moře, takže ta iránská vydírací kapacita bude neutralizovaná. V Americe demokraté zvítězí minimálně do sněmovny reprezentantů, minimálně. Senát je nyní podle průzkumu těsně na hraně, takže uvidíme. Co hrozí Trumpovi? On se moc na kongres neohlíží, on vládne exekutivními příkazy, demokraté ve sněmovně schválí další impeachment, to bude už rekord, už já nevím, třetí nebo čtvrtý impeachment Donalda Trumpa. Samozřejmě pro sesazení z úřadu je nutné dvoutřetinová většina v Senátu, to nebude, takže stejně jako v minulosti v jedné komoře impeachment projde, druhá komora odmítne, ale spíše republikáni začnou přemýšlet, jaká bude jejich strana po Trumpovi? Mají se od něho radikálně distancovat nebo mírně distancovat? A doposud je Trump, což možná my Evropané ani nedokážeme pochopit proč, stále miláčkem členské základny republikánské strany. Takže ti republikánští politici, senátoři, kteří vědí, že on už je přítěží jejich strany, se bojí otevřeně ho kritizovat, protože by naštvali své vlastní voliče.
6: Víte, ale mohou se republikánští zákonodárci mohou zvládnout zároveň se držet Trumpa, to znamená jakoby podporovat ho a zároveň odsoudit tu válku v Iránu? Nebo to jde v ruku v ruce ten, kdo říká prostě Irán je špatně a nemělo to být, tak ten zároveň může počítat s tím, že už s Trumpem není kamarád.
7: Jsou příklady republikánských politiků, kteří byli kritičtí. Senátor Rand Paul z Kentucky byl proti válce. On se tím netají, on je izolacionista konzistentní. Každý to tak respektuje. Naopak kongresmen Thomas Massey rovněž z Kentucky byl ostře proti, ale kritizoval Trumpa osobně, v osobní rovině, dával ho do souvislosti s Epsteinem, bez důkazů, musíme říci. A Trump se zasadil o to, že v primárkách prohrál, takže kongresmen Massey už nemůže v listopadu kandidovat za republikánskou stranu. Takže pokud je to věcný nesouhlas, to člověk, politik přežije. Pokud se to dostane do osobní roviny, Trump stále má moc, vliv a v primárkách toho daného republikánského odbojného politika porazit.
6: To znamená, Donald Trump je mstivý. A ptám se, jestli je víc mstivý než jiní vysocí politici ve Spojených státech, nebo to má jenom největší jeviště vlastně, že to všichni vidíme.
7: Vidíme to mnohem více, než v minulosti se o tom vědělo. Podobné pivky, resentimenty mýval prezident Nixon, možná předtím prezident Franklin Delano Roosevelt, ale moc se o tom tak nevědělo, protože média byla tištěná a hodně jako elitami kontrolovaná. Teď média, to jsme kdokoliv, každý z nás, kdo má Twitter nebo Facebook. A Donald Trump je mstivý, ale zároveň dokáže velice odpouštět. Když někdo přijde a říkal o Trumpovi strašné věci a řekne mu, pane prezidente, já jsem se mýlil, nyní vidím vaši velikost, tak on je velice velkorysý. To je případ například viceprezidenta J.D. Vance, který ho přirovnal k Hitlerovi v roce 2016. Řekl, že je to opium pro chudé bílé Američany. Trump pak řekl, pane prezidente, mýlil jsem se, a teď je to jeho korunní princ.
6: Víte, pokud jde o ten Irán, nemáte pocit, že víc než co jiného Američané tam vlastně vybudovali odolnější, odvážnější a semknutější vedení, než jaké bylo předtím? Není to paradox, že vlastně pomohli Iránu?
7: Ironicky bychom mohli říct, že změna režimu tam nastala, ale ne změna režimu od ajatoláhu k nějaké centristicko-konsenzuální vlády, ať už monarchistické, demokratické, to je jedno, sekulárnější, ale od ajatoláhu muláhu. My nevíme, jestli ten takzvaný nejvyšší duchovní vůdce Mučtába Chamenei je v komatu, nebo zmrzačený, nebo žije, nebo je mrtev, to nevíme. Ale je to změna režimu směrem k plukovníkům iránských islámských revolučních gard. To znamená změna k režimu k horšímu. Ale ten režim je chronicky ekonomicky neefektivní. Tento režim nebude v Iránu věčně. Opět, když uděláme nepřesnou analogii, je to 47 let od iránské islámské revoluce. 47 let od bolševické revoluce v Rusku byl rok 64. Chruščova nahradili Brežněvem. Dobře, ještě několik desetiletí vydrželi, ale pak ten režim padnul. Takže já si myslím, že toto může být přesná analogie. Ten režim bude ještě tak 30 let.
6: Pardon, ale vy se vzdáváte té představy, že by možná nějaký další prezident americký prostě se vyhnul těm chybám, které udělal Trump, a podařilo by se mu ten zločinný režim těch, já nevím, jak to nazvat, revolučních gard zrušit?
7: Jakože přijde nějaký americký Reagan, který to udělá prozíravě jako Reagan se Sovětským svazem. Bez krve prolití, přesně, ale prozíravě. Přesně. Ano, nelze to vyloučit, ale to by bylo takové štěstí, že se zdráhám v to doufat, byť samozřejmě v hloubi duše, to by bylo nejlepší řešení. Pro Irán, pro Blízký východ, pro nás všechny.
6: Mimochodem, jakým dvěma hlavním chybám by se ten nový vysněný prezident Spojených států musel vyhnout, aby se neocitl v té pasti, v jaké se ocitl Trump?
7: Vyhnout se asi přímé válečné konfrontaci, která lidi shromáždí kolem režimu, postupně se snažit eliminovat velitele těch iránských islámských gard, atentáty, sabotážemi, některé z nich koupit, to znamená udělat si z nich vlastní agenty, no a pak přesvědčit civilní vedení země, ty umírněnější politiky, že podívejte, vy jste zemi zbídačili, zkuste něco lepšího, to znamená něco, u nás, dejme tomu Dubček, socialismus s lidskou tváří, zkuste islámský režim s lidskou tváří, to znamená umírněte.
6: Já vím, ale tam přece nikdo civilní ve vedení není takový, kdo by, s kým by se tohle mohlo vést. To byl ten problém Iránu, že prostě ty hlavy všechny byly fanatické, hysterické a teroristické vize jim panovaly. Prostě.
7: Ano, teď tam není a ti důstojníci přesně, jak jsme si řekli, jsou ještě radikálnější, než byli jejich zabití velitelé. Časem ale budou chtít mít u moci nějaké ekonomické reformátory. To znamená představa, nebudeme měnit režim, jenom ekonomicky ho zefektivníme. Mimochodem takhle začínal Gorbačov taky. Ne změna režimu, ale efektivnění. A pak už bude otevřený prostor pro štěpení a kolaps toho režimu. Ten režim podle odhadu není populární u prostých Iránců. 85% Iránců je nešťastných z režimu, 15% má privilegia, ale těch 15% má zbraně a jak je vidět, jsou ochotní je proti vlastním lidem použít bez váhání.
6: Ty
7: represe, popravy tam běží dodnes, takže je to fanaticky krvavý režim jakési pretoriánské gardy, která není početná, ale je po zuby vyzbrojená a fanatická.
6: Donald Trump, to jste řekl vy, Donald Trump ví, že s fanatiky z iránských revolučních gard nepohne a proto útočí na nejmíru milovanější a k Americe nejpřátelštější Kanaďany a zavádí ono slavné 50% slané a i některé zboží. Jenom se chci zeptat, když někomu, komukoli tečou nervy, a kvůli tomu, že mu tečou nervy, se obrátí proti příteli, kterého bodne dýkou, to je jedno, zmlátí, dá mu facku, tak tenhle člověk, když vede nejmocnější stát na světě, tak se stává hrozbou nebo se stává čím?
7: Ztrácí věrohodnost u svých spojenců. V Kanadě byl požár, ničivý požár, dým, smog se dostali přes hranice na území USA do Detroitu a Trump místo toho, aby nabídl veškerou pomoc, co potřebujete, hasiče, letadla, vrtulníky s vodou, tak říkal, vy nám znečišťujete ovzduší, takže 50% clo. No, on psychologicky chce působit jako vítěz. Ví, že s Iránem nevítězí, chce svým voličům říct, že alespoň něčem vítězí, no tak se vrší na relativně slabém a přátelském sousedovi Kanadě v tomto případě.
6: Existuje podle vás vůbec šance, abych navázala na to, co říkáte, existuje vůbec šance, aby Trump dosáhl výsledku, který půjde Američanům prodat jako vítězství?
7: Teď už velice málo. To, co se mu povedlo, je zastavení imigrace, nelegální imigrace z jihu. Toto je jeho asi největší doma, byť za drsnou cenu, ano, ale největší vnitropolitický úspěch je, že ta ilegální imigrace je na historické minimum. To slíbil, to splnil. Takže toto je velikánský domácí úspěch. Ekonomicky je to takové smíšené. Americká ekonomika je stále oproti například evropské, stále
6: ale,
7: dobrá.
6: Pardon, já myslím v tom Iránu. Teď
7: ne, v Iránu, já myslím, že
6: už
7: on za svého prezidentství nejlepší, co může dosáhnout, když to bude jakýsi zmražený konflikt, kdy periodicky se budou opakovat hrozby, vyjednávání, použití síly, zastavení síly.
6: A teď mi řekněte, co Donald Trump podle vás udělá v okamžiku, kdy mu tohle jakoby naplno dojde. Když mu naplno dojde, že nezvítěží a že bude rád, když ta prohra nebude moc velká. To je všechno.
7: Řekne, že ten problém je vyřešen, zapouzdřen a jako kdyby na něho zapomene a bude chtít něco snadnějšího, například Kubu. Takže já si myslím, že do konce Trumpova prezidentského období padne komunistický režim na Kubě a Trump se o to přičiní.
6: Maně mě napadá, jestli, nebo takhle, kolik vlastně důvěry může jeden prezident zničit, a teď mluvím o té mezinárodní důvěře, než už i jeho nástupce vlastně nebude schopen pro tu funkci prezidenta Spojených států tu důvěru získat zpět.
7: Dokáže ji ztratit velice rychle, jak se ukázalo, ale a pravdou je, že ztracená důvěra se pak nabývá zase velice pomalu, to je taky známá zkušenost, ale myslím si, že Donald Trump je psychologicky tak výjimečná nebo anomální postava amerických prezidentských dějin, že za jakéhokoliv příštího prezidenta nebo prezidentky, demokrata, republikána, to je jedno, se Amerika minimálně v mezinárodních vztazích, neříkám, že nutně v domácí politice, ale v mezinárodních vztazích trošku vrátí do starých kolejí a důvěra v americkou diplomacii bude větší. Například nyní diplomaté i ze spojeneckých zemí prakticky nemají velkou důvěru v to, co jim říkají američtí diplomaté, protože prezident večer pošle tweet, který úplně o 180 stupňů otočí americkou politiku.
6: Ale řekněte, co si z téhle války,

0: může mít jedno pozitivní, řekněme, vyzařování, a to je to, že ten člověk je regulární blázen, musíme být opatrní. Takže hypoteticky takzvaná ta teorie šílence, na kterou se rád hrál Nixon, může fungovat s tím, že Nixon se hrál na šílence.
1: Ne, ale ta, opravte mě, prosím, jestli se mýlím. Ta vize šílence spočívala v tom, že vám nikdo neuvěří, že něco neuděláte, potom to uděláte, ale prostě tady jde o to, že Donald Trump prostě říká každý den něco jiného, takže to na něj nejde aplikovat. To vypadá jenom jako chaot. Rozumíte, co myslím?
0: Ano, hra na šílence je racionální a konzistentní.
1: Tak.
0: U Trumpa není racionalita ani konzistentnost. Ale vidíme například, on si myslel, když vstupoval do úřadu na začátku roku 25, že Ukrajina má slabé karty, podlehne a Rusko zvítězí dříve nebo později. Teď si to nemyslí a najednou jeho vztah k prezidentu Zelenskému je mnohem přátelštější, protože vidí, že Zelenský je ten vítězící a Trump chce být na straně vítězu, takže se k němu lidově řečeno lísá.
1: To znamená, že mimochodem tím taky padají veškeré dohady i v Americe o tom, že Donald Trump má blízko k Putinovi?
0: Nemyslím si, že je koupený Putinem, jak někteří spekulovali, že mu Putin aktivně pomáhal, a spíš se u něho jednalo o respekt k tyranským silným vůdcům, jako je Putin, jako je Xi Jinping, a jakási podvědomá touha, proč já nejsem tak silný tyranský vůdce, proč já musím brát ohled na ústavu,
1: proč mám demokratický tu spropadenou demokracii.
0: Tak, přesně. A já psychologicky chci být na stejné úrovni jako on. Takže respekt k tyranovi spíše než nějaké spojenectví nebo přátelství s tyranem.
1: My už jsme mluvili o tom kongresu. V téhle souvislosti respekt k demokracii a tak dále. Tak pochopila jsem to správně, že Donald Trump stále nemá souhlas kongresu k té válce v Iránu. A přesně, že ho tak mít dávno má, jako, je to tak prostě.
0: Ano, přesně tak.
1: A já se ptám jenom, co dělá ten kongres. On vidí, že je mu odebráno jeho cenné a výsostné právo vyhlašovat a ukončovat války. A najednou to s ním vůbec nikdo ani nekonzultuje.
0: Tento současný kongres zaznamenal jednu z největších abdikací ústavních odpovědností snad v dějinách všeamerických kongresů. Vůbec nebojuje za svá ústavní práva proti exekutivě. A to proto, že republikáni mají většinu v obou komorách a republikánští senátoři a kongresmeni se bojí naštvat Donald, nebo většina z nich se bojí, jsou tam výjimky, naštvat prezidenta Trumpa, protože ten je miláček jejich voličů. Toto se změní, jak demokraté získají většinu v alespoň jedné komoře kongresu.
1: A taková drobnost v uvozovkách, jakože tohle je ukončování demokracie z jejich strany, to je jasný demokratický prvek, aby nešlo soustředit moc do jedněch jediných rukou. A oni na to rezignovali a všichni jsou z toho v klidu, nebo?
0: Neměli by být v klidu. Všichni čekají na listopadové volby, kdy se to změní. Je to ostudná věc ohledně historie v kongresu. V amerických dějinách jsme měli změny. Byly období slabých prezidentů, velkých prezidentů, slabých kongresů a tak dále. Ale tady ještě jedna třetí složka moci, a to je nejvyšší soud. Nejvyšší soud naopak, na rozdíl od kongresu, ačkoliv je na něm republikánská většina, ačkoliv třetinu soudců jmenoval Trump ve svém prvním období, tak mnozí z nich, dvě třetiny, v každém rozhodnutí, v mnoha důležitých rozhodnutí hlasovali proti Trumpovi, proti jeho vládě. Například otázka cel, v únoru zrušená cla Trumpa, anebo otázka teď ta nejcitlivější, práva na občanství dětí ilegálních imigrantů. Opět, nejvyšší soud rozhodl solidními většinami proti Trumpovi, takže nejvyšší soud vykonává své ústavní pravomoci, jak má, pouze kongres na to rezignuje.
1: Poslední otázka a stačí jednovětá odpověď jenom. Čím to je, podle vašeho názoru, že prostě soudci jsou odvážní a zákonodárci jsou zbabělí?
0: Cynicky, soudce je na doživotí. Nemusí se ucházet o hlasy voličů, kongresmen, senátor musí.
1: Roman Joch, šéf Občanského institutu a taky znalec Ameriky, byl mým dnešním hostem. Děkuju moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.

0: Rozhovor s osobností Plus si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Plus.
1: Ústavní podnikatel Roman Janoušek neuspěl se stížností u ústavního soudu. V americkém Washingtonu zatkli muže podezřelého ze založení rozsáhlého požáru. Celý tento týden budou policisté častěji hlídat rychlost a zákaz požívání alkoholu za volantem. Klidné dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška. Ten od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Úřady v americkém státu Washington zatkli 37letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane. Uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od soboty rozšířily 3 požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnaly z domovů na 64 tisíc lidí. Úřady zatím nemají informace o žádných zraněných. Zaznamenali ale hlášení o pohřešovaných. Část zasažených obcí je navíc stále nepřístupná pro pátrací týmy.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Řidiči by tento týden měli počítat s větším množstvím policejních hlídek u silnic. Ty se při kontrolách zaměří hlavně na dodržování rychlosti. Na vytipovaných místech po celé republice jich budou stovky, říká mluvčí David Šén.
2: Samozřejmě součástí té kontroly nebude jenom měření rychlosti, ale také se zaměří na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů. Je důležité, aby si řidiči uvědomili, že jde zejména o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Bez ohledu na právě probíhající, chci tak apeluji na řidiče, aby dali nohu z plynu a chovali se ohleduplně a vždy se věnovali plně řízení.
1: Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. V iráckém městě Karbala po dnešním soumraku začíná pouť u příležitosti šíitského svátku Arbaín. Do svatého města šíitského islámu kvůli tomu každoročně míří na 20 milionů lidí. Svátek symbolicky uzavírá 40-denní období smutku, kterým si věřící připomínají smrt vnuka proroka Mohameda. Imám Husajn zemřel v bitvě se sunnickým vládcem Jazídem prvním v roce 680. Pro šíitské muslimy je tato událost symbolem oddanosti a boj za pravdu a důstojnost. Ještě krátce z dopravy. V Praze v tunelu Blanka směrem na Troju se za výjezdem na Letnou srazila 2 auta. Už stojí mimo jízdní pruhy, ale v tunelu se vytvořila kolona, která se bude ještě chvíli rozjíždět a reguluje se proto vjezd do tunelu jak z Dobříšské, tak hlavně z Patočkovy ulice. A na magistrále směrem z Pankráce se zastavíte na Nuselské mostě a přes celé centrum až do omezení na Hlávkově mostě pojedete až 30 minut. Šťastnou cestu. Úterý bude slunečné a horké s teplotami od 34 do 39 stupňů. Do Čech můžou odpoledne a večer výjimečně dorazit přehánky nebo bouřky i silné s kroupami a nárazy větru o rychlosti až 80 km za hodinu. Tolik zprávy a teď už repríza pořadu Peníze a vliv.
3: Vláda Andreje Babiše slíbila, že nebude zvyšovat žádné daně a přesto jich vybere mnohem víc než vláda minulá. Pomoci jí má řada opatření a jedním z těch zásadních je zavedení nové elektronické evidence tržeb pro obchodníky, takzvané EET 2.0. Jak to bude fungovat a jak daňové úřady dokáží více potírat šedou ekonomiku, to je téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Jeho hlavním hostem bude ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Nové EET má do obchodů, provozoven, ale i kanceláří, kde probíhají platby při osobním kontaktu se zákazníkem či klientem, přinést spravedlnost. To znamená zvýšit tlak na podnikatele, aby evidovali své tržby a platili z nich příslušné daně, hlavně DPH a daně z příjmu. Ti, co neplatí, totiž mají neoprávněnou výhodu nižších nákladů. Takové je hlavní vysvětlení ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Proč se má EET od roku 2027 znovu zavést? Při nedávném představení návrhu ministryně také řekla.
4: Evidovat tržby je normální. Není to nic výjimečného a postupuje tak zhruba 20 evropských zemí.
3: Nové EET má být podle ministryně jednoduché a bez dodatečných nákladů.
4: Podnikatelé nemusí pořizovat nové pokladny ani drahý software. Stačí jim stávající zařízení nebo běžný chytrý telefon.
3: Do něj si podnikatelé stáhnou zdarma státní aplikaci, nebudou ani muset vydávat účtenky.
4: Takže diskuze na téma tiskárníček, papíru, mizících dat, všechno máme za sebou, odpadá.
3: Dodala Alena Schillerová a spočítala, že nový systém zvýší příliv daní do státního rozpočtu nejméně o 15 miliard korun ročně. Z EET 2.0 mají mít podle návrhu vlády výjimku pouze podnikatelé, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do 1 milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nebude se také týkat těch, co mají příjmy do 50 tisíc korun za rok. První EET u nás původně zavedla vláda, v níž bylo hnutí ANO, a to před 10 lety. V době covidu ho ale vláda Andreje Babiše vypnula, aby prý podnikatelům ulevila, a následná vláda Petra Fialy celý systém zrušila k 1. lednu 2023. Ve sněmovně to vysvětloval tehdejší ministr financí a bývalý místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.
5: Důvod pro zrušení. První je, že přestanou být drobní podnikatelé, podnikatelé jako celek, s prostými podezřelými, který se v režimu 24/7 musí vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, nešidí a že jsou poctiví.
3: Dalším důvodem podle Stanjury byl také fakt, že prudce vzrostl počet bezhotovostních plateb na 60% v roce 2021 s předpokládaným růstem na 80% v roce 2025, takže EET podle něj stejně nedávalo smysl.
5: Jak si jistě všichni pamatujeme, ústavní soud zrušil jako neústavní povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostní platbou. Mezitím se taky zavedl institut paušální daně, kde je marginální vliv EET.
3: Pro zrušení zákona nakonec hlasovala celá tehdejší koalice, tedy jak Spolu, tak Starostové a Piráti. Proti znovu zavedení EET teď tyto strany brojí z opozičních lavic sněmovny. Podle poslance ODS Jiřího Havránka budou chtít ve sněmovně jednat o změnách.
6: Jak rozšířit například to penzum těch drobných podnikatelů, aby se jich EET netýkala a nepřinášela jim administrativu a popřípadě další výdaje. To jsou věci, kam budeme určitě chtít směřovat naši kritiku a budeme se chtít třeba bavit i o tom, za opravdu všechny jednotlivé segmenty podnikání, všechny jednotlivé živnosti v tomhle musí být obsaženy.
3: TOP 09 chce návrh nového zákona kvůli evidenci bezhotovostních plateb zamítnout úplně. Podle strany je totiž protiústavní. Ve studiu je se mnou teď ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Funkci získala sice za bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury, byla to ale právě ona, kdo se podílel před 10 lety na zavádění původního systému EET z pozice tehdejší náměstkyně ministra financí Andreje Babiše, z níž ale později odešla. O EET i o tom, jak se zavádí i jak vlastně funguje výběr daní, ví ale každopádně všechno. Dobrý den.
7: Dobrý den a děkuji za pozvání.
3: Podle Aleny Schillerové, ale i podle vás, jak jste to i vy sama vysvětlovala nedávno při představení EET 2.0, tak je ten systém jiný a není tedy v rozporu s nálezem ústavního soudu z roku 2020, jak tvrdí tedy opoziční poslanci teď. Připomenu, že ústavní soud zrušil tu povinnost podnikatelů evidovat platby kartami a přes banky právě s tím, že stát si tyto údaje dokáže obstarat sám, když potřebuje, a že tedy nemá přinášet vlastně další zátěž na podnikatele. Tak co se tedy teď změnilo, protože tohle podle mě platí pořád?
7: Za prvé potřeba říct, že ten nález ústavního soudu má asi 55 stran. A vždycky tyhle úvahy soudů, zejména když jsou v ústavně právní rovině, potřeba číst celé. To znamená, ústavní soud posuzoval situaci v tom roce 2015, kterou jsme zaváděli v té předchozí evidenci tržeb, a hodnotil, že si nemá a nesmí finanční správa zavést systém na evidování bezhotovostních plateb, ale že se stát má omezit v tom, jaké informace získává sám sebe za předpokladu, že je může získat jinou cestou.
8: No ale to platí podle mě pořád.
7: Ono to neplatí a upřímně řečeno z pozice finanční správy to absolutně neplatilo ani tehdy, protože samozřejmě vždycky ten detail je důležitý. Když my, naši kontroloři, vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa. Ty účty jsou často v zahraničí, protože jsou to různá ta startupová prostředí a podobně, která nám zákazníkům velmi ulehčují život. Na druhou stranu pro finanční správu v tomto už je prostě nedohledatelné, protože za A to míří často do zahraničí a za B ty platby se potom někde agregují a posílají se jako jednou částkou tomu, kdo realizoval tu službu podnikateli, prostě na účet. Takže ta dohledatelnost v dnešním světě, když se podíváme, kam se vlastně ubírá to celé spektrum bezhotovostních plateb, skutečně je iluzorní.
8: Pokud třeba poslanci znovu podají ústavní stížnost nebo žalobu, tak jako se to stalo při tom prvním zavádění EET, tak nepochybujete o tom, že to dokážete obhájit?
7: Ústavní soud je samozřejmě nezávislá instituce a my obrovsky respektujeme. I proto jsme ten nález ústavního soudu četli velmi pozorně, protože upřímně řečeno, to jsou myšlenky, které jsou velmi nadčasové. To se netýká jenom evidence tržeb. Já jsem přišla ještě jednou do služeb státu právě proto, že věřím tomu, že v dnešní digitalizované době se ta správa daní dá dělat jenom digitalizovaně. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tím, jak my jsme opustili úplně ten koncept toho EET, tak jak byl postavený minule.
8: Čili, že se nezbírají třeba jednotlivé data, žádné identifikační čísla vlastně těch klientů a tak dále.
7: No to se nezbíralo nikdy. Předtím jsme říkali, pokud někdo platí hotově nebo kartou, pak se eviduje. Ukázkový příklad jsou e-shopy. Tady jste zavedli prostě nerovnováhu mezi druhy těch bezhotovostních plateb, protože pokud někdo platil na e-shopu kartou, tak se evidovalo a pokud poslal převodem na účet, tak se neevidovalo. A my jsme tu rovnováhu se snažili srovnat a zároveň jsme říkali, dobře, tak se podíváme, uděláme krok zpátky a podíváme se, kde jsou ta největší rizika krácení daní. A proto je ten koncept postavený jinak a říkáme, zákon definoval takzvanou kontaktní platbu, to znamená z očí do očí, když vlastně ten poskytovatel služby a ten zákazník v tom okamžiku si zaplatí, zrealizují tu platbu, pak se eviduje, ale potom nemůžeme zakládat žádnou diskriminaci mezi druhy těch plateb, protože prostě samozřejmě by to motivovalo k tomu zase obcházení toho zákona, nedávalo by to smysl.
8: Vy jste zmínila, že jste se dívali, kde jsou ty největší úniky. U jaké skupiny podnikání nebo v čem teď vidíte ten největší problém v tom nepřiznávání tržeb? Jinými slovy, jako kde by vlastně to EET mělo nejvíce pomoci?
7: Upřímně řečeno, my, když se díváme na naše data, tak to nepřiznávání tržeb, případně vyrábění nějakých fiktivních nákladů, fiktivních faktur, kopírování účtenek, opakované uplatňování účtenek je obrovský fenomén, který se nám tady rozšířil na tom trhu. Když se díváme na velká data a vývoj vlastně ekonomiky, tak se vyloženě opravdu jako nabízí jmenovat ten gastrosektor. Je to obor, kde opravdu ty úniky nejspíš existují, protože to vidíme na těch velkých datech. Zároveň je to obor, kde ta elektronická evidence tržeb je velmi efektivní. Myslím si, že i proto nemůžu soudit úvahy politické reprezentace, ale i proto to zpropitne, že tam to opravdu ten efekt bude mít. Bude to mít patrně efekt dost velký, viděli jsme to i minule. A proto já třeba, byť jsem přítel spíš toho, aby se každý spravedlivě podílel na výběru daní nebo na tom, aby ten stát fungoval, tak jsem spíš příznivec osouzení toho zpropitného, aby se prostě ten náraz do těch lidí zmírnil.
8: Čem konkrétně třeba to EET pomůže, když mluvíte o fenoménu falešných faktur nebo umělém zvyšování nákladů? tak proč by to teď ty podnikatelé měli přestat dělat? Nebo konkrétní příklad, objednáte si řemeslníka, ve většině případů prostě je to bez papíru, na černo. Proč on by se teď měl začít chovat jinak?
7: Samozřejmě jsou sektory, kde efekty té elektronické evidence tržeb budou vždycky malé a menší, ale to neznamená, že tam nebudou. U těch řemeslníků tam třeba typicky, já jsem se ptala kolegu a máme takový zajímavý fenomén, že lidi to často dožene. Nám chodí desítky případů podání, řekněme udání, na to, že lidé si nechali něco udělat od řemeslníka, samozřejmě bez dokladu, a potom se nedovolali žádné reklamace, žádné opravy těch věcí a tak. A potom jako zřejmě v té bezmoci prostě sednou a napíšou podání na finanční úřad, tenhle řemeslník funguje bez dokladu. Já nevím, já si myslím, že prostě ta praxe se musí někam posunout, ale zároveň bavíme se o sektoru, kdy ten stát má zajímat někdo s velkým obratem, s větším obratem, ne když si někdo vypomůže v rámci sousedské výpomoci, to je nesmysl samozřejmě. Když si třeba jdete zakládat živnost v různých okolních státech, tak ten stát vám rovnou řekne, tady bys měl mít plus minus takový obrat a plus minus takové příjmy. A my čekáme, že se budeš pohybovat někde v těchhle rovinách. Pokud to tak bude, tak ta informace je zatím nebudeš v hledáčku finanční správy. Tohle dělají u živnostenské úřady, že mají nějakou jako mapu. A mně to připadá velmi fér, že vlastně ta spolupráce nebo ta informovanost toho poplatníka je dobře, tak pokud budu přiznávat svoje tržby, stát vidí, jak asi plus minus by mělo fungovat moje podnikání, tak budu v klidu, nebudu se muset tím dál zabývat.
8: Zeptám se ještě na výjimky z toho EET. Zatím je tam tedy jedna, o které jsem mluvila, to znamená pro ty lidi, kteří jsou teď v režimu paušální daně a mají tržby do 1 000 000 korun. Opozice upozorňuje na to, že jí přijde, že to je velmi úzký okruh lidí, a proč tedy zrovna tržby do 1 000 000, když paušální daně se dají platit i s tržbami do 2 000 000. Tak proč jste zvolili zrovna tuhletu výjimku, a rovnou se zeptám ještě, co by to znamenalo, kdyby se ty výjimky tedy začaly rozšiřovat?
7: Nemůžu komentovat, jak jsme zvolili, protože to bylo politické rozhodnutí na úrovni stávající vládní koalice, ale můžu k tomu mít tu odbornou glosu. Ona to není výjimka, ona je to v podstatě nabídka, něco v tom smyslu, co jsem říkala předtím, když vlastně připlatíte větší částku daně, protože v té základní paušální záloze jenom 100 korun na daně dneska. Takže v té nabídce je, pokud budete platit 1500, to znamená o 1400 korun měsíčně víc na dani, potom nemusíte evidovat tržby, protože ten stát předpokládá, že toto je nějaký férový příspěvek do fungování toho státu. Elektronická evidence tržeb, aby měla svůj efekt, tak cílí právě do těch subjektů, které říkají, my máme obrat pod něco v České republice pod 2 000 000 korun, protože ta předchozí vládní reprezentace nastavila vlastně vstup do režimu plánců DPH na 2 000 000 korun. A proč ten segment mezi 1 000 000 a 2 miliony? My to vidíme, když dostaneme data. Teď jste si mohli všimnout, že vlastně napříč všemi médii rezonovaly naše kauzy, kdy jsme dostali data z mezinárodní výměny informací ohledně těch platform taxikářských přeprava osob. Tam jenom u dvou platform za jeden rok krácení DPH 1 000 000 korun. Zase je to ta vyváženost digitální ekonomiky, snadnost podnikání versus snadnost daňových úniků. My jsme díky tomu viděli, že přesně tyhle firmy, které předstíraly, že mají obraty do 2 000 000 korun, vznikaly, zanikaly. A je zatím pár zahraničních osob, v zásadě organizovaný zločin často. A my jsme požádali ty platformy a dostáváme přesně ta měsíční data o tom, jakým způsobem vlastně vyfakturovávají ty provozovatele.
8: Jsou to, je to no a na tyhle platformy nějak zabere
7: EET? Na ty se to nepoužije právě proto, že my jsme s nimi dokázali uzavřít memoranda, ale je to o tom, že soukromý subjekt s námi uzavře memorandum o tom, že bude poskytovat data, a ty částky jsou obrovské, když si vezmete, to jsou jenom dvě platformy za jeden rok, 1 000 000 na DPHčku. A tam to nedopadá, protože díky tomu konstruktu, který jsme teďka nastavili, vlastně další evidenci nepotřebujeme.
8: Zeptám se, nemáte obavu třeba, že vlastně se tím ještě víc jako podpoří nějaké rozdělování toho podnikání, tak abyste se vešli do toho 1 milionu, jo, že to vyvolá třeba další odchody prostě do té šedé ekonomiky?
7: Nejsem si jistá, jestli to může vyvolat víc, protože tohle je naprosto běžná praxe v určitých segmentech. Finanční správa tady vede řadu soudních sporů ohledně toho, kdy je to ještě fér a kdy už je to obcházení, krácení daní a podobně. Ta judikatura zatím není úplně hojná, ale bohužel je jednou ano, jednou ne. Takže já si myslím, že i jako přínos do té ekonomiky, že se všichni dozvíme, jak nám soudy, v tomhle případě teda nejvyšší správní soud, nastavují ty mantinely. A říkám, v momentě, kdy my tady obrovsky investujeme do umělé inteligence, celá republika vlastně se digitalizuje, všechno se zrychluje, tak finanční správa přece nemůže zůstat někde ve středověku a ta data, která sbírá, jako nesmět používat.
8: Naším hostem je ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Jedním z důvodů, proč se EET zavádí, je právě boj s šedou ekonomikou. To také zdůrazňuje současná vláda, je to její velké téma. Máte nějaké odhady, jak je tedy ta šedá ekonomika u nás velká?
7: My se přiznáme, že neděláme si vlastní analýzy šedé ekonomiky, že spíš sledujeme ty studie, které vznikají za pomocí různých akademických pracovišť, protože když se na to podíváte, tak typicky jedna z kartových společností si pravidelně dělá tyhle průzkumy a tam Česká republika vychází, že ten objem šedé ekonomiky je kolem něco pod 14%, 13,7% aktuálně nebo tak nějak. Ale když srovnáte nedávno, zase jedna z poradenských firm publikovala studii a tam je Česká republika někde kolem 7%. A mezi 7% a téměř 14% je teda dost rozdíl. Mm-hmm. A takže podle té metodologie třeba Slovensko vychází, že má menší objem šedé ekonomiky než Česká republika. Intuitivně si troufnu tvrdit, že to je divné, ale to vychází tak dlouhodobě. Mm-hmm. A vychází to z nějakých metodik, takže my spíš sledujeme ty trendy, kdy ono se to opravdu příliš nezmenšuje. I proto, když se podívám, jakou má technologickou podporu fungování finanční správy, byl to jeden z impulzů, proč jsem se odhodlala ještě jednou přijít pomoci státu. My se sledujeme takzvaný VAT gap, což je vlastně dopočítaná mezera ve výběru DPH, což je pro nás výrazně přesnější, protože to počítá i Evropská komise, počítají to naši analytici a tam nám to vychází plus minus podobně a tam se momentálně někde kolem 8% jakoby nevýběru DPH z nějakého objemu ekonomiky, kde by se to DPH čekalo.
8: Což je v porovnání s ostatními zeměmi
7: Tam jsou taky kolem průměru, ale problém je v tom, že ty naše stávající nástroje, což je typicky kontrolní hlášení, došly na hranu svých možností. I proto to EET nám přinese nejenom tu konkrétní kontrolu, ale my vlastně potřebujeme mít nějakou datovou základnu, abychom se fakt na tu ekonomiku dívali jako v globálnějším pohledu a viděli vlastně ty anomálie, tak jak vznikají.
8: Já se ptám na tu šedou ekonomiku, i protože vláda hodně spoléhá na to, že se jí podaří zmenšovat a mluvila dokonce až o nějakém bilionu korun, které tam jsou. Teď Alena Schillerová říká, že konzervativní odhad přílivu daní do rozpočtu jenom díky EET a právě tím omezování šedé ekonomiky bude 15 miliard korun. Za vás jako finanční správu je to reálné, že ročně se podaří vybrat o 15 miliard korun více?
7: Já věřím tomu, že ano, za předpokladu, že se udrží ta podoba toho EET tak, jak je navržená. Ono to bylo i minule. Ty zkratky, které vlastně, že tak jako z povahy věci v rámci té veřejné diskuze probíhají, ono to není EET jako EET. Ta minulá logika byla narušená právě tím nálezem ústavního soudu, kde se nám nepodařilo zadefinovat tak, aby ústavní soud neměl k tomu výhrady. A tím, jak nám vypadly ty bezhotovostní platby kartou, tak vypadl ten analytický potenciál. Čímž pádem to zase byl represivní nástroj, náhodné kontroly, potom jsme četli v novinách takové ty na první pohled jako neadekvátní, prodáte jednu krabičku tiktaků, dostanete 10 000 pokutu za to, že jste nezaevidoval tržbu nebo nevyvěsil ceduly v provozovně. Jo, za mě úplně jako absurdní přístup, ale vlastně jediný možný, když nám někdo řekl, nemůžete evidovat bezhotovostní platby. Pokud se přeneseme do dnešní doby a řekneme, když funguje digitalizace, ekonomika musí fungovat digitalizovaně, státní správa a finanční správa nejenom v tom, kdy my se snažíme maximálně zlepšovat naše služby vůči našim klientům, občanům, ale zároveň i dovnitř té kontrolní činnosti, tak ten efekt tam bude a ten potenciál v tom plném náběhu při používání vlastně té datové základny, kterou díky tomu EET získáme, je tam skutečně poměrně velký.
8: Já vlastně směřuju k tomu, jestli to EET není takový kanon na komára, protože jasně je dobře, když v určitých segmentech, na které to bude platit, prostě budou všichni více platit daně a vybere se o 15 miliard víc. Tenhle stát má ale problém, že mu chybějí příjmy za stovky miliard korun. A vy sama jste v rozhovoru pro DVTV před koncem loňského roku řekla, že Česko je daňovým rájem pro bohaté, že jsme tím pověstní. Nebylo by důležitější začít jinde, než je EET, a to třeba změnou toho daňového systému, aby tedy byl spravedlivější pro všechny, tedy třeba i pro bohaté?
7: Tak my samozřejmě nezačínáme EET a neděláme jenom EET. Já jsem teď 1. března oslavila 3 roky zase v řadách služby státu a my stavíme systémy a děláme obrovské investice do těch technologií a pochopitelně pod tím pracují naši analytici. Takže pro nás to není jako jediný a nemůže nikdy být, protože to nemíří do segmentu, které v uvozovkách můžou tu ekonomiku spasit. Upřímně přínos toho EET není v tom, že by zachránil státní rozpočet, ale v tom, že věříme tomu, že by se všichni měli nějakým spravedlivým podílem podílet na fungování toho státu. Protože co mě třeba osobně vadí, já nechci být žádný moralista, ale když skutečně neustále přibývají v zákoně různá osvobození, různé výjimky a cílí do částí, které z povahy věci jsou u bohatých lidí. Ale toho dělníka na pásu, který tam pracuje od nevidím do nevidím a ta práce není úplně jako zábavná a tak toho zdaníme do poslední koruny. Já se dívám na ta osvobození fyzických osob, proto jsem to i glosovala, protože ono už nám to narostlo na nějakých 370 miliard na základu daně. Není to daň, jo? Ale jestli říkám, že celá šedá
8: ekonomika... To je co
7: ekonomika,
8: za číslo? 370 miliard? To je osvobození...
7: Osvobození příjmů fyzických osob, většina z toho je z různých prodejů firem, které dneska od těch 90. let narostly do miliardových hodnot. Druhá věc je, že si z toho nikdy nevybírali žádné velké dividendy, takže ani ta srážková daň na těch ziscích, které tam byly, jako se nezrealizovala nikdy. Zároveň jsou tam různá darování v rodině, jsou tam dědictví, ale to největší objem tvoří právě tyhle prodeje. A mě děsí ten objem, že si říkám, dobře, tak to bylo kdysi zavedeno v 90. letech na podporu investování, rozvoje kapitálového trhu. Jsou tam prodeje nemovitostí po určité době, teď po 10 letech, ale zase to jsou investiční nemovitosti, takže ten člověk na to musí mít, aby si tu nemovitost koupil. A já si prostě nejsem jistá, jestli máme ten systém spravedlivě nastavený, protože
8: čili zase... kdyby se odstranily tyto hlavní výjimky třeba v těch majetkových daních nebo převodních daních, tak by stát mohl získat stovky miliard.
7: No já nevím, já si myslím, že to je jako symbolické, že skutečně jenom tady na těch dílčích převodech, když se bavíme o té šedé ekonomice, tady máme skoro 500 miliard na něčem, co vlastně cílí do nějakých výjimek, které byly nastavovány z úplně jiných důvodů za úplně jiné situace. Takže já si myslím, že tam potenciál určitě je, jenom by to chtělo něco, co v České republice se zpravidla nestává, seriózně si sednout vlastně na ten daňový mix, který tady máme, seriózně si sednout na to, kde ty daně vybíráme nebo nevybíráme a kde bychom je měli vybírat. Jako které ty skupiny bychom měli více chránit.
8: Každopádně to se teď asi nestane, protože vláda slibuje, že žádné daně nezvýší. Naopak ono... chce zavést další vlastně daňové úlevy.
7: Tak jedna věc je programové prohlášení vlády, které vždycky chápu, že je spíš jako vstřícnost vůči těm občanům. Druhá věc je, že kvituji a otázka, jak to dopadne, ale to, že byla finanční správa oslovená, že pokud vidíme nějaké mezery v těch daňových zákonech, tohle třeba za mě jedna z nich, ale my primárně cílíme i do těch velkých firm, do těch korporací, kde máme implementované nějaké mechanismy, aby se nám neodlevaly zisky z České republiky. A prostě ty daňové zákony obsahují určité mezery, kde věřím tomu, že se tam můžou vyskytovat až desítky miliard korun, které nám odtékají z České republiky a kdybychom ten zákon napsali pořádně, tak se to prostě nestane. Takže my jsme, abychom plně nezahltili ministerstvo financí, tak jsme vytipovali z každé té daně pár takovýchto oblastí, kde si myslíme, že by ta legislativní změna měla nastat. To není o tom, že by se zvyšovaly daně, to je opravdu o tom, aby když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo a nebyla v něm s odpuštěním díra jako vrata od stodoly, protože pak zatěžuje to pravidlo akorát ty, kteří podlehnou toho fenoménu zdanění hloupých, prostě radši ty daně budu platit, protože mi to prostě nepřipadá fér, abych je neplatil, nebo mám nějakou obavu, nebo mám nad sebou nějakou korporaci, která ty vztahy se státem chce mít korektní.
8: Díky za rozhovor.
7: Já děkuju za pozvání.
8: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Mluvili jsme v něm s šéfkou finanční správy Simonou Hornochovou o EET a daních. Další díl uslyšíte za 2 týdny. Příští úterý to budeme s Petrem Šimůnkem s pořadem Nic osobního, prostě biznis. Zatím se mějte fajn a poslouchejte Český rozhlas Plus. Zdraví Jana Klímová.
1: Pěkné dopoledne, je 11:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek, mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Ruský voják v Sevastopolu zastřelil 4 lidi, z toho 3 civilisty. Muž nejdřív začal střílet na ostatní vojáky, jednoho z nich zabil a dalšího zranil. Poté obrátil zbraň na civilisty. Proč začal střílet, zatím není jasné. O případu informovali ruské úřady na Krymu. Ukrajinský poloostrov od roku 2014 v rozporu s mezinárodním právem okupuje Rusko. Horka v Polsku mohla přispět k úmrtí skoro 500 lidí, informuje o tom polský zpravodajský web Polsat News na základě údajů Ministerstva zdravotnictví. Největší nárůst úmrtí zaznamenaných záchrannou službou byl na přelomu června a července, kdy se teploty několik dní za sebou blížily ke 40 stupňům Celsia. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcií nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že například kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Obchod s aplikacemi App Store na několik hodin odstranil ze své nabídky komunikační aplikaci Telegram. Americká firma Apple tvrdí, že porušovala zákaz týkající se šíření obsahu spojeného se zneužíváním dětí. Ze stejného důvodu vyšetřují tuto šifrovanou platformu úřady v Austrálii a Británii. Sociální služby města Kroměříže hledají zdravotní sestry pomocí náborového příspěvku až 150 tisíc korun. Podle vedení organizace chybí kvalifikovaný zdravotnický personál ve všech 5 domovech pro seniory, které fungují pod správou města a starají se celkem o 540 klientů. Jak to vypadá na silnicích na příjezdu do Prahy? Po D1 zastavují kamiony u sjezdu na Průhonice na 7. kilometru, následně po pojíždí přes celou Spořilovskou jižní a Štěrboholskou spojku až do omezení v Novopatské. Kamiony se zdrží přes 2 hodiny, osobní auta v levém pruhu jedou rychleji. Silný provoz je na výjezdu z Prahy na dálnici D7, zpomaluje se za sjezdem na Karlovarskou a k omezení u letiště pojedete až 20 minut. A na magistrále směrem do Holešovic brzdí provoz omezení u hlavního nádraží a následně také na Hlávkově mostě. Z Nuselského mostu celkové zdržení kolem 20 minut. Šťastnou cestu! Dnes máme jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky, a to i silné, s kroupami a nárazy větru o rychlosti kolem 80 km za hodinu. Teploty dnes vyšplhají na 34 až 39 stupňů. Ze zprávy to vše, začíná Interview Plus s Pavlínou Nečáskovou.
9: Ve španělské exklávě Ceuta stále zůstávají stovky migrantů z Maroka. Vláda v Rabatu viní z nastalé situace šíření dezinformací a pašerácké gengy. Skutečně jsou schopni během jednoho dne zorganizovat přesun 10 000 lidí. Zvládne situace španělské úřady a jak by se z toho měla poučit Evropská unie? To nás bude zajímat v dnešním Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
0: Interview Plus.
9: A mým hostem je dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Vítejte.
10: Dobrý den.
9: Ministři vnitra unijních států dnes jednají ohledně situace v Seutě. Co od toho očekáváte?
10: Já od toho asi neočekávám nic zásadního, protože vlastně v tom migračním tématu je velmi těžké na úrovni evropské najít shodu. Co bych doufala já, že se bude více mluvit o nějaké spolupráci a podpoře, což ale neukazují ty reakce na ten incident.
9: Myslíte podpoře Španělska?
10: Podpoře Španělska, podpoře členských států navzájem právě v těch situacích, kdy řeší nějaký problém, ale jak jsme viděli, není to ten trend, který většina členských států tedy zaujala vůči Španělsku.
9: No, lze se na tu situaci, která nastala minulý týden v Seutě, dívat jako na jednorázovou akci nebo na trend, který se může opakovat?
10: To asi uvidíme ještě. Já to spíš vnímám jako v tuto chvíli jednorázovou akci, ale na druhou stranu ty situace, kdy dochází k nějakým incidentům na vnější hranici Evropské unie, se stávají. Můžeme to pozorovat třeba na té polsko-běloruské hranici. I v případě dalších bychom, ostatně v roce 2021 se to v Ceutě stalo také. Je to prostě nějaká kombinace faktorů, které nastanou a také toho, že Evropská unie se neumí úplně postavit k tomu tématu migrace tak, aby bylo nějakým způsobem možné důstojně se do Evropské unie dostat na pracovní trh.
9: No, představitelé některých unijních států se dnes budou zřejmě na tom jednání vyslovovat pro vyloučení Španělska ze schengenského prostoru, což není úplně možné. Když říkáte, že by mu měli nějakým způsobem ho třeba podpořit, myslíte si, že by to ho měli podpořit bezpečnostně, poslat mu tam třeba nějaké další posily, nebo jakým způsobem?
10: No, myslím si, že to záleží na to, v jaké konkrétní situaci se ten stát nachází. Myslím si, že v tomto případě, kdy Španělsko poměrně se zdá vědělo, co se k tomu nějakým způsobem aktivně postavilo a aktivně se k tomu staví, tak možná tu podporu administrativní, logistickou a podobně bezpečnostní nepotřebuje, ale podpořit například tu jednotu Evropské unie, že tedy stojí ty členské státy navzájem za sebou. A záleží vždycky na té konkrétní situaci, ale to, co dlouhodobě, po čem třeba volá Kypr, Malta, Řecko, je tedy to, že potřebují podporu v tom, aby ti žadatelé o azyl byli rozmístěni rovnoměrně na ty další členské státy.
9: Mnohá média popisují tu situaci ve španělské exklávě jako migrační krizi. Je to správné označení, když to trvalo, řekněme, necelé dva dny?
10: Já si domnívám, že ne, ale zároveň samozřejmě je to velmi viditelný incident, který bych řekla, tu krizi a ty pocit obav vzbuzuje v těch obyvatelích jednotlivých členských států. A důvodem je podle mě z jedné strany to, jakým způsobem o migrantech a migraci komunikujeme dlouhodobě a především pravicové vlády vlastně vykreslují tu velkou hrozbu, která migrace sebou nese, ale a vlastně sekuritizují ten problém. Bavíme se vlastně pouze o té bezpečnosti. A nedostatečně se mluví o všech dalších dopadech migrace, o tom, že to je prostě nějaký postaletí fungující fenomén. Lidé migrují Evropané ostatně. Neznamená to nezbytně a nutně pouze bezpečnostní hrozbu. A tím pádem vlastně vzniká ten pocit té krize. A zároveň do toho vstupují, bych řekla, i ty další dezinformační narrativy toho, že se ten bezpečnostní problém jakoby zvyšuje a rozkládá to tu společnost. To neporozumění, které ve společnosti, bych řekla, pociťujeme v mnoha tématech, tak v migraci samozřejmě, bych řekla, od roku 2015 významně.
9: Řekla byste, že španělské úřady zvládly dobře tu nastalou situaci? A připomenu, že hned ve čtvrtek tam posílali armádu.
10: Já to asi nedokážu hodnotit ze své pozice. Myslím si, že to také uvidíme do budoucna. celá ta situace se musí vyšetřit. Zemřelo tam více než 80 lidí, přes 70 na té španělské straně, další úmrtí jsou na té marocké straně, takže je to vlastně tragická situace, která tam nastala. A uvidíme. Určitě je zřejmé, že Španělsko vlastně aktivně k tomu přistupuje, aktivně i komunikuje poměrně srozumitelně vůči jak evropské veřejnosti, tak španělské veřejnosti. A vzhledem k tomu, že se ten problém, ta situace neeskaluje, tak mé hodnocení je spíše pozitivní. Pokud lze pozitivně hodnotit situaci, která je podle mého názoru od počátku špatně, jak je nastavený celý migrační systém.
11: No, vzhledem, my se k tomu určitě, k tomu nastavení migračního systému také dostaneme. Vzhledem k tomu, že se u ta španělská exkláva, ale není tedy v šengenském prostoru, platí pro ní ve vztahu k příchozím migrantům nějaká jiná pravidla než v Evropské unii?
10: Trochu ano, myslím si, že pro posluchače důležité, aby se podívali na mapu, kde Ceuta je, že tedy v Africe, a to je vlastně také trochu symbolické, že se tady dramaticky bojíme lidí, kteří přicházejí, kteří ale vlastně jsou jakoby na svém území, pokud se na to díváme tím pohledem
11: geografickým.
10: Platí tam trochu jiná pravidla v tom, že to tedy není vstup do šengenského prostoru, to znamená, že lidé, kteří vstupují do Ceuty, tak jsou kontrolováni na vstupu a potom vlastně i na tom v úvozovkách výstupu, tedy v situaci, kdyby odjížděli, ať už odlítali nebo odjížděli po moři na pevninské Španělsko. Takže tím pádem ten systém je trochu jiný a zároveň tam vlastně ta možnost té žádosti o mezinárodní ochranu je poměrně omezená. Takže to vlastně znamenalo i to, že ti lidé se velmi rychle vrátili zpátky, prostě proto, že zjistili, že nemají možnost pokračovat do Evropské unie a i po překonání tedy té hranice.
11: A myslíte, žádost o mezinárodní ochranu je pro ně složitá vzhledem k tomu, že přicházejí z Maroka?
10: Vzhledem k tomu, že přicházejí z Maroka, vzhledem k tomu, že jakým způsobem vlastně překročili tu hranici a tam, pokud by se vedlo to hraniční řízení, tak velmi rychle.
11: Zhruba 48 tisíc lidí se už Ceuty vrátilo dobrovolně do Maroka. Myslíte si, že tito lidé, že to skutečně bylo dobrovolné? Co je čeká doma?
10: To asi záleží na konkrétní situaci. Věřím, že jsou mezi těmi lidmi lidé, které nečeká nic dobrého. Můžou tam být lidé, kteří jsou doma pronásledováni, kteří prostě nemají žádné finanční prostředky, jsou v nějakých jiných složitých situacích. Takže to se dá o takové množství lidí velmi těžko říct. Nepředpokládám, že by Maroko nějakým způsobem přistupovalo k jejich stíhání nebo perzekuci čistě z tohoto důvodu. Ale samozřejmě nikdy nevíme, nastat to může. Ten návrat v úzovkách dobrovolný, samozřejmě, že byl v úzovkách dobrovolný. Ti lidé měli úplně jiný migrační cíl, který se jim nepodařilo splnit, ale okolnosti byly takové, že ten odchod pro ně dával větší smysl, než to, aby tedy tam se pokusili zůstat anebo byli nuceně navraceni.
11: Co bude teď s těmi stovkami až tisíci, kteří ještě ve španělské exklávě zůstávají?
10: To myslím uvidíme teprve. Uvidíme, jak se k tomu postaví právě v případě nějakých žádostí o ochranu, jestli tam budou zahájena nějaká řízení, jakým způsobem na to budou nahlížet soudy. Těžko se mi to teďko hodnotí, i protože vlastně ta přijímací střediska případně v Ceutě vyhlásila, že jsou úplně plná, takže jakým způsobem ta situace bude ze strany Španělska řešena, to teprve budeme sledovat, bych řekla, v dalších týdnech.
11: Ale určitou šanci, že se nakonec dostanou na pevninské Španělsko do šengenského prostoru, mají.
10: Já si myslím, že velmi minimální, ale velmi bych doufala, že lidé, kteří tam jsou opravdu pronásledováni z důvodů, o kterých evropské právo říká, že bychom měli jim udělit ochranu, mezinárodní ochranu nebo doplňkovou ochranu, takže jejich žádost posouzena bude a že tedy to právo, které jsme si sami definovali a které vychází z mezinárodních závazků Evropská unie, potažmo Španělsko, dodrží a v takovém případě by měli šanci se tam dostat. Ale může to být třeba i z humanitárních důvodů, může to být lidé, kteří jsou obětí obchodu s lidmi a tam prostě jsou potom situace, kdy ta pomoc je humánní, logická, ale i právně zakotvená.
11: Český rozhlas má v tuto chvíli reportéra na Soutě a někteří z těch příchozích mu popisovali, že si nemohli na místě obstarat základní potřeby, protože tamní obchody z obav o svou bezpečnost zavřeli. Je povinnost úřadů se o ty lidi nějakým způsobem postarat?
10: Evropské právo to říká, že v případě tedy, že tam je zahájena nějaká procedura nebo v případě, že by byly umístěni do nějakého zajištění, takže jsou nějaké minimální standardy, kdyby ta povinnost se o ně postarat vznikala opravdu v těch základních potřebách, aby měli kde spát, aby měli co jíst, aby byly vlastně ošetřeny nějaké základní lékařské potřeby, to znamená základní lékařské ošetření, případně lidi, kteří jsou v traumatu nebo v nějakém těžkém kolapsu, tak aby o ně bylo postaráno.
11: Takže je možné, že se ukáže, že tomuto právu nebylo tedy, že o ně nebylo postaráno? Pak, že se to bude vyšetřovat.
10: Ano, zároveň tam záleží, jestli vlastně došlo k tomu kontaktu, k té možnosti, aby vůbec nějaké řízení bylo zahájeno a tím vlastně vznikla ta povinnost. Takže ano, a já předpokládám, že když se to bude vyšetřovat a asi se to vyšetřovat bude, tak prostě dojde k tomu, že některá pochybení tam nastanou. Je to prostě nějaká krizová situace. No.
11: Hostem Interview Plus je dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.
0: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
11: Španělská média informovala o tom, že údajně tamní tajné služby, tedy španělské tajné služby, věděly, že se ten masový příchod migrantů chystá a informovali o tom také ministerstvo vnitra. Dá se říct, že tedy tyto složky selhaly, že tomu šlo nějak předejít?
10: Já nejsem bezpečnostní expertka, nedokážu na to odpovědět. Já si myslím, že je velmi těžké něčemu takovému předejít, i proto, že vlastně v těch migračních a hraničních situacích jsou vždycky minimálně dva státy, nejli více, které nějakým způsobem ne vždycky úplně chtějí spolu spolupracovat. A já neříkám, že se to stalo tady v tomto případě, ale to téma takzvané instrumentalizace migrace, tedy že migrace a migranti především jsou využíváni k nějakému mocenskému politickému boji v uvozovkách, to vidíme. Máme s tím zkušenost. To, co to sebou nese, je, že umírají lidé, že se vlastně zneužívají ti nejzranitelnější k tomu, že si ty státy mezi sebou vyřizují nějaké své zájmy. A už jsem zmiňovala tu polsko-běloruskou hranici, tam se o tom hodně mluví. Může to být případ i tady určitých zájmů, které, politických zájmů, které má Maroko, Alžírsko, Španělsko a tak dále.
11: No, jsou pašerácké gengy schopné zorganizovat během jednoho dne zhruba nebo více než 50 tisíc lidí, aby se posunuli a přešli hranici?
10: Zase, těžko se na to odpovídá. To, co v těchto situacích a na těchto místech vlastně vidíme, je, že jsou tam, že tam je velmi mnoho různých aktérů, kteří nějakým způsobem velmi často kořistí na těch migrantech, kteří prostě mají nějaký omezený způsob, jak jednat a jak se dostat do toho státu, kam se dostat chtějí, nebo do bezpečí. A může tam dojít k určitým synergiím. Takže pokud a víme, že migranti a migrantky obecně více věří informacím ze sociálních sítí a neoficiálním informacím vlastně z těch komunit, případně i od těch pašeráků, než od těch oficiálních, takže nějakým způsobem je asi možné si představit, pokud se sejdou všechny tyto různé informace, dezinformace dohromady, že to prostě nějakým způsobem může zvednout poměrně vysoký počet lidí, kteří tam třeba dlouhodobě už žijí, čekají na tu příležitost.
11: Když říkáte ale, že tam je vlastně ve hře několik aktérů, to znamená, že třeba bez tolerance marockých úřadů by to nemuseli zvládnout ten přechod?
10: Je samozřejmě otázka, jak, jakou roli v tom marocké úřady hrály. Jestli to byla role aktivní, pasivní, anebo prostě na to nebyli připraveni.
11: No, přinejmenším teď spolupracují tedy v posledních dnech se španělskými úřady. Vy už jste zmiňovala ty sociální sítě a připomenu, že příchozí lidé se svěřovali tamním novinářům, že se nechali ošálit, tedy příspěvky na sociálních sítích, které informovaly o otevřených hranicích do Španělska. Lze proti těmto aktivitám, pašerákům, tedy aktivitám online nějakým způsobem postupovat?
10: Já si myslím, že dlouhodobě vidíme, že ta politika toho odrazování a zavřených hranic prostě dobře nefunguje. Může samozřejmě se vést nějaká protiinformační kampaň, která moc nefunguje, protože prostě ti lidé nevěří těm státům, které vlastně jim v tom brání, a ta důvěra je asi pochopitelná. Obecně přicházejí ze zemí, kde se s těm vládám a státům moc nevěří. A podle mého názoru by ta cesta, která by ulehčila tuto situaci, byla otevřít nějaké legální cesty migrace. To, aby lidé, kteří vědí, že na tom evropském trhu práce najdou práci, bohužel na tom nelegálním, protože legálně se vlastně jim postoupit nepodaří, tak ta příležitost tam je, tak ji chtějí využít. A pokud bychom nastavili otevřenější cesty legální, jak z hlediska práce, studia, tak ale i z hlediska třeba humanitárních nějakých specifických víz pro lidi, kteří jsou v ohrožení a kteří jsou pronásledováni a nemuseli by podstupovat tuto cestu, tak by to vlastně mohlo ulehčit těm tlakům na těch hranicích. Samozřejmě to nezmizí nikdy, vždycky budou nějaký lidé, kteří se tam nevejdou, nebo Evropa prostě ty počty lidí stanoví nižší, ale mohlo by to znamenat, že ten tlak bude mnohem nižší a že se budeme bavit o méně lidí, kteří umírají po té cestě, ale i o těch, kteří nelegálně vstupují.
11: No, Španělsko se v těchto dnech stává terčem kritiky některých evropských pravicových vlád i za to, že tedy připravuje plán na legalizaci pobytu 500 000 příchozích migrantů. Má proto Madrid vybudovaný funkční systém?
10: Tak Španělsko vlastně vyhlásilo takzvanou regularizaci, což byla vlastně, je to nástroj nebo možnost zlegalizovat si pobyt pro lidi, kteří ve Španělsku pobývali minimálně 5 měsíců a to před 1.1.26, takže to určitě nedopadá na ty, kteří přicházejí v roce 2006 a byly tam určité podmínky stanovené. Ono má na to vybudovanou infrastrukturu na to, aby zvládlo tu regularizaci nějakým způsobem v nějakém čase, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že ti lidé na území Španělska jsou, žijí, pracují, často jsou díky tomu, že nemají ten pobyt právě vykořisťování v práci, nachází se jako ve složitých situacích, jsou to třeba smíšené rodiny, kde vychovávají děti a děti nemají pobyt, nebo jeden z těch rodičů nemá pobyt. Tím pádem neodvádějí daně, nepřispívají do těch systémů a vlastně je to pro ten stát velmi nevýhodné. To jsou věci, které jsou spočítané. Pro stát je vždycky výhodné vědět, kdo je na tom území, mít toho člověka identifikovaného a chtít po něm, aby přispíval do státního rozpočtu. Takže a zároveň samozřejmě jak Španělsku, tak mnoha vlastně všem členským státům Evropské unie chybí pracovníci. Tím pádem vlastně je to logická cesta, kterou by se měli vydat. A bohužel zdá se, že pouze Španělsko má tu odvahu to učinit.
11: No, jak má vybudovaný ten nebo propracovaný ten systém v tom ohledu, aby nedošlo na to, čeho se tedy řada evropských států obává, že se mezi ty příchozí, kteří tedy jejichž pobyt bude legalizovaný, nedostali nějací kriminálníci, kteří se pak těžce budou vyhošťovat?
10: Tak jednak ti lidé už na tom území jsou, to si myslím, že je důležité říci. A zároveň prostě dochází k té základní identifikaci. Ve chvíli, kdy získáváte pobyt vízum, odevzdáváte biometrické údaje, otisky prstů, což vlastně jsou všechno údaje, biometrické údaje, které procházejí samozřejmě databázemi evropskými, udělají úplně to stejné, co by udělali jiné členské státy v okamžiku, kdy vydávají ty pobyty víza. A vzhledem k tomu, že znovu ti lidé na území jsou, tak vlastně ten argument já nespatřuju jako zásadní. Naopak, teď je šance tedy, aby byli identifikováni ty lidi, o kterých si myslíme, že by být identifikováni měli.
11: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. V polovině června vstoupil v platnost unijní migrační pakt. Už lze hovořit o nějakých viditelných změnách, které přinesl?
10: Myslím si, že nelze. To, co momentálně ještě dobíhá v mnoha členských státech, je jeho zavedení. Musíme si uvědomit, že to je soubor 12 nařízení, velmi složitý.
11: Připomeneme, že Česká republika z něj má v tuto chvíli výjimku.
10: Česká republika má výjimku v té situaci, kdy tedy nemusí, vzhledem k tomu, že hostíme velký počet ukrajinských uprchlíků, nemusíme přijímat z jiných členských států žadatele o mezinárodní ochranu nebo

0: tam vznikají, nebo respektive Španělsko by tam mělo možnost suspendovat vlastně ty žádosti o mezinárodní ochranu, ale i v tomto případě, pokud tam nějaké vůbec budou nabrány, tak budou velmi pravděpodobně rychle vyřízeny a budou se tam aplikovat taky krátké lhuty, takže nemyslím si, že to zrovna v tomto případě hranice, která je jako velmi dlouhodobě střežena a řešena, že to bude mít nějaký význam, že by to mělo významný dopad.
1: Jaká je vlastně v tuto chvíli situace v Evropě? Ví se, kolik je nyní v pohybu nelegálních migrantů?
0: No, já tady se možná zastavím u toho spojení nelegální migrant, kdy je to spojení, které my úplně nepoužíváme, protože ti lidé mají nějaká práva a zároveň to, že někdo migruje a vstupuje na, ten, na území toho členského státu nebo jiného státu bez oprávnění, takzvaně nelegálně, tak to neznamená, že nemůže získat ten legální status. A to si myslím, že je důležité jako si uvědomit, když o tom mluvíme, prostě to mezinárodní právo říká, že když jste pro následování z politických, národnostních, rasových a dalších důvodů, tak máte právo vlastně na ten statut uprchlíka a na to v tom, na s tím spojený pobyt. Do Evropské unie v roce 2026 přišlo vlastně zhruba 50 tisíc lidí, kteří tedy nějakým způsobem žádají o azyl, překročili tu hranici. Z toho 41 tisíc jich bylo po moři, tou středozemní trasou, nebo těmi trasami, které tam jsou. A je to, zhruba to odpovídá vlastně tomu loňskému roku, možná je to o něco méně, loni to bylo 154 tisíc lidí, takže uvidíme.
1: Takže ten trend není rostoucí?
0: Ne, rozhodně ten trend není rostoucí, oproti roku 2024 zase tam byl snižující se skok asi o 40 tisíc lidí. Na to, jak to téma vlastně, se o něm hodně bavíme, tak ta situace je prostě dlouhodobě velmi podobná. Byl tam velký propad v covidu, prostě protože to cestování nebylo možné, ale jinak se právě pohybujeme okolo mezi 150 tisíci lidí.
1: Takže když dnes někteří politici varují a zaznívají v posledních dnech, tato slova varují před opakováním situace z roku 2015, mají pravdu?
0: Nemyslím si, že mají pravdu. Myslím si, že se toho momentálně obávat nemusíme, ale zároveň je potřeba říci, že vlastně ten svět globálně není v dobré kondici a ty konflikty vznikají. Evropa je stále bezpečná a je proto logické, že část lidí tam směřovat bude. A ve chvíli, kdyby vypukla nějaká jako velká krize, tak samozřejmě to můžeme jako pocítit. Ale zároveň, abych všechny uklidnila, je potřeba říct si to B, většina uprchlíků zůstává v těch sousedních zemích. Evropa rozhodně nehostí nejvíce uprchlíků globálně na světě. A zároveň viděli jsme to prostě i v té ukrajinské zkušenosti. Vlastně ty kapacity jsou poměrně velké, když se nebojíme a aktivně vlastně se rozhodneme těm lidem v nouzi pomoci.
1: A kdy říkáte, že Evropa v tuto chvíli nehostí nejvíce migrantů na světě, možná už není pro ně ani tak atraktivní, je to tím, že je prostě pro ně teďko nehostina?
0: Já bych neřekla, že Evropa není pro migranty atraktivní, nebo respektive asi bychom se museli bavit pro jaké. A to je, jak jestli vlastně ta nepřátelská politika, to odrazování, vlastně ta debata o tom, že celé to řízení povedeme mimo Evropskou unii a tak, je odrazujícím faktorem, je předmětem velkých diskuzí. Vlastně se ukazuje, že to tak příliš není. Jak vidíme, ta čísla se zásadně nemění, ale Evropa pořád investuje dál a dál do těch bezpečnostních opatření.
1: Hostem Interview Plus byla dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
2: Z hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Česko zažilo tropickou noc, na Kroměřížsku bylo kolem 29 stupňů.
4: Tam bylo opravdu velmi teplo, nejteplejší noc v tomto místě za posledních 113 roků.
3: Evropští ministři vnitra jednají o migrační krizi v Ceutě. Zůstávají tam tisíce uprchlíků ze subsaharské Afriky.
5: Dostat se sem byl můj sen. Potřebuju jen být v bezpečí. Nechci se vrátit zpátky.
3: Fotbalisti

0: Sparty vstoupí do boje o Ligu mistrů, čeká je francouzský Lyon. Na příjezdu do Prahy po dálnici D1 pozor na nehodu u Čestlic. A počasí bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky a teploty až 38 stupňů. Je úterý 4. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Česko zažilo další tropickou noc. Nejtepleji bylo v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku, kde teploty neklesly pod 29 stupňů. Podrobnosti má redaktor Marek Sedláček.
2: V Bystřici podle meteorologa Miloše Dvořáka mohl padnout rekord.
3: Pokud se ve večerních hodinách nedostane teplota na tomto místě níže, tak se bude jednat o nejteplejší noc v tomto místě za posledních 113 roků.
2: Teď je nejtepleji na jižní Moravě, ve Strážnici je přes 37 stupňů Celsia. Na Moravě by tak mohla poprvé v historii měření padnout 40. Slunečné počasí se podle Dvořáka může odpoledne zkazit.
3: Zejména v Čechách při zvětšené oblačnosti se začnou vytvářet přeháňky a bouřky. Bouřky můžou být i ojediněle silné, doprovázené zejména nárazovým větrem.
2: Předpověď pro zítřek je ale podobná jako dnešní. Rekordní teploty naměřili dnes v noci i na Slovensku. Ve Skalici a Plaveckém Petru nedaleko českých hranic neklesly pod 27 stupňů. Marek Sedláček, Radiožurnál.
0: Zhruba 1400 lidí na Brněnsku je bez dodávek pitné vody. Zásoby ve vodojemech v Domašově, v Říčkách a Rudce jsou vyčerpané kvůli dlouhodobému suchu. Na místě je reportérka Hana Novotná.
4: Dobrovolný svazek obcí Domašovsko má objednané 3 cisterny s vodou, tedy do každé obce jednu. Dorazit by měli odpoledne. Já jsem teď v Rudce a tady je asi 150 domů a zhruba třetina z nich, které jsou na kopci, byla bez vody už včera. V nižších polohách voda ještě trochu teče. Vedení obce kvůli tomu zajišťovalo aspoň tu nejnutnější pitnou vodu v barelech. Lidé dostali 2 pětilitrové kanistry na domácnost. Několik lidí jsem taky potkala u vodárny, kde se dá načepovat voda z trubky. Hana Novotná, Radiožurnál.
0: Ministři vnitra států Evropské unie právě jednají o migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. V noci na pátek tam z Maroka připlavali 10 000 lidí. Jednání sleduje naše zpravodajka v Bruselu, Zdeňka Trachtová.
5: Španělský ministr Fernando Grande Marlaska dnes své kolegy informuje o aktuální situaci v Ceutě. Očekává se, že také skritizuje některé členské státy za to, že krizi využili k politickému útoku na Španělsko, místo aby ho podpořili ve zvládnutí situace. Část států, včetně Česka, totiž vyzvala k dočasnému vyřazení Španělska ze schengenského prostoru. Město Ceuta na africkém pobřeží patří do schengenského prostoru, ale platí pro něj zvláštní režim. Vstup do Ceuty také neznamená automatický přístup do zbytku Evropské unie. Výsledky jednání představí odpoledne na tiskové konferenci eurokomisař pro migraci Magnus Brunner. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Samotnou Ceutu už většina uprchlíků opustila a vrátila se do Maroka. Ve městě ale zůstává několik tisíc běženců, hlavně ze subsaharské Afriky, kteří se domů vrátit nechtějí. Uprchlická centra v Ceutě jsou dál přetížena a v ulicích stále hlídkují vojáci.
6: V některých částech města se ukrývá více mladých Maročanů a armáda se je někdy snaží nahánět po ulicích a chytat. Někdy přijdou za policisty oni sami, že chtějí zpět do Maroka. Dramatičtější situace je u přijímacího centra pro migranty, které je přeplněné a přinejmenším stovky běženců, většinou ze subsaharské Afriky, přebývají podél silnice a na nedaleké pláži bez jakéhokoliv vybavení, jídla nebo pomoci. Policie je pouze hlídá. Nejvíce jsou zastoupeni Súdánci, které ze země vyhání táhlá občanská válka. Přímo u centra jsou častěji i ženy a dívky. Podle deníku El País policie aktuálně zaznamenala jen sporadické pokusy o to do Ceuty z Maroka přeplavat. Ze Ceuty Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
0: Ukrajinské drony podle ruských úřadů v Moskvě zabily 6 lidí a dalších 9 zranili. Údery znovu zasáhly i sklady ruského online prodejce Wildberries. Ruská protivzdušná obrana dnes údajně zneškodnila přes 300 ukrajinských bezpilotních letounů.
7: Ukrajinská armáda v posledních týdnech prakticky denně útočí na logistická centra a sklady velkých ruských online prodejců. Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam. Podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Stejně pak zdůvodňuje ruská armáda své útoky na ukrajinské pošty. Rusko v noci na Ukrajinu útočilo leteckými pumami. Údery nepřežil jeden člověk. Další jsou zranění, informoval šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Obě země tvrdí, že plošné útoky míří na vojenské cíle. Ruská armáda ale opakovaně útočí raketami a drony taky na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské objekty. Jiří Chábera, Radiožurnál.
0: Česká advokátní komora požaduje potrestání soudkyně Jany Miklové z Městského soudu v Praze. Komora se proto obrátila na Ministerstvo spravedlnosti, aby se soudkyní zahájilo kárné řízení. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí komory Roman Chrenčík. Za posledních 15 let vznesla komora jen jednotky takových podnětů.
8: Advokátní komora nesouhlasí s tím, jak Miklová vedla v roce 2024 kauzu skautského vedoucího, který měl zneužívat svěřenkyně. Komoře vadí třeba to, že soudkyně zakázala advokátům vznášet ústní námitky a hrozila jim postihem. Věcí už se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
9: Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
8: Soudkyně Miklová si za způsobem vedení hlavního líčení stojí. Radiožurnálu to napsala v krátkém vyjádření. V minulosti se jí zastali i její nadřízení. Vít Kubant, Radiožurnál.
0: Na pražské Letenské pláni roste nový stadion. Svůj zatím největší koncert tam připravuje zpěvák Marek Ztracený. Před 3 lety 3x vyprodal stadion v pražském Edenu. V pátek by měli na Letnou přijít 10 000 fanoušků.
10: Na dopravení materiálů je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
11: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy a den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
10: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
11: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
10: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Radiožurnál.
12: Fotbalisté Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním zápase 3. předkola přivítají francouzský Olympique Lyon, za který jistě nenastoupí český reprezentant Pavel Schulz.
13: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné.
14: Řekl na adresu Pavla Schulze trenér Lyonu Fonseca. Zatímco pro francouzský klub půjde o první soutěžní zápas sezóny, tak Sparta v české lize prohrála v Brně se Zbrojovkou a naposledy vyhrála v pátek nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník Pražanů Andrew Irwin.
15: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
14: Úvodní duel 3. předkola fotbalové ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál nabídne vstupy, odveta se pak bude hrát za týden ve Francii. Jakub Kanta, Radiožurnál.
16: Kolony na D1 u Bíteše i před Prahou. Na D1 z Prahy na Brno za Tasovem počítejte s kolonou ze 159. kilometru 10 minut do omezení u exitu 162 Velká Bíteš. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna u Čestlic se tvoří kolona z 8. kilometru na 7. Tam se v pravém pruhu srazily 2 kamiony. V zápětí pokračuje roztrhná fronta kamionů z 5. kilometru až na jižní spojku. Na D10 z Prahy na Turnov od sjezdu na Nymburk ze 39. kilometru se sune kolona asi 10 minut k exitu 41 Bezděčín, tam řeší 2 nehody v levém a připojovacím pruhu. Silnice 55 Veselí nad Moravou Hodonín je mezi Vnorovy a Strážnicí podle policie stále uzavřená kvůli vyšetřování vážné nehody. S objížďkou je to složitější, protože na příjezdu do Bzence ze Strážnice je uzavírka, takže se musí 54 až na Kyjov a opačně. Na silnici 6 Praha Karlovy Vary v Petrohradu u opravovaného viaduktu řídí provoz Kyvadlově kolony dlouhé, obousměrně i na půl hodiny. A v Děčíně je kvůli požáru dobu obousměrně uzavřená silnice 13, výjezd na Libouchec, tedy Teplická u Žlípku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude slunečno, výjimečně přeháňky nebo bouřky, teploty 31 až 36 stupňů, na Moravě až 38. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
4: Jak bude Evropská unie reagovat na incident s migranty ve španělské Seutě? Jaký bude další osud knihovny Václava Havla? A jak další vlna veder prohlubuje sucho v Česku? I o tom budeme mluvit. Ministři vnitra Evropské unie dnes jednají o incidentu ve španělském městě Ceuta. Tam minulý týden nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. Masivnímu překročení hranice nebyly schopny španělské úřady zabránit. Drtivá většina migrantů se v pátek a v dalších dnech vrátila. Stovka lidí při pokusu překonat hranice zemřela. My jsme teď ve spojení s analytikem Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktorem Daňkem. Dobrý den.
17: Hezký den.
4: Viktore, ministři vnitra by měli dnes hovořit o tom, jak v podobných případech reagovat. Už jsme slyšeli nějaké návrhy?
17: Některé návrhy zaznívají, třeba Řecko přišlo s návrhem zavést možnost v podobných krizových situacích dočasně úplně přerušit projednávání azylových žádostí, ale já si upřímně řečeno myslím, že ta schůzka úplně nepovede k nějakému rozhodnutí nebo k nějaké shodě na konkrétních návrzích. Spíš si myslím, že by měla posloužit k tomu, aby se asi v tomto horkém počasí schladily emoce, protože ty reakce, které jsme viděli ze strany většiny členských zemí, pod ten dopis kritický vůči Španělsku se podepsalo 22 členských států, včetně České republiky, tak ta reakce nešetří kritikou vůči Španělsku, ale jen velmi málo, prakticky vůbec neobsahuje to, co by měla být podstata Evropské unie, a to je vzájemná pomoc takové situaci, tedy nabídnutá pomoc Španělsku, aby tu situaci zvládlo, protože to, co se děje ve Španělsku, vzhledem k tomu, že v šengenském prostoru, je samozřejmě záležitostí celé Evropské unie.
4: No, můžeš připomenout, co tedy evropské státy Španělsku vyčítají z jedné strany a z druhé strany, jestli španělská vláda přiznává nějaký podíl viny na té situaci?
17: Velká část členských zemí, na prvním místě asi z Itálií, Španělsku, vyčítají, že si za tu situaci tak trochu může země sama svou poměrně vstřícnou politikou vůči migrantům, což je pravda. Španělsko dlouhodobě patří mezi ty nejvstřícnější státy Evropské unie v kontrastu s většinovým názorem zemí EU. Konkrétně jde třeba o to, že Španělsko letos spustilo program, který umožňuje za poměrně přísných, ale přesto podmínek legalizovat status lidí, kteří se už ve Španělsku nacházejí, tedy nejedná se o ty, kteří přišli do Ceuty, ale ty, kteří přišli třeba v loňském roce, nemají záznam v trestním rejstříku, tak by mohli přijít k legálnímu statusu pro další pobývání v zemi. Nicméně, jak jsem říkal, to s tou situací v Ceutě nějak nesouvisí, i kdyby ti příchozí se do Ceuty nakonec nebo do Španělska úspěšně dostali, tak by do tohoto programu nespadali. A naopak, já bych řekl, že Španělsko tu situaci zvládlo, protože drtivou většinu z těch příchozích zase vrátilo zpět do Maroka.
4: Já připomenu, že například italská premiérka Meloniová mluvila o tom, že Španělsko by se mělo dokonce dočasně vyloučit ze šengenského prostoru, tak je něco takového vůbec na stole?
17: Upřímně řečeno, to pokládám za dost velikářské, silácké výroky, které asi těžko mohou najít oporu v realitě. Nebylo by v zájmu nikoho vylučovat jakoukoliv členskou zemi EU ze šengenského prostoru. Já si myslím, že Georgia Meloniová tento vzkaz nemínila ani tak vůči Španělsku, jako vůči svým vlastním voličům, protože chce ukázat, že i nadále zůstává tvrdá v postoji vůči migrantům, a samozřejmě do toho promluvají i historické spory se Španělskem. Ale připomeňme kontext, že jak Španělsko, tak i Itálii v příštím roce čekají volby, a pro Georgiu Meloniovou by určitě nebylo příjemné, kdyby Matteo Salvini, který živoří kolem 5-6%, najednou se zase začal vracet a sílit.
4: Ty už to říkal, že země jako Španělsko a Itálie nesou tíhu té ochrany vnější hranice Evropské unie, tak jak silná je v tuhle chvíli ta podpora zemí ze strany Evropské unie a zemí, které neleží na hranici Evropské unie?
17: Pokud je o to Španělsko samotné, tak podpora zatím téměř nepřišla, respektive ji nabídlo, pokud dobře pamatuju, snad jen Slovensko. Ale je dlužno dodat pro kontext, že Španělsko i ostatní členské země teď mají v rukou nové nástroje díky tomu, že se nacházíme v době, kdy už začal účinkovat nový migrační pakt, který například dává zemím na vnějších hranicích pravomoc velkou část příchozích vůbec nezařadit do azylového řízení a rovnou je zařadit k návratu, což ostatně Španělsko přesně udělalo. Co se týče zemí na vnějších hranicích, tak tam je situace o poznání složitější, protože ta spolupráce vždy závisí na individuálních případech, zda jsou k dispozici třeba nějaké readmisní nebo jiné dohody, a těch má Evropská unie stále velmi málo.
4: Itálie a Rakousko dnes prý budou chtít jednat zřejmě i o tom, jak zrychlit tu realizaci návratových center pro migranty ve třetích zemích. Její vznik umožnilo nedávno schválené unijní návratové nařízení. Pokud vím, zatím existuje takové centrum v Albánii, zřídila ho Itálie. Jde, řekněme, o funkční spolupráci. Funguje to?
17: Já myslím, že to je stále velmi v začátku. Ty počty lidí, které se reálně podařilo z Itálie do Albánie přemístit, jsou velice, velice malé. Rozhodně se to nedá považovat za něco, co by mohlo systémově Evropě pomoct, alespoň nyní. Asi jinak by tomu bylo, kdyby takových středisek vzniklo více, pak bychom se asi bavili o jiných počtech, ale nic takového na stole není. Opravdu je to první vlaštovka, která vzbudila velkou pozornost, vlastně shodu mezi členskými zeměmi, že to je opravdu něco, co by teď měla Evropská unie prozkoumat a hledat možnosti vzniku takových center mimo území Evropské unie. Samozřejmě to lákavé i pro voliče řešit problémy s migrací jinde než na evropském území, ale reálně to zatím není něco, co by fungovalo. Je to spíše myšlenka než reálný plán. Bohužel nám stále nezbývá, než řešit migraci na evropském území, tak jako tomu bylo doposud.
18: Ano, v minulosti naráželo tohle na problém, že třetí země nechtěly uprchlíky přijímat zpět. Tak otázka je, proč by to teď při pokusech dohodnout se na návratových centrech mělo být jinak? Nabízí v tomhle směru něco to unijní návratové nařízení, které bylo schválené tuším v červnu?
17: Já myslím, že to stále platí. Opravdu je velmi málo zemí, které by byly ochotné hostit evropské problémy na svém území a přesouvat evropské problémy na své území se vším, co to znamená. Ten případ Albánie je spíše takovou anomálí, řekl bych. Je dán historickým kontextem velice dobrých nadstandardních vztahů mezi Itálií a Albánií. Albánci stále vděčí Itálii za pomoc v době válek na západním Balkáně, plus myslím, že nějakou roli sehrává i zájem Albánie vstoupit do Evropské unie, takže to vnímá jako třeba cestu, jak se přiblížit Evropské unii, ale to je něco, co se dá jen obtížně replikovat v dalších zemích. Ten zájem je opravdu nízký, byť Evropská unie se o vyjednávání dohod pokouší se nabízet různé cesty, například ve formě finanční pomoci nebo zapojení do evropských programů, jako je Erasmus a podobně, ale všechno je to stále, řekl bych, spíše v takových opatrných začátcích, než že bychom byli blízko nějaké revoluční dohodě.
18: Analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti Viktor Daněk. Díky, Viktore, naslyšenou.
17: Díky, hezký den.
18: Knihovna, která nesla jméno Václava Havla, bude dál pokračovat pod novým jménem a chce dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika. Oznámila to správní rada s tím, že chce vybudovat nový tým. Ředitel Tomáš Sedláček končí, v příštích měsících bude vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele. Knihovna se už nebude podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva, protože nemůže používat jméno ex-prezidenta v názvu projektu. Souhlas s jeho užíváním před časem odvolala Dagmar Havlová a ve vysílání je teď David Dušek, člen správní rady knihovny. Dobrý den.
19: Dobrý den.
18: Jak je to tedy teď se jménem knihovny? Já stále vidím jméno knihovna Václava Havla na webových stránkách, stále vidím název internetové televize Havel Channel a podobně.
19: Tak jméno jak knihovna Václava Havla, tak cena Václava Havla je ochranou známkou, kterou převedla paní Dagmar Havlová ze sebe z fyzické osoby na nadaci Vize 97 a to, že stále je to u nás na webových stránkách či v rejstříku, je věc, že takto rychle nelze změnit název instituce, která jakousi dobu fungovala. My v tuto chvíli vůbec řešíme způsob, jakým najít to nové jméno, které by odpovídalo tomu, co chceme dělat. A já předpokládám, že budete-li se ptát na termín, což se určitě budete ptát, tak předpokládám, že bychom do konce letních prázdnin měli být schopni vlastně seznámit veřejnost s vybraným novým jménem spolu s vlastně zahájením nového programu v restrukturalizované knihovně.
18: Jak to bude s dosavadními zaměstnanci, kteří podali výpověď, protože nechtěli dál působit pod Tomášem Sedláčkem jako ředitelem? Ten teď končí, tak zůstávají nebo odcházejí?
19: Zaměstnanci v tuto chvíli ještě někteří docházejí do knihovny, protože jim končí výpovědní lhůta, nicméně nebudou pokračovat a my stavíme ten tým vlastně úplně nový.
18: A dokdy chcete vybrat nového ředitele?
19: To není otázkou jakoby několika týdnů. Je to problém, který knihovnu patrně stál jakoby dost z jejího renomé a možná i její jako existenci pod názvem Knihovna Václava Havla. Ale my to nechceme uspěchat nijak. Já si myslím, že ten krizový tým, který je nyní pověřen, aby knihovnu provedl těmito peřejmi, funguje fantasticky. Já jsem z něho opravdu nadšený a myslím si, že to funguje tak, jak bychom si přáli. Konečně máme nastaveny procesy v knihovně tak, jak měly být vždycky nastaveny. Máme přehled o tom, co knihovna reálně dělá, jaký má výkon a myslím si, že dokážeme optimalizovat i způsob jeho vedení a tím pádem budeme optimalizovat i počet zaměstnanců, kteří v budoucnu knihovně budou fungovat.
20: A když mluvíte o krizovém týmu, tak kdo v něm je, koho jste tím pověřili?
19: Tak v první řadě je to pan Mírka a pan Kintr, což jsou, pan Mírka je krizový manažer a pan Kintr je náš právník. A tito dva spolu tedy s aktivními členy správní rady vytvořili jakýsi provizorní krizový tým, který knihovnu provádí tímto úskalím.
20: Vy jste v tom svém prohlášení říkali, že chcete dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika Václava Havla. Dá se ale jeho odkaz vlastně rozvíjet bez toho, abyste užívali jeho jméno? Není to v podstatě nemožné?
19: No, to je věcí, kterou jsme samozřejmě analyzovali. Já si osobně myslím, že nechtěli bychom rozvíjet odkaz anebo zmiňovat odkaz Václava Havla vůbec v jakýkoliv konotacích, tak nemůžeme vyučovat dějepis moderních dějin České republiky a Československa, protože to je veřejně známá figura, je to veřejný autor, jeho divadelní hry jsou známy, jeho eseje jsou známy. Já si myslím, že jakoby zde nutně musíme oddělovat od toho, co je chráněno autorským zákonem, co je chráněno osobnostními právy, či ochrannými známkami. A potom je tady veřejná postava Václava Havla, která samozřejmě se účastnila jakýchsi dějinných jevů, na které my neustále poukazujeme, protože, a to je velký problém České republiky, my zaostáváme ve vzdělávání našich dětí v tom, že bychom je informovali vlastně o moderních dějinách Československa a České republiky. Což samozřejmě bez zmínění pana Václava Havla těžko lze dělat. A to je úkol, který knihovna historicky měla a kterém celá určitě chceme pokračovat.
20: A jak to bude dál s financováním knihovny? Ředitel Sedláček říkal, že jedná s novými sponzory, teď ale jako ředitel končí. Máte už nějaký příslib financí pro pokračování projektu?
19: Já bych to chtěl upřesnit, co se týče pana Sedláčka. Pan Sedláček končí jako ředitel knihovny, byl odvolán z pozice ředitele. Zaměstnancem knihovny je i nadále a řešíme jeho nové angažmá nebo jeho budoucí angažmá tak, jak, aby to vyhovovalo jak knihovně, tak jemu. A to je předmětem dalšího jednání. Takže pan Zelášek není ředitelem knihovny, nicméně je stále zaměstnancem knihovny.
20: A k těm financím pro knihovnu?
19: No, já jsem v tomhle směru stále optimista, protože ty přísliby od mnoha lidí, kteří mají zájem o to, aby instituce nazývaná knihovna Václava Havla dále existovala, protože má své významné místo v českých dějinách a vůbec v České republice jako svobodná platforma názorová, tak si myslím, že ti lidé, kteří přislíbili tuto podporu, v tom budou pokračovat. A je to na nás, abychom byli schopni budoucí financování knihovny zajistit. Já si myslím a jsem v tom optimista.
20: Říká David Dušek, člen správní rady knihovny, která nesla jméno Václava Havla. Děkuji vám, naslyšenou.
19: Děkuji, naschledanou.
20: V Česku letos na jaře spadlo jen necelých 40% srážek proti dlouhodobému průměru, to je nejméně od roku 1961. To v kombinaci s už několikátou vlnou tropických veder výrazně prohlubuje sucho a tím i nedostatek vody v půdě. Mezi nejvíc postižené oblasti patří Jižní Morava, například v několika vesnicích kolem Domašova se tam kvůli dlouhodobému suchu vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Nepříznivou hydrologickou situaci pak hlásí vodohospodáři na řece Moravě a Dyji. To se promítá do naplněnosti významných vodních nádrží, které slouží jako zásobárny vody. My jsme teď ve spojení s Monikou Hlavsovou z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd a členkou týmu Intersucho. Dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Dá se říct, jak rychle při těch současných tropických teplotách dochází k dalšímu prohlubování sucha?
21: Tak my máme k dispozici vlastně krátkodobou předpověď a právě díky těm tropickým teplotám, které teď zažíváme, tak i v dalších dnech vidíme relativně rychlé rozšiřování těch vysokých stupňů sucha, extrémního nebo výjimečného sucha. Je to i to, co nám ukazuje naše předpověď. A takže vlastně k tomu zhoršení může docházet vysloveně i den po dni při takto vysokých teplotách. A bohužel, když se ještě na tu předpověď podívám trošku detailněji, tak my tam nevidíme na následující dny úplně žádné plošné srážky, spíše formy přeháněk nebo nějakých lokálnějších bouřek. Takže spíš očekáváme, že ta situace se i nadále bude trošičku zhoršovat minimálně po tu dobu, co nám budou přetrvávat ty vysoké teploty, které teď zažíváme.
2: A jak kritický je nedostatek spodní vody, protože některé vesnice například na jihu Moravy právě hlásí, že jsou bez vody ve studních?
21: Tady vlastně my to sledujeme s pomocí dat od kolegů z ČHMU. Já se tady teď dívám na aktuální dostupná data, která nám ukazují, jak jsou na tom hladiny podzemních vod v těch mělkých vrtech. A vlastně ta Jižní Morava patří k těm, které jsou na tom výjimečně špatně, nicméně ta situace je kritická téměř na celém území České republiky. Vidím tady, že vlastně nejlepší v uvozovkách situace je maximálně mírně podnormální v některých oblastech, ale právě i ta Morava, západní Čechy, Polabí, tak všechny podle těch dat vykazují mimořádně podnormální stav, tedy ta situace opravdu není dobrá a voda nám chybí.
2: Jak dlouho trvá, než se doplní spodní voda? Pokud je například teď vesnice bez vody ve studních, tak jak dlouho například musí pršet, kolik musí spadnout srážek, aby se ta spodní voda v těch studních znovu objevila?
21: Já bych řekla, že to je opravdu běh na dlouhou trať, aby se znovu doplňovaly opravdu i ty podzemní zásoby v rámci těch podzemních vodních zdrojů. Úplně ideální situace je taková, když máme třeba na srážky a případně na ty sněhové srážky bohatou nebo alespoň normální zimu, kdy může v průběhu té zimy dojít k postupnému doplnění těch zásob vody a nezačínáme jaro nebo to brzké jaro konec zimy ve velkém deficitu. To je bohužel to, co se stalo v posledních letech a je tomu tak i letos, že jsme začínali po velmi suché na srážky chudé zimě, na ty sněhové srážky opravdu chudé zimě. A už jsme šli, dejme tomu, do toho vegetačního období, kdy se samozřejmě zvýší ten odběr vody už v takovém mínusu. A je pak velmi těžké dohnat v uvozovkách a doplnit tu vodu jenom s pomocí nějakých srážek. Může se zdát, že když třeba spadne někde velké množství milimetrů v rámci nějaké bouřkové srážky, tak se to může zdát jako dobrá zpráva na počet těch milimetrů, ale většinou to je voda, která se vůbec nemá šanci do té vyschlé půdy vsáknout a nějakým efektivním způsobem doplnit třeba i ty zásoby podzemní vody.
2: Já jsem se dívala na tu mapu, kde je velké sucho a podobně jako Jižní Morava je na tom třeba ale Jižní Čechy, Jindřichohradecko. A každý, kdo to zná, tam v České Kanadě, třeba v okolí Nové Bystřice, tak ví, že tam je hodně rybníků, hodně jezírek, tak i tam se to sucho projeví přes to množství vody, které tam je.
21: Určitě. Bohužel vlastně i situace třeba v Jižní Moravě nebo i v rámci Jižních Čech nebo i typicky v oblasti Polabí nebo pod Krušnohoří, tak to jsou taková místa, která jsou teplejší a celkově i chudší třeba na celkové roční úhrny srážek. Takže bohužel jsou to i místa, kde se právě častěji setkáváme s tím výskytem toho extrémního sucha, toho velkého nedostatku vody. A ta místa jsou dlouhodobě v takové nevýhodě. Je to právě kombinace těch různých faktorů. Když vezmu třeba v úvahu Polabí nebo i tu Jižní Moravu, tak jsou to i ta místa, kde jsou teplejší. A když dáme dohromady vyšší teploty a celkově menší úhrny srážek, tak do toho sucha sklouzneme rychleji, než je tomu třeba v jiných místech v rámci České republiky.
2: A nepomohou tomu tedy ani ty rybníky?
21: To si nedovolím takhle tvrdit, to je spíš taková kulturní, historická záležitost. Samozřejmě lokálně, když máme zadrženou vodu v nějaké nádrži, tak na té opravdu lokální úrovni to může být příjemné pomoc to, ale když se podíváme potom na tu mapu půdního sucha v rámci celé České republiky, tak sami
2: tak
21: vidíme,
2: je to tam
21: že
2: vidět. Monika Hlavcová je Ústav výzkumu globální změny Akademie věd. Děkuji vám za váš čas. Naslyšenou.
21: Moc děkuji za pozvání. Naslyšenou.
2: Teď už jsou to zprávy.
3: Čas.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška, který od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Chambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvali k tomu advokáta emeritní soudce ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Tím totiž nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si odporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné újmě studentů dozvědět. Zároveň uvedla, že poškození můžou o podporu žádat i nadále. Jejich nárok ale koncem letoška vyprší. Počet obětí po dvou červnových zemětřeseních ve Venezuele vzrostl na 6125, informoval o tom předseda tamního parlamentu Jorge Rodriguez. Zraněných bylo přes 60 tisíc lidí, odklizených je zatím zhruba 16% trosek. A podle serveru Desaparecidos Venezuela pro nahlašování zmizelých se stále pohřešuje skoro 30 tisíc lidí. Ministři vnitra zemí Evropské unie začali jednat o migrační krizi ve španělském městě Ceuta. Minulý týden ve čtvrtek se tam nelegálně dostalo asi 50 tisíc lidí z Maroka, až 5 tisících podle tamního starosty ve městě zůstává. Centrum pro imigraci je plné a mnoho lidí nemá zajištěné základní potřeby. K mimořádné schůzi vyzvali prezidenti a premiéři 22 států Evropské unie, včetně Česka. V 16 hodin skončí lhůta pro přihlášení kandidátů do podzimních komunálních a senátních voleb. Kandidátní listiny a přihlášky k registraci musí být do té doby doručené pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Volby budou 9. a 10. října. A v Česku dnes byla tropická noc na stanici Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku. Teplota celou noc kolísala kolem 28 stupňů. Minimální teploty se na většině míst pohybovaly kolem 20, což je právě hranice pro tropickou noc. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velké Býteše na kilometru 162 je omezení a kolona asi na 4 kilometry, zdržení je kolem 20 minut. Na dálnici D10 na příjezdu do Mladé Boleslavy z Prahy u Bezděčína na kilometru 39 je nehoda a kolona asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo i silné bouřky a nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia. Tolik zprávy na řadě dnešní vydání názorů a argumentů.
5: Konec lhůty pro podání kandidátek podzimním senátním a komunálním volbám. Obžaloba bývalého ministra spravedlnosti Blažka v bitcoinové kauze či spolupráce Ruska a komunistické Severní Koreje jako hrozba pro svět. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
5: Úderem dnešní, tedy úterní 16:00 odpolední, končí termín pro podání kandidátek k podzimním volbám do třetiny Senátu a volbám komunálním. A právě tomu se budeme věnovat v prvních komentářích dnešních názorů a argumentů. Ve studiu vítám komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana, se kterým probereme volby komunální. Dobrý den, Petře.
22: Dobrý den.
5: Co tedy můžeme od těch komunálních voleb očekávat?
22: Jsou to volby velmi specifické, protože i tím volebním systémem se odlišují od těch voleb jiných, kdy lidé mohou vybírat nejenom konkrétní kandidátku dané strany nezávislých kandidátů, ale mohou také napříč těmi kandidátkami křižkovat a vybírat jednotlivé zastupitele. Jsou to volby, kdy tradičně v nich dominují nezávislí kandidáti a je to dáno tím, že se volí v ulicích měst a obcí. V některých obcích se nedaří sestavit dokonce žádnou kandidátku. Někde je kandidátka jedna jediná a většinou je to kandidátka nezávislých. Když se podíváme na politické strany, tak řada z nich má problém postavit ty kandidátky ve většině obcí, protože přeci jenom jejich členská základna, místní organizace nejsou tak rozvětvené a můžeme si to ukázat na názorném příkladu nového politického subjektu, kterým jsou Motoristé sobě, tak ti si vyhodnotili, že pro ně má smysl kandidovat pouze ve velkých městech, těch třech největších v republice a jinde se o přízeň voličů ucházet nebudou. Takže když někdo pak chce vyvozovat z celkových výsledků nějaké závěry směrem k celostátní politice, tak je to často velmi obtížné, ale pochopitelně pokud se konají volby do velkých měst, do těch zastupitelstev, tak tam už se to charakterem blíží k těm volbám sněmovním, alespoň v tom slova smyslu, že často se lidé rozhodují ne na základě těch jednotlivých kandidátů, ale na základě přízně, kterou vyjadřují vůči některé politické straně nebo uskupení. Když se podíváme na to, jak ty jednotlivé strany a hnutí kandidují, tak zajímavé je, co se děje v hlavním městě Praze, kde v minulosti uspěla koalice Spolu složená s ODS, TOP 09 a KDU ČSL, a letos už ta koalice nebude takto početná, protože do voleb se společně vydají pouze občanští demokraté z TOP 09. Naopak lidovci se rozhodli, že tentokrát o přízeň Pražanů se budou ucházet v koalici s Prahou sobě a Zelenými. Když jsme u voleb do hlavního města, do zastupitelstva hlavního města, tak jsou to volby specifické také z toho důvodu, že když se konají volby krajské, tak v hlavním městě se neuskutečňují, protože právě zastupitelstvo je považováno za de facto krajské zastupitelstvo a proto se volí při volbách komunálních. A tam je důležité to, že Praha skutečně je nejvýznamnějším městem a tam si testují přízeň voličů jednotlivé strany a hnutí. A například hnutí ANO chtělo vyslat dlouholetého komunálního politika Ondřeje Prokopa do boje, ale spousta skandálů spjatých s jeho osobou donutila hnutí ANO vyměnit lídra. Tak uvidíme, jak se tato výměna projeví na zisku hnutí ANO v hlavním městě a jak se bude dařit opozičním stranám hájit tradiční baštu, za kterou je Praha právě z hlediska současné opozice považována.
6: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
22: Naslyšenou.
5: To byly volby komunální. Senátní volby obvykle zaznamenávají spíše nižší zájem voličů. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším. Proč, to vysvětlí ve svém komentáři.
7: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měl snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD, ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
5: Slyšeli jste komentář Lukáše Jelínka. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek má na kontě rekord. Hrozí mu trest, který zatím žádnému exministrovi nehrozil. Státní zástupkyně pro něj navrhuje v bitcoinové kauze 6,5 roku vězení. Více šéf komentátor a zástupce šéf redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
8: Na Blažka je zatím samozřejmě nutné pohlížet jako na nevinného. Ovšem už teď je jisté, že politické důsledky kauzy dopadnou s novou silou na ODS. Soud a vše, co se u něj bude probírat, i z nich chtě nechtě jako dohra vládnutí této strany. Příběh s odstupem vypadá úplně neuvěřitelně. Ministerstvo spravedlnosti přijalo jako dar miliardu bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiříkovského, od člověka, který provozoval darknetové tržiště, na kterém bylo možné sehnat úplně všechno, od drog po zbraně. Pouhým okem bylo už tehdy rozpoznatelné, že smyslem daru pro stát je legalizace, česky řečeno vyprání zbytku špinavých bitcoinů. Když se je vezme stát, tak jsou přece ty prostředky v pohodě. No ne, řeklo by se. Blažkovy teorie, že se přece v kriminálníkovi mohl hnout svědomí a dar mohl být formou pokání, už tehdy vypadaly buď jako naivita, nebo rovnou jako výsměch nevěřícně hledící veřejnosti. Nevíme samozřejmě, kdy se ex-ministr smát přestal, ale zcela jistě to bylo nejpozději v pondělí, kdy se dozvěděl, že je obžalován přesně z toho, jako co to od začátku vypadalo, tedy z praní špinavých peněz. Spolu s ním je obžalován jeho náměstek Tibor Daniel. Oba mají navíc na krku obžalobu ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažkův dobrý známý, brněnský advokát Karim Tic, je pak obžalován z toho, že celou trestnou činnost zorganizoval. A pro úplnost, dobrodinec Tomáš Jiříkovský je obžalován hned z několika trestních činů a hrozí mu dokonce 20 let vězení. U soudu Pavlu Blažkovi zcela jistě nebude stačit jeho dosavadní póza dobrosrdečného naivy, který vše myslel dobře, jenom nedohlédl politických důsledků, za což se sám potrestal odchodem z funkce a pozastavením členství v ODS. Legrace opravdu skončila. Jak se bude exministr hájit? Dá se to odvodit z jeho vyjádření na sociálních sítích.
9: Blažek píše, že nebylo právně nijak prokázáno, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti a že tvrzení policie, že mezi ním, Ticem a Danielem existovala dohoda o trestné činnosti, je čistý výmysl a lež. Laicky řečeno, je to obhajoba mířící k tomu, aby nakonec byl osvobozen pro nedostatek důkazů. Navrch si zřejmě v pokusu získat aspoň trochu sympatií stěžuje, že stát má z věci na účtech nemalý hmotný prospěch a dnes ho v uvozovkách za to trestně stíhá. Bude to samozřejmě dlouhá soudní bitva, protože Blažek a Tic nejsou žádní právní nazdárci. A vrchní státní zastupitelství v Olomouci naopak v minulosti v jiné kauze spojené s politikou, míněna ta, která začala razí na úřadu vlády a vedla k pádu vlády Petra Nečase, nedosáhlo nijak ohromujících úspěchů. I kdyby ale byl nakonec Blažek osvobozen, bude mít soudní projednávání nepříjemné důsledky pro ODS. Bude se připomínat role ex-ministra financí Zbyňka Stanjury, který celou krajně pochybnou transakci nestopnul, i když mohl. Bude se přetřásat chování tehdejšího premiéra Petra Fialy, který vydával Pavla Blažka za dezorientovaného strýce, který to vlastně celé myslel dobře. A na nemilou připomínku se může v uvozovkách těšit i Blažkova ministerská nástupkyně Eva de Croa, která se před volbami sice nešikovně, ale usilovně snažila celou záležitost utlumit. Ti všichni jsou stále v ODS. Eva de Croa je dokonce stínovou ministryní spravedlnosti. Případ chtě nechtě zapadne do narrativu současné vlády, že celá minulá koalice byla vlastně jaksi polokriminální. V souvislosti s bitcoinovou kauzou se začne znovu probírat i aféra Dozimetr, do které byly zapleteni pro změnu politici STAN. Jak nakonec dopadnou soudy, je vlastně lhostejné. Ve výsledku dojde k utužení jádra voličů hnutí ANO a sníží se pravděpodobnost, že by někteří z nich mohli přeci jen nakonec Andreje Babiše opustit. Znovu, na Pavla Blažka musíme právně pohlížet jako na nevinného, ale jeho stín nad celou dnešní opozicí bude v politickém prostoru i čase, v každém případě další, než si ještě nedávno bylo možné představit.
5: Uzavřel šéf-komentátor a zástupce šéf-redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Rusko a Severní Korea spolu čím dál víc spolupracují, a to nejen ve válce na Ukrajině. Je to hrozba pro svět, varuje publicista Martin Fendrich.
10: Prezident Zelenský v pravidelném večerním proslovu oznámil, že Rusko chce ze Severní Koreje získat dalších 30 tisíc vojáků, které nasadí do války proti Ukrajině. Dále řekl, že se KLDR chystá Rusku předat další zařízení pro odpalování balistických raket. Zelenský varoval, že je to ohrožení nejen pro Ukrajinu, protože Rusko učí Severní Koreu válčit, pomáhají vylepšovat zbraně a korejští vojáci se učí boji na frontě. Spolupráce Ruska s jedním z nejhorších režimů na světě je stále hlubší. Zatímco země NATO Ukrajině vojáky nedodávají, bojí se popudit Moskvu a vtáhnout alianci do války, Rusko si dělá, co chce. V červnu 2024 severokorejský vůdce Kim Jong-un podepsal s Putinem dohodu o strategickém partnerství. V ní mimo jiné stojí, že si země přijdou na pomoc v případě napadení. Na základě tohoto mechanismu Korea předloni vyslala do Ruska do Kurské oblasti 14 000 vojáků, z nichž, podle nepotvrzených zpráv, 2300 padlo. Podle květnové zprávy multilaterálního týmu OSN pro monitorování sankcí, složeného z 11 členských zemí OSN, Severní Korea umožnila Rusku zesílit raketové útoky na ukrajinskou kritickou civilní infrastrukturu a dodala více než 20 000 kontejnerů s vojenskou municí. Ruskými nákladními loděmi bylo ze Severní Koreje přepraveno až 9 milionů kusů dělostřelecké a raketové munice, což je v rozporu se sankcemi OSN. Monitorovací tým napsal, cituji, Přinejmenším v dohledné budoucnosti hodlají Severní Korea a Rusko pokračovat ve své vojenské spolupráci a dále ji prohlubovat v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Severní Korea Rusku dodala 100 balistických raket. Ty Putinova armáda využívá, aby ničila civilní infrastrukturu a terorizovala obydlené oblasti jako Kyjev nebo Záporoží. Stojí v monitorovací zprávě. Za dodaný Ukrajince vraždící materiál a za poslané vojáky pomáhá Moskva Pchjongjangu s jeho nedokonalým programem špionážních družic. Nejen to, Rusko pro Severní Koreu přímo ve válce testuje její balistické rakety a poskytuje jí velmi důležitou zpětnou vazbu o jejich kvalitě. Jižní Korea spolupráci obou zemí pozoruje a má velké obavy z toho, že severokorejští vojáci získávají bojové zkušenosti, které by mohly časem uplatnit na korejském poloostrově. A ještě jedna forma spolupráce. Rusko a Severní Korea staví první silniční most přes řeku Tumen na Dálném východě, který je spojí. Očekává se, že jeho význam není především turistický, mnohem spíš bude sloužit jako cesta, kudy bude dopravován další vojenský materiál. Experti na vojenskou logistiku tvrdí, že pomocí satelitů je těžší sledovat silnice než železnice. Náklaďáky se na snímcích podobají jeden druhému a jsou při přepravě podstatně pružnější než vlaky. Když to zhrnu, dva antidemokratické nebezpečné režimy intenzivně spolupracují. Jejich kooperace je vražedná pro Ukrajinu, ale ohrožuje i Evropu a Jižní Koreu. Mírové doby, zdá se, jsou nenávratně pryč.
5: Stále užší spolupráci Ruska a Severní Koreje komentoval Martin Fendrich. Má stále méně populární kancléř Friedrich Merz stát v čele Německa? O tom uvažuje novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák.
11: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnili stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merz kritizuje opozice je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se Alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Merzovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merze stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
5: Nad tím, zda kancléř Friedrich Merz má stát čele Německa, se zamýšlel novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel.

0: tohle místo zažilo bleskový příliv a pak zas nečekaně rychlý odliv imigrantů z Maroka. Po incidentu leckdy označovaném jako invaze začal každý druhý spekulovat, kdo za to může. Dočetla jsem se ledacos. Pohraniční stráž, která situaci nezvládla. Pašeráci lidí. Španělská vláda se svým rozhodnutím zlegalizovat imigranty, kteří v zemi dosud žili nelegálně. Marocká vláda, která se pokusila o anexi poloostrova. Izrael, který se mstí Španělsku, že mu nepomohlo při útoku na Irán. Levičácká verbež, islám, Soros, Putin, Trump. Zdálo se ale, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že by za tenhle incident mohli být zodpovědní migranti sami. Ne. Lidi, kteří touží žít v jiné zemi, než ve které se narodili, dnes většina z nás vnímá jako jakousi výbušnou, nebezpečnou, beztvarou masu, leckdy označovanou jako to. Viz oblíbená věta, ono to leze k nám do Evropy. Má vůbec cenu snažit se posluchače přesvědčovat, že tohle není beztvará masa. Jsou to lidé, lidské bytosti, z nichž každá má vlastní mozek i srdce a taky vědomí sama sebe, svůj pohled na svět a své vzpomínky. Vypadá to, že prehistorický život nás naučil vnímat lidi kolem sebe jako individua, jen pokud je jich méně než 30 nebo 50. Při vyšším počtu už jsou pro nás dav a přemění se v to, většinou nebezpečné. Nemluvě o tom, že dav se skutečně vesměs chová jinak, než by se chovali jednotlivci, kteří ho tvoří. Obyčejně mnohem hůř než oni. Ať už za invazí Maručanů bylo cokoliv, zdá se, že Evropany pořádně vyděsila. Ano, já vím, kdo tohohle incidentu využil. Byla to krajní pravice a populisté. Přihráli si polívčičku na necelých 60 tisících poněkud atypických uprchlíků. Leckdo si všiml, že se sebou nevzali nic, ani malý raneček. O to snaží teď pro ně bude strašit lidi přílivem migrantů do Evropy. A každý, kdo žije mimo Evropskou unii, je potenciální migrant. Tihle týpci si přejí, abychom se báli celého zbytku světa. Jasně, já vím, Evropa není nafukovací. Všichni obyvatelé neobyvatelných míst se do ní nevejdou. I tak je mi těžko, když čtu o tom, jak lidé na Seutě statečně bránili evropskou exklávu. Prý příchozím odmítli poskytnout potravu i vodu. Mnoho migrantů zemřelo. Myslíte, že odmítnutím dát vodu žíznivým obyvatelstvo Seuty pomohlo zachovat evropské hodnoty? Pokud ano, bude pro mě těžké zachovat si k evropským hodnotám úctu.
1: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: 90kové léto.
3: Kdy bývalý federální premiér Jan Stráský pochopil, že společnému státu Čechů a Slováků odzvonilo.
4: Když jsem si jednoho červnového, myslím, že to byl začátek července nebo konec června, jak si jednání vyslechl pana Mečiara o tom, jak on by docela setrval v nějaké podobě v tom Československu, ale aby to bylo tak, aby až vstoupí do té Evropy měli svou hvězdičku a židličku, tak jsem pochopil, že tento kompromis se nedá vymyslet.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
5: 13 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica není na kandidátce hnutí ANO do komunálních voleb v Havířově. Advokát Uhlíře vyzval Karlovu univerzitu k oslovení poškozených studentů po střelbě na filozofické fakultě. A virtuální obchod App Store na několik hodin zablokoval stahování komunikační platformy Telegram. Zprávy a Martin Matějka. Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Českému rozhlasu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl, místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
6: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka.

0: Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
1: Reakci hejtmana Josefa Bělici z hnutí ANO zjišťujeme. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Poté, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil. A v posledních dvou letech jsou s Havířovem spojené kauzy ovlivňování zakázek na opravy a přidělování městských bytů. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvala jí k tomu advokáta emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle ní nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Těm totiž nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si od podporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné újmě studentů dozvědět. Zároveň uvedla, že poškození můžou o podporu žádat i nadále. Jejich nárok ale koncem letoška vyprší. Při střelbě na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí, 25 lidí střelec zranil. Obchod s aplikacemi App Store na několik hodin odstranil ze své nabídky komunikační aplikaci Telegram. Americká firma Apple tvrdí, že porušovala zákaz týkající se šíření obsahu spojeného se zneužíváním dětí.
2: Aplikaci do svého obchodu Apple vrátil potom, co vývojáři závadné materiály odstranili. Telegram, který má víc než miliardu aktivních uživatelů denně, už dřív uvedl, že obsah týkající se zneužívání dětí a mladistvých netoleruje. Letos kvůli tomu podle své zprávy zablokoval přes 330 tisíc skupin a kanálů. Vývojáři Apple vzkázali, že doufají v uplatňování stejného metru i v případě dalších aplikací. Kvůli podezření z šíření nelegálních materiálů vyšetřují tuto šifrovou platformu úřady v Austrálii a Británii. Zakladatel Telegramu a miliardář Pavel Durov čelí ve svém rodném Rusku zatykači kvůli podezření z napomáhání terorismu. Obvinění odmítá s tím, že je motivované snahou omezovat svobodu slova na internetu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna u Velké Býteše na kilometru 162 je omezení a kolona asi 4 km na 20 minut. Silný provoz je pak i na D1 na průtahu Brnem. Před omezením na kilometru 196 se pomalej jede z kilometru 193. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. A odpoledne jasné až polojasné a nejvyšší teploty až 39 stupňů. A tolik zprávy, teď začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
3: Dobrý den, přeje Zita Senková. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Já vás vítám. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Věnovat se chceme například rozvolnění rozpočtových pravidel a výzvě ekonomů poslancům či záchraně japonského jenu. Přeji nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
3: Bitcoinová kauza míří k soudu. Pro exministra spravedlnosti Pavla Blažka i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daniela, státní žalobkyně vrchního státního zastupitelství v Olomouci, navrhuje 6,5 roku vězení. Podle ní totiž umožnili státu přijmout bitcoinový dar, který přitom pocházel z trestné činnosti. Obžalovaní jsou ještě dva další lidé. Paní Matesová, co si už nyní, aniž bychom cokoliv předjímali, vzít z této kauzy? Jak to na vás celé působí?
4: Tak samozřejmě zaprvé rozhodne soud, čili nebudeme předjímat. A ať rozhodne soud jakkoliv, tak musíme to respektovat. Věc druhá, já nejsem právník a myslím si, že ta kauza je právnicky velmi komplikovaná, čili k tomu se vůbec nechci vyjadřovat. Ale je tady ta věc, která se týká podezření z praní špinavých peněz. Česká republika podléhá mezinárodním pravidlům o praní špinavých peněz, legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu. Máme na to velmi odborně zdatný finančně analytický úřad, který dokáže tyhle transakce všechny odchytit, vypozorovat, ví, co lze, co nelze. A je proto opravdu velmi nepochopitelné, že stát přijal dar od někoho, kdo byl za provozování nelegálního webu na tržiště na Darknetu už odsouzen, že přijal stát vůbec takový dar. Ono samozřejmě byly z toho výnosy, my dnes víme, že byly, tak kdyby stát je prokázal, tak mu propadnou. Ano, ale to neznamená, že když státu mohou propadnout výnosy z trestné činnosti, že je stát může přijmout jako dar, to prostě neplatí. A čili tohle je opravdu velmi nepochopitelné pro každého člověka, firmu, stát samozřejmě platí, když vám nabízí dar nějaký odsouzený, anebo i jenom podezřelý ekonomický kriminálník. Raději řekněte ne, anebo si hodně ověřte, odkud ten dar přišel. Jsou tam ale i nějaké dobrá poučení. Jednak to místo, kde se potom pan Jiříkovský snažil převést ty bitcoiny na měnu, na koruny nebo na nějakou jinou měnu, tak to zafungovalo správně a oznámilo to. Čili jedna dobrá věc. Druhá dobrá věc, že úředníci jak ministerstva spravedlnosti, tak ministerstva financí, podle toho, co známe z médií, se velmi ostře postavili proti přijetí toho daru, čili tam to zafungovalo také dobře.
3: Pojďme k dalšímu tématu. 20 renomovaných českých ekonomů vyzvali poslance, aby posoudili novelu, která má upravit sestavování veřejných rozpočtů ještě před jejím finálním schvalováním. Poukazují na to, že vláda prosadila změny navzdory odborné kritice a také přes odpor Senátu. Novelu také vetoval prezident Petr Pavel. Podle ekonomů je nyní poslední možnost, jak na té předloze něco změnit. Tak než ohodnotíte tu samotnou výzvu, paní Matesová, jak vy se díváte na tu samotnou novelu rozvolnění rozpočtových
4: pravidel? Tak já jsem jedna z těch signatářů, čili s tím samozřejmě souhlasím. Já bych se vrátila jednak té retorice, kterou má vláda, když mluví o té novele, a jednak se vrátím o 6 let zpátky, nebo 6 let bez jednoho měsíce. Tak, vláda říká, není žádná cesta, jak dodržet rozpočtová pravidla ta existující, čili ten, abych tak řekla, harmonogram snižování rozpočtového schodku. Když máme teď schodek 310, nemůžeme do konce roku 2027 mít schodek 150 miliard. A teď se vrátím do roku 2020. Rok 2020 a vláda, byla to shodou okolností vláda premiéra Babiše s ministryní financí paní Schillerovou, předkládala návrh zákona o tom, o daňových změnách, o snížení daní. To je, bylo vlastně snížení daní jenom pro vyšší příjmové skupiny. To nějak nepomohlo nízkým příjmům. To je polovině lidí, kteří mají, kdybychom srovnali všechny příjmy do žebříčku podle výše, tak to té dolní poloviny žebříčku to nepomohlo. Pomohlo to té vyšší příjmové skupině. A prezident, kterým byl tehdy Miloš Zeman, byl velmi proti. A premiér ho šel přesvědčovat, měl tiskovou konferenci 14. září 2020, to bylo v Lánech a řekl, pan prezident má s tím zákonem zásadní problém, protože vytvoří rozpočtovou díru. Nakonec, aspoň z interpretace paní ministryně Schillerové i tehdejší ministryně, ona nám výsledky další schůzky potom interpretovala tak, že prezident souhlasil s tím, že to ta snížení daňové sazby bude na 2 roky a potom se vrátí zase ten původní režim. Tohle se dostalo do důvodové zprávy toho zákona, nedostalo se to do samotného zákona o 2 roky později, to už byla vláda Petra Fialy, se nevrátila k tomu původnímu zdanění, ale nevrátila se ani současná vláda, dokonce má v programovém prohlášení, že to neudělá. Pan premiér neříkal nic o tom, že prezident, který měl úplně stejné výhrady, jako má současný prezident, že nerozumí ekonomii, že ohrožuje důchody, že ohrožuje investice, že ohrožuje zdravotnictví. Nic takového. Ale prezident Zeman stejně ten zákon nepodepsal. Nepodepsal ho. On se pod tu rozpočtovou neodpovědnost nepodepsal. Kdybychom se vrátili k tomu systému zdanění před rokem nebo do roku 2020 včetně, tak bychom žádný rozpočtový problém neměli. Měli bychom při letošních výdajích současné vlády, při všech těch výdajích bychom měli rozpočtový schodek nějakých 180 70 miliard, neměli bychom problém, nebylo by potřeba rozvolňování. Čili ta chyba nastala už tehdy a není pravda, že nejde dodržovat ten rozpočtový schodek.
6: Ministryně financí Alena Schillerová, co se týče teď té připravované novely, říká, že změna nemá alternativu a premiér tu výzvu i vás, paní Matesová, kritizoval, že je vlastně politická. Tak podaří se vám a vůbec ekonomům ještě přesvědčit tu vládu, nebo spíše s ní, nebo s poslanci ještě nějakým způsobem před tím finálním schvalováním to nějak komunikovat, sejít se, promluvit si o těch výhradách, doporučeních?
4: Určitě nic takového vláda neplánuje. Jak už jsem řekla, není to žádná politická deklarace. Prezident Zeman měl úplně stejný názor, čili to není otázka. A v té skupině, která podepisovala, jsou lidé blízcí prezidentu Zemanovi, jsou tam lidé, kteří se s prezidentem Zemanem, ex-prezidentem Zemanem málo čem shodli. Čili to není, to je ekonomický odborný názor o rozpočtové odpovědnosti, o udržení fiskální, udržení rozpočtů do budoucnosti. Čili ne, to není žádná politická deklarace, totéž stejný názor měl předchozí prezident, jako má současný prezident. Že není alternativa, to už jsem právě řekla, kdyby bývalo došlo k tomu, co tehdejší vláda slíbila, že za 2 roky se vrátíme k tomu zdanění, které platilo do roku 2020, tak jsme problém neměli a nic se nemuselo, žádná rozpočtová pravidla se nemusela rozvolňovat ani při těch současných výdajích současné vlády.
6: Konstatuje Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance.
5: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
6: Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zatím upustila od další eskalace konfliktu s Íránem. Trhy na to včera reagovaly poklesem ropy a to v naději na obnovení diplomatických jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Doprava Hormuzským průlivem nicméně zůstává ochromena. Kdo mu vůbec tedy vládne, paní Matesová?
4: V současné době vládne Hormuzskému průlivu strach. Strach pojišťoven, které nepojistí ty lodi, které by tam tudy projížděly, proplouvaly, protože existuje oprávněný strach, že je zasáhne nějaká střela ze strany Íránu. Čili tu současnou propustnost Hormuzského průlivu blokuje strach. A kdo, která země, no tak pro Irán je kontrola, částečná kontrola nad Hormuzským průlivem, respektive kontrola nad tím, jestli ho budou nebo nebudou ostřelovat, je základním esem ve vyjednávání se Spojenými státy o svém jaderném programu, programu obohacování uranu a o svém programu balistických střel. To je jejich eso ve hře, čili oni jen tak nenechají, neustoupí ze svého ohrožování provozu v Hormuzském průlivu. Ale zase víme, že probíhají jednání mezi Íránem a Ománem o průplavování Hormuzským průlivem a to je v pořádku. To je vlastně ta částečně optimistická varianta. Prezident Trump říká, Omán do toho nemá co mluvit. Jestli Omán bude třeba souhlasit s poplatky za plavbu Hormuzským průlivem v rozporu s mezinárodním, cituji prezidenta Trumpa, v rozporu s mezinárodním právem, tak srovnáme Omán se zemí. Jenomže mezinárodní právo, jehož signatáře mimochodem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, mezinárodní právo o provozu na volných mořích říká, že v území něco málo přes 20 kilometrů přepoštěno se námořních mil od každého pobřeží suverénního státu patří ty vody do teritoriálních vod té země. A ona si v tom může dělat cokoliv včetně, a to i ten zákon, nebo ta mezinárodní konvence říká, včetně účtování poplatků, že se to většinou nedělá, je prostě velká mezinárodní dohoda mezi těmi přepravci a příslušnými státy. V nejužším místě Hormuzského průlivu, on je široký 39 kilometrů, čili tam žádné mezinárodní vody vůbec nejsou, i kdyby Irán a Spojené státy byly signatáři téhle dohody, tak stejně tam ani pro ty signatáře nejsou. Čili tam je normální hranice dvou států s provozem jakoby by to byla, já nevím, turecko-bulharská hranice, můžete si, ty suverénní státy si můžou účtovat poplatky, jako by si je účtovali za vydání víz a tak dále, mohou kontrolovat. A jestliže se teda Omán s Íránem, jimž patří ty vody, v tom nejužším místě Hormuzského průlivu, teď domlouvají třeba i na nějakém inkasování malého poplatku, samozřejmě s ohledem na ty země, třeba v Perském zálivu, z nichž velká část jsou spojenci Ománu, tak je to v zásadě všechno podle mezinárodního práva. Ten strach, který mají dopravci, plyne z toho, že takových míst na světě máme více. Hospod Dardanely, samozřejmě Gibraltar a také průliv, kterým proplouvá zdaleka nejvíc světového obchodu, to není Hormuzský průliv, to je průliv u města Meleky, Melecký průliv mezi Malajzií a Indonésií, také Singapurem, který v té nejužší části je široký jenom jednotky kilometrů a tam by nepochybně došlo také k nějakému uvalení poplatků.
6: Ono, ta pozornost se logicky soustředí už několik měsíců, v podstatě od toho 28. února na dění v Hormuzském průlivu, nicméně už to napětí se přesunulo i k průlivu Bab al-Mandab, kde Iránem podporovaní Husijové zaútočili na saudsko-arabské tankery, tak kde číhá další riziko? Možná černá labuť, kterou ještě nevidíme nebo vidět nechceme.
4: Tak ten jedna z těch největších, pokud jde, teď nechám stranou ty ostatní oblasti, negeografické černé labutí, jako podmořské kabely, optické, přenos internetu, satelitní systém, ložiska těch vzácných zemin, které potřebuje celý moderní průmysl, ale přitom těch ložisek je jenom třeba několik na světě, kobalt v Demokratické republice Kongo, všichni ho odtamtud potřebují, přitom je to země ve velikém nepokoji, teď se tam zase zhoršují bezpečnostní podmínky. Tak to nechám stranou, ale geograficky, kromě toho jmenovaného Meleckého průlivu, z Indického oceánu do Jihočínského moře. Jihočínské moře, jak víme, je z pohledu Američanů Spojených států nejnebezpečnější, největší oblast ohrožení bezpečnosti na světě. Čili to nemůžeme úplně ignorovat, nikdo na světě. No a pak je to samozřejmě takzvaný arktický koridor. To je ten koridor podél severu Ruska a potom dalších arktických států, Finska, Norska, Grónska samozřejmě.
6: Ta myšlenka Donalda Trumpa pořád neupustila.
4: Tak ano, ano, protože tenhle arktický koridor je extrémně důležitý z hlediska bezpečnosti, jak tam tají ledovce, tak začíná být propustný, samozřejmě pro obchodní plavbu, čili třeba z Japonska by se tam tudy dalo plavit se do Kanady, Spojených států, z Číny pochopitelně také snadněji než jižními cestami, nicméně z bezpečnosti bude propustný asi dříve i pro vojenská plavidla. Čili z hlediska bezpečnosti je to velmi důležitá oblast a i z hlediska těch vzácných zemin, které tam jsou jich tam nepochybně velká naleziště i v Grónsku, což je zase velký důvod toho zájmu amerického prezidenta o Grónsko, nešli dřív těžit, protože tam zkrátka to byl trvalý ledový pokryv toho území, jenomže ledovce tají. Takže to je tato oblast. K tomu Bab al-Mandabu, když jsme viděli před několika lety vzpříčenou loď v Suezském průplavu a co to jenom šestidenní vzpříčení znamenalo pro evropskou ekonomiku, tak bylo, já jsem to říkala, už tehdy jsem říkala, to teď uvidíme vzpříčených lodí, bylo jasné, že tohle se stane standardním blokování těch úžin, se stane standardním nástrojem hybridní války.
6: A jak dlouho?
4: A Bab al-Mandab hned krátce na to přišel.
6: Promiňte, paní Matesová, jak dlouho tento stav vlastně může ještě snášet světová ekonomika, včetně té naší?
4: Světová ekonomika se tomu přizpůsobí, musí se tomu přizpůsobit, protože tyhle útoky černých labutí, spoustu z nich už vidíme, budou určitě následovat jedna za druhou. Čili musíme se přizpůsobit, hledat menší zranitelnost, být méně zranitelný uvnitř těch jednotlivých ekonomik i v těch dopravních cestách, dobře si hlídat ta klíčová ložiska, dobře si hlídat klíčové kabelové cesty, dobře si hlídat energetickou síť. Určitě se tomu hodně přizpůsobíme, nesmíme se toho bát, to je prostě ten stav, ve kterém teď žijeme. A jak dlouho to bude trvat? No, než bude nějaký nový, jiný funkční světový řád, to může být klidně 10-20 let.
5: Jak to vidí?
6: Pokračujeme v rozhovoru s ekonomkou, někdejší zástupkyní České republiky ve Světové bance Janou Matesovou. Japonsko a Spojené státy podnikly minulý týden koordinovanou intervenci na devizových trzích s cílem podpořit kurz japonského jenu. Je to první společná měnová intervence obou zemí od roku 2011. Tak proč je to tak důležité? Proč to bylo nutné, paní Matesová?
4: Je to důležité. Důležité to bylo pro Japonsko, důležité to bylo pro stabilitu celého světového finančního systému a možná nejvíc důležité to bylo pro samotné Spojené státy. Když Spojené státy začínaly celý ten celní chaos, tak to bylo proto, že v pohledu Donalda Trumpa americký dolar se zdál příliš silný pro americké exportéry. On je příliš silný, protože je to nejváženější a nejdůležitější mezinárodní rezervní měna. Představuje zhruba 2/3 úspor v ze všech rezervních měn, všech rezerv. A to je samozřejmě pro Spojené státy neobyčejně dobře, protože vláda si díky tomu může půjčovat levně, může mít ten obrovský deficit. Podniky si půjčují levněji, než by si půjčovali jinak, kdyby Spojené státy, kdyby dolar nebyl rezervní měna, domácnosti, hypotéky, spotřební úvěry si půjčují levněji ve Spojených státech, než by si půjčovali, kdyby dolar nebyl rezervní měna. Ale pro exportéry je ten dolar drahý. A to bylo to, co vadilo prezident Trumpovi. Vadilo mu to nejvíc ve vztahu k Japonsku, protože jen byl nejslabší z hlediska jako výhodnosti pro export, to lze spočítat, nejslabší z těch rezervních měn. A on od té doby ještě o 11% oslabil jen. Díky spekulantům částečně. Čili Spojené státy a teď Japonsko, pro Japonsko je v tuto chvíli výhodné vyvážet, ale velmi drahé dovážet, třeba tu ropu, plyn, všechny tyhle suroviny, které i Japonsko nutně dovážet musí. Pro Spojené státy nebo podniky, které jsou třeba japonské podniky umístěné ve Spojených státech, třeba ty, které by se přemístily do Spojených států, tak pro ně je teď velmi drahé vyvážet do Japonska. A pro Japonce je neobyčejně drahé nakupovat, teď nevýhodné, nakupovat s tím slabým jenem americké dluhopisy. Jenomže Japonsko je největší zahraniční držitel amerických dluhopisů, největší věřitel, zahraniční věřitel americké vlády. Čili americká vláda potřebuje, aby pro Japonce bylo výhodné japonské instituce, podniky, finanční instituce, samozřejmě bylo výhodné kupovat ten americký dluh a ne, aby pro ně byl příliš drahý. A samozřejmě ale taky, protože japonský jen je třetí nejdůležitější rezervní měna na světě po dolaru a euru, tak i pro stabilitu světového finančního systému je to důležité.
6: A paní Matesová, co vůbec tedy oslabuje tu japonskou měnu?
4: Japonskou měnu oslabuje především japonská produktivita a ekonomika. Japonská ekonomika je, skutečně ta její situace je velmi komplikovaná tím, že to je ekonomika starých lidí, možná za 20 let něco takového uvidíme v Evropě nebo za 30, kde lidi, kteří vydělávají, kteří jsou v produktivním věku, začíná být menšina proti těm, kteří už nepřispívají do státních rozpočtů. A japonskou ekonomiku to neobyčejně ovlivňuje z hlediska produktivity. I když je velmi robotizovaná, automatizovaná, to je pro ní jediná cesta, jak se trvávat, tak ona už vlastně spoustu let funguje v deflaci, to znamená, že za to, že si půjčujete, vám ten, komu půjčujete, neplatí, ale vy připlácíte jemu ještě za to, že mu můžete půjčit. Prostě v takovéhle situaci je pro podniky extrémně nevýhodné investovat v Japonsku, čili Japonsko ztrácí produktivitu. Ano, na tohle se musíme připravit i v Evropě, to nás čeká. Japonsko už v té situaci je vlastně většinu tohoto století a musíme dobře vypozorovat, co pomáhá, co nepomáhá, aby evropská ekonomika neskončila stejně. stejně.
6: Jak se paní Matesová vlastně do té evropské ekonomiky i do eurozóny, do síly eura promítne třeba situace v sousedním Německu, kde například velká automobilka Volkswagen plánuje škrtnout až 100 000 pracovních míst, tuším 2 nebo 3 závody by se měly zavřít. Obdobné problémy má třeba i Opel.
4: Do německé ekonomiky, do té její stagnace se promítají výsledky nebo směřování německé ekonomiky v posledních 20 letech, která spoléhala na to, že stav, který byl, to znamená velmi levný plyn z Ruska nebo velmi levná fosilní paliva z Ruska, velmi levná jaderná paliva, uran z Ruska, velmi otevřený americký trh, že tohle bude fungovat věčně, no to se nestalo. A německá ekonomika, kromě toho jí teda dramaticky rostou sociální náklady, sociální výdaje. A kromě toho u těch velkých průmyslových podniků, které už v Německu nebyly úplně konkurenceschopné, čili se stěhovaly do Číny, německý export také spoléhal, já jsem řekla, na Spojených státech, ale ještě více dokonce na čínském trhu, který se nakonec ukázal, že není tak přátelský, že se dokáže samozřejmě kopírovat ty německé patenty a nakonec se obrátit proti Německu tím, že je ty patenty okopíruje, příslušné výrobky produkuje levněji a ještě je technologicky posune víc dopředu. Čili tohle všechno byla politika, u které se teď ukázalo, že byla velmi krátkozraká, proti Německu se to otáčí. A u německých podniků je navíc ten problém, že v jejich rozhodovací struktuře velikou roli hrají odbory a místní zastupitelstva v těch městech, kde ty podniky působí, tak zrovna případ Volkswagenu je, Volkswagen vyrábí prostě nesmírně draze, má výborné výrobky, ale za velmi vysoké ceny. Na trhu jsou srovnatelné výrobky za mnohem nižší ceny, včetně škodovek. A ty náklady, zejména na pracovní sílu, nejde snížit, protože tomu brání odbory, které jsou povinně zastoupené v dozorčí radě a samozřejmě ta místní taky samospráva. Čili tohle bude velmi těžké pro německou vládu změnit, ale bez toho se ty němečtí výrobci nepohnou. Kéž by to příliš nezasáhlo Škodu, které se v rámci toho koncernu Volkswagen zatím daří zdaleka nejlépe. Opravdu se jí daří bez ohledu na krizi evropského automobilového průmyslu.
6: Jakou strategii v oblasti finanční politiky vůbec sledují Spojené státy?
4: No, to je asi těžké v tuto chvíli říct, protože před rokem jsme se báli, že Spojené státy, které jsou klíčové, jejich politika je klíčová pro udržení toho finančního systému, který máme od druhé světové války. A není náhoda, že dohoda na tom, jak bude vypadat finanční systém, platební systém po světě, směnné kurzy po světě, na jakých principech budou založené ochrany proti státním bankrotům, ochrany proti tomu, aby státní bankroty infikovaly ostatní země. Že to bylo první, co se ke konci světové války domlouvalo jako prevence před další světovou válkou. Ne systém OSN, to přišlo až o rok později, ale tenhle systém, jak by mohla fungovat jak by mohl fungovat světový ekonomický systém, protože nejdůležitější je nakonec vždycky to, co máme v peněžence, že pro lidi.
6: Pohled Jany Matesové, ekonomky, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Já vám děkuji za vaše názory, vysvětlení a přeji krásné léto. Naslyšenou.
4: Děkuji, krásné léto všem.
6: Přijím poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
1: 13 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Španělské severoafrické město Ceuta se po víkendu vrátilo k běžnému životu. Většina z desítek tisíc lidí, kteří v noci na pátek nelegálně překročili hranice, se už vrátila domů. Ve městě zůstává několik tisíc běženců a uprchlická centra jsou dál přetížená. V ulicích také stále hlídkuje armáda. České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových a zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek. Mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Zbourat by ji měla do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil, jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. 25 amerických demokratických států zažalovalo administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa a kvůli zavedení nových obchodních cel, informovala o tom kancelář generálního prokurátora státu Oregon. Cla platí už 10 dní a týkají se 60 zemí. Bílý dům cla odůvodnil tím, že přes dané země proudí na americký trh výrobky pocházející z nucených prací. V iráckém městě Karbala po dnešním soumraku začíná pouť u příležitosti šítského svátku Arbain. Do svatého města šítského islámu kvůli tomu každoročně míří 20 milionů lidí. Svátek symbolicky uzavírá 40-denní období smutku, kterým si věřící připomínají smrt vnuka proroka Mohameda. Imám Husajn zemřel v bitvě se sunnickým vládcem Jezídem prvním v roce 680. Pro šítské muslimy je tato událost symbolem oddanosti a boji za pravdu a důstojnost. Domácnosti v 5 obcích na Brněnsku zůstávají bez dodávek pitné vody z veřejného vodovodu a kvůli dlouhodobému suchu se vyčerpaly zásoby vody ve vodojemech. Obyvatelé Domašova, Rudky, Říček, Javůrku a Litostrova můžou od dneška odebírat vodu z přistavených kontejnerů. Před použitím ji ale musí převařit. Na dálnici D1 komplikace na příjezdu do Brna směrem z Vyškova a v omezení u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 v místě oprav je tam nehoda kamionu s osobním autem a kolona z kilometru 213 je asi na 15 minut. Ucpává se i dálnice D2 příjezd do Brna z Bratislavy a kolona je před omezením u D1 od Olympie ze 3. kilometru a zdržení asi 15 minut. Na dálnici D8 se ucpává výjezd z Česka do Německa kvůli hraniční kontrole na německé straně. Začíná kolona už na českých hranicích na 90. kilometru a zdržení směr Drážďany je asi na 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne jasné až polojasné. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo i silné bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, na horách měří kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná pořad Věda plus.
7: Pěkné odpoledne v úterý 4. srpna. I dnes probereme ve Vědě plus, jak vedro ovlivňuje naši každodennost. Nejen to, ale bude náplní našeho pravidelného vědeckého magazínu. Ostatně posuďte sami. Také letos se v Česku objevují případy, kdy rodiče nechají malé děti čekat v autě. Jak se to ve dnech s tropickými teplotami může rychle zvrtnout v nebezpečnou a život ohrožující situaci. Častý nedostatečný spánek a různé spánkové poruchy nemusí mít za následek jen únavu, ale podle nové studie amerických neurovědců taky mění způsob, jakým pracuje mozek. Přidáme k tomu podrobnosti. Vrátíme se k události, která podle historiků znamenala zlom ve středoevropských dějinách. Přesně před 720 lety byl v Olomouci zavražděn poslední přemyslovec Václav III. Obyvatelům města ho připomenou mimo jiné zvony. A jak z odpadu z chovu ryb udělat přírodní hnojivo? I na to se zeptáme. Ať se vám dobře poslouchá, přeje Renata Kropáčková.
8: Věda plus.
7: Nebezpečná past, ze které není úniku. Tím se může stát auto pro děti nebo domácí mazlíčky. Pokud v něm v těchto horkých dnech zůstanou sami, může jít i o život. Teplota uvnitř totiž stoupá velmi rychle. Právě malé děti a zvířata jsou na takové změny teplot citlivější.
8: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
9: Extrémně vysoké teploty a 3 samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové. Díky tomu, že bylo auto odemčené, mohli 3 chlapcům rychle pomoci a poslali je do stínu. Zároveň hned přivolali záchranku.
10: Jeden z nich byl 10letý a menší 2,5 staré. Zdravotníci zkontrolovali zdravotní stav dětí a následně znovu předali do péče matky.
9: Popisuje Veronika Soukupová z městské policie Hradec Králové. Matka dětí nechala podle svých slov ve vedru děti samotné na několik minut proto, že je nechtěla budit. Pohlídat je měl starší bratr. Tentokrát vše dopadlo dobře. Zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl z pražské záchranné služby má mnohem dramatičtější zkušenost. Říká mi, zatímco sedáme do jednoho z osobních aut pražské záchranky.
11: Bylo to na parkovišti před obchodním centrem, kdy jsme na místo přijeli souběžně s policií, s hasiči. Ty provedli násilný vstup do vozu, vytáhli jsme vlastně 2 děti zhruba ve věku 3-4 let ze zadních sedaček. Obě byly schvácené, jedno mělo poruchu vědomí, takže jsme obě děti odvezli na urgentní příjem. Ta rodina, která se dostavila záhy a ty děti svý viděla, zpočátku nevěřila tomu, že během pár minut mohlo dojít k takové progresi toho zdravotního stavu.
9: Přestože parkujeme ve stínu, během chvíle se začínáme výrazně potit. K tomu, abychom horko zvládali, nám pomáhá termoregulace. Dětský i zvířecí organismus se ale zahřívá mnohem rychleji.
11: Dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení, jak vzrůstá ta tělesná teplota, řekněme k těm 40 stupňům Celsia, tak tam už dochází k reakci, jako když máte virózu a silnou horečku, to znamená bolí hlava, motá se hlava. Při dalším vzestupu té tělesné teploty může dojít ke křečím, k poruchám vědomí až k edému mozku a i k smrti.
12: My sedíme v autě pár minut a je tady opravdu velké horko. O kolik vlastně zrůstá ta teplota v tom voze?
11: Určitě je to dáno mnoha faktory, velikostí vozu, barvou vozu, jestli je světlý nebo tmavý, jestli je na přímém slunci. Jsou to až desítky stupňů Celsia během desítek minut.
9: Interiér auta je jako skleník. Například při venkovních 35 stupních přesáhne po 20 minutách teplota uvnitř 50 stupňů. V Praze má záchranka každoročně podle vedoucí zdravotnického operačního střediska Jany Poštové 1 až 2 případy, kdy zůstanou děti ve vedru v autě sami. Jeden z nich byl před časem jen proto, že se rodič dítěte spolehnul na pootevřené okénko.
13: To dítě plakalo, bylo vidět, že je ve velkém nekomfortu. My jsme hned vlastně aktivovali ostatní složky integrovaného záchranného systému. Dítě se z auta velmi rychle vyprostilo a byť bylo odvezené do nemocnice, tak naštěstí tento případ neskončil tragicky.
9: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek.
11: Pokud nám řeknou na tísňové lince, že do jednotek minut tam přijede pomoc, tak bych to nechal na profesionálech. Pokud vidíme, že ta osoba je tam skolabovaná a už je v bezvědomí, tak je určitě dobré provést nějaký násilný vstup, třeba rozbití protilehlého okýnka, aby jsme tu danou osobu ještě neohrozili střepy a vniknout do toho prostoru a vytáhnout tu osobu ven, poskytnout první pomoc podle toho, v jakým je ta osoba stavu, jestli je v přivědomí, komunikuje nebo už je v bezvědomí a je potřeba třeba zahájit oživovací pokusy.
12: Říká zdravotnický záchranář Miroslav Tejkl. Otvíráme dveře, je tady skutečně velké horko, z vozidla zdravotnické záchranné služby. Andrea Skalická, Český rozhlas.
7: A na téma ještě navážeme s primářkou dětského urgentního příjmu a pohotovosti fakultní nemocnice Motol a Homolka Jitkou Millerovou Disu. Vítejte, dobrý den.
14: Dobrý den.
7: Jak jsme slyšeli, tak děti nemají takovou termoregulaci jako dospělí a horko v autě pro ně může být velkým rizikem, pokud v něm zůstanou i třeba pár minut. Jak postupujete vy, když vám záchranka takové dítě přiveze?
14: Naštěstí těch případů v poslední době není tolik, jako to bývalo. Nicméně, když takové dítě záchranka přiveze, tak tam je důležité zjistit, jak na tom to dítě celkově je. Jestli má poruchu vědomí, nemá poruchu vědomí. My to dítě celkově vyšetříme, samozřejmě mu změříme základní životní funkce, včetně tělesné teploty. A v případě, že se jedná o opravdu nějaký ten úpal, tak tam může ta tělesná teplota vystoupit až na těch 40 stupňů a to je opravdu velmi nebezpečné. Tam samozřejmě potom nastává ta fáze, kdy to dítě intenzivně chladíme, dostává od nás i tekutiny, bohužel tam může docházet i k nějaké poruše krevní srážlivosti a takové dítě, které je v takové těžkém stavu, tak končí na jednotce intenzivní péče.
7: Jak vůbec obecně děti reagují na vedra v létě? Možná někdo má pocit, že je snášejí lépe, ale jak rychle se u nich může rozvinout třeba úpal nebo úžeh?
14: No bohužel malé děti a zvlášť takové ty do toho jednoho roku, tak nemají ještě pořádně vyvinutou termoregulaci, to znamená, oni se i méně potí. Oproti dospělému, které, když je opravdu velké teplo, tak vypotí i litry tekutin. To malé dítě tak se spíš přehřívá a tam ten nástup té zvýšené teploty může být i v rámci desítek minut. Takže tam, když ponecháme dítě ve velmi teplém prostředí několik desítek minut, tak tam i ty následky mohou být velmi závažné.
7: Vydáte teď na urgentu a pohotovosti více dětí s těmito potížemi, nemyslím jenom těch právě z auta, jak jsme ten rozhovor začali těmihle případy, ale vůbec v těchto tropických dnech, s čím k vám děti přicházejí?
14: Tak v této době naštěstí těch dětí tolik není, ale zase jedná se o pražskou aglomeraci, kde většina těch pražských dětí spíše odjela někam mimo velkoměsto. Když se setkáváme s dětmi, které byly někde ve velkém horku, tak spíš potom kolabují, jsou dehydratované, mohou některé opakovaně vracet. Takže občas to vídáme, ale i třeba s jinými příznaky, než takovými těmi nejhoršími, jako je porucha vědomí nebo křeče.
7: Jak je to s klimatizací, pokud jde o malé děti? Jak by měla být nastavená, aby z ní zase naopak neonemocněli?
14: No úplně ideální je, když klimatizace je nastavená třeba o nějakých 7, maximálně 10 stupňů méně než venkovní teplota, což v současné době, kdy teploty atakují 40, kdybyste si představili, že budete mít klimatizaci nastavenou na 30, tak to je přece jenom trošku dost. Ale na takových jako 25-23 stupňů nastavenou klimatizaci asi je v pořádku, ale určitě je důležité nedávat to dítě přímo před tu klimatizaci, před ten proud studeného vzduchu, protože ten proud toho studeného vzduchu, když na to dítě takhle působí další dobu, tak tam samozřejmě spíš může oslabit ty sliznice, může vysušit ty sliznice a tam se pak mohou projevit různé jako virové onemocnění. Když ty sliznice jsou oslabené, tak to dítě snáze onemocní. Důležité je potom také nestřídat často ten pobyt v tom horkém prostředí versus tom pobytu v tom klimatizovaném prostředí, protože i ta změna teploty trošku na ten imunitní systém má vliv.
7: Což asi platí nejenom u dětí, ale i dospělých. Jaké nemoci jsou v horku u dětí ještě časté? Bývá v létě obvykle třeba více angín, možná právě tedy s klimatizací, nebo víc se jí zmrzliny, pí se studené nápoje, nevím, jak to jsou s angínou?
14: Bývá to v létě více těch angín, ale paradoxně často jsou spíše virové, protože angíny mohou být nejen bakteriální, ale i virové. Takže spíše jsou to ty virové angíny, anebo obecně virózy. Je to typické třeba virové onemocnění letní, je takzvaná jako střevní chřipka, různé typy gastroenteritid, které se přenášejí vzduchem. Takže to vydáváme často. Potom v tom teple jsou docela časté i infekce kůže, různá impetiga nebo třeba nemoci takzvaná ruka, noha, ústa. Takže s těmi ty problémy ty děti sem poměrně často chodí.
7: Hrají vedra roli i v tom, jak rychle se dítě z nemoci dostane, jestli to třeba je v létě snazší nebo naopak to déle trvá?
14: No vyloženě, že by to hrálo roli, to asi ne, ale pokud to dítě je nemocné v době, kdy jsou i třeba v těch domácnostech vyšší teploty a to dítě nedostává dostatek tekutin, rodiče ho nenutí pít, tak tam může být i více dehydratované a i třeba ten průběh té nemoci může být delší i na základě toho, že to dítě je dlouhodobě vlastně má snížený přísun těch tekutin. Je zajímavé, že ty děti sami často si neřeknou, že mají žízeň a rodiče by neměli čekat na to, až to dítě oznámí, mami, mám žízeň, ale měli by mu pravidelně v podstatě nutit nějaké tekutiny, aby ten příjem byl dostatečný.
7: Možná nás čeká po tom vlně horka zase velký teplotní skok, tedy směrem dolů, zase ochlazení. Je tohleto třeba nějaká zátěž pro dětský organismus, tyhle ty výrazné změny teplot? Rychle.
14: Většinou to potom vídáme někdy s takovým opožděním, já nevím, třeba jednoho týdne, kdy začnou chodit děti s jiným typem infekcí. Kdyby třeba teďka přišla výrazná jako studená fronta, kdyby ty teploty byly pod 20 stupňů, tak určitě budeme očekávat, že třeba nevím, za týden, za dva spíš se začnou projevovat už některá respirační onemocnění a nebudou to taková ta typická letní, o kterých jsem mluvila.
7: Tolik primářka dětského urgentního příjmu a pohotovosti fakultní nemocnice Motol a Homolka Jitka Millerová Disou. Děkuji moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
14: Také děkuji. Naslyšenou.
5: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Poruchy spánku, které teď v těch tropických nocích možná také zazýváme častěji, mohou podle nové studie vést ke strukturálním změnám mozku. Konkrétně oblasti, které ovlivňují pozornost, motivaci a rozhodování. Američtí neurovědci zkoumali 57 studií zobrazení dospělého mozku. Jejich práce tak patří k nejrozsáhlejším metastudiím o souvislosti poruch spánku s mozkem. Detaily přidá Helena Berková ze zahraniční redakce. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
7: Na co se vědci v té studii zaměřili?
15: Při analýze srovnávali dva typy poruch spánku, parasomnie a dysomnie. Ty parasomnie to jsou třeba noční můry nebo náměsíčnost, nepřirozené stavy vázané na spánek. A dysomnie jsou zase poruchy usínání a spánku. Patří sem hlavně nespavost, nadměrná spavost nebo poruchy spánkového rytmu a také apnoe. Ta nová metastudie týmu z Floridské mezinárodní univerzity v Miami teď vyšla v časopise Scientific Reports.
7: A co přesně autoři zjistili?
15: Ukázalo se, že oba typy těch poruch, parasomnie i dysomnie, jsou spojené s nižší aktivitou oblasti mozku, která filtruje informace a podporuje soustředění a taky kritické a kreativní myšlení. Ta oblast má název talamus, hrbol mezimozkový. Vědci konkrétně zjistili změny v zadní části talamu, v pulvinaru. Důsledkem změn v této oblasti můžou být výpadky pozornosti a riziko zranění u starších lidí s poruchami spánku. Další zjištění je, že ty parasomnie jako náměsíčnost a noční děsy souvisí se změnami v singulárním kortexu, to je součást limbického systému a ten se zase podílí na tvorbě a zpracování emocí, učení a paměti. Proto se podle autorů někdy u lidí, kteří těmito poruchami trpí, projevují změny nálad, chování nebo ovládání emocí.
7: V čem je přínos té metastudie?
15: Tím, že vědci prošli mnoho studií o dospělém mozku, našli společné vzorce, jak na webu Floridské mezinárodní univerzity uvedla vedoucí té studie neurovědkyně Catherine Kruxová. Změny mozku v důsledku spánkových poruch mají navíc, podle té studie, vliv na rozsáhlé mozkové sítě a to jsou propojené skupiny mozkových oblastí, které spolupracují na složitých úkolech. A tato souvislost zase může vést k tomu, že lidé s poruchou spánku někdy pomaleji reagují, mají zhoršené rozhodování, častěji chybují nebo jim víc hrozí úraz. Podle autorů může ta studie přispět k včasnější diagnostice a k cílenější léčbě poruch spánku. A s ohledem na ochranu mozkových systémů zodpovědných za pozornost, rozhodování a ovládání emocí. V této souvislosti je podle vedoucí studie důležité vědět, co se děje v mozku člověka, který má poruchu spánku.
7: Já přemýšlím, kdo z mých blízkých spíše má tendenci k tomu mluvit ze spaní, mít nějaké ty noční můry, nebo kdo naopak má potíže s tím usnout vůbec. Jak časté jsou vlastně spánkové poruchy?
15: Trápí čím dál víc lidí. Podle 2 roky staré studie se to na celém světě týká až 70% starších lidí. A když se podíváme na Česko, tak u nás má některou ze spánkových poruch víc než polovina obyvatel, jak se dočteme třeba na webu České lékárnické komory. A ženy jsou ohroženější než muži.
7: Tolik Helena Berková ze zahraniční redakce. Děkujeme za tehle příspěvek do Vědy Plus. Naslyšenou.
15: Naslyšenou.
7: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vyšetřili jednu z nejstarších pacientek. Pomocí počítačové tomografie naskenovali sošku žarošické Madony, starou víc než 700 let. Je zobrazená jako královna nebes, držící Ježíška. Farníci ze Šarošic na Kyjovsku se o gotické sošce chtějí pomocí neinvazivní metody dozvědět co nejvíc informací.
16: Můžete dýchat. Socha žarošické Madony položená na stole pomalu věla do otvoru přístroje s počítačovou tomografií. Podle radiologického asistenta Radima Slobody má socha přes 140 cm a snímky jí vytvoří takzvaně od hlavy až k patě.
17: No, udělali jsme paní, nebo soše CT scan podstatě tak, jak snímkujeme lidi, akorát bez kontrastní látky, a z těch snímků, které jsou nasnímkované zhruba po půl milimetru, se pak dají vytvářet různé rekonstrukce, s kterými pak můžou lékaři u lidí v živých pracovat a stanovovat diagnózy.
16: Skenování trvá několik minut a potom už se s lékařem Vladimírem Červeňákem na počítači díváme na jednotlivé vrstvy.
18: Tady je zajímavý, tady je vidět kontura toho dřeva. To dřevo je takové hypodenzní. Je tam spousta takových drážek a takových tunýlků a takových defektů, které asi jsou způsobené tím červotočem, ale zároveň jsou tam do toho zavzaté kovové materiály, takže tady například je zavedený nějaký šroub, který prochází jednak asi zvenku, ale je zavedený do toho dřeva přímo.
16: Soška je z lipového dřeva. Podle struktur zjistili, že je téměř celá z jednoho kusu. Obsahuje ale i jiné materiály. Poznat jsou i některé opravy.
18: Tam jsou poměrně dobře vidět letokruhy. Tyhle ty obloučky, ty linie, tak to opravdu by odpovídalo těm letokruhům. A to CTčko je úžasná věc, že to umí udělat i takovéhle 3D rekonstrukce. Krásně zachovalé, jo. V těch 3D rekonstrukcích vidíme veškeré ty záhyby toho ošacení.
19: Na to, co už zažila, zkusila, Švédi ji odhodili v lesu, ve Ždánském lesu, no a byla najítá třeba za týden, najít třeba díl. Oni, když obléhali Brno, ty nájezdy dělali i tady do toho poutního místa Žarošice.
16: Dodává farnice z Žarošic Eliška Vachová. Na CT vyšetření sošku přivezli, protože na podobném průzkumu ještě nebyla a znají o ní jen informace z literatury. Přibližuje opat a bývalý žarošický farář Marián Rudolf Kosík.
20: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
16: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně už zkoumali například sochu Krista z brněnského kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z paláce Šlechtičen. Hana Novotná, Český rozhlas.
7: V připomínce historických osobností pokračujeme i dál ve Vědě plus. Od tragické smrti posledního přemyslovce Václava III. Dnes uplyne 720 let. Nikdy neobjasněnou vraždu 16-letého krále historici považují za zlom v českých a středoevropských dějinách. V Olomouci si dnes lidé událost připomenou v místě, kde se známá královražda odehrála.
21: 7 minut budou zvony olomoucké katedrály vzdávat hold 7. českému králi Václavu III. A to ve 13 hodin a 6 minut jako připomínka letopočtu úmrtí 1306.
22: Teď jsme v galerii Arcidiecézního muzea v Olomouci, v prostorách, které velmi pravděpodobně byly ty, kde byl zavražděn poslední přemyslovec Václav III.
21: Říká mluvčí muzea Tomáš Kasál. Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých přemyslovců Tomáše Kryla otřásla Václavova vražda při jeho tažení do Polska středoevropskými dějinami.
23: Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned 3, polské a uherské.
21: Vražda Václava III. Patří k největším záhadám české kriminalistiky. Údajného vraha se krvavenou dýkou stráže podle kronik okamžitě utloukli a tělo předhodili psům. Nikdy se tak nedozvíme, jestli skutečný vrah rychle zmizel a chycený rytíř Konrád nebyl jen náhodný svědek. Vyšetřovacích verzí je totiž podle historiků hned 7. Přesto v zadní části arcidiecézního muzea najdeme takzvanou krvavou pavlač, nepříliš známý balkon obestřený legendou o krvavé stopě, kterou tu poslední přemyslovec zanechal. Tomáš Kasal mě ale ujišťuje, že to je spekulace.
22: Údajně zde byl zavražděn Václav III., ale vzhledem k tomu, že ta pavleč vznikla několik set let po jeho smrti, tak to asi nebude pravda.
21: S Tomášem Krylem jsme se přesunuli z bývalého děkanství do katedrály metropolitní. Václav III. Tady byl pohřben.
23: V roce 1326 se králova sestra, královna Eliška Přemyslovna, rozhodla, že by chtěla mít svého bratra pochovaného blíže domovu. Nechala je převést do cisterciáckého kláštera na Zbraslavi. Translace ostatků proběhla přesně před 700 lety a to je další důležité kulaté výročí. Jenom bych si dovolil poznamenat. Královna Eliška udělala veliká chybu, že nám tady tělo svého bratra nenechala. O století později zbraslavský klášter napadli husité, královské ostatky rozprášili. Kdyby byl býval Václav III. Zůstal v Olomouci, na kterou si husité netroufli, tak máme jeho ostatky v kompletnosti tady dodnes dochovány.
21: Olomoučané si dnes krvavé události ze 4. srpna 1306 připomenou pietou na Václavském náměstí i vyzváněním v metropolitní katedrále. Večer se do ruda zbarví i budova radnice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: A na Moravě zůstaneme, jak využít odpad z chovu ryb, tomu se věnuje tým vědců z Mendlovy univerzity v Brně. Z rybího kalu vyvíjí přípravek, který by měl podporovat růst kořenů rostlin, přispívat k jejich vitalitě nebo zvyšovat odolnost. Pomoc by mohl zahrádkářům i zemědělcům. Více už se budeme ptát Kateřiny Patlokové z Ústavu zelenářství a květinářství Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Vítejte, dobrý den.
0: Dobré odpoledne všem.
7: Řekněme na začátek, jak vlastně vzniká rybí kal, co to přesně je?
0: Ano, určitě. Rybí kal je tvořen převážně rybími výkaly, ale malý podíl tvoří také zbytky krmiva. No a tento kal, který používáme, vzniká vlastně v recirkulačních systémech pro chov ryb.
7: Jaké látky nebo živiny ten rybí kal obsahuje, že se o něm uvažuje jako o hnojivu?
0: Rybí kal je v podstatě aktuálně na farmách považovaný za odpad. My se ale na něj celou dobu snažíme dívat jako na surovinu, protože právě obsahuje převážně organicky vázané živiny, zejména dusík a fosfor a mimo to také bohatou mikrobiální složku.
7: Takže vy ten rybí kal měníte na kapalný přípravek pro rostliny, jestli jsem správně pochopila, jakým způsobem se ten rybí

0: zachycené ve výživě rostlin.
1: Už jste měli možnost ten přípravek z rybího kalu otestovat v praxi? S jakými výsledky případně?
0: Ano, testujeme ji s kolegou inženýrem Hrabišem a už jsme provedli celou řadu růstových testů, kde jsme se samozřejmě snažili zahrnout co nejširší řadu rostlin od běžných zelenin, jako je salát nebo rajče, přes drobné ovoce, okrasné rostliny a pokojovky. A všechny tyto testy mají vlastně podobný závěr. Rostliny vlivem přípravku významně zvyšují růst kořene, což je samozřejmě nesmírně důležité, zejména ve stresových podmínkách, jako jsou například dnes, kdy máme extrémní horka a sucho. A rostlina si tak vlastně lépe dosáhne provodu a živiny z větších hloubek půdy a lze tak samozřejmě očekávat i vyšší výnosy.
1: Takže ten přípravek váš lze použít univerzálně nebo pro nějaké druhy rostlin se ta jeho účinnost zvyšuje?
0: Přesně jak říkáte, z těch růstových testů, které jsme provedli, vlastně vyplývá, že má přípravek zcela univerzální použití, ale samozřejmě je potřeba dodržet doporučené dávkování.
1: Kdy se dostane k pěstitelům?
0: To je něco, na čem aktuálně s kolegou intenzivně pracujeme. Naším cílem je samozřejmě dostat přípravek k zákazníkům už s novou pěstitelskou sezónou, to znamená na začátku jara roku 2027, no a potom v obchodech ho budete moct hledat pod názvem Fishit.
1: Fishit. A jakou bude mít podobu, jestli bude normálně zabalený v nějakém igelitu, nebo jak to zboží bude vypadat?
0: Budou to klasické lahvičky litrové a 3-litrové kanistry, takže balení určená pro hobby pěstitele.
1: Takže nic ve velkém zase neplánujete nebo pro nějaké větší agrobarony, dejme tomu, nebo zemědělce?
0: Ano, samozřejmě ta aplikace se nabízí i pro větší podniky, ale zatím se budeme zaměřovat pouze na hobby sektor a uvidíme potom do budoucna, jak se to vyvine dál.
1: Dodává Kateřina Patloková ze Zahradnické fakulty Mendlovy univerzity v Brně. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou.
0: Také děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
1: Tolik tedy Věda Plus s datem 4. srpna. Najdete ji jako vždy na našich stránkách plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Renata Kropáčková.
2: 90kové léto.
3: Kdy bývalý federální premiér Jan Stráský pochopil, že společnému státu Čechů a Slováků odzvonilo.
4: Když jsem si jednoho červnového, myslím, že to byl začátek července nebo konec června, jak si jednání vyslechl pana Mečiara o tom, jak on by docela setrval v nějaké podobě v tom Československu, ale aby to bylo tak, aby až tu piloty Evropy měli svou hvězdičku a židličku, tak jsem pochopil, že tento kompromis se nedá vymyslet.
2: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu.
1: Hodin začíná úterní odpolední Plus. Co vám nabídneme k poslechu?
2: Český rozhlas Plus.
1: V Česku podle statistik rok od roku přibývá počet týraných dětí. Jak funguje systém ochrany dětí? Japonsko chce v příštích letech daleko lépe využít svého technologického pokroku při obraně země. Plány na zbrojení ale vzbuzují obavy v okolních státech. České obce loni výrazně zvýšily investice na své projekty a v podobném tempu pokračují i letos. Čím to je a můžeme očekávat podobné tempo i v dalších letech? A Česká advokátní komora žádá ministra spravedlnosti, aby potrestal pražskou soudkyni. Proč a co jí hrozí? Na to vše odpovíme v následující půlhodince, kterou uvádí zprávy Martina Matějky.
5: Španělské severoafrické město Ceuta se po víkendu vrátilo k běžnému životu. Většina z desítek tisíc lidí, kteří v noci na pátek nelegálně překročili hranice, se už vrátila domů. Ve městě zůstává několik tisíc běženců a uprchlická centra jsou dál přetížená. V ulicích také stále hlídkuje armáda.
6: V některých částech města se ukrývá více mladých Maročanů a armáda se je někdy snaží nahánět po ulicích a chytat. Někdy přijdou za policisty oni sami, že chtějí zpět do Maroka. Dramatičtější situace je u přijímacího centra pro migranty, které je přeplněné a přinejmenším stovky běženců, většinou ze subsaharské Afriky, přebývají podél silnice a na nedaleké pláži bez jakéhokoliv vybavení, jídla nebo pomoci. Policie je pouze hlídá. Nejvíce jsou zastoupeni Súdánci, které ze země vyhání táhlá občanská válka. Přímo u centra

0: jsou častěji i ženy a dívky. Podle deníku El País policie aktuálně zaznamenala jen sporadické pokusy o to do Seuty z Maroka přeplavat. Ze Seuty Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Vrchní soud dnes může rozhodnout v případu muže obviněného ze špionáže pro Čínu. Zabývá se stížnostmi státního zástupce, který nesouhlasí s červnovým rozhodnutím městského soudu v Praze. Ten případ vrátil policii k došetření a zároveň rozhodl o propuštění Číňana z vazby. Jednání je neveřejné, rozhodnutí musí soud nejdřív doručit obviněnému do vazby, což může trvat i několik dní.
2: Číňana policisté zadrželi na začátku letošního roku a obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným podle nového paragrafu. Podle serveru Seznam zprávy byl muž pražským zpravodajem média Čínské komunistické strany a v Česku působil několik let. Naopak v červnu zadrželi českého podnikatele v Číně a podezřívají ho z ohrožení státní bezpečnosti. Spekulace, jestli je to čínská odveta, nikdo oficiálně nechce potvrdit. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Advokát a emeritní soudce ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
3: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
1: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Při střelbě v prosinci 2023 zemřelo 14 lidí, 25 lidí střelec zranil.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Za 2 hodiny skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4 hodiny odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění případných chyb a nedostatků. Většina jména oficiálně zveřejní koncem srpna na svých stránkách Český statistický úřad, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: V týdnu od 24. srpna lze předpokládat, že Český statistický úřad dá dohromady registr kandidátů jak pro komunální, tak pro senátní volby a v tom týdnu to bude dostupné.
1: Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu se uskuteční 9. a 10. října. Horka v Polsku mohla přispět k úmrtí skoro 500 lidí, informuje o tom polský zpravodajský web Polsat News na základě údajů ministerstva zdravotnictví. Největší nárůst úmrtí zaznamenaných záchrannou službou byl na přelomu června a července, kdy se teploty několik dní za sebou blížily ke 40 stupňům Celsia.
6: Na přelomu června a července polská záchranná služba zaznamenala celkem 477 úmrtí. Nejvíce 29. června, kdy padl teplotní rekord v celém Polsku. V ten den meteorologové naměřili průměrnou celostátní teplotu 40,5 stupně Celsia a záchranná služba během svých výjezdů zaznamenala 179 úmrtí. To je dvojnásobek oproti dnům před vlnou veder. Nejvíce výjezdů ale služba evidovala až den poté, 30. června. Podle deníku Fakt.pl to mohlo být způsobené opožděnou reakcí dehydratovaných a vyčerpaných starších a chronicky nemocných lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku zažila jednu z nejteplejších nocí v historii měření. Noční teplota tam neklesla pod 27,9 stupně Celsia, většinou se držela kolem 29. Českému rozhlasu to potvrdil meteorolog Miloš Dvořák. Podle něj mohla být noc na úterý v Bystřici nejteplejší za posledních 113 let. Dnes přesně den meteorologové předpovídají teploty až 39 stupňů. Slunečné počasí se má ale postupně zkazit, teploty přesto klesnou jen mírně, pokračuje Dvořák.
7: Bude převládat slunečno, postupně odpoledne, zejména v Čechách, při zvětšené oblačnosti se začnou vytvářet přehánky a bouřky. Bouřky můžou být i ojedinělé silné, doprovázené zejména nárazovým větrem, a to může být až kolem 80 km nebo 90 km za hodinu a kroupami, v menší míře už pak s nějakými silnějšími srážkami.
1: Na Dálnici D1 komplikace na příjezdu do Brna směrem z Vyškova v omezení u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 v místě oprav je nehoda kamionu s osobním autem a kolona z kilometru 213 je asi na 15 minut. Ucpává se i dálnice D2 příjezd do Brna z Bratislavy. Kolona je před omezením u D1 od Olympie ze 3. kilometru a zdržení asi 15 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojďte. Odpoledne jasné až polojasné, nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů, na horách měří kolem 30. Tolik zprávy Martina Matějky.
4: Posloucháte Odpolední plus.
8: 7 hodin po 14. hodině, kdy zahajujeme odpolední vysílání nějak příjemnou zprávou. Seznam zprávy dnes totiž upozornili na pokračující děsivý trend v české společnosti v chování k dětem. Z dat OSPODu, policie i linky bezpečí vyplývá, že rok od roku roste počet dětí, které čelí tělesnému týrání i opakovaně, sexuálnímu zneužití nebo zanedbávání. Roste i počet týraní nejmenších dětí do 3 let. Podle odborníků jsou navíc data podhodnocená a skutečnost je ještě horší. Navzdory vážnosti situace chybí odborné služby pro děti, postupy OSPODu jsou zastaralé a aktuální případy se nezvládají řešit. Co vše v tom hraje roli a zda pomůže centrální úřad, který chystá ministerstvo práce, to rozebereme se zakladatelkou a ředitelkou Centra Locika Petrou Vinčovou. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: OSPOD například mluví o 11 440 případech zneužívání, zanedbávání a týrání za loňský rok. Meziročně je to o 1290 případů víc. Překvapila vás ta čísla, případně co je na nich nejvíc alarmujícího?
9: Já bohužel musím říct, že mě vůbec tato čísla nepřekvapila. My vlastně už dlouhodobě upozorňujeme na to, že násilí ve společnosti poroste a nejvíce bude projevovat u nejzranitelnějších, které, a to jsou děti. Vlastně za dobu, co funguje Centrum Locika, to znamená 10 let od roku 2015, tak evidencí OSPODu prošlo už více jak 100 000 dětí, což je samo o sobě hrozné číslo, ale když se podíváte, kolik bylo podaných jenom trestních oznámení, bylo podaných v těchto záležitostech pouze 5 000 trestních oznámení a pouze 1800 pachatelů bylo odsouzených, tak je jasné, jak vysoká tolerance vlastně k tomu násilí stále ve společnosti je a že ten trend bude vstoupající, co se týká četnosti, ale i intenzity toho násilí. To bylo vlastně jasné od doby po covidu a opakovaně jsme na to politiky upozorňovali.
8: No někdo by mohl se zeptat, jestli skutečně přibývá násilí na dětech, nebo se zlepšuje schopnost institucí ty případy zachytit?
9: Já bych strašně ráda řekla, že to je to druhé a už by byl ten nejvyšší čas, aby to byla ta druhá varianta. Bohužel, ale i vzhledem k tomu, že vím, jakým způsobem vznikají tyto statistiky, musím říct, že to je skutečný nárůst extrémně závažného násilí ve společnosti, který dělá tento nárůst ve statistikách, že to není nějaká zvýšená pozornost třeba odborníků, kteří by věnovali pozornost této tématice.
8: A vy jste sama zmínila to období po covidu, že sledujete právě ten nárůst. Co přesně se tedy s pandemií v českých rodinách změnilo? Co se projevuje?
9: Já myslím, že to nebyla jenom pandemie, ale že každý z nás vlastně zažívá nějakou zvýšenou míru nejistoty toho, že pořádky, tak jak jsme je znali, se mění. A vlastně po covidu hned následovala třeba válka na Ukrajině, další významné změny. A my víme, že pokaždé, když se dochází k hodně změnám ve společnosti, ztrácí se nějaký pocit jistoty ve společnosti, tak narůstá agresivita. A narůstá, a myslím, že to může vidět každý z nás, když jedete tramvají v dopravě, konec konců i v politickém prostoru. Narůstá jako vulgarita, násilí a narůstá bohužel i v blízkých vztazích, kde je nejhůře regulované a nejvíce si to bohužel my dospělí dovolíme právě k dětem, protože jsou nejzranitelnější a nejhůře si mohou říct o pomoc.
8: No, co si třeba máme konkrétně představit pod tím fyzickým týráním? Zase můžete asi nás ušetřit nějakých podrobností, ale někdo by to mohl bagatelizovat, že jedna facka přece nikomu neuškodí, jak se říká, škoda rány, která padne vedle.
9: Bohužel vás mohu ujistit, že v těch statistikách nejsou žádné fackované děti. Tam jsou děti skutečně závažně týrané. V centru Locika máme případy, kdy ty děti jsou byty způsobem, že těžko přežijí, jsou byty nějakými jako předměty, skutečně na nich jsou patrné modřiny. To jsou ty případy, které se do statistik dostanou a jsou vlastně i orgány činnými v trestních řízení řešené. Potom existuje celá řada případů, kde ty děti zažívají závažné násilí v rodina, které je mnohem hůře doložitelné a ty v těch statistikách nejsou.
8: Někteří odborníci mluví o tom, že systém ochrany dětí u nás už kolabuje. Proč? A jsou důsledkem toho například ty medializované případy úmrtí dětí, což je asi jenom špička ledovce.
9: To je skutečně špička ledovce a myslím, že známkou toho, že ten systém dobře nefunguje, je i ta reakce na ty medializované případy, kdy to zatím nevypadá, že by se něco skutečně měnilo. Hmm. To, co my vidíme v praxi už nějakou delší dobu je, že děti, které zažívají násilí doma ve svých rodinách, se k pomoci nedostanou nebo vůbec, nebo se k ní dostanou velmi pozdě, případně litují, že si o tu pomoc řekli, protože jim je ta pomoc poskytovaná způsobem, který jim dále obližuje. Jestli tohle není kolaps toho systému, tak vlastně už nevím, jak jinak by měl vypadat. Stát by měl garantovat dětem právo na bezpečné dětství. A já doufám, že ta situace už je tak alarmující pro všechny zúčastněné, že k té skutečné změně už musí dojít.
8: No a co je ta změna? Co by mělo být tou cestou? Je potřeba zvýšit třeba osvětu veřejnosti? Je to případ pro práci s jednotlivci, celými rodinami nebo právě ten celospolečný ženský pohled na ty děti?
9: Určitě osvěta, prevence, ale co je nejdůležitější, měly by existovat pro tyto děti dobře dostupné služby a měl by být garantovaný jednotný postup všech zainteresovaných, ať je to policie, OSPOD, psychologové a další. Já to někdy přirovnávám k tomu, když je vám nejhůř a zavoláte si sanitku, tak sanitka má taky jako jasný jízdní řád, co se má stát od zavolání až po nasazení třeba elektrod po tělo toho člověka. Tady ty postupy v případě týraných dětí jsou velmi různorodé. My tomu říkáme dveřní právo, protože skutečně záleží ne v kterém jste kraji, městě, ale na které dveře, kterého konkrétního pracovníka zaklepete a podle toho je ten případ řešený. A to potom samozřejmě přispívá k velké nedůvěře v ten systém. Skutečně stejně jako v zahraničí je to běžné. Potřebujeme nějaké jednotné postupy, guidelines, tak aby bylo jasné, co je správně a co ne a co má kdo v jakém časovém rozmezí udělat, aby tomu dítěti bylo skutečně pomoženo.
8: Pomůže centrální úřad, který má zajistit OSPODu metodickou podporu, jak jeho chystá ministerstvo práce? Už jenom prosím krátce.
9: Já bych strašně ráda řekla, že ano, zatím bohužel nevidím tu práci na těch jednotných postupech, spíše se připravuje úřad jako nová instituce. Nová instituce určitě dětem nepomůže, pomohly by ty jednotné postupy.
8: Tolik zakladatelka a ředitelka Centra Locika Petra Vinčová. Děkuji za vaši práci a za to, že jste byla hostem Odpoledního plusu. Naslyšenou.
9: Já moc děkuji za důležitý prostor pro tento rozhovor. Naschledanou.
8: 14:14. My se podíváme do zahraničí a změníme téma. Rostoucí výdaje na obranu, pojmenování největších nepřátel a opuštění pacifistického postoje. To všechno obsahují nové plány, které představilo japonské ministerstvo obrany. Ty jasně vymezují bezpečnostní priority země s výhledem do roku 2035. U ostatních zemí v regionu ale vzbuzují obavy. My už jsme ve spojení se zpravodajem v Ázii Davidem Jakšem. Pěkné odpoledne.
10: Hezké odpoledne.
8: Kdo tedy pro Zemi vycházejícího slunce představuje hrozbu a jak se jí hodlá bránit?
10: Podle japonské vlády a japonských poradců na ministerstvu obrany momentálně Japonsko čelí trojité hrozbě, a sice z Ruska, z Číny a ze Severní Koreji. Přičemž tedy ta čínská je označována za bezprecedentní výzvu a Tokio by na ní prý mělo odpovědět komplexně a plnou silou. Tou silou se ale nemyslí otevřený vojenský konflikt mezi Tokiem a Pekingem, to by nikdo nechtěl. Jde spíše o to, aby Japonsko beze zbytku využilo obrovskou technologickou převahu a ekonomickou sílu, kterou momentálně disponuje. Mají třeba o masivní spolupráci s talentovanými lidmi ze startupů, kteří sice nemají peníze, ale mají nápady a týká se to třeba vývoje a výroby vojenských dronů nebo vojenského raketového programu. No a armáda, ta je tu potom od toho, aby peníze těm šikovným startupům sehnala a přesvědčila je k dlouhodobé spolupráci.
8: Má ten materiál ještě nějaké další zajímavosti?
10: No tak je to v podstatě 600 stran velmi hutného textu a současnou bezpečnostní situaci tady ve východní Asii pojmenovává jasně. Vy už jste to říkali, končí prý období, kdy Japonsko bylo omezováno poválečnými zákazy, bylo ryze pacifistické, nevyváželo zbraně, velmi málo se aktivnilo vojenských operací nebo účastnilo vojenských operací v zahraničí. Tenhle trend začal už před 3 lety, kdy se Tokio jasně postavilo za Tchaj-wan, začalo tam vyvážet zbraně, no a letos v dubnu podepsali japonské zbrojovky kontrakty s celkem 17 zeměmi a z ministerstva obrany už zaznělo, že Japonsko by mělo jako vlastně pevný spojenec Spojených států nejpozději do roku 2035 vydávat na obranu 3,5% svého HDP.
8: Odkud přichází nejtěžší kritika japonských plánů?
10: No, přichází přesně odtamtud, odkud se to čekalo, to znamená v případě Japonska ze západu, a sice z Číny. Čína už delší dobu nelibě nese japonskou snahu po posílení vlastní obrany nebo vlastně tu snahu o vznik silných tajných služeb Japonska. Podle ní se Tokio nepoučilo ze svých chyb ve druhé světové válce a dokonce z Pekingu zaznívá, že prý Tokio oživuje ducha císařského fašismu a neokolonialismu.
8: Tak panečko, to jsou slovní spojení, která se opět asi vrací. Tolik zpravodaj fázi, David Jakš, děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
8: Tradiční svatby v Alžírsku dřív trvaly i 3 dny. Dnes už jsou většinou jen jednodenní kvůli drahým pronájmům svatebních sálů. Na čem ale alžírské nevěsty šetřit nechtějí, jsou svatební šaty. Často si jich koupí hned několik a během svatebního dne si je postupně převlékají. Svatební krámky ve staré čtvrti hlavního města Alžíru ale nejsou celé bílé. Hrají naopak různými barvami i střihy.
11: Vyšli jsme do malého obchůdku se spoustou barevných šatů. Prodavač Jasin nám začíná ukazovat šaty a já tady s sebou mám taky jako pomocnici Henu, která už na několika alžírských svatbách byla a taky dost zajímají tradiční alžírské oděvy v jednotlivých regionech.
12: Běžně má každá nevěsta alespoň 1 šaty ze svého regionu, ale většina nevěst mívá 7 různých typů šatů. Toto jsou šaty ze západu Alžírska a tady z východu z města Konstantin. A tyto z regionu Kabílie. Toto je vestička z Alžíru, ta se běžně nosí s kalhotami.
11: V jižnější části Alžírska jsou šaty, které mi připomínají asi nejvíc ty, které bychom v Česku považovali za šaty svatební.
12: Nosily se hodně za francouzské kolonizace a ta látka připomíná šaty evropského stylu.
11: Teď mám nabídku si některé ty šaty vyzkoušet, tak já jsem si vybrala krásně zdobené barevné šaty.
12: Z regionu Kabílie mají původní proužky i látku.
11: Ty samotné šaty mám na sobě a jak je na nich hodně těch výšivek, tak jsou poměrně těžké. Další část je pásek. Teď futa, taková zástěra. A ještě je tu jeden pásek, který jde okolo pasu 3x.
13: So you still have the burnous?
11: Poslední část se jmenuje burnous. Je to taková kapuce, plášť. Cena šatů se samozřejmě liší podle toho, jak dlouho trvá, než se uší. Ty levnější začínají okolo nějakých 2,5 tisíc, ty dražší jdou k 8 až možná 9 tisícům.
14: Všechny jsou šité místními švadlenami. Pokud je nevěsta potřebuje upravit rychle, tak si připlatí.
11: No a jak se dozvídám, tak právě v létě je svatební sezóna v Alžírsku v plném proudu. Z Alžíru Jana Karasová, Český rozhlas.
8: U nás je ve 14 hodin 20 minut v plném proudu Odpolední plus. Teď nabízíme ekosprávy. Domácí banky jsou ve velmi dobré kondici a dokázaly by odolat i citelnému zhoršení ekonomických podmínek. Potvrdili to výsledky dohledových zátěžových testů České národní banky. Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada získala průmyslový areál v Německu, kde chce vyrábět energetický materiál jako nitroglycerin a munice. Investovat chce do projektu 100 milionů eur. Největší český rezidenční developer Central Group loni zvýšil čistý zisk o téměř 170% na 1,7 miliardy korun. Obrat pak skupina více než zdvojnásobila na 2,4 miliardy. A česká koruna byla podle indexu Big Mac v polovině července podhodnocená vůči dolaru už o 12,5%. V USA stál jeden hamburger Big Mac 6,22 dolarů, zatímco v Česku 115 korun. Teoretický směnný kurz by tak měl být kolem 18,50 korun za dolar. Aktuálně ale činí 21 korun a 16 haléřů. Po několika letech spoření a přebytkových rozpočtů začala česká města a obce loni výrazněji investovat. Ukazují to data společnosti KRIF, podle které byly kapitálové výdaje obcí nejvyšší za víc než 10 let. A vyšší investice na obecní projekty pokračovaly i v prvním pololetí letošního roku. Detaily probereme s redaktorem Vítem Andrelem. Dobrý den.
15: Dobrý den.
8: O kolik se investice obcí tedy loni zvýšily?
15: Společnost KRIF uvádí, že výdaje obcí mimo Prahu vzrostly o 13,5% a konkrétně kapitálové výdaje dosáhly za celý loňský rok víc než třetiny všech obecních příjmů. Vyšší investiční aktivitu obcí potvrzují i data ministerstva financí, to sice sleduje samosprávy dohromady, tedy obce i kraje, ale podle dat rezortů se loni zvýšily investice meziročně ze 173 na 208 miliard korun. Tím hlavním důvodem je, že se blíží volby a současným zastupitelstvům končí mandát. Podle předsedy Sdružení místních samospráv Petra Halady jde o cyklus, který je typický pro jednotlivá volební období.
16: První rok připravují nějaký projekt, druhý rok dělají projektovou dokumentaci, schánějí stavební povolení a třetí a čtvrtý rok investují. Ke konci letošního roku to bude ještě markantnější. Ty investice se letos dokončují.
15: To tedy znamená, že obce budou víc investovat i v tomto roce.
8: A to se už letos projevilo, je to tak?
15: Ano, data KRIF ukazují, že od ledna do května letošního roku obce investovaly přes čtvrtinu svých příjmů, víc než za stejné období loni. Potvrzuje to i výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladiková. Podle ní musely obce upravit rozpočty na první pololetí právě kvůli pokračujícím projektům.
17: Ale vzhledem k růstu cenám ve stavebnictví to spíše kopíruje ten trend, protože ty rozpočty byly v průběhu prvního pololetí upraveny, navýšeny ty výdajová částka zhruba o 14%, zhruba o 9% narostly ceny stavebnictví.
15: Naopak v příštím roce Vladiková očekává utlumení investic, jednak proto, že se můžou po volbách vyměnit zastupitelstva, která můžou chystat jiné projekty, a pak taky proto, že se blíží konec současného programového období evropských dotací a v tom příštím by podle Vladikové mělo z Evropské unie přijít méně peněz než dosud.
8: Do čeho vlastně teď obce nejvíce investují?
15: Jsou to hlavně školy a školky, podle Radky Vladikové ze Svazu měst a obcí, ale taky třeba vodovody a kanalizace, které přitom v obcích nepatří mezi oblíbené projekty.
17: Pokud uděláte odkanalizování obce, tak ji musíte rozkopat, zbudíte vlnu nevole, pak všichni musí začít platit stočné, to se také někomu nelíbí, takže to je investice, která je třeba nesmírně nutná a zásadní, ale občané ji nemají rádi.
15: Obce taky podle Vladikové čím dál víc investují do parků, alejí nebo třeba zavlažování. Jde o opatření, která pomáhají zpomalit přehřívání měst a lépe zadržet vodu v obci. Pokud jde o financování těchto investic, tak obce podle Vladikové využívají několik zdrojů. Jednak jde o úspory, které nashromáždily v předchozích letech, například z rozpočtového určení daní, ale taky o dotace. Zejména na dražší projekty, jako jsou například zmíněné školy nebo školky, si taky obce často berou bankovní úvěry.
8: Dodává Vít Andrle z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
15: Naslyšenou.
8: No a na závěr této půl hodiny, 6 minut před půl třetí, se podíváme na další spor, který řeší česká justice. Advokátní komora požaduje potrestání soudkyně Městského soudu v Praze Jany Miklové. Představenstvo komory je přesvědčené, že v jednom soudním případě neumožnila advokátům obhajovat jejich klienta. Soudkyně Miklová to ale popírá a o dalším postupu bude muset rozhodnout ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Jde o mimořádný krok. Za posledních 15 let vznesla komora jen několik takových podnětů. S bližšími informacemi přišel do studia investigativní reportér Vít Kubant. Dobrý den.
18: Dobrý den.
8: Můžeme přiblížit, o jaký případ šlo a jak konkrétně měla soudkyně podle komory pochybit?
18: Tak musíme se vrátit do roku 2024. Tehdy soudkyně Jana Miklová rozhodovala v případu bezpečnostního analytika a skautského vedoucího Davida Roška, který byl obžalovaný z pohlavního zneužití, sexuálního nátlaku nebo nebo vydírání svěřených dívek. Soudkyně měla tehdy tvrdit, že obhájci proces záměrně protahují. Před výslechem jedné z poškozených žen tak oznámila obhájcům, že dotazy bude pokládat pouze ona a advokáti mohou otázky poslat předem do datové schránky. Později v průběhu hlavního líčení dokonce soudkyně zakázala advokátům ústně podávat námitky a návrhy. Pokud by to advokáti neakceptovali, Mikulová avizovala, že by to vyhodnotila jako pohrdání soudem a hrozil by jim za to postih.
8: Nakonec došlo tady k odsouzení Rožka?
18: Ano, ale pouze k nepravomocnému, k 6,5 letům vězení a také vyhlášení rozsudku v roce 2025 vyvolalo u advokátů pochybnosti. Soudkyně podle nich po skončení dokazování oznámila, že rozsudek bude vyhlášen hned ten následující den. Rožek jí ale řekl, že se následující den nemůže dostavit, protože má na 8 hodinu ranní naplánovaný nástup do nemocnice, kde ho čeká operace. Soudkyně však podle Rožka zavolala do nemocnice s požadavkem, aby byl termín nástupu obžalovaného posunut. Ráno tak místo hospitalizace vyslechl rozsudek a do nemocnice nastoupil až odpoledne. Zákrok nakonec obžalovaný Rožek podstoupil a byl po něm propuštěn do domácí péče. Jak nám ale potvrdil advokát Martin Sadílek, trestní řízení bylo nakonec zastaveno, protože Rožek zemřel.
8: Zabývali se tím třeba její nadřízení z Pražského městského soudu?
18: Ano, advokáti se totiž hned po vynesení rozsudku obrátili na Ministerstvo spravedlnosti, aby případ prošetřilo. Na ministerstvu zadali místopředsedovi soudu Michalu Roubíčkovi pokyn k vytvoření analýzy. Sám se později vyjádřil, že musel poslechnout zvukové záznamy z jednání v rozsahu asi 160 hodin. Na základě této analýzy pak ministerstvo rozhodlo, že soudkyně Mikulová postupovala správně a na vedení soudu se dříve obrátila i advokátní komora i tuto stížnost, ale nadřízení soudkyně Mikulové odmítly a označili za zcela nedůvodnou.
8: Jak na to soudkyně Mikulová reagovala a kdy se o případném pochybení nakonec rozhodne?
18: Tak soudkyně pochybení odmítá, popírá, na dotaz Radiožurnálu uvedla, že si za svými kroky stojí. Mikulová si už dříve v médiích vysloužila přízvisko, cituji, rázná soudkyně Mikulová, konec citace. V jednom případu totiž navzdory zvyklostem nařídila policejní odposlechy obžalované přímo během soudního řízení. Důkazy totiž, jak dříve popsali Hospodářské noviny, se jí zdály slabé a čekat na došetření policií nechtěla. A také v tomto dřívějším případu odvolala ženu přímo od lékaře, ověřila si u něj, že nejde o nic vážného, požádala ho proto, aby ženu zdržel v čekárně a přímo tam pro ní poslala soudní eskortu. Zpět ale k případu obžalovaného Rožka. Podnět ke kárnému řízení od advokátní komory nyní už doputoval na Ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
19: Ministerstvo spravedlnosti obdrželo podnět České advokátní komory ke kárnému řízení ve věci soudkyně magistry Mikulové a obratem zahájilo šetření. Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
18: Případ by pak měl posoudit ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, který má na rozhodnutí o podání kárného návrhu 9 měsíců. Nebude to ale konečný verdikt. Kárné řízení by totiž následně posuzoval vrchní soud a teprve ten by rozhodl, jestli soudkyně Mikulová pochybila. V takovém případě by kárné řízení mohlo skončit důtkou, snížením platu nebo až zbavením funkce.
8: Tolik případ, se kterým nás seznámil investigativní reportér Českého rozhlasu Vít Kubant. Děkujeme, naslyšenou.
18: Díky, hezký den.
8: No a další případ pro vás máme po půl. Po zprávách vás zveme k poslechu dalšího dílu ze série Klub 40, kde je hostem tentokrát Alžběta Jungrová, fotografka. Nemá strach z přibývajících vrásek, jak sama říká, ani dalších aspektů stárnutí, snad jen na jediný. Daleko silněji než dřív totiž vnímá po 40 konečnost života svých rodičů a strach z okamžiku, kdy přestane být něčím dítětem. Jak sama dodává, kdyby mohla zastavit čas, bylo by to přesně kvůli tomuhle momentu. Více uslyšíte po zprávách, kdy se Alžběty Jungrové zeptá Ivana Veselková v rámci své série Klub 40. Je 14:30, je tu Martin Matějka se zprávami.
4: Český rozhlas Plus. V
1: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před 2 hodinou odpoledne 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě od začátku měření. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota navíc ještě dál stoupá. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělí. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Policie dopoledne preventivně evakuovala budovu ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně z druhé světové války. Policie o tom informovala na síti X. Na místě zasahoval pyrotechnik, policistům se munici podařilo bezpečně odvést. Zaměstnanci se do budovy vrátili ještě před 13. hodinou. Češi stále častěji investují do nemovitostních fondů. Objem vložených peněz loni podle Asociace pro kapitálový trh vzrostl o 38%. To je výrazně vyšší nárůst než u akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že třeba kancelářské objekty nebo obchodní centra neustále zdražují a nabývají na hodnotě. Úřady v americkém státu Washington zatkli 37-letého muže, kterého podezírají ze založení jednoho z rozsáhlých požárů v okolí města Spokane, uvedl to úřad tamního šerifa. Nedaleko města se od soboty rozšířily 3 požáry, které už zničily nejméně 700 budov a vyhnaly z domovů na 64 tisíc lidí. Úřady zatím nemají informace o žádných zraněných, zaznamenali ale hlášení o pohřešovaných. Část zasažených obcí je navíc stále nepřístupná pro pátrací týmy. Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili v Praze smogovou situaci. Platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Přízemní ozon vzniká při intenzivním slunečním záření reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku. Ukrajinská kontrarozvědka SBU letošního ledna překazila přes 50 pokusů ruské tajné služby FSB o vraždu ukrajinských vojáků prostřednictvím online seznamek. Uvedl to zpravodajský web Ukrajinská pravda. A Moskva podle Kyjeva k navazování kontaktu a domlouvání schůzek využívá i provokatéry. Ruští agenti se snažili ukrajinským vojákům třeba podat otrávené jídlo nebo nápoje. A v lednu se špion FSB pokusil ubodat Ukrajince, kterého pozvala na schůzku v průmyslovém areálu žena z falešného účtu. Na dálnici D1. Lepší situace na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. V omezení u sjezdu na Slavkov na kilometru 210 už nehoda nepřekáží a kolona od sjezdu na Rousínov se rozjíždí. Zdržení z kilometru 215 je asi 20 minut. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem menší kolona před sjezdem do Kbelské ulice. Kvůli omezení se zpomaluje u sjezdu na Čakovice a zdržení je pak asi 5 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky a bouřky a nejvyšší středeční teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď je na řadě další díl pořadu Klub 40.
20: Já nevěřím úplně, že jsme stvořený k nějakému jako monogamnímu vztahu. To manželství jako se opravdu stává přežitkem, který není nutný této společnosti už využívat. A kdyby jsi mi před 10 lety řekla, že budu mít samotu uprostřed lesa, tak se ti vysměju. To, jakou hrůzu máme z toho, až umřou naši rodiče. Nevadí mi stárnutí, nevadí mi vrásky, ale tenhle ten moment je pro mě úplně nejděsivější.
21: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
22: Dobrý den, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40 o tom, co se děje v hlavách a životech dnešních čtyřicátníků. Do studia za mnou dneska dorazila reportážní a dokumentární oceňovaná fotografka Alžběta Jungrová. Ta se v posledních letech věnuje také intenzivně své vlastní umělecké tvorbě. Alžběta po 40 zaznamenala hned několik životních změn, mimo jiné se vdala a taky si pořídila, jak se má říká, samotu nikoli u lesa, ale samotu v lese. Alžběto.
0: Ahoj.
2: Prosím tě, první otázka je pro všechny, kdo přijdou do klubu 40 stejná, a ta je, kolik ti je let a když tu číslovku vyslovíš, tak co se ti u toho honí hlavou, anebo jaký u toho máš pocit?
0: Takže mě je 48, teď jsem chvíli počítala, a to je přesně, hele, já ten věk nějak neumím moc extrémně řešit. Prostě stárneme, je to jasný a není to úplně pro mě prioritní, dokud se cítím dobře, jsem zdravá, já samozřejmě se bojím toho stárnutí v rámci toho, kdy to tělo začne odcházet nebo scházet, ale já mám pořád pocit, že je mi prostě 25.
2: Jako máš pocit, že je ti míň, nebo protože třeba můj osobní pocit je, že se mi ten věk zastavil někde, dejme tomu třeba, když mi bylo 34 nebo 35, tak nějak tam bych se jako pořád zařadila, jo, jakože mi je třeba 34, což mi ale není a zároveň si říkám, že ten čas mezi tím, kdy mi bylo 34 a kolik mi je teď, takže uběhl jako hrozně rychle.
0: Ono to utíká, čím jako jsem starší, tím mám pocit, že ta spirála je menší a menší a že ten čas letí strašně rychle. Hele, já úplně nemůžu říct, že by to byl nějaký věk, kdy jsem se zasekla. Já jsem si prostě jenom myslela, že budu mnohem rozumnější, že nebudu dělat chyby, že prostě s tím věkem člověk zmoudří a vlastně se chováme furt úplně stejně. Samozřejmě jsou věci, které nám došly. Já si třeba hrozně vážím to, že vlastně s tím věkem trošku přestane člověk řešit blbosti, takže ten život se i trošku zjednodušuje, ale vlastně jako nedošlo k tomu jako zmoudření, který já jsem si od toho celou dobu představovala.
2: Jo, že jsi představovala, že budeš nějaký v uvozovkách dospělejší člověk, nebo co konkrétně jako si myslela tím zmoudření?
0: Je to dospělejší, je to zodpovědnější, takovým tomu celkem přijde. Já jsem se bavila o tom nedávno s mojí mámou, který bylo 70 teďka, a vlastně jsme došli k tomu, že má úplně stejný pocit i v tom jejím věku, že my prostě máme to očekávání, že s tím přichází nějaká jako moudrost, která zatím nepřišla.
2: Jo, ale ta moudrost není nějak konkrétně definovaná, nebo nemusí mít ani žádnou podobu, ale je to jako nějaká ta moudrost s velkým M. Nebo
0: přesně tak, přesně.
2: Něco jako, budeš
0: doufám,
2: vědět.
0: Že moudřejší o něco jsem, než jsem byla v 25 nebo ve 30, samozřejmě se učíme těma chybama. To nebylo nějaký jako pro mě definovaný, jenom jsem prostě myslela, že až mi bude, já nevím, 40, 50, 60, že už opravdu jako to budu mít všechno srovnaný, že všechno poběží samo, budu mít vydělaný peníze, práci prostě zajištěnou, na důchod naspořeno, nebudu furt dělat ty samé chyby, které dělám celoživotně. A vlastně tohleto podle mě nepřijde asi nikdy. To je nějaká představa toho mládí, že takhle jako ten člověk zmoudří v uvozovkách teda a zatím to nepřichází.
2: No ale ty zároveň říkáš, že přeci jenom v něčem asi si zmoudřela, nebo že už tolik neřešíš jako hlouposti, že si nějaký věci osekala, tak když bys měla být konkrétnější, tak třeba na čem to vidíš, nebo na čem to vnímáš?
0: Třeba, že se tolik nestresuju v té práci, že jsem si uvědomila, že fakt jako jsem dobrá, že to umím a že není nutný před každým focením nespat nebo se lehnout do postele a trápit se prostě 4 hodiny tím, co kdyby se něco stalo. Přestala jsem hodně řešit, co si myslejí ostatní lidi, co si vemu na sebe, jak budu vypadat, jak mě bude vnímat to okolí. To jsou takové ty věci, které jsou fakt příjemné. Neřeším, jestli se namaluju nebo nenamaluju, což třeba ve 20 pro mě bylo nepřípustný. Jo? Vlastně jsme se mnohem víc trápili tím, jak vypadáme. Tak takovýhle prostě věci, jestli se někoho dotknu nebo nedotknu, protože prostě vím, že je to šílená ztráta mýho času a je nejjednodušší říct ty věci na rovinu a většinou je to pro všechny strany vlastně nejvýhodnější, protože víme, na čem jsme. Tak to jsou všechny ty věci, které si myslím, že přišly s tím věkem.
2: Řekla bys, že to bylo nějak spojený s tou plus minus 40.
0: Hele, je, ta 40, ta 30 je dobrá, ale furt je to strašný tlak po té 40, pro mě určitě lepší, pro mě určitě osekáš tyhle ty věci víc a podle mě v 60 už mi to bude úplně...
2: Šumák,
0: ano, to je to správné slovo. 60 a 70 už mě nenapadne vůbec, že bych něco takového řešila, nebo takhle si to teď představuju, ale možná je to jako s tou moudrostí, je to něco nedosažitelného. Je to i o tom, že jsem si uvědomila, kolik těch věcí je opravdu jenom v naší hlavě, jo? Že vlastně...
2: Třeba konkrétně, třeba, co třeba?
0: Že většinou máme tendence sami sebe, jako já nevím, někdo se nevozve nebo nezavolá a říkám, že udělala jsem já něco blbě, nebo proč se to jede. A teď vlastně jako z 99% podle mě to není o mně.
20: je to o tom člověku na té druhé straně, protože on má svůj vlastní život a jeho neřeší určitě jako všechny kolem. Takže tohle je věc, která teď, když jako se cokoliv stane, jak říkám, hele, pravděpodobně to vůbec se mnou nemá nic společného. Trošku se postavíš mimo ten středobod toho vesmíru a řekneš si, že se to netočí kolem tebe všechno, tak tohle je třeba super.
2: To bys řekla, že je v něčem jako úlevný nebo...
20: Je to strašně úlevný. Já si myslím, že to, že ti dojde, že si vytváříme většinu věcí my sami a že ten svět si jako dokážeme jako přizpůsobit, když prostě se rozhodneš ráno, že vstaneš a že to bude všechno dobrý. Všichni to známe, jo? A mám dny, kdy se probudím a mám pocit, že jako vypadám docela dobře a pak mám dny, kdy se probudím a jsem příšerná, nemůžu se kouknout do zrcadla. Vlastně se nic nezmění, já se nezměním ze dne na den, ale vytvoříš si v té hlavě něco. To samý děláme hodně s pocitama, máš takový ty dny, kdy máš pocit, že ten den se celý sype a přitom se nic strašného neděje, ale je to vlastně to, jak ten zpracováváme. Takže tam fakt jde s tímhletím třeba strašně pracovat, když si řekneš, ne, prostě je to dobrý, všechno je dobrý a vlastně si to upravíš. My bychom byli podle mě, kdybychom s tou hlavou pracovali víc, než jako pracujeme, tak bychom byli schopní jako dělat a dokázat spoustu věcí a rozhodně s tou psychikou teda.
2: Říkáš, že po 40 přišlo v některých ohledech takové uklidnění nebo taková úleva, mimo jiné třeba v tom, že už člověk tolik neřeší, co na něj a jeho konání, nebo třeba i na nějaký banálnější věci typu, co si vezmu na sebe, řeknou ostatní, což můžu potvrdit, že se mi taky stalo po 40, tedy to, že mi je víc jedno, co kdo o mě někde řekne. Ale co třeba práce? Změnil se ti po 40 nějak přístup k práci?
20: Tak já tu práci miluju. Tam já mám strašnou výhodu a uvědomuji si to naprosto, že pro mě je to opravdu jedna linie celoživotní, která mě naplňuje. Tam není vlastně pro mě potřeba moc dalších věcí. Ale já jsem se začala bát, že to, co neudělám během třeba 10-15 dalších let, už vlastně jako neudělám, že jsem na tom vrcholu té tvorby. Teď je ten čas jako tvořit, takže já naopak jsem ještě po té 40 jako přidala. Víc jsem zatlačila sama na tu volnou tvorbu, protože v té práci je to jasný, tam jako to řemeslo zvládneš relativně dobře v celkem raném věku, ale u té volné tvorby je opravdu nějaký období nebo okno. Takže já jsem hrozně to ještě jako nabůstovala a zjistila jsem teďka skoro já teda už před tou 50, že vlastně to vůbec není o tom věku, že jsem schopný, že podle mě člověk je schopný v jakýmkoliv věku vytvářet. Tak to nebude tolik věcí ročně, bude to pár věcí nebo jedna věc za rok, ale zase s tím, co ta hlava a to, jak jako k tím věcem přistupuješ, se mění a vyvíjí podle mě k lepšímu, tak vlastně ti umožňují dohloubky těch věcí, dohloubky emocí, pracovat s tím úplně jiným způsobem. Takže teď jsem si řekla, že vlastně není kam spěchat a dávám si víc prostoru.
2: Kromě tý, že jsi se začala hodně věnovat té své volné tvorbě, tak co třeba pro tebe byla nějaká jako další změna, kterou bys popsala jako nějakou zásadní nebo zásadnější nebo zajímavou a je spojená s tou 40?
20: Já mám několik po 40, teda vlastně až někde mezi těma 40 a v té půlce tady té 40. Já jsem se vdala poprvé v životě a pořídili jsme si samotu uprostřed lesa, což obě jsou věci, které jsem si myslela, že neudělám. Myslela jsem si, že se nevdám, že mi to přišlo zbytečný v dnešní době. A kdybys mi před 10 lety řekla, že budu mít samotu uprostřed lesa, tak se ti vysměju, protože jsem pražský dítě, letenský, jako neopouštíš čtvrť, miluješ to tady. A teď vlastně se těším na každý den, kdy budu moc vypadnout a okopávat tam víceméně zahradu.
2: No a co se stalo, Alžběto? Jako to přeci nemohlo se stát jenom tím věkem.
20: Ne, to se nestane asi ze dne na den. Hele, myslím si, že jsem potkala chlapa, u kterého mi to přišlo tak automaticky a samozřejmý, že když se mě prostě zeptal, jestli si ho vemu, tak mi to vlastně vůbec nezaskočilo, jako vlastně to mě přišel jaký logický vývoj. Takže tam to bylo vlastně strašně, po tom, co vlastně ty vztahy řešíš celý život, tak tady si to fakt sedlo, jak se říká, když jak pak jako potkáš někoho vlastně, tak se to spojí a vůbec mi to nepřišlo divný.
2: A toho člověka si potkala už dávno někdy,
20: po
2: 40.
20: Já myslím, že to bylo v 41, že jsme se potkali ve 42. A je to určitě ta změna těch priorit. Můj muž je strašně hodnej chlap a já tohle, když řeknu, tak vlastně to zní tak strašně, ale on je opravdu jako hodnej a mě to strašně vyhovuje, což prostě ve 20 nechceš hodnýho kluka, chceš jakýho zajímavýho nebo jakýho
2: rebela. Takzvaně.
20: Ano, přesně. James Dean. Takže tam se určitě taky měníš v tom pohledu na to, co od toho partnera chceš a potřebuješ parťáka, potřebuješ nejlepšího kámoše, potřebuješ někoho, s kým můžeš věci sdílet a to přesně jako já v něm mám. A samota uprostřed lesa, hele, to si myslím, že je tou dobou, že jsme tak strašně přehlcený všema sociálníma sítěma, médiama, tím, jak do nás rvou ty zprávy od rána do večera, informace, maily, odpovíde práce. Takže si myslím, že tam najednou ta potřeba té svobody v tom, že nejseš připojený, nedostáváš žádný zprávy a dělám něco rukama, je osvobozující a očistný. Protože já se pak těším zpátky do té Prahy, strašně i na ty lidi zase, na tu komunikaci. Ale potřebuju někde tu pauzu od toho a fakt být chvíli sám ze sebou.
2: A vzpomeneš si ještě na nějaký ten jako prvotní moment nebo prvotní impuls, který vedl k tomu, že jste si pořídili, jak ty říkáš, samotu u lesa nebo samotu uprostřed lesa. Jako jestli to šlo nějak pozvolně, anebo jestli jeden den si našla na realitním serveru samotu uprostřed lesa.
20: Ne, my jsme, to byl docela dlouhý proces, protože my jsme hledali, ono těch samot zase jako by není tolik, my jsme chtěli, aby to bylo hodinu od Prahy, aby jsme mohli jezdit ráno třeba tam večer zpátky, což samo o sobě je jako voříšek, že my jsme opravdu 2 roky intenzivně hledali, tudíž jsme měli dost času si promyslet, jestli neděláme úplně blbost. Přišlo to podle mě postupně, to je jako to, že přijde věk, a to je možná po té 40, kdy chceš opravdu jako vypadnout a resetovat. Když jsme chtěli chodit o víkendech na mejdany, na vernisáže, chtěli jsme být s kámošema. A to samozřejmě se s tím věkem rozpadá, ty kámoši mají děti, ztrácíš tu partu vlastně. A ta možnost odjet někam na pár dní se resetovat, a ne do hotelu, protože to není, tam nepřijdeš, nejseš tam doma, že jo, není to. A já jsem teda zahradnice jako vody, jak živá, já jsem vždycky pěstovala na balkóně, nejdřív v bytě, pak z balkón, pak jsem se rozplížila po celém dvoře a osázela jsem na letný nám celý dvůr prostě šílenýma kytkama, jak jsem začala pestovat různý věci.
2: Takže pak jsem začala plížit i do lesa.
20: No, takže to byl takový postupný rozstavující se manévr, no, takže samozřejmě logicky tam přišlo pak zahrada, nebo nějaká malá zahrada, takže jsme začali hledat a skončili jsme teda u šíleného projektu, že máme asi 1,5 hektaru pozemek, takže z té malé zahrady, kterou jsem si myslela, že si osázím rečetama, teď vymýšlím, kde budu sázet stromy.
2: Ty jsi ještě zmínila teď v souvislosti právě s tím věkem po 40 tu touhu přesunout se někam víc do klidu nebo resetovat se někde v přírodě. Tak já to třeba u sebe vnímám po 40, že se jako čím dál tím raději chodím procházet do pole nebo do lesa, nebo jsem celý víkend v poli a v lese nebo někde na mezi, zatímco dřív, kdybych trávila třeba sobotní dopoledne na mezi, tak jako bych měla pocit, že mi uniká celý tady život v Praze, kde se jistě dějí zábavné věci a čeká tady na mě prostě, nevím, vstup do jiný dimenze, což se jako nikdy nestalo, takže jsem mohla být na mezi klidně už od 20. Tak ty jsi zmínila to, že po té 40 se mohou začít nějak jako přeskupovat ty přátelské vazby, nebo že se rozpadne ta parta, tak je to jako něco, nějaký proměny tady toho přátelství nebo těch partiček po 40, něco, s čím se setkala?
20: Jo, takhle určitě, tak já si myslím, že tím si projdou všechny party, že postupem času prostě to, že jsme spolu byli 5 dní v týdnu s holkama, nebo vlastně víceméně pak od pátku do neděle jsme prostě byli někde u někoho. Samozřejmě skončí postupně těma dětma, protože tam ten život se diametrálně mění. Já si myslím, že je málo asi, jako to by musela být nějaká komunita, která by žila dohromady, ale jinak je to asi proces, kterým si projdou úplně všichni. Pak zase samozřejmě děti teď už jsou trošku větší třeba u holek, takže zase jezdíme na ty chaty s dětma. Nebo, takže ono to je takový jako v období podle mě, kdy jsou ty děti menší a pak zase se to vrátí zpátky. Vlastně holky jsou teď rádi, že ty děti si tam jdou hrát sami, že vlastně máme zase čas sedět. Další věc je, já nejsem úplně extrovert ve své podstatě, ale jsi v tom věku, kdy máš pocit, že bys měl být a vlastně fakt s tím věkem přijde to, že si říkáš, já ale nemusím, já jako můžu jednou za týden a když se mi nebude chtít, tak vlastně o nic nepřijdu. To je podle mě, se totiž ztratí ten pocit, že když někde nebudeš, že přijdeš jako za, všichni víme, že nepřijdeš, že se nic nestane. Já jsem to vlastně zjistila, když jsem odjela na rok kdysi do Ameriky, když jsem odjela, jak jsem říkala, tady se prostě stane takové věci a změní se všechno a vrátím se a ty lidi už budou úplně někde jinde. Vrátila jsem se po roce a zjistila jsem, že jsou furt přesně na tom stejném místě, kde jsem je opustila. Jo. A podle mě ten věk je něco jako ta Amerika, že ti dojde, že opravdu už se nic nestane nebo nic jako dramatického, takže si najednou dovolíš sám sobě vlastně nechodit.
2: To je pravda, nebo u mě aspoň. Nicméně bych se ráda vrátila k té druhé velké změně, která nastala ve tvém životě po čtyřicítce, a to je svatba. Probírala jsem tady, myslím, s herečkou Terezou Hoff, že jako třeba navazovat partnerský vztahy po čtyřicítce může být jako dost těžký s ohledem na to, že člověk je nějak třeba víc vyprofilovaný a zároveň jako ty lidi v vozovkách jsou obsazení všichni, jakože každý většinou někoho má. Zároveň taky, když už nechceš se tolik někde jako socializovat a chodit někam mezi lidi a sedíš sám na mezi, můj
20: tak
2: případ,
20: nepotkáváš tak tolik, na mezi, jasně, těch jako šance se
2: nepotkám,
20: zmenšují.
2: Může tam mít nějaký hajný třeba kolem, ale to se jako zatím single hajný zatím kolem mě neprošel na mezi. Takže tam je jako docela dost těch bariér nebo docela dost těch aspektů, které můžou způsobovat to, že to seznamování je těžší. Tak ale ty jsi se zároveň nejen seznámila po čtyřicítce, ale i jsi vstoupila do svazku manželského.
20: Hele, já, jak jsem říkala, jo, já jsem vlastně nikdy si nemyslela, že se vdám. Pro mě je to nějaký jako přežitek určitý, chápu tu potřebu, jako když si chceš pořídit děti, takže ty lidi se vemou, aby se zjednodušil vlastně nějaký ten celý ten systém, pak v té péči u lidí, kteří děti si neplánují pořídit, vlastně to beru opravdu jako zbytečnost, nebo možná na stáří to zase doceníme, pak jako až budeme řešit jiný problémy technický. A já nevěřím úplně, že jsme stvořený k nějakému jako monogamnímu vztahu. Vlastně celkově na ty, si myslím, že to manželství jako se opravdu stává přežitkem, který není nutný této společnosti už využívat. Že to bylo jako tisíce let daný tím jakože přežitím. Že to byly nejdřív tlupy, pak ty manželský dvojice, aby vlastně přežili, aby mohli vychovat ty potomky, takže bylo nutnost žít v tom páru nebo v tlupách. A že vlastně teď jsme ve fázi, kdy ta nutnost je pryč a vlastně ty možnosti, které máme kolem sebe, vlastně zrujnovaly. Ty lidi žili v páru a vlastně jim nic jiného moc nezbylo, maximálně se někde podváděl, ale my máme internet, opravdu ty možnosti jsou nekonečný a ten člověk, jak není stvořený, nejsme labutě prostě, tak většinou to neustojí, jo. A tím, že nejsi tlačený těma sociálními, takže vlastně já se celkově koukám na to manželství jako hodně.
2: Takže ty jsi jako hodně proti, ale zároveň
20: ne proti. Ale vlastně jako nepřijde mi to, to není, že by byla proti, ať si každý dělá, co chce, upřímně jako opravdu napříč spektrem, ale tam je spíš, že mi to přijde zbytečný.
2: Že o tom, jak neměla si takovou tu romantickou představu, že třeba pro někoho to je nějaké romantické gesto, nebo že tomu jako připisuje i váhu, tuhle nějakou
20: nebo
2: váhu.
20: Dokazují ty lidi tím, že to myslí vážně, samozřejmě většina, já myslím, že půlka manželství se rozpadne nebo rozvede, tudíž vlastně jako je to spíš už takový jako opravdu gesto. No takže když pak vlastně jsem začala chodit s mým mužem, tak mě nenapadlo, že se vememe, ale pro něj to v nějaký fázi prostě bylo důležitý, nebo pro mě je to věc, kterou jako rád uděláš pro toho partnera, když tím mu dáš najevo, že opravdu jako je to důležitý pro něj, je to důležitý pro mě.
2: A setkala ses třeba s nějakýma reakcema ze svého okolí, jakože no Alžběto, ty nikdy si nechtěla se vdávat, a nebo všichni jako naopak byli z toho nadšení, nebo to nikdo neřešil?
20: Já myslím, že to spíš nikdo neřešil, že já jsem úplně nikdy neříkala, já se nevdám, jo? Že nejsem ten, co bych to, jako vlastně to je nějaký tvůj vlastní jako svět, ve kterém se pohybuješ, ale neříkala jsem, já se nikdy nevdám a nikdy nebudu mít děti a nikdy, protože si myslím, že nikdy neříkej nikdy, jo? Takže to je jenom nějaký můj názor nebo pocit, který mám s tou věcí spojený. A vlastně mý rodiče byli asi překvapený, protože ty už to tak brali, jakože v tomhle věku už jako to opravdu mi dojde, že to je zbytečný. Oni jsou takový docela progresivní v tom pohledu, nebylo to nikdy vdej se nebo měj děti, mý rodiče mě nikdy do ničeho netlačili, ještě s tím, jak chápu, že ta práce je vlastně pro mě ta jako jasná priorita v tom životě. A jinak si myslím, že to všichni vzali jako takhle jako super mejdan a jdeme dál.
2: Bylo ještě po nebo kolem ty čtyřicítky něco, co třeba ty osobně nebo i lidi kolem tebe nějak řešili, nebo se to stalo tématem a ty bys to třeba nečekala, že se to jako stane tématem?
20: Asi věc, která mě překvapila, řeším to jako s blízkýma kamarádama, je to, jakou hrůzu máme z toho, až umřou naši rodiče. To je, myslím, takový jako těžký téma, který přijde s tím věkem, protože ty naši rodiče se začnou dostávat do toho. Vlastně, když seš dítě, tak ti umírají prarodiče, tam to vnímáš velmi vzdáleně, je to takový jako téma nějaká neuchopitelná, ještě docela rozvěd. Teď přijdou ty naši rodiče, což pro mě je třeba úplně děsivý. A myslím si, že pro spoustu mých kamarádů taky, protože prostě ti zaprvé dojde vlastní smrtelnost, pak jsme my, prostě jako tam je to jasně daný a je to i to první opravdu podle mě setkání pro většinu z nás ze smrti, kdy se tě přímo dotkne.
2: Jo, to je pravda, třeba, že ta konečnost nejen teda vlastního života, která třeba mě osobně nějak tak plus minus po 40 taky víc začala docházet, jako nebylo předtím, když by mi bylo třeba 30, tak jsem jako nepřemýšlela nad tím, že ten život někdy skončí. To mně přišlo, že to je taková dlouhá cesta, která někam vede, tam se něco stane a času mám dost. Někde kolem té 40 se to začalo lámat, že jsem si začala uvnitř sebe říkat, že času není dost a že někde tam jako je ten konec. A zároveň jsem na to stejné začala myslet u svých rodičů a to mě předtím taky nenapadalo.
20: No, že vlastně ti dojde ta konečnost jasná a ne už tak zelená, protože většina z nás je za půlkou, jako až na ty, co se dožijou 105 let. Ale no a takže a samozřejmě prostě ten kontakt s tou smrtí většina lidí nemá, jakoby vlastně nějaký blízký naštěstí, nebo ty šťastný nemají. A vlastně ty rodiče jsou první opravdu takový jako dotek smrti, který se jako už vlastně týká přímo tebe. Vlastně já myslím, že tím nám končí v uvozovkách dětství, jo? Protože ve chvíli, kdy přijdeš od ty rodiče, tak přestaneš být dítětem pro někoho a najednou vlastně seš ty ten dospělý. Možná tam je ten zlom, ale kdy ta moudrost nebo přijde aspoň větší zodpovědnost. Teď furt ještě jako vlastně ty máš nějakou jako pojistku někde, že ať se stane cokoliv, tak prostě zavoláš a řekneš maminka řekne kočičko, přijeď, všechno bude dobrý.
2: Jako pokud máš to štěstí, že, no, že
20: jasně,
2: máš
20: jasně, samozřejmě,
2: hezké teď mluvím, vztahy s rodiči, ale jakože ano.
20: Mluvím samozřejmě o tom, když ty vztahy máš, ale tak já i kolem sebe vlastně jako mám většinou mých kamarádů nebo blízkých mají vztahy s těma rodiči, v těch rodinách jsou jako hezký. Jo.
2: Takže to je asi možná jako nějaká další nová věc. Etapa, teda to uvědomění.
20: Který se teda já šíleně děsím. Mm-hmm. To je, kdybych mohla zastavit čas, jako tak by to bylo přesně kvůli tomuhle momentu. Že jako nevadí mi stárnutí, nevadí mi brát.

0: nemusí být třeba tolik.
1: Hele, tak ono, jako uvědomujeme si to ne úplně 100% po celou dobu. Ty rodiče jsou jako prostě chudáci, který jsme nejkritičtější, podle mě i současně, jo? Ke kterým jsme nejkritičtější. Ale takže samozřejmě já se ale já to mám to jako daný jako celoživotně. Snažím trávit, volám opravdu, jako každý den si volám s mámou minimálně jednou až dvakrát. A snažím se s nima bejt, když oni zase jako nemají tolik času na mě, protože jsou oba ještě hodně aktivní a dělají spoustu věcí, oba pracují ještě, což je skvělý, samozřejmě já jsem hrozně ráda, že vlastně si to užívají a žijou ten život zatím jako podle toho, jak ti, ale jako uvědomuji si, že to bude asi jako čím dál tím větší potřeba nějaký pomoci, péče, starat se o ně, jako s tímhle počítám, no. Je vlastně teď, já říkám, teď žijeme v tak takový tý ještě, nebo já v tomhletom případě v té ideální době, že ty rodiče jsou fakt jako zdraví, soběstační, aktivní a vlastně máme hezký vztah a tohle je jedna z těch věcí, o který prostě časem prostě bohužel všichni přijdeme.
0: No a proto bychom si toho měli teda teď vážit, což zní jako hrozné klišé, ale my jsme tady s Martinem Moravcem v jednom z předchozích dílů Klubu 40 řešili, že právě po 40 člověk začne často ta kliše používat a už se jim neposmívá a dokonce jim věří. Takže já teď taky používám spoustu kliše typu váž si toho, co máš, než to ztratíš.
1: A nejdůležitější je zdraví.
0: Nejdůležitější je zdraví a znovu jsme u toho, ale je to pravda. Ale že by to díky, že jsi dorazila do Klubu 40. Díky vám všem, i kdo jste poslouchali a těším se naslyšenou u dalšího dílu.
2: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
3: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka. Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka, chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
2: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
4: V 15 hodin v úterý 4. srpna pokračuje odpolední Plus. Vítá vás u něj. Dobré odpoledne přeje Renata Kropáčková.
2: Český rozhlas Plus.
4: Na co se zaměříme v následující půlhodině? Lidé v Bejrutu si dnes připomínají 6 let od smrtící exploze v tamním přístavu a doufají, že tragédie se konečně dostane k soudu. Jak se v Polsku promění volební mapa s novou politickou stranou expremiéra Moravěckého, který se odtrhl od mateřského PISu? A Ukrajina, která se 5. rokem brání ruské agresi a ještě déle usiluje o členství v NATO, se k alianci nikdy nepřipojí. Výrok bývalého hlavního velitele ukrajinských ozbrojených sil a současného velvyslance v Británii Valerie Zalužného probereme detailně. Nejprve jsou tu zprávy, které přináší Martin Matějka.
5: Ukrajinské drony podle ruských úřadů v Moskvě zabily 6 lidí a dalších 9 zranili. Údery znovu zasáhly také sklady ruské online prodejce Wildberries. Ruská protivzdušná obrana dnes údajně zneškodnila přes 300 ukrajinských bezpilotních letounů.
6: Ukrajinská armáda v posledních týdnech prakticky denně útočí na logistická centra a sklady velkých ruských online prodejců. Ukrajina internetového prodejce Wildberries zařadila na svůj sankční seznam. Podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Stejně pak zdůvodňuje ruská armáda své útoky na ukrajinské pošty.
7: Poslední slova ženy padají.
6: Rusko v noci na Ukrajinu útočilo leteckými pumami. Údery nepřežil jeden člověk. Další jsou zranění, informoval šéf vojenské správy Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Obě země tvrdí, že vzdušné útoky míří na vojenské cíle. Ruská armáda ale opakovaně útočí raketami a drony taky na civilní infrastrukturu a jiné nevojenské objekty. Jiří Chábera, Český rozhlas.
5: Česká advokátní komora požaduje potrestání soudkyni Jany Miklové z Městského soudu v Praze. Komora se proto obrátila na ministerstvo spravedlnosti, aby se soudkyní zahájilo kárné řízení. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí komory Roman Chrenčík. Za posledních 15 let vznesla komora jen jednotky takových podnětů.
8: Advokátní komora nesouhlasí s tím, jak Miklová vedla v roce 2024 kauzu skautského vedoucího, který měl

0: zneužívat svěřenkyně. Komoře vadí třeba to, že soudkyně zakázala advokátům vznášet ústní námitky a hrozila jim postihem. Věcí už se zabývá Ministerstvo spravedlnosti, pokračuje mluvčí Nela Ješková.
1: Nyní příslušný útvar shromažďuje potřebné podklady pro náležité posouzení věci.
0: Soudkyně Miklová si za způsobem vedení hlavního líčení stojí. Českému rozhlasu to napsala v krátkém vyjádření. V minulosti se jí zastali i její nadřízení. Vít Kubant, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Meteorologové varují před velmi silnými bouřkami. Ty budou během odpoledne a večera vznikat na jihozápadě Čech a postupně se přesouvat na sever. Doprovázet je může silný vítr i kroupy, upozorňuje Martin Tomáš z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Mohou se vyskytovat zejména nárazy větru 70 až 100 km za hodinu, a to i v širším okolí bouří. Kroupy přes 2 cm a krátkodobě přívalové srážky.
3: Teploty ale klesnou minimálně, dosahovat můžou až 39 stupňů Celsia. I dnes proto platí výstraha před velmi vysokou zátěží teplem na jihu Moravy a v Polabí, pak před extrémní. Kvůli suchému počasí taky na většině území dál platí výstraha před požáry. Americké úřady dnes ze země deportovaly skoro 150 Venezuelců. Byl to první deportační let od ničivého zemětřesení, které latinskoamerickou zemi postihlo v červnu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa předtím do Venezuely nevracela stovky migrantů týdně. Loni v říjnu Venezuelci ve Spojených státech navíc přišli o dočasný ochranný status. Ten pro více než 300 tisíc migrantů znamenal záruku, že nebudou vyhoštění, dokud pro ně nebude návrat bezpečný. Zemětřesení ve Venezuele má aktuálně přes 6100 potvrzených obětí, asi 30 tisíc dalších lidí se ale stále pohřešuje. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Lidé by neměli přenášet raky z řek a potoků, varují předtím ochránci přírody. Někteří se tak snaží korýšům pomoci dostat se z mělkých toků do hlubších vod a podle agentury ochrany přírody a krajiny jim tak ale můžou ublížit, upozorňuje jí mluvčí Karolina Šulová.
5: Přemístění raka do jiné lokality pro něj představuje velký stres. V novém prostředí nemusí najít vhodné ukryty, dostatek potravy a nemusí mu vyhovovat teplota nebo chemické složení vody. Navíc se tímto způsobem může přenášet račí mor, což je pro tuzemské druhy raků smrtelné onemocnění, které může zlikvidovat celé populace.
3: Ochránci proto doporučují nechat raky tam, kde jsou. Letošní sucho a nízké stavy vody způsobují, že jsou korýši ve vodních tocích viditelnější než obvykle. Agentura pro ochranu přírody taky vyzývá, aby lidé hlásili případné hromadné úhyny. A na pražské Letenské pláni roste nový stadion. Svůj zatím největší koncert tam připravuje zpěvák Marek Stracený. Před 3 lety 3x vyprodal stadion v pražském Edenu. V pátek by měli na Letnou přijít 10 000 fanoušků.
6: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Stracený.
7: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
6: Diváci si podle Straceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
7: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
6: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
3: Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov na kilometru 210 je omezení a kolona od Rousínova z kilometru 215 je asi na 20 minut. Nehoda v omezení na kilometru 210 už nepřekáží. Na dálnici D6 je zdržení za výjezdem z Prahy do Karlových Varů. U letiště na 3. kilometru je omezení a kolona má asi kilometr. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem menší kolona před sjezdem do Kbelské ulice. A kvůli omezení se zpomaluje u sjezdu na Čakovice a zdržení je pak asi 5 minut. A v Praze dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, projíždí se vždy jen jedním pruhem. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti, ojediněle přeháníky a bouřky a nejvyšší středeční teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
8: S 7 minut po 15. vás zdraví Renata Kropáčková. Před 6 lety touto dobou zbývalo v libanonském Bejrútu jen pár hodin do tragické exploze. 8 minut po 6. odpoledne v přístavním skladišti vybuchlo skoro 3000 tun dusičnanu amonného. Látka, která se používá v zemědělství jako hnojivo, ležela tehdy ve skladu 6 let bez dostatečného zabezpečení. Přes 200 lidí při výbuchu zemřelo a na 7000 bylo zraněných. Teď rodiny obětí doufají, že se případ konečně dostane před soud. K událostem v Bejrútu se vrátíme nyní s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Zdravím, dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Jano, jaká je šance, že za tragédii bude někdo potrestaný?
9: Tak v minulých letech se rodiny obětí právě v den výročí katastrofy vydávaly do ulic Bejrútu často s transparenty v rukou volajícími právě po prošetření výbuchu. Letos tam jsou možná trochu ve větší naději. Na konci března totiž vyšetřující soudce ukončil vyšetřování případu a spis poslal libanonskému státnímu zastupitelství k přezkoumání. Libanonský ministr spravedlnosti Adel Nasser agentuře AFP dnes řekl, že očekává, že prokuratura se vyjádří zhruba do 2 až 3 měsíců. Pak by tedy mohla být vznesená obžaloba. K tomu včera vyzval i libanonský prezident Joseph Aoun s tím, že je potřeba, aby ti, kteří něco zanedbali, byli pohnáni k odpovědnosti. Obžaloba by se podle dřívějších vyjádření soudu měla týkat přibližně 70 lidí, včetně současných i bývalých politiků, bezpečnostních a vojenských úředníků a taky státních úředníků.
8: Už jsme připomínali počty obětí exploze, jak po ní vypadal Bejrút samotný.
9: Tak lidi město tehdy přirovnávali k válečné zóně. Ten výbuch poškodil na 70 tisíc domů a v jedné ze zničených budov žila i libanonská dokumentaristka Lana Dahirová, která už v té době pracovala na dokumentu o Bejrútu složeném z různých archivních materiálů. Do dokumentu nakonec zařadila i záběr výbuchu od svého kamaráda a takto na 4. srpen roku 2020 vzpomínala, když jsem s ní včera dělala rozhovor.
10: Žila jsem tehdy v Bejrútu s partnerem v domě, který byl úplně zničený. Museli jsme se odstěhovat. Noc po výbuchu jsem strávila v nemocnici s blízkými lidmi. Nemocnice byla přeplněná, lidé leželi na podlaze, na recepcích, všude byla krev. Navíc jsem v té oblasti měla v tu dobu být i já. Půl hodiny předtím jsem ale kvůli zpoždění odložila schůzku, takže jsem měla obrovské štěstí. Člověk, se kterým jsem se měla setkat, přišel o oko.
9: A jakýmsi štěstím byl vlastně i ten čas výbuchu. V přístavu totiž přes den běžně pracovalo mnohem víc lidí na večer, ale už odešli z práce a možná to byl i ten důvod, proč ten konečný počet obětí nebyl ještě vyšší než těch zhruba 220-230 osob.
8: Do Bejrútu v tom srpnu 2020 zamířilo několik zahraničních záchranných týmů, byli mezi nimi i čeští hasiči. Jak na ně lidi teď vzpomínají?
9: Tak podle Lany Dahirové si lidi stále vybaví to, jak je viděli pracovat v ulicích. A místním záchranářům to mnohdy odlehčilo po materiální, ale taky psychické stránce. Ohlíží se zpět libanonská dokumentaristka.
10: Zahraniční týmy přivážejí techniku i vybavení, které my nemáme, a přinášejí odborné zkušenosti s vyhledáváním lidí. Zároveň jsou v jiné situaci než místní záchranáři. Ti často pátrají po vlastních příbuzných nebo kolezích, což je psychicky nesmírně vyčerpávající.
9: Z Česka tehdy do Bejrútu vyrazilo hledat pohřešované pod troskami 36 členů speciálního týmu, včetně 5 kynologů s vycvičenými psy.
8: Stovky a možná i tisíce budov v Bejrútu jsou teď poškozené po izraelských náletech. Dnes v Římě začíná další kolo jednání mezi Libanonem a Izraelem. Co se od něj očekává?
9: Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele amerického ministerstva zahraničí píše, že to už 7. kolo jednání v italské metropoli by se mělo zaměřit hlavně na rozšíření tzv. Pilotních zón. To jsou tedy oblasti, které mají ve zkratce fungovat tak, že se Izrael stáhne a libanonská armáda v nich zajistí odzbrojení militantního hnutí Hezbollah. Zástupci Izraele a Libanonu by ale měli taky řešit další otázky ohledně hranic a také vypracování komplexní dohody o míru a bezpečnosti mezi oběma zeměmi. Ty jsou totiž technicky stále ještě ve válečném stavu.
8: Tolik informace od naší blízkovýchodní zpravodajky Jany Karasové. Děkujeme, naslyšenou.
9: Pěkný den, naslyšenou.
8: 15 hodin 12 minut se vrátíme do Evropy. Po rozpadu polské národně konzervativní strany Právo a spravedlnost ukazují průzkumy změny ve volebních preferencích Poláků. Zatímco Právo a spravedlnost ztrácí, odštěpená strana Rozvoj Plus expremiéra Matouše Morawieckého oslovuje skoro 8% voličů. A to i přesto, že zatím ani formálně neexistuje. Téma probereme s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Zdravím, Katko, dobrý den.
11: Dobré odpoledne.
8: Pro začátek, jak můžeme vlastně popsat Rozvoj Plus? Čím se strana liší nebo bude lišit od Práva a spravedlnosti?
11: Tak já začnu od konce. Strana Právo a spravedlnost je totiž už zavedená národně konzervativní strana, která se postupně z centropravice přesunula na pravici a dnes se snaží oslovit i krajně pravicové voliče. Matouš Morawiecki byl premiérem této strany v letech 2017 až 2023 a dosud byl považovaný za lídra té umírněnější části této strany. Morawiecki v dubnu oznámil projekt Rozvoj Plus, což měla být platforma, která by umožňovala debatu o rozvoji Polska, třeba o modernizaci, o podporách rodin, ale někteří členové PISu ji považovali za ohrožení, což vedlo k rozkolu a nakonec tedy Právo a spravedlnost Morawiecki s 40 spolupracovníky opouští. Podle toho, co řekl, tak Rozvoj Plus by se víc než na ty ideové spory ohledně například interrupcí nebo sňatků lidí stejného pohlaví zaměřoval na témata týkající se ekonomického rozvoje, podpory rodin, podpory bydlení, podpory mladých lidí. Bude ale ta strana tvrdě proti migraci, včetně legální migrace ze zemí, které jsou kulturně odlišné od Polska, to znamená z muslimských zemí. Strana také pravděpodobně stále bude kritická k současné politice Evropské unie, zvlášť co se týče právě migrace nebo zelené politiky.
8: Není ale problém, že strana Rozvoj Plus stále vlastně formálně tak úplně neexistuje, nebo jak to je?
11: Je to pravda, že strana ještě tak úplně není, ono se to totiž všechno trošku zamotalo. Rozvoj Plus už má svůj parlamentní klub, který je momentálně třetím nejsilnějším parlamentním klubem, ale Právo a spravedlnost nakonec Morawieckého a ty další straníky, kterých je celkem 40, nevyloučilo. Kaczyński pouze jakoby zmrazil jejich členství a o vyloučení každého zvlášť bude rozhodovat disciplinární řízení, což ale může trvat až půl roku. Ale ty signály, že Právo a spravedlnost se nakonec definitivně rozpadne, neutichají, takže Morawiecki už oznámil, že strana Rozvoj Plus vznikne, a to oficiálně 15. října, což je ale zajímavé datum, protože současná vládní koalice, vedená premiérem Donaldem Tuskem, si říká koalice 15. října podle datumu posledních parlamentních voleb v roce 2023.
8: Když už jsme u premiéra Tuska, co je pravdy na tom, že by Morawieckého Rozvoj Plus byl ochotný s jeho občanskou koalicí spolupracovat?
11: To tvrdí někteří členové, stávající členové Práva a spravedlnosti, ale Morawiecki to odmítá. On řekl, že v rámci jednání se nebrání setkání s Donaldem Tuskem, ale že se ho chce ptát na nedostupné bydlení, na klesající porodnost, na špatnou situaci ve zdravotnictví. Co ale neodmítá, je případná spolupráce s lidovci, kteří jsou dnes součástí vládní koalice, a neodmítá třeba i spolupráci s krajně pravicovou konfederací, která je součástí opozice. Pokud bychom se podívali na některé hlasy přímo z Práva a spravedlnosti, tak například ex-premiérka Beata Szydło, která byla v úřadu před Mateuszem Morawieckim, už řekla, že si dovede představit povolební spolupráci. A ono také někteří politici, ale odborníci na politiku mluví, že ten rozpad Práva a spravedlnosti ve výsledku může přinést těmto uskupením víc volebních hlasů, protože tím, jak se strana Právo a spravedlnost vyklonila silně doprava, tak jakoby znechutila část svých dřívějších voličů. Ti by ale mohli přilknout k rétorice Morawieckého, přitom bez Rozvoje Plus by možná za rok nehlasovali nebo dali by hlas i třeba občanské koalici, která se také v mnohem posouvá doprava.
8: A jaké jsou šance Rozvoje Plus ve volbách?
11: Jak naposledy zjistila agentura Ibris pro zpravodajskou televizi Polsat, pokud by byly volby teď, tak by vyhrála občanská koalice s 27,5% hlasu. Právo a spravedlnost by získalo necelých 17%, což je propad o více než 7% bodů, oproti třeba průzkumu ještě před měsícem, který nepočítal se stranou Rozvoj Plus. Třetí by skončila krajně pravicová konfederace s více než 14%, no a pak konfederace Koruny Polské, tedy antisemitské rasistická, xenofobní, homofobní strana Gregoře Brauna, sahající po 10%. Pak by skončil Moravěckého rozvoj plus s 8% a následně s 8% a následně Levice s necelými 8%. Další strany by se nedostaly do Sejmu, takže je vidět, že už teď by vlastně ta současná opozice i přes rozpad PISu měla v Sejmu převahu.
8: O polské politické scéně jsme mluvili s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Děkuji, hezké odpoledne.
11: Naslyšenou.
8: 15 hodin, 17 minut, tady je Odpolední plus. Téměř 12 let jsem se osobně věnoval osvojování standardů NATO a každý rok jsem slýchával tu samou pohádku, že jsme na prahu vstupu do této organizace. Bohužel se k ní nikdy nepřipojíme. Uvedl podle ukrajinských médií včera večer na setkání ukrajinských velvyslanců v Kyjevě bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii Valerij Zalužný. Zdůvodnil to tím, že aliance lpí na postupech z druhé světové války a není připravená na konflikty 21. století, což je v kontrastu s ukrajinskou armádou, která získává zkušenosti ze současného konfliktu s Ruskem. Několik členů NATO navíc proti plnému členství Ukrajiny podle Zalužného v alianci vystupuje. Já už do vysílání zvu Michala Smetanu, bezpečnostního experta z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ředitele Pražského centra pro výzkum míru. Dobrý den.
12: Hezký den, děkuji za pozvání.
8: Jak číst ta Zalužného slova? Představují, je to vlastně nějaké přiznání politické reality, kterou si možná mnozí ukrajinští představitelé dosud nechtěli veřejně připustit?
12: Určitě to je přiznání politické reality, které je možné vztáhnout k tomu současnému stavu, tak jak vypadá v rámci evropské bezpečnosti architektury a jak vypadá stav aktuálně v rámci NATO. Severoatlantická aliance se sestává z 32 členů, kde někteří hlasitě mluví o potřebě vstupu Ukrajiny do NATO, ale je tam několik klíčových členů, včetně aktuální americké administrativy, kteří takovou variantu v podstatě vylučují a je velmi těžko představitelné, že dokud by tento konflikt, který probíhá na Ukrajině, nebyl kompletně uzavřen nějakou stabilní mírovou dohodou, takže by něčemu takovému skutečně došlo. Že to určité přiznání té současné reality, zároveň říkat nikdy je asi pořád lehce nadnesené slovo, protože skutečně nikdo z nás neví, jestli ten konflikt vyvine a je řada důvodů, proč by i na to mělo chtít, aby Ukrajina se jednou stala členským státem.
8: Právě jak moc vlastně to trvá už dlouho, na jedné straně ty naděje Ukrajiny, že vstoupí do NATO a sliby na to, že jí tam jednou přijme, jak moc je ta myšlenka na každé straně stále jaksi živá a silná.
12: Tak to samozřejmě ta politická aspirace na straně Ukrajiny samozřejmě existuje. Konec konců ta aspirace je součástí ukrajinské ústavy. To znamená, je těžko představit, že nyní by Ukrajina tuto aspiraci odmítala a samozřejmě vstup do Severoatlantské aliance je jedna z těch variant, aby dlouhodobě mohla Ukrajině zaručit stabilitu a bezpečnost skrze bezpečnostní záruky ze strany západních států. Na druhou stranu skutečně je potřeba velmi kriticky říci, že ze strany celé řady států NATO vlastně tento slib byl poskytnut Ukrajině v minulosti, aniž by tam byly podniknuty konkrétní kroky a určitě to nebylo moudré, že tímto způsobem se postupovalo, pokud aliance nakonec ten krok nenaplnila, což Ukrajině v žádném případě nepomohlo.
8: No, není ale také pravda ta slova, co Zalužný vyřkl na adresu samotné aliance o tom, že lpí na nějakých zastaralých postupech, že není vlastně připravena na moderní války?
12: Tak to, že Ukrajina, která je v aktuálním velmi intenzivním ozbrojeném konfliktu, kde velmi silně se adaptuje a učí na tu realitu současných bojů, to je samozřejmě naprostý fakt a v mnoha ohledech je skutečně mnohem dále než ostatní státy na to právě, protože má tu čerstvou bojovou zkušenost, ale toto určitě není důvod, proč by Ukrajina neměla vstupovat do NATO. Těžko si dokážu představit, že toto byl důvod, proč by jakýkoliv ukrajinský politik odmítl vstup do NATO. To určitě ne. Ten základní přínos NATO není pouze v otázce interoperability, jakkoliv tam by samozřejmě se udělaly nějaké kroky, ale primárně v tom, že nabízí systém kolektivní obrany, kdy v případě dalšího, dejme tomu, kola ozbrojeného konfliktu s Ruskem by ostatní státy byly povinny dle článku 5 považovat takový útok jako útok na je samotné a přijít na pomoc asi jiným způsobem, než jak jsme viděli v roce 2022. Takže určitě by ten byl důvod, jakkoliv samozřejmě to uznání té reality, že Ukrajina v mnoha ohledech je nyní dále, je naprosto naprosto pravdivé a i proto by vlastně státy na to měly dlouhodobě hledat cesty, jak by Ukrajina do NATO vstoupit mohla.
8: No, podle Založného by se Ukrajina měla přestat upínat k NATO a začít přemýšlet o jiných bezpečnostních strukturách. Jak číst tyhle ty úvahy nebo jaké formy spolupráce by mohla rozvíjet?
12: Tam ty formy spolupráce jsou určitě různé a do nějaké míry se to i skutečně děje. Je to nějaký přesun vlastně od toho širšího politického závazku vlastně hledání kapacit a spolupráce v této oblasti. A tam samozřejmě se můžeme mluvit o různých koalicích ochotných, které by v nějaké formě byly ochotny zároveň ten svůj příslib společné, dejme tomu bezpečnostní obranné spolupráce nějak více formalizovat, ale je to samozřejmě celá řada ujednání, které se týká vlastně spolupráce v obranném průmyslu a nějakých možných dalších iniciativ, které vlastně mohou posílit kapacity jak na straně Ukrajiny, tak těch dalších států, ať by to bylo ve formátu vlastně bilaterálním nebo nějakém minilaterálním nebo plurilaterálním, to znamená zahrnující více států než dva.
8: Proč myslíte, že Zalužný tehle výrok pronesl právě teď? Souvisí to nějak třeba i s stavem, jaký je na frontě, s tím, v jaké fázi se ocitla válka na Ukrajině?
12: To si asi úplně nemyslím, respektive nevím, jestli se nepletu, a to mě asi spíše opravte vy, tak ten výrok byl pronesen ne nutně vůči médiím, ale na uzavřeném jednání, takže v tomto...
8: Ukrajinských velvyslanců v Kyjevě, ano, by to mělo být.
12: Přesně tak, takže tam bych to bral s nějakým limitem, do jaké míry je to nějaká jako velká politická signalizace, asi bych to nepřeceňoval. Opět je to částečně asi nějaké uznání reality, že skutečně není spoléhat na to, že Ukrajina by se stala členem NATO bez toho, aby ta válka jako celek byla vyřešena nějakým stabilním ujednáním, aktuálně by neměla být asi z jeho pohledu politická priorita a zároveň o to více by se vlastně měly hledat různá aranžma s jednotlivými dalšími státy, případně menšími skupinami států, které jsou ochotny v té spolupráci v obranných otázkách postupit o něco dále než ty ostatní státy NATO.
8: Domnívá se Michal Smetana, bezpečnostní expert. Děkuji moc za rozhovor. Naslyšenou.
12: Děkuji za pozvání, hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
8: Ředitelství silnic a dálnic v Česku instaluje moderní optické kabely na dálnicích. Ty zajišťují veškerou komunikaci všech systémů, například předpověď počasí, bezpečnost nebo informace pro řidiče. Teď dělníci nové kabely a technologie instalují na asi 30-kilometrovém úseku dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem.
13: Jsme na dálnici D8 u Doksan, v úseku, kde jsou zúžené pruhy a jezdí se tady sníženou rychlostí. Ve středovém pásu tady pracují dělníci, mají celý ten pás odkrytý a uvnitř vidíme různé kabely a je tady se mnou mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
14: Otěžujeme stávající zeminu, tak abychom se dostali k té staré infrastruktuře a tu celou kompletně měníme. A s tím, jak se postupují technologie, tak i těch kabelů je potřeba více, to znamená, budeme jich tam dávat asi 106 kilometrů v celkové délce.
13: Tady od středového pruhu ke krajům dálnice pak vedou kolektory, kterými vy ty nové kabely protáhnete, takže není potřeba dálnici úplně rozebírat. No a z kabely se vymění i ty navazující technologie v úseku.
14: Ty kabely slouží nejenom pro přenos dat do všech portálů, kamer, sčítání vozidel, nebo potom SOS hlásek, meteo, stanic a podobně, ale samozřejmě i pro jejich napájení a všechno se to potom vlastně schází ve správě dálnice, které je na Nové Vsi.
13: I toto středisko řízení dálnice, respektive dispečing, ředitelství silnic a dálnic zmodernizuje, pokračuje mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
15: Abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům.
13: Tedy do infopanelů nad dálnicí, kterých navíc na tomto úseku přibude. Například při změně počasí, tak systém neprodleně automaticky upraví povolenou rychlost v úseku a informuje řidiče. Další výhodou bude podle ŘSD automatická reakce kamer.
15: Představte si, že dojde k nějaké nenadálé situaci, zastavení vozidla, nehoda, průnik zvěře na vozovku a podobně. Řidič který zastaví u SOS hlásky, stačí jenom, aby zmáčkl to volací tlačítko a v tu chvíli nejenom, že se spojí s námi, s našimi dispečery, okamžitě dostane informaci i operační policie, ale zároveň se ty nejbližší kamery automaticky v tu chvíli namíří přesně tady na to kriticky označené místo.
6: Zároveň nové technologie umožní v budoucnu různé informace přenášet přímo do moderních aut, popisuje Jan Riedl.
15: Aby v případě nějaké nenadále události, havárie, nehody, průjezdu IZS sanitky například kolonou, tak se zobrazila řidičům přímo na displeji informace. Pozor, ze zadu se blíží hasiči, sanitka, policie a podobně. Před vámi nehoda, před vámi prudké zpomalení, před vámi pád části nákladu a podobné informace.
6: Ředitelství silnic a dálnic teď zbývá optickými kabely a technologiemi vybavit ještě ty úseky dálnic, které byly do roku 2015 jen rychlostními silnicemi. Jakub Vik, Český rozhlas.
8: Návštěvnost na státních památkách v Česku je podle Národního památkového ústavu letos srovnatelná s minulým rokem. Třeba v Plzeňském kraji hrady a zámky navštívilo od začátku sezóny o téměř 5% méně lidí než v loni. Během letních prázdnin se ale zájem zase zvýšil a první prázdninový měsíc je tak nejúspěšnější za poslední 3 roky. Výrazný nárůst zaznamenali v červenci na zámku Kozel u Plzně.
16: Právě jsme vstoupili do Valdštejnského divadla. Představuje návštěvníkům průvodkyně Lucie Pšeničková.
17: Divadlo je takovým oblíbeným místem našich návštěvníků a i spousta těch, kteří se k nám vracejí po více než 30 letech, mají divadlo právě jako jednu z mála vzpomínek na náš zámek.
16: Letos se divadlo na zámku Kozel prohlédlo necelých 9 tisíc návštěvníků, což je zhruba o 4 tisíce míň než v loni.
18: Návštěvnost máme o něco nižší než loni. Samozřejmě na návštěvnost má vliv i počasí, takže první horké dny, které udeřily během června, tak nám návštěvnost trochu snížily.
16: Hodnotí letošní návštěvnost kastelánka zámku Kozel Věra Polanová.
18: Ale vzhledem vlastně k té zvýšené nabídce prohlídek převážně kostýmovaných a pro děti, tak za ten červenec nám návštěvnost vstoupá.
16: Kdo chodí nejčastěji?
18: Nejčastěji nás navštěvují právě rodiče s dětmi, popřípadě prarodiče s vnoučaty, takže jsme opravdu velmi rádi.
16: Co tady u vás budí největší zájem?
18: Já bych řekla, že to jsou kostýmované prohlídky, dětské prohlídky a ty určitě vedou prim. Ty jsou opravdu pravidelně vyprodáváně. Pak náš rozsáhlý park a nabídka dalších kulturních aktivit. Máme ještě připraveno několik akcí na srpen, takže doufáme, že i to nám pomůže.
16: Víc návštěvníků než v loni přišlo třeba na zámek Červené Poříčí, kde kastelána dělá Marcel Čermák.
19: Přikládáme to tomu, že jsme se více věnovali reklamě ve veřejném prostoru a nebo na sociálních sítích. Důvodem ale může být i prohlídková trasa v předzámčí zámku Červené Poříčí, která představuje dopravní prostředky nebo třeba cesty za lovem do cizokrajných afrických zemí a nebo do Orientu.
16: Že v červenci se návštěvnost na většině památek v Plzeňském kraji zvýšila, potvrzuje za Národní památkový ústav Markéta Slabová.
20: Po mimořádně horkém závěru června přinesl červenec příjemnější podmínky pro výlety a spolu s pestrou nabídkou kulturních akcí a mimořádných prohlídek přispěl k opětovnému růstu návštěvnosti.
16: Například v klášteře v Plasích se po několikaleté obnově otevřel nový prohlídkový okruh sýpka s hodinovou věží.
20: Ten návštěvníky zavádí do gotické kaple, historické sýpky i k unikátnímu ručně natahovanému hodinovému stroji ze 17. století. Současně se tu konají komentované prohlídky zámku Metternichů, které představují nejen cestování knížecího rodu, ale také každodenní život zámecké domácnosti v době, kdy byly majitelé na cestách. Hlavní turistická sezóna tak začíná dohánět slabší jaro. O celkovém výsledku ale rozhodne především srpen.
16: A tou hlavní akcí na památkách bude tradiční hradozámecká noc 22. srpna. Z Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.
8: Bylo 15 hodin 30,5 minuty a na řadě jsou zprávy dnes s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus.
3: Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan na pojednání s ostatními ministry vnitra 27. Pomoc by podle ní mohla být jak finanční, tak organizační. Za půl hodiny skončí lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 16:00 odpolední musí být kandidátní listiny a přihlášky k registraci, a to v případě senátních voleb, doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Pak budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. Francouzské a britské lodě zachránili 157 migrantů v Lamaňském průlivu poté, co jejich plavidlo začalo v úterý ráno hořet. Stalo se to poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo asi 14 000 lidí, nejméně 15 z nich při cestě zemřelo. Policie pátrá po pohřešovaném seniorovi z České Lípy. 85-letý Vladimír Svítek odešel včera okolo 15. hodiny na procházku a zatím se nevrátil. Měl na sobě žluté tričko a krátké šedé kalhoty, často nosí červenou kšoutovku, batoh a používá trekové hole. Je vysoký 175 cm, má štíhlou postavu, modré oči a krátké šedé vlasy. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace volejte na linku 158. Na dálnici D1 popojíždí kolony na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov na kilometru 210 je omezení a kolona od Rousínova z kilometru 215 je asi na 20 minut. Nehoda v omezení na kilometru 210 už nepřekáží. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústí nad Labem menší kolona před sjezdem do Kbelské ulice a kvůli omezení se zpomaluje u sjezdu na Čakovice a zdržení je pak asi 5 minut. A na dálnici D5 je zdržení na výjezdu z Prahy do Plzně za nájezdem z okruhu na druhém kilometru stojí nepojízdné auto v pravém pruhu a kolona je už z pražského okruhu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a bouřky a nejvyšší středeční teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná repríza pořadu Interview plus Pavlíny Nečáskové.
1: Ve španělské exklávě Ceuta stále zůstávají stovky migrantů z Maroka. Vláda v Rabatu viní z nastalé situace šíření dezinformací a pašerácké gengy. Skutečně jsou schopni během jednoho dne zorganizovat přesun 10 000 lidí. Zvládne situace španělské úřady a jak by se z toho měla poučit Evropská unie? To nás bude zajímat v dnešním Interview Plus. Já jsem Pavlína Nečásková.
2: Interview Plus.
1: A mým hostem je dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Vítejte.
21: Dobrý den.
1: Ministři vnitra unijních států dnes jednají ohledně situace v Ceutě. Co od toho očekáváte?
21: Já od toho asi neočekávám nic zásadního, protože to migračním tématu je velmi těžké na úrovni evropské najít shodu. Co bych doufala já, že se bude více mluvit o nějaké spolupráci a podpoře, což ale neukazují ty reakce na ten incident.
1: Myslíte podpoře Španělska?
21: Podpoře Španělska, podpoře členských států navzájem právě v těch situacích, kdy řeší nějaký problém, ale jak jsme viděli, není to ten trend, který většina členských států tedy zaujala vůči Španělsku.
1: No, lze se na tu situaci, která nastala minulý týden v Ceutě, dívat jako na jednorázovou akci nebo na trend, který se může opakovat?
21: To asi uvidíme ještě. Já to spíš vnímám jako v tuto chvíli jednorázovou akci, ale na druhou stranu ty situace, kdy dochází k nějakým incidentům na vnější hranici Evropské unie, se stávají. Můžeme to pozorovat třeba na té polsko-běloruské hranici. I v případě dalších bychom, ostatně v roce 2021 se to v Ceutě stalo také. Je to prostě nějaká kombinace faktorů, které nastanou a také toho, že Evropská unie se neumí úplně postavit k tomu tématu migrace tak, aby bylo nějakým způsobem možné důstojně se do Evropské unie dostat na pracovní trh.
1: Představitelé některých unijních států se dnes budou zřejmě na tom jednání vyslovovat pro vyloučení Španělska ze šengenského prostoru, což není úplně možné. Když říkáte, že by mu měli nějakým způsobem ho třeba podpořit, myslíte si, že by to ho měli podpořit bezpečnostně, poslat mu tam třeba nějaké další posily, nebo jakým způsobem?
21: No, myslím si, že to záleží na to, v jaké konkrétní situaci se ten stát nachází. Myslím si, že v tomto případě, kdy Španělsko poměrně se zdá vědělo, co se k tomu nějakým způsobem aktivně postavilo a aktivně se k tomu staví, tak možná tu podporu administrativní, logistickou a podobně bezpečnostní nepotřebuje, ale podpořit například tu jednotu Evropské unie, že tedy stojí ty členské státy navzájem za sebou. A záleží vždycky na té konkrétní situaci, ale to, co dlouhodobě, po čem třeba volá Kypr, Malta, Řecko, je tedy to, že potřebují podporu v tom, aby ti žadatelé o azyl byli rozmístěni rovnoměrně na ty další členské státy.
1: Mnohá média popisují tu situaci ve španělské exklávě jako migrační krizi. Je to správné označení, když to trvalo, řekněme, necelé dva dny?
21: Já si domnívám, že ne, ale zároveň samozřejmě je to velmi viditelný incident, který bych řekla tu krizi a ty pocit obav vzbuzuje v těch obyvatelích jednotlivých členských států. A důvodem je podle mě z jedné strany to, jakým způsobem o migrantech a migraci komunikujeme dlouhodobě a především pravicové vlády vykreslují tu velkou hrozbu, která migrace sebou nese, ale a vlastně sekuritizují ten problém, bavíme se vlastně pouze o té bezpečnosti a nedostatečně se mluví o všech dalších dopadech migrace, o tom, že to je prostě nějaký postaletí fungující fenomén, lidé migrují Evropané ostatně. Neznamená to nezbytně a nutně pouze bezpečnostní hrozbu a tím pádem vlastně vzniká ten pocit té krize. A zároveň do toho vstupují, bych řekla, i ty další dezinformační narrativy toho, že se ten bezpečnostní problém jakoby zvyšuje a rozkládá to tu společnost. To neporozumění, které ve společnosti, bych řekla, pociťujeme v mnoha tématech, tak v migraci samozřejmě, bych řekla, od roku 2015 významně.
1: Řekla byste, že španělské úřady zvládly dobře tu nastalou situaci? Já připomenu, že hned ve čtvrtek tam posílali armádu.
21: Já to asi nedokážu hodnotit ze své pozice. Myslím si, že to také uvidíme do budoucna. Celá ta situace se musí vyšetřit. Zemřelo tam více než 80 lidí, přes 70 na té španělské straně, další úmrtí jsou na té marocké straně, takže je to vlastně tragická situace, která tam nastala. A uvidíme. Určitě je zřejmé, že Španělsko vlastně aktivně k tomu přistupuje, aktivně i komunikuje poměrně srozumitelně vůči jak evropské veřejnosti, tak španělské veřejnosti. A vzhledem k tomu, že se ten problém, ta situace neeskaluje, tak mé hodnocení je spíše pozitivní. Pokud lze pozitivně hodnotit situaci, která je podle mého názoru od počátku špatně, jak je nastavený celý migrační systém.
1: No, vzhledem, my se k tomu určitě, k tomu nastavení migračního systému také dostaneme. Vzhledem k tomu, že se utá španělská exkláva, ale není tedy v šengenském prostoru, platí pro ní ve vztahu k příchozím migrantům nějaká jiná pravidla než v Evropské unii?
21: Trochu ano, myslím si, že pro posluchače je důležité, aby se podívali na mapu, kde Ceuta je, že tedy v Africe, a to je vlastně také trochu symbolické, že se tady dramaticky bojíme lidí, kteří přicházejí, kteří ale vlastně jsou jakoby na svém území, pokud se na to díváme tím pohledem
1: geografickým.
21: Platí tam trochu jiná pravidla v tom, že to tedy není vstup do šengenského prostoru, to znamená, že lidé, kteří vstupují do Ceuty, tak jsou kontrolováni na vstupu a potom vlastně i na tom v úvozovkách výstupu, tedy v situaci, kdyby odjížděli, ať už odlítali nebo odjížděli po moři na pevninské Španělsko. Takže tím pádem ten systém je trochu jiný a zároveň tam vlastně ta možnost té žádosti o mezinárodní ochranu je poměrně omezená. To to vlastně znamenalo i to, že ti lidé se velmi rychle vrátili zpátky, prostě proto, že zjistili, že nemají možnost pokračovat do Evropské unie a i po překonání tedy té hranice.
0: A myslíte, žádost o mezinárodní ochranu je pro ně složitá vzhledem k tomu, že přicházejí z Maroka?
21: Vzhledem k tomu, že přicházejí z Maroka, vzhledem k tomu, že jakým způsobem vlastně překročili tu hranici a tam, pokud by se vedlo to hraniční řízení, tak velmi rychle.
0: Zhruba 48 tisíc lidí se už Seuty vrátilo dobrovolně do Maroka. Myslíte si, že tito lidé, že to skutečně bylo dobrovolné? Co je čeká doma?
21: Asi záleží na konkrétní situaci. Věřím, že jsou mezi těmi lidmi lidé, které nečeká nic dobrého. Můžou tam být lidé, kteří jsou doma pronásledováni, kteří prostě nemají žádné finanční prostředky, jsou v nějakých jiných složitých situacích. Takže to se dá o takové množství lidí velmi těžko říct. Nepředpokládám, že by Maroko nějakým způsobem přistupovalo k jejich stíhání nebo perzekuci čistě z tohoto důvodu. Ale samozřejmě nikdy nevíme, nastat to může. Ten návrat v úzovkách dobrovolný, samozřejmě, že byl v úzovkách dobrovolný. Ti lidé měli úplně jiný migrační cíl, který se jim nepodařilo splnit, ale okolnosti byly takové, že ten odchod pro ně dával větší smysl, než to, aby tedy tam se pokusili zůstat anebo byli nuceně navraceni.
0: Co bude teď s těmi stovkami až tisíci, kteří ještě ve španělské exklávě zůstávají?
21: To myslím uvidíme teprve. Uvidíme, jak se k tomu postaví právě v případě nějakých žádostí o ochranu, jestli tam budou zahájena nějaká řízení, jakým způsobem na to budou nahlížet soudy. Těžko se mi to teďko hodnotí, i protože vlastně ta přijímací střediska případně v Ceutě vyhlásila, že jsou úplně plná, takže jakým způsobem ta situace bude ze strany Španělska řešena, to teprve budeme sledovat, bych řekla, v dalších týdnech.
0: Ale určitou šanci, že se nakonec dostanou na pevninské Španělsko do šengenského prostoru, mají.
21: Já si myslím, že velmi minimální, ale velmi bych doufala, že lidé, kteří tam jsou opravdu pronásledováni z důvodů, o kterých evropské právo říká, že bychom měli jim udělit ochranu, mezinárodní ochranu nebo doplňkovou ochranu, takže jejich žádost posouzena bude a že tedy to právo, které jsme si sami definovali a které vychází z mezinárodních závazků Evropská unie, potažmo Španělsko, dodrží a v takovém případě by měli šanci se tam dostat. Ale může to být třeba i z humanitárních důvodů. Může to být lidé, kteří jsou obětí obchodu s lidmi a tam prostě jsou potom situace, kdy ta pomoc je humánní, logická, ale i právně zakotvená.
0: Český rozhlas má v tuto chvíli reportéra na Ceutě a někteří z těch příchozích mu popisovali, že si nemohli na místě obstarat základní potřeby, protože tamní obchody z obav o svou bezpečnost zavřeli. Je povinnost úřadů se o ty lidi nějakým způsobem postarat?
21: Evropské právo to říká, že v případě tedy, že tam je zahájena nějaká procedura nebo v případě, že by byly umístěni do nějakého zajištění, takže jsou nějaké minimální standardy, kdyby ta povinnost se o ně postarat vznikala opravdu v těch základních potřebách, aby měli kde spát, aby měli co jíst, aby byly vlastně ošetřeny nějaké základní lékařské potřeby, to znamená základní lékařské ošetření, případně lidi, kteří jsou v traumatu nebo v nějakém těžkém kolapsu, tak aby o ně bylo postaráno.
0: Takže je možné, že se ukáže, že tomuto právu nebylo tedy, nebo že o ně nebylo postaráno? Pak, že se to bude vyšetřovat.
21: Ano, zároveň tam záleží, jestli vlastně došlo k tomu kontaktu, k té možnosti, aby vůbec nějaké řízení bylo zahájeno a tím vlastně vznikla ta povinnost. Takže ano, a já předpokládám, že když se to bude vyšetřovat a asi se to vyšetřovat bude, tak prostě dojde k tomu, že některá pochybení tam nastanou. Je to prostě nějaká krizová situace. No.
0: Hostem Interview Plus je dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
0: Španělská média informovala o tom, že údajně tamní tajné služby, tedy španělské tajné služby, věděli, že se ten masový příchod migrantů chystá a informovali o tom také ministerstvo vnitra. Dá se říct, že tedy tyto složky selhaly, že tomu šlo nějak předejít?
21: Já nejsem bezpečnostní expertka, nedokážu na to odpovědět. Já si myslím, že je velmi těžké něčemu takovému předejít, i proto, že vlastně v těch migračních a hraničních situacích jsou vždycky minimálně dva státy, ne-li více, které nějakým způsobem ne vždycky úplně chtějí spolu spolupracovat. A já neříkám, že se to stalo tady v tomto případě, ale to téma takzvané instrumentalizace migrace, tedy že migrace a migranti především jsou využíváni k nějakému mocenskému politickému boji v uvozovkách, to vidíme máme s tím zkušenost. To, co to sebou nese, je, že umírají lidé a že se vlastně zneužívají ti nejzranitelnější k tomu, že si ty státy mezi sebou vyřizují nějaké své zájmy. A už jsem zmiňovala tu polsko-běloruskou hranici, tam se o tom hodně mluví. Může to být případ i tady určitých zájmů, které, politických zájmů, které má Maroko, Alžírsko, Španělsko a tak dále.
0: No, jsou pašerácké gengy schopné zorganizovat během jednoho dne zhruba nebo více než 50 tisíc lidí, aby se posunuli a přešli hranici?
21: Zase, těžko se na to odpovídá. To, co v těchto situacích a na těchto místech vlastně vidíme, je, že jsou tam, že tam je velmi mnoho různých aktérů, kteří nějakým způsobem velmi často kořistí na těch migrantech, kteří prostě mají nějaký omezený způsob, jak jednat a jak se dostat do toho státu, kam se dostat chtějí, nebo do bezpečí. A může tam dojít k určitým synergiím. A víme, že migranti a migrantky obecně více věří informacím ze sociálních sítí a neoficiálním informacím vlastně z těch komunit, případně i od těch pašeráků, než od těch oficiálních. Takže nějakým způsobem je asi možné si představit, pokud se sejdou všechny tyto různé informace, dezinformace dohromady, že to prostě nějakým způsobem může zvednout poměrně vysoký počet lidí, kteří tam třeba dlouhodobě už žijí, čekají na tu příležitost.
0: Když říkáte ale, že tam je vlastně ve hře několik aktérů, to znamená, že třeba bez tolerance marockých úřadů by to nemuseli zvládnout ten přechod?
21: Je samozřejmě otázka, jakou roli v tom marocké úřady hrály. Jestli to byla role aktivní, pasivní, anebo prostě na to nebyly připraveni.
0: No, přinejmenším teď spolupracují tady v posledních dnech se španělskými úřady. Vy už jste zmiňovala ty sociální sítě a připomenu, že příchozí lidé se svěřovali tamním novinářům, že se nechali ošálit, tedy příspěvky na sociálních sítích, které informovaly o otevřených hranicích do Španělska. Lze proti těmto aktivitám, pašerákům, tedy aktivitám online, nějakým způsobem postupovat?
21: Já si myslím, že dlouhodobě vidíme, že ta politika toho odrazování a zavřených hranic prostě dobře nefunguje. Může samozřejmě se vést nějaká protiinformační kampaň, která moc nefunguje, protože prostě ti lidé nevěří těm státům, které vlastně jim v tom brání, a ta důvěra je asi pochopitelná. Obecně přicházejí ze zemí, kde se s těm vládám a státům moc nevěří. A podle mého názoru by ta cesta, která by ulehčila tuto situaci, byla otevřít nějaké legální cesty migrace. To, aby lidé, kteří vědí, že na tom evropském trhu práce najdou práci, bohužel na tom nelegálním, protože legálně se vlastně jim postoupit nepodaří, tak ta příležitost tam je, tak ji chtějí využít. A pokud bychom nastavili otevřenější cesty legální, jak z hlediska práce, studia, tak ale i z hlediska třeba humanitárních nějakých specifických víz pro lidi, kteří jsou v ohrožení a kteří jsou pronásledováni a nemuseli by podstupovat tuto cestu, tak by to vlastně mohlo ulehčit vlastně tom tlakům na těch hranicích. Samozřejmě to nezmizí nikdy, vždycky budou nějaký lidé, kteří se tam nevejdou, nebo Evropa prostě ty počty lidí stanoví nižší, ale mohlo by to znamenat, že ten tlak bude mnohem nižší a že se budeme bavit o méně lidí, kteří umírají po té cestě, ale i o těch, kteří nelegálně vstupují.
0: No, Španělsko se v těchto dnech stává terčem kritiky některých evropských pravicových vlád i za to, že tedy připravuje plán na legalizaci pobytu 500 000 příchozích migrantů. Má proto Madrid vybudovaný funkční systém?
21: Tak Španělsko vlastně vyhlásilo takzvanou regularizaci, což byla vlastně, je to nástroj nebo možnost zlegalizovat si pobyt pro lidi, kteří ve Španělsku pobývali minimálně 5 měsíců, a to před 1.1.26, takže to určitě nedopadá na ty, kteří přicházejí v roce 2006 a byly tam určité podmínky stanovené. Ono má na to vybudovanou infrastrukturu na to, aby zvládlo tu regularizaci nějakým způsobem v nějakém čase, ale zároveň je potřeba si uvědomit, že ti lidé na území Španělska jsou, žijí, pracují, často jsou díky tomu, že nemají ten pobyt právě vykořisťování v práci, nachází se jako ve složitých situacích, jsou to třeba smíšené rodiny, kde vychovávají děti a děti nemají pobyt, nebo jeden z těch rodičů nemá pobyt. Tím pádem neodvádějí daně, nepřispívají do těch systémů a vlastně je to pro ten stát velmi nevýhodné. To jsou věci, které jsou spočítané. Pro stát je vždycky výhodné vědět, kdo je na tom území, mít toho člověka identifikovaného a chtít po něm, aby přispíval do státního rozpočtu. Takže a zároveň samozřejmě jak Španělsku, tak mnoha vlastně všem členským státům Evropské unie chybí pracovníci. Tím pádem vlastně je to logická cesta, kterou by se měli vydat. A bohužel zdá se, že pouze Španělsko má tu odvahu to učinit.
0: No, jak má vybudovaný ten nebo propracovaný ten systém v tom ohledu, aby nedošlo na to, čeho se tedy řada evropských států obává, že se mezi ty příchozí, kteří tedy jejichž pobyt bude legalizovaný, nedostali nějací kriminálníci, kteří se pak těžce budou vyhošťovat?
21: Tak jednak ti lidé už na tom území jsou, to si myslím, že je důležité říci. A zároveň prostě dochází k té základní identifikaci. Ve chvíli, kdy získáváte pobyt vízum, odevzdáváte biometrické údaje, otisky prstů, což vlastně jsou všechno údaje, biometrické údaje, které procházejí samozřejmě databázemi evropskými. Udělají úplně to stejné, co by udělali jiné členské státy v okamžiku, kdy vydávají ty pobyty víza. A vzhledem k tomu, že znovu ti lidé na území jsou, tak vlastně ten argument já nespatřuju jako zásadní. Naopak, teď je šance tedy, aby byli identifikováni ty lidi, o kterých si myslíme, že by být identifikováni měli.
0: Posloucháte Interview Plus a naším hostem je Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. V polovině června vstoupil v platnost unijní migrační pakt. Už lze hovořit o nějakých viditelných změnách, které přinesl?
21: Myslím si, že nelze. To, co momentálně ještě dobíhá v mnoha členských státech, je jeho zavedení. Musíme si uvědomit, že to je soubor 12 nařízení, velmi složitý.
0: Připomeneme, že Česká republika z něj má v tuto chvíli výjimku.
21: Česká republika má výjimku v té situaci, kdy tedy nemusí, vzhledem k tomu, že hostíme velký počet ukrajinských uprchlíků, nemusíme přijímat z jiných členských států žadatele o mezinárodní ochranu nebo se podílet na jiným způsobem na tom solidárním mechanismu, ale jinak na nás vlastně dopadají všechna ta nařízení a pravidla. Česká republika implementovala. My z toho nejsme moc šťastní jakým způsobem v některých věcech, ale je jedna z těch států, kteří na to připraveni jsou. Ono to také souvisí s tím, že Česká republika nemá vnější hranice a je trochu jednodušší implementovat tu legislativu, která se hodně týká těch hraničních řízení a těch situacích na hranicích v případě, že se vás to týká méně. Ale tím nechci snižovat práci, kterou na to ministerstvo vnitra odvedlo.
0: Já vím, že vy a vaše sdružení kritizujete podobu migračního paktu. Přesto, kdyby platil delší dobu, mohla by ta situace v Soutě vypadat nějak jinak, nebo by jí to vůbec neovlivnilo?
21: Já si myslím, že by nevypadala zásadně jinak. Tam vzniká, nebo respektive Španělsko by tam mělo možnost suspendovat vlastně ty žádosti o mezinárodní ochranu, ale i v tomto případě, pokud tam nějaké vůbec budou nabrány, tak budou velmi pravděpodobně rychle vyřízeny a budou se tam aplikovat taky krátké lhuty, takže nemyslím si, že to zrovna v tomto případě hranice, která je jako velmi dlouhodobě střežena a řešena, že to bude mít nějaký význam, že by to mělo významný dopad.
0: Jaká je vlastně v tuto chvíli situace v Evropě? Ví se, kolik je nyní v pohybu nelegálních migrantů?
21: No, já tady se možná zastavím u toho spojení nelegální migrant, kdy je to spojení, které my úplně nepoužíváme, protože ti lidé mají nějaká práva. A zároveň to, že někdo migruje a vstupuje na území toho členského státu nebo jiného státu bez oprávnění, takzvaně nelegálně, tak to neznamená, že nemůže získat ten legální status. A to si myslím, že je důležité jako si uvědomit, když o tom mluvíme. Prostě to mezinárodní právo říká, že když jste pronásledování z politických, národnostních, rasových a dalších důvodů, tak máte právo vlastně na ten statut uprchlíka a na to v tom, na s tím spojený pobyt. Do Evropské unie v roce 2026 přišlo vlastně zhruba 50 tisíc lidí, kteří tedy nějakým způsobem žádají o azyl, překročili tu hranici. Z toho 41 tisíc jich bylo po moři, tou středozemní trasou, nebo těmi trasami, které tam jsou. A je to, zhruba to odpovídá vlastně tomu loňskému roku, možná je to o něco méně, loni to bylo 154 tisíc lidí, takže uvidíme.
0: Takže ten trend není rostoucí?
21: Ne, rozhodně naopak. Ten trend není rostoucí, oproti roku 2024 zase tam byl snižující se skok asi o 40 tisíc lidí. Na to, jak to

0: ty konflikty vznikají, Evropa je stále bezpečná a je proto logické, že část lidí tam směřovat bude. A ve chvíli, kdyby vypukla nějaká jako velká krize, tak samozřejmě to můžeme jako pocítit. Ale zároveň, abych všechny uklidnila, je potřeba říct si to B, většina uprchlíků zůstává v těch sousedních zemích. Evropa rozhodně nehostí nejvíce uprchlíků globálně na světě. A zároveň viděli jsme to prostě i v té ukrajinské zkušenosti. Vlastně ty kapacity jsou poměrně velké, když se nebojíme a aktivně vlastně se rozhodneme těm lidem v nouzi pomoci.
1: A kdy říkáte, že Evropa v tuto chvíli nehostí nejvíce migrantů na světě, možná už není pro ně ani tak atraktivní, je to tím, že je prostě pro ně teďko nehostina?
0: Já bych neřekla, že Evropa není pro migranty atraktivní, nebo respektive asi bychom se museli bavit pro jaké. A to je, jak jestli vlastně ta nepřátelská politika, to odrazování, vlastně ta debata o tom, že celé to řízení povedeme mimo Evropskou unii a tak, je odrazujícím faktorem, je předmětem velkých diskuzí. Vlastně se ukazuje, že to tak příliš není. Jak vidíme, ta čísla se zásadně nemění, ale Evropa pořád investuje dál a dál do těch bezpečnostních opatření.
1: Hostem Interview Plus byla dnes ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: A za pozornost děkuje Pavlína Nečásková.
2: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Hodin úterý 4. října je tady Odpolední plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
5: Český rozhlas Plus.
4: Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci Brunera obstála při migrační krizi ve španělské Ceutě. Unijní ministři vnitra Španělsko dnes pochválili za rychlé zvládnutí situace a shodli se, že je nutné dál bojovat proti pašerákům lidí. Jaká je situace v samotné Ceutě? Právě vypršela lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb, které se budou konat v 27 obvodech. I o tom budeme mluvit v následující hodině. A v katedrále svatého Patrika v Dublinu se rodina blízcí loučí s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Obřad v přímém přenosu na internetu sleduje přes 40 000 diváků. I to bude naše téma. Nejprve jsou tu zprávy a Martin Matějka.
6: Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po jednání s ostatními ministry vnitra 27. Pomoc by podle ní mohla být jak finanční, tak organizační. Ministři vnitra jednali online v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. Podle aktuálních údajů španělské vlády tam od čtvrtka do pátku přišlo z Maroka nelegálně asi 72 000 lidí. Většina z nich už se ale mezi tím vrátila zpátky a nikdo z nich se nedostal do evropské části Španělska. A další informace přidáme v Odpoledním plusu hned po zprávách. Na jihu Francie v regionu Var se opět šíří lesní požár. Plameny během několika hodin zasáhly 1 000 hektarů porostu v těžko přístupném terénu. Situaci zhoršuje horko, sucho a vítr. Na jihozápadě Francie se mezitím mohli vrátit domů poslední evakuovaní obyvatele.
7: Na návrat domů čekali například obyvatelé poloostrova Cap Ferret nebo vesničky Le Porche. Tu ale z části zničily plameny. Někteří lidé tak přišli k troskám svých domů. Marius z Le Porche agentuře Reuters řekl, že bude muset pro svoji rodinu najít provizorní bydlení, než dům znovu postaví. Rozsáhlý požár zničil v departmánu Gironde na 200 domů. Prefektka Sophie Brokasová řekla, že lidem poskytne pomoc Červený kříž i úřad. Ve Francii se taky zvedla velká vlna solidarity. Lidé pořádají pro oběti požárů peněžní i materiální sbírky. Z Bordeaux Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Vrchní soud v Praze rozhodl o stížnosti státního zástupce v případu muže obviněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Nemůže ale informovat o jeho obsahu, protože rozhodnutí ještě nebylo doručené obviněnému ani státnímu zástupci. Uvedla to mluvčí vrchního soudu Kateřina Dostálová. Státní zástupce

0: se podal stížnost proti rozhodnutí Pražského městského soudu o vrácení případu policii k došetření a propuštění obviněného muže z vazby. Obviněného muže zadrželi policisté letos v lednu a obvinili ho z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Je prvním stíhaným podle tohoto paragrafu v Česku. Podle serveru Seznam zprávy byl Číňan pražským zpravodajem média Čínské komunistické strany a v Česku působil několik let.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové před 14:00 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě od začátku měření. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota navíc ještě dál stoupá. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a byl teprve z pondělí. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Obchod s aplikacemi App Store na několik hodin odstranil ze své nabídky komunikační aplikaci Telegram. Americká firma Apple tvrdí, že porušovala zákaz týkající se šíření obsahu spojeného se zneužíváním dětí.
2: Aplikaci do svého obchodu Apple vrátil potom, co vývojáři závadné materiály odstranili. Telegram, který má víc než 1 miliardu aktivních uživatelů denně, už dřív uvedl, že obsah týkající se zneužívání dětí a mladistvých netoleruje. Letos kvůli tomu podle své zprávy zablokoval přes 330 tisíc skupin a kanálů. Vývojáři Apple vzkázali, že doufají v uplatňování stejného metru i v případě dalších aplikací. Kvůli podezření z šíření nelegálních materiálů vyšetřují tuto šifrovanou platformu úřady v Austrálii a Británii. Zakladatel Telegramu a miliardář Pavel Durov čelí ve svém rodném Rusku zatykači kvůli podezření z napomáhání terorismu. Obvinění odmítá s tím, že je motivované snahou omezovat svobodu slova na internetu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Na bezpečnost cestujících na letišti Václava Havla v Praze dohlíží nová speciální policejní jednotka. Muži v zelených uniformách budou zasahovat třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím. Policisté z nové jednotky se ale cvičí i na mimořádné situace, třeba na bombový nebo teroristický útok.
3: Situaci nemůžou nikdy podcenit, říká velitel speciální jednotky Jan Kubo.
4: My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
3: Jeho zástupce Jan Pařík dodává, že proto umí všichni příslušníci například ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše.
5: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
3: Počet cestujících na letišti postupně narůstá. Podle odhadů jich odbaví za letošní rok dohromady skoro 19 milionů. V budoucnu ještě víc. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze a ve Středočeském kraji smogovou situaci. Platí do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory a malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Přízemní ozon vzniká při intenzivním slunečním záření, reakcí uhlovodíků a oxidů dusíku. A v České dnes začala rekonstrukce renesančního Červeného domu. Stát bude asi 77 milionů korun a potrvá 2 roky. V Letohrádku postaveném v 16. století vznikne po dokončení oprav nová pobočka Českolipského vlastivědného muzea, říká jeho ředitel Zdeněk Vytáček.
6: V dolním patře budou expozice o barvení textilu a potiskování textilu, což je zapomenutá, nicméně velmi bohatá historie tady České Lípy. A v tom prvním patře budou expozice, které budou představovat Berky, protože vlastně Berkové založili tento objekt.
0: Dálnici D1 je silný provoz na příjezdech do Brna. Na kilometru 196 je dlouhodobé omezení u sjezdu na Bratislavu a kolony jsou od Popůvek z kilometru 182 a také od Slatiny z kilometru 201. Jsou to hlavně kamiony. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz před sjezdem do Kbelské ulice. Kolony začínají za sjezdem na Zdiby a zdržení je pak do Kbelské asi 10 minut. Na dálnici D8 je zdržení za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Kralupy na 14. kilometru je nepojízdné auto a kolona z 11. kilometru je asi na 15 minut. A v Praze je třeba pomalý provoz na magistrále směrem do Holešovice. Dlouhodobé omezení je u hlavního nádraží a také na Hlávkově a zdržení celkově od Nusalského mostu v nesouvislé koloně asi 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a bouřky a nejvyšší středeční teploty 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
7: 16 hodin a 8 minut. Jak už víte z našich zpráv, ministři vnitra států Evropské unie pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize ve městě Ceuta. Po mimořádné videokonferenci to prohlásil irský ministr vnitra Jim O'Callaghan. Minulý týden se z Maroka do Ceuty nelegálně dostalo více než 70 tisíc lidí. Minimálně 75 z nich přitom zahynulo. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner zdůraznil, že nikdo z migrantů se nedostal ze Ceuty dál do Evropské unie. Výsledky jednání probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Jaké jsou tedy hlavní závěry dnešního jednání ministrů vnitra?
8: Ministři podle irského představitele, který tomu jednání předsedal, ocenili rychlé a efektivní úsilí španělských úřadů, které podle nich tu situaci dobře zvládly. Podle španělského ministra vnitra Fernanda Grande Marlasky ministři vnitra také uznali, že ta odezva Madridu na situaci v Ceutě byla skutečně efektivní. Eurokomisař pro migraci Brunner zdůraznil, že počty lidí přicházejících do Evropské unie nelegálně v posledních měsících výrazně klesají. Nicméně připustil, že i nejlepší statistiky jsou pak přebité a zastíněné těmi dramaticky vypadajícími obrázky, které jsme sledovali právě minulý čtvrtek v Ceutě. Brunner také vyjádřil lítost nad ztrátami životů lidí, kteří při pokusu dostat se do Evropské unie utonuli. Pokračuje Brunner.
9: O život přišlo 75 lidí. Jejich rodiny už nikdy neuvidí své blízké, a to kvůli zločincům, kteří posílají lidi na nebezpečné cesty. To je prostě nepřijatelné. A dnes jsme také diskutovali o tom, jak se takovým incidentům v budoucnu vyhnout. Co ale od začátku zafungovalo, byla evropská reakce. Španělsko dnes opět potvrdilo, že prakticky všichni, kteří se do Ceuty dostali, už se vrátili. Lidé se nedostali do kontinentálního Španělska a do Evropy.
8: Události v Ceutě komisař Brunner označil za test pro evropskou odolnost a bezpečnost hranic a Evropská unie i Španělsko podle něho v tomto testu obstály.
7: Jak chtějí členské státy zabránit možnému opakování situace z minulého týdne?
8: Ministři se shodli, že je nutné pokračovat v neúnavném boji proti právě těm pašeráckým sítím, nadále taky posilovat návraty neúspěšných žadatelů o azyl, upevňovat hranice Evropské unie a budovat hluboká partnerství se třetími zeměmi, odkud právě migranti do Evropy přicházejí. Ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO pak po videokonferenci se svými kolegy napsal na síti X, že je také nutné posílit systém včasného varování a sdílení informací přímo z terénu a že tyto mezery v systému je potřeba odstranit co nejrychleji.
7: No, část členských států, včetně i Česká, v posledních dnech v reakci na to, že do té Ceuty přišlo během pár dnů tisíce, desetky tisíc uprchlíků, tak mluvili o možném dočasném vyřazení Španělska ze schengenského prostoru. Bylo i to tématem dnešního jednání?
8: Tak před jednáním skutečně k tomu vyzývala například Itálie, ale třeba i český premiér Andrej Babiš. Nicméně v závěrech toho dnešního jednání, té dnešní schůzky, to ministři nezmiňují, nezmínil to ani eurokomisař Brunner. Naopak všichni vyjadřovali španělskou podporu, jak už jsem zmiňovala. Taky poukázali na to ministři, že komunikace v krizových situacích by mohla být v budoucnu soudržnější, tak aby země Evropské unie lépe čelily zlomyslným externím aktérům, kteří právě pracují s manipulacemi a pokoušejí se vměšovat do záležitostí Evropské unie.
7: Tolik z Bruselu naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkuji.
8: Naslyšenou.
7: My se teď podíváme do španělské Ceuty na severu Afriky, kde se situace o víkendu výrazně uklidnila. Z původních více než 70 tisíc lidí, kteří tam nelegálně přišli, jich zůstává na místě už jen několik tisíc a je tam na místě i náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesár, se kterým jsme teď ve spojení. Dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
7: Dominiku, jak to teď tedy v Ceutě vypadá? Skutečně se dá říct, že je tam klid?
10: Ano, ve městě je určitě většinou klid, kavárny a restaurace mají plné zahrádky, když je pravda, že řada jich je pořád zavřených. A takhle už to vypadalo v sobotu večer, když jsem přijel, ale ještě v pátek to zřejmě bylo hodně jiné. Ulice prý byly úplně plné lidí, víc místních mi říkalo, že z Maroka přišlo opravdu hodně dětí bez doprovodu, třeba jen 8-10letých. Všechny podniky tehdy zavřely, nedalo se sehnat jídlo. Teď je v ulicích na každém kroku spíš armáda a policie, lítají tu vrtulníky, občas se vojáci honí s marockými imigranty.
7: Ty ses prý do jedné takové honičky taky zapojil nebo se z knihy nachomítal, co se stalo?
10: Snad úplně nezapojil, ale procházel jsem takovou starou zástavbou za centrem města, ono to tam odpovídá víc mé představě o severoafrickém městě než španělském, takové uzoučké spletité uličky, schody, vím, že se tam pohybovalo víc běženců, ale najednou jsem byl v takové větší skupině v té úzké ulici, která dospěchala, ohlížela se za sebe, na konci takových dlouhých schodů, kudy jsem taky potřeboval jít, se těch pár marockých kluků koukalo za roh, kde uviděli vojáky, tak začali schody vybíhat zase zpátky nahoru, jiní se snažili schovat, ti vojáci přiběhli, běželi za nimi a jeden na mě křičel, jestli jim pomáhám, a nadával, a dál jsem tedy viděl podobné scény, v těch uličkách se ukrývali další a další a honili se, křičeli na sebe, potom i vlastně už víc v centru města, občas to ti vojáci vzdali, jen na dálku jim hrozili, a ono je to zvláštní, protože je vidět, že v těch vojácích se perou jaksi rozkazy, které mají, a soucit, a nebo naopak taky přesvědčení, že třeba, že je potřeba všechny ty migranty vyhnat.
7: Tak Tomáš, jak z akčního filmu. Ve vysílání mluvíš o situaci i dalších migrantů, kteří jsou u přeplněného přijímacího centra. Jak to tam vlastně vypadá?
10: Tam jsou hlavně lidi ze subsaharské Africy, takže řekněme černoši, nejvíc Súdánců, které vyhání táhla občanská válka, ale i Nigerijců, Senegalců a tak dále. Jsou tam i mladé ženy, které třeba pracují roky v Maroku, aby něco vydělaly a už tu dlouhou dobu neviděli třeba své děti. Na pláži opodál, tam je málo stínů, migranti tam sedí na slunci, v noci jim je prý naopak zima. No a mají hlad, úřady tam nějak nepomáhají, policie je pouze hlídá, občas nějací dobrovolníci přivezou třeba láhve s vodou, to jsem jednou viděl, a strhla se tam obrovská mela, vypadalo to jako v kresleném filmu, bych řekl, jak se všichni zoufali na to auto vrhli a prali se, aby na ně něco vybilo. Na té pláži je to opravdu hodně depresivní. U toho centra jsem potkal Nigerijce Johna, který byl o dost pozitivnější a neskrýval radost z toho, že je ve Španělsku.
9: Jsem tak rád, že tu jsem. Hodně jsem se snažil do Ceuty dostat. V Nigérii se děje spoustu špatných věcí a politici se o to ani nezajímají. Máme tam bandity, únosy lidí, zabíjení. Proto tu dnes jsem. Chci jít do Španělska, chtěl bych tam vzít svoji mámu. Jsme tu teď 5 dní, jsem tak šťastný.
10: On tedy, John, taky řekl, že doufá, že za pár dní je vezmou do Madridu, což se stane asi jen těžko. Od policie na místě jsem zaslechl, že všechny spíš naopak čeká návrat do Maroka, což je tedy samozřejmě zejména v případě lidí z oblastí plných ozbrojených konfliktů dost kontroverzní, pokud ne protiprávní, protože nakonec právo na to požádat o azyl má každý.
7: Dodává náš zvláštní zpravodaj Dominik Tesár. I tobě děkuji. Naslyšenou.
10: Zdravím.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: 16 hodin, 16,5 minuty. Ruské banky momentálně nemají volné peníze na nákup státních dluhopisů, kterými ministerstvo financí pokrývá deficit státního rozpočtu. Prohlásil to viceprezident největší ruské finanční instituce Sberbank Taras Skvorcov. Deficit státního rozpočtu přitom kvůli rostoucím výdajům na válku už v dubnu překročil hranici stanovenou pro celý letošní rok. Možnosti ministerstva financí tento schodek pokrýt zkoumal komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup, který je teď ve studiu. Dobrý den.
11: Dobrý den.
7: Proč podle viceprezidenta Skvorcová Sberbank nemá peníze na nákup státních dluhopisů? Jak se to mohlo stát?
11: On říká, že od začátku letošního roku nejenom ze Sberbanku, ale obecně z ruského bankovního sektoru prostě odešla likvidita a momentálně prostě on říká doslova v rozhovoru pro agenturu Reuters, my máme peníze na naši činnost, na úvěrování našich klientů, ale abychom nakupovali dluhopisy, tak to bychom museli mít volné prostředky, které momentálně prostě nemáme.
7: Proč je to pro ministerstvo financí špatná zpráva?
11: No, především kvůli tomu, že ruské banky jsou hlavní kupci těch státních dluhopisů. Kreml doufal, že by mohl rozmístit tyhle ty obligace i na zahraničních trzích, ovšem to se nestalo, tak na západě to samozřejmě nejde z logických důvodů, ale i třeba Čína odmítla, aby ty ruské cenné papíry byly obchodovány na jejich burze, zakázala vlastně svým velkým podnikům je nakupovat, takže de facto momentálně ruské banky jsou jediné, které ty dluhopisy nakupují ve velkém. Samozřejmě jsou i lidé, kteří jako drobní investoři a tak dále, ale to se jedná o řádově jako jednotky procent.
7: Nemohou ruský rozpočet zachránit příjmy z vyšší ceny ropy? Co vůbec může ministerstvo financí s tím dělat?
11: Tak příjmy z ropy vypadalo, že budou růst vzhledem k napjaté situaci v Hormuzském průlivu, obecně konfliktu okolo Iránu. Nicméně ukázalo se, že to má vliv na sotva jednotky procent příjmu státního rozpočtu a ukrajinské útoky na ruské rafinerie skutečně teďka už zasáhly natolik, že třeba Rusko začalo dovážet benzín z Indie, přičemž oni tam vlastně vezou svoji vlastní ropu, ruskou ropu, tam jí tedy z ní udělají benzín a ten zase zpátky přemysťují naspátek, takže to samozřejmě obrovsky zvyšuje cenu.
7: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Děkuji, že jste přišel do studia. Naschledanou.
11: Naslyšenou.
7: Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate. A někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. A připravení jsou i na nejhorší bombový a teroristický útok nebo únos letadla.
12: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
4: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit. My tam samozřejmě přijdeme s tím, že počítáme s tou nejhorší vlastně variantou, že ta hrozba je reálná.
12: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech, dodává Kubo.
4: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle. Ale většinou samozřejmě, když tam potom přijdou naši členové, i ty největší, řekl bych v uvozovkách, drsňáci, se dokážou uklidnit.
12: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna, říká velitel Kubo.
4: Terorismus nebo únos letadla, to jsou v podstatě ty nejhorší situace, které můžou nastat. My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim všechny informace.
12: K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty.
13: Kde máme uvedeno
5: kolik tam může být osob, jaký je tam má nouzový stupy, jaký tam má hlavní stupy, jak to letadlo lze vyřadit z provozu a veškeré technické specifikace, které nejsou úplně veřejné.
3: Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
5: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík, zatím nemůžeme doplňovat palivo do letadel.
3: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Cíl je stejný, ochrana kritické infrastruktury. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů, pokračuje velitel Kubo.
4: Hlavně, aby cestující věděli, že tady je jednotka, která zabezpečí jejich ochranu při jakékoliv situaci.
3: V nejexponovanějších časech je totiž v prostoru letiště za den i 100 000 lidí, kromě cestujících taky zaměstnanci letiště a další pracovníci. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
13: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
3: Do konce letošního roku by letiště mohlo podle odhadů odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Ani dnes, v úterý 4. srpna, vás neochutíme o pravidelnou knižní rubriku. Nastává v 16:23. Více než 40 let budoval Jan Švankmajer svůj osobní kabinet kuriozit, který se postupně stal jedním z nejzajímavějších a nejoriginálnějších uměleckých projektů v celé Evropě. Teď poprvé vychází rozsáhlá a reprezentativní publikace, nazvaná jednoduše Kunstkamera, která tento mimořádný a uzavřený svět představuje v plné síle. Kniha vznikla v úzké spolupráci se samotným autorem a namísto strohého katalogu tak nabízí hluboký vhled do jeho surrealistického myšlení, sběratelské vášně i tvůrčích principů. O tom, jak tahle výjimečná kniha vznikala, si více řekneme s Karolínou Truhlářovou z nakladatelství Kafka. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
14: Dobrý den.
7: Jan Švankmajer budoval svůj kabinet kuriozit po desítky let. V čem byla největší výzva při převádění tohohle fyzicky unikátního prostoru do knižní podoby, aby kniha nebyla jen pouhým katalogem?
14: Ano, byla to opravdu výzva. Myslím si, že asi největší výzvou bylo pochopit, že Kunstkamera není pouhá sbírka předmětů, že je to spíš jakýsi způsob myšlení. Že když do ní vstoupíte, velmi rychle zjistíte, že ty jednotlivé objekty nejsou důležité sami o sobě, ale ten smysl vzniká až ve chvíli, kdy se dostávají do nějakých jako vzájemných vztahů. Takže my jsme nechtěli proto vytvořit jen reprezentativní katalog exponátů, ale spíš jsme se snažili přenést do knihy právě tu síť souvislostí, tu atmosféru toho prostoru, ve kterém vedle sebe existují přírodniny, lidové artefakty, surrealistické objekty, vlastně starožitný nábytek nebo díla art brut, či nalezené předměty. A společně vlastně tak vytvářejí nějaký nový význam. Ve výsledku to byla spíš jakási taková cesta tím Švankmajerovým myšlením, vlastně taková jako mapa jeho imaginace než dokumentace jeho sbírky. No.
7: Jak vypadala samotná spolupráce s Janem Švankmajerem, když jste sestavovali knihu, vybírali texty?
14: No, pro mě osobně, já jsem si to formulovala, že to byla taková jako lekce Švankmajer pro mě a byla to hlavně lekce trpělivosti a důslednosti, protože Jan Švankmajer vlastně přemýšlí o každém detailu a nic v jeho světě vlastně není náhodné. Je velice, velice důkladný a je to velice pečlivý autor. My jsme na knize pracovali asi 2 roky. A nevznikala tak, že bychom pouze shromáždili fotografie a text, to jsme samozřejmě taky dělali, ale hodně jsme diskutovali o tom, co má vlastně kniha sdělit, jaké texty, jaké obrázky budou k sobě a tak podobně vlastně. A způsobem, jakým způsobem ty jednotlivé kapitoly budou spolu komunikovat, to bylo velice důležité. No a vlastně velkou hodnotu má i to, že ta kniha obsahuje vlastně přímo i text Jana Švankmajera nebo Evy Švankmajerové, takže čtenář se nedostává jen k pohledu vlastně teoretiků a historiků, ale může vstoupit přímo, vlastně bych řekla, do Švankmajerova způsobu uvažování a vnímání světa, což si myslím, že to je ten důležitý přínos.
7: Publikace vychází zároveň v české i anglické verzi, to znamená, že od začátku jste mysleli na to, aby tehle ryze osobitý český projekt oslovil i mezinárodní publikum?
14: No určitě, určitě, protože jednoznačně to není jen český projekt. Věděli jsme, že by byla velká škoda připravit knihu jen pro české čtenáře, takže Jan Švankmajer je sice jednou z nejvýraznějších osobností české kultury, ale zároveň patří i k několika málo českým umělcům, kteří mají skutečně světový význam, že jeho filmy, nebo výtvarná tvorba i vlastně to surrealistické myšlení ovlivnily několik generací umělců po celém světě. A přitom právě jeho Kunstkamera nebyla úplně komplexně představena, tedy ne v knižní podobě. Takže věřím, protože tahle kniha nebude zajímavá jen pro obdivovatele Švankmajerovy tvorby, ale vlastně pro každého, koho zajímá ten fenomén sběratelství, imaginace nebo renesančních kunstkomor, přestože vlastně tahle je velice speciální.
7: Co osobně pro vás jako pro redaktorku bylo během té práce na takhle rozsáhlém projektu takovou největší výzvou nebo překvapením, možná fascinujícím zjištěním o Švankmajerově světě?
14: No, bylo jich samozřejmě víc, ale poměrně v sobě se nesu takovou vlastně jako myšlenku nebo uvědomění si toho, že vlastně ta Kunstkamera není o minulosti, že není to konzerva, ale je to vlastně způsob toho, jak se dívat na svět. Člověk má na začátku pocit, že jde o sbírku kuriozit, ale vlastně postupně zjistí, že každý ten předmět je součástí mnohem většího celku. A Švankmajer dokáže propojovat věci, které spolu zdánlivě vůbec nesouvisejí, a právě tím, jak se otvírá ten prostor pro tu imaginaci, která je pro něj úplně zdrojem zásadním, jako životní. A pro mě osobně to opravdu byla velká lekce, protože vlastně jsem si uvědomila, že ta imaginace není vlastně útěk od reality, ale spíš opravdu jako jeden ze způsobů, jak tu realitu lépe chápat. No. A tak dává mi smysl, že to Švankmajerovo dílo prostě je dnes velmi aktuální, speciálně pro dnešní společnost a svět.
7: Tolik Karolína Truhlářová, zakladatelství Kafka, která představila publikaci Kunstkamera Jana Švankmajera. Děkuju moc krát. Naslyšenou.
14: Taky děkuju. Naslyšenou. Naschle.
7: 16:30, čas na zprávy s Martinem Matějkou.
1: Český rozhlas Plus.
0: Při ruském útoku na výškovou obytnou budovu v Kramatorsku na východě Ukrajiny utrpělo zranění nejméně 22 civilistů. Oznámil to náčelník Doněcké oblasti Vadim Filaškin s tím, že záchranné práce na místě pokračují. Další 3 lidi zranili ruské rakety ve městě Bohoduchiv na severovýchodě země. Rusové pravděpodobně při náletu na Kramatorsk použili 2 naváděné 4/tunové letecké pumy. Kramatorsk leží jen asi 15 kilometrů od frontové linie a ukrajinské úřady opakovaně vyzývají zbývající k evakuaci. Španělské severoafrické město Ceuta se po víkendu vrátilo k běžnému životu. Většina z desítek tisíc lidí, kteří v noci na pátek nelegálně překročili hranice, se už vrátila domů. Na městě zůstává několik tisíc běženců a uprchlická centra jsou dál přetížená. V ulicích také stále hlídkuje armáda. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. A pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebude se týkat těch, kteří už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty a postřelby na Filozofické fakultě z roku 2023. Vyzvali k tomu advokáta a emeritní soudce ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle něj nepřistupovala ke studentům stejně jako k zaměstnancům. Těm totiž nabídla odškodnění automaticky. V případě studentů ale odkázala na pojišťovnu jen ty, kteří si o podporu sami řekli. Univerzita se hájí, že nemá prostředky, jak se o zranění nebo jiné újmě studentů dozvědět. Zároveň uvedla, že poškození můžou o podporu žádat i dál. Jejich nárok ale koncem letoška vyprší. Stovky policistů tento týden častěji kontrolují rychlost aut na vytipovaných místech v Česku. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Do preventivní akce se zapojují i další evropské státy. Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdech do Brna a na kilometru 196 je dlouhodobé omezení u sjezdu na Bratislavu a kolony jsou od Popůvek z kilometru 182 a také od Slatiny z kilometru 201, jsou to hlavně kamiony. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem vázne provoz před sjezdem do Kbelské ulice a kolony začínají za sjezdem na Zdiby a zdržení je pak do Kbelské asi 10 minut. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy komplikace u Staré Boleslavy. Na 12. kilometru je hlášena nehoda. Kolona od sjezdu na Brandýs je asi na 10 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer pak přechodně až oblačno v Čechách místy jinde jen ojediněle s přehánkami nebo bouřkami silnými. Nejvyšší středeční teploty 32 až 37 stupňů na Moravě a ve Slezsku naměří až 39. Tolik zprávy Martina Matějky.
1: Posloucháte Odpolední plus.
7: Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Zhruba před 33 minutami, konkrétně tedy ve 4 odpoledne, skončila lhůta pro přihlášení kandidátů do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do 4. hodiny odpolední musely být kandidátní listiny a přihlášky k registraci v případě senátních voleb doručené příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. S podrobnostmi už je ve studiu reportérka Jana Čermáková. Dobrý den.
15: Hezké odpoledne.
7: Co teď bude následovat?
15: Kandidáti teď budou mít zhruba 2 týdny na odstranění případných nedostatků a chyb v kandidátkách a přihláškách. Registrační úřady budou v příštích dnech zkoumat, jestli podané listiny obsahují všechny náležitosti a případně kandidáty a volební uskupení vyzvou k odstranění závad, řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec.
16: A pak už to je rychlé, hned vlastně 21. v případě senátu, respektive 22. srpna v případě voleb komunálních vydávají registrační úřady vlastně rozhodnutí o těch podaných kandidátních listinách. Zpravidla tedy registrují kandidátní listiny, ale samozřejmě mohou i kandidátní listinu odmítnout nebo škrtnout kandidáta v případě komunálních voleb, kdyby tam bylo něco v nepořádku na té kandidátní listině. Takže to je takhle nějak ten harmonogram, co nás čeká v následujících cca 14 dnech.
15: Všechna jména podle Jírovce oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Celorepublikové komunální volby se uskuteční po 4 letech 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Ty se budou konat ve 27 obvodech, kde si lidé své zastoupení v horní komoře parlamentu vybírali před 6 lety.
7: Pojďme blíž k těm senátním volbám. Známe, kdo se dnes nebo letos vlastně rozhodl kandidovat?
15: Úřady konkrétní jména zatím nezveřejňují. Chtějí počkat, až uplyne ta už zmíněná lhůta pro případnou nápravu chyb a nedostatků. Vycházet tak zatím můžeme jen z informací od kandidátů samotných. Mnozí už o své kandidatuře informovali. V Plzni by se tak například měl utkat dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z klubu ODS a TOP 09 s bývalým náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, který má podporu hnutí STAN. Na Vyškovsku bude o zvolení do senátu usilovat jihomoravský hejtman a předseda lidovců Jan Grolich. A v Praze 9 se pokusí obhájit senátorský mandát David Smoljak ze STAN. Proti němu bude kandidovat například operní pěvkyně Dagmar Pecková Hlavičková za ODS.
7: Jsou někteří současní senátoři, kteří se rozhodli, že už mandát nebudou obhajovat?
15: Ano, podle aktuální evidence jsou to 4 dosavadní senátoři. Místo předsedkyně horní komory Jitka Seitlová z KDU-ČSL, bývalá šéfka sněmovny Miroslava Němcová z ODS, Pavel Kárník za klub starostů a Ondřej Fébr z hnutí ANO, jehož frakce v senátu letos obhajuje právě jen jeho křeslo. Celkem tak o znovu zvolení usiluje 23 z 27 senátorů, kterým končí mandát. Nejvíc mandátů budou obhajovat strany současné opozice. 11 klub starostů, 10 klub ODS a TOP 09, 3 KDU-ČSL. O zachování 2 z 5 křesel usiluje klub SEN 21 a Pirátů. Hnutí ANO avizuje kandidátky ve všech 27 obvodech. SPD podle svého předsedy Tomia Okamury cílí rovněž na plné pokrytí. K 27. červenci hledalo posledního kandidáta. No a motoristé naopak slibují maximálně jednotky kandidátů.
7: Tolik přehled od reportérky Jany Čermákové. Děkujeme za něj. Naslyšenou.
15: Naslyšenou, pěkný den.
7: 16 hodin 37 minut. V irském Dublinu se lidé naposledy loučí s hudebníkem Glennem Hansardem. Zemřel minulý týden po havárii na motorce ve věku 56 let. Na pohřbu na něj řečníci vzpomínají hlavně jako na člověka, který svým hraním sdílel radost ze života. Poctu lidé vzdali ještě před smutečním obřadem v katedrále svatého Patrika pod Leskem. Na dálku obřad sleduje Jiří Kordík ze zahraniční redakce, kterého už vítám ve studiu.
17: Dobré odpoledne.
7: Jak dnes v Dublinu na Glenna Hansarda vzpomínali jeho přátelé a fanoušci?
17: Tak ještě před malou chvílí, před zaplněnou katedrálou, sledovali tisíce lidí ten obřad na velkoplošných obrazovkách, další 10 000 lidí na internetu. Skupinky lidí obsadili kolem té katedrály vlastně celé okolí, a to už v době, kdy jeho blízcí tím hlavním vchodem přinášeli proutěnou rakev, ve které byl Glenn Hansard. To, kolik lidí právě Hansard ovlivnil, pak připomněl jeden ze smutečných řečníků, frontman skupiny U2 Bono Vox. Před hosty pak pustil z telefonu vzkaz taky od americké zpěvačky Patti Smith.
18: Glenn, this happens to you.
19: It was a very nice day, a very nice day, when across the glen he came my way.
17: Ještě předtím, tady po úvodních modlitbách, hosté zdůrazňovali, že celý ten Hansardův pohřeb je pojatý jako taková oslava jeho života. Už od začátku k jeho rakvi přinášeli fotografie, kde byl s přáteli a rodinou, a taky kytary. Celá ta druhá část obřadu se pak proměnila v takový velký společný koncert. Zahráli na úvod třeba mimo jiné Hansardovi kolegové z kapely The Frames. Irský básník a hudebník Brendan Begley pak řekl, že odchod Glenna Hansarda zlomil všem okolo něj srdce. Krátce promluvila i Hansardova žena. Ta poděkovala všem, kteří jejímu manželovi pomáhali v těch prvních minutách po havárii. Mezi smutečními řečníky byla taky, nebo tedy mezi smutečními hosty, byla taky jeho dlouholetá hudební souputnice, Češka Markéta Irglová, s kterou Hansard tvořil kapelu Swell Season. Irglová vystoupila na tom pohřbu po boku písničkáře Eddieho Vedra, zpívali píseň Song of a Good Hope. Teď kvůli svutečnímu průvodu je uzavřená taky část centra města Dublinu od 4 hodin odpoledne, tedy už se to posunulo, takže už vlastně od 5 hodin odpoledne by měl pak následovat soukromý obřad jen v rodinném kruhu na hřbitově Mount Jerome.
7: S Hansardem se jeho fanoušci loučili, ale už včera, jak na něj vzpomínají?
17: Ty vzkazy a vzpomínky neustále přichází a přináší je nejen irská média. Ta svědectví od těch fanoušků se točí nejen kolem kapely Frames nebo té nejslavnější éry kolem filmu Once a té oscarové písně Falling Slowly, hlavně ale kolem baskingu, pouličního vystupování. Už včera byla Hansardova rakev vystavená v kapli Irského muzea moderního umění, právě tam na něj přišlo zavzpomínat asi 11 000 lidí. Oni taky psali vzkazy do kondolenčních knih a právě tam i na tom nádvoří toho muzea zazněla hudba Hansardova, ale i tradiční irské písně. Ty Hansardovy písně tedy zní Dublinem už od té doby, kdy se začala šířit ta zpráva o jeho úmrtí. V těch prvních dnech se lidé třeba spontánně scházeli na ulicích, společně s kytarami hráli jeho písničky jako takovou přirozenou poctu člověku, co právě je bytostně spojený s těmi ulicemi hlavního města Irska.
7: Na co Irové nejčastěji ve spojení s Hanzardem vzpomínají, na co poukazují?
17: On je vlastně fanoušky i hudebními kritiky považovaný za jednoho z těch interpretů, kteří tu irskou hudbu globálně nejvíc zpropagovali, a pak nejen tedy díky filmu Vance ještě je považovaný taky za vlastně skoro největšího popularizátora toho baskingu, nebo vlastně v jeho případě lépe řečeno asi hraní kdekoliv je to možné, prostě jenom proto, že máte radost z toho hraní. Veřejně takhle začal vystupovat už od svých 15 let. V těch posledních letech třeba organizoval v Dublinu taky dobročinné hraní na ulicích kolem tedy vánočních svátků. Tam si vedle neznámých písničkářů zval různé hosty, třeba i Sinéad O'Connor nebo právě Bona Voxe jako takové slavné osobnosti. Ty příspěvky od lidí, které tam pak byly, tak přišly, šly na pomoc pro lidi bezdomova, a i v téhle souvislosti teď Hanzardova rodina vyzvala jeho fanoušky, aby místo třeba nošení květin přispěli na různé charitativní organizace, zmínili konkrétně spolek Simon Community, který právě pomáhá lidem žijícím na ulici, anebo taky organizaci Ukrainian in Action.
7: Tolik Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Děkujeme za tuhle reportáž o vlastně Hanzardova pohřbu. Naslyšenou.
17: Naslyšenou.
7: Už včera se s ním v Dublinu loučili tisíce lidí. My si ho přiblížíme ukázkou z Oscarové písně Falling Slowly z filmu Vance, kterou složil s českou písničkářkou Markétou Irglovou.

0: Díky spolupráci s Markétou Irglovou měl Hansard úzký vztah k Česku, jezdil sem 25 let, nejprve s kapelou The Frames, později také jako sólový hudebník. Často se vracel také na Valašsko a znal se s řadou místních muzikantů. Mezi ně patří i Lucie Redlová, česká zpěvačka a písničkářka, kterou teď vítám v Odpoledním plusu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pamatujete si na ten první dojem, který na vás Glenn Hansard udělal, když jste se potkali, poznali?
1: Tak já jsem ho poznala, nebo nejprve jsem ho viděla jako prostě běžný posluchač na koncertě, na právě prvním koncertě v České republice, který se odehrával v Sokolovně ve Valašském Meziříčí v rámci Valašského Špaličku. A byla jsem u toho momentu, kdy vytáhl zpívat poprvé Markétu Irglovou, nevím, 13 letou nebo kolik tehdy bylo, divenku na pódium. A tam, já si myslím, že toto léto nebo tento festival jsme se ještě nějak neseznámili. A to až potom později, asi o rok a půl později hrál ve Valmezu solový koncert v M-klubu a já jsem tam vlastně předskakovala. Já jsem tam hrála prostě svých prvních pět písniček, které jsem tehdy začala skládat. No a mám to dokonce někde nahrané na, prostě na CDčkách, které už je tam možná kde přehrát, ale no, vlastně mám. To je jedno. Jo, prostě jsem mu předskakovala a už tehdy s ním i hráli vlastně kluci Jirka Petřek, John Janečka, kteří ho doprovázeli i teď tady v České republice na tom posledním turné, kdy hrál v Opavě a zase ve Valmezu. A vím, že i já s mandolínou jsem tam něco si jako v pár písničkách něco přicmrdávala, protože už jsme jako si naposlouchali ty Frames, už jsme sehnali si ty CDčka a prostě jsme se tady stali tak jako asi masově fanoušky kapely, která vlastně nebyla vůbec v té hry v České republice známá.
0: Co jste na něm jako na zpěvákovi obdivovala nebo oceňovala?
1: Určitě ten hlas a rozsah, prostě on je jako fantasticky zpíval, no jako to ten jeho prostě vůbec ten rejstřík, že jako od nějakého úplně tichého šepotu nebo i jako nízkého, jo, nízkého hlasu do absolutního nějakého žvaní, kdy jo, my jsme ty písničky právě potom tady s kamarádama hrávali u táboráku, ale možná i tak jako třeba se spřátelenou kapelou Four Dogs na nějakých koncertech, tak jako to je těžké napodobit, ale prostě měl úžasný hlas.
0: A jak působil jako člověk, co se vám na něm zamlouvalo, nebo vypadal jako, že je velmi skromný, nebo i vlastně teď to, že jeho rodina vyzvala, aby tedy posílali lidé místo na květiny, na pohřeb, na různé charitativní organizace, tak to je sympatické.
1: Jo, to je přesně, to je mi hodně sympatické a myslím, že to zaznělo v těch řečech. Já jsem si teda dívala ze záznamu nebo prostě na YouTube na ten pohřeb, takže jsem teďka ještě právě taková rozechvěla, že to skončilo před 4 hodinkou a myslím, že to tam zaznívalo pořád dokola, že byl prostě strašně přátelský, skromný a tak. Jako já jsem nějakou jeho skromnost úplně nezaznamenala, protože jako jsem k tomu příležitost ještě tak neměla, ale jeho prostě přátelskost, otevřenost, smysl pro humor, prostě to tam i přesně jak to říkal, kdo to tam říkal, někdo přišel a říkal, že všichni jako jsou Glennovi kamarádi, že všichni jsme prostě jeho kamarádi, jeho nejlepší přátelé. Fakt jako tam někdy člověku stačilo prostě s ním strávit pár minut a považoval ho za blízkého člověka. Prostě on byl hrozně otevřený a byl nerozlišoval mezi, já nevím, poslední sockou a někým slavným. Prostě mu to bylo jedno, pro něj byl člověk.
0: On do Česka jezdil pravidelně. Za čím nebo jak vlastně ho upoutala podle vás česká muzika? Co z ní podle vás nejvíc oceňoval?
1: Tak to asi nevím, jestli úplně dovedu říct. Já si myslím, že
0: a nebo to publikum bylo třeba.
1: Hlavně, tak já si myslím, že za začátku tady jezdil hlavně za Markétou, když s ní chodil a tak tím se asi vybudoval nějaký vztah, se mu tady zalíbilo, zvali ho sem, jo, možná i ocenil právě to, že je sem pozvali z Frames, když ještě je nikdo neznal pořádně ani moc po Irsku, takže potom se tu vraceli jako na takový revanč, když už, jo, nebo i když byl slavnější prostě po Oscarovi, tak zkrátka já nevím, já věřím, že to tu bral jako takový druhý domov jednu dobu, protože asi to tak možná bylo a že se prostě zkamarádil zase tady za ně lidma, navázal hodně vazeb, protože on se asi tak jako snadno navazoval ty vazby.
0: Jaké jeho písničky máte ráda a proč? Už jenom stačí jich pár vybrat. Nebo jednu?
1: Já mám ráda hodně první, já mám hodně ráda ty první desky Frames, které třeba možná nejsou tak známé a kdybych měla vybrat úplně jednu perfect opening line, To si pustíte, to je taková stará framesovka a tam se mi vždycky hrozně líbilo právě, jak zpívá.
0: Tak děkujeme za doporučení i za osobní vzpomínky na Glena Hansarda. Tolik Lucie Rédlová, česká zpěvačka a písničkářka. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky díky, nashledanou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel. Společně s hasiči a odborníky chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů. Můžou to být sklepy, podzemní chodby nebo i třeba podzemní parkoviště v obchodních centrech.
3: Nevím, kde bych našla úkryt a předpokládala bych, že bych šla do stanice metra.
4: Říká paní Kateřina, kde v Praze najít úkryt, neví ani pan Pavel.
5: To nevím, abych typoval metro, ale jako nevím.
4: Jedním ze stálých úkrytů v Praze je Folimanka. Z ulice Pod Karlovem do něj vstupujeme s vedoucím odboru ochrany obyvatelstva správy služeb hlavního města Petrem Koníčkem.
6: My jsme přišli vlastně přístupovou chodbou, která je lomená. V současné době se nacházíme před tlakovými dveřmi, kterými vejdeme do úkrytu. Ty dveře se uzavřou a budeme v prostorách úkrytu. Nyní už jsme v prostorech, které by využívaly ukrývané osoby. Po stěnách by byly navezeny lavice a na těch lavicích by ty ukrývané osoby seděly.
4: Vedle nás je místnost, do které vstoupíme a tady jsou takové, vypadá to jako sudy nebo velké hrnce, nahoře dokonce puklice, co to je?
6: Do toho se dá takzvaný pohlcovač pro kyslíčník uhličitý.
4: Nad námi jsou taky velké roury, šachta.
6: Jsme v prostorách takzvaného filtroventilačního zařízení a je to v podstatě zařízení, které dodává vzduch do celého úkrytu tak, aby zde ty ukrývané osoby mohly přežít.
4: Zeleným tlačítkem jste teď spustili celý ventilační systém, poměrně dost hlučí, ale vyšli jsme na chodbu a nad námi je roura, tady z toho tedy fouká, když šáhnu, to je ten čistý vzduch.
6: Ano.
4: V případě, že by nešla elektřina, je zde dieselový generátor. I na jeho poruchu jsou ale správci úkrytu připraveni, říká Koníček.
6: V případě veškerého selhání by ukrývané osoby zde točily klikou a po 15 minutách by se střídali.
4: Ve stálých úkrytech, jako je Folimanka, se v Praze může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a Strahovském tunelu. Další kapacity chce město společně s hasiči a odborníky z českých univerzit získat zavedením systému tzv. Improvizovaných úkrytů, říká vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
7: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby.
4: Jak si můžeme představit různá doporučení? Je to například pažení, nějaké zpevnění konstrukce nebo něco v tom smyslu?
7: Ano, můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání okenních oken, nějak pomocí třeba pytlů s pískem, opravdu takovýhle jednoduchý primitivní způsoby.
4: Jako improvizovaný úkryt můžou sloužit veřejné stavby i ty soukromé.
7: Různý sklepy, garáže, vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální, jo. Takže i třeba parkoviště v nákupních centrech a tak podobně.
4: Krizové plány taky počítají s tím, že v případě konfliktu by z Prahy část lidí odešla a kapacity by tak stačily.
7: Co se týče jako probíhajícího konfliktu na Ukrajině, tak třeba Kyjev se vlastně v podstatě ponížil o 30% obyvatelstva.
4: Popsal vedoucí ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička. Místa úkrytů najdou lidé v mapě na webových stránkách hlavního města. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: 8 minut před 17. hodinou se přesuneme do Olomouce, kterou ode dneška znovu ovládne divadlo Pod širým nebem. Začíná 11. ročník festivalu Olomoucké nejen Shakespeareovské léto, který letos poprvé po 10 letech opouští prostory konviktu a stěhuje se do Olomouckého letního kina. Diváci se mohou těšit na komedie, pohádky, koncerty i slavný kabaret Nahatý Shakespeare. O tom, proč se festival vydal na novou cestu a jak náročné je připravit 11 dní divadla pod otevřeným nebem, si teď řekneme s uměleckým šéfem divadla Tramtárie Vladislavem Kracíkem. Dobrý den.
8: Dobrý den, zdravím z Olomouce.
0: Slyšíme se, výborně. Tak proč jste se rozhodli po 10 letech přestěhovat do letního kina? Byla to nějaké odvážné rozhodnutí, výzva nebo nutnost?
8: No, řekl bych, že je to vlastně oboje. Odvážné rozhodnutí to je, protože Olomouc je relativně tradiční město a velmi těžce se si zvyká na změny. Takže my jsme 10 let náš festival budovali a šlechtili v jezuitském konviktu na Parkánu, ale bohužel ten festival sám o sobě přerostl možnosti a kapacity tady toho prostoru, takže jsme se po 10 letech rozhodli ho přestěhovat jinam, a to do olomouckého letního kina, což je krásný velký prostor v centru Olomouce, který je pro náš festival vhodný.
0: Mm-hmm. Navzdory i třeba proměnlivému počasí, proměnlivostem, jak to máte o tohle ošetřeno, dejme tomu?
8: Tak ošetřeno to máme tak středně, asi jako všechny festivaly. Je to vždycky trošku na infarkt s tím počasím. Už jsme zažili úplně všechno za těch 10 let, od bouřek a přes obrovská vedra, obrovské zimy a tak dále. Takže už jsme připraveni skoro na všechno a máme takovou zkušenost, že ty naši diváci jsou opravdu věrní a pokud opravdu jako nepadají trakaře, tak zůstávají a těší se z těch inscenací. Samozřejmě máme připraveni takové ty věci jako pláštěnky a deky, všechno máme jako nachystáno.
0: Ano, Tramtárie. Vaše divadlo bývá označována za nezávislé. Co to v roce 2026 vlastně znamená v praxi?
8: Tak v praxi to znamená, že to je v podstatě terminus technicus. Je to vlastně jakoby divadlo, které jakoby nevzniklo pod nějakým správním celkem, jakože kraj nebo město nebo Česká republika. Založili jsme to my a zároveň vlastně plníme nějakou veřejnou službu. To znamená, že jsme divadlo repertoárové, ansámblové, takže máme profesionální soubor, hrajeme 25krát až 28krát do měsíce a financování jsme jaksi vícezdrojové, to znamená jak z grantů, tak jsme i vlastně hodně závislí opravdu na podpoře na divácích a na stupenkách.
0: Vy máte v repertoáru Shakespeara, komedie i autorské hry. Co dnes diváci hledají nejčastěji nebo o co je největší zájem?
8: Tak je to asi jako to bylo vždycky a největší zájem je o komedie. To tak zkrátka jakoby je. Myslím, že i naše divadlo se prezentuje primárně jako komediální divadlo, které umí dělat i věci z přesahy, ale orientujeme se hlavně na komedie a na to se můžou těšit diváci i na našem festivalu. Uvádíme tedy letos jednu novinku a to je paní Bováriová, což je samozřejmě super, super vážný text a super vážná hra, a tak věřím, že se i ta bude líbit.
0: Tramtárie zároveň plánuje přesun do Hanáckých kasáren. Jak velká proměna vás teda ještě čeká?
8: No, obrovská. Čeká nás jako vlastně docela jako šílený rok, protože v lednu, na začátku ledna, bychom se měli přestěhovat do nových prostor, do prostor, které budou výrazně větší. Protože do teďka jsme jako velmi komorní scéna, já tomu říkám divadlo obývákového typu, protože máme pouze 80 sedaček a v tom novém prostoru bude 170. Takže to znamená, že vlastně hodně věcí bude jinak, musíme i opravit trošku dramplán, repertoár. Zkrátka, aby jsme ten větší prostor divácky uživili. Ale myslím si, že je to zase jakoby cesta po Tramtárii jít někam dál a potkat víc diváků a posouvat se na své cestě.
0: Takže od kdy do kdy bude 11. ročník festivalu Olomoucké, nejen Shakespeareovské léto, k dosažení v letním kině?
8: Od kdy do kdy v letním kině doufáme, že několik let tady vydržíme.
0: Ale letos...
8: Takhle, letos. Tak je to, začínáme dneska, to znamená 4. a končíme 16. Takže je to necelý 14 dní a zahrajeme 14 inscenací, 103 pohádky.
0: Tak ať se vám daří, ať máte spokojené publikum. Umělecký šéf divadla Tramtárie Vladislav Kracík byl v Odpoledním plusu. Děkuju, naslyšenou.
8: Moc děkuji, mějte se krásně, hezký den.
0: No a na závěr dnešního Odpoledního plusu se podíváme na situaci do zemědělství. Vlny extrémních veder, požáry, sucho v Evropě, to letos všechno se projeví v produkci potravin. Zemědělci ze Španělska, Francie nebo Řecka varují před menší úrodou mnoha plodin, od salátů po kukuřici. Problémy se projeví i v obchodech, výrazně má na podzim růst například cena olivového oleje. Ladislav Novák ze zahraniční redakce přidá podrobnosti. Dobrý den.
9: Hezký den.
0: Jak velké škody evropští zemědělci zemědělci tedy předpokládají v důsledku těch letošních veder?
9: Škody zasáhnou široké spektrum potravin. Například asociace francouzských pěstitelů zeleniny oznámila, že postižená je produkce listových salátů, mrkve, pórku nebo česneku. Britský deník Guardian dodává, že nižší výnosy očekávají i vinaři v Bordeaux, Burgundsku nebo Champagne. Španělské ministerstvo zemědělství

0: fenomény. Například španělská produkce citrusů, avokáda nebo mandlí byla poškozená rozsáhlými požáry. Hořely i olivové háje v Řecku, Itálii a Portugalsku. Tam, kde stromy přežily, často poškodil úrodu vzduchem nesený popel nebo splodiny z kouře. Rajčata a kukuřice ve Španělsku, případně francouzské vinaře, zase trápí nedostatek vody a vysoké teploty. Třeba pro vinnou révu to znamená, že se urodí menší bobule a bude nutná velmi časná sklizeň. V regionu Champagne se bude sklízet o měsíc dřív, než bylo dosud běžné. Horko také podporuje rozmach škůdců a vede k silným bouřím. Pro zemědělce to všechno znamená vyšší náklady a to se podle britského deníku promítne během podzimu i do cen. Ten právě zmíněný olivový olej se tak má po sklidnění cen znovu šplhat nahoru, tak jako v letech 2003 a 2024, kdy tou příčinou také bylo sucho v jižní Evropě.
1: Máme nějaké i pozitivní příklady, že to horko sýrá zemědělce v celé Evropě, tak ukončíme to nějakou tečkou pozitivní.
0: Pozitivní výjimkou je letošní sezóna v Turecku, kde těží z chladnějšího a deštivého jara, stejně tak přináší optimistický výhled Itálie, co se týče obilí. Evropská komise předvídá o 10% vyšší úrodu než loni.
1: Dodává Ladislav Novák na závěr dnešního odpoledního plusu. Děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A od mikrofonu se pro dnešek loučí také Renata Kropáčková.
2: 17 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázaná na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. Rusko dvěma leteckými bombami zasáhlo výškovou obytnou budovu ve východoukrajinském Kramatorsku. Na místě je přes 20 zraněných. A české banky by výrazné zhoršení ekonomiky ustály. Vyplývá to ze zátěžových testů České národní banky. Zprávy a Martin Matějka. Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. A pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. A podle údajů ministerstva vnitra je v Česku necelých 400 tisíc lidí s dočasnou ochranou a za poslední týden jich přišlo zhruba 800. Ministerstvo životního prostředí na konci června zastavilo řízení o odpadu na Heřmanické haldě v Ostravě. Upozornil na to Sever Seznam zprávy. Podle státního podniku Diamo se materiál objevil v takzvané vzdušné stěně, která brání prohoření haldy na nedalekou skládku chemického odpadu. Firma, která stěnu stavěla, se hájí tím, že jde o běžný materiál. Soudní spory pokračují. Přestupkové řízení ale bylo podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové složité a táhlo se příliš dlouho.
4: Podle znaleckých posudků založených ve spise není materiál oddělovací vzdušné stěny odpad a není škodlivý pro životní prostředí. Ministerstvo i Česká inspekce životního prostředí situaci na odvalu Heřmanice i nadále detailně zkoumají a přijímají opatření k ochraně životního prostředí.
2: Při ruském útoku na výškovou obytnou budovu v Kramatorsku na východě Ukrajiny utrpělo zranění nejméně 22 civilistů. Oznámil to náčelník Doněcké oblasti Vadim Filaškin s tím, že záchranné práce na místě pokračují. Další tři lidi zranili ruské rakety ve městě Bohodudiv na severovýchodě země. Rusové pravděpodobně při náletu na Kramatorsk použili dvě naváděné čtvrttunové letecké pumy. Kramatorsk leží jen asi 15 kilometrů od frontové linie a ukrajinské úřady opakovaně vyzývají zbývající obyvatele k evakuaci.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek, mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 tuzemských bank. Národní banka dělá zátěžové testy už od roku 2009, hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Horka v Polsku mohla přispět k úmrtí skoro 500 lidí, informuje o tom polský zpravodajský web Polsat News na základě údajů ministerstva zdravotnictví. Největší nárůst úmrtí zaznamenaných záchrannou službou byl na přelomu června a července, kdy se teploty několik dní za sebou blížily ke 40 stupňům Celsia.
5: Na přelomu června a

0: intervence polská záchranná služba zaznamenala celkem 477 úmrtí. Nejvíce 29. června, kdy padl teplotní rekord v celém Polsku. V ten den meteorologové naměřili průměrnou celostátní teplotu 40,5 stupně Celsia a záchranná služba během svých výjezdů zaznamenala 179 úmrtí. To je dvojnásobek oproti dnům před vlnou veder. Nejvíce výjezdů ale služba evidovala až den poté, 30. června. Podle deníku Fakt.pl to mohlo být způsobené opožděnou reakcí dehydratovaných a vyčerpaných starších a chronicky nemocných lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Skončila lhůta pro přihlášení kandidátů stran do podzimních komunálních i senátních voleb. Nejpozději do dnešní 16:00 odpolední bylo nutné doručit kandidátní listiny a přihlášky k registraci, to v případě senátních voleb, příslušnému pověřenému obecnímu úřadu. Teď budou mít kandidáti ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny Senátu budou 9. a 10. října. A desítky hasičů likvidují požár lesa u Nezdice na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu, na místě zasahuje i vrtulník s bambivakem, říká mluvčí hasičů Petr Poncar.
2: Událost byla ohlášena jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat. Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření požáru lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti ale nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic.
1: V Praze je silný odpolední provoz. Na obvyklých místech na jižní spojce se vytvořila kolona směrem na Smíchov. Na příjezdu k Barandovskému mostu se popojíždí od sjezdu na Krč do Vídeňské, zdržení asi 30 minut. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici. Kolony jsou hlavně směrem na sever, směrem k ústecké dálnici D8. Nesouvisle se popojíždí po spojkách od Lanového mostu na Černý most a pak i přes Novopatskou do Kbelské. Na příjezdu po dálnici D8 je před Kbelskou kolona od sjezdu na Zdiby asi na 15 minut, regulují průjezd tunely Blanka, kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Povltavské i Patočkově ulici. Pomalý provoz je na magistrále směrem do Holešovic, dlouhodobé omezení je u hlavního nádraží a také na Hlávkově a zdržení celkově od Nuselského mostu v nesouvislé koloně asi 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno a nejvyšší středeční teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
3: Co obsahuje dohoda o odzbrojení hnutí Hamas, kterou ohlásil americký prezident? Kdy a za jakých okolností by se z pásma Gazy mohla stáhnout izraelská armáda? Jaká je v Gaze situace a jak jednání o Gaze i postup vůči Iránu ovlivňují blížící se volby v Izraeli? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
4: Dobrý den, děkuju.
3: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Každopádně už v pátek oznámil prezident Spojených států Donald Trump, že jim vytvořená Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení hnutí Hamas a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. Dohoda bude podle Trumpa naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Je jasné, jak přesně by to mělo probíhat, případně s jakými podmínkami ten plán počítá?
4: Jak už jsme zvyklí u různých dohod, které ohlásil prezident Trump, tak to úplně jasné není. Samozřejmě, pokud by to všechno bylo tak, jak vy jste teďka říkal, tak je to něco.
3: Hlavně jak napsal Donald Trump.
4: A jak napsal Donald Trump na svých sociálních sítích, tak by to bylo něco, co by bylo výrazným průlomem a bylo by to velkým přínosem jak pro Izrael, tak pro celý region. A opravdu by to znamenalo odzbrojení Hamásu. Ale v tom, co se dostává navenek z té dohody, tak tam jsou různé formulace, které jsou velmi vágní a vysvětluje si je zase, jak již je dobrým zvykem, Hamas jinak nežli Rada míru a ještě jinak než Izrael. Takže Izrael je lehce znepokojen tím, jak bude ta dohoda právě právě interpretována. Pokud by znamenala skutečné odzbrojení Hamásu, tak by to bylo dobře a ano, izraelské jednotky by se pak z Gazy stáhly, ale podle různých vyjádření Hamásu by nemělo dojít k jeho úplnému odzbrojení, ale v zásadě ty zbraně by si někam odložil a nechal je tam zamčené pod dohledem nějakých jiných palestinských frakcí nebo palestinských policistů, což v Izrael nepovažuje za dostatečné odzbrojení nebo za garanci toho, že k těm zbraním se nikdo jiný nedostane. Takže určitě je to krok správným směrem, ale jak to nakonec dopadne, bych řekla, že zatím ještě není jisté.
3: Donald Trump napsal tedy v pátek, že se dosáhla dohoda. Včera ale mluvčí izraelského premiéra řekl, že Izrael sdělil Spojeným státům své připomínky a znepokojení týkající se té dohody. Včera o podobě toho, co tedy by mělo být dohodnuto, jednal izraelský premiér Netanyahu se zástupci Rady míru. Znamená to, že Donald Trump tu dohodu oznámil, aniž by s ní souhlasil Izrael?
4: Já se domnívám, že ta dohoda byla v jakési ústní podobě, že bylo dosaženo něčeho, na co přistoupil Hamás, a zřejmě ti vyjednavači, včetně Rady míru, se domnívali, že to je v rámci toho, s čím již předtím Izrael souhlasil nebo k čemu jim dal mandát. Nicméně právě díky těm různým interpretacím bude potřeba to ještě nějakým způsobem dále domluvit. V každém případě Izrael říká, že je ochoten se stáhnout z pásma Gazy, ale až ve chvíli, kdy Hamás bude plně odzbrojen. Což jako v tuhletu chvíli není jisté, jakým mechanismem a kdy k tomu skutečně dojde.
3: A také jestli Hamas na tohle přistoupí, protože když jsem četl páteční vyjádření zástupců hnutí Hamas, tak tam to bylo, že by se armáda izraelská měla začít stahovat dříve, než bude kompletně dokončeno to odzbrojení.
4: Ano, to je další otázka, nicméně Rada míru potvrdila, že podle té dohody, tak jak oni interpretují, musí být nejprve odevzdány zbraně a pak se Izrael teprve bude stahovat z toho pásma Gazy.
3: Řeší se v rámci toho odzbrojení i budoucnost a stav těch pověstných tunelů, které v Gaze jsou?
4: Ano, nějakým způsobem ano, a zase to není úplně jasné, ale tunely by měly být zneprůchodněny nebo podle té dohody by měly prostě být nefunkční ve chvíli, kdy se v Izrael bude stahovat. A zase v té oblasti, ve které izraelská armáda působí, tak tam se o znefunkčnění tunelů postará sama, ale v té druhé části, kde dá se říct vládne Hamas nebo vládne trochu chaos, tak tam to musí udělat nějaké jednotky, které budou souviset s tou Radou míru.
3: Existují nějaké aktuální věrohodné odhady, kolik jakých zbraní vlastně Hamas má? Jak náročné to odzbrojení bude?
4: Já tyhle ty čísla neznám, ale Hamas o velké množství zejména těch těžkých zbraní přišel a část z nich bude někde zasypána ještě v těch tunelech. To znamená, že jako těch zbraní nemá zdaleka tolik, jako jich mýval v minulosti, a nemá ani možnost, jak by se tam v tuhle tu chvíli další zbraně dostávaly. Nicméně pořád tam nějaké zbraně jsou. Otázka je vždycky ještě těch takzvaných lehkých zbraní nebo ručních zbraní, které Hamas říká, že potřebují jako k sebeobraně. Izrael je nepovažuje za zbraně, které by byly méně nebezpečné nežli jiné. Takže těch zbraní je určitě ještě dost a nebude jednoduché je všechny pozbírat. Součástí té dohody by asi taky mělo být, nebo se někde objevilo, že by měla být imunita pro ty členy vedení Hamásu nebo vyšší představitele Hamásu, kteří ty zbraně odevzdají, a teďka není jisté, jestli se musí také zavázat, že opustí pásmo Gazy nebo nikoliv, ale to je další otázka, která není ještě úplně vyjasněna.
3: Vy jste říkala, že že další zbraně se k Hamásu nemohou dostat, ale mluvčí izraelského premiéra včera agentuře AFP řekl, že podle poznatků izraelských tajných služeb se Hamás snaží od začátku toho aktuálního příměří přezbrojit, že navíc rekrutuje nové členy. Jsou k tomu nějaké další detaily?
4: Tak to přezbrojení, já si pořád myslím, že to jenom ve velmi malé míře probíhá pomocí dronů přes egyptskou hranici. To je v zásadě ta jediná cesta, která je otevřená, ale v egyptsko v gazánskou hranici monitoruje IDF a řekla bych, že se nedaří v velkému množství dronů tu hranici překonat. Teďka, co jste se ptal, ještě jste se ptal na něco dalšího.
3: Já myslím, že tohle odpovídá, nebo tahle odpověď mě úplně uspokojuje. Ještě k Hamásu jedna věc. Jak silný vlastně aktuálně je?
4: Hamás je zřejmě velmi oslabený. V době své největší síly na začátku té války se říkalo, že má 40 tisíc přibližně bojovníků jako v plné síle plus celou další řadu stoupenců nebo lidí, kteří nebyli ve zbrani, ale patřili k Hamásu. Nyní podle izraelských odhadů je to několik tisíc, 3 až 4 tisíce bojovníků, což není mnoho, ale ti lidé jsou v zásadě v zoufalé situaci a často si můžou myslet, že nemají na výběr, že jejich jedinou volbou je buď dále pokračovat v té ozbrojené činnosti, anebo se nechat zabít izraelskou armádou a nevidí tam žádné východisko. Je možné, že někteří z nich, právě kdyby tahle ta dohoda byla jasně akceptována všemi stranami, tak by přivítali tu cestu ven.
3: Velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Izrael čekají na konci října parlamentní volby. Může to vést k tomu, že izraelští politici na dohodu o stažení z Gazy spíše přistoupí, anebo naopak se dá čekat, že do voleb budou ostražití a budou se zdráhat?
4: Dá se čekat, že do voleb bude každé téma součástí volební kampaně a premiér Netanyahu, který je ten hlavní, který rozhoduje o tom, zda dohoda bude přijata nebo nebude přijata, ten se bude rozhodovat trochu podle toho, co mu řeknou volební průzkumy. Pokud bude mít dojem, že ta dohoda je natolik pro Izrael dobrá, že ji bude moct prodat jako své vítězství, jakože se podařilo to, co od začátku té války říkal, čili porazíme Hamás a Hamás přestane existovat, tak na tu dohodu podle mě bez problému přistoupí. Pokud mu bude moct opozice věrohodně vyčítat, že ta dohoda nesplňuje ty izraelské požadavky a že v zásadě se podrobil nějakému mezinárodnímu tlaku a přistoupil na něco, co není pro Izrael výhodné, tak je pravděpodobné, že ta jednání bude nějakým způsobem protahovat. Tam se budou samozřejmě profilovat i ty malé koaliční strany, které jsou radikálnější a které si budou chtít získat další voliče na kritice čehokoliv, na co by vláda, byť s jejich účastí, přistoupila. Můžeme, pokud by ta dohoda byla schválena, tak možná můžeme očekávat i demonstrativní odchod některých stran z té vlády, která už v zásadě končí.
3: To znamená, že by to bylo spíš gesto. Jak se Izraelci aktuálně na to současné dění okolo Gazy dívají?
4: Pro Izraelce je podle mého názoru Gaza trochu méně důležitým tématem v tuto chvíli, nežli je jak Libanon, tak Irán. Mají pocit, že ten problém Hamásu byl z větší části vyřešen a v podstatě pozornost ke Gaze připoutala právě až tahle ta dohoda, která přišla v době, kdy už v zásadě nikdo v Gaze neočekával žádný posun. Izrael a to napříč politickým spektrem si nepřejí vrátit se k situaci, kterou oni nazývají 6. října, čili den před těmi útoky 7. října, aby izraelská hranice byla otevřená a zranitelná před něčím něčím podobným, co Hamas provedl, a aby se něco takového mohlo v budoucnu opakovat. To znamená, že si přejí buď, aby tam zůstala izraelská armáda v nějaké míře v pásmu Gazy, anebo aby Hamas skutečně přestal existovat jako relevantní ozbrojená síla.
3: V poslední době často přicházejí informace o zásazích izraelské armády v Gaze. Podle zdrojů Reuters izraelské útoky v posledních dnech zabily desítky lidí. Mohli jsme ve zpravodajství slyšet a číst konkrétní příběhy, tak jak tedy je prezentují palestinské úřady. Jaká je vlastně teď situace v Gaze?
4: Tak v Gaze situace, pokud jde o humanitární situaci, tak je v zásadě dobrá. Přichází tam velké množství potravin, velké množství zdravotnického materiálu. Pokud jde o to, kdo...
3: Pardon, já se omlouvám, že vám do toho skočím. Vy říkáte v zásadě dobrá. Já jsem v minulých dnech četl reportáže o tom, jak tam chybí léky, jak tam není možné léčit nemocné rakovinou. Tak možná, co to znamená zásadně dobrá? Nebo v zásadě dobrá?
4: Znamená to, samozřejmě léčba rakoviny je asi něco trochu jiného, a ti pacienti s rakovinou byli i před válkou po dohodě s Izraelem velmi často transportováni do zahraničních nebo přímo izraelských nemocnic. Ale pokud jde o běžné nemoci, pokud jde o potraviny, tak běžné léky, ty tam přicházejí podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, v opravdu nejen dostatečném, ale řekla bych i nadbytečné množství, a to potvrzuje právě je ten výbor nebo ta organizace takzvaná CMCC, která monitoruje to příměří a která byla zřízena jako servisní organizace Rady míru. Ta každý den publikuje data, kolik prošlo kamionů s pomocí a jakého typu pomocí do Gazy. Ale vy jste se ptal spíš nežli na tuto situaci.
3: Já jsem se ptal na oboje, tak jak na humanitární situaci, tak také na tu bezpečnostní. Jak Izraelci vysvětlují ty zásahy, o kterých v podstatě každý den slyšíme?
4: Izraelci říkají, že v rámci toho příměří od samého začátku bylo povoleno, nebo my měli souhlas s tím, že mohou likvidovat osoby, které se podílely na útocích 7. října, a říkají, že ti, kteří byli nyní eliminováni, jsou právě přímí účastníci těch útoků na Izrael 7. října. A to, že ty útoky zesílily v posledních dnech, podle mě právě souvisí s tou dosaženou dohodou a s tou možností, že pokud by došlo k odzbrojení Hamásu, nebo pokud by ta dohoda byla implementována, tak už by Izrael tyto zásahy provádět nemohl, takže se snaží zlikvidovat všechny ty teroristy ze 7. října, o kterých ví co nejrychleji. A to potvrdil jak izraelský premiér, tak v zásadě všechny opoziční strany, že všichni, kteří se na útoku 7. října podíleli, kteří přišli toho 7. října do Izraele a rabovali a vraždili a tak dále, že budou potrestáni, buď jsou zajati v izraelských věznicích a budou souzeni, anebo tedy budou, jak Izrael říká, eliminováni.
3: Jakou představu mají izraelští politici o budoucnosti Gazy, a je a očekáváte, že bude i tohle velkým tématem předvolební kampaně?
4: Domnívám se, že Gaza bude menším tématem volební kampaně nežli Irán. Irán je v tuto chvíli to téma, které je pro Izrael nejdůležitější, a v izraelští politici jsou velmi explicitní v tom, že oni nechtějí Gaze vládnout, že Izrael nechce mít nad Gazou jakoukoliv politickou kontrolu. Oni souhlasili v rámci toho Trumpova 20-bodového plánu s tím, že vznikne ta palestinská odborná jakoby vláda.
3: Technokratická,
4: Ano, technokratická vláda, na které se nebude přímo podílet palestinská samospráva, ale samozřejmě ti lidé, kteří v té technokratické vládě jsou často s palestinskou samosprávou spojeni. A další část je právě to odzbrojení Hamásu a to, že Hamás nebude mít na osud Gazy další vliv. Do větší hloubky propracované plány pro budoucnost Gazy jsem od izraelských představitelů neslyšel.
3: Velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už jsme se několikrát dotkli toho, že v Izraeli budou parlamentní volby na konci října. Jaké dávají předvolební průzkumy šance Benjaminu Netanyahuovi, že i po těchto volbách bude v čele vlády?
4: Tak ty šance jsou, řekla bych, v tuhle tu chvíli více nejisté, než byly ještě před pár měsíci, řekla bych před tou poslední válkou s Iránem. Většina průzkumů stále ukazuje, že Likud premiéra Netanyahu a ty volby vyhraje. Některé průzkumy dávají na stejnou úroveň stranu generála Gadiho Eisenkota, která je úplně nově vzniklou stranou. V Izraeli je tradice toho, že nově vzniklé strany, že těm se dobře ve volbách daří. Větší problém pro premiéra Netanyahu je ta schopnost sformovat povolební koalici. To znamená, že ty další strany, se kterými tu současnou vládu tvoří, buď nemusí do parlamentu projít, nebo to vypadá, že získají míň křesel, nežli by bylo potřeba, aby ta vláda mohla dále vládnout. Na druhou stranu ty opoziční strany také nemají dost křesel na sformování vlády v tom formátu, ve kterém by vládnout chtěli, protože tam je, kromě těch ultraortodoxních a těch takových těch extremistických stran, je tam přibližně 10% hlasů, které by měly připadnout arabským stranám, a většina těch stran i opozičních deklarují, že v tuto chvíli nechtějí s arabskými stranami do vlády.
3: Ono to povolební vyjednávání v Izraeli nebývá jednoduché. Mimochodem, když tedy teď před dvěma týdny izraelský parlament dokončil své poslední řádné zasedání, tak ono to bylo poprvé od roku 1988, kdy tedy volby v Izraeli budou v řádném termínu. Ta současná vláda Benjamina Netanyahu je prvním izraelským kabinetem, který vydržel celé volební období od roku 1973, to znamená za více než půl století. Dá se tedy očekávat, že to bude komplikované a že třeba se novou vládu po volbách nepodaří sestavit?
4: I to je možné, ale spíš si myslím, že se nějakou vládu sestavit podaří a že můžeme očekávat i překvapivý vývoj. Řada těch opozičních stran vyjadřuje preference pro to, co se nazývá silná sionistická většina. To znamená spolupráce stran napříč, řekněme, politickým spektrem, těch stran, kterým záleží na budoucnosti státu Izrael, to znamená s vyloučením těch ultraortodoxních a těch arabských stran. Tam by mohl hrát potom roli jak premiér Netanyahu, nebo spíš jeho Likud bez premiéra Netanyahu a ty různé sekulární opoziční strany.
3: Samozřejmě to budeme sledovat, uvidíme, co se po volbách na konci října bude dít. Dá se odhadovat, jestli a jak ty volby mohou změnit přístup Izraele ke konfliktu s Iránem?
4: Tak hlavní změna, pokud by nebyl premiérem Benjamin Netanyahu, aby byla ve vztahu izraelského premiéra a premiéra prezidenta Trumpa, protože ta vazba přes to, co se říká a přes to, jak se mluví o různých rozporech, tak ta vazba mezi Trumpem a Netanyahuem je velmi silná. Oni si telefonují, říkají si věci velmi na rovinu a Trump na Benjamina Netanyahu a do jisté míry dá. Pokud by byl premiérem kdokoliv jiný, tak tato vazba by se musela teprve budovat a nedomnívám se, že nějaký jiný politik by ji mohl rychle vybudovat právě v takové podobné síle, jako nyní existuje, což by mohlo mít vliv i na to, jak na ten vývoj kolem Iránu, ať by to bylo vyjednávání nebo eventuálně nějaká další vojenská operace. Nicméně všechny strany, jak opoziční, tak koaliční, říkají, že Irán nesmí mít jadernou zbraň, Irán nesmí mít silný balistický program, který by ohrožoval Izrael i celý region, a Irán se musí vzdát vlády nad těmi takzvanými proxies, čili těmi milicemi, které obklopují Izrael. V tomto žádné rozpory v rámci politického spektra nejsou.
3: Mohou ty volby nějakým způsobem změnit vztahy mezi Izraelem a Českem?
4: To se nedomnívám, stejně tak, jak jsou vztahy pevné a dobré, bez ohledu na to, kdo vládne v České republice, tak si myslím, že dobré vztahy s Českou republikou budou pokračovat i ze strany Izraele, ať by vyhrál ty volby kdokoliv.
3: Jste nedávno v rozhovoru pro Jerusalem Post mluvila právě o tom, že v Česku je podpora Izraele vlastně napříč politickým spektrem, že ať tady máme v poslední době jakoukoliv vládu, tak postoj k Izraeli zůstává stejný. Čím to je? Kde se tohle to vzalo?
4: To je velmi těžké vysvětlit. Často se mě na to ptají i v Izraeli. Já se domnívám, že to je tradiční postoj v zásadě už od dob prezidenta Masaryka, který známe Hilsneriádu, jeho obhajobu Hilsnera, a on ve svých v zásadě knihách píše, že rozumem překonal antisemitismus, který v mládí poznal v těch malých vesnicích na jižní Moravě, a velmi pozitivně vnímal sionisty hnutí, židovskou snahu o vytvoření státu, židovského státu na území mandátní Palestiny, a toto nějak předal do českého, řekla bych, národního charakteru, a totéž hned po revoluci obnovil prezident Havel. To znamená, je to něco, co v dlouhodobě není spochybňováno. Zároveň čeští židé byli vždy dobře integrováni a nedocházelo tady ke sporům, pogromům, jako v některých zemích, zejména na východ od nás, takže tady není ani taková historická animozita. Ale jinak je to trochu zvláštní a vysvětluje se to obtížně.
3: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
4: Děkuju, nashledanou.
3: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: 17 hodin 30 minut.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Hasiči zasahují u požáru a lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu. Informovali o tom na síti X. Oheň se podle hasičů rozšířil na okolní chatky. Na místě zasahuje 22 jednotek, ke kterým se připojil vrtulník Black Hawk s bambivakem. Kvůli vysokým teplotám a suchu platí ve Středočeském kraji výstraha před rizikem požáru, tak jako na většině území Česka. Ruský vzdušný útok na východoukrajinský Kramatorsk zranil 24 lidí, oznámila to doněcká vojenská zpráva. Celkem dnes na Ukrajině ruské útoky zranily bezmála 30 osob. Státy Evropské unie nabízejí pomoc Španělsku s ochranou vnějších hranic před nelegální migrací. Oznámil to irský ministr vnitra Jim O'Callaghan po jednání s ostatními ministry vnitra 27. Pomoc by podle něj mohla být jak finanční, tak organizační. Ministři vnitra jednali online v reakci na migrační krizi, která minulý týden postihla španělské město Ceuta na severu Afriky. Podle aktuálních údajů španělské vlády tam od čtvrtka do pátku přišlo z Maroka nelegálně asi 72 tisíc lidí. Polské stíhačky dnes ráno zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun IL-20M. Pohyboval se v tu chvíli 56 kilometrů severozápadně od polského pobřeží. Na sociální síti X to oznámil polský ministr obrany Vladislav Konišina-Kamiš. Incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí NATO. Od začátku července je to už několikátý případ, kdy polské nebo spojenecké stíhačky startovaly k ruským vojenským letounům nad Baltským mořem a v blízkosti východního křídla NATO. Policie dopoledne preventivně evakuovala budovu ústavního soudu v Brně. Při rekonstrukci tam dělníci našli skorodovanou munici, pravděpodobně z druhé světové války. Policie o tom informovala na síti X. Na místě zasahoval pyrotechnik. Policistům se munici podařilo bezpečně odvést. Zaměstnanci se do budovy vrátili ještě před 13. hodinou. Obce dostanou od ministerstva zemědělství 300 milionů korun na opravu, výstavbu nebo odbahnění malých vodních nádrží. Cílem je posílit zadržování vody v krajině a zvětšit bezpečnost při zvýšených průtocích. Žádost o dotace můžou podávat od 7. září do 7. října. Program potrvá do roku 2028. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Kolona před omezením u letiště, zdržení je asi 10 minut. Na dálnici D1 je silný provoz na průtahu Brnem směrem do Prahy. Před sjezdem na výstaviště na kilometru 190 je pomalý provoz od sjezdu na Mikulov, a to z kilometru 194, zdržení je asi 15 minut. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic je pomalý provoz před Benešovem. Kolona má asi kilometr a zdržení je asi 5 minut. V Praze je silný odpolední provoz na obvyklých místech. Na jižní spojce se vytvořila kolona směrem na Smíchov, na příjezdu k Barandovskému mostu se popojíždí od sjezdu na Krč do Vídeňské a zdržení je asi 40 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánky a bouřky a nejvyšší středeční teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy a teď začíná repríza pořadu Osobnost plus Barbory Tachecí.
6: Pondělí začalo a skončilo a nic. Žádné jednání Spojených států s Íránem, které na včerejšek sliboval americký prezident. A můj dnešní host říká, Trumpův a izraelský útok na Írán byl z vojenského hlediska spektakulárně úspěšný. Došlo k zabití celého politického a vojenského vedení země. Ale celkově selhal, protože íránský režim se nepoložil. Trump totiž podcenil fanatismus nižších velitelů, plukovníků a majorů a kapitánů. Generálové byli zabiti, ale fanatičtí nižší velitelé, kteří se nebojí smrti, zůstali. Konec citace. Osobnost plus je tu a mým hostem je znalec Ameriky Roman Jochvíty. Tak dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.
5: Osobnost plus.
6: Takže, pane Jocho, Trump vyhlásil jednání, které se nekoná. Nedělá to na vás dojem, že Amerika o to jednání stojí mnohem, ale výrazně víc než Írán?
7: Přesně tak. Je toužebným přáním Donalda Trumpa, aby jednání probíhalo, aby byla nějaká dohoda, aby ceny ropy, benzínu a v podstatě všech pohonných hmot, to znamená jakéhokoliv zboží, které se musí transportovat, klesly, protože v listopadu budou v Americe volby do kongresu a ty preference nejsou pro jeho republikánskou stranu dobré, ale zdá se, že Irán nemá zájem vyjednávat. Iránu tato situace vyhovuje, to znamená vydírání světa blokováním transportu přes Hormuzskovu žinu, ale i hrozbou dronovými útoky na ropná zařízení, odsolovací zařízení vody v arabských monarchiích zálivu. A poslední věc, kterou je nutno zmínit, je, že jaký Irán? My vlastně nevíme, kdo má v Iránu efektivní moc. Jestli civilisté, prezident, předseda parlamentu, anebo právě oni důstojníci iránských islámských revolučních gard, kteří si dělají, co chtějí.
6: Víte, mě by zajímalo jenom z toho psychologického pohledu. Totiž jak může Trump věřit v nějakou dohodu s Iránem, když věčně na ten Irán útočí? Tak jestli na něho útočím, tak ten se brání ze všech sil a nikoli připravuje dohody. Není to tak?
7: Donald Trump pravděpodobně si myslí, že když bude zvyšovat, eskalovat utrpení iránského režimu, tak časem iránský režim se raději rozhodne pro dohodu. Ale to je, myslím si, na základě zkušeností podcenění jakési vytrvalosti v kladném slova smyslu nebo fanatismu v západném slova
6: nebo
7: smyslu.
6: Nepochopení
7: těch samotných aktérů v Iránu.
6: Když to pozorujete, tak vlastně se musím zeptat, jestli to není takové smutné, jak končí světová velmoc proti malé zemičce s bandou fanatiků.
7: Je to smutné, ale takovéto situace jsme měli už v minulosti. Zmiňme například americký celkový neúspěch ve válce ve Vietnamu. Opět malá zemička, gerila v džungli a Američané supervelmoc nebyli schopni ji porazit, utlumit, potlačit. Stejně tak Sovětský svaz v dané době supervelmoc nakonec nepotlačila mujahedíny v Afghánistánu v 80. letech. Takže toto se stává. Spíš bych to viděl ne problém Ameriky, ale právě současného prezidenta, který psychologicky není způsobilý stanovit nějaký koherentní kurz a pak se ho držet.
6: Totiž mimochodem, vy jste tuším už v roce 2025 říkal, že Donald Trump není psychologicky způsobilý k tomu vládnout Spojeným státům. Stalo se za tu dobu, mimochodem jeho vládnutí, stalo se něco, co by vás přesvědčilo o opaku, nebo všechno, co udělal, de facto potvrzuje tuhle vaši tezi?
7: Všechno potvrzuje tuto tezi, dokonce mám dojem, že je to ještě horší, než jsem čekal
6: v čem?
7: V té době. Myslím, že ten jeho proces jakéhosi mentálního úpadku k sebestřednosti, ješitnosti, a co by možná až tak nevadilo, že je státník ješitný, ale k jakési chaotičnosti, to, že mění kurz a politiku každou chvíli bez jakéhokoliv zjevného plánu. Toto vidíme asi nejmarkantněji právě na konfliktu s Iránem, který začal na konci únoru a v podstatě neskončil doteď, a jakýkoliv konec, jakákoliv koncovka je stále v nedohlednu.
6: A myslíte si, že co ještě, takhle to zkusím, co ještě podle vašeho názoru Donald Trump ocenil v téhle válce, kromě toho, že vůbec neporozuměl tomu fanatismu těch nižších velitelů?
7: Především podcenil charakter toho režimu a stav dané civilizace. On si myslel, že to bude zopakování Venezuely. Velice jednoduché, únos, zatčení, diktatura Madura, což je dobře pro Venezuelu primárně, byl to velice špatný diktátor, špatný režim. A ti, kdo zbyli v tom režimu, v podstatě poslouchají americkou vládu na slovo. Americký ministr zahraničí Marco Rubio je označován za vicekrále Venezuely a on dává příkazy a venezuelská vláda je přepisuje. Mimochodem čekám, že takhle racionálně to může skončit na Kubě, že byrokraté, komunističtí byrokraté toho režimu, žádní byliakové typu Raul Castro, ale dejme tomu Štrougalové Adamcové, se dohodnou s Američany na nějakém přechodu, ale Irán a hlavně apokalyptická šítská ideologie je něco úplně jiného než mentalita Latinoameričanů.
6: Totiž člověk žasne nad tím, že takovouhle věc, kterou by mu řekl v Evropě každý znalec Blízkého východu. Takže si předem nezjistí, že nelze na Irán pohlížet jako na firmu, kde když škrtnu šéfa, tak jsem škrtla firmu a můžu si s ní dělat, co chci. A prostě pro ten Irán to zjevně neplatí, a jak je možné, že má kolem sebe lidi, kteří mu to neřeknou, anebo ještě hůř, má a on je neposlouchá.
7: To druhé, teď už se v podstatě ví, jaká byla diskuse na americké vládě, například Maggie Habermanová z The New York Times o tom psala rozsáhlé články. Lidé z vlády totiž to mluví pod příslibem anonymity z médií, takže ministr zahraničí či Marco Rubio byl skepticky, byl proti. Šéf CIA John Ratcliffe říkal, režim nepadne. Viceprezident J.D. Vance byl proti. Pro byl ministr obrany nebo války, jak si teď říká, Pete Hexet, říkal, že to bude hračka. A Trump nakonec váhal, ale řekl, já dám na svůj instinkt. A můj instinkt je, že mě vždycky nakonec všechno vyjde. No, doposud mu všechny důležité věci vyšly. Ano, unikl atentátu o chvíličku, vyhrál volby a tak dále. Dítě štěstěný, ale to je jako gambler. Spoléhat na to, že vždycky padne červená sedmička, je prostě crazy.
6: Čili jeho chyb, myslím Trumpových chyb, bylo celá řada a já se ptám, co bude cena, kterou za to zaplatí. Samozřejmě v prvé řadě jsou to ty podzimní volby, které se chystají. A já se ptám, jako hrozí mu v uvozovkách jenom, že se mu bude v případě výhry demokratů hůř vládnout, anebo mu hrozí něco víc v momentě, kdy ztratí většinu?
7: Světová ekonomika se nějak adaptuje, budou nové ropovody přímo do Indického oceánu nebo do Červeného moře, takže ta iránská vydírací kapacita bude neutralizovaná. V Americe demokraté zvítězí minimálně do sněmovny reprezentantů, minimálně. Senát je nyní podle průzkumu těsně na hraně, takže uvidíme. Co hrozí Trumpovi? On se moc na kongres neohlíží, on vládne exekutivními příkazy, demokraté ve sněmovně schválí další impeachment, to bude už rekord, už já nevím, třetí nebo čtvrtý impeachment Donalda Trumpa. Samozřejmě pro sesazení z úřadu je nutné dvoutřetinová většina v Senátu, to nebude, takže stejně jako v minulosti v jedné komoře impeachment projde, druhá komora odmítne, ale spíše republikáni začnou přemýšlet, jaká bude jejich strana po Trumpovi. Mají se od něho radikálně distancovat nebo mírně distancovat? A doposud je Trump, což možná my Evropané ani nedokážeme pochopit proč, stále miláčkem členské základny republikánské strany. Takže ti republikánští politici, senátoři, kteří vědí, že on už je přítěží jejich strany, se bojí otevřeně ho kritizovat, protože by naštvali své vlastní voliče.
6: Víte, ale mohou se republikánští zákonodárci, mohou zvládnout zároveň se držet Trumpa, to znamená jakoby podporovat ho a zároveň odsoudit tu válku v Iránu? Nebo to jde v ruku v ruce, ten, kdo říká prostě Irán je špatně a nemělo to být, tak ten zároveň může počítat s tím, že už s Trumpem není kamarád.
7: Jsou příklady republikánských politiků, kteří byli kritičtí. Senátor Rand Paul z Kentucky byl proti válce. On se tím netají, on je izolacionista konzistentní. Každý to tak respektuje. Naopak kongresmen Thomas Massey rovněž z Kentucky byl ostře proti, ale kritizoval Trumpa osobně, v osobní rovině, dával ho do souvislosti s Epsteinem, bez důkazů, musíme říci. A Trump se zasadil o to, že v primárkách prohrál, takže kongresmen Massey už nemůže v listopadu kandidovat za republikánskou stranu. Takže pokud je to věcný nesouhlas, to člověk, politik přežije. Pokud se to dostane do osobní roviny, Trump stále má moc, vliv a v primárkách toho daného republikánského odbojného politika porazit.
6: To znamená, Donald Trump je mstivý. A ptám se, jestli je víc mstivý než jiní vysocí politici ve Spojených státech, nebo to má jenom největší jeviště vlastně, že to všichni vidíme.
7: Vidíme to mnohem více, než v minulosti se o tom vědělo. Podobné pivky, resentimenty mýval prezident Nixon, možná předtím prezident Franklin Delano Roosevelt, ale moc se o tom tak nevědělo, protože média byla tištěná a hodně jako elitami kontrolovaná. Teď média to jsme, kdokoliv, každý z nás, kdo má Twitter nebo Facebook. A Donald Trump je mstivý, ale zároveň dokáže velice odpouštět. Když někdo přijde a říkal o Trumpovi strašné věci a řekne mu, pane prezidente, já jsem se mýlil, nyní vidím vaši velikost, tak on je velice velkorysý. To je případ například viceprezidenta J.D. Vance, který ho přirovnal k Hitlerovi v roce 2016. Řekl, že je to opium pro chudé bílé Američany. Trump pak řekl, pane prezidente, mýlil jsem se, a teď je to jeho korunní princ.
6: Víte, pokud jde o ten Irán, nemáte pocit, že víc než co jiného Američané tam vlastně vybudovali odolnější, odvážnější a semknutější vedení, než jaké bylo předtím? Není to paradox, že vlastně pomohli Iránu?
7: Ironicky bychom mohli říct, že změna režimu tam nastala, ale ne změna režimu od ajatoláhu k nějaké centristicko-konsenzuální vlády, ať už monarchistické, demokratické, to je jedno, sekulárnější, ale od ajatoláhu muláhu. My nevíme, jestli ten takzvaný nejvyšší duchovní vůdce Mučtába Chamenei je v komatu, nebo zmrzačený, nebo žije, nebo je mrtev, to nevíme, ale je to změna režimu směrem k plukovníkům iránských islámských revolučních gard. To znamená změna k režimu k horšímu. Ale ten režim je chronicky, ekonomicky neefektivní. Tento režim nebude v Iránu věčně. Opět, když uděláme nepřesnou analogii, je to 47 let od iránské islámské revoluce. 47 let od bolševické revoluce v Rusku byl rok 64. Chruščova nahradili Brežněvem. Dobře, ještě několik desetiletí vydrželi, ale pak ten režim padnul. Takže já si myslím, že toto může být přesná analogie. Ten režim bude ještě tak 30 let.
6: Pardon, ale vy se vzdáváte té představy, že by možná nějaký další prezident americký prostě se vyhnul těm chybám, které udělal Trump, a podařilo by se mu ten zločinný režim těch, já nevím, jak to nazvat, revolučních gard zrušit?
7: Jakože přijde nějaký americký Reagan, který to udělá prozíravě jako Reagan se Sovětským svazem. Bez krve prolití, přesně, ale prozíravě. Přesně. Ano, nelze to vyloučit, ale to by bylo takové štěstí, že se zdráhám v to doufat, byť samozřejmě v hloubi duše, to by bylo nejlepší řešení. Pro Irán, pro Blízký východ, pro nás všechny.
6: Mimochodem, Jakým dvěma hlavním chybám by se ten nový vysněný prezident Spojených států musel vyhnout, aby se neocitl v té pasti, v jaké se ocitl Trump?
7: Vyhnout se asi přímé válečné konfrontaci, která lidi shromáždí kolem režimu, postupně se snažit eliminovat velitele těch iránských islámských gard, atentáty, sabotážemi, některé z nich koupit, to znamená udělat si z nich vlastní agenty, no a pak přesvědčit civilní vedení země, ty umírněnější politiky, že podívejte, vy jste zemi zbídačili, zkuste něco lepšího, to znamená něco... U nás, dejme tomu Dubček, socialismus s lidskou tváří, zkuste islámský režim s lidskou tváří, to znamená umírněte.
6: Já vím, ale tam přece nikdo civilní ve vedení není takový, kdo by, s kým by se tohle mohlo vést. To byl ten problém Iránu, že prostě ty hlavy všechny byly fanatické, hysterické a teroristické vize jim panovaly. Prostě.
7: Ano, teď tam není a ti důstojníci přesně, jak jsme si řekli, jsou ještě radikálnější, než byli jejich zabití velitelé. Časem ale budou chtít mít u moci nějaké ekonomické reformátory. To znamená představa, nebudeme měnit režim, jenom ekonomicky ho zefektivníme. Mimochodem takhle začínal Gorbačov taky. Ne změna režimu, ale efektivnění. A pak už bude otevřený prostor pro štěpení a kolaps toho režimu. Ten režim podle odhadu není populární u prostých Iránců. 85% Iránců je nešťastných z režimu, 15% má privilegia, ale těch 15% má zbraně a jak je vidět, jsou ochotní je proti vlastním lidem použít bez váhání.
6: No,
7: ty represe, popravy tam běží dodnes, takže je to fanaticky krvavý režim jakési pretoriánské gardy, která není početná, ale je po zuby vyzbrojená a fanatická.
6: Donald Trump, to jste řekl vy, Donald Trump ví, že z fanatiky z iránských revolučních gard nepohne a proto útočí na nejmíru milovanější a k Americe nejpřátelštější Kanaďany a zavádí ono slavné 50% slané a i některé zboží. Jenom se chci zeptat, když někomu, komukoli, tečou nervy a kvůli tomu, že mu tečou nervy, se obrátí proti příteli, kterého bodne dýkou, to je jedno, zmlátí, dá mu facku, tak tenhle člověk, když vede nejmocnější stát na světě, tak se stává hrozbou nebo se stává čím?
7: Ztrácí věrohodnost u svých spojenců. V Kanadě byl požár, ničivý požár, dým, smog se dostali přes hranice na území USA do Detroitu a Trump místo toho, aby nabídl veškerou pomoc, co potřebujete, hasiče, letadla, vrtulníky s vodou, tak říkal, vy nám znečišťujete ovzduší, takže 50% clo. No, on psychologicky chce působit jako vítěz. Ví, že s Iránem nevítězí, chce svým voličům říct, že alespoň něčem vítězí, no tak se vrší na relativně slabém a přátelském sousedovi Kanadě v tomto
6: existuje
7: případě.
6: Podle vás vůbec šance, abych navázala na to, co říkáte, existuje vůbec šance, aby Trump dosáhl výsledku, který půjde Američanům prodat jako vítězství?
7: Teď už velice málo. To, co se mu povedlo, je zastavení imigrace, nelegální imigrace z jihu. Toto je jeho asi největší doma, byť za drsnou cenu, ano, ale největší vnitropolitický úspěch je, že ta ilegální imigrace je na historické minimum. To slíbil, to splnil. Takže toto je velikánský domácí úspěch. Ekonomicky je to takové smíšené. Americká ekonomika je stále oproti například evropské, stále
6: ale,
7: dobrá.
6: Pardon, já myslím v tom Iránu. Teď
7: ne, v Iránu, já myslím, že
6: už
7: on za svého prezidentství nejlepší, co může dosáhnout, když to bude jakýsi zmražený konflikt, kdy periodicky se budou opakovat hrozby, vyjednávání, použití síly, zastavení síly.
6: A teď mi řekněte, co Donald Trump podle vás udělá v okamžiku, kdy mu tohle jakoby naplno dojde. Když mu naplno dojde, že nezvítězí a že bude rád, když ta prohra nebude moc velká. To je všechno.
7: Řekne, že ten problém je vyřešen, zapouzdřen a jako kdyby na něho zapomene a bude chtít něco snadnějšího, například Kubu. Takže já si myslím, že do konce Trumpova prezidentského období padne komunistický režim na Kubě a Trump se o to přičiní.
6: Maně mě napadá, jestli, nebo takhle, kolik vlastně důvěry může jeden prezident zničit, a teď mluvím o té mezinárodní důvěře, než už i jeho nástupce vlastně nebude schopen pro tu funkci prezidenta Spojených států, tu důvěru získat zpět.
7: Dokáže ji ztratit velice rychle, jak se ukázalo, ale a pravdou je, že ztracená důvěra se pak nabývá zase velice pomalu, to je taky známá zkušenost, ale myslím si, že Donald Trump je psychologicky tak výjimečná nebo anomální postava amerických prezidentských dějin, že za jakéhokoliv příštího prezidenta nebo prezidentky, demokrata, republikána, to je jedno, se Amerika minimálně v mezinárodních vztazích, neříkám, že nutně v domácí politice, ale v mezinárodních vztazích trošku vrátí do starých kolejí a důvěra v americkou diplomacii bude větší. Například nyní diplomaté i ze spojeneckých zemí prakticky nemají velkou důvěru v to, co jim říkají američtí diplomaté, protože prezident večer pošle tweet, který úplně o 180 stupňů otočí americkou
6: ale
7: politiku.
6: Ale řekněte, co si z téhle války, když mluvíme o mezinárodní důvěře, co si z téhle války odnášejí prostě Moskva, co Peking, co Ukrajina, co Tchaj-wan. Ke každému jednu větu.
7: Nepovedlo se mu to, Trumpovi Irán, stejně jako Putinovi se nepovedla Ukrajina, takže částečně opatrnost Xi Jinpinga, já nevím, jak by to mně se povedlo v případě Tchaj-wanu, opatrnost. Trump má silná slova, slabé skutky, ale je to nevyzpytatelný člověk. To znamená, paradoxně jeho chaotičnost může mít jedno pozitivní, řekněme, vyzařování, a to je to, že ten člověk je regulární blázen, musíme být opatrní. Takže hypoteticky takzvaná ta teorie šílence, na kterou se rád hrál Nixon, může fungovat s tím, že Nixon se hrál na šílence.
6: Ne, ale opravte mě, prosím, jestli se mýlím. Vize šílence spočívala v tom, že vám nikdo neuvěří, že něco neuděláte a potom to uděláte, ale prostě tady jde o to, že Donald Trump prostě říká každý den něco jiného, takže to na něj nejde aplikovat. To vypadá jenom jako chaot. Rozumíte, co
7: ano,
6: myslím?
7: Ano, hra na šílence je racionální a konzistentní.
6: Tak.
7: U Trumpa není racionalita ani konzistentnost. Ale vidíme například, on si myslel, když vstupoval do úřadu na začátku roku 25, že Ukrajina má slabé karty, podlehne a Rusko zvítězí dříve nebo později. Teď si to nemyslí a najednou jeho vztah k prezidentu Zelenskému je mnohem přátelštější, protože vidí, že Zelenský je ten vítězící a Trump chce být na straně vítězů, takže se k němu lidově řečeno lísá.
6: To znamená, že mimochodem tím taky padají veškeré dohady i v Americe o tom, že Donald Trump má blízko k Putinovi?
7: Nemyslím si, že je koupený Putinem, jak někteří spekulovali, že mu Putin aktivně pomáhal, a spíš se u něho jednalo o respekt k tyranským silným vůdcům, jako je Putin, jako je Xi Jinping, a jakási podvědomá touha, proč já nejsem tak silný tyranský vůdce, proč já musím brát ohled na ústavu,
6: proč mám
7: demokratický
6: tu spropadenou demokracii.
7: Tak, přesně. A já psychologicky chci být na stejné úrovni jako on. Takže respekt k tyranovi spíše než nějaké spojenectví nebo přátelství s tyranem.
6: My už jsme mluvili o tom kongresu. V téhle souvislosti respekt k demokracii a tak dále. Tak pochopila jsem to správně, že Donald Trump stále nemá souhlas kongresu k té válce v Iránu. A přesně že ho tak mít dávno má, jako, je to tak prostě.
7: Ano, přesně tak.
6: A já se ptám jenom, co dělá ten kongres. On vidí, že je mu odebráno jeho cenné a výsostné právo vyhlašovat a ukončovat války. A najednou to s ním vůbec nikdo ani nekonzultuje.
7: tento současný kongres zaznamenal jednu z největších abdikací ústavních odpovědností snad v dějinách všeamerických kongresů. Vůbec nebojuje za svá ústavní práva proti exekutivě, a to proto, že republikáni mají většinu v obou komorách a republikánští senátoři a kongresmeni se bojí naštvat Donalda, nebo většina z nich se bojí, jsou tam výjimky, naštvat prezidenta Trumpa, protože ten je miláček jejich voličů. Toto se změní, jak demokraté získají většinu v alespoň jedné komoře kongresu.
6: A taková drobnost v uvozovkách, jakože tohle je ukončování demokracie z jejich strany, to je jasný demokratický prvek, aby nešlo soustředit moc do jedných jediných rukou. A oni na to rezignovali a všichni jsou z toho v klidu, nebo?
7: Neměli by být v klidu. Všichni čekají na listopadové volby, kdy se to změní. Je to ostudná věc ohledně historie v kongresu. V amerických dějinách jsme měli změny. Byly období slabých prezidentů, velkých prezidentů, slabých kongresů a tak dále. Ale tady ještě jedna třetí složka moci, a to je nejvyšší soud. Nejvyšší soud naopak, na rozdíl od kongresu, ačkoliv je na něm republikánská většina, ačkoliv třetinu soudců jmenoval Trump ve svém prvním období, tak mnozí z nich, dvě třetiny v každém rozhodnutí, v mnoha důležitých rozhodnutí hlasovali proti Trumpovi,

0: jsou zbabělí.
1: Cynicky, soudce je na doživotí. Nemusí se ucházet o hlasy voličů, kongresmen senátor musí.
0: Roman Joch, šéf občanského institutu a taky znalec Ameriky, byl mým dnešním hostem. Děkuju moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Evropa je připravená Španělsku pomoct s migrační krizí v Soutě.
4: Lidem se nepodařilo proniknout do šengenského prostoru a bezpečnost na hranicích byla rychle zajištěna.
3: V irském Dublinu se rozloučili s hudebníkem Glennem Hansardem.
5: Šťastnou cestu, Glenn.
3: Fotbalisté Sparty vstoupí do kvalifikace Ligy mistrů, čeká je francouzský Lyon. Na D1 ve směru z Brna do Prahy brzdí provoz nehoda u Mirošovic na 21. kilometru. A počasí v Česku dnes padaly teplotní rekordy. Teď republikou prochází bouřky a horké počasí vydrží ještě zítra. Úterý 4. srpna a jeho hlavní zprávy. Dobrý podvečer, přeje Vojtěch Tomášek.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Všechny stanice v České republice překonaly teplotní rekordy pro dnešní den. Nejméně na 10 místech se teplota dostala na 40 stupňů Celsia. Poprvé v historii zaznamenali 40 i na Moravě. Ve Strážnici bylo 40,9 stupně. Na koupališti ve Vizovicích na Zlínsku sleduje teplotu reportérka Blanka Kovandová.
6: Tak teplota vzduchu je aktuálně na Vizovickém koupališti 36,6 stupně Celsia. Na tabulitu ale křídou pořád mají napsanou tu dnešní nejvyšší teplotu, a to rovných 38 stupňů Celsia, což je rekord. Za hodinu se má zavírat, ale to koupaliště pořád pražská ve švech. Jsou tu hlavně rodiny s malými dětmi, všechna místa ve stínu jsou v podstatě pořád obsazená a bazén i brouzdaliště jsou plné, nejvíc na odbyt jde zmrzlina a točená limonáda. Paní pokladní mi říkala, že dnes prošlo branou 618 lidí, což je také rekord, protože běžně tu při hezkém počasí přijde tak 500 návštěvníků. Z Vizovic Blanka Kovandová, Radiožurnál.
3: Čechami teď postupují silné bouřky. Odpoledne se tvořily hlavně ve středočeském kraji, teď postupují dál na sever. Zasáhnou Ústecký a Liberecký kraj. Po 8 hodině večer by měly postupně slábnout a odejít mimo území Česka. Teploty ale klesnou jen minimálně, říká meteorolog Miloš Dvořák.
7: Největší potíže budou asi s nárazy větru, jsou tam relativně četné výjezdy hasičů k popadaným stromům, větvím a tak dále, takže to bude asi to hlavní, srážek na těch bouřkách moc není. Další věc, která se tam může objevit, tak jsou kroupy kolem 2-3 cm.
3: Hasiči teď zasahují u 3 velkých požárů, zvláštní stupeň poplachu vyhlásili třeba u Křečovic na Benešovsku, v Čížkovicích na Lovosicku pak hoří skládka. S podrobnostmi je ve studiu Jan Duchoslav z domácí redakce.
8: U požáru lesa a pole v Křečovicích zasahovalo v jednu chvíli až 31 jednotek, včetně specialistů na lesní požáry, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrova.
9: Soustředíme se nejvíc na ochranu okolí, protože požár se nám rozšiřuje i na obydlené budovy a na místní klášter.
8: Hasičům se před malou chvílí podařilo snížit stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Na místě pomáhají taky dva vrtulníky. Jeden z nich přeletěl od požáru u Nezdic na Klatovsku. Ten už mají hasiči pod kontrolou a nešíří se. A v Čížkovicích u Lovosic pak hoří komunální odpad. Na místo se sjíždí hasiči z celého Ústeckého kraje. Situaci jim komplikuje silný vítr. Vyhlášený je třetí stupeň požárního poplachu a lidé by v okolí neměli větrat. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
3: Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělském městě Ceuta. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do Ceuty ležící na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne nelegálně připlavalo přes 70 tisíc lidí. Ministři dnes Španělsko pochválili za dobré zvládnutí situace.
10: Evropská unie i Španělsko podle Brunera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie

0: Unie bude podle eurokomisaře Brunera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Ruský vzdušní útok na východu ukrajinský Kramatorsk zranil 24 lidí, oznámila to doněcká vojenská zpráva. Celkem dnes na Ukrajině ruské útoky zranili bezmála 30 civilistů.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil drastické záběry, na kterých ruský dron útočí na prodejce zeleniny v Chersonu. A takové safary na obyčejné lidi Rusové v Chersonu pořádají každý den, napsal Zelenský. Na Kramatorsk dnes ráno Rusko zaútočilo několika leteckými bombami FAB-250. Poškodili 6 bytových domů, 2 školy, banku, poštu, obchody a zaparkovaná auta, oznámil náčelník doněcké oblastní vojenské zprávy Vadim Filaškin. Raketa Onyx dnes dopadla na předměstí Oděsy a poškodila obchody, uvedly místní úřady. Další rakety zasáhly přístav a lodě. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
1: Skončila lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí mohly nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října, druhé kolo senátních voleb, pak o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin, a to na svých stránkách. Demoliční firma zítra převezme vyhořelou budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Téměř 100-tonový bagr s hydraulickými nůžkami bude budovu postupně rozebírat od nejvyšších pater směrem dolů. Popisuje zástupce vlastníka budovy Marcel Schmidt.
4: Demoliční práce budou zahájeny co nejdříve po předání torza, pokud statik ani dotčené orgány nevznesou zásadní připomínky ke zvolenému postupu. Společnou ambicí společnosti Cream i Build Synergy je zbourat hlavní torzo do 25 pracovních dnů od předání objektu.
1: 11-podlažní budova začala hořet 9. července. Hasiči s požárem bojovali 2 týdny, uhasili ho 22. července. V irském Dublinu se dnes naposledy rozloučili s hudebníkem Glennem Hansardem. Minulý týden zemřel po havárii na motorce, bylo mu 56 let. Pohřeb sledovali tisíce lidí v katedrále i před ní.
5: Okolí katedrály se ozýval potlesk, už když Hansardovi blízcí nesli do katedrály proutěnou rakev. Postupně ji obklopili jeho kytarami. Podle kněze byl obřad oslavou jeho života. Frontman kapely U2 Bono vzpomínal, že měl Hansard díky lásce k hudbě tisíce nejlepších přátel. Po boku písničkáře Eddieho Vedra vystoupila i česká zpěvačka Markéta Irglová, se kterou naspíval Oscarový hit Falling Slowly. V zaplněném kostele se všichni jeho hudební kolegové úplně naposledy rozloučili skladbou Forever Young od Boba Dylana, který Hansarda ke kariéře písničkáře inspiroval. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Už za necelé 2 hodiny nastoupí fotbalisté Sparty do úvodního zápasu 3. předkola Ligy mistrů. Na Letné přivítají francouzský Olympique Lyon, za který nemůže hrát český reprezentant Pavel Schulz.
7: Pavel je aktuálně zraněný, má zánět kolene. On sám by v Praze rád nastoupil, ale není to bohužel možné.
8: Řekl na adresu Pavla Schulze trenér Lyonu Fonseca. Zatímco pro francouzský klub půjde o první soutěžní zápas sezóny, tak Sparta v české lize prohrála v Brně se Zbrojovkou a naposledy vyhrála v pátek nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník Pražanů Andrew Irwin.
9: Myslím, že nálada je dobrá. Sezónu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
8: Úvodní duel 3. předkola fotbalové ligy mistrů mezi Spartou a Lyonem začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport ve 20 hodin. Radiožurnál nabídne vstupy, od Veta se pak bude hrát za týden ve Francii. Jakub Kanta, Radiožurnál.
10: Nehoda na D1 u Mirošovic a neprůjezdná silnice 13 u Kamenického Šenova. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony u Mirošovic. Na kilometru 21,5 s nájezdem od Benešova na D1 se srazil kamion a 2 osobní auta. Blokují 2 jízdní pruhy ze 3. Zdržíte se jak na dálnici D1 od Šmejkalky asi 15 minut, tak i na silnici 3 z Benešova do Prahy před nájezdem na D1. Na dálnici D4 ve směru z Prahy na Písek a Strakonice zpomalte u Voznice. Na kilometru 25 půl. Po nehodě je průjezdný pouze jeden pruh a dojíždí se do krátké kolony. A bouřky stále komplikují dopravu. Teď hlavně na severu Čech, třeba silnice 13 mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem je neprůjezdná. U Práchně spadl vzrostlý smrk na vozovku. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji smogovou situaci. Platí až do odvolání. Dnes v noci budou roznívat přehánky a bouřky a ochladí se na 24 až 19 stupňů. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech s přehánkami. Odpoledne a večer pak bude přechodně i oblačno a hlavně v Čechách se znovu přidají i bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30. To byly hlavní zprávy. Teď je tu publicistika s Věrou Štechrovou.
11: Jak Evropská unie zpřísnila podmínky udělení dočasné ochrany pro Ukrajince s branou povinností? Jaký nárok na odškodnění mají od Univerzity Karlovy poškození studenti a pozůstalí po střelbě z roku 2023? A proč současné rekordní teploty doprovází i smogová situace? O tom všem budeme mluvit. Evropská unie zpřísňuje podmínky pro udělení dočasné ochrany občanům Ukrajiny. Opatření podle irského předsednictví Rady Evropské unie reaguje na vývoj ukrajinských vojenských potřeb. Poskytnutí dočasné ochrany bude nově navázáno na splnění vojenských povinností mužů vůči jejich vlasti. Změnu oznámil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
12: S platností od zítřejšího dne přestaneme udělovat dočasnou ochranu občanům Ukrajiny v braném věku. Toto rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu dojde ke snížení tlaku na naše kapacity a uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému.
11: Na omezení se dohodly členské státy Evropské unie a dnes byla změna zveřejněna ve Věstníku Evropské unie. Opatření se nebude týkat těch, kteří ochranu získali ještě před začátkem účinnosti nové změny, tedy před touto středou. Stávající držitelé mají ochranu platnou do března příštího roku, poté budou mít možnost si o rok prodloužit. Naším hostem je teď ukrajinistka Lenka Výchová. Dobrý den.
13: Dobrý den.
11: Zavedla toto opatření Evropská unie po dohodě s ukrajinskou vládou?
13: Zdá se, že ano, Ukrajina dlouhodobě vlastně jednala s Evropskou unií a žádala po ní, aby nedávala tyto benefity právě mužům, především mužům, protože týká se to samozřejmě i některých žen, které mají branou povinnost, ale občanům Ukrajiny s branou povinností, kteří žádají o dočasnou ochranu v Evropské unii, to znamená, dostávají určité povolení k pobytu, zdravotní pojištění a tak dále. Vlastně o tom svědčí i to, že ukrajinská vláda se v jednu dobu snažila těmto občanům vlastně zamezit i poskytování konzulárních služeb, aby je přinutila v podstatě vrátit se na Ukrajinu. A pak toto rozhodnutí stáhla, ale dnes to vypadá tak, že opět se připravují zákony pro to, aby ukrajinští občané jak na území Ukrajiny, tak na území Evropské unie vlastně, aby jim nebylo poskytováno tohleto administrativní, ta administrativní podpora, pokud nesplňují vlastně všechny podmínky, požadavky a zákon týkající se branné povinnosti.
11: A jak v samotné Ukrajině zpřísňují opatření, aby se muži nevyhýbali branné povinnosti?
13: No, zatím se ty zákony připravují, je to obrovsky složitá záležitost, ale ty zákony podle toho, co uniká do tisku, by měly vlastně omezit těmto především mužům, teda jak přístup k účtům bankovním, tak by přístup vlastně k právům nebo takhle k řidičským průkazům a samozřejmě přístup právě k těmto administrativním službám.
11: A to se týká jen Ukrajinců v zahraničí anebo i Ukrajincům na samotné Ukrajině, kteří se tam třeba vyhýbají branné povinnosti?
13: To, o čem jsem mluvila, to se týká Ukrajinců na Ukrajině. Tady na v evropském prostoru by patrně mohlo dojít pouze k tomu, že by nebyly poskytovány konzulární služby těmto žadatelům nebo těmto lidem.
11: No, Ukrajinci budou muset pro získání té dočasné ochrany prokázat splnění vojenských povinností a nebo tedy osvobození od vojenské povinnosti. Tak jakým způsobem je to možné?
13: No, zatím ten algoritmus není znám, ale to, co víme z tisku ukrajinského, je, že by takovýto člověk, občan Ukrajiny, se měl prokázat tím, že překročil hranice legálně, to znamená nějakým razítkem v pase nejlépe. A pak, že má tedy splněnou svoji povinnost, to znamená, že je, dejme tomu, že má výjimku, nebo ano, že má výjimku, ta se může týkat, dejme tomu, živitelů rodin s třemi a více dětmi a tak dále, nebo po případě invalidů, nebo možná i veteránů, kteří už byli demobilizováni a mají právo vyjíždět z území Ukrajiny, protože mužům od 18 do 60 let vlastně ti to právo teď během válečného stavu nemají. Jakým způsobem ale se bude prověřovat to, zda splnili svou povinnost, zda mají tu výjimku, zda to budou dokumenty v tištěné podobě, protože na Ukrajině a ukrajinské úřady toto řeší velmi jednoduše. Ta vojenská evidence, ta používá takovou platformu nebo aplikaci, která se jmenuje Rezerv Plus. A v tomto Rezervu Plus, této aplikaci, každý občan Ukrajiny, který má brannou povinnost, vlastně ta data obnovit a tak dále a komunikovat s těmi náborovými centry tímto způsobem. Takže ukrajinské úřady tohleto dokážou kontrolovat velmi efektivně a rychle, jak to bude na území Evropské unie. Zda budou orgány Evropské unie komunikovat s ukrajinskými orgány, to se teprve patrně dozvíme.
11: No, podle českého ministerstva vnitra přichází do Česka z Ukrajiny dál přibližně 6 tisíc lidí měsíčně. A toto opatření má podle ministra vnitra Metnara omezit jejich počty o desítky procent. To by bylo, řekněme tedy, o 600 až 3 tisíce lidí zhruba měsíčně méně lidí. Bude to podle vás takhle vysoké číslo?
13: Já si myslím, že o desítky procent úplně ne. Já tedy nevím, samozřejmě, že se mění ta situace, mění se to procento těch žen, dětí, mužů a tak dále od roku 2022, protože na začátku to byly především ženy a děti a staří lidé. Teď se to může samozřejmě měnit, tyto informace má jistě Migrační služba České republiky nebo Migrační služby Evropské unie, ale o desítky procent úplně to jít nemůže. Protože na území Evropské unie se patrně nachází kolem 4,5 milionu ukrajinských občanů. Z toho asi 26% mužů. A když přihlédneme k tomu, že těch 26% mužů, což je dejme tomu milion na celou Evropskou unii, že jisté procento z nich je tady legálně, to znamená, jsou to starší muži právě s těmi výjimkami a tak dále, tak nepředpokládám, že se bude týkat toto, že to procento bude dělat desítky procent.
11: Říká ukrajinistka Lenka Výchová. Děkuji za váš čas. Naslyšenou.
13: Rovněž děkuji. Naslyšenou.
11: Univerzita Karlova by měla aktivně oslovit všechny poškozené studenty a pozůstalé po střelbě z roku 2023 na Filozofické fakultě a odškodnit je. V otevřeném dopise ji k tomu vyzval advokát a emeritní soudce ústavního soudu David Uhlíř. Škola podle ní nepostupovala u studentů stejně jako u zaměstnanců. A právě David Uhlíř je teď naším hostem. Dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Podle vás tedy škola nepostupovala s odškodněním stejně u zaměstnanců a u studentů? V čem byly ty rozdíly?
14: No, já jsem se ptal už asi před rokem univerzity, jak postupovala, ta mě odpověděla velmi zevrubně, že odškodnili zaměstnance, ale v případě studentů pouze odkázali ty studenty, kteří se na ně obrátili na pojišťovnu, což si myslím není v pořádku. Já předpokládám, že mnoho lidí ani neví, že prostě ty studenti mají stejná práva jako zaměstnanci v případě takového kvazi pracovního úrazu a že všichni považovali za postačující, že budou pozůstalí těch zabitých studentů a ty zranění studenti odškodnění z nějaké dobročinné sbírky, ale podle mého názoru prostě to smyslem té dobročinné sbírky nebylo suplovat plnění, které měla poskytnout univerzita, lépe řečeno pojišťovna, protože univerzita je pro ten případ pojištěna.
11: No, Univerzita Karlova říká, že nemá ke studujícím stejný právní vztah jako ke svým zaměstnancům. Vy naopak říkáte, že ty nároky studentů a učitelů jsou ze zákona stejné, že jsou také členy akademické obce, tak může tady jít o nějaký rozdílný právní výklad?
14: Myslím si, že samozřejmě může jít o rozdílný právní výklad, ale podívejte se, mně jde hlavně o to, aby ty studenti věděli, že mají určité univerzitě stejný práva jako zaměstnanci. Možná ne úplně stejný, ale ty práva taky mají. Zákoník práce tady to upravuje. To je další smutná kapitola v tom, že už asi 20 let ministerstvo školství slibuje, že tady ten jeden paragraf zákoníku práce nahradí řádnou právní úpravu odpovědnosti školy za úrazy žáků, studentů, dětí v mateřských školách. To všechno prostě má být v jednom právním předpise, aby bylo jasný, že školy, základní školy, střední školy, vysoké školy odpovídají za úrazy, včetně smrtelných úrazů, jako v tomhle případě, který se studentům nebo žákům přihodí. A tady na to se pořád čeká, bych byl rád, jako nejenom kdyby se otevřela debata o tom, nebo aby studenti věděli a pozůstalí těch studentů věděli, že mají i nároky vůči škole, který můžou uplatnit, ale aby se znovu otevřela debata o tom, že na čase prostě, aby celý tady ten problém byl upravený zákonem, aby to nezůstávalo jako takový ocásek zákoníku práce.
11: Vy teď tedy apelujete na Univerzitu Karlovy, aby kvůli odškodnění aktivně oslovila ty poškozené studenty a pozůstalé. Škola ale říká, že samozřejmě u některých ví, že byli poškozeni, ale pokud ji ty další studenti sami neosloví, tak nemá možnost, jak to u všech zjistit, že byli poškozeni nebo že si připadají poškozeni. Tak to zní jako logický argument.
14: Nezlobte se, ale já předpokládám, že univerzita přesně ví, kteří studenti byli zavražděni, kdo byl postřelen. To přece ani pro ně by to nebyl
11: problém. To škola
14: nepopírá,
11: spíš mluvíme třeba o psychických problémech, pokud někdo měla podobně.
14: Myslím si, že je na místě, aby prostě škola oslovila všechny, kteří byli tady tím zasaženi a bude na posouzení každýho, ať si sám řekne, jestli mu postačuje to, co dostal z dobročinné sbírky, nebo jestli bude chtít něco víc. Víte, mně přijde trošku nemorální, že ani škola, ani pojišťovna nezaplatila pozůstalým náklady pohřbu a pomník, že tohle to všechno si ty lidi hradili buď z vlastních prostředků nebo z dobročinné sbírky. Od toho ta dobročinná sbírka přece nebyla.
11: Možná teď nás poslouchá někdo z těch, kdo byli poškozeni, anebo někdo z pozůstalých. Uvidíme, jak se k tomu škola postaví. My jsme samozřejmě oslovovali i její zástupce na rozhovor, zatím si někdo nenašel čas. Ale co by teď každopádně mohli studenti a pozůstalí, kteří se cítí poškozeni, udělat, aby ten jejich nárok na odškodnění na konci roku nevypršel?
14: První, co by měli udělat, je samozřejmě obrátit se na univerzitu a požádat o odškodnění. A předpokládám totiž, že ti, kteří to už udělali a které univerzita odkázala na pojišťovnu, tak byly pojišťovnou odškodněni. Univerzita má prostě ze zákona povinné pojištění na odpovědnost za pracovní úrazy a tady to je kvazi pracovní úraz a to pojištění podle toho, co mě sdělila univerzita, zahrnuje i odpovědnost vůči studentům nebo jejich pozůstalým. Takže ať se obrátí na univerzitu.
11: Říká David Uhlíř, advokát a meritní soudce Ústavního soudu. Děkuji vám, naslyšenou.
14: Děkuju, naschledanou.
11: Česko zažívá další tropický den. Všechny stanice na našem území dnes překonaly teplotní rekordy pro 4. srpen. Na 12 z nich přesáhly teploty 40 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevci, a to 41,5 stupně. Na většině území Česka dál hrozí požáry. Vysoké teploty komplikují dopravu po železnici a vedra zároveň zvyšují koncentraci přízemního ozonu v ovzduší. Meteorologové proto v několika krajích vyhlásili smogovou situaci. Po Ústeckém kraji, kde byla několikrát vyhlášena už dřív, dnes nastala také v Praze a Středočeském kraji. A naším hostem je teď přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové Vladimír Koblížek. Dobrý den.
15: Dobrý den.
11: Tak jaká rizika smogová situace představuje pro lidský organismus? O jaké škodliviny se jedná především?
15: No, v podstatě smogová situace, tak jak o tom mluvíte, v kombinaci s vysokou teplotou a vlastně s velkým vedrem a se slunečním zářením vede k tomu, že vzniká přízemní ozon, o kterém už jste také mluvila. Je ten ozon je vlastně úplně stejný ozon, jako je ve stratosféře, který nás chrání před ultrafialovými prsky. Nicméně ten ozon, který vzniká v přízemí, čili říká se tomu přízemní ozon, je to ten, který vzniká při povrchu, tak ten je velmi potentní v tom, že dokáže iritovat dýchací cesty a dokáže zhoršovat chronické choroby plic a dýchacích cest, zejména astma nebo chronickou ústruční plicní chorobu a dokáže sám o sobě vést k zánětům plic a průdušek. Takže vlastně ten ozon, a my máme dokonce i data ze západní Evropy, které říkají, že velká teplota, vysoké vedro vedou třeba k zestupu úmrtnosti celkové asi o 4-5%, znečištění ovzduší asi o taky o 5% a dohromady, když to působí spolu, tak je to vzestup vlastně rizika úmrtí o 20%. Takže ty oba vlivy se násobí.
11: No a má ta vysoká koncentrace přízemního ozonu přímý dopad na organismus, když třeba v takové chvíli běháme, cvičíme? Může se to projevit nějakými okamžitými problémy?
15: V podstatě, já si myslím, že to asi každý z nás zažil, zejména pokud jsme v těch ostrůvkách velké teploty, což jsou města, tak v podstatě ve městech je bohužel velmi časté, že dochází k takové iritaci sliznice dýchacích cest, ke kašli, ke kýchání, k tomu, že vlastně člověk cítí jakoby tlak v krku. To všechno jsou akutní následky, ale ty chronické jsou vlastně patrné zejména u lidí, kteří mají nějaké už preexistující respirační onemocnění a samozřejmě jde to ruku v ruce i s riziky zhoršení kardiovaskulárních chorob, čili jakmile je někomu nad 65 nebo má nějaké chronické onemocnění srdce či plic, tak je to rizikový pacient.
11: A pokud někdo cítí nějaké okamžité příznaky, které jste popisoval, co může v tu chvíli udělat? Jak je nejlepší se zachovat?
15: No, když je to ta iritace, je to ten kašel, tak nejspíš ten člověk může mít nějaký bronchospasmus, tak je dobré si vzít úlevový lék, pokud to je člověk, který o té nemoci ví, má ty úlevové léky u sebe. No a rozhodně, že ten ozon je zejména v exteriéru, je zejména v podstatě v oblasti velkých měst, v oblasti, kde je doprava, protože aby vznikl ten přízemní ozon, tak je také potřeba, aby tam byly oxidy dusíku, které vznikají nebo se dostávají do vzduchu zejména z dopravy. Čili ten člověk by měl jít pryč z těch míst, měl by jít třeba do interiéru nebo někam do parku, kde ten ozon je menší, i když je fakt, že v rámci toho města se ta koncentrace toho ozonu přibližuje v rámci všech míst je asi stejná. Nicméně za mě v těchto teplotách v takovém stavu, jako bylo dneska nebo jak bude zítra, tak je velmi dobře, aby ten člověk někde mezi 11. hodinou a třeba 15. 16. hodinou v podstatě vůbec nevycházel a takovou tu španělskou siestu, to, co vlastně dělají ty jižní národy, tak to zachovat a nebo začít to dělat i v České republice, protože počasí na to máme.
11: Jak se projevuje ta kombinace vysoké teploty, nízkého tlaku, protože let, kde se chystá bouřka nebo byla bouřka a toho smogu a přízemního kyslíku nebo přízemního ozonu projevuje u vás ve fakultní nemocnici v Hradci Králové, máte větší příliv pacientů právě kvůli této situaci?
15: Já to upřímně řečeno nechci vám lhát, nemám to zjištěno, vím, že prostě naše interní kliniky a naše klinika plicní jsou úplně plné, v podstatě není tam žádné volné místo, když někdo odejde, někdo nový přijde z emergency, vlastně přicházejí lidi právě s infekcemi dýchacích cest, aspoň k nám na kliniku, se zápaly plic, přicházejí velmi zhoršení pacienti, kteří třeba trpí nějakou závažnou plicní chorobou a vlastně toto počasí, toto vedro a ještě ten vlastně toto zhoršení ovzduší je vlastně takým posledním kapkou, která je přivede na tu emergenci a musí být přijati. Čili vlastně je pořád plno a ty interně zaměřené kliniky jsou vlastně úplně plné pacientů. Jakoby dříve, třeba když bylo lepší počasí za našich mladých nebo dětských let, když bylo 25 stupňů, tak jsme vlastně léti měli takovou okurkovou sezonu. Teďka rozhodně nemáme.
11: Říká Vladimír Koblížek, přednosta plicní kliniky ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Díky za váš čas. Naslyšenou.
15: Mějte se hezky, naschledanou.
11: Tolik podvečerní publicistika. Vy se k hlavním zprávám, rozhovorům a komentářům můžete vrátit i v podcastových aplikacích a v naší podcastové aplikaci Můj rozhlas CZ. Teď už tu budou aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje dobrý podvečer.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: V pražských nemocnicích je kvůli vysokým teplotám až o 15% víc pacientů. Hlásí to Bulovka, Motol, Homolka nebo Všeobecná fakultní nemocnice. V nemocnici na Františku byl nárůst pacientů včera a dnes až 50%. Bedra jsou podle mluvčích nemocnic riziková hlavně pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo lidi s chronickými onemocněními. Rekordy pro 4. srpen dnes padly na všech místech v zemi. Americké úřady obnovily deportační lety do Venezuely. Dnešní převoz 150 Venezuelců byl prvním od ničivého zemětřesení, které latinsko-americkou zemi postihlo v červnu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa předtím do Venezuely navracela stovky migrantů týdně. České banky jsou v dobré kondici, vyplývá to z výsledků dohledových zátěžových testů České národní banky. Podle nich by instituce odolaly i silnému zhoršení ekonomických podmínek, mají totiž velkou finanční rezervu. Testování se zúčastnilo celkem 13 bank. Národní banka dělá zátěžové testy od roku 2009. Hodnotí jimi stav finančního sektoru a odolnost jednotlivých institucí i celého systému. Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Radiožurnálu to potvrdil Jakub Doležal z nadace. Reagují tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že už se na organizaci ceny nebude podílet. Knihovna to zdůvodnila tím, že Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním jména bývalého prezidenta. Knihovna teď hledá nový název i vedení. Atleti s nejlepšími výkony na nadcházejícím evropském šampionátu znovu dostanou finanční prémie. Každý dostane v přepočtu 1 200 000 korun. Evropská federace informovala o tom, že podobně jako před 2 lety v Římě odmění nejlepšího muže i ženu v 5 skupinách disciplín. Mistrovství Evropy v Birminghamu začne příští pondělí a v nominace na něj je 52 českých atletů, včetně obhájce titulu v hodu oštěpem Jakuba Vadlejcha.
10: Nehoda na D10 u Brodců, taky na D1 u Mirošovic. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov nehoda teď brzdí provoz na 33. kilometru u sjezdu na Brodce a Luštěnice. Podle našeho zpravodaje blokují jeden pruh.
16: Jsou to 3 auta, 2 dodávky a 1 osobní auto, které zůstalo stát mezi pruhy, mezi levým a pravým jízdním pruhem, to znamená uprostřed vozovku, uprostřed dálnice.
10: A brzdí se prudce, dojíždí do krátké kolony tak opatrně. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždí kolona u Mirošovic. Na kilometru 21,5 těsně za nájezdem strojky od Benešova vyšetřují nehodu 3 aut. Průjezdný je 1 ze 3 pruhů. Zdržíte se jak na D1 od Šmejkalky asi 15 minut, tak i na silnici 3 z Benešova na Prahu před nájezdem na D1. A na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 185 stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu. Je označený, je tam šipka, dojíždí se do krátké kolony. A bouřky komplikují dopravu u Nového Boru. Silnice 13 je kvůli popadaným stromům neprůjezdná. U Cvikova a taky u Práchně před Kamenickým Šenovem. Na obou místech teď pracují hasiči. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojedinělé přehánky a bouřky. Odpoledne večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky a ty můžou být znovu i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Konec lhůty pro podání kandidátek podzimním senátním a komunálním volbám. Obžaloba bývalého ministra spravedlnosti Blažka v bitcoinové kauze? Či spolupráce Ruska a komunistické Severní Koreje jako hrozba pro svět? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
3: Názory a argumenty.
17: Úderem dnešní, tedy úterní 4. hodiny odpolední, končí termín pro podání kandidátek k podzimním volbám do třetiny Senátu a volbám komunálním. A právě tomu se budeme věnovat v prvních komentářích dnešních názorů a argumentů. Ve studiu vítám komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana, se kterým probereme volby komunální. Dobrý den, Petře.
18: Dobrý den.
17: Co tedy můžeme od těch komunálních voleb očekávat?
18: Jsou to volby velmi specifické, protože i tím volebním systémem se odlišují od těch voleb jiných, kdy lidé mohou vybírat nejenom konkrétní kandidátku dané strany nezávislých kandidátů, ale mohou také napříč těmi kandidátkami křižkovat a vybírat jednotlivé zastupitele. Jsou to volby, kdy tradičně v nich dominují nezávislí kandidáti a je to dáno tím, že se volí v tisících měst a obcí. V některých obcích se nedaří sestavit dokonce žádnou kandidátku. Někde je kandidátka jedna jediná a většinou je to kandidátka nezávislých. Když se podíváme na politické strany, tak řada z nich má problém postavit ty kandidátky ve většině obcí, protože přeci jenom jejich členská základna, místní organizace nejsou tak rozvětvené a můžeme si to ukázat na názorném příkladu nového politického subjektu, kterým jsou motoristé sobě, tak ti si vyhodnotili, že pro ně má smysl kandidovat pouze ve velkých městech, těch třech největších v republice a jinde se o přízeň voličů ucházet nebudou. Takže když někdo pak chce vyvozovat z celkových výsledků nějaké závěry směrem k celostátní politice, tak je to často velmi obtížné, ale pochopitelně, pokud se konají volby do velkých měst, do těch zastupitelstev, tak tam už se to charakterem blíží k těm volbám sněmovním, ale spíš v tom slova smyslu, že často se lidé rozhodují ne na základě těch jednotlivých kandidátů, ale na základě přízně, kterou vyjadřují vůči některé politické straně nebo uskupení. Když se podíváme na to, jak ty jednotlivé strany a hnutí kandidují, tak zajímavé je, co se děje v hlavním městě Praze, kde v minulosti uspěla koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU ČSL, a letos už ta koalice nebude takto početná, protože do voleb se společně vydají pouze občanští demokraté z TOP 09. Naopak lidovci se rozhodli, že tentokrát o přízeň Pražanů se budou ucházet v koalici s Prahou sobě a Zelenými. Když jsme u voleb do hlavního města, do zastupitelstva hlavního města, tak jsou to volby specifické také z toho důvodu, že když se konají volby krajské, tak v hlavním městě se neuskutečňují, protože právě zastupitelstvo je považováno za de facto krajské zastupitelstvo a proto se volí při volbách komunálních. A tam je důležité to, že Praha skutečně je nejvýznamnějším městem a tam si testují přízeň voličů jednotlivé strany a hnutí. A například hnutí ANO chtělo vyslat dlouholetého komunálního politika Ondřeje Prokopa do boje, ale spousta skandálů spjatých s jeho osobou donutila hnutí ANO vyměnit lídra. Tak uvidíme, jak se tato výměna projeví na zisku hnutí ANO v hlavním městě a jak se bude dařit opozičním stranám hájit tradiční baštu, za kterou je Praha právě z hlediska současné opozice považována.
17: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
18: Naslyšenou.
17: to byly volby komunální. Senátní volby obvykle zaznamenávají spíše nižší zájem voličů. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším. Proč, to vysvětlí ve svém komentáři.
19: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prsty jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
17: Slyšeli jste komentář Lukáše Jelínka. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek má na kontě rekord. Hrozí mu trest, který zatím žádnému exministrovi nehrozil. Státní zástupkyně pro něj navrhuje v bitcoinové kauze 6,5 roku vězení. Více šéf komentátor a zástupce šéf redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
20: Na Blažka je zatím samozřejmě nutné pohlížet jako na nevinného. Ovšem už teď je jisté, že politické důsledky kauzy dopadnou s novou silou na ODS. Soud a vše, co se u něj bude probírat, i z nich chtě nechtě jako dohra vládnutí této strany. Příběh s odstupem vypadá úplně neuvěřitelně. Ministerstvo spravedlnosti přijalo jako dar miliardu bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiříkovského. od člověka, který provozoval darknetové tržiště, na kterém bylo možné sehnat úplně všechno, od drog po zbraně. Pouhým okem bylo už tehdy rozpoznatelné, že smyslem daru pro stát je legalizace, česky řečeno vyprání zbytku špinavých bitcoinů. Když se je vezme stát, tak jsou přece ty prostředky v pohodě. No ne, řeklo by se. Blaškovy teorie, že se přece v kriminálníkovi mohl hnout svědomí a dar mohl být formou pokání, už tehdy vypadaly buď jako naivita, nebo rovnou jako výsměch nevěřícně hledící veřejnosti. Nevíme samozřejmě, kdy se ex-ministr smát přestal, ale zcela jistě to bylo nejpozději v pondělí, kdy se dozvěděl, že je obžalován přesně z toho, jako co to od začátku vypadalo, tedy z praní špinavých peněz. Spolu s ním je obžalován jeho náměstek Tibor Daniel. Oba mají navíc na krku obžalobu ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažkův dobrý známý, brněnský advokát Karim Tic, je pak obžalován z toho, že celou trestnou činnost zorganizoval. A pro úplnost, dobrodinec Tomáš Jiříkovský je obžalován hned z několika trestných činů a hrozí mu dokonce 20 let vězení. U soudu Pavlu Blažkovi zcela jistě nebude stačit jeho dosavadní póza dobrosrdečného naivy, který vše myslel dobře, jenom nedohlédl politických důsledků, za což se sám potrestal odchodem z funkce a pozastavením členství v ODS. Legrace opravdu skončila. Jak se bude exministr hájit? Dá se to odvodit z jeho vyjádření na sociálních sítích. Blažek píše, že nebylo právně nijak prokázáno, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti a že tvrzení policie, že mezi ním, Ticem a Danielem existovala dohoda o trestné činnosti, je čistý výmysl a lež. Laicky řečeno, je to obhajoba mířící k tomu, aby nakonec byl osvobozen pro nedostatek důkazů. Navrch si zřejmě v pokusu získat aspoň trochu sympatií stěžuje, že stát má z věci na účtech nemalý hmotný prospěch a dnes ho v uvozovkách za to trestně stíhá. Bude to samozřejmě dlouhá soudní bitva, protože Blažek a Tic nejsou žádní právní nazdárci. A vrchní státní zastupitelství v Olomouci naopak v minulosti v jiné kauze spojené s politikou, míněna ta, která začala razí na úřadu vlády a vedla k pádu vlády Petra Nečase, nedosáhlo nijak ohromujících úspěchů. I kdyby ale byl nakonec Blažek osvobozen, bude mít soudní projednávání nepříjemné důsledky pro ODS. Bude se připomínat role ex-ministra financí Zbyňka Stanjury, který celou krajně pochybnou transakci nestopnul, i když mohl. Bude se přetřásat chování tehdejšího premiéra Petra Fialy, který vydával Pavla Blažka za dezorientovaného strýce, který to vlastně celé myslel dobře. A na nemilou připomínku se může v uvozovkách těšit i Blažkova ministerská nástupkyně Eva de Croix, která se před volbami sice nešikovně, ale usilovně snažila celou záležitost utlumit. Ti všichni jsou stále v ODS. Eva de Croix je dokonce stínovou ministryní spravedlnosti. Případ chtě nechtě zapadne do narrativu současné vlády, že celá minulá koalice byla vlastně jaksi polokriminální. V souvislosti s bitcoinovou kauzou se začne znovu probírat i aféra Dozimetr, do které byly zapleteni pro změnu politici STAN. Jak nakonec dopadnou soudy, je vlastně lhostejné. Ve výsledku dojde k utužení jádra voličů hnutí ANO a sníží se pravděpodobnost, že by někteří z nich mohli přeci jen nakonec Andreje Babiše opustit. Znovu, na Pavla Blažka musíme právně pohlížet jako na nevinného, ale jeho stín nad celou dnešní opozicí bude v politickém prostoru i čase, v každém případě delší, než si ještě nedávno bylo možné představit.
17: Uzavřel šéf-komentátor a zástupce šéf-redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
17: Rusko a Severní Korea spolu čím dál víc spolupracují, a to nejen ve válce na Ukrajině. Je to hrozba pro svět, varuje publicista Martin Fendrich.
0: Prezident Zelenský v pravidelném večerním proslovu oznámil, že Rusko chce ze Severní Koreje získat dalších 30 tisíc vojáků, které nasadí do války proti Ukrajině. Dále řekl, že se KLDR chystá Rusku předat další zařízení pro odpalování balistických raket. Zelenský varoval, že je to ohrožení nejen pro Ukrajinu, protože Rusko učí Severní Koreu válčit, pomáhají vylepšovat zbraně a korejští vojáci se učí boji na frontě. Spolupráce Ruska s jedním z nejhorších režimů na světě je stále hlubší. Zatímco země NATO Ukrajině vojáky nedodávají, bojí se popudit Moskvu a vtáhnout alianci do války, Rusko si dělá, co chce. V červnu 2024 severokorejský vůdce Kim Jong-un podepsal s Putinem dohodu o strategickém partnerství. V ní mimo jiné stojí, že si země přijdou na pomoc v případě napadení. Na základě tohoto mechanismu Korea předloni vyslala do Ruska do Kurské oblasti 14 000 vojáků, z nichž, podle nepotvrzených zpráv, 2300 padlo. Podle květnové zprávy multilaterálního týmu OSN pro monitorování sankcí, složeného z 11 členských zemí OSN, Severní Korea umožnila Rusku zesílit raketové útoky na ukrajinskou kritickou civilní infrastrukturu a dodala více než 20 000 kontejnerů s vojenskou municí. Ruskými nákladními loděmi bylo ze Severní Koreje přepraveno až 9 milionů kusů dělostřelecké a raketové munice, což je v rozporu se sankcemi OSN. Monitorovací tým napsal, cituji, přinejmenším v dohledné budoucnosti hodlají Severní Korea a Rusko pokračovat ve své vojenské spolupráci a dále ji prohlubovat v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Severní Korea Rusku dodala 100 balistických raket. Ty Putinova armáda využívá, aby ničila civilní infrastrukturu a terorizovala obydlené oblasti jako Kyjev nebo Záporoží, stojí v monitorovací zprávě. Za dodaný Ukrajince vraždící materiál a za poslané vojáky pomáhá Moskva Pchjongjangu s jeho nedokonalým programem špionážních družic. Nejen to, Rusko pro Severní Koreu přímo ve válce testuje její balistické rakety a poskytuje jí velmi důležitou zpětnou vazbu o jejich kvalitě. Jižní Korea spolupráci obou zemí pozoruje a má velké obavy z toho, že severokorejští vojáci získávají bojové zkušenosti, které by mohly časem uplatnit na korejském poloostrově. A ještě jedna forma spolupráce. Rusko a Severní Korea staví první silniční most přes řeku Tumen na Dálném východě, který je spojí. Očekává se, že jeho význam není především turistický, mnohem spíš bude sloužit jako cesta, kudy bude dopravován další vojenský materiál. Experti na vojenskou logistiku tvrdí, že pomocí satelitů je těžší sledovat silnice než železnice. Náklaďáky se na snímcích podobají jeden druhému a jsou při přepravě podstatně pružnější než vlaky. Když to shrnu, dva antidemokratické nebezpečné režimy intenzivně spolupracují. Jejich kooperace je vražedná pro Ukrajinu, ale ohrožuje i Evropu a Jižní Koreu. Mírové doby, zdá se, jsou nenávratně pryč.
17: Stále užší spolupráci Ruska a Severní Koreje komentoval Martin Fendrich. Má stále méně populární kancléř Friedrich Merz stát v čele Německa? O tom uvažuje novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák.
2: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnily stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merce kritizuje opozice je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Mercova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se Alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Mercově táboře tedy víc než dost. Začínají o Mercovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Mercovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merce stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
17: Nad tím, zda kancléř Friedrich Merz má stát čele Německa, se zamýšlel novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák. A už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Děsivý dav nebo lidé plní naděje? To je otázka, kterou se nad záběry migrantů ze španělské exklávy Ceuta na severoafrickém pobřeží položila spisovatelka Iva Pekárková.
4: Asi nemusím nikomu připomínat, co se minulý týden stalo ve španělské Ceutě. Všichni, i ti, kdo až dosud netušili, kde Ceuta leží, vědí, že tohle místo zažilo bleskový příliv a pak zas nečekaně rychlý odliv imigrantů z Maroka. Po incidentu leckdy označovaném jako invaze začal každý druhý spekulovat, kdo za to může. Dočetla jsem se ledacos. Pohraniční stráž, která situaci nezvládla. Pašeráci lidí. Španělská vláda se svým rozhodnutím zlegalizovat imigranty, kteří v zemi dosud žili nelegálně. Marocká vláda, která se pokusila o anexi poloostrova. Izrael, který se mstí Španělsku, že mu nepomohlo při útoku na Irán. Levičácká verbež, islám, Soros, Putin, Trump. Zdálo se ale, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že by za tenhle incident mohli být zodpovědní migranti sami. Ne. Lidi, kteří touží žít v jiné zemi, než ve které se narodili, dnes většina z nás vnímá jako jakousi výbušnou, nebezpečnou, beztvarou masu, leckdy označovanou jako to. Viz oblíbená věta, ono to leze k nám do Evropy. Má vůbec cenu snažit se posluchače přesvědčovat, že tohle není beztvará masa. Jsou to lidé, lidské bytosti, z nichž každá má vlastní mozek i srdce a taky vědomí sama sebe, svůj pohled na svět a své vzpomínky. Vypadá to, že prehistorický život nás naučil vnímat lidi kolem sebe jako individua, jen pokud je jich méně než 30 nebo 50. při vyšším počtu už jsou pro nás dav a přemění se v to, většinou nebezpečné. Nemluvě o tom, že dav se skutečně vesměs chová jinak, než by se chovali jednotlivci, kteří ho tvoří. Obyčejně mnohem hůř než oni. Ať už za invazí Maručanů bylo cokoliv, zdá se, že Evropany pořádně vyděsila. Ano, já vím, kdo tohohle incidentu využil. Byla to krajní pravice a populisté. Přihráli si polívčičku na necelých 60 tisících poněkud atypických uprchlíků. Lezdo si všiml, že se sebou nevzali nic, ani malý raneček. O to snaží teď pro ně bude strašit lidi přílivem migrantů do Evropy. A každý, kdo žije mimo Evropskou unii, je potenciální migrant. Tihle týpci si přejí, abychom se báli celého zbytku.

0: interní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Hasiči v Česku zasahují u několika požárů. V Křečovicích na Benešovsku záchranáři ošetřili 4 z nich. Polské stíhačky vzlétly k ruskému vojenskému letounu nad Baltským mořem. Fotbalisty Sparty čeká úvodní 3. předkolo Ligy mistrů s francouzským Lyonem. Na D1 popojíždí kolo na Umirošovic směrem do Prahy. A počasí zítra bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Kvůli přehřátí organismu museli zdravotníci ošetřit 4 hasiče a jednoho z nich převezli do benešovské nemocnice. V jednu chvíli bylo na místě až 31 jednotek, včetně 2 vrtulníků a specialistů na lesní požáry, říká mluvčí hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
3: Soustředíme se nejvíc na ochranu okolí, protože požár se nám rozšiřuje i na obydlené budovy a na místní klášter. Na místě je řízen štáb velitele zásahu, ochrana obyvatelstva pro zasahující hasiče, protože samozřejmě v tomhle teple je ten požár pro naše síly velice náročný.
2: Před 18. hodinou v Křečovicích hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na 3. Polské stíhačky zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun Il-20M. Pohyboval se v tu chvíli 56 kilometrů severozápadně od polského pobřeží. Polský ministr obrany incident označil za provokaci a ruské testování připravenosti zemí NATO. Od začátku července je to už několikátý případ, kdy polské nebo spojenecké stíhačky startovaly k ruským vojenským letounům nad Baltským mořem a v blízkosti východního křídla NATO. Obchod s aplikacemi App Store na několik hodin odstranil ze své nabídky komunikační aplikaci Telegram. Americká firma Apple tvrdí, že aplikace porušovala zákaz šíření obsahu spojeného se zneužíváním dětí.
4: Aplikaci do svého obchodu Apple vrátil potom, co vývojáři závadné materiály odstranili. Telegram, který má víc než 1 miliardu aktivních uživatelů denně, už dřív uvedl, že obsah týkající se zneužívání dětí a mladistvých netoleruje. Letos kvůli tomu podle své zprávy zablokoval přes 330 tisíc skupin a kanálů. Vývojáři Apple vzkázali, že doufají v uplatňování stejného metru i v případě dalších aplikací. Kvůli podezření z šíření nelegálních materiálů vyšetřují tuto šifrovanou platformu úřady v Austrálii a Británii. Zakladatel Telegramu a miliardář Pavel Durov čelí ve svém rodném Rusku zatykači kvůli podezření z napomáhání terorismu. Obvinění odmítá s tím, že je motivované snahou omezovat svobodu slova na internetu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Lidé ve 3 obcích na Brněnsku mají znovu zajištěné dodávky pitné vody. Části obyvatel Domašova, Rudky a Říček netekla z kohoutků od včerejška. Vodojem byl prázdný kvůli suchu. Dnes ho začala plnit voda dovezená v cisterně.
5: Na Prachové se tady říká, vodojem má 2x150 kubíků zásobníky. No a už tady máme po druhé Tatru, která dovezla 14 kubíků vody, to znamená, bude tady prvních 28 kubíků.
6: Popisuje předseda dobrovolného svazku obcí Domašovsko Tomáš Pitrocha. Cisterna vodu dováží z Rosic. Podle svazku je ale potřeba, aby lidé dál omezili nadměrnou spotřebu. Myslí si to i paní Marie z Rudky.
7: Velice se musí šetřit vodou ve všem, koupání, jenom sprchovat, protože jsem v domácnosti sam. Té vody zase tolik nespotřebují. A co je potřeba, používám dešťovou vodu na zalévání, na zahrádky.
6: Cisterna bude vodu do vodojemu nejspíš vozit až do rána. Hana Novotná, Radiožurnál.
8: Už za hodinu vstoupí fotbalisté Sparty do 3. předkola Ligy mistrů. Na Letné přivítají francouzský Olympique Lyon. Pražané v úvodu sezony prohráli v Šancelize na hřišti Zbrojovky Brno. Minulý pátek ale vyhráli doma nad Zlínem. O náladě v kabině mluví záložník Letenských Andrew Irvin.
9: Myslím, že nálada je dobrá. Sezonu jsme sice nezačali tak, jak jsme chtěli, ale v pátek jsme si spravili chuť výhrou. Přišlo několik nových hráčů, kteří dobře zapadli.
8: Úvodní duel dvojzápasu 3. předkola mezi Spartou a Lyonem odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
10: Nehoda na D1 u Mirošovic a komplikace na Novoborsku. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy popojíždějí kolony u Mirošovic. Na kilometru 21,5 těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova likvidují následky nehody. Srazilo se

0: Auto a kamion nablokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. Zdržíte se očmejkalky asi 15 minut. Na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 185 stojí kamion v pravém pruhu. Průjezdný pouze levý a dojíždí se do krátké kolony za kývalkou. U Nového Boru bouřka komplikovala dopravu. Zavřená je stále silnice 13 mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem. U Práchně odstraňují hasiči vyvrácený vzrostlý smrk ze silnice. A pozor, silná bouřka teď pokračuje ve Šluknovském výběžku. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Případ, který změnil všechno. Manipulace s těly v domě ve Velké Mači, chyba patologa a zmizelá zbraň. Vyvstaly otázky. Pokračujeme v četbě o mimořádném pátrání po zabijácích, kteří před 8 lety šokovali Slovensko. Dnes je úterý 4. srpna.
3: Vražda Jána a Martiny. Vyšetrovanie. Napísala Laura Kelokalinská. Vydal Ringier Slovakia Media. Diel 2. Časť 1. Pozor, môže unikať plyn.
2: První pohled policejní hlídky, která v neděli 25. února 2018, pozdě večer, nahlédla oknem do domu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, odhalil znepokojivý nález. Dvojice uniformovaných mužů uviděla na podlaze ležet nehybné tělo, zřejmě mladé ženy. Ale žádné indicie o tom, co se stalo. Jakoby se tam zastavil čas. V místnosti se svítilo, na jídelním stole ležely dva otevřené notebooky, taky mobilní telefony, dva čajové šálky a pak jeden menší, asi s nedopitou kávou. Uprostřed stolu bylo v lahvičce od hořčice pár sněženek. Nic víc se zvenku vidět nedalo. Za stolem nikdo neseděl. Následovaly kroky, které kromě prvotního pokusu o případnou záchranu osoby z domu měly pomoci odhalit, co se tam vlastně stalo a kdy přesně k tomu došlo. Jenže událost provázely přešlapy, které věci ještě víc zamotaly. Policisté se nepokusili vstoupit do domu sami. Přivolali si na pomoc hasiče. Poslali jim jednotku ze Seredě. Když jeden z jejich členů vstupoval na dvůr, všiml si, že vedle rekonstruovaného domu stojí také stará letní kuchyňka nebo kůlna, jejíž dveře byly otevřené. Jestli je otevřeli policisté, to nevím, upozornil hasič později při svém výslechu vyšetřovatele. Během zásahu ještě nikdo netušil, že právě tam se jen před pár dny skrýval vrah a čekal na vhodnou chvíli, aby vstoupil do domu. Vchodové dveře domu byly zavřené a hasiči si mysleli, že jsou zamčené. Zatímco připravovali nářadí, aby je vypáčili, jeden z nich sáhl na kliku. K jeho překvapení se dveře otevřely. I když nešlo to moc dobře, jakoby jedno z jejich křídel vázlo. Na pár vteřin hasič vešel dovnitř. Následoval ho i velitel zásahové skupiny. V chodbičce se svítilo stejně jako v první místnosti. Naproti dveřím si muži všimli menšího schodiště, které vedlo do vyvýšené části domu. Po pravé ruce měli kuchyň, ve které už předtím viděli oknem ze dvora nehybně ležící osobu. Potom ale otočili hlavy doleva a na schodech do sklepa zahlédli ve tmě další tělo. Patřilo muži poněkud robustnější postavy. Byl to investigativní novinář Ján Kuciak, což ale dvojice nemohla vědět. Tvář měl otočenou dolů, jakoby ani neležel, ale spíš klečel. Všichni ven, zvolal velitel hasičské jednotky a s kolegou okamžitě opustili dům. Zaujalo mě, že pod hlavou byly pravděpodobně zvratky. Takových věcí si všímám jako první, abych věděl, jestli tam můžu pustit svoje lidi, protože za ně nesu odpovědnost. Vysvětloval později hasič policistům, když jim během výslechu popisoval situaci v domě. Po objevení druhého člověka bez známek života vzniklo podezření, že se oba mohli otrávit jedovatým plynem. Jeden z hasičů si na velitelův pokyn vzal speciální oblek s dýchacím přístrojem. Když ho na sebe natáhl, velitel ho znovu poslal prozkoumat dům. Ze vstupní chodby muž zamířil doprava, do kuchyně. Hned jsem šel k oknu a otevřel jsem ho. Bylo staré, mělo víc křídel, takže jsem ho musel otevírat na dvakrát. Z parapetu jsem odhrnoval věci, které tam měly naskládané, popsal hasič. V tu chvíli ale už slyšel hlasy z předsíně. Běžte ven, na zemi jsou nábojnice. Tak zněly rozkazy. Hasič v zásahovém obleku zvolnil své pohyby a opatrně, aby nic neodkopl ani neposunul, vyšel před dům. Zlaté nábojnice jsem si všiml na koberečku před vchodem do kuchyně, když jsem šel ven. V domě se nacházely celkem 4 zjevné důkazy, že se tam střílelo a manipulovalo se zbraní. Jedna nábojnice ležela na rohošce před kuchyní, druhá odskočila do tenisky v chodbě. V ní byl taky jeden nevystřelený náboj, druhý přistál na židli v kuchyni. Neobvyklý nález vystřelené, ale i nepoužité munice objasnilo až pozdější vyšetřování. Odhalilo, že střelec měl problémy s pistolí, která se mu zasekávala. Na místě činu ji ve spěchu ručně natahoval, takže mu z ní vypadly i 2 nevystřelené náboje. Po otevření okna se dům provětral, ale střelivo na podlaze dávalo jasný signál, že obavy z úniku plynu vlastně nejsou ani na místě. Po hasičích vešli dovnitř 2 zdravotníci a taky lékařka z posádky rychlé záchranné služby. Když jsme všichni najednou v doprovodu policie vešli do domu, podíval jsem se nalevo a tam jsem uprostřed schodiště uviděl klečet chlapa. Krev nebylo z tohoto úhlu vůbec vidět, vzpomínal později před vyšetřovateli jeden ze zdravotníků. Krev tu mohl přehlédnout, protože v chodbičce bylo přítmí. Našlapoval tam opatrně. Taky on si všiml munice rozházené po zemi. V kuchyni uviděl bezvládné tělo mrtvé mladé ženy. Ležela u skříňky v kaluži krve. Tělo bylo otočené tváří nahoru. Měla jí potřísněnou krví, popisoval zdravotník. Policisté ženu brzy identifikovali podle dokladů v peněžence. Byla to Kuciakova snoubenka Martina Kušnírová. Hádka mezi partnery? Ozbrojená loupež? Nebo nájemná vražda? Lidem zasahujícím v domě muselo být už v tu chvíli bez jakýchkoliv pochybností jasné, že se nacházeli na místě násilného trestného činu. Přesto se tam v zápětí odehrály události, které byste v učebnici kriminalistiky nikdy nenašli.
3: Část 2. Hľadali zbraň.
2: Na místo činu dorazili příslušníci kriminálky z krajského ředitelství v Trnavě. V domě se už pohyboval i policejní technik, který chtěl podle zdravotníkových slov zjistit, kde má Martina Kušnírová střelnou ránu. Záchranář s doktorkou proto postupně přetočili její tělo na obě strany. My bychom takové věci dělat neměli, takovouhle manipulaci s tělem, protože když lékařka konstatuje smrt, nesmíme s tělem manipulovat. I laik ví, že v takových případech a při takové vraždě se s tělem nesmí hýbat kvůli dokumentaci. Jsem ale povinný poslouchat příkazy doktorky, prohlásil záchranář během pozdějšího výslechu. S tělem Jána Kuciaka už on osobně nehýbal a ani přitom nepomáhal. Z chodby ale viděl, že lékařka hledala rány i na jeho těle. Nevím přesně, asi za ramena ho chytila. Viděli jsme, že má na hrudníku krev. No a pak ho položila zpátky. Ale nevím, jestli do té samé polohy, protože jsem vyšel ven. Celé se mi to nelíbilo, jak to dělají. Ona mi řekla, že policisté chtěli vědět, kde je střelná rána. Myslím si, že ani ona sama by s tělem nemanipulovala. To my neděláme a ani nesmíme. Říkal jsem to i policistům. S těly obětí tedy hýbali hned na začátku zdravotníci s policejním technikem a nikdo z toho nepořídil žádný kamerový záznam. Přesnou polohu, ve které se mrtví původně nacházeli, už tedy nebylo možné určit ani zdokumentovat. I lékařka později vysvětlovala, že střelná zranění hledala na pokyn policejního technika. Na svou obranu zdůraznila, že měla rukavice. Výpovědi účastníků této předběžné prohlídky naznačují, že se zřejmě snažili zjistit i to, jestli někde u Jána Kuciaka nenajdou zbraň. Technik mi řekl, vždyť on je postřelený. Potom se mě zeptal, jestli tam pod tělem vidím zbraň. A já jsem mu odpověděla, že ji nevidím, popsala lékařka. Žádná zbraň po tomto strašném činu v domě nezůstala. Jenom dvě nehybná těla, dvě nábojnice, dva náboje a spousta nezodpovězených otázek.
3: Část třetia. Nesprávný čas vraždy.
2: Protože byla otrava plynem hned na místě vyloučena a všechno nasvědčovalo tomu, že se v domě odehrála vražda, přivolali do velké mače lékaře k ohledání mrtvých. Abdulreza Majidi, patolog pocházející z Íránu, ale dlouhodobě působící na Slovensku, dorazil na místo činu pozdě v noci, z neděle na pondělí. Měl provést prohlídku obou těl, posoudit jejich zranění a předběžně před závěry nařízené pitvy určit alespoň přibližný čas úmrtí obětí. Na základě všeho, co jsem viděl, jsem došel k závěru, že oběti zemřely někdy v pátek mezi polednem a půlnocí, oznámil patolog výsledek svého vyšetření. Tento čas určil na základě posmrtného stuhnutí těl a absence pokročilých posmrtných změn. Patolog Abdulreza Majidi ale určil čas smrti špatně. Teprve po pitvě se policisté dozvěděli, že k vraždě došlo o dva dny dřív, než se domníval lékař, který prováděl ohledání na místě činu. Takže ne v pátek, odpoledne ani večer, ale už ve středu 21. února ve večerních hodinách, kdy se Ján a Martina odmlčeli a přestali zvedat telefony i odpovídat na zprávy. Špatný odhad času vraždy použil tehdejší policejní prezident Tibor Gašpar. Ten krátce po odhalení smrti mladého novináře přišel s verzí o drogové stopě. Policisté totiž zjistili z odposlechů v naprosto nesouvisející kauze, že právě v pátek 23. února 2018 se dvě osoby podezřelé z drogové trestné činnosti domlouvaly na cestě do Velké Mače. S poznámkou, že je potřeba vzít si zbraně. Policejní prezident mluvil také o informaci, že se v té době po pozemcích v obci pohyboval další člověk, který pak nastoupil do auta. Gašpar to všechno pospojoval s případem vraždy novináře. Tyto události se ale odehrály v pátek, kdy Ján a Martina leželi už dva dny v domě bez známek života. Ať už vědomně nebo nevědomně, vnesl tehdejší policejní prezident do případu nové podezření kvůli nepřesně určenému datu vraždy. Taková verze by vyvracela úplně původní Gašparovo tvrzení, že Kuciakova vražda souvisí s jeho investigativní prací. První prohlídka obětí si vysloužila ostrou kritiku ze strany Slovenské společnosti pro soudní lékařství, podle které měl být na místě činu přítomen soudní znalec. Některá média už dřív upozornila na nekompetentnost lékaře z místa činu. Nejednalo se o soudního znalce, ale o patologa, který přednášel histologii.
3: Část čtvrtá. Kočnerová kamarádka a patolog.
2: Případ si v pondělí 26. února 2018 převzala Národní kriminální agentura. Když chtěl vyšetřovatel na začátku prověřit postup lékaře a vyslechnout ho jako svědka, na první pokus se to nepodařilo. Abdolreza Majidi během prvního výslechu 28. března 2018 odmítl cokoliv říct s odůvodněním, že ho nikdo nezbavil mlčenlivosti. V odborných kruzích dodnes kroutí hlavou nad tím, k čemu by souhlas s jeho výslechem byl potřebný, protože obvykle se to nedělá. Trvalo víc než měsíc, než ministerstvo zdravotnictví, úřad veřejného zdravotnictví a prokurátor vyřešili, kdo by měl jeho výslech formálně schválit. Nakonec to udělali rodiče Jána a Martiny, kteří v případě mají postavení poškozených. Abdolreza Majidi tedy vypovídal až v květnu 2018 a na výslech přišel spolu s advokátkou Zuzanou Tománkovou Mikovou, která je kamarádkou podnikatele Mariana Kočnera, dnes obžalovaného z objednání Kuciakovy vraždy. Později vyšlo najevo, že Kočner s Tománkovou Mikovou spolu s dalšími přáteli strávili společnou dovolenou u moře. Ze zpráv v Kočnerově šifrované komunikační aplikaci Threema vyplývá, že tato právnička s advokátní licencí spolu se svým manželem Petrem pomáhala Kočnerovi na přelomu let 2017 a 18 sbírat podpisy pro jeho nově vznikající stranu Cíl. Kočner a právnička si o straně psali jako o společném projektu, který potřebuje kampaň. Tománková Miková je ale známá hlavně svou další aktivitou. Patřila k zakladatelům resocializačního zařízení Čistý den v Galantě, zaměřeného na terapii drogově závislých mladistvých, které se v roce 2016 dostalo do centra pozornosti. V té době totiž propukl skandál týkající se sexuálního zneužívání klientek tohoto zařízení. O dva roky později mu ministerstvo práce odebralo akreditaci. Byl to právě Kočner, kdo radil manželům Tománkovým ohledně mediální strategie, stejně jako při vyšetřování podezření kolem jejich centra. Kauze Čistý den a propojením kolem Tománkové Mikové se věnoval také novinář Jan Kuciak. A když Kočner skončil ve vazbě kvůli kauze falšování směnek, Tománková Miková ho tam díky plné moci, jako jeho advokátka, mohla navštěvovat. Nikdy se nevyjasnilo, jestli existovala souvislost mezi tím, že na jedné straně se advokátka přátelí s Kočnerem a na straně druhé zastupuje patologa v případě vraždy Jána Kuciaka. Faktem ale je, že jen pár hodin po skončení výslechu doktora Majidiho si Marián Kočner s advokátkou Tománkovou Mikovou prostřednictvím zpráv domlouval schůzku v bratislavském hotelu, kde se měli setkat druhý den ráno. Obsah jejich rozhovoru zůstává neznámý.
3: Časť 5. Vyšetrovanie, aké tu nikdy nebolo.
2: Dvě nehybná těla Jana a Martiny odvezli v pondělí 26. února brzy ráno z jejich vysněného domu ve Velké Mači. Policie stanovila, že na základě prvotních stop se jedná o případ promyšlené dvojnásobné vraždy. Případ v Národní kriminální agentuře přidělili vyšetřovateli Petru Juhásovi z pobočky NAKA Západ v Nitře. Dozorujícími prokurátory se stali Vladimír Turán spolu s Jurajem Novockým z úřadu speciální prokuratury. Zřejmě i bouřlivá reakce veřejnosti způsobila, že policejní prezidium sestavilo k objasnění této vraždy jeden z největších vyšetřovacích týmů v historii slovenské kriminalistiky, takzvaný tým Kuciak. Na začátku měl ale k dispozici jen velmi chabé stopy. Už během prohlídky místa činu se operativci vrhli na sběr materiálu, o který by mohli velmi rychle přijít, totiž zajímali se o záznamy ze všech dostupných bezpečnostních kamer po Velké Mači, aby žádný z nich nebyl smazán. Během shromažďování videozáznamů se k policistům dostávalo také hodně informací od svědků, které museli poměrně rychle vyhodnotit. Několik obyvatel obce si myslelo, že v uplynulých dnech viděli nebo slyšeli něco podezřelého. Například se jim najednou rozsvítilo venkovní světlo na fotobuňku, nebo začal štěkat pes. Případně si všimli, že se po obci pohybují jim neznámí lidé. Po vraždě byli přesvědčení, že o všech těchto událostech je třeba informovat policisty. Lidi to dávali do souvislostí, ale uváděli různé dny. Vzpomínal na hektické období z počátku vyšetřování šéf týmu Kuciak Peter Juhás. Navíc místní obyvatelé nahlásili mnoho událostí v době, kdy ještě nebyl jasně stanoven přesný čas vraždy. Vyčlenění policisté, kromě třídění těchto ústních hlášení, taky celé dny pozorně prohlíželi kvantum videozáznamů, na kterých byly hodiny záběrů z konkrétních míst v obci. Hledali na nich podezřelý pohyb osob nebo vozidel. Vlastně cokoliv, co by je nasměrovalo na stopu vraha nebo vrahů.
3: Část 6. Mozaika posledních hodin.
2: Obraz z posledních dnů obětí byl na začátku vyšetřování hodně kusý, protože rodina se s nimi už delší dobu nemohla spojit. Policisté a operativci se snažili získat co nejvíc informací od lidí z okolí Jána a Martiny. Cenné zprávy poskytl pan František, který do ledna 2018 bydlel v jejich bezprostředním sousedství. Potom se s rodinou přestěhoval do Galanty, ale s Jánem zůstali v kontaktu. Naposledy spolu komunikovali přibližně půl dne před vraždou. Novinář ho v osudné středeční dopoledne požádal o pomoc, protože už od úterý řešil znovu problém s autem, které mívalo poměrně často poruchu. Tentokrát odhadoval, že se mu vybila autobaterie. Nepojízdné vozidlo nechal zaparkované před obchodním domem Tesco v nedaleké Galantě. Nejdřív si chtěl od bývalého souseda půjčit kabely, aby mohl nastartovat pomocí jiného auta. Ten je ale neměl. Nabídl mu proto nabíječku, kterou by baterii oživil. Vždy ochotný pan František ji na večer odnesl Jánovi domů. Nikdy jsem neviděl, že by zamykali branku. Když jsem k ním chodíval, branka byla vždycky otevřená, ale chodil jsem tam, jen když jsem věděl, že je někdo doma. Co se týká vstupních dveří do domu, tak pokud byli oba doma, tak měli dveře zavřené, ale odemčené. Takový mám dojem. Ale když byla Martina doma sama, dveře zamykala. Nedokážu říct, jestli zamykali vstupní dveře i branku na noc. Popsal pan František zvyky svých někdejších sousedů, se kterými se za krátkou dobu spřátelil. Když k ním toho dne dorazil s nabíječkou, Ján byl ještě v práci v Bratislavě. Doma zastihl jen Martinu. Měla dobrou náladu. Vyměnili si ale jen pár slov. František se tam dlouho nezdržel. Bylo to naposledy, co spolu mluvili. A zřejmě byl taky poslední, kdo ji viděl naživu. Kromě Jána Kuciaka a vraha. Krátce na to odjela pryč i Martina Kušnírová. Ve svém služebním autě vyrazila do nedaleké Galanty, aby tam vyzvedla svého snoubence. Jan Kuciak v tom městečku obvykle vystupoval z autobusu nebo vlaku, když se vracel z práce domů. Za normálních okolností by do Velké Mače pokračoval svým autem, které tam nechával zaparkované před obchodním domem. Protože mu ale přestalo startovat, tak ho tentokrát přijela vyzvednout Martina druhým vozem. Z jeho porouchaného Passatu pouze vyndali baterii, aby ji doma nabili. Když analytici zkoumali záznamy z večerního parkoviště v Galantě, na chvíli se jim zdálo, že vidí stín u kapoty Jánova auta. Mohl mu někdo přestřihnout kabely? Uvažovali nahlas. Poté záznam znovu a znovu podrobně studovali a došli k závěru, že to byl opravdu jen dojem. Policie po vraždě prověřovala, jestli Jána nebo Martinu někdo sledoval, když každý zvlášť mířil do Galanty, případně během jejich společného návratu z galantského parkoviště až před dům do Velké Mače. Dorazili tam krátce po 7. večer. Policie vyzývá občany z okresů Galanta, Šala, Dunajská Streda, ale i občany, kteří těmito okresy projížděli, aby si zálohovali data z kamerových záznamů z motorových vozidel ze dne 21. února 2018 v době od 17 do 22 hodin. Tohle oznámení prolétlo 4. března 2018 médií. Vyšetřovací tým Kuciak se chtěl dostat k dalším důkazům. Videa zachycující dění na ulicích mezi Galantou a Velkou Mačou ale neprozradila, že by se někdo na Jána s Martinou nalepil a sledoval je. Ani nemohla. Vrah už byl na místě. Schovával se v letní kuchyňce na dvoře u domu mladého páru a oknem viděl, jak nic netušící dvojice vešla dovnitř. Téměř hodinu a půl ještě sledoval, co se tam děje. Až se nakonec vydal do domu i on. Vypálil střely, které díky tlumiči nikdo neslyšel. V ospalé vesnici nevyvolal žádný rozruch. Navždy umlčel novináře Jána Kuciaka i nadějnou archeoložku Martinu Kušnírovou. Z domu se vzápětí vytratil, zavřel za sebou vstupní dveře a zrychleným krokem zamířil po bočních cestičkách k připravenému autu, kde na něj už čekal řidič. Vozidlo s pachateli pak zmizelo ve tmě za vesnicí. Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme dneska vydali druhý díl letošní letní četby z knihy Vražda Jána a Martiny Vyšetřování. Její autorkou je Laura Kelo Kalinská, novinářka ze serveru Aktuality.sk a za vydáním stojí Ringier Slovakia Media. Části, které jste v českém překladu slyšeli, jsou oproti originálu krácené a editované, a to samozřejmě se souhlasem autorky. Opět dodávám, že události popsané v této epizodě, ale samozřejmě i v samotné Laurině knize, vycházejí ze skutečností, faktů, úředních dokumentů, dostupných informací z vyšetřování a taky ze soudních spisů, které byly k dispozici k datu uzávěrky v lednu 2024. Od nového roku, letošního roku, a možná jste o tom u nás i slyšeli, probíhá obnovený proces s Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou. Připomínám, že Kočner je obžalovaný z objednávky vraždy Jána Kuciaka, Žužová z jejího zprostředkování. Ale tomu se budeme věnovat zase někdy příště, další díl už ve středu. Naslyšenou zítra.
4: Místo činu. Otisky kriminalistiky v minulosti i současnosti. Co je podstatou mechanoskopie a kdo jí dal základ? Čím se zabývají odbor kriminalistické techniky a expertíz a kriminalistický ústav? Poslouchejte zítra po 11. dopoledne na Plusu a pak v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Mafiáni. Byli bohatí, byli mocní a mohli skoro všechno, alespoň si to mysleli. Portréty několika mafiánských bosů najdete v cyklu Mafiáni na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Já nevěřím úplně, že jsme stvořený k nějakému jako monogamnímu vztahu. To manželství jako se opravdu stává přežitkem, který není nutný této společnosti už využívat. A kdyby jsi mi před 10 lety řekla, že budu mít samotu uprostřed lesa, tak se ti vysměl. To, jakou hrůzu máme z toho, až umřou naši rodiče. Nevadí mi stárnutí, nevadí mi vrásky, ale tenhle ten moment je pro mě úplně nejděsivější.
1: Klub 40. Ivana Veselková a její hosté o tom, co řeší generace dnešních čtyřicátníků.
7: Dobrý den, vítám vás při poslechu dalšího rozhovoru ze série Klub 40 o tom, co se děje v hlavách a životech dnešních čtyřicátníků. Do studia za mnou dneska dorazila reportážní a dokumentární oceňovaná fotografka Alžběta Jungrová. Ta se v posledních letech věnuje také intenzivně své vlastní umělecké tvorbě. Alžběta po 40 zaznamenala hned několik životních změn, mimo jiné se vdala a taky si pořídila, jak sama říká, samotu nikoli v u lesa, ale samotu v lese. Alžběto.
6: Ahoj.
7: Prosím tě, první otázka je pro všechny, kdo přijdou do klubu 40 stejná, a ta je, kolik ti je let a když tu číslovku vyslovíš, tak co se ti u toho honí hlavou, anebo jaký u toho máš pocit?
6: Takže mě je 48, teď jsem chvíli počítala, a to je přesně, hele, já ten věk nějak neumím moc extrémně řešit. Prostě stárneme, je to jasný a není to úplně pro mě prioritní, dokud se cítím dobře, jsem zdravá, já samozřejmě se bojím toho stárnutí v rámci toho, kdy to tělo začne odcházet nebo scházet, ale já mám pořád pocit, že je mi prostě 25.
7: Jako máš pocit, že je ti míň, nebo protože třeba můj osobní pocit je, že se mi ten věk zastavil někde, dejme tomu třeba, když mi bylo 34 nebo 35, tak nějak tam bych se jako pořád zařadila, jo, jakože mi je třeba 34, což mi ale není a zároveň si říkám, že ten čas mezi tím, kdy mi bylo 34 a kolik mi je teď, takže uběhl jako hrozně rychle.
6: Ono to utíká, čím jako jsem starší, tím mám pocit, že ta spirála je menší a menší a že ten čas letí strašně rychle. Hele, já úplně nemůžu říct, že by to byl nějaký věk, kdy jsem se zasekla. Já jsem si prostě jenom myslela, že budu mnohem rozumnější, že nebudu dělat chyby, že prostě s tím věkem člověk zmoudří a vlastně se chováme furt úplně stejně. Samozřejmě jsou věci, které nám došly. Já si třeba hrozně vážím to, že vlastně s tím věkem trošku přestane člověk řešit blbosti, takže ten život se i trošku zjednodušuje, ale vlastně jako nedošlo k tomu jako zmoudření, který já jsem si od toho celou dobu představovala.
7: Jo, že jsi představovala, že budeš nějaký v uvozovkách dospělejší člověk, nebo co konkrétně jako si myslela tím zmoudření?
6: Je to dospělejší, je to zodpovědnější, takovým tomu celkem přijde. Já jsem se bavila o tom nedávno s mojí mámou, který bylo 70 teďka, a vlastně jsme došli k tomu, že má úplně stejný pocit i v tom jejím věku, že my prostě máme to očekávání, že s tím přichází nějaká jako moudrost, která zatím nepřišla.
7: Jo, ale ta moudrost není nějak konkrétně definovaná, nebo nemusí mít ani žádnou podobu, ale je to jako nějaká ta moudrost s velkým M. Nebo
6: přesně tak, přesně.
7: Něco jako, budeš
6: doufám,
7: vědět.
6: Doufám, že moudřejší o něco jsem, než jsem byla v 25 nebo ve 30, samozřejmě se učíme těma chybama. To nebylo nějaký jako pro mě definovaný, jenom jsem prostě myslela, že až mi bude, já nevím, 40, 50, 60, že už opravdu jako to budu mít všechno srovnaný, že všechno poběží samo, budu mít vydělaný peníze, práci, prostě zajištěnou, na důchod naspořeno, nebudu furt dělat ty samé chyby, které dělám celoživotně. A vlastně tohle to podle mě nepřijde asi nikdy. To je nějaká představa toho mládí, že takhle jako ten člověk zmoudří v uvozovkách teda. A zatím to nepřichází.
7: No, ale ty zároveň říkáš, že přeci jenom v něčem asi si zmoudřela, nebo že už tolik neřešíš jako hlouposti, že si nějaký věci osekala. Tak když bys měla být konkrétnější, tak třeba na čem to vidíš, nebo na čem to vnímáš?
6: Třeba, že se tolik nestresuju v té práci, že jsem se uvědomila, že fakt jako jsem dobrá, že to umím a že není nutný před každým focením nespat nebo se lehnout do postele a trápit se prostě 4 hodiny tím, co kdyby se něco stalo. Přestala jsem hodně řešit, co si myslejí ostatní lidi, co si vemu na sebe, jak budu vypadat, jak mě bude vnímat to okolí. To jsou takové ty věci, které jsou fakt příjemné. Neřeším, jestli se namaluju nebo nenamaluju, což třeba ve 20 pro mě bylo nepřípustný. Jo? Vlastně jsme se mnohem víc trápili tím, jak vypadáme. Tak takovýhle prostě věci, jestli se někoho dotknu nebo nedotknu, protože prostě vím, že je to šílená ztráta mýho času a je nejjednodušší říct ty věci na rovinu a většinou je to pro všechny strany vlastně nejvýhodnější, protože víme, na čem jsme. Tak to jsou všechny ty věci, které si myslím, že přišly s tím věkem.
7: Řekla bys, že to bylo nějak spojený s tou plus minus 40.
6: Hele, je, ta 40, ta 30 je dobrá, ale furt je to strašný tlak po té 40, je pro mě určitě lepší, pro mě určitě osekáš tyhle ty věci víc a podle mě v 60 už mi to bude úplně...
7: Šumák,
6: ano, to je to správné slovo. 60 a 70 už mě nenapadne vůbec, že bych něco takového řešila, nebo takhle si to teď představuju, ale možná je to jako s tou moudrostí, je to něco nedosažitelného. Je to i o tom, že jsem si uvědomila, kolik těch věcí je opravdu jenom v naší hlavě, jo? Že vlastně...
7: Třeba konkrétně, třeba, co třeba?
6: Že většinou máme tendence sami sebe, jako já nevím, někdo se nevozve nebo nezavolá a říkám, že udělala jsem já něco blbě, nebo proč se to jde. A teď vlastně jako z 99% podle mě to není o mně. je to o tom člověku na té druhé straně, protože on má svůj vlastní život a jeho neřeší určitě jako všechny kolem. Takže tohle je věc, která teď, když jako se cokoliv stane, jak říkám, ale pravděpodobně to vůbec se mnou nemá nic společného. Trošku se postavíš mimo ten středobod toho vesmíru a řekneš si, že se to netočí kolem tebe všechno, tak tohle je třeba super.
7: To bys řekla, že je v něčem jako úlevný nebo...
6: Je to strašně úlevný. Já si myslím, že to, že ti dojde, že si vytváříme většinu věcí my sami a že ten svět si jako dokážeme jako přizpůsobit, když prostě se rozhodneš ráno, že vstaneš a že to bude všechno dobrý. A všichni to známe, jo? A mám dny, kdy se probudím a mám pocit, že jako vypadám docela dobře a pak mám dny, kdy se probudím a jsem příšerná, nemůžu se kouknout do zrcadla. Vlastně se nic nezmění, já se nezměním ze dne na den, ale vytvoříš si v té hlavě něco. To samý děláme hodně s pocitama, máš takový ty dny, kdy máš pocit, že ten den se celý sype, ale přitom se nic strašného neděje, ale je to vlastně to, jak ten zpracováváme. Takže tam fakt jde s tímhle tím třeba strašně pracovat, že si řekneš, ne, prostě je to dobrý, všechno je dobrý a vlastně si to upravíš. My bychom byli podle mě, kdybychom s tou hlavou pracovali víc, než jako pracujeme, tak bychom byli schopní jako dělat a dokázat spoustu věcí a rozhodně s tou psychikou teda.
7: Říkáš, že po 40 přišlo v některých ohledech takové uklidnění nebo taková úleva, mimo jiné třeba v tom, že už člověk tolik neřeší, co na něj a jeho konání, nebo třeba i na nějaký banálnější věci typu, co si vezmu na sebe, řeknou ostatní, což můžu potvrdit, že se mi taky stalo po 40, tedy to, že mi je víc jedno, co kdo o mě někde řekne. Ale co třeba práce? Změnil se ti po 40 nějak přístup k práci?
6: Tak já tu práci miluju. Tam já mám strašnou výhodu a uvědomuji si to naprosto, že pro mě je to opravdu jedna linie celoživotní, která mě naplňuje. Tam není vlastně pro mě potřeba moc dalších věcí. Ale já jsem se začala bát, že to, co neudělám během třeba 10-15 dalších let, už vlastně jako neudělám, že jsem na tom vrcholu té tvorby. Teď je ten čas jako tvořit, takže já naopak jsem ještě po té 40 jako přidala. Víc jsem zatlačila sama na tu volnou tvorbu, protože v té práci je to jasný, tam jako to řemeslo zvládneš relativně dobře. Že v celkem raném věku, ale u té volné tvorby je opravdu nějaký období nebo okno. Takže já jsem hrozně to ještě jako nabůstovala a zjistila jsem teďka, skoro já teda už před tou 50, že vlastně to vůbec není o tom věku, že jsem schopný, že podle mě člověk je schopný v jakýmkoliv věku vytvářet. Tak to nebude tolik věcí ročně, bude to pár věcí nebo jedna věc za rok, ale zase s tím, co ta hlava a to, jak jako k tím věcem přistupuješ, se mění a vyvíjí podle mě k lepšímu, tak vlastně ti umožňují dohloubky těch věcí, dohloubky emocí, pracovat s tím úplně jiným způsobem. Takže teď jsem si řekla, že vlastně není kam spěchat a dávám si víc prostoru.
7: Kromě tý, že jsi se začala hodně věnovat té své volné tvorbě, tak co třeba pro tebe byla nějaká jako další změna, kterou bys popsala jako nějakou zásadní nebo zásadnější nebo zajímavou a je spojená s tou 40?
6: Já mám několik po 40, teda vlastně až někde mezi těma 40 a v té půlce tady té 40. Já jsem se vdala poprvé v životě a pořídili jsme si samotu uprostřed lesa, což obě jsou věci, které jsem si myslela, že neudělám. Myslela jsem si, že se nevdám, že mi to přišlo zbytečný v dnešní době. A kdybys mi před 10 lety řekla, že budu mít samotu uprostřed lesa, tak se ti vysměju, protože jsem pražský dítě, letenský, jako neopouštíš čtvrť, miluješ to tady. A teď vlastně se těším na každý den, kdy budu moc vypadnout a okopávat tam víceméně zahradu.
7: No a co se stalo, Alžběto? Jako to přeci nemohlo se stát jenom tím věkem.
6: Ne, to se nestane asi ze dne na den. Hele, myslím si, že jsem potkala chlapa, u kterého mi to přišlo tak automaticky a samozřejmý, že když se mě prostě zeptal, jestli se ho vemu, tak mi to vlastně vůbec nezaskočilo, jako vlastně to mě přišel nějaký logický vývoj. Takže tam to bylo vlastně strašně, potom co vlastně ty vztahy řešíš celý život, tak tady si to fakt sedlo, jak se říká, když jak pak jako potkáš někoho vlastně, tak se to spojí a vůbec mi to nepřišlo divný.
7: A toho člověka si potkala už dávno někdy,
6: ne,
7: anebo po 40.
6: Já myslím, že to bylo v 41, že jsme se potkali ve 42. A je to určitě ta změna těch priorit. Můj muž je strašně hodnej chlap a já tohle, když řeknu, tak vlastně to zní tak strašně, ale on je opravdu jako hodnej a mě to strašně vyhovuje, což prostě ve 20 nechceš hodnýho kluka, chceš jakýho zajímavýho nebo jakýho
7: rebela.
6: Ano, přesně. James Dean. Takže tam se určitě taky měníš v tom pohledu na to, co od toho partnera chceš a potřebuješ parťáka, potřebuješ nejlepšího kámoše, potřebuješ někoho, s kým můžeš věci sdílet a to přesně jako já v něm mám. A samota uprostřed lesa, hele, to si myslím, že je tou dobou, že jsme tak strašně přehlcený všema sociálníma sítěma, médiama, tím, jak do nás rvou ty zprávy od rána do večera, informace, maily, odpovědi, práce. Takže si myslím, že tam najednou ta potřeba té svobody v tom, že nejseš připojený, nedostáváš žádný zprávy a dělám něco rukama, je osvobozující a očistný. Protože já se pak těším zpátky do té Prahy, strašně i na ty lidi zase, na tu komunikaci, ale potřebuju někde tu pauzu od toho a fakt být chvíli sám ze sebou.
8: A vzpomeneš si ještě na nějaký ten jako prvotní moment nebo prvotní impuls, který vedl k tomu, že jste si pořídili, jak ty říkáš, samotu u lesa nebo samotu uprostřed lesa. Jako jestli to šlo nějak pozvolně, anebo jestli jeden den si našla na realitním serveru samotu uprostřed lesa.
6: Ne, my jsme, to byl docela dlouhý proces, protože my jsme hledali, ono těch samot zase jakoby není tolik, my jsme chtěli, aby to bylo hodinu od Prahy, aby jsme mohli jezdit ráno třeba tam večer zpátky, což samo o sobě je jako voříšek, že my jsme opravdu 2 roky intenzivně hledali, tudíž jsme měli dost času si promyslet, jestli neděláme úplně blbost. Přišlo to podle mě postupně, to je takový to, že přijde věk a to je možná po té 40, kdy chceš opravdu jako vypadnout a resetovat. Když jsme chtěli chodit o víkendech na mejdany, na vernisáže, chtěli jsme být s kámošema a to samozřejmě se s tím věkem rozpadá, ty kámoši mají děti, ztrácíš tu partu vlastně a ta možnost odjet někam na pár dní se resetovat, ne do hotelu, protože to není, tam nepřijdeš, nejseš tam doma, že jo, není to. A já jsem teda zahradnice jako vody, jak živá, já jsem vždycky pěstovala nejdřív na balkóně, nejdřív v bytě, pak z balkón, pak jsem se rozplížila po celém dvoře a osázela jsem na letný nám celý dvůr prostě šílenýma kytkama, jak jsem začala pěstovat různý věci.
8: Takže pak se začala plížit i do lesa.
6: No, takže to byl takový postupný roztahující se manévr, no, takže samozřejmě logicky tam přišlo pak zahrada nebo nějaká malá zahrada, takže jsme začali hledat a skončili jsme teda u šíleného projektu, že máme asi 1,5 hektaru pozemek, takže z té malé zahrady, kterou jsem myslela, že si osázím rečetama, teď vymýšlím, kde budu sázet stromy.
8: Ty jsi ještě zmínila teď v souvislosti právě s tím věkem po 40 tu touhu přesunout se někam víc do klidu nebo resetovat se někde v přírodě. Tak já to třeba u sebe vnímám po 40, že se jako čím dál tím raději chodím procházet do pole nebo do lesa nebo jsem celý víkend v poli a v lese nebo někde na mezi, zatímco dřív, kdybych trávila třeba sobotní dopoledne na mezi, tak jako bych měla pocit, že mi uniká celý tady život v Praze, kde se jistě dějí zábavné věci a čeká tady na mě prostě, nevím, vstup do jiný dimenze, což se jako nikdy nestalo, takže jsem mohla být na mezi klidně už od 20. Tak ty jsi zmínila to, že po té 40 se mohou začít nějak jako přeskupovat ty přátelské vazby, nebo že se rozpadne ta parta, tak je to jako něco, nějaký proměny tady toho přátelství nebo těch partiček po 40, něco s čím se setkala?
6: Jo, takhle určitě, tak já si myslím, že tím se projdou všechny party, že postupem času prostě to, že jsme spolu byli 5 dní v týdnu s holkama nebo vlastně víceméně pak od pátku do neděle jsme prostě byli někde u někoho. Samozřejmě skončí postupně těma dětma, protože tam ten život se diametrálně mění. Já si myslím, že je málo asi, jako to by musela být nějaká komunita, která by žila dohromady, ale jinak je to asi proces, kterým si projdou úplně všichni. Pak zase samozřejmě děti teď už jsou trošku větší třeba u holek, takže zase jezdíme na ty chaty s dětma. Nebo, takže ono to je takový jako v období podle mě, kdy jsou ty děti menší a pak zase se to vrátí zpátky. Vlastně holky jsou teď rádi, že ty děti si tam jdou hrát sami, že vlastně máme zase čas sedět. Další věc je, já nejsem úplně extrovert ve své podstatě, ale jsi v tom věku, kdy máš pocit, že bys měl být a vlastně fakt s tím věkem přijde to, že si říkáš, já ale nemusím, já jako můžu jednou za týden, a když se mi nebude chtít, tak vlastně o nic nepřijdu. To je podle mě, se totiž ztratí ten pocit, že když někde nebudeš, že přijdeš jako za, všichni víme, že nepřijdeš, že se nic nestane. Já jsem to vlastně zjistila, když jsem odjela na rok kdysi do Ameriky, když jsem odjela, jak jsem říkala, tady se prostě stane takový věcí a změní se všechno a vrátím se a ty lidi už budou úplně někde jinde a vrátila jsem se po roce a zjistila jsem, že jsou furt přesně na tom stejném místě, kde jsem je opustila. Jo. A podle mě ten věk je něco jako ta Amerika, že ti dojde, že opravdu už se nic nestane nebo nic jako dramatického, takže si najednou dovolíš sám sobě vlastně nechodit.
8: To je pravda, nebo u mě aspoň. Nicméně bych se ráda vrátila k té druhé velké změně, která nastala ve tvém životě po čtyřicítce, a to je svatba. Probírala jsem tady, myslím, s herečkou Terezou Hoff, že jako třeba navazovat partnerský vztahy po čtyřicítce může být jako dost těžký s ohledem na to, že člověk je nějak třeba víc vyprofilovaný a zároveň jako ty lidi v vozovkách jsou obsazení všichni, jakože každý většinou někoho má. Zároveň taky, když už nechceš se tolik někde jako socializovat a chodit někam mezi lidi a sedíš sám na mezi, můj
9: tak
8: případ.
9: Tak nepotkáváš tolik, na mezi, jasně, těch jako šance se
8: nepotkám,
9: zmenšují.
8: Může tam mít nějaký hajný třeba kolem, ale to se jako zatím, single hajný zatím kolem mě neprošel na mezi. Takže tam je jako docela dost těch bariér, nebo docela dost těch aspektů, které můžou způsobovat to, že to seznamování je těžší. Tak ale ty jsi se zároveň nejen seznámila po čtyřicítce, ale i jsi vstoupila do svazku manželského.
9: Hele, já, jak jsem říkala, jo, já jsem vlastně nikdy si nemyslela, že se vdám. Pro mě je to nějaký jako přežitek určitý, chápu tu potřebu, jako když si chceš pořídit děti, takže ty lidi se vemou, aby se zjednodušil vlastně nějaký ten celý ten systém, pak po tu v té péči u lidí, který děti si neplánují pořídit, vlastně to beru opravdu jako zbytečnost, nebo možná na stáří to se doceníme, pak jako až budeme řešit jiný problémy technický. A já nevěřím úplně, že jsme stvořený k nějakému jako monogamnímu vztahu. Vlastně celkově na ty si myslím, že to manželství jako se opravdu stává přežitkem, který není nutný týhletý společnosti už využívat, že to bylo jako tisíce let daný tím, jakože přežitím, že to byly nejdřív tlupy, pak ty manželský dvojice, aby vlastně přežili, aby mohli vychovat ty potomky, takže bylo nutnost žít v tom páru nebo v tlupách. A že vlastně teď jsme ve fázi, kdy ta nutnost je pryč a vlastně ty možnosti, které máme kolem sebe, vlastně zrujnovaly. Ty lidi žili v páru a vlastně jim nic jiného moc nezbylo, maximálně se někde podváděl, ale my máme internet, opravdu ty možnosti jsou nekonečný a ten člověk, jak není stvořený, nejsme labutě prostě, tak většinou to neustojí, jo. A tím, že nejsi tlačený těma sociálními, takže vlastně já se celkově koukám na to manželství jako hodně.
8: Takže ty jsi jako hodně proti, ale zároveň
9: Ne proti. Ale vlastně jako nepřijde mi to, to není, že by byla proti, ať si každý dělá, co chce, upřímně jako opravdu napříč spektrem, ale tam je spíš, že mi to přijde zbytečný.
8: Že o tom, jak neměla si takovou tu romantickou představu, že třeba pro někoho to je nějaké romantické gesto, nebo že tomu jako připisuje i
9: váhu, nebo
8: váhu.
9: Dokazují ty lidi tím, že to myslí vážně, samozřejmě většina, já myslím, že půlka manželství se rozpadne nebo rozvede, tudíž vlastně jako je to spíš už takový jako opravdu gesto. No takže když pak vlastně jsem začala chodit s mým mužem, tak mě nenapadlo, že se vememe, ale pro něj to v nějaký fázi prostě bylo důležitý, nebo pro mě je to věc, kterou jako rád uděláš pro toho partnera, když tím mu dáš najevo, že opravdu jako je to důležitý pro něj, je to důležitý pro mě.
8: A setkala ses třeba s nějakýma reakcema ze svého okolí, jakože no Alžběto, ty nikdy si nechtěla se vdávat, anebo všichni jako naopak byli z toho nadšení, nebo to nikdo neřešil?
9: Já myslím, že to spíš nikdo neřešil, že já jsem úplně nikdy neříkala, já se nevdám, jo? Že nejsem ten, co bych to, jako vlastně to je nějaký tvůj vlastní jako svět, ve kterém se pohybuješ, ale neříkala jsem, já se nikdy nevdám a nikdy nebudu mít děti a nikdy, protože si myslím, že nikdy neříkej nikdy, jo? Takže to je jenom nějaký můj názor nebo pocit, který mám s tou věcí spojený. A vlastně mý rodiče byli asi překvapený, protože ty už to tak brali, jakože v tomhle věku už jako to opravdu mi dojde, že to je zbytečný. Oni jsou takový docela progresivní v tom pohledu, nebylo to nikdy vdej se nebo měj děti, mý rodiče mě nikdy do ničeho netlačili, ještě s tím, jak chápu, že ta práce je vlastně pro mě ta jako jasná priorita v tom životě. A jinak si myslím, že to všichni vzali jako takhle jako super mejdan a jdeme dál.
8: Bylo ještě po nebo kolem ty čtyřicítky něco, co třeba ty osobně nebo i lidi kolem tebe nějak řešili, nebo se to stalo tématem a ty bys to třeba nečekala, že se to jako stane tématem?
9: Asi věc, která mě překvapila, řeším to jako s blízkýma kamarádama, je to, jakou hruzu máme z toho, až umřou naši rodiče. To je, myslím, takový jako těžký téma, který přijde s tím věkem, protože ty naši rodiče se začnou dostávat do toho. Vlastně, když seš dítě, tak ti umírají prarodiče, tam to vnímáš velmi vzdáleně, je to takový jako téma nějaká neuchopitelná, ještě docela rozvět. Teď přijdou ty naši rodiče, což pro mě je třeba úplně děsivý. A myslím si, že pro spoustu mých kamarádů taky, protože prostě ti zaprvé dojde vlastní smrtelnost, pak jsme my, prostě jako tam je to jasně daný a je to i to první opravdu podle mě setkání pro většinu z nás ze smrtí, kdy se tě přímo dotkne.
8: Jo, to je pravda, třeba, že ta konečnost nejen teda vlastního života, která třeba mě osobně nějak tak plus minus po 40 taky víc začala docházet, jako nebylo předtím, když by mi bylo třeba 30, tak jsem jako nepřemýšlela nad tím, že ten život někdy skončí. To mně přišlo, že to je taková dlouhá cesta, která někam vede, tam se něco stane a času mám dost. Někde kolem té 40 se to začalo lámat, že jsem si začala uvnitř sebe říkat, že času není dost a že někde tam jako je ten konec. A zároveň jsem na to stejné začala myslet u svých rodičů a to mě předtím taky nenapadalo.
9: No, že vlastně ti dojde ta konečnost jasná a ne už tak zelená, protože většina z nás je za půlkou, jako až na ty, co se dožijou 105 let. Ale no a takže a samozřejmě prostě ten kontakt s tou smrtí většina lidí nemá, jakoby vlastně nějaký blízký naštěstí, nebo ty šťastný nemají. A vlastně ty rodiče jsou první opravdu takový jako dotek smrti, který se jako už vlastně týká přímo tebe. Vlastně já myslím, že tím nám končí v uvozovkách dětství, jo? Protože ve chvíli, kdy přijdeš od ty rodiče, tak přestaneš být dítětem pro někoho a najednou vlastně seš ty ten dospělý. Možná tam je ten zlom, ale kdy ta moudrost nebo přijde aspoň větší zodpovědnost. Teď furt ještě jako vlastně ty máš nějakou jako pojistku někde, že ať se stane cokoliv, tak prostě zavoláš a řekneš maminko, řekne kočičko, přijeď, všechno bude dobrý.
8: Jako, pokud máš to štěstí, že, no, že
9: jasně,
8: máš
9: jasně, samozřejmě,
8: hezké mluvím, vztahy s rodiči, ale jakože ano.
9: Mluvím samozřejmě o tom, když ty vztahy máš, ale tak já i kolem sebe vlastně jako mám většinu mých kamarádů nebo blízkých mají vztahy s těma rodiči, v těch rodinách jsou jako hezký. Jo.
8: Takže to je asi možná jako nějaká další nová věc, etapa, teda to uvědomění.
9: Který se teda já šíleně děsím. Mm-hmm. To je, kdybych mohla zastavit čas, jako, tak by to bylo přesně kvůli tomuhle momentu. Že jako nevadí mi stárnutí, nevadí mi brásky, nevadí mi to, že prostě jako vypadáme. Ale tenhle ten moment je pro mě úplně nejděsivější.
8: A vede tě to potom v reálném životě k nějakým změnám? Mně jako napadají samý jako banální věci, typu, že teda třeba s těmi rodiči máme tendenci trávit víc času, nebo že jsme k ním nějak schovývavější, že třeba se jako nenaštveš kvůli něčemu, co je třeba můj případ, kvůli čemu bych se jako dřív třeba extrémně naštvala, tak jako teď, že to nějak přejdu právě, protože si jako uvědomuju tu nějakou konečnost nás všech. A toho, že jako těch momentů nemusí být třeba tolik.
9: Hele, tak ono, jako uvědomujeme si to ne úplně 100% po celou dobu. Ty rodiče jsou jako prostě chudáci, který jsme nejkritičtější, podle mě i současně, jo, ke kterým jsme nejkritičtější. Ale takže samozřejmě já se snažím, ale já to mám daný jako celoživotně. Snažím trávit, volám opravdu, jako každý den si volám s mámou minimálně jednou až dvakrát. A snažím se s nima bejt, když oni zase jako nemají tolik času na mě, protože jsou oba ještě hodně aktivní a dělají spoustu věcí, oba pracují ještě, což je skvělý, samozřejmě já jsem hrozně ráda, že vlastně si to užívají a žijou ten život zatím jako podle toho, jak chtějí, ale jako uvědomuji si, že to bude asi jako čím dál tím větší potřeba nějaký pomoci, péče, starat se o ně, jako s tímhle počítám, no. Je vlastně teď, já říkám, teď žijeme v takový tý ještě, nebo já v tomhletom případě v té ideální době, že ty rodiče jsou fakt jako zdraví, sobě jako soběstační, aktivní a vlastně máme hezký vztah a tohle je jedna z těch věcí, o který prostě časem prostě bohužel všichni přijdeme.
8: No a proto bychom si toho měli teda teď vážit, což zní jako hrozné klišé, ale my jsme tady s Martinem Moravcem v jednom z předchozích dílů Klubu 40 řešili, že právě po 40 člověk začne často ta kliše používat a už se jim neposmívá a dokonce jim věří. Takže já teď taky používám spoustu kliše typu váž si toho, co máš, než to ztratíš.
9: A nejdůležitější je zdraví.
8: Nejdůležitější je zdraví a znovu jsme u toho, ale je to pravda. Ale že by to díky, že jsi dorazila do Klubu 40. Díky vám všem, i kdo jste poslouchali a těším se naslyšenou u dalšího dílu.
1: Klub 40. Série rozhovorů o tom, co řeší dnešní čtyřicátníci. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Plus, na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fiaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto.
5: Kdy bývalý federální premiér Jan Stráský pochopil, že společnému státu Čechů a Slováků odzvonilo.
10: Když jsem si jednoho červnového, myslím, že to byl začátek července nebo konec června, jak si jednání vyslechl pana Mečiara o tom, jak on by docela setrval v nějaké podobě v tom””První

0: Předkolu Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. A zítra bude jasno až polojasno, místy s přehaňkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Evropská unie podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělském městě Ceuta. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do Ceuty ležící na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne nelegálně připlavalo přes 70 tisíc lidí. Ministři dnes Španělsko pochválili za dobré zvládnutí situace.
2: Evropská unie i Španělsko podle Brunera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Ceuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Ukrajinská kontrarozvědka SBU od letošního ledna překazila přes 50 pokusů ruské tajné služby FSB o vraždu ukrajinských vojáků prostřednictvím online seznamek. Uvedl to zpravodajský web Ukrajinská pravda. Moskva podle Kyjeva k navazování kontaktu a domlouvání schůzek využívá i provokatéry. Ruští agenti se snažili ukrajinským vojákům například podat otrávené jídlo nebo nápoje. V lednu se špion FSB pokusil ubodat Ukrajince, kterého pozvala na schůzku v průmyslovém areálu žena z falešného účtu. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich neutrpěl zranění. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu. Teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum, shrnuje mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
0: U jezera Most policisté hledají dva pohřešované lidi. Přes Mostecko i celý Ústecký kraj se přehnala bouřka doprovázená velmi silným větrem. Lidé, které počasí zastihlo, když byli na jezeře, měli problém dostat se bezpečně ke břehu, říká mluvčí krajské policie Veronika Hišplerová.
4: Propátrávány jsou břehy jezera i jeho okolí. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, včetně poříčního oddělení policie. S ohledem na probíhající záchrannou akci a ohleduplnost vůči rodinám pohřešovaných nebudeme v tuto chvíli poskytovat další podrobnosti.
0: Dagmar Havlová a její nadace Vize 97 chtějí zachovat cenu Václava Havla za lidská práva. Radiožurnálu to potvrdil Jakub Doležal z nadace. Reagují tak na pondělní oznámení knihovny Václava Havla, že už se na organizaci ceny nebude podílet. Knihovna to zdůvodnila tím, že Dagmar Havlová odvolala souhlas s užíváním jména bývalého prezidenta. Knihovna teď hledá nový název i vedení.
5: Fotbalisté Sparty rozehráli úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Na Letné hrají proti francouzskému klubu Olympique Lyon a je u toho Pavel Tilšar.
6: V polovině čtvrté minuty Sparta Lyon zatím 0-0. Pražané už měli jednu velkou šanci. Po centru z levé strany se k zakončení uvnitř pokutového území dostal záložník Irvin, ale přestřelil branku slovenského golmana Lyonu Grajfa. Přímý přenos můžete poslouchat na digitálním radiožurnálu Sport z Letné. Pavel Tilšar, Radiožurnál.
7: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a taky na D1 u Mirošovic. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy teď velmi opatrně za odbočkou na Starou Boleslav. Na 14. kilometru havarovala dvě osobní auta, srazila se tam se psy. Vozidla jsou v odstavném pruhu, zvířata ještě v jízdních pruzích, čeká se na policii.
8: Je to tam takový jako nepřehledný, že vlastně z něčeho nic tam vlastně musíte jako objíždět a musíte objíždět z jedné strany, pak z druhé strany, musí se tam brzdit trošku.
7: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor u nájezdu od Benešova. Na 21. kilometru stále odstraňují následky nehody. Uzavřený je levý pruh, na místě už jsou odtahové služby. Dvěma pravými pruhy projedete bez výraznějšího zdržení. A silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je uzavřená po nehodě. Mezi Bělou pod Bezdězem a Doxy za odbočkou na Bezděz se střetlo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranáři, silnice je uzavřená, objíždět můžete přes Mšeno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.

0: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v Praze, ve Středočeském a taky v Ústeckém kraji smogovou situaci. Platí až do odvolání. Lidé by měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro ty s chronickými dýchacími potížemi, seniory nebo malé děti. Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky nebo bouřky.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Řecké mýty a pohanská mytologie. Mohlo by se zdát, že se již jedná o téma vzdálené, určené spíše pro odbornou veřejnost. Ale není tomu tak. Odkaz antiky je stále základem naší lidské i společenské identity a nabízí hluboké poznání kořenů evropské kultury. V dnešním pořadu budeme listovat dvoudílným svazkem nazvaným Řecké mýty v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Kniha v roce 2025 získala cenu Magnesia Litera za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová.
1: Ex libris.
2: Základem objemných knih řecké mýty v literární a výtvarné tradici jsou české překlady latinských spisů prvního a druhého vatikánského mytografa. Začněme tedy otázkou, kdo je to mytograf? Odpovídá Alena Hadravová.
3: Mytograf je obecně řečeno člověk, který se věnuje sepisování mýtům, jak už etymologie toho slova říká. A dva vatikánští mytografové nám zachovali převyprávění řeckých mýtů, tak jak je skompilovali z pozdně antických a raně středověkých latinských pramenů zhruba od minus 1. do 7. století našeho letopočtu. Všechny ty texty jsou psány latinsky, ale jejich archetyp, to znamená ta původní podoba, se nedochovala.
4: Vznik řecké mytologie sahá až hluboko do nejstarších řeckých dějin, do raných mínojsko-mykénských dob, kdy Řekové mýty začaly vytvářet na základě vlivů z blízkovýchodních kultur. Mýty pro ně představovaly myšlenkový svět a souhrn představ o vztahu člověka k člověku, k okolní přírodě, k celému světu i nebi nad námi. Bavili, někdy i děsili, poskytovali vzory chování, ale i varovali před neetickým jednáním a jeho následky. Výtvarná a literární tradice, která na řecké mýty navazuje a prochází lidskými dějinami od antiky až do dnešních dob, jsou jen dvě formy sdělující vlastními výrazovými prostředky obdobný obsah. Mýty se staly zdrojem imaginace a inspirace básníků, prozaiků a dramatiků, výtvarných umělců i hudebních skladatelů a pochopitelně také zdrojem odborného studia.
2: První latinsky psaný mytograf pochází z 9. století našeho letopočtu, ten druhý z 10. až 11. století. Vyjádřeno množstvím kapitol. První soubor v knize Aleny Hadravové obsahuje 231 kapitol, druhý potom 317. Jaké literární paralely je doprovázejí v nejstarší literatuře? Jsou to Homérovy eposy Iliada a Odyssea, Hesiodovo zrození bohů, práce řeckých dramatiků Aischyla, Sofokla a Euripída, Vergíliova Eneida. A v neposlední řadě také Ovidiovy proměny a další poklady antické literatury. Jak se ovšem vyznat v tak nepřeberném množství informací? Autorka sama říká, že výchozí materiál byl neuspořádaný a roztříštěný.
3: Vodítkem mě určitě byly ty texty samy. Ale tím, že jsou, jak jsem říkala, trošku neuspořádané, roztříštěné, tak i ten můj výklad je takový vlastně hopsem hoptám trošku. A já tam někde v úvodu píšu, že není potřeba, ani není asi dobré, jsou to rozsáhlé knížky, číst je od začátku do konce, ale vlastně se podívat, kam člověka to zrovna zanese. Snažila jsem se i některé věci proodkazovat, aby tam byla vytvořena jakási síť taková, že se dá z jedné věci, pokud člověka zaujme, dojít k nějakému dalšímu místu, které na to nějak reaguje jinak a tak dál. Takže je to věc přes svůj velký rozsah, toho typu, že se dá tam vlastně se vždycky podívat jenom na nějaký malý dílek, no ale současně je mně jasné, že ta práce zdaleka není vyčerpávající a dovedu si představit, že bych měla materiálu na nejméně ještě jednou tolik, protože to je nepřeberné bohatství, které ta antika a vlastně ještě v tom takovém napětí s tím středověkem vytvořila.
2: Dochovaná báje vypráví příběh o Prométeovi, který ukradl bohům oheň, za což se na něj snesl krutý trest.
4: Když Prometeus stvořil lidi, vystoupil prý s Minervinou pomocí na nebe. Vzal si louč, přiložil ji ke kolu slunečního vozu, ukradl oheň a s ním pak seznámil lidi. Bohové se proto rozhněvali a na zem seslali dvě zla, horečky a nemoci. Samotného Prométea dali bohové prostřednictvím Merkuria přikovat k hoře Kavkazu a přivolali orla, který vyjídal jeho srdce.
2: Podle obvyklé verze pověsti ovšem orel nevyjídal Prométeovo srdce, nýbrž játra. Pokud bychom chtěli pátrat po literárních pramenech, Alena Hadravová nabízí několik zdrojů. Od Serviova komentáře k Vergíliovým zpěvům pastýřským přes Aeschylovo drama o Prométeovi až k nejstaršímu z nich, k Hesiodovi.
4: Všechny tyto výmysly mají racionální jádro. Prométeus byl totiž velmi chytrý člověk. Jako první seznámil Asiřany s astrologií. Studoval ji s velkým úsilím, když byl nucen pobývat na hoře Kavkazu. Říká se, že orel jedl jeho srdce. Symbolizuje to veliké zaujetí, jímž byl protchnut, když se snažil pochopit všechny pohyby hvězd. A protože to všechno dělal uvážlivě a zavedení Merkuria, který je bohem rozvahy a rozumu, říká se, že byl přikován ke skále. Kromě toho pochopil i podstatu blesků a seznámil s ní lidi. Proto se říká, že ukradl nebeský oheň. Prokázal totiž jisté umění, když ukázal, jak kdysi smrtelníci z nebe získali oheň. Ten lidem prospíval, pokud jej užívali dobře.
2: Starověká společnost mýty a legendami žila. Nejednalo se o mrtvou literární památku. V řeckých městech se uctíval Prométeův dar ohně. Pořádal se běh s hořícími pochodněmi, které si předávali jednotliví atleti. Prométeovi byly zasvěceny oltáře. Samotný Prométeův úděl najdeme na mnoha výtvarných antických památkách. Na sarkofázích, malbách, keramických nádobách. Nepřipomíná vám to něco? Mýtus o Prométeovi se označuje také za jakousi pohanskou Genesis, první knihu Starého zákona o stvoření světa a člověka, neboť Prométeus měl stvořit člověka z hlíny a vody. Ani bohové Olympu nebyli imunní proti nástrahám a útrapám lásky. První mytograf se zmiňuje o Apollonově lásce k říční nymfě Dafné. Ta slunečního boha ovšem odmítla.
4: Apollon a Dafné, čili vavřín. Do Apollonovy ochrany autoři dávají také vavřín. Víme totiž, že Apollon se zamiloval do Dafny, dcery říčního boha Ládona v Arkádii. Tera, bohyně země, se nad Dafnou slitovala a proměnila ji ve vavřín. A kde jinde by měl vavřín růst, když ne na říčních březích? A jak popisují básníci, vložíš-li vavřín na hlavu spícím lidem, budou se jim zdát sny, které se splní.
2: Císařové se věnčili vavřínovými věnci na znamení vítězství, také sportovci a básníci. Absolventi vysokých škol se zdobí vavřínem na znamení úspěšného zvládnutí studia. V nádherný vavřín se proměňuje nymfa Dafné na barokním sousoší Gianna Lorenza Berniniho. Jde o jedno z nejkrásnějších mramorových stvárnění Apollona a Dafné všech dob. Ale abychom neodběhli daleko od antiky, bohu Apollonovi bylo ve starověku zasvěceno množství chrámů a svatyň. Hrál také zásadní roli jako ochránce spojených řeckých armád v trojské válce. nejvýznamnějším městem Atiky jsou Atény pod ochranou bohyně Atény, která se zrodila z Diovy hlavy a k jejímž atributům patřily přílbice, štít a sova na znamení moudrosti. Taktéž nedaleko Atén probíhal starověký rituál, takzvaná Eleusínská mystéria, nazvaná podle města Eleusína a zasvěcená bohyni vegetace Démétře, v latinském podání Cerere. Legenda říká, že Proserpínu, dceru bohyně Cerery, unesl vládce podsvětí Plutón a stalo se to pod sopkou Etnou na Sicílii, kde Proserpína trhala se svými družkami kvítí. Téma bylo nesčetněkrát výtvarně zpracováno. Nejstarší zobrazení známe z votivního reliéfu už z konce 6. století před naším letopočtem. O mýtu pojednávají jak první, tak i druhý mytograf.
4: Když Plutón unesl Proserpinu, Ceres ji dlouho hledala a nakonec poznala, že je v podsvětí a že ji unesl Jovův bratr Plutón, čili Orkus. Vyprosila si proto u Jova pomoc a on jí slíbil, že se Proserpina může vrátit, pokud ovšem v podsvětí nic neochutnala. Ona však v Elysiu okusila zrníčka granátového jablka. Tuto věc prozradil Ascalaphos, syn Stygy. A tak se Proserpina k nebešťanům nemohla vrátit. Ceres se prý později zasloužila o to, že Proserpina je 6 měsíců s matkou a 6 s manželem. To je vymyšleno proto, že Proserpina je také měsíc, luna, který 6 měsíců v roce přibývá a 6 ubývá, totiž vždy 15 dní v každém měsíci. Přibývá tehdy, když mešká u nebešťanů a ubývá, když je v podsvětí.
2: Silná obliba tohoto mýtu souvisela se starověkým nahlížením na pravidelné střídání ročních dob. Jak píše Alena Hadravová, v zimních neúrodných měsících je Proserpína v podzemí u svého muže, v letních pak na zemi u své matky. Chápání jednotlivých období v roce souviselo také s kultem boha Apolona, podle koňského 4 spřeží jeho slunečního vozu i jeho 4 kol.
1: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Posloucháte Ex Libris věnované dvousvazkovému zpracování řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Provází vás Michaela Krčmová. Odkazy na mýty o Daidalovi a Ikarovi, o Odysseovi a kouzelnici Kirké, o Tézeovi a dalších hrdinech a bozích antického světa najdeme v nesčetných literárních i výtvarných památkách. Poslechněme si prvního mytografa a kapitolu o Orfeovi a Euridiké.
4: Orfeus, syn Ojágra a muzy Kaliopy, jak se někteří domnívají, měl za manželku Apolónovu dceru Euridiku. Tu toužebně pronásledoval Kyrénův syn, pastýř Aristaios, a chtěl ji svést. Ona před násilníkem prchala, nevyhnula se však hadu. Ten se stal příčinou její smrti. Orfeus se v touze po své choti snažil sladkým zvukem kytáry obměkčit Dýta a Proserpínu, aby mohl Euridiku vyvést na denní světlo. Sestoupil proto do podsvětí a svým zpěvem je obměkčil. Vydali mu Euridiku pod podmínkou, že se po ní neohlédne, dokud nevyjdou na denní světlo. To je však pro zamilované těžké dodržet. A tak se Orfeus v obavě, aby Dis svůj slib neporušil, ohlédl a zmařil tak celé své úsilí. Když se po takto nešťastné zkušenosti se sňatkem vrátil na zem, začal nenávidět celý ženský rod a oddal se samotě.
2: K tomuto velmi známému mýtu náleží v knize rozsáhlý komentář, vypočítávající mnohé výtvarné památky. Postupem doby, jak píše Alena Hadravová, do mozaik k pěvci Orfeovi přibývalo stále více zvířat, jimž hrál na svou liru. Zvířat exotických, jako jsou lvy, tygři, sloni, opice, velbloudi, nosorožci, pštrosy, což souviselo se zakládáním římských provincií v Africe a Asii, kde tato zvířata žijí. Také vzhled Orfea se proměňoval. Od nahého řeckého hudebníka s vavřínovým věncem na hlavě až po římský model s pláštěm přes rameno. Posuňme se dál a ptejme se, která z bájí je autorčinou oblíbenou?
3: Mým takovým docela oblíbeným mýtem je mýtus o Héro a Leandrovi, ale ten mě ani tak nezaujal svým obsahem, protože ten je samozřejmě dobře známý. To je ten mýtus o zamilovaném chlapci Leandrovi, který utonul v bouři ve úžině Dardanely, když za noci plavával ke své milé z evropského města Sestu do maloazijského Abídu. Takže ten děj je prostě známý, známe ho samozřejmě taky z výtvarných památek a tak. Ale tady na tom je totiž zajímavý jeden fakt. Tenhle ten mýtus je totiž úplně stejnými slovy převyprávěn ve vatikánském mytografu 1, čili v tom nejstarším textu, a také právě v tom Šimonově opisu vatikánského mytografa 2. Není zachován v žádném jiném dalším opisu a neznáme přesně stejné slovní znění ani z žádného jiného pramene. Takže to musí znamenat, že Šimon zřejmě měl k dispozici i nějaký dnes už neznámý opis toho vatikánského mytografa 1, že to vlastně do své práce nějak zařadil, a jakými cestami se to k němu dostalo, nevíme. Pravda je, že opisy toho druhého textu vznikaly velmi často v Oberaltajchu, v benediktinském klášteře na Dunaji v Bavorsku, a z Řezna přes Oberaltajch do Horšovského Týna a dál do Prahy vedly obchodní stezky a i jiné, takže je možné, že se to k němu nějakým způsobem dostalo, ale jak, to je otázka.
4: Sestos a Abydos byla dvě sousední města, oddělená však od sebe mořskou úžinou. Jedno z měst se honosilo velmi hezkým mladíkem Leandrem, druhé pak Héro, velmi hezkou ženou. Ačkoliv byli od sebe vzdáleni, v hloubi duší se jim vzňal žár lásky. Mladík, který nemohl oheň snést, se všemožně snažil dívku získat. Nenalezl však k Héro žádný přístup po souši, a tak se hnán žárem i odvahou pustil po moři. Každou noc plaval za dívkou, která mu zažíhala na věži světlo, aby k ní v noci mohl najít cestu. Avšak jedné noci, když vítr silnější než obvykle uhasil louč, začal bloudit a nevěda, kterým směrem se držet, při plavání utonul.
2: Co mají společného pařížský Louvre, archeologické muzeum v tureckém Side v Pamfílii a lednicko-valtický areál na Jižní Moravě? Všude tam i jinde na světě najdeme sousoší tří grácií. Zosobnění krásy a půvabu, a to ve smyslu fyzickém, intelektuálním i morálním.
4: Dočítáme se, že Jupiter měl s Junonou tři dcery, Venušiny služebnice. Jejich jména jsou Pázitea, Eugialé a Eufroziné. A protože jsou laskavé a mírné, říká se jim grácie.
2: Druhý díl řeckých mýtů v literární a výtvarné tradici autorky Aleny Hadravové v závěru obsahuje dodatek, rovněž středověkou knížku o obrazech bohů. Poslechněme si, jaký obraz vykresluje o bohyni Venuši.
4: Venuše se malovala jako velmi krásná dívka, nahá a plavající v moři, a v pravé ruce držela a nesla mořskou mušli. Venuše nosila na hlavě věnec ozdobený bílými a rudými růžemi a bývala provázena holubicemi, které kolem ní poletovaly. Za manžela jí byl přistčen bůh ohně Vulcanus, ošklivý prostáček. Stával po její pravici. Před ní stály tři nahé mladé dívky, jimž se říkalo tři grácie. Dvě z nich měly tváře otočené k nám, třetí naopak byla obrácena zády. Stával při ní také její syn Kupido, okřídlený a slepý, který nosíval šíp a luk a šípem zasáhl Apolóna. Popudil tím proti sobě bohy, vylekal se a utekl do matčina náručí. Ona mu podává levou ruku.
2: Také někteří smrtelníci se mohli stát nesmrtelnými bohy a dostat se na posvátný Olymp. Podařilo se to Psíše, Kupidově manželce, jak o tom vypráví bohatý freskový strop ve vile Farnezíně v Římě, nebo také Silákovi Herkulovi. Proměně v nebešťany však vždy předchází vykonání nadlidsky obtížných úkolů. Nebudeme vypočítávat jednotlivé práce, ale zastavíme se u méně známého faktu. A totiž, že Herkules, řecky Herakles, stál za vznikem olympijských her. První vatikánský mytograf píše.
4: Herkules a jeho vojáci bojovali poprvé na koních u hory Olympu. Nepřátelé, kteří je z dálky pozorovali a viděli, že jsou na koních, si mysleli, že to jsou kentauři. Byli tím zaskočeni a obrátili se na útěk. Proto tam Herkules ustanovil hry. Herkules byl totiž u řeků proslulý svou zdatností. Běhával na jedno nadechnutí mnoho různých běhů dlouhých třetinu míle, to znamená 125 dvojkroků. A u hory Olympu stanovil cíl.
2: Tomuto textu mytografa věnuje Alena Hadravová mnoho stran v komentářích, v nichž vypočítává hry v lehké atletice, jejich historii i mimořádnou oblibu svátku fyzické zdatnosti u starých Řeků. My v závěru pořadu upozorníme na jednu z výtvarných památek nacházející se v Národním archeologickém muzeu v Neapoli. Farneský Herkules je jedním z nejpůsobivějších stvárnění antického hrdiny. Jedná se o římskou mramorovou kopii z počátku 3. století našeho letopočtu, která vznikla na základě bronzového originálu řeckého sochaře Lysippa ze Sikionu.
4: Herkules Farnéze mytologicky a ikonograficky čerpá z 11. Herakleovy práce Výpravy za zlatými jablky Hesperidek. Na dlani pravé ruky, kterou schovává za zády, drží 3 z těchto jablek. Hrdina je zachycen v okamžiku chvilkového odpočinku, kdy stojí uvolněně v kontrapostu a levou ruku má podepřenou v podpaží o sloupek, přes nějž je přehozena kůže nemejského lva a o něž je opřen i jeho nezbytný kyj. Vousatou tvář má částečně pootočenou na stranu, sklání spíše dolů k divákovi a je tu tak výtečně vystižen prchavý moment krátkého zamyšlení a únavy. Proto se mu někdy také říká unavený Herkules.
2: Jak vidno, i hrdinové a bohové mají své slabé chvilky. Chybují, propadají vášním i neřestem, oplývají ctnostmi. V tom se pohanská božstva podobají nám smrtelníkům a možná proto jsou jejich příběhy stále živé a atraktivní. Vyprávějí totiž mnohé o nás samých. Dnešní pořad je u konce. Nahlédli jsme do dvousvazkového díla Aleny Hadravové Řecké mýty v literární a výtvarné tradici, které vydalo nakladatelství Akademia v roce 2024. Jeho autorka za něj získala cenu Magnesia Litera v roce 2025 za naučnou literaturu a také cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu v oblasti společenských věd. Citace přečetl Ivo Timer. Dramaturgii měla na starosti Naďa Reviláková a zvuk David Šindelář. Pořad připravila Michaela Krčmová. Naslyšenou.
1: Interview Plus.
5: S nově platnou superdávkou ztratilo nárok na podporu skoro 100 000 lidí. Co to pro ně bude znamenat? Jaké skupiny se propadly a vrátí je zpět do podpůrného systému změny platné od října? Na to se budu ptát Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. 20:30 Český rozhlas Plus zprávy.
6: V
0: pražských nemocnicích je kvůli vysokým teplotám až po 15% víc pacientů. Hlásí to Bulovka, Motol, Homolka nebo Všeobecná fakultní nemocnice. V nemocnici na Františku byl nárůst pacientů včera a dnes 50%. Vedra jsou podle mluvčích nemocnic riziková hlavně pro seniory, malé děti, onkologické pacienty nebo lidi s chronickými onemocněními. Rekordy pro 4. srpen dnes padly na všech místech v zemi. Na Kubě se po celonárodním výpadku podařilo obnovit dodávky elektřiny do sítě. Informuje o tom agentura AFP, podle které šlo už o 6. blackout v letošním roce. Některé oblasti Kuby navíc dál zůstávají bez elektřiny. Karibská země se s podobnými problémy potýká dlouhodobě. Letos je ale situace výrazně horší kvůli americkému ropnému embargu. Skončila lhůta pro podání kandidátních listin do obecních i senátních voleb. Strany a hnutí mohly nominovat své kandidáty do 16. hodiny. Volby budou 9. a 10. října, druhé kolo senátních voleb pak o týden později. Všechna jména kandidátů Český statistický úřad oficiálně zveřejní na konci letních prázdnin na svých stránkách. Justiční výbor amerického senátu dnes schválil nominaci Todda Blanche na ministra spravedlnosti. Teď o ní může začít jednat celý senát. Jmenování Blanche odmítají opoziční demokraté. Podle nich se pro tuto roli nehodí a bude jen plnit prezidentovi rozkazy. Kritizují ho taky kvůli údajnému nesprávnému nakládání se spisy v kauze Jeffreyho Epsteina. Fotbalová Sparta hraje na Letné duele třetího předkola Ligy mistrů proti Olympiku Lyon. Zápas sleduje Pavel Tilšar.
6: V polovině 32. minuty Sparta hraje s Lyonem 0-0, i přesto, že jeden gól dala, ale ten neplatil kvůli offsideu centrujícího Mercáda. Brunes tak svůj druhý gól za Spartu slavit nakonec nemohl. Na konci 32. minuty Sparta Lyon 0-0, přímý přenos ze zápasu můžete poslouchat na digitálním radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, radiožurnál.
7: Nehoda na D1 u Mirošovice, zavřená 38 u Bezdězu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za nájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního pruhu, už je to ale bez kolony. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy se uklízí po nehodě za Starou Boleslaví. Na 13. kilometru havarovala dvě osobní auta při srážce se dvěma psy. Už je to bez zdržení, pozor ale na pohyb lidí na vozovce. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně, pokud budete sjíždět na 29. kilometru na Roudnici. Ve sjezdu v zatáčce se střetlo osobní auto s motorkou, je to s opatrností průjezdné. Silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je uzavřená po nehodě za Bezdězem. Záchranáři zasahují u srážky auta s motorkou. Osobním autem se to dá objet přes Hlínoviště, Bezdědice a Okna. A na silnici 37 ze Žďáru nad Sázavou do Velké Bíteše překáží nehoda osobního auta před Křižanovem a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojedinělé přehánky a bouřky. Odpoledne večer bude přechodně i oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky, anebo bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Vláda Andreje Babiše slíbila, že nebude zvyšovat žádné daně a přesto jich vybere mnohem víc než vláda minulá. Pomocí má řada opatření a jedním z těch zásadních je zavedení nové elektronické evidence tržeb pro obchodníky, takzvané EET 2.0. Jak to bude fungovat a jak daňové úřady dokáží více potírat šedou ekonomiku, to je téma dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Jeho hlavním hostem bude ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Nové EET má do obchodů, provozoven, ale i kanceláří, kde probíhají platby při osobním kontaktu se zákazníkem či klientem, přinést spravedlnost. To znamená zvýšit tlak na podnikatele, aby evidovali své tržby a platili z nich příslušné daně, hlavně DPH a daně z příjmu. Ti, co neplatí, totiž mají neoprávněnou výhodu nižších nákladů. Takové je hlavní vysvětlení ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Proč se má EET od roku 2000 2027 znovu zavést. Při nedávném představení návrhu ministryně také řekla.
9: Evidovat tržby je normální. Není to nic výjimečného a postupuje tak zhruba 20 evropských zemí.
8: Nové EET má být podle ministryně jednoduché a bez dodatečných nákladů.
9: Podnikatelé nemusí pořizovat nové pokladny ani drahý software. Stačí jim stávající zařízení nebo běžný chytrý telefon.
8: Do něj si podnikatelé stáhnou zdarma státní aplikaci, nebudou ani muset vydávat účtenky.
9: Takže diskuze na téma tiskárníček, papíru, mizících dat, všechno máme za sebou, odpadá.
8: Dodala Alena Schillerová a spočítala, že nový systém zvýší příliv daní do státního rozpočtu nejméně o 15 miliard korun ročně. Z EET 2.0 mají mít podle návrhu vlády výjimku pouze podnikatelé, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do 1 milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Nebude se také týkat těch, co mají příjmy do 50 tisíc korun za rok. První EET u nás původně zavedla vláda, v níž bylo hnutí ANO, a to před 10 lety. V době covidu ho ale vláda Andreje Babiše vypnula, aby prý podnikatelům ulevila, a následná vláda Petra Fialy celý systém zrušila k 1. lednu 2023. Ve sněmovně to vysvětloval tehdejší ministr financí a bývalý místopředseda ODS Zbyněk Stanjura.
10: Důvod pro zrušení. První je, že přestanou být drobní podnikatelé, podnikatelé jako celek, s prostými podezřelými, který se v režimu 24/7 musí vyviňovat a dokazovat státu, že nešvindlují, nešidí a že jsou poctiví.
8: Dalším důvodem podle Stanjury byl také fakt, že prudce vzrostl počet bezhotovostních plateb na 60% v roce 2021 s předpokládaným růstem na 80% v roce 2025, takže EET podle něj stejně nedávalo smysl.
10: Jak si jistě všichni pamatujeme, ústavní soud zrušil jako neústavní povinnost evidovat tržby provedené bezhotovostní platbou. Mezitím se taky zavedl institut paušální daně, kde je marginální vliv EET.
8: Pro zrušení zákona nakonec hlasovala celá tehdejší koalice, tedy jak Spolu, tak Starostové a Piráti. Proti znovu zavedení EET teď tyto strany brojí z opozičních lavic sněmovny. Podle poslance ODS Jiřího Havránka budou chtít ve sněmovně jednat o změnách.
11: Jak rozšířit například to penzum těch drobných podnikatelů, aby se jich EET netýkala a nepřinášela jim administrativu a popřípadě další výdaje. To jsou věci, kam budeme určitě chtít směřovat naši kritiku a budeme se chtít třeba bavit i o tom, zda opravdu všechny jednotlivé segmenty podnikání, všechny jednotlivé živnosti v tomhle musí být obsaženy.
8: TOP 09 chce návrh nového zákona kvůli evidenci bezhotovostních plateb zamítnout úplně. Podle strany je totiž protiústavní. Ve studiu je se mnou teď ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Funkci získala sice za bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury, byla to ale právě ona, kdo se podílel před 10 lety na zavádění původního systému EET z pozice tehdejší náměstkyně ministra financí Andreje Babiše, z níž ale později odešla. O EET i o tom, jak se zavádí, i jak vlastně funguje výběr daní, ví ale každopádně všechno. Dobrý den.
12: Dobrý den a děkuji za pozvání.
8: Podle Aleny Schillerové, ale i podle vás, jak jste to i vy sama vysvětlovala nedávno při představení EET 2.0, tak je ten systém jiný a není tedy v rozporu s nálezem ústavního soudu z roku 2020, jak tvrdí tedy opoziční poslanci teď. Připomenu, že ústavní soud zrušil tu povinnost podnikatelů evidovat platby kartami a přes banky právě s tím, že stát si tyto údaje dokáže obstarat sám, když potřebuje, a že tedy nemá přinášet vlastně další zátěž na podnikatele. Tak co se tedy teď změnilo, protože tohle podle mě platí pořád?
12: Za prvé potřeba říct, že ten nález ústavního soudu má asi 55 stran. A vždycky tyhle úvahy soudů, zejména když jsou v ústavně právní rovině, potřeba číst celé. To znamená, ústavní soud posuzoval situaci v tom roce 2015, kterou jsme zaváděli v té předchozí evidenci tržeb, a hodnotil, že si nemá a nesmí finanční správa zavést systém na evidování bezhotovostních plateb, ale že se stát má omezit v tom, jaké informace získává sám sebe za předpokladu, že je může získat jinou cestou.
13: No ale to platí podle mě pořád.
12: Ono to neplatí a upřímně řečeno z pozice finanční správy to absolutně neplatilo ani tehdy, protože samozřejmě vždycky ten detail je důležitý. Když my, naši kontroloři, vidí, jakým způsobem fungují bezhotovostní platby a snažíme se je dohledávat, tak vlastně poměrně brzy skončíme v tom, že mění se bankovní účty, na které jsou ty platby posílané. Platby se vybírají v hotovosti, končí za nimi jakákoliv stopa. Ty účty jsou často v zahraničí, protože jsou to různá ta startupová prostředí a podobně, která nám zákazníkům velmi ulehčují život. Na druhou stranu pro finanční správu v tomto už je prostě nedohledatelné, protože za A to míří často do zahraničí a za B ty platby se potom někde agregují a posílají se jako jednou částkou tomu, kdo realizoval tu službu podnikateli, prostě na účet. Takže ta dohledatelnost v dnešním světě, když se podíváme, kam se vlastně ubírá to celé spektrum bezhotovostních plateb, skutečně je iluzorní.
13: Pokud třeba poslanci znovu podají ústavní stížnost nebo žalobu, tak jako se to stalo při tom prvním zavádění EET, tak nepochybujete o tom, že to dokážete obhájit?
12: Ústavní soud je samozřejmě nezávislá instituce a my obrovsky respektujeme. I proto jsme ten nález ústavního soudu četli velmi pozorně, protože upřímně řečeno, to jsou myšlenky, které jsou velmi nadčasové. To se netýká jenom evidence tržeb. A já jsem přišla ještě jednou do služeb státu právě, protože věřím tomu, že v dnešní digitalizované době se ta správa daní dá dělat jenom digitalizovaně. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tím, jak my jsme opustili úplně ten koncept toho EET, tak jak byl postavený minule.
13: Čili, že se nezbírají třeba jednotlivé data, žádné identifikační čísla vlastně těch klientů a tak dále.
12: No to se nezbíralo nikdy. Předtím jsme říkali, pokud někdo platí hotově nebo kartou, pak se eviduje. Ukázkový příklad jsou e-shopy. Tady jste zavedli prostě nerovnováhu mezi druhy těch bezhotovostních plateb, protože pokud někdo platil na e-shopu kartou, tak se evidovalo a pokud poslal převodem na účet, tak se neevidovalo. A my jsme tu rovnováhu se snažili srovnat a zároveň jsme říkali, dobře, tak se podíváme, uděláme krok zpátky a podíváme se, kde jsou ta největší rizika krácení daní a proto je ten koncept postavený jinak a říkáme, zákon definoval takzvanou kontaktní platbu, to znamená z očí do očí, když vlastně ten poskytovatel služby a ten zákazník v tom okamžiku si zaplatí, zrealizují tu platbu, pak se eviduje, ale potom nemůžeme zakládat žádnou diskriminaci mezi druhy těch plateb, protože prostě samozřejmě by to motivovalo k tomu zase obcházení toho zákona, nedávalo by to smysl.
13: Vy jste zmínila, že jste se dívali, kde jsou ty největší úniky. U jaké skupiny podnikání nebo v čem teď vidíte ten největší problém v tom nepřiznávání tržeb? Jinými slovy, jako kde by vlastně to EET mělo nejvíce pomoci?
12: Upřímně řečeno, my, když se díváme na naše data, tak to nepřiznávání tržeb, případně vyrábí nějakých fiktivních nákladů, fiktivních faktur, kopírování účtenek, opakované uplatňování účtenek, je obrovský fenomén, který se nám tady rozšířil na tom trhu. Když se díváme na velká data a vývoj vlastně ekonomiky, tak se vyloženě opravdu jako nabízí jmenovat ten gastrosektor. Je to obor, kde opravdu ty úniky nejspíš existují, protože to vidíme na těch velkých datech. Zároveň je to obor, kde ta elektronická evidence tržeb je velmi efektivní. Myslím si, že i proto nemůžu soudit úvahy politické reprezentace, ale i proto to zpropitne, že tam to opravdu ten efekt bude mít. Bude to mít patrně efekt dost velký, viděli jsme to i minule. A proto já třeba, byť jsem přítel spíš toho, aby se každý spravedlivě podílel na výběru daní nebo na tom, aby ten stát fungoval, tak jsem spíš příznivec osouzení toho zpropitného, aby se prostě ten náraz do těch lidí zmírnil.
13: Čem konkrétně třeba to EET pomůže, když mluvíte o fenoménu falešných faktur nebo umělém zvyšování nákladů, tak proč by to teď ty podnikatelé měli přestat dělat? Nebo konkrétní příklad, objednáte si řemeslníka, ve většině případů prostě je to bez papíru, na černo. Proč on by se teď měl začít chovat jinak?
12: Samozřejmě jsou sektory, kde efekty té elektronické evidence tržeb budou vždycky malé a menší, ale to neznamená, že tam nebudou. U těch řemeslníků tam třeba typicky, já jsem se ptala kolegu a máme takový zajímavý fenomén, že lidi to často dožene. Nám chodí desítky případů podání, řekněme udání, na to, že lidé si nechali něco udělat od řemeslníka, samozřejmě bez dokladů, a potom se nedovolali žádné reklamace, žádné opravy těch věcí a tak. A potom jako zřejmě v té bezmoci prostě sednou a napíšou podání na finanční úřad, tenhle řemeslník funguje bez dokladů. Já nevím, já si myslím, že prostě ta praxe se musí někam posunout, ale zároveň bavíme se o sektoru, kdy ten stát má zajímat někdo s velkým obratem, s větším obratem, ne když si někdo vypomůže v rámci sousedské výpomoci, to je nesmysl samozřejmě. Když si třeba jdete zakládat živnost v různých okolních státech, tak ten stát vám rovnou řekne, tady bys měl mít plus minus takový obrat a plus minus takové příjmy. A my čekáme, že se budeš pohybovat někde v těchhle rovinách. Pokud to tak bude, tak ta informace je zatím nebudeš v hledáčku finanční správy. Tohle dělají u živnostenské úřady, že mají nějakou jako mapu. A mně to připadá velmi fér, že vlastně ta spolupráce nebo ta informovanost toho poplatníka je dobře, tak pokud budu přiznávat svoje tržby, stát vidí, jak asi plus minus by mělo fungovat moje podnikání, tak budu v klidu, nebudu se muset tím dál zabývat.
13: Zeptám se ještě na výjimky z toho EET. Zatím je tam tedy jedna, o které jsem mluvila, to znamená pro ty lidi, kteří jsou teď v režimu paušální daně a mají tržby do 1 000 000 korun. Opozice upozorňuje na to, že jí přijde, že to je velmi úzký okruh lidí, a proč tedy zrovna tržby do 1 000 000, když paušální daně se dají platit i s tržbami do 2 000 000. Tak proč jste zvolili zrovna tuhletu výjimku, a rovnou se zeptám ještě, co by to znamenalo, kdyby se ty výjimky tedy začaly rozšiřovat?
12: Nemůžu komentovat, jak jsme zvolili, protože to bylo politické rozhodnutí na úrovni stávající vládní koalice, ale můžu k tomu mít tu odbornou glosu. Ona to není výjimka, ona je to v podstatě nabídka, něco v tom smyslu, co jsem říkala předtím, když vlastně připlatíte větší částku daně, protože v té základní paušální záloze jenom 100 korun na daně dneska. Takže v té nabídce je, pokud budete platit 1500, to znamená o 1400 korun měsíčně víc na dani, potom nemusíte evidovat tržby, protože ten stát předpokládá, že toto je nějaký férový příspěvek do fungování toho státu. Elektronická evidence tržeb, aby měla svůj efekt, tak cílí právě do těch subjektů, které říkají, my máme obrat pod něco v České republice pod 2 000 000 korun, protože ta předchozí vládní reprezentace nastavila vlastně vstup do režimu plátcovství DPHčka na 2 000 000 korun. A proč ten segment mezi 1 000 000 a 2 000 000? My to vidíme, když dostaneme data. Teď jste si mohli všimnout, že vlastně napříč všemi médii rezonovaly naše kauzy, kdy jsme dostali data z mezinárodní výměny informací ohledně těch platform taxikářských přeprava osob. Tam jenom u dvou platform za jeden rok krácení DPH 1 000 000 korun. Zase je to ta vyváženost digitální ekonomiky, snadnost podnikání versus snadnost daňových úniků. My jsme díky tomu viděli, že přesně tyhle firmy, které předstíraly, že mají obraty do 2 000 000 korun, vznikaly. A je zatím pár zahraničních osob, v zásadě organizovaný zločin často. A my jsme požádali ty platformy a dostáváme přesně ta měsíční data o tom, jakým způsobem vlastně vyfakturovávají ty provozovatele.
13: Jsou to, je to no a na tyhle na to, platformy nějak zabere
12: na ty se to nepoužije. Na ty se to nepoužije právě proto, že my jsme s nimi dokázali uzavřít memoranda. Ale je to o tom, že soukromý subjekt s námi uzavře memorandum o tom, že bude poskytovat data, a ty částky jsou obrovské, když si vezmete, to jsou jenom dvě platformy za jeden rok, 1 000 000 na DPHčku. A tam to nedopadá, protože díky tomu konstruktu, který jsme teďka nastavili, vlastně další evidenci nepotřebujeme.
13: Zeptám se, nemáte obavu třeba, že vlastně se tím ještě víc jako podpoří nějaké rozdělování toho podnikání tak, abyste se vešli do toho 1 000 000, jo, že to vyvolá třeba další odchody prostě do té šedé ekonomiky?
12: Nejsem si jistá, jestli to může vyvolat víc, protože tohle je naprosto běžná praxe v určitých segmentech. Finanční správa tady vede řadu soudních sporů ohledně toho, kdy je to ještě fér a kdy už je to obcházení, krácení daní a podobně. Ta judikatura zatím není úplně hojná, ale bohužel je jednou ano, jednou ne. Takže já si myslím, že i jako přínos do té ekonomiky, že se všichni dozvíme, jak nám soudy v tomhle případě, teda nejvyšší správní soud, nastavují ty mantinely. A říkám, v momentě, kdy my tady obrovsky investujeme do umělé inteligence, celá republika vlastně se digitalizuje, všechno se zrychluje, tak finanční správa přece nemůže zůstat někde ve středověku a ta data, která sbírá, jako nesmět používat.
13: Naším hostem je ředitelka finanční správy Simona Hornochová. Jedním z důvodů, proč se EET zavádí, je právě boj s šedou ekonomikou. To také zdůrazňuje současná vláda, je to její velké téma. Máte nějaké odhady, jak je tedy ta šedá ekonomika u nás velká?
12: My se přiznáme, že neděláme si vlastní analýzy šedé ekonomiky, že spíš sledujeme ty studie, které vznikají za pomocí různých akademických pracovišť. Protože když se na to podíváte, tak typicky jedna z kartových společností si pravidelně dělá tyhle průzkumy. A tam Česká republika vychází, že ten objem šedé ekonomiky je kolem něco pod 14%, 13,7 aktuálně nebo tak nějak. Ale když srovnáte nedávno, zase jedna z poradenských firm publikovala studii a tam je Česká republika někde kolem 7%. A mezi 7% a téměř 14% je teda dost rozdíl. Mm-hmm. A takže podle té metodologie třeba Slovensko vychází, že má menší objem šedé ekonomiky než Česká republika. Intuitivně si troufnu tvrdit, že to je divné, ale vychází tak dlouhodobě. A vychází to z nějakých metodik, takže my spíš sledujeme ty trendy, kdy ono se to opravdu příliš nezmenšuje. I proto, když se podívám, jakou má technologickou podporu fungování finanční správy, byl to jeden z impulzů, proč jsem se odhodlala ještě jednou přijít pomoci státu. My se sledujeme takzvaný VAT gap, což je vlastně dopočítaná mezera ve výběru DPH, což je pro nás výrazně přesnější, protože to počítá i Evropská komise, počítají to naši analytici a tam nám to vychází plus minus podobně a tam se momentálně někde kolem 8% jakoby nevýběru DPH z nějakého objemu ekonomiky, kde by se to DPH čekalo.
13: Což je v porovnání s ostatními zeměmi zhruba.
12: Tam jsou taky kolem průměru, ale problém je v tom, že ty naše stávající nástroje, což je typicky kontrolní hlášení, došly na hranu svých možností. I proto to EET nám přinese nejenom tu konkrétní kontrolu, ale my vlastně potřebujeme mít nějakou datovou základnu, abychom se fakt na tu ekonomiku dívali jako v globálnějším pohledu a viděli vlastně ty anomálie, tak jak vznikají.
13: Já se ptám na tu šedou ekonomiku, protože vláda hodně spoléhá na to, že se jí podaří zmenšovat a mluvila dokonce až o nějakém bilionu korun, které tam jsou. Teď Alena Schillerová říká, že konzervativní odhad přílivu daní do rozpočtu jenom díky EET a právě tím omezování šedé ekonomiky bude 15 miliard korun. Za vás jako finanční správu je to reálné, že ročně se podaří vybrat o 15 miliard korun více?
12: Já věřím tomu, že ano, za předpokladu, že se udrží ta podoba toho EET tak, jak je navržená. Ono to bylo i minule. Ty zkratky, které vlastně, že tak jako z povahy věci v rámci té veřejné diskuze probíhají, ono to není EET jako EET. Ta minulá logika byla narušená právě tím nálezem ústavního soudu, kde se nám nepodařilo zadefinovat tak, aby ústavní soud neměl k tomu výhrady. A tím, jak nám vypadly ty bezhotovostní platby kartou, tak vypadl ten analytický potenciál. Čímž pádem to zase byl represivní nástroj, náhodné kontroly, potom jsme četli v novinách takové ty na první pohled jako neadekvátní, prodáte jednu krabičku tiktaků, dostanete 10 000 pokutu za to, že jste nezaevidoval tržbu nebo nevyvěsil ceduly v provozovně. Jo, za mě úplně jako absurdní přístup, ale vlastně jediný možný, když nám někdo řekl, nemůžete evidovat bezhotovostní platby. Pokud se přeneseme do dnešní doby a řekneme, když funguje digitalizovaně ekonomika, musí fungovat digitalizovaně státní správa a finanční správa nejenom v tom, kdy my se snažíme maximálně zlepšovat naše služby vůči našim klientům, občanům, ale zároveň i dovnitř té kontrolní činnosti, tak ten efekt tam bude a ten potenciál v tom plném náběhu při používání vlastně té datové základny, kterou díky tomu EET získáme, je tam skutečně poměrně velký.
13: Já vlastně směřuju k tomu, jestli to EET není takový kanon na komára, protože jasně je dobře, když v určitých segmentech, na které to bude platit, prostě budou všichni více platit daně a vybere se o 15 miliard víc. Tenhle stát má ale problém, že mu chybějí příjmy za stovky miliard korun. A vy sama jste v rozhovoru pro DVTV před koncem loňského roku řekla, že Česko je daňovým rájem pro bohaté, že jsme tím pověstní. Nebylo by důležitější začít jinde, než je EET, a to třeba změnou toho daňového systému, aby tedy byl spravedlivější pro všechny, tedy třeba i pro bohaté?
12: Tak my samozřejmě nezačínáme EET a neděláme jenom EET. Já jsem teď 1. března oslavila 3 roky zase v řadách služby státu a my stavíme systémy a děláme obrovské investice do těch technologií a pochopitelně pod tím pracují naši analytici. Takže pro nás to není jako jediný a nemůže nikdy být, protože to nemíří do segmentu, které v úvozovkách můžou tu ekonomiku spasit. Upřímně, přínos toho EET není v tom, že by zachránil státní rozpočet, ale v tom, že věříme tomu, že by se všichni měli nějakým spravedlivým podílem podílet na fungování toho státu. Protože co mě třeba osobně vadí, já nechci být žádný moralista, ale když skutečně neustále přibývají v zákoně různá osvobození, různé výjimky a cílí do částí, které z povahy věci jsou u bohatých lidí. Ale toho dělníka na pásu, který tam pracuje od nevidím do nevidím a ta práce není úplně jako zábavná a tak toho zdaníme do poslední koruny. Já se dívám na ta osvobození fyzických osob, proto jsem to i glosovala, protože ono už nám to narostlo na nějakých 370 miliard na základu daně. Není to daň, jo? Ale jestli říkám, že celá šedá ekonomika...
13: To je co za číslo? 370 miliard, to je osvobození...
12: Osvobození příjmů fyzických osob, většina z toho je z různých prodejů firem, které dneska od těch 90. let narostly do miliardových hodnot. Druhá věc je, že si z toho nikdy nevybírali žádné velké dividendy, takže ani ta srážková daň na těch ziscích, které tam byly, jako se nezrealizovala nikdy. Zároveň jsou tam různá darování v rodině, jsou tam dědictví, ale to největší objem tvoří právě tyhle prodeje. A mě děsí ten objem. Že si říkám, dobře, tak to bylo kdysi zavedeno v 90. letech na podporu investování, rozvoje kapitálového trhu. Jsou tam prodeje nemovitostí po určité době, teď po 10 letech, ale zase to jsou investiční nemovitosti, takže ten člověk na to musí mít, aby si tu nemovitost koupil. A já si prostě nejsem jistá, jestli máme ten systém spravedlivě nastavený, protože
13: čili zase... kdyby se odstranily tyto hlavní výjimky třeba v těch majetkových daních nebo převodních daních, tak by stát mohl získat stovky
12: miliard. No já nevím, já si myslím, že to je jako symbolické, že skutečně jenom tady na těch dílčích převodech, když se bavíme o té šedé ekonomice, tady máme skoro 500 miliard na něčem, co vlastně cílí do nějakých výjimek, které byly nastavovány z úplně jiných důvodů za úplně jiné situace. Takže já si myslím, že tam potenciál určitě je, jenom by to chtělo něco, co v České republice se zpravidla nestává, seriózně si sednout vlastně na ten daňový mix, který tady máme, seriózně si sednout na to, kde ty daně vybíráme nebo nevybíráme a kde bychom je měli vybírat. Jako které ty skupiny bychom měli více chránit.
13: Každopádně to se teď asi nestane, protože vláda slibuje, že žádné daně nezvýší. Naopak chce zavést další vlastně daňové úlevy.
12: Tak jedna věc je programové prohlášení vlády, které vždycky chápu, že je spíš jako vstřícnost vůči těm občanům. Druhá věc je, že kvituji a otázka, jak to dopadne, ale to, že byla finanční správa jako oslovená, že pokud vidíme nějaké mezery v těch daňových zákonech, tohle třeba za mě jedna z nich, ale my primárně cílíme i do těch velkých firm, do těch korporací, kde máme implementované nějaké mechanismy, aby se nám neodlevaly zisky z České republiky. A prostě ty daňové zákony obsahují určité mezery, kde věřím tomu, že se tam můžou vyskytovat až 10 miliard korun, které nám odtékají z České republiky a kdybychom ten zákon napsali pořádně, tak se to prostě nestane. Takže my jsme, abychom plně nezahltili ministerstvo financí, tak jsme vytipovali z každé té daně pár takovýchto oblastí, kde si myslíme, že by ta legislativní změna měla nastat. To není o tom, že by se zvyšovaly daně, to je opravdu o tom, aby když už teda mám nějaké pravidlo v tom daňovém zákoně, tak to pravidlo potom platilo a nebyla v něm s odpuštěním díra jako vrta od stodoly, protože pak zatěžuje to pravidlo akorát ty, kteří podlehnou toho fenoménu zdanění hloupých, prostě radši ty daně budu platit, protože mi to prostě nepřipadá fér, abych je neplatil, nebo mám nějakou obavu, nebo mám nad sebou nějakou korporaci, která ty vztahy se státem chce mít korektní.
13: Díky za rozhovor.
12: Já děkuju za pozvání.
13: Z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv je to všechno. Mluvili jsme v něm s šéfkou finanční správy Simonou Hornochovou o EET a daních. Další díl uslyšíte za 2 týdny. Příští úterý to budeme s Petrem Šimůnkem s pořadem Nic osobního, prostě biznis. Zatím se mějte fajn a poslouchejte Český rozhlas Plus. Zdraví, Jana Klímová.
1: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V celém Česku dnes padaly teplotní rekordy, na 12 místech bylo přes 40 stupňů. Při ruských útocích na Ukrajinu utrpělo zranění bezmála 30 lidí. Sparta hraje na Letné.

0: lidé zažili taky na Moravě. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teplota vyšplhala na 40,9 stupně. Na pražském Karlově pak meteorologové poprvé naměřili 40,1 stupně. Kvůli vedrům zároveň lékaři hlásí víc pacientů. V pražských nemocnicích jich ošetřili v posledních dnech až o 15% víc. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý dokonce o polovinu víc než běžně. Lidé měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Americké úřady obnovily deportační lety do Venezuely. Dnešní převoz 150 Venezuelců byl prvním od ničivého zemětřesení, které latinskoamerickou zemi postihlo v červnu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa předtím do Venezuely navracela stovky migrantů týdně. Ruský vzdušný útok na východoukrajinský Kramatorsk zranil 24 lidí, oznámila to doněcká vojenská zpráva. Celkem dnes na Ukrajině ruské útoky zranili bezmála 30 civilistů.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil drastické záběry, na kterých ruský dron útočí na prodejce zeleniny v Chersonu. A takové safari na obyčejné lidi Rusové v Chersonu pořádají každý den, napsal Zelenský. Na Kramatorsk dnes ráno Rusko zaútočilo několika leteckými bombami FAB-250. Poškodili 6 bytových domů, 2 školy, banku, poštu, obchody a zaparkovaná auta, oznámil náčelník doněcké oblastní vojenské zprávy Vadim Filaškin. Raketa Onyx dnes dopadla na předměstí Oděsy a poškodila obchody, uvedly místní úřady. Další rakety zasáhly přístav a lodě. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Radiožurnálu to potvrdila primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská ze stejného hnutí. Kandidátky navržené místním hnutím už podle ní schválilo i vedení ANO. Hejtman Bělica do vedení Havířova kandidovat chtěl. Místní hnutí ale podle Ivety Kočí-Palkovské preferovalo jiné kandidáty.
3: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
1: Reakci hejtmana Josefa Bělici z hnutí ANO zjišťujeme. Havířov v minulosti vedl jako primátor. Potom, co se stal hejtmanem, kvůli kumulaci funkcí skončil.
4: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. Utkání třetího předkola Ligy mistrů sleduje Pavel Tilšar.
5: V polovině 46. minuty Sparta prohrává s Lyonem 0-1 poté, co si dal Suchomil v závěru prvního poločasu vlastní gól. Branka Brune se neplatila ve 20. minutě kvůli offsideu. Mercado ještě jednu šanci v prvním poločase nevyužil. Teď bude mít Sparta volný přímý kop v úvodu druhého poločasu. Jak to dopadne, můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Letné Pavel Tilšar, Radiožurnál. Standardní.
6: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a překážka na pražském okruhu s Lochkovským tunelem. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy pozor za Starou Boleslaví. Na 13. kilometru havarovala 2 osobní auta při srážce se psy. S opatrností projedete plynule. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 opatrně za výjezdem z Lochkovského tunelu. Na kilometru 11,5 stojí hned za tunelem kamion, na místě silničáři a policie. V Novém Jičíně je uzavřená silnice 57, výpadovka na Opavu. V Dukelské ulici překážejí následky srážky osobního auta s nákladním a provoz odklánějí přes Malostranskou ulici. Nehoda stále blokuje provoz i na silnici 38 mezi Bělou pod Bezdězem a Doxy. Za odbočkou na Bezděz se střetlo osobní auto s motorkou. Řidiči objíždějí přes okna Bezdědice a Hlinoviště. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Starého Hrozenkova zpomalte u Bánova. Osobní auto skončilo mimo vozovku. Na místě teď pracují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci budou doznívat přehánky a bouřky a ochladí se na 24 až 19 stupňů. Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech s přehánkami nebo bouřkami. Odpoledne večer pak bude přechodně i oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo i bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. To byly zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto.

0: na plusu.
1: Vzpomenete si ještě, jak jste prožívali poslední měsíce existence Československé federace? Září roku 1992 přiblíží už za chvíli v repríze pořad Archiv Plus Pavla Hlavatého. Ale ještě předtím si připomeneme některé ze známých českých politiků 90. let. Repríza pořadu Portréty nabídne profily dvou tváří Občanské demokratické strany, Jana Stráského a Miroslava Macka. Hovořit o nich bude legenda českého rozhlasu časového komentátorství Petr Nováček. Mnozí čeští politologové se shodují, že klíč k tomu, co se odehrává v české politice dnes, bychom měli hledat v 90. letech. V době, kdy se moderní česká politika rodila a formovala, byla u toho řada zajímavých osobností. Na některé se zapomnělo, o některých se občas hovoří. To bude asi i případ dvou výrazných tváří Občanské demokratické strany, Jana Stráského a Miroslava Macka. Zavzpomíná na ně můj vážený host, novinář a politický komentátor Petr Nováček. Petře, hezký den.
2: Hezký den přeju a děkuji za pozvání.
1: A ptát se bude David Hertl. Přeji dobrý poslech.
0: Politici 90.
1: Bavíme se dnes o Občanské demokratické straně, ta vznikla v únoru 1991 a v dubnu toho roku se konal ustavující kongres téhle strany. V březnu 96 se sloučila s Křesťanskou demokratickou stranou a potom přichází rok 97, kdy podvody v účetnictví a napjatá vnitrostranická atmosféra vyvrcholily rozštěpením ODS. Část členů tehdy přešla do nově vzniklé Unie svobody. Až do prosince 2002 byl předsedou strany Václav Klaus. Právě s ním jsou spojena prakticky celá 90. léta. ODS byl premiérem od roku 92 až do roku 98. Petře, dá se tedy říct, že to byla ODS, která vlastně do značné míry utvářela tu českou politiku 90. let?
2: No tak to víte, že byla, ona to byla strana velmi organizovaná a hlavně to stranictví jí vyhovovalo. To, co říkám, není jen tak. Když se rozpadlo Občanské fórum, tak vznikla ODSka, vzniklo Občanské hnutí jako politická strana, no a pak, jak známo, se taky udělala ODA. A třeba Občanské hnutí to nechtělo dělat stranu. Oni mi říkali, Petře, prosím vás, my jsme, většina z nás byli v té straně, mysleli u komunistů, a my toho máme plný zuby až na dosmrti, my nechcem partajničit. Zatímco ODSka jim předvedla, jak se dělá moderní partaj s pominutím, tedy strana. Proto dokázala po velmi dlouhou dobu odolávat teda s čemu a mít prst na vývoji ve státě, protože obsazovala důležité funkce a tu politiku uměla dělat, i když s jistými neblahými průvodními jevy.
1: Tak tolik k Občanské demokratické straně, jakýsi úvod do studia ODS. My se chceme věnovat Janu Stráskému. On se narodil na Štědrý den roku 1940 v Plzni, vystudoval filozofii a politickou ekonomii a potom od 60. let až do roku 1990 pracoval ve Státní bance Československé. Dostal se až do pražské centrály, ale na začátku takzvané normalizace ho přesunuli pouze na pobočku pro Prahu 1. V letech 64 až 69 byl členem KSČ, i když podle svých slov potom už koncem 80. let byl přesvědčen, že se komunistický režim musí zhroutit. V polovině 80. let navázal kontakty s disentem, chodil na návštěvy k Petru Pithartovi. V říjnu 88 byl dokonce zadržen Státní bezpečností, která u něj v bytě hledala protistátní letáky. No a když se dostaneme do toho období po listopadu 89, tak tam je zajímavé, že daleko větší kariéru udělal Stráského kolega z kanceláře. On totiž dva roky seděl s Václavem Klausem, ale ty nové poměry umožnily jakýsi start kariéry i Stráskému. Na jaře 1990 se stal náměstkem generálního ředitele Komerční banky, byl poradcem Petra Pitharta a v květnu 91 byl jmenován místopředsedou české vlády. Tak, Petře, tady asi by stačilo říct, že štěstí přeje připraveným, ale napadá mě, že na začátku 90. let takovéhle raketové kariéry prostě byly možné, vidíte?
2: Mám byly, víte, já jsem se dověděl od Petra Pitharta, že bude Jan Stráský jmenován místopředsedou české vlády, tak jsem začukal v bance, kde pracoval, a představil jsem se jako novinář, a jestli bych s ním mohl hovořit. On říkal, jistě, samozřejmě, pojďte dál a tak. A pak jako zkoumal, proč jsem tam přišel. Já jsem říkal, no, budete zítra jmenován místopředsedou vlády. Říká, vy to víte, já jsem říkal, to víte, že vás to nic nedělejte. Hlavně mi řekněte, jak si představujete tu funkci. On to byl velmi příjemný člověk, velmi pracovitý. A tam bylo zajímavé, on vystudoval, jak jste říkal, filozofickou fakultu,
1: ano.
2: Ale vystudoval tam zvláštní kombinaci.
1: Filozofii a politickou ekonomii.
2: A politickou ekonomii, no. To byla třeba věc, která mě bývala bavila. No, takže on nebyl ryzí ekonom, ale abych tak řekl, věděl, o čem je řeč, když byla řeč o ekonomických záležitostech. A byl to člověk důsledný, já myslím přívětivý, velmi zásadový. Byl to věrný člen ODS, tak bych to řekl. Pamatuju se, jak mi Petr Pidral říkal, on nám tam teď strásky dělá ve vládě takový težku jako čtvrt hodinky, jo, ideologický, ale je to dobrý s tím. No. Ale ne, oni ho měli rádi, tak nakonec se znali dlouho. A Strásky byl mimořádná osobnost. Ano, udělal rychlou kariéru, ale víte, takových lidí se pamatuju hned v roce 90 byla spousta, jo. A mimochodem včetně našeho milého pana prezidenta Havla, že ten jeden nebyl z kriminálu a pomalu druhý den byl prezidentem republiky. To byl ten zázrak, jo, který když předvedl v Americe, tak tam tleskali ve stoje všichni a byli nadšený. Jo. No, takže tady byly opravdu zvláštní poměry, taky kde to vzít, ten bývalý aparát komunistický, ten bylo třeba vytěsnit a museli tam nastoupit jiní lidé. No tak ti jiní lidé přicházeli obvykle z Občanského fóra, tehdy něco málo doplňovali další politické strany, které mohly fungovat, tedy lidovci, že jo, zejména a tak dále. Komunisti k tomu nepouštěli a tak se to tvořilo všecko. No. Mimochodem Jan Stráský, to nevím, jestli nepředběhnu, ale byl posledním federálním předsedou vlády.
1: Je to tak?
2: A jestli něco chcete říct, tak to povězte.
1: No, chtěl jsem jenom říct, že to bylo po těch volbách v červnu 92, poslední tedy federální volby, a stal se předsedou vlády prý proto, že Klaus ho vnímal jako jakéhosi muže na tu složitou práci, a říká se, že Stráský ve funkci posledního federálního premiéra, a kdy vlastně suploval i prezidenta, tak neudělal nic, čím by rozdělení federace komplikoval. Že zkrátka přistoupil na to, že ty dva nové státy musí vzniknout.
2: Ano, protože prostě vzal jako hotovou věc to, na čem se dohodla ta česká slovenská politická reprezentace, tedy osobně Václav Klaus a Vladimír Mečiar. Musím se pochlubit, že u všech těch jednání jsem byl jako novinář společně s Jirkou Leštinou. O tom by se dalo dlouho povídat, jo. Až po to technické jednání na Javorině v listopadu, kde nás nechali stát v mraze a my jsme pak protrhli kordon a dostali jsme se do té jednací budovy, no tak to víte, jinak to nešlo. Proč to říkám? Ono to bylo těžké. Ti politici byli pod velkými tlaky, protože část české veřejnosti chtěla tu federaci zachovat. Třeba zrovna Petr Pidár, ten hovořil o tom dvojdomku, ale on to myslel dobře, že prostě zachováme ten společný stát, ale uvnitř bude skutečná pořádná federalizace, která nikdy nebyla. To nešlo, protože zejména Občanská demokratická aliance při těch jednáních, která probíhala v různých těch papírničkách a jinde, tak tam měla dvě zásady. Buď to naprosto rovnocenná federace, nebo se rozejít. A protože na rovnocenné federaci se nedalo dohodnout, tak tedy propagovala rozchod. Ten Stráský to vzal tak, že to musí zúřadovat. Mimochodem, vy víte, kdo byl jeho pomocníkem?
1: No tak jestli se nepletu, Miroslav Macek byl jeden čas.
2: Jasně, mě tenkrát vykládal Miroslav Macek. Prosím vás, já úřaduju z auta. On měl služebního bavoráka, se pamatuju, a říkal, já prostě sedím v autě a z auta slučuju nebo rozpouštím ministerstva.
1: Říká Petr Nováček. A co tomu říkal sám Jan Stráský, to si můžeme připomenout. V roce 1999 byl hostem pořadu 2:1 a tam byl po 7 letech právě dotázán, jak se vlastně smířil s rozpadem federace.
3: Já jsem měl tady to štěstí, že jsem se účastnil s delegací ODS těch jednání, tedy z vítězí slovenských voleb, tedy s panem Mečiarem a jeho svitou. Takže člověk mohl sledovat genezi těch argumentů i té druhé strany. A když jsem si jednoho červnového, myslím, že to byl začátek července nebo konec června, jak si jednání vyslechl pana Mečiara o tom, jak on by docela setrval v nějaké podobě v tom Československu, ale aby to bylo tak, aby až vstoupí do té Evropy měli svou hvězdičku a židličku, tak jsem pochopil, že tento kompromis se nedá vymyslet, že nemá reálnou podobu, která by se mohla přežít ta léta, a tudíž jsem se postupně směřoval s tím, na co se ptáte. Nebylo to radostné, nebylo to nic příjemného, ale ano, měl jsem možnost jak si slyšet autenticky, proč se tak rozhoduju.
1: Říkal Jan Stráský. Po rozpadu federace byl chvíli ministrem dopravy, potom ministrem zdravotnictví, místopředsedou ODS v letech 92 až 97. Zajímavé je, že když odešel z politiky, tak už se bralo, že to je jeho konec, ale byla to taková jenom mezihra. V lednu 2001 se stal šéfem Jihočeského krajského úřadu a od února 2011 do června 2012 působil jako ředitel správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava. Mimochodem v té době čelil velké kritice ekologických aktivistů a také odborníků za zásahy proti kůrovcové kalamitě. A známý byl Petře tím, to ještě bych asi rád si u vás ověřil, že byl fanatický kuřák.
2: No, Bejla, ještě musím říct, on pak působil na Libínském sedle.
1: Ano, správce chaty.
2: No, tam on sídlil a byl strašně spokojený, protože miloval tu ochranu přírody. Jo. A jinak, no, kurák, to víte, že jo. On navíc kouřil ty nejhorší cigarety. On vám kouřil, jestli se pamatuju, startky.
1: Bez filtru.
2: Bez filtru.
1: Ano.
2: No, a měl ty prsty žlutý až po kloubky. A já jsem teda tenkrát trošku kouřil, ale tak jako amatér, opravdu. A když byla nějaké jednání v poslanecké sněmovně, tak tam už tenkrát bylo zakázáno kouřit. No a Jan Stráský, protože neustále vybíhal z jednací síly, aby si zase zapálil, tak si vždycky pootevřel okno. To byl opravdu velmi vášnivý kuřák, ano.
1: Říká se, že to je jediný člověk, který směl kouřit i v bytě Václava Klause. Jan Stráský.
2: No, to se říká, a jinak na ODS se tam směl ještě kouřit Václav Benda. Pro úspěch koaličních jednání mu to bývalo povolováno.
1: Jan Stráský zemřel v listopadu roku 2019, byl mu 78 let.
0: Posloucháte cyklus Politici 90. Portréty osobností, na které se neprávem zapomíná. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A v 90. dneska připomínáme s Petrem Nováčkem, to je ten, který tady šálkem a táckem cinká.
2: Já se omlouvám, jako kdyby byl studiu poprvé, ale to víte, staroba, choroba.
1: V 90. připomínáme politiky ODS. Hovořili jsme o Janu Stráském, teď tedy Miroslav Macek. To je ten člověk, který asi marná sláva nejvíc vešel do dějin v květnu 2006, kdy dal facku Davidu Rátovi na sjezdu stomatologické komory. Bylo to proto, že Rád se měl údajně někde vyjádřit, že Macek se oženil kvůli penězům. Tak, pravdu je, že pokud Jan Stráský byl osobností možná méně výraznou, ale takovou klidnou, tak Miroslav Macek byl člověkem, který když už k nějakému konfliktu došlo, tak mi připadlo, že se ho uměl užít, že se v něm dokázal orientovat. Narodil se v roce 44 v Litomyšli, absolvoval lékařskou fakultu, tedy stomatologii, pracoval jako zubař v Ostravě a v Postřelmově. K politice se dostal hned na začátku roku 1990, kdy se stal poslancem za Občanské fórum. To později označil za kočkopsa a tedy samozřejmě vstoupil do Občanské demokratické strany. Petře, bylo i vám od začátku jasné, že Občanské fórum není, řekl bych, projektem na věky?
2: No, něco takového jsem tušil, ale řekl mám upřímně, že já bych si býval přál, aby vydrželo daleko déle. Protože tam se sešli lidé často bez výrazných politických zkušeností, ale mezi nimi naopak byli takoví, kteří už je měli. Byli tam lidé třeba i téměř vědecky disponovaní. Byli tam lidé kultivovaní, byli tam také takové typy a byl takový pytel měšec. A já jsem si říkal, to chce čas, aby se z toho vydělilo něco pořádného, protože to bylo takové revoluční uskupení, že jo.
1: Tak vrátíme se k Miroslavu Mackovi. On byl nejprve od dubna místopředsedou ODS, o rok později tenhle post opustil, protože se hodně hovořilo o takové trošku zvláštní privatizaci knižního velkoobchodu. Macek všechna obvinění o tom, že by věděl o nějakých nekalostech v souvislosti s privatizací tohoto podniku, tak to všechno popíral, dokonce se neváhal kvůli tomu obrátit na soud a vyhrál spor na ochranu osobnosti, dokonce proti Miloši Zemanovi, který se mu musel potom omlouvat. Zpět do funkce místopředsedy ODS usedl Macek zase v roce 96 a zůstal v ní až do rezignace v září 2001. A teď je asi důležité říci, že v tom období 96 až 2001, kdy byl Macek místopředsedou, se toho v ODS dělo opravdu hodně. Pro nás bude důležitý ten takzvaný sarajevský atentát. Macek do roku 96 neváhal Václava Klause často otevřeně kritizovat, ale v tom klíčovém okamžiku na podzim 97 se za Klause postavil. Proč? Nějakého starého přátelství?
2: Davide, já musím trošku uhnout, vám se to nebude líbit. Hleďte se, Miroslav Macek byl explozivní typ, mimořádně chytrý člověk, muzicky nadaný, jo, překládal anglickou poezii, mimochodem tvrdil, že angličtinu se naučil sám. Jo. No a on, ale myslím si, že neměl cit pro určité meze, které by politik neměl překračovat. To, jak to bylo s tím knižním velkoobchodem, to mimochodem se nikdy úplně nevyjasnilo. A Miroslav Macek byl velmi potřebný člen, ale kontroverzní. Takže čas od času vypadával ze hry. Ale stále za ním šla taková, tak kdo ví, jak to bylo s tím knižním velkoobchodem. A předseda sociální demokracie Miloš Zeman ho tedy nařkl, tenkrát nařkl, řekl, že to je jasný případ tunelování, no a skončil to pokutou 100 000 korun a tak dále, kterou musel Miloš Zeman zaplatit. Ale tahlo se to s ním. Teď byla taková rozpačitá doba, my jsme byli na kongresu v Kopřivnici a my jsme vždycky měli ve zvyku tu sobotu ráno, když začínal kongres, vydat v Mladé frontě nějaký text s Jirkou Leštinou k tomu kongresu. A tenkrát jsme napsali článek s titulkem Macek namydl Čermákovi schody. Tam byl spor o to, kdo z nich se dostane do mužského vedení ODS. A Miroslav Macek v té době už byl člověk, který měl kritické názory, dával je najevo, že všechno není daleko v pořádku a dokonce se, jak si jsem tam otřel, nebo i kritizoval přímo Václava Klause. No nakonec to vyhrál Miroslav Macek, stal se tím místopředsedou strany. Jenomže se šlo do těžkých období. A to byla ta známá aféra, která vypukla ze sponzory ODS. Tenkrát pan Schreiber absolvoval jednou za týden 3 tiskovky, na každé říkal něco jinak, kolik jak peněz dal ODS a tak dále. Pak se ještě objevili další tajemní sponzory. A část vlivných členů ODS přišla na to, že takhle dál nejde. Václav Klaus byl v té době na jakémsi zasedání v Sarajevu. A tady se zatím sešla taková skupina, které byl Ivan Pilip a pak tam byl ještě další lidi, tehdejší ministr.
1: Jan Ruml tam byl?
2: Honza Ruml taky, ale pak tam byl ještě tehdejší šéf poslaneckého klubu. A oni dumali a dali hromady stanovisko, které odtelefonovali Klausovi do toho Sarajeva, že by se měl načas vzdálit, a teď pozor, z nejvyšší stranické funkce, ne z funkce předsedy vlády, to je důležité. A aby to mělo tenhle krizový moment nějaké hezké balení, srozumitelné, tak Miroslav Macek to nazval sarajevský atentát. To byl opravdu jeho jaksi výmysl. On v tomhle oboru byl mimořádně schopný. Ale žádný atentát to nebyl. Byla to prostě vážná krize v ODS, která v zápětí pokračovala dopisem Václava Klause členům strany, v kterém naznačoval, že opustí vedení strany. On si to pak rozmyslel. A pak nasledoval ten známý poděbradský kongres v prosinci roku 1997, kde Jan Ruml kandidoval proti Klausovi na předsedu strany, dostal Ruml asi třetinu hlasů. Já mám z toho takovou zajímavost. V sobotu jsem zvenku asi v kouřu, předpokládám, a vidím tam podle toho jednacího sálu, kam jsme nesměli, rázovat Miroslava Macka. Slyším Janíčku. No to si telefonoval se svojí příští manželkou. No a když skončil, jak jsem k němu přistoupil, protože jsme se znali jako dobře, jo. A říkám, prosím vás, co se to tady děje? A z něho vypadl, říkal, ten Honza Ruml je úplnej vůl, kdyby počkal 4 měsíce, tak jsme to vyčistili všecko. A zapadl do toho jednacího sálu. To bylo svědectví o tom, jak ta strana byla rozpolcená. Také se z ní oddělila část, právě v čele s Janem Rumlem, z ní vznikla strana s názvem Unie svobody.
1: Když jsme u těch mediálních schopností, Miroslava Macka nejen sarajevský atentát, on prý je také autorem pojmenování opoziční smlouva a dokonce i základního textu smlouvy mezi občanskými demokraty a sociálními demokraty po volbách v roce 98.
2: O tom mi ani nemluvte. Prostě bylo po volbách a výsledek byl 50-50. No a to se taky neví, ale našlo by se to v Četce. ODS měla zasedání výkonné rady a to přijalo 10bodový seznam podmínek pro její dosavadní koaliční partnery. A ty body, kdyby bývaly byly provedeny, tak by znamenaly, že koaliční strany naprosto ztratí smysl existence. Bylo zřejmé, že tohleto memorandum 10bodové je napsáno tak, aby ho ty koaliční strany nemohly přijmout. A na základě toho, že bývalí koaliční partneři nepřijali nabídku ODS, tak ODS zahájila sondáže u do té doby úhlavního nepřítele svého u sociální demokracie. No a byli to ti dva předsedové, kteří to vlastně to hlavní dohodli. To byla ta takzvaná opoziční smlouva, my jsme říkali oposmlouva. A hodně později mi Miloš Zeman v osobním rozhovoru, já jsem říkal, prosím vás, to přeci nebylo možné, abyste tak zásadní věc dojednali prakticky ze dne na den po volbách. Vy jste o tom museli uvažovat už dřív. A on mi říkal, no někdy v dubnu toho roku jsme si s Klausem zavolali a dospěli jsme k názoru, že ty volby dopadnou 50-50 a že teda asi budeme muset jako udělat něco v mý velký staně, něčím se dohodnout. Takže to, že jsme ochotní se za určité situace dohodnout, to bylo jasné, no ale dohodli jsme se pak na ty opoziční smlouvy. Ano, jedním z jejich autorů byl Miroslav Macek. Dosud držím na tom, oni říkali, ta politická smlouva, ta opoziční smlouva přinesla klid a tak dále. Dlouho na ní vzpomínali poslanci obou stran, jak to hezky fungovalo, když se na něčem dohodli, tak jak se to taky přijalo. Prostě Zeman dostal jednobarovnou vládu, sociálně demokratický, a ODSka dostala řadu s prominutím koryt vrviných míst tam či onde, aby, jak se to říkalo, mohla kontrolovat Zemanovu vládu, ale s tím, že ji nesvrhne po ty 4 roky. To byl prostě revers, to nikdy nikdo předtím neslyšel. A to vlastně ODSka, to bylo nejhorší, že jo? Popřela smysl opozice. Myslím si, že opoziční smlouva zanesla do české politiky něco, s čím jsme dlouho bojovali. A bohužel i proto, že významná část ODSky doteďka nebyla schopna říct, byla to chyba, to jsme neměli dělat, protože jsme tím rozmazali celé to politické spektrum a těm, kteří v nás viděli zásadovou pravicovou stranu, jsme situaci velmi snížili.
1: Ještě dopovídáme osud Miroslava Macka, aby se nám z toho příběhu nevytratil. Jak už jsme říkali, byl do roku 2001 místopředsedou ODS. V tom roce propukl další tak trochu skandál s Miroslavem Mackem a penězi, protože dostal 10milionovou odměnu za poradenské služby rakouské Erste při privatizaci České spořitelny. Miroslav Macek potom už z politiky definitivně odešel, psal pro Lidové noviny, psal na svoje webové stránky, věnoval se zahrádce a Petře, vrátím se k tomu, co jste říkal o Janičce, byl nakonec celkem tedy 3x ženatý.
2: Chrlil jednu knížku za druhou a měl toho svého viditelného Macka, jako antipod neviditelného psa, Ondry Nefa, no a tam mnoho lidí to rádo četlo a on byl mistrem takových velmi břitkých přirovnání a věd. On opravdu jako viděl věci velmi zostra, což je politice důležité, a na druhé straně si nebral servítky. Jak jste se zmínil o ty Erste, protože byl v té době ve vysoké politické funkci, nastal povyk, to bylo prostě nepřípustné, nepřiměřené, tak on na volání, abych to řekl z dola, uznal, že to asi není ono, a odstoupil z těch politických funkcí a pak už se vlastně do nich nevrátil.
1: Říká Petr Nováček, já dodám, že Miroslav Macek zemřel v květnu roku 2024, bylo mu 79 let. Petře, díky, že jste přišel do té speciální řady portrétů věnované politikům 90. let. Mějte se dobře a naslyšenou.
2: Já děkuju za pozvání, také se mějte hezky.
1: Technicky spolupracoval David Dibelka, dramaturgii pořadu měl na starosti Stanislav Winter. Hostem byl tedy Petr Nováček a s přáním všeho dobrého se z Českého rozhlasu Plus loučí také David Hertl.
0: Posloucháte 90. léto na Plusu. Návraty časem do doby, kdy se měnila politika, ekonomika, společnost i zločin. Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Česká společnost byla v září roku 1992 rozdělena v názorech na zánik společného státu Čechů a Slováků. Část jich tuto myšlenku odmítala, část aktivně spolupracovala na jejím uskutečnění. Ty dramatické chvíle přiblíží teď repríza pořadu Archiv Plus.
4: Odmítání dělení státu, ale i způsob rozdělení jeho majetku, konflikt zájmů a také občan Václav Havel, tedy září 1992. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
5: Archiv Plus.
6: Tikot pomyslné časomíry dramatu jménem Československo je slyšet stále silněji. Občané této země, jakož i její zástupci v parlamentních sborech, se předhánějí v argumentaci, zda to tikají hodiny pokojného rozpadu či záchrany, anebo jde o zlověstný zvuk časované bomby. Faktem je, že ke klidu taková atmosféra rozhodně nepřispívá.
4: Tak vypadala dobová atmosféra v tehdy ještě Československém rozhlase. Dělení státu mělo již svůj pevně stanovený harmonogram, který už byl pouze doplňován a zpřesňován. Přesto se řada občanů s rozdělením Československa nehodlala smířit.
7: Stalo se běžným zvykem, že naši občané, kteří se nyní už neobávají následků svých písemných a ústních projevů, se na nás obrací s podněty označovanými zpravidla jako trestní oznámení proti různým osobám nebo přesně neoznačeným osobám s tím, že v jejich jednání nebo projevech spatřují znaky určitých konkrétních trestných činů.
4: Hovoří prokurátor Vladimír Nechanický.
7: Tak se stalo i v záležitosti postupu vedoucích představitelů vítězných politických stran v minulých všeobecných volbách. Jelikož představitelé obou těchto stran se v podstatě, jak se zdá, dohodli na tom, že navrhnou federálnímu shromáždění, případně ostatním zastupitelským sborům zánik federace rozdělením na dva samostatné mezinárodně uznávané subjekty státní, spatřují podle jednoduchého označení v jejich jednání znaky trestného činu rozvracení republiky. Pro tento trestný čin, případně také pro trestný čin vlastizrady, v souvislosti s tím nám došlo již několik trestních oznámení. Pokud jde o trestný čin rozvracení republiky, většina autorů takových oznámení si neuvědomuje, že trestní zákon v paragrafu 92 odstavec 1 vyžaduje vedle úmyslu rozvrátit ústavní zřízení nebo územní celistvost, případně obrany schopnost republiky, případně zničení její samostatnosti, musí naplňovat ještě znak účasti na násilných akcích proti republice nebo jejím orgánům. Samozřejmě od samého počátku je zřejmo, že ani pan inženýr Klaus, ani pan doktor Mečiar se žádných násilných akcí proti republice nebo jejím orgánům neúčastnili a proto pojmově o takový trestný čin jít nemůže. Podobně je tomu u trestného činu vlastizrady podle paragrafu 91 trestního zákona, kde zase k tomu, aby mohl být naplněn znak nebo znaky trestného činu rozvracení republiky, případně teroru, záškodnictví nebo sabotáže, by musel pachatel, československý občan, tento čin spáchat ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Je všeobecně známo, že oba představitelé vítězných politických stran své jednání nečiní ve spojení s žádnou cizí mocí, s žádným cizím činitelem, čili ani v tomto případě nemůže jít o naplnění trestného činu vlastizrady podle paragrafu 91 trestního zákona.
4: Snahy o udržení společného státu neměly ovšem pouze podobu trestních oznámení.
6: Vyhověli jsme v žádosti zástupců iniciativy petičního výboru za společnou budoucnost profesora Jiřího Hájka a Milana Taraby, kteří nás navštívili v redakci. Jejího předsedy Vladimíra Frejlicha jsme se zeptali, co tato aktivita obnáší.
8: Tato aktivita vznikla řádově asi před měsícem, združuje celkem 23 občanských iniciativ. Vycházíme ze základního pojetí, že v demokratickém státě věci existenční, které se týkají všech občanů, by měly být řešeny ústavní cestou, demokratickou cestou, tudíž referendem. Mezi iniciativami je řada osobností veřejného života. Za příklad bych mohl jmenovat pan profesor Švejcar nebo zde přítomný pan profesor Hájek z oblasti umělecké, třeba mistr Miloš Kopecký, ze slovenské strany mistr Labuda, nebo z univerzitní oblasti profesorka Kučerová, pan docent Bayer nebo profesor Bukovský.
6: Nicméně přesto bych se chtěl zeptat, vzpomeňme nedávné akce za společný stát, která shromáždila přes 2,5 milionu podpisů, ty skončily ve federálním shromáždění a výsledek byl takový, jaký byl. Není při změněné situaci, kterou dneska jistě ani vy nemůžete popřít, tato aktivita trochu donkichočtinou? Počítáte, že federální shromáždění tentokrát bude akceptovat vůli petice, kterou shromažďujete?
9: No, já se domnívám, že takovým určitým symbolem bylo páteční zasedání federálního shromáždění, kde právě těch 10 000 podpisů a 10 000 stanovisek podporuje poslance v tom, aby skutečně ta cesta byla ústavní a před historií obhajitelná. Budou-li občané chtít rozdělit stát a hledat formu společného soužití, pak je to naprosto v pořádku. Podle našeho názoru je velice důležité hledat formy společného soužití, neupírat Slovákům názor na svrchovanost, ale hledat formy, jak třeba na základě maastrichtských dohod tyto věci upravit.
4: Václav Havel byl v září 1992 po své červencové abdikaci pouze prostým občanem. Po dvouměsíčním mlčení se však v této době začal prostřednictvím médií znovu objevovat ve veřejném prostoru. Následující ukázky pocházejí z exkluzivního rozhovoru poskytnutého Havlem Československému rozhlasu.
10: To znovu získání jakési prestiže, respektu, zájmu je bezprostředně závislé na způsobu, jakým se náš stát rozdělí. Musí to být způsob elegantní, důstojný, právní, čistý. Musíme jaksi předvést, že i takovouto složitou operaci lze provést bez chaosu, zmatku občanských konfliktů. A přiznám se, že to mi dělá v tuto chvíli jako občanovi hlavní starost, že jestli jsem se vnitřně vyrovnal s tím faktem, že Československo nebude a že budou státy dva, pak nyní s jakousi velikou starostí sleduji ten způsob, jak se to stane, a občas mám pocit, že to nebude, že to nemusí být tak úplně elegantní a tak úplně čisté, tak úplně, řekl bych, profesionální, jak by to mělo být.
4: Václav Havel v rozhovoru pro Československý rozhlas hovořil také o jednom svém tehdy hojně citovaném výroku.
11: Asi není náhoda, že jste se po delší době opět objevil ve veřejném životě, v televizi, teď i v rozhlase. A já bych se ráda zeptala, jestli to je součást vašeho tolik anoncovaného plánu a že zřejmě tedy nezůstane jenom u těchto televizních či rozhlasových vystoupení.
10: Ano, já jsem kdysi v hovorech zván na nějakou otázku odpověděl, že mám svůj plán. To je věta, kterou jsem v mládí, asi když mě bylo 10 let, četl v projevech Benešových a zvláštním způsobem mě fascinovala a říká mi v nejrůznějších souvislostech. Moje žena se například mě zeptá, jak chceš dosáhnout to, abys tak brzo vstal, když nemáš budík, a já řeknu, mám svůj plán a tak, že a neprozřetelně jsem tuto větičku, tento svůj takový slogan použil v těch hovorech a vzniklo z toho jakési domnění, že mám plán ve smyslu nějaké tajné zbraně, který jednoho dne vyjevím. vyřeším a všechny překvapím a kterým všechno vyřeším, tak tomu samozřejmě není. Já jsem samozřejmě měl pouze určitý plán, co chci v nejbližší době dělat, a ten není ničím tajemný, není žádným univerzálním klíčem, který náhle vytáhnu a šokuji tím svět. Byl to prostě plán, že odstoupím za určité situace, především až dostane federální vláda důvěru parlamentu, což jsem, jak víte, udělal. To byl jaksi první bod mého plánu. Druhý bod mého plánu byl, že 2 měsíce si dám takovou pauzu, kdy si trochu odpočinu, získám jakýsi odstup, jak od toho svého úřadu, tak od toho každodenního politického dění, pár věcí si promyslím a potom se určitým způsobem vrátím do veřejného života a promýšlel jsem si, jakým způsobem, že, a takový jakýsi úvodní vystoupení bylo teda ten rozhovor s panem Přidalem a nyní se budu objevovat ve veřejném životě častěji.
4: Místopředseda federální vlády Antonín Baudyš rozebírá způsob rozdělení majetku federace.
6: K tomu, aby proběhl pokojným a legálním způsobem, je však potřeba přijmout několik důležitých zákonů. Jedním z nich je i zákon o dělení majetku federace mezi republiky. Jeho zásady schválila na středečním zasedání federální vláda a důležité je především to rozhodnutí dělit majetek na teritoriálním principu, a to v poměru 2:1 ve prospěch České republiky. Takto stanovený poměr však nemusí být přijat všemi důležitými politickými silami. Jaký je na to názor místopředsedy federální vlády Antonína Baudyše?
12: Zatím jsou známy základní obrysy toho zákona. Musíme si totiž uvědomit, že žádná vláda v minulém období nestála před takovýmto úkolem dělení majetku. A pokud má všechno proběhnout, abych tak řekl, legálně, ústavně, je to velký problém. Máme tedy základní principy. Spočívá to v prvé řadě tedy na teritoriálním dělení, na dělení dalšího majetku 2:1 a pak na dělení specifického majetku, zvláště toho, který je v zahraničí. Domnívám se, že bude obecná shoda na poměru 2:1, i když já za svou osobu musím říci, že se mi zdá tento poměr značně nevýhodný pro Českou republiku s ohledem na to, jak Česká republika v minulosti přispívala a jak čerpala z federálních zdrojů. Ale nutno říct, že tento zákon o majetku, dělení majetku, má výsostně politický charakter a těžko v něm hledat něco, co by se dalo nazvat spravedlnost.
13: Hovořili jsme o určitém způsobu dělení majetku federace. V této souvislosti je také důležité řešení aktiv a pasiv zahraničí.
12: Tu otázku je nutno rozdělit vlastně do několika okruhů. U některých peněz se ví přesně, odkud kam šly, kdo a jak je používal, čili tam je jednoznačně možno určit toho, kdo bude příjemcem nebo kdo bude plátcem. Ale samozřejmě třeba u takových peněz, jako jsou peníze z toho standby fondu na vnitřní směnitelnost, tam je to dělení složitější, takže bude i řada majetku, který se velmi těžko diagnostikuje, odkud, kam, jak, ale obecně lze říct, že je možné pověřit některý bankovní ústav správou, takže pak takovéto předem nerozlišené peníze je možno v dohodnutém poměru dělit. Čili když přijde nějaká splátka zvenku, no tak banka prostě dá na jednu stranu 2 koruny, na druhou stranu korunu, nebo když se má provádět nějaká splátka ven zase, no tak prostě Čechy dají 2, Slováci 1, ale tím už vlastně říkám ten poměr 2:1, když znovu říkám, ten poměr nemá se spravedlivostí co dělat, je to jenom otázka politické dohody.
5: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
4: Těsně po volbách byla publikována kniha rozhovorů Jany Klusákové se sociologem a v té době už bývalým politikem Fedorem Gálem.
14: Vy prý jste známá, paní doktorko, tím, že kladete otázky, jak se říká, podpás, takzvané podpásovky.
15: Nikoliv, pouze na tělo, zásadně na tělo. A musím říct, jak jsem se seznámila s panem Gálem, protože to stojí za to. Znala jsem ho jako většina spoluobčanů z obrazovky, z novin a tak dál. A telefonicky jsme si dali schůzku u Filozofické fakulty v Praze. Pan Gala se ptal, jak vás poznám. Já jsem si říkala, s tím si nedělíte starosti, já poznám vás a v určenou hodinu se tam blížím a vidím, jak kolem pana Gala obíhají dvě ženy. Myslela jsem si, že jsou to nějaké jaksi jeho blízké ženy, byly to pouze obdivovatelky. A tohle to se dálo po celou dobu, kdy jsme kráčeli od Filozofické fakulty do Celetné na katedru politologie, kde docent Gal pracuje, protože neustále k němu přicházeli nějací cizí lidé a česky nebo slovensky mu říkali, že mu chtějí aspoň stisknout ruku. A takhle ta knížka začala, že jsem se ptala, kde jsou na něj lidi hodní a kde jsou na něj méně hodní.
16: Jak to vidí oběť doktorky Klusákové?
17: Já jsem skutečně popisal spoustu textů od novembra do teraz, ale byly to texty tak na poli odborné, velmi těžko komunikovatelné do široké veřejnosti a naozaj som strašne rád, že som sa tou novinárku, ktorá dokázala formulovať otázky a spracovať odpovede tak, že vznikla kniha čtivá, napínavá, že to nie je príbeh o politike, ale že to príbeh o ľuďoch a o každodennom živote, o veciach, ktoré sa nás týkajú. Dodnes ľudia nevedia, jak to vlastne bolo s Vladimírom Mečiarom, aký je vlastne vzťah medzi ľuďmi, ako je Milan Kňažko, Jan Budaj, ja, ľudia, ktorí zakladali VPN-ku. A jaký sú to vlastne ľudia mimo obrazovku, mimo média, v každodennom živote, aké vášne nimi hárajú a prečo sa pustili do konfliktov, ktoré mnohokrát dokázali zneurotizovať celú spoločnosť.
18: Ja mám k tomu takú jednu vec. V pátek prišli dva Češi žijící v Americe, koupili si každý jednu tú knížku a říkal, ešte žije ten Gal? Kdyby toto vyšlo v Americe, tak druhý den ho někdo odstřelí.
15: K tomu já mám malou poznámku, že kdyby toto vyšlo v Americe, milý Pavle Primusi, tak já jsem milionářka. To je rozdíl mezi Amerikou a námi.
4: Skvělé rozhlasové komentáře publicisty Jiřího Ješe mají jednu velmi nedobrou vlastnost. Obtížně se z nich vybírají kratší ukázky a celé příspěvky jsou pro náš pořad zpravidla příliš dlouhé. Tentokrát jsme však kratičkou ukázku přece jen vybrali.
19: Když mi slovenský přítel řekl o jednom politikovi větu a on kecá a kecá, ptal jsem se sám sebe, které dva různé národy by se tak stejně jadrně dovedly vyslovit i v lidovém slengu.
4: Konflikt zájmů. Tento problém se u nás řešil již před 25 lety. Fundovaný rozklad podal v jedné rozhlasové diskusi Pavel Rychetský, tehdy místopředseda občanského hnutí.
20: Ten problém, etický problém, který ve většině zemí už je i právním problémem konfliktu zájmů, je prostě problém spojený s exkluzivitou jistého postavení ve státních službách a se snahou zabránit vyzneužívání této exkluzivity. Týká se tedy fakticky jenom dvou okruhů občanů. Týká se státních úředníků a týká se ústavních činitelů. Těch, kteří vykonávají některé významné ústavní funkce, ať už to jsou poslanci nebo členové vlád. A tou exkluzivitou, tou se myslí v podstatě tři okruhy věcí. Za prvé jejich exkluzivní právo na informace, přístup k informacím. V některých případech jsou jedinými, kdo mají přístup k jistým informacím. V některých případech jsou přinejmenším těmi, kteří mají první ten přístup. Ale ta exkluzivita spočívá i v něčem jiném. V tom, že se podílejí na rozhodování. Že nejen, že mají přístup k informacím, ale oni dokonce rozhodují. Ať už obecné věci, oni třeba přijímají zákony, nebo rozhodují zejména v dnešním období o tom, komu bude v privatizačním procesu prodán nebo nebude prodán některý podnik a podobně. Třetí stránka té exkluzivity je spojena s vlastním existencí té funkce. S faktem, že někdo je třeba členem vlády. Už tento fakt je totiž zneužitelný i v obchodních, i v ostatních stycích.
4: Ochrana spotřebitele byla na počátku 90. let velmi frekventovaným rozhlasovým tématem. Vybraná ukázka ze 14. září je aktuální i dnes.
21: Naše klubové vysílání zahájíme rozhovorem s ředitelem odboru ochrany spotřebitele Federálního ministerstva kontroly Vladimírem Strakou, jak se vyspělé země chovají v méně vyspělých zemích, když jde o oblast ochrany tamnějších spotřebitelů.
22: Přístupy vyspělých zemí nebo třeba i přístupy Evropského společenství jsou v podstatě sobecké, se dá říct, sobecké vůči ostatnímu světu. Typickým příkladem je v rámci léčiv postup americký, kdy Američtí občané cestující do zemí třeba třetího světa nebo do ostatních zemí jsou upozorňováni, které americké léky nemají kupovat, protože ty léky mají jinou kvalitu, kvalitu, která neodpovídá přísným americkým zákonům. Ale o těchto lécích místní úřady těch zemí informovány nejsou. Takže to je velice zajímavé, pro nás trošku i poučné a je to, dá se říct, sobecké. Druhý příklad je, v země Evropského společenství mají systémy o výskytu poškození občanů prostřednictvím spotřebního zboží. Systém EHLAS, zkrátka. V rámci toho systému oni sledují v nemocnicích jednotlivé případy zranění. Zjistili, že přibližně 50% případů, které jsou léčeny, vzniká právě v domácnostech stykem se spotřebním zbožím a podobně. Tyto informace mají, používají pro vlastní potřebu. Z nich samozřejmě usuzují potom na nebezpečnost některých typů výrobků nebo na některých konkrétních značek, konkrétních výrobků. Pokud byl projeven z naší strany zájem o tyto informace, protože samozřejmě by to pomohlo i nám, abychom nenakupali v této zemi, nebo abychom spotřebiteli upozorňovali, které výrobky koupit nemají, tak příslušní zástupci prohlásili, že by zbytečně vytvářeli paniku. Je to samozřejmé, protože oni tímto způsobem také chrání svůj průmysl, který není schopen takové výrobky uplatnit třeba na trhu evropské dvanáctky, ale snaží se uplatnit někde jinde.
4: Na závěr pak trochu hořký příspěvek rozhlasového reportéra z Košic Jána Béra.
0: Vybrat se na cestu z Prahy do Košic v noci, pokud jste profesionálním vodičem, je ozaj dobrodružstvom. Ak jde o některý z víkendových dní, platí to dvojnásobně. Predovšetkým dobre sa nabalte jedlom i pitím, lebo občerstvovacie útulky popri diaľnici vás nemusia vždy uspokojiť. Presvedčil som sa o tom najprv zhruba na 50. kilometri diaľnice za Prahou, niekoľko kilometrov od známeho naháča. Ešte nikdy v živote som nepil skromnú bledohnedú inštant kávu za menej skromných 11 korún. Rezne na veľkej kôpke tiež nevyzerali vábne. Ak by sa na olympijských hrách súťažilo o čo najtenšie odrezané rezne, tie, ktoré som tu videl, by iste získali zlatú medailu. Nikto ma však k ničomu nenútil a tak som sa presunul v onú noc zo soboty na nedeľu ďalej, smerom na Brno. Hoci motorest 9 Křížu je známy, predsa len som ho minul. Zaregistroval som oznamovaciu tabuľu zhruba 10 kilometrov pred ním, no oznamovacie návestie kilometr pred ním chýbalo a tak som už potom nestihol pribrzdiť. Mojou ďalšou skúsenosťou sa stala pár kilometrov za Brnom známa rohlenka. Tu nemožno protestovať voči kvalite. Prevádzka je celonočná a dostatok jedál poskytuje samoobslužná jedáleň, ale aj menší šnek s minútkami. Uvažovať tu možno iba o cenách. Ide totiž o typ hromadného stravovania, takže predsa len iste by to ekonomicky vychádzalo, keby boli o čosi miernejšie. Nevidím však tento problém na diaľnici ako trvalý. Treba sa len s väčšou vervou pustiť do podnikania, lebo práve pri diaľnici je stále priestoru dosť a bude tu ešte dlho zaručený zisk. Pravda, keď tu bude viacej možností, nebude tu možnosť určovať si tie ceny, ktoré prevládajú.

0: situácii sa ocitne vodič amatér, ak pred nočnou púťou z Prahy do Košíc precení svoje sily a rozhodne sa cestu prerušiť, s úmyslom prenocovať. Na diaľnici som nemal šancu, všetko bolo obsadené. O okolí Brna nehovoriac, tam totiž zaúradoval brňanský veľtrh a tak boli obsadené až po Uherský Brod aj súkromné penzióny. Zostala nádej, že situácia bude lepšia na Slovensku. Bol to však môj osobný omyl. Motel v Dubnici nad Váhom bol po celú noc zatvorený, hoci bol otvorený, takže ani neviem, či v ňom mali voľné postele. Vo väčšine motelov už od Trenčína i na tom Dubnickom bola tá istá chyba. Chýbalo totiž čosi podstatné, zvonček na dverách. Podľa tohto zdanlivého detailu možno pokojne konštatovať, že Slovensko ešte neotvorilo dvere Európe či svetu do Korán. Výnimkou bol motel Holica pred Považskou Bystricou. Tu mali dvere otvorené do Korán, ale azda hlavne preto, že im v recepcii chýbala recepčná. Na veľa po hlasitej reči s kolegom sa však na prízemí zobudila správkyňa objektu. No, akáže to správkyňa, keď nemala kľúče od voľných izieb? Toto všetko sa udialo ráno okolo pol piatej. Nuža nám sa veru nechcelo čakať na ďalšiu recepčnú službu v moteli Holice, ktorá mala nastúpiť až o 16. hodine. Nevyspatých nás napokon pritúlil hotel Manín v Považskej Bystrici. A aby ten dojem zo Slovenska nezostal tak čierny, do síta sme sa najedli a napojili v motoreste Starý Mlyn pár kilometrov pred Levočou. U málo ktorého súkromného majiteľa takéhoto zariadenia narátate ešte večer 30 minútkových či 17 hotových jedál a medzi nimi aj klasické brinzové halušky, ktoré treba v mnohých slovenských súkromných či štátnych reštauráciách dnes ozaj ťažko hľadať.
1: V cyklu Archív Plus ste slyšeli pořad Doba dělení, věnovaný září 1992. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
2: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem Plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na Plusu, na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy. Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus.
3: Rok 1968 v Českém rozhlase. Svobodné vysílání a výrazné osobnosti, které informace posluchačům předávaly. Po okupaci z 21. srpna ale zůstal jen boj o holou existenci. V srpnu vám proto představíme některé legendární rozhlasáky, kterým rok 68 změnil život. Dozvíte se, jak se Karel Kinzel stal ze soudruha vězněm komunismu. Jak se stal rozhlasákem brilantní politický komentátor Karel Moudrý. Jaká byla cesta Milana Weinera z komunistické Číny k rušení cenzury? Jak se stalo, že Sláva Volný vyrazil po okupaci s mikrofonem do ulic a natočil nejslavnější rozhlasovou reportáž? A kdo byla statečná rozhlasačka Věra Šťovíčková? Legendární osobnosti spojené s Českým rozhlasem vám představíme každou srpnovou sobotu po 5. hodině odpoledne na Plusu.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: František Klicpera, lékař, spisovatel, vlastenec, ale také starší bratr známějšího dramatika a obrozence Václava Klimenta Klicpery. Jenže nebýt Františka, možná by se jeho mladší bratr nikdy nedostal do vlivných vlasteneckých kruhů.
5: František měl převzít po otci krejčovské řemeslo v Chlumci nad Cidlinou, ale raději se vydal na studia do Hradce Králové. Tam navštěvoval gymnázium, které úspěšně dokončil. Poté se přesunul do Prahy a už od roku 1812 vystupoval v ochotnických představeních v dnešním Stavovském divadle.
4: František Klicpera se také účastnil recitačních soutěží v Klementinu a navštěvoval přednášky Josefa Dobrovského v jeho bytě. Od roku 1808 se staral o svého mladšího bratra Václava Klimenta Klicperu, který přišel do Prahy studovat na gymnázium. Nejenže ho finančně podporoval, tam ho ale také seznámil s okruhem českých vlastenců.
5: Po studiu medicíny působil Klicpera v Jihlavě, později se stal profesorem gynekologie v Linci. Když po vyloučení ze studií v Českých Budějovicích přišel do Lince František Ladislav Čelakovský, Klicpera pomáhal také jemu.
4: Vedle lékařské praxe se František Klicpera věnoval psaní vlasteneckých básní, překládal z ruštiny a vydal odborné dílo latinsko-česko-německou srovnávací botanickou terminologii. František Klicpera zemřel v Linci v roce 1821.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Policisté celý týden posilují hlídky, budou kontrolovat dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Izrael se podle rady míru začne stahovat z pásma Gazy, až bude hnutí Hamás úplně odzbrojené. Sparta ve třetím předkole Ligy mistrů zvítězila nad Lyonem 2-1 a zítra bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Šen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
7: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto,

0: z nich se už postupně vrací na základny. Podle mluvčího středočeských hasičů Dominika Pěničky se požár kvůli suchému větru, silnému větru šířil rychle.
1: Hořily nám keře, suchá tráva, požár postupně se rozšiřoval směrem ke klášteru s fotovoltaickou elektrárnou, což se nám podařilo zachránit místní klášter. Dále se požár rozšířil na přilehlé chatky, které bohužel byly zasaženy požárem a momentálně probíhá na místě dohašování chatek.
0: Příčinu požáru ani výši škody hasiči zatím neurčili. Francouzské a britské lodě zachránili 157 migrantů v Lamaňském průlivu potom, co plavidlo běženců začalo hořet. Stalo se to poblíž přístavu Boulogne-sur-Mer. Podle místních úřadů zatím nejsou informace o obětech. Do Británie letos přes kanál La Manche připlulo na 14 000 lidí. Nejméně 15 z nich při cestě zemřelo. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamas, informovala o tom takzvaná Rada míru, kterou založil americký prezident Donald Trump a která má dohlížet naplnění mírového plánu pro palestinskou enklávu. Podrobnosti o dohodě o odzbrojení Hamasu a dalších skupin nejsou známé, předpokládá ale stažení izraelské armády z pásma Gazy. Na jihu Moravy dnes začalo vynobraní nejranějších odrůd hroznů. Vinaři z nich během několika dnů vyrobí první letošní burčák. Ten chtějí začít prodávat už od pátku. Sklizeň letos kvůli horku začala asi o týden dřív, než je dlouhodobý průměr. Říká ředitel vinařství Šato Valtice David Šťastný.
2: Ta druhá stránka je to prostě příroda, je to přírodní proces a ty sucha nám způsobily to, že nejen máme škody na mladých výsadbách, které nám některé uschly, ale hrozny budou mít méně šťávy, to znamená nižší výlisnost bude. I když možná ještě hodnotím předčasně.
0: Fotbalisté Sparty zvítězili ve třetím předkole Ligy mistrů nad francouzským Olympikem Lyon 2-1. Vítězný gól dal v 69. minutě John Mercado. Odveta je na programu příští týden ve Francii. Prezident Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino přichází o podporu. Nedávný návrh prodeje podílu na mistrovství světa soukromým investorům vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Jako první stáhla svoji podporu Velšská fotbalová asociace. Ta v prohlášení uvedla, že Infantinovi v čele FIFA už nevěří.
3: Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly Velšskou fotbalovou asociaci ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal.
0: Tolik citace. Oficiálně se od Infantina odvrátilo i Srbsko, Švédsko a stejný krok podle britské stanice BBC připravuje taky Anglická fotbalová asociace.
4: Zavřená D3 u Českých Budějovic a nehoda na D2 za Blučinou. Na dálnici D3 je uzavřený tunel Pohůrka u Českých Budějovic. Na kilometru 136 teď silničáři přestavují dopravní značení a provoz bude zastavený obousměrně asi na 20 minut. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna spozorněte za odbočkou na Židlochovice. Na 8. kilometru stojí osobní auto, které narazilo do kusu pneumatiky. Je to průjezdné plynule. Silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je uzavřená po nehodě za Bezdězem. Záchranáři zasahují u srážky auta s motorkou, policie řídí provoz. Nehoda blokuje průjezd také na silnici 57 v Novém Jičíně. Na výjezdu na Opavu v Dukelské ulici se střetlo osobní auto s motorkou. Objíždí se to Malostranskou ulicí. V Praze aktuálně nehoda ve Vršovické ulici. Za nádražím Vršovice ve směru z centra se střetlo auto s tramvají. Průjezd je omezený. A v Praze pozor také ve Strahovském tunelu před výjezdem na Břevno směrem od Smíchova stojí v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, můžou být i silné. Nejvyšší teploty zítra 32 až 37 stupňů, na Moravě ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Šéfredaktor Reflexu, komentátor, podcaster Martin Bartkovský. To je host dnešních hovorů Českého rozhlasu Plus. Denně poslouchá dohady, jestli je spíš antisemita nebo sionista. Dostává spoustu nálepek ze všech stran. Pro některé je levičák, pro jiné pravičák. Jiní mu nadávají do progresivistů. Můj host zůstává podle všeho klidný. Martine, vítejte ve studiu.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání a za moc hezký úvod. Takový jsem ještě neměl.
6: U mikrofonu je

0: Renata Kalenská.
1: Hovory.
0: Já začnu tím, co v deníku N řekl Daniel Stach. Nikdy v historii nebylo podle něj tak snadné a levné lhát tolika lidem jako dnes a bude to ještě jednodušší a cílenější a v budoucnu nás čeká svět, kdy AI vytvoří lež mířenou přímo na nás, na toho konkrétního člověka, na mě, na vás, Martina Bartkovského a ztratíme společnou realitu a společné sdílení. Obáváte se stejné budoucnosti?
2: Neobávám, ale není to proto, že bych nebyl takový, jak říkají mladí, doomer jako Daniel Stach, ale je to proto, že mám pocit, že už v tom jako žijeme. My se, nebo někdo z nás se možná bojí, a tím nechci nařknout Dana Stacha, ale myslím si, že to panuje ve společnosti, že se bojíme nějaké budoucnosti, kde AI bude lidmi manipulovat, ale ona už jimi manipuluje poměrně výrazně dneska a je to za velkého přispění a aktivního využívání předních politiků. Ta AI se dostala i do politického v Česku velmi dobře a velmi aktivně a velmi hojně využívá například strana SPD, která ji prostě používá už v kampani a kombinuje ji s těmi svými výstupy. Takže dneska už to není jenom, že vám lže AI nebo nějaký algoritmus, ale už i ti politici. Já si myslím, že kromě toho, že se bojíme nějaké budoucnosti a toho, co se stane, tak už teď se nacházíme v době, kdy v politických debatách je už velmi běžné jako neříkat pravdu. A už to není o tom, že jako něco lakujete na růžovo, ale už tam jdete vyloženě lhát. Někteří lidé typu Jindřich Reichl prostě tu pravdu v tom studiu neřeknou prakticky nikdy. Mm-hmm. Jo, a využívají to i v té debatě a potom se s těmi lidmi strašně těžko debatuje, protože jejich protiargument je velmi často vylžete. Schválně si poslechněte někdy tyhle lidi.
0: Já jsem myslela, že zmíníte spíš Andreje Babiše v této souvislosti.
2: Nebo Andreje Babiše, ale já myslím, že ještě Andrej Babiš je takový ten starý dobrý manipulátor, že on říká ty věci, které jsou tak jak se mu hodí. A to je prostě vždycky těžké jako rozklíčovávat versus jako teď ty politici nového střihu, kteří se tam dostali právě třeba kolem SPD nebo kolem motoristů, kteří se opravdu neštítí jako neříkat pravdu. A přijde jim to naprosto normální a možná je to tím, že si konstruují nějaký paralelní svět, ve kterém to pravda je.
0: A tam jsem se chtěla přesně dostat, protože narážím vlastně na jeden z vašich posledních editoriálů, který byl o životě za zrcadlem. Můžete vlastně ten termín vysvětlit?
2: Je to poměrně už starý termín, ale já jsem ho objevil až letošní léto na koupališti při četbě knihy Dvojnice od Naomi Klein, která vlastně tam popisuje vznik nějakého paralelního světa, že ta rozdělenost toho světa, a ona to zkoumala na vzestupu Donalda Trumpa a všech jeho poradců, z nich se dá jmenovat třeba Steve Bannon, jehož praktiky zaplavit svět exkrementy, aby nikdo už neřešil, co je podstatné, velmi používají i čeští politici, nebo nejen čeští, ale dostalo se to i dále do světa. A rozdělila tu společnost na debatu a docela to naváže na ten úvod, co jste říkala třeba o mně, že lidi mě různě nálepkují. Ta debata už se vlastně vytratila o nějakém smyslu těch slov a Naomi Klein to popisuje tak, že se nacházíme u nějakého pomyslného zrcadla a rozdělujeme ty dva tábory znepřátelené na tu stranu, která je před zrcadlem a která je za zrcadlem. A ta před zrcadlem má tendenci argumentovat, používat třeba vědecké argumenty, například ta debata se rozpůlila v covidu, pokračovala potom v narativech třeba války na Ukrajině, války v Gaze. A ti lidé před zrcadlem mají tendenci argumentovat třeba vědeckým poznáním nebo nějakými.
0: A mají tam i vědce, což znamená, že to je jakýsi argument pro ten život za zrcadlem.
2: Přesně tak. A říkají třeba i nepříjemné věci. Když to zatím zrcadlem si lidé vyloženě konstruují jako paralelní realitu. Opravdu ten odraz té nějaké podoby toho světa.
0: Ne, já jsem to asi řekla špatně, myslela jsem, že i za tím zrcadlem jsou vědci.
2: Ano, kteří se tam dostali ne třeba vždycky vlastní vinou a tak, je to samozřejmě složitější a ta společnost to rozdělení. Potom jako ten vtip spočívá v tom, že ty skupiny se navzájem obviňují nebo utvrzují, kdo je před tím zrcadlem a kdo je za ním. Já jsem to popsal z nějakého vidění světa, ale ta strana za zrcadlem pro mě má úplně je to obrácené. To je ta pointa toho zrcadla. Takže my už se dneska hádáme, kdo žije vlastně v reálném světě a kdo žije jenom v nějaké jeho iluzi, nějakém jeho odraze.
0: Tam je důležité asi sdělit to, co vy jste naznačil v tom editoriálu, že ono je snadné a lákavé být za tím zrcadlem.
2: No ano, ona to popisuje na případech několika lidí z toho amerického spektra. Celé je to obalené na její dvojnici, ženy, takové bývalé liberálky, kterou si s ní lidi pletli, Naomi Wolfová, právě s tou autorkou Naomi Klainovou. A ona se stala hvězdou takových těch dezinformačních show, nebo opravdu show, které konstruují alternativní realitu, právě u Steva Bannona nebo Tuckera Carlsona. Je taková ta teď odvážlivá bývalá liberálka, která teď jako haní ten liberální svět, jehož byla členem, a oslavuje Donalda
0: Trumpa. Je tam ta rychlá popularita vlastně.
2: Přesně, a my to můžeme vidět třeba na případu Oty Klempíře, člověka, který prostě byl ve velmi populární kapele, má videa, kde pálí program Andreje Babiše, podílel se na kampaních Pirátů, a dneska my vidíme v těch rozhovorech, kde on...
0: Máme SMSky, promiňte, kde se snaží stát se nějakým marketingovým expertem pro Petra Pavla.
2: Ano, ano, přesně, usiluje o práci pro Hrad a chodil do televizních debat jako nezávislý analytik. A najednou my ho vidíme v debatách, jak prostě úplně popírá všechno, co říkal, jak najednou to všechno relativizuje, všechno to byl vtip, nadsázka, nic vlastně nikdy v životě nemyslel vážně, až teď. A od přátel, se kterými se přátel jako desetiletí, se najednou odstřihává a přátelí se ze stranou, kde myslím, že ani není členem, pouze je za ní ministrem. A teď je vlastně to jsou jeho nejbližší přátelé a prakticky tráví čas a mluví jenom o nich. A ten mechanismus, který se tak děje, popisuje právě ta Naomi Kleinová, že je to nějaký člověk většinou z toho liberálního spektra, který zažije nějaké ponížení. U Oty Klempíře jsme to viděli právě v té kampani, nebo potom vlastně v těch následcích, kde nebyl schopen představit jediný správný nebo jediný dobře napsaný zákon, když chtěl tedy demolovat a dekonstruovat veřejnoprávní média, tak se mu to velmi nepovedlo. Dostal 400 připomínek, opravdu to strhali ty úřady. A jemu se ale z té druhé strany dostalo takové podpory, jakou na té své původní straně v životě nezažil.
0: A dělá, co dělá, má tu konejšivou náruč.
2: Přesně, a to je přesně ten propad za to zrcadlo, nebo já to vidím jako za zrcadlo, ti lidé z druhé strany by vám řekli před zrcadlo, ale těch propadů se za stolik neděje tím druhým směrem. Ono to zní trošku možná komplikovaně, ale...
0: Nezní to vůbec komplikovaně, dobře. Ale co by mě na tom zajímalo, protože jo, zní to i logicky to, co říkáte a z čeho citujete, ale ví to o to Klempíř, že je za zrcadlem, nebo je to jenom utilitární postoj, protože mu nic jiného nezbylo?
2: Tak ono je to těžké, ono, když je člověk v nějaké sektě třeba, tak ví, uvědomuje si ten člověk, že jsou na něj prostě aplikovány nějaké aspekty toho působení v sektě. Že,
0: no u jeho vojstů si to asi neuvědomuje, ale motoristé jsou sekta podle vás?
2: No to jsem neřekl, už teď mluvím jak ti motoristé, ale já to nemyslím jako zle, já nemyslím, že motoristé jsou sekta, jenom ty praktiky, které se tam používají, jsou velmi podobné. Něco, čemu si říká love bombing, prostě to zahrnutí láskou, opravdu od tohohle spektra a od těch voličů, od těch fanoušků, my to vidíme na fanklubu Filipa Turka, ten člověk jako cokoliv udělá, tak se dočká jenom pochvaly. Jo, ti lidé vlastně nevnímají z toho svého vlastního tábora vůbec žádnou kritiku. Když se podíváme zpětně na tu předchozí vládu třeba Petra Fialy, tak tam byla některá média prostě nazývána provládními a já nevím, jakože jsou profialovská, a jedno z těch médií byl třeba Reflex, ale Reflex psal velmi kriticky o vládě Petra Fialy třeba nebo o počínání ministra financí Zbyňka Stanjury. To jsou věci, které prostě v tom druhém táboře a v těch dnešních provládních médiích některých prostě nevidíte kritické hlasy směrem k té vládě. A to je podobné tomu světu, kam se potom ti lidé propadají. Že vy najednou zažijete svět, kde vlastně neuděláte nic špatně. A z něj se vám prostě nechce odejít. Je to prostě tak komfortní. A nechcete jít do světa, kde jsou všichni rejpalové, nimralové a nic jim není dobré.
0: A naopak, neláká vás jako novináře vlézt za to zrcadlo? Možná by to bylo i riskantní, že byste tam zůstal.
2: Ne, neláká. Já, to je vůbec ten přístup jakoby k tomu, jak já spravuju ten Reflex, který mi byl propůjčen naším majitelem a vydavatelem. Tak to dělám tak, že mám tendenci, aby jsme kriticky o těch věcech přemýšleli a aby jsme psali ty věci tak, jak jsou, a nenechali se prostě zlákat nějakým mainstreamovým myšlením. A je to přesně třeba ten začátek, kdy část lidí mi nadává do sionistů a část lidí do antisemitů, často na základě stejného vydání Reflexu, kdy my prostě popíšeme hrůzy, které se dějí v Gaze. A to už třeba v Česku je velmi anti-mainstreamový názor. Není to tak, že prostě jste najednou nějaký apologeta hnutí Hamás, ale prostě jenom se snažíte popsat, že ne všechno Izrael dělá dobře. A to je přesně ono.
0: Ale tohle tady bylo vždycky. Já si vybavuju, nedávno jsem to i připomínala Mirku Topolánkovi, že Mirek Topolánek mě napadal verbálně, že píšu pro Paroubka a Paroubek mě napadal, že mě platí Topolánek.
2: Jasně, já kdybych, jo, tady se teďka v éteru cirkulují SMSky Petra Macinky nebo jeho vůbec chování vůči novinářům, ale jako takhle, nepouštění novinářů na tiskové konference je opravdu dno, které, vůči kterému bychom se měli všichni vymezit. Ale motoristé nejsou jediní, kdo píšou otravné, vulgární a nevhodné SMSky novinářům. Ta předchozí vláda, kdybyste taky občas slyšeli, co mi někdy psali, třeba poradci těch politiků a tak, a jak mi občas volali, aby jsme si vysvětlili, jak jsme to jako mysleli.
0: Je to zveřejnitelné? Můžete něco zmínit?
2: Není. Ale jakože i k těm sprostým slovům nebo důrazným slovům se uchylují vlastně všichni politici. Problém je, když to dělá ministr ve funkci a když tím zabraňuje práci těm novinářům.
0: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus se šéfredaktorem Reflexu, komentátorem a podcasterem Martinem Bartkovským.
1: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Zmínil jste chování této vlády k novinářům. Neláká vás jít na tiskovou konferenci Andreje Babiše a říct si tam o slovo a zeptat se ho na pár věcí? A na co byste se ho vlastně zeptal?
2: Já mám problém, že on to dělá v pondělí, máme v pondělí u závěrku, takže tím nás dost blokuje, ale ještě to dělá vlastně opravdu v tu dobu, ještě my natáčíme podcast pondělí, právě padni komu padni. Ono to má jako úskalí, tam ti novináři určitě mají být a určitě se mají ptát. A já úplně nezdílím ten názor, že máme bojkotovat tiskovky Petra Macinky, my je nemůžeme nechat vyhrát, my jim nemůžeme dát prostor, musí tam být vždycky novináři a ptát se kriticky a ptát se pořád, proč tam nejsou všichni novináři puštění. To má zaznívat úplně na každé konferenci.
0: Ale už jenom to, co jste řekl, nesmíme je nechat vyhrát, my s nima nemáme bojovat. Už se vyhrotí do emocí z obou stran.
2: Ale oni už to mají jako boj. Andrej Babiš bojuje s novináři, je to prostě oblíbená taktika politiků jeho střihu. Viktor Orbán, Robert Fico úplně stejně bojují s novináři. Prostě jo, jako je to jejich způsob vládnutí, že prostě média jsou ten nepřítel. V minulosti prostě těch případů bylo tolik, kdy si ta vládní ideologie vybrala média jako nepřátele, že už by nás to nemělo překvapovat. Ale
0: co s tím?
2: No, jako chození třeba mých nebo moje osobní na ty tiskovky, já v tom nevidím úplně smysl, protože Andrej Babiš ty tiskovky pojímá jako velmi osobně, velmi útočně a vy se ho na něco zeptáte, on vám neodpoví a pak už vám nedají slovo a nedají ten mikrofon a on na vás prostě 2 minuty křičí. A já tohle nevidím jako dobře vynaložený můj čas.
0: To znamená, že když třeba Nora Fridrichová klade otázku a už si nikdo nevšíme, odcházejí, ale je to v éteru, tak podle vás je to zbytečně vynaložená.
2: To je jako v pořádku. To ať prostě ti lidé dělají, jako ať ukazujeme, jak Andrej Babiš jedná prostě s lidmi. Jako ono se říká novináři, ale my jsme především lidi. A když s námi nebude jednat jako s lidmi, tak asi nebude jednat i s jinými lidmi jako s lidmi. Jo. Něco to o tom člověku vypovídá. A takové to dělení na normální lidi a novináře mi přijde takové už dehumanizační občas až jako vůči nám, že přece my to musíme snést. My přece musíme snést, že ti politici, my o nich taky nepíšeme hezky.
0: No, ale výsledkem je, že voliči Andreji Babišovi za tohle tleskají, protože nemají rádi novináři, protože to slyší.
2: Oni to slyší už asi 13 nebo 15 let, prostě v kuse, jakhle slyšeli to i předtím, ale to, co tady říkali Andrej Babiš s Milošem Zemanem dohromady, to opravdu si myslím, že v české historii nemělo období směrem k novinářům. A ty útoky, které se stupňovaly, až vyústily v to, že Miloš Zeman popisoval Vladimíru Putinovi, že se mají novináři likvidovat. To je podle mě potřeba pořád připomínat, že pořád to je byl to ten hlavní politický spojenec Andreje Babiše.
0: A v tomhle kontextu, co řeknete k politické kultuře v Česku?
2: To je spíš taková nekultura, abych měl citovat jednoho z bývalých prezidentů, ale já si nemyslím, že jsme nějací jiní než ostatní svět, že prostě sociální sítě rozpumpovali a rozdováděli a přesně ta radost z toho algoritmu, ten levný dopamin, to je ostatně to padání za to zrcadlo a to hledění do té propasti, tak je právě rozleskáno těmi sociálními sítěmi a tam ti politici zažívají ten úspěch. Tam si je ti voliči a fanoušci a příznivci získávají, nebo tam je naopak ztrácí. My hodně mluvíme o tom, že ta kampaň se vede skrze sítě, že ti politici ovlivňují ty lidi, ale ono to velmi funguje naopak. Můžeme se podívat na český Twitter, který vlastně v rámci sociálních sítí je velmi malou skupinkou, je tam velmi málo uživatelů, ale je velmi silná, protože tam ti politici jsou napřímo a dostávají tam přímo ten feedback. Takže často třeba u té bývalé vlády Petra Fialy byla některá politická rozhodnutí podle mě ovlivněna diskuzemi na Twitteru. Viděli jsme to, že tam ty lidé diskutovali a pak jsme viděli tiskovou konferenci. Celá řada zákonů, například teď vidíme, že se tam vede debata o dětském certifikátu, kdy Eva Dekroa vlastně znova se snaží.
0: Celkem ostrá debata.
2: Celkem ostrá debata vlastně na zákoně, kde se celá sněmovna shodla, že to máme mít, tak najednou se tam vytahují nějaké tady ty války mezi bývalými a asi budoucími koaličními partnery. A je to vyloženě jenom tím, že ti lidé chtějí získávat ten dopamin, protože vytahovat jako už prohrané bitvy nebo vyhrané bitvy, záleží, jak se na to díváte, v parlamentu by asi nikoho nenapadlo a chodit na ten pultík, kdyby se z toho dneska nestříhali ty shorts na Instagram. A to je ostatně ten důvod, proč celá řada lidí tam vystupuje v té sněmovně. V těch minulých sněmovnách za tolik lidí nemluvilo, teď vidíte, že se tam chodí vyloženě pro ta videa. A králem toho všeho je sám Andrej Babiš, který už ani neoslovuje ty poslance, ale už říká, dámy a pánové, vážení voliči, a ví, že z toho udělá video na svoje sociální
0: sítě. Ano, ale on hlavně říká novinářům, chodíte si sem točit svoje videa, takže on vlastně tu zbraň míří i proti novinářům, ale někteří to tak možná i mají?
2: Je to možné, ale Andrej Babiš je člověk protikladu, on chce zakazovat dětem mobilní telefony a sociální sítě a sám vždycky všem novinářům říká, podívejte se na můj podcast nebo na můj Instagram, tam to všechno říkám.
0: A mění se vliv médií na veřejnost? Zajímalo by mě, vy jako šéfredaktor Reflexu určujete, co bude na titulní straně, ale taky vaším úkolem je v podstatě ne donutit, ale vlastně manipulovat lidi k tomu, co si mají myslet.
2: Nebo spíš, co by mělo být podstatné, na co by se měli podívat. My se nesnažíme jim napsat, co by si měli myslet, ale nad čím by se měli zamyslet.
0: A čemu by měli uvěřit? Protože když vám neuvěří, tak si vás nebudou kupovat.
2: No, asi jo, já jsem nad tím takhle vlastně nepřemýšlel. Já mám pocit, že to těm lidem prostě jako předhodím a oni mě sami rozsoudí, co si o tom myslí. Ale já bych to vrátil na začátek a k tomu Danu Stachově, k té budoucnosti a AI. Vlastně to je takové velké téma i v té novinařině a nejenom co se týče nějakých mediálních manipulací, ale už vlastně dneska celá řada lidí konzumuje zprávy přes AI, vůbec tu realitu všedního dne přes různé algoritmy. A my se nacházíme v nějaké, teď použiju takový moderní termín, jako tekuté společnosti, protože kdysi se nějaké události staly a mainstreamová média je popsala. A vy jste si mohli vybrat tonalitu toho média, ale v zásadě by se měla shodnout na těch faktech, ta média. A to už se dneska neděje. Ať už protože máme třeba celou řadu už AI generovaných mediálních agregátorů, ve Francii takhle zavřeli třeba 3000 webů podle jedné analýzy Financial Times. A oni ještě rozebírali, že lidé skrze tu konzumaci vezmou nějaký generátor zpráv, který proženou AI a teď každý chce něco jiného. Někdo si z toho nechá udělat long read, někdo si z toho nechá udělat podcast, třeba vezme velkou studii, která má 20 stránek, nalije ji do nějakého jazykového modelu a tam z toho vyrobí umělý vlastně podcast dvou lidí, kteří se tak jako divoce hádají mezi sebou. A najednou každý tu zprávu dostane úplně jinak. A teď ona to není ještě umělá inteligence a není to vlastně dokonalý model, a je to jenom jazykový model, který předpovídá a predikuje s nějakou pravděpodobností. Takže v každém tom modelu jsou chyby a v každém tom modelu jsou zkreslení. A my najednou jsme v realitě, kde vy jako média něco popisujete, ale už nejste vůbec kontroloři toho, jak to ti lidé přijímají. Protože oni mají pocit, že když to napíšou do toho Google a vyplivne jim toto AI shrnutí, že to je nějaký obecný text, ale to jsou roboti, kteří vykradli všechna zpravodajská média prostě na světě a servírují z toho nějakou takovou kašovitou směs pod nějakým zájmem, nějakým algoritmem, nějak ovlivněnou, a to už se dneska děje, takže my už ztrácíme i tu schopnost jako ovlivnit toho nebo ne ovlivnit čtenáře, ale mít vliv na to, jakým způsobem vaše médium bude ten čtenář konzumovat.
0: A do toho se občas objeví influencer, který vystupuje pod falešným jménem a cituje ho vláda, chválí ho Andrej Babiš, sdílí ho Filip Turek. Co s tím? Máte pocit, že se lidé mohou dobrat nějaké pravdy? Že se v tom můžou vyznat?
2: Velký muž a velký spisovatel Terry Pratchett napsal, že lež oběhne třikrát svět, než si pravda nazuje boty. A čím déle žijeme, tím více je to pravda a tím obtížnější je s tím bojovat. Nesmí se to vzdávat, ale kdybych jste zmínila toho, ten falešný nebo falešný účet, ten anonymní účet, který si říká Thomas Paukner na sociálních sítích. My už asi 2 týdny nejsme takoví, že bychom zjišťovali, kdo to je, to dělají jiná média a je to dobře.
0: Třeba Deník N.
2: Ano, třeba Deník N, protože když je to tak vlivný účet, který cituje premiér země, tak asi máme vědět, kdo zatím stojí. A je to čím dál tím zábavnější sledovat, kdo zatím stojí. Ale my se snažíme rozebrat to, na co přišel a to, co rozkrývá. A je to velmi obtížné, protože je to prostě manipulativní, je to velmi manipulativní text, se kterým vy, když bojujete, tak ta práce vytvoření takového textu je v řádech jednotek hodin, ale práce na vyvrácení toho textu, protože on tam má opravdu nesmysly a on opravdu účelově spojuje věci, které se mu hodí a úplně vynechává věci, které se mu nehodí, které ale dávají ty věci do jiných souvislostí.
0: A vychází z veřejně veřejných zdrojů, takže vlastně ta manipulace potom strašně funguje na lidi, protože to můžou něco z toho ověřit, jakmile uvidí, že nějaký fakt je správný, tak už tomu věří automaticky.
2: Jo, jo, ale on tam vždycky jenom jakože tady to jsou nějací lidé v rejstříku a tady to, jo, ale pak když mu to nevychází, tak si to prostě vymyslí. A my už na tom děláme týdny a strašně těžko se to dekonstruuje, ale jako není to úplně důvěryhodný zdroj.
0: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus se šéfredaktorem Reflexu Martinem Bartkovským. Mají média ještě sílu měnit společnost, nebo už hlavně potvrzují názory svých uživatelů, čtenářů, diváků?
2: Je to těžké, určitě mají. Vidíte to tady, že s nějakou velkou investigativou se dá pořád ještě sestřelit ministr, když je to tedy klasická demokratická vláda, kde panují nějaké principy, nějaké zásady politiky, pak máte vlády, kde prostě je úplně jedno, co ti lidé dělají, a tam už je to asi jedno, i co média píšou. Mají, musí, nesmí prohrát takový ten souboj o to, jestli jsou novináři anebo už influenceři. Musí pořád hledat nějaký balanc, protože my bojujeme s pozorností, bojujeme o pozornost a lidé v tom svém dni mají na média jenom několik jednotek minut. Prostě toho obsahu je tolik, toho digitálního obsahu je tolik, a nejenom digitálního, i offlineového, je tolik, že vy bojujete opravdu o tu pozornost člověka. A vy pořád musíte dodržovat nějaké zásady novinářské práce, ale zároveň ho přitáhnout. Takže ta bulvarizace těch médií je nevyhnutelná.
0: A zároveň pro čtenáře, diváky a tak jsme čím dál více povl. Vy to tak vnímáte, já to vnímám velice, velice jednoznačně ze sociálních sítí, stačí zajít do jiné sociální bubliny.
2: Jo, určitě, ale pak vám občas napíšou nějací lidé e-mail, že to děláte dobře, a to vám vždycky udělá radost, takže já ještě nepropadám plné skepsy, ale dá se to, samozřejmě se to dá a nesmíme v tom nikdy polevit, protože to je ostatně naše role a to je důvod, proč nám společnost toleruje, že tuhle práci vůbec děláme. Protože je po ní pořád společenská poptávka. Až po ní ta poptávka přestane být, tak přestaneme novinařinu dělat, přestanou média existovat. Tato společnost bude hodně smutná, si myslím.
0: No, smutná, bude v rozkladu.
2: No bude, no, ale tím si potom si myslím, že pak přijde ta negativní emoce, že ti lidé jenom nevidí, jak moc nebo kolik toho pro ně ta média dělají. A už jenom přesně takové ty věty, tak já si to přečtu na sociálních sítích, ne, ale primárním zdrojem těch informací je vždycky pořád ještě novinář. A nesmí na to lidé zapomínat, i ty AI boty a AI jazykové modely prostě krmíme my novináři prostě svojí prací a svým dotazováním a svojí otravností na tiskových konferencích a deptáním politiků, které není osobní, které ale směřuje na jejich práci. Takže a to musíme pokračovat, to musíme dělat.
0: Myslíte si, že byl tady někdy takový hon na novináře, jako je v současnosti? A já mám samozřejmě na mysli svoji kolegyně Zdislavu Pokornou.
2: Těžko říct, asi ano, byly tady nějaké objednávky na odstranění novinářů a tak v minulosti.
0: Sabina Slonková.
2: Přesně tak. Já to nechci jako relativizovat. Já myslím, že to je
0: svinstvo, co se děje.
2: No to rozhodně, to já s tím souhlasím. Rozhodně jako já nechápu, jak člověk, který dělá tyhle věci, já tím myslím Petra Macinku, nejenom, že je ministrem, ale že je vůbec v politice. Že ještě Andrej Babiš dopustí a je to ukázka toho, jak slabým premiérem vlastně jako navenek. Že on se prezentuje jako slabý premiér, ale vlastně mu to velmi vyhovuje.
0: Měl by většinovou vládu, je to jednoduché.
2: Přesně tak a vyhovuje to jeho zájmům, protože on těch zájmů má hodně a možná bychom si měli dávat pozor na to, které lidi z kolika zájmy volíme do těch funkcí, protože oni pak se věnují svým zájmům a ne té politice. Ale abych se vrátil k vaší otázce, ano, myslím si, že je to humus, ale že se to tady dělo, jenom je to teďka stupňované a že počet těch politiků, kteří se toho dopouští, je prakticky většinový. Jo, že už jenom jako menšina politiků s vámi jedná jako s člověkem, s novinářem. A to je určitě špatně.
0: To byl takový neveselý závěr dnešních hovorů. Poslouchali jste Hovory Českého rozhlasu Plus a já děkuju Martinu Bartkovskému.
2: A já moc děkuju za pozvání, ještě jednou. Naslyšenou.
0: Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio. News in English.
3: Domestic banks are in very strong financial condition and would be able to withstand even a significant deterioration in economic conditions. This was confirmed by the results of supervisory stress tests conducted by the Czech National Bank. According to the tests, the Czech banking sector has a robust capital buffer. Children's Ombudsman Martin Beneš has for the first time exercised his statutory authority to intervene in court proceedings involving a child. At the request of an adolescent boy, Beneš filed an appeal against a court decision that refused to place him and his younger brother in the foster care of their grandparents. A decision by the EU Council restricting the granting of temporary protection to Ukrainian refugees subject to military service obligations will reduce the number of newly arriving war refugees by tens of percent, according to Czech Interior Minister Lubomír Metnar. Weather. Tomorrow we are expecting clear to partly cloudy skies with increasing cloud cover during the day, bringing scattered showers and thunderstorms in places, some of which may be severe. Afternoon temperatures will range from 32 degrees Celsius to 37 degrees Celsius, rising to 39 degrees Celsius in Moravia and Silesia. Hungary has shut down its Paks nuclear power plant after prolonged drought and extreme heat caused by Danube's water level to fall too low for normal operation. Could climate change create similar problems for Czechia's nuclear plants? Vít Pohanka spoke to Petr Schuller of ČEZ Nuclear Energy Division and first asked him how Temelín and Dukovany differ from Hungary's Paks plant.
4: The main difference is actually very simple and easy to spot. Temelín and Dukovany both use cooling towers, those large concrete structures. So these structures that many people mistakenly see as a symbol of nuclear power plants. Cooling towers are more expensive to build, but they make the plant far less dependent on river flow rates or on water temperatures than plants that use once-through cooling systems. To put it simply, with once-through cooling, the plant takes water from the river, uses to condense steam after it passed through the turbine, and then returns the warmed water back to the river while complying with strict environmental temperature limits. With cooling towers, water circulates within the plant in a closed loop. The excess heat that cannot be converted into electricity or to heating systems is released into the atmosphere through the cooling towers. This has nothing to do with cooling the reactor itself. It's the part of the conventional non-nuclear island, and affects electricity generation efficiency rather than the safety.
5: Nevertheless, could there be certain conditions that could mean that there's, you know, lack of water and that could cause problems even for Temelín or Dukovany, that they would have to stop the production, perhaps?
4: From a production perspective, it's a theoretical operating consideration. However, even looking ahead, we do not expect either Temelín or Dukovany to face significant production restrictions because of water availability or river temperatures.
5: So, just to make sure that I understand, even kind of longer heat waves with higher temperatures, less water, it shouldn't kind of have a very strong impact on the Czech nuclear power plants. Do I get that right?
4: In general, Czech NPPs perform a little better in winter than during tropical summer weather. That said, nuclear plants operate safely in regions with much hotter climate than the Czech Republic, including desert. At Temelín Dukovany, the difference between cold winter conditions and the hottest summer days is typically around 1% of nominal output. For example, Temelín can generate each unit more than 11 megawatts in winter when temperatures are below freezing, below zero. While during recent record high temperatures, production has been around 1,070 megawatts each unit. So the effect is measurable, but relatively small. It does not threaten either safety or the plant's ability to supply electricity.
3: That was Petr Schuller in an interview with Vít Pohanka. Thank you for being with us.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Jak ušetřit ve školství? Zrušíme 9. třídy, zaznívá od předsedy sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury a od premiéra z hnutí ANO Andreje Babiše.
7: Za mě selským rozumem ušetří stát, ušetří školy, ušetří rodiče.
6: Akorát, že vůbec, reagoval na to ministr školství Robert Plaga. Diskuzi se ale nebrání. Je čas měnit v Česku délku povinného základního vzdělávání? Dostali by se tak mladí lidé dříve na pracovní trh? Nebo bychom tím riskovali propad kvality vzdělání a prohloubení sociálních nerovností? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
1: Pro a proti.
6: Na dálku zdravím hosty dnešní debaty, bývalou předsedkyni učitelské platformy, dnes členku výkonného výboru a také ředitelku svazkové základní školy pod Beckovem Petru Mazancovou. Dobrý den.
8: Krásný den.
6: A do diskuze zvu také člena Rady asociace ředitelů základních škol a dlouholetého ředitele základní školy Plaňany Martina Šmahela. Dobrý den i vám.
9: Dobrý den, přeji všem.
6: Tak na úvod stejná otázka pro oba. Stačilo by 8 let na to, aby děti dostaly základní vzdělání v tom rozsahu, jaký doba vyžaduje, paní Mazancová?
8: Já si myslím, že by to asi relativně stačilo. Já si myslím, že od školy chceme trochu víc, než jenom poskytnout základní vzdělání, ale že škola má v současnosti daleko větší přesah, takže nám ani tak nejde o to, jestli do nich ty znalosti nacpeme za 8 nebo za 9 let, ale jestli je s nimi naučíme pracovat, jestli jim pomůžeme se zorientovat v tom, co by v životě chtěli, jestli odhalíme jejich silné stránky. Takže si myslím, že ta debata se vlastně vede špatně.
6: Pane Šmahele, podle vás by stačilo 8 let?
9: Já se asi přikloním k paní Mazancové, protože 8 let je nějaký čas, 9 let je také nějaký čas, co se obsahu týče, dá se řada věcí škrtnout, dá se řada věcí dělat jinak. A akorát se mi nelíbí ta věc, není možné to stavit na tom, ušetříme 50 miliard. Na tom to prostě takhle nestojí, ale to, že se tady otvírá debata o tom, jestli stačí 8 let nebo nestačí a jestli ten systém, který tady dneska funguje, je moderní, spolehlivý a má nějakou budoucnost, tak možná jsem rád za to, že se letní vody rozvířily tím, že se o tom bavíme. Samozřejmě už v loňském roce paní poslankyně Zajíčková přišla s nějakým jiným návrhem, který už je trošku víc rozpracovaný a má nějaké obrysy, které jsou jasné a srozumitelné.
6: Ano, a právě proto mě překvapuje, že paní Mazancová říkala, že 8 let by možná stačilo, protože vy jste nesouhlasila ani s tím modelem, který navrhovala, a předpokládám, že ho tedy stále podporuje Renáta Zajíčková z ODS, která tedy rovněž chtěla zkrátit základní školu na 8 let, ale její koncept zahrnoval ještě povinné 2 roky středoškolského vzdělání. Tak jak je to?
8: Já jsem nesouhlasila s tím, že si myslím, že ten koncept je tak velký zásah do toho systému, že by se to muselo vyřešit spoustu věcí. Jo? Jako on znamená vlastně, jako, že vám prodloužíte školní docházku vlastně jakoby o rok, protože máte 2 povinné roky na střední. Což mi vlastně v zásadě přijde dobře, protože ty děti déle udržujeme u toho vzdělávání, což vlastně může být vždycky prospěšné a nějaký jako drop-out dětí, byť ze základní školy, anebo dokonce ze střední, je vždycky zmarem toho vzdělávacího systému. Je to nějaký jako neúspěch a s tím dítětem se to pak táhne celý život nebo s tím člověkem. Takže určitě mi přijde, že ten 8+2 koncept je rozhodně lepší nebo poměrně lepší, než říct, uděláme základku 8 let a pak prostě je vypustíme na ten pracovní trh. To je něco, s čím jako souhlasit nedokážu, ale zároveň si myslím, že ta změna by byla tak složitá a vyžadovala by si komplexní proměnu všech věcí, že je v nejbližší době, třeba nevím, hodně mnoho let, jako v České republice neprosaditelná. A trochu si myslím, že bychom se spíš měli koukat tam, kde nás noha tlačí, než dělat podobné reformy, které prostě v zásadě pak povedou spíš k prohlubování nerovností, což je náš největší problém, než aby je nějakým způsobem narovnávali.
6: Pane Šmahele, šlo by zrušit 9. třídy bez návazné změny celého vzdělávacího systému, včetně středních škol?
9: Určitě nešlo. Určitě ne a možná za mě tady, a dost často to diskutujeme v asociaci, chybí Národní program rozvoje vzdělávání, který tady fungoval od roku 2001 a byl to dost závazný dokument, na kterém byla politická shoda napříč politickými stranami a neměnily se ty věci s odchodem jedné vlády a příchodem druhé vlády.
6: Když oba dva říkáte, že by se ale mohlo diskutovat o tom, jestli 8 nebo 9 let na základní škole, dokázali by třeba střední školy, a to i odborné, včetně učilišť, převzít tu část všeobecného vzdělávání, kterou v dnešní době třeba zajišťují 9. třídy, paní Mazancová?
8: Jsem přesvědčená, že ne. Jsem přesvědčená, že díky skladbě našich středních škol a učilišť nemáme úplně jako kapacity učitelské na to, abychom vlastně dokázali nějakým dlouhodobějším způsobem jen tak jako ad hoc jako simulovat nebo prodloužit to všeobecné vzdělání. Jo, my se bavíme o tom, jak rychle ty děti docházejí k nějaké jako specializaci, to znamená jako k výběru školy. A vlastně myslela jsem, že jsme se tak trochu jako dohodli jako společnost, že to všeobecné vzdělání nebo prostě ten nějaký jako všeobecný základ je dobré podpořit co nejvíc, protože prostě nějaká jako raná specializace nebo kvalifikace nebo prostě směřování k té kvalifikaci v dnešní rychlé době, kdy prostě všechno se mění a obory zanikají a vznikají, vlastně jako nemá moc smysl, a to si nemyslím, že jsme schopní z roku na rok, ze dvou let na dva roky jen tak jednoduše nahradit zejména kapacitami pedagogickými. To prostě podle mě nemůžeme ustát.
10: Z toho, co říkáte, mi ale vyplývá, že tady ten devátý rok má smysl.
8: Podle mě má smysl, záleží prostě na tom, jak se jakoby pojme, a záleží na tom, jak moc nám do toho zasahuje to šílenství kolem přijímaček Cermatu, což určitě pan ředitel potvrdí, že prostě nějakým způsobem absolutně rozbíjí prostě toho koncepci toho, co se základky snaží dělat, a to nejen jako v posledních letech, protože najednou v tom devátém ročníku, ale možná už i v osmém, začne jít zejména o to, aby ty děti uspěly prostě v nějakých testech, a ne o to, o co se snažíme předtím jako celých 8 nebo 7 let, a to, aby si osvojili nějaké jako kompetence a dovednosti, které by jim potom umožnily v tom životě výrazně obstát.
10: Pane řediteli, je tedy největší problém devátých tříd koncepce, současná koncepce přijímacího řízení na střední školy?
9: Je tím hodně ovlivněná. To, co říkala paní Mazancová, od půlky osmičky už jim o něco jde a je soustředěná vlastně celá věc na výkon, to znamená na přijímací testy, a nikoliv na to, aby si rozvíjeli kompetence celospolečenské a tak dále, které obsahují školní vzdělávací programy. A to je asi špatně, protože ty děti jsou stresovaný, není to na pohodu. Když se podíváme na celou soustavu, tak máme 280 oborů středoškolských, což je šílenost. A v podstatě je zájem o nějakých 10, který se točí, ať je to dneska informatika, ať je to zdravotnictví, ať je to gymnázium, lícea, tak se točí 10 nejpopulárnějších oborů a my jich máme 280 v systému, takže neumím si představit nějakou další udržitelnost bez redukce oborů, bez další debaty ohledně toho, jak dlouhá bude povinná školní docházka, a ještě do toho vstupuje i nějaké návrhy ohledně dvouleté předškolní povinné docházky, takže to je otázek tolik do školství a dneska jsme v systému, že máme rozjet za rok, za dva nové rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání, a teď říkají debaty o tom, co všechno razantně můžeme měnit a neměnit. Myslím si, že to mělo tomu předcházet. A to ale všechno praví z toho, že není prostě jasný dokument napříč politickým, na kterým je skoda napříč politickými stranami, a každý 4 roky se to mění a každá vláda si do toho přináší nějaké své zajímavé věci, a v tom školství, ve školství, jak jste zmínil, že dlouhodobě 30 let vedu školu, tak je to dost složité se v tom pak orientovat.
10: Aha, tedy odbočka malinko od tématu, ten koncept školství 2030+ v tom neudělal více jasno, pane Šmahele?
9: Je to dokument, který je nějakým způsobem na stole, je rozdělen na 3 období, ale úplně jasno v něm neudělal, protože v tom dokumentu samozřejmě vychází ze z něj různý změna, ale teď, kdybychom třeba chtěli řešit to, jestli 8 let nebo 9 let, tak to v něm už není. Že? Takže to jsou věci, které neobsahují tyhle dokumenty a vlastně přidávají si během vládnutí různých stran.
10: Paní Mazancová, vy jste problematizovala devátou třídu s ohledem na přijímací řízení na střední školy a na to, že je tím hodně ovlivněno vyučování v devítkách. Ovšem, pomohlo by tomu zrušení devítek? Nepřesunul by se stejný problém pouze do 8 tříd?
8: Určitě, tam to, co bychom potřebovali, proto se vlastně jako celou dobu bavíme o tom, že jako jen tak jako zrušit devítku a tvářit se, že ušetříme 50 miliard, jak někdy lítá ve veřejném prostoru, prostě je absolutně mimo mísu. Nám by jako výrazně pomohlo, kdybychom nějakým způsobem reformovali jednotnou přijímací zkoušku, o čemž mluvíme, já nevím, posledních 7 let dost intenzivně, ale nikam jsme se extra neposunuli, jo? Takže to určitě prostě nějakým způsobem by smysl mělo, protože prostě dokud jakoby nějakým způsobem nezlepšíme ten přechod ze základky na střední, neuděláme ho splavnější, flexibilnější pro ty žáky, nechci říct jednodušší, co se týče náročnosti, to tak nemyslím, ale myslím toho, aby byl předvídatelnější, aby každý věděl, jakou má šanci uspět a kam, aby to nebyla loterie o tom, kde mám jakou prioritu, aby to nebylo o tom, že se hádá Středočeský kraj a Praha, kam chodí středoškoláci, tak to prostě bez toho to nezmíníme. Ještě jenom jako navážu na to, co říkal pan Šmahel velmi dobře o strategii 2030+. My jako Češi vždycky umíme napsat dobrou strategii. To, v čem nejsme dobří jako společnost, je nedokážeme je držet. Jakákoliv konzistence ve školství je prostě dobrá. A strategie 2030+ je velmi dobrá, ale to, že vlastně se tváříme, že jako někde je, ale my se k ní nijak extra nevztahujeme a vystřelujeme do veřejného prostoru podobné informace jako ta, nebo myšlenky, o které tady teďkon diskutujeme, je přesně to, proč se ten systém trochu pomalu reformuje, nebo mnohem pomaleji, než by se reformovat mohl.
10: V pro a proti o tom, jestli jsou důležité 9. třídy, diskutují Petra Mazancová, bývalá předsedkyně učitelské platformy, ředitelka základní školy pod Beckovem, a Martin Šmahel, ředitel základní školy Plaňany a člen Rady asociace ředitelů základních škol.
1: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Předseda SPD Tomio Okamura se ve svém vyjádření odvolával na příklady ze zahraničí. On jmenoval Polsko, Maďarsko, Německo. Já mám ale před sebou tabulku Evropské komise o délce povinného vzdělávání v Evropě. A 8 let mají jen v Chorvatsku. I Polsko po reformě v roce 2017 přidalo 1 rok předškolního vzdělávání. Tak nešli bychom třeba zkracováním všeobecného vzdělání proti evropskému trendu, paní Mazancová?
8: Tak já mám pocit, že vlastně se nedá porovnávat ta délka té povinné školní docházky s ohledem na to, že neposuzujete ty systémy proti sobě. Jo? Jako, to znamená, můžete mít klidně jako 8 let a potom přecházet jako na střední, pokud ten přechod na tu střední je umožněn velmi širokému spektru žáků ve smyslu, že na to dosáhne ten, kdo se chce kam dostat, má relativně velkou šanci se dostat, tak to dává úplně jiný smysl, než abychom jenom posuzovali, jestli někdy mají 8 let, někdy 9, někdy 10. To nám vlastně o nějaké užitečnosti neřekne vůbec nic a je to jenom nějaká berlička argumentační, která se zrovna panu předsedovi sněmovny hodila.
10: Pane Šmahele, souhlasil byste s tím, že to vlastně není vůbec relevantní, jak je koncipovaná doba základní školní docházky jinde ve světě nebo v Evropské unii, ať nechodíme příliš daleko?
9: Tak asi se umíme porovnávat, umíme si říct, jak je to jinde. Ale tady se mluví o povinné školní docházce 9 let v České republice, ale ona je 10letá, protože předškolní rok je povinný.
10: Ano.
9: Je tady v České republice, v českém školství, ale velký problém ve vymahatelnosti vůbec té školní docházky. Rodič má povinnost dítě poslat do předškolního roku předškolního vzdělávání a zároveň má právo ho omluvit, takže řada dětí tu školku nenavštěvuje tak, jak by měla, a to platí samé o základní škole. Takže dneska máme průměrnou zameškanost dětí 100 hodin a vememe to krát 9, tak nám vlastně rok schází, protože nám rok nechodí do školy. Takže jako jsou to čísla, jsou zajímavá. Když si budete hrát s čísly, tak můžete si hrát jakýmkoliv způsobem, ať je to v Chorvatsku, v Polsku, anebo jestli my budeme počítat naši 10letou předškolní docházkou a kolik musí děti odchodit povinně do během roku a nemusí, tak jsou to jenom čísla, ale dá se s nima pracovat samozřejmě.
10: Já přidám další čísla, protože mě zajímalo, jestli jsou z té doby data. Tak já jenom poukážu na to, že pan premiér Andrej Babiš vlastně také zmínil na tiskové konferenci, po jednání vlády, že ministryně financí Alena Schillerová absolvovala jen 8 tříd základní školy. Tehdy narážel na systém, který fungoval zhruba mezi lety 84 a 1990, kdy ale na základní vzdělávání právě navazovaly ty dva povinné roky na střední škole nebo učilišti. Máme z té doby nějaká data, která by dokazovala, že tento systém byl funkční? Pane Šmahele.
9: Data žádná v tuhle chvíli před sebou nemám a nezjišťoval jsem si, nicméně jsem na tom stejně jak paní Schillerová, absolvoval jsem 8 let základní školy a pak gymnázium, takže kdyby to člověk chtěl řešit takto, tak to asi bylo průchodný. Bylo to, že to nic neovlivnilo, že nějakým způsobem nějaká újma na vzdělávacím systému nebyla. Nicméně se to pak zase vracelo zpátky a ty důvody, proč se to vraceli, někde zmíněný jsou, ale...
10: Tehdy tuším byla společenská poptávka právě, tím se zkracovala ta doba povinného vzdělávání na 9 let z těch 10. Paní Mazancová, vy víte o nějakých datech, které by dokazovaly, že ten systém 8+2 byl tehdy funkční?
8: Nemám tu představu, je to doba mojí maminky. Na druhou stranu, jako asi se vlastně nedá, to, co už říkal pan Šmahel, my vám tady trochu boříme koncepci toho pořadu pro a proti.
10: Ano, je to trošku pro a pro.
8: Omlouváme se, ale asi se nedá posuzovat jako jenom opravdu ta délka. Jakoby, když chodila paní ministryně financí do školy, tak ta škola asi připravovala na něco úplně jiného, než připravuje dneska. A je určitě její úspěch, že dokázala se s touto přípravou vypracovat v dnešní době na ministryni financí, že to je možná jiná otázka. Ale prostě my připravujeme děti na úplně jiný svět, než připravovala škola, do které chodil, omlouvám se, pan ředitel Šmahel a paní Schillerová. A nevím, jestli je relevantní si říkat, že když to tehdy děti zvládly a fungovaly pak v tom světě, že to teď zvládnou taky. To si myslím, že takhle to posuzovat nelze a že vlastně ta data jsou relativně irrelevantní, protože by posuzovala neposouditelné a nepoměřitelné, jestli si rozumíme.
10: Pane Šmahele, souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že by na
9: Souhlasím, akorát já se z té doby pamatuju věc, že se říkalo, že se vlastně, když se to vrátilo na tu 9letou školní docházku na základní škole, tak se říkalo, že se těch 8 let jenom rozvolnilo do 9 let a nic nepřibylo. Takhle to bylo mezi veřejností tenkrát koncipováno, já to takhle nastudovaný nemám, ale v tu dobu jsem to takhle slýchával doby, kdy se mě to týkalo osobně, jsem odešel a pak jsem sledoval nějaký průběh, jak to na těch základkách vypadá.
10: No a nepřetrvává tenhle narrativ o 9. třídě i teď v 21. století? Protože občas slýcháme, že 9. ročník už je taková jako nadstavba, že právě, že děti se tam jenom v uvozovkách jenom, ale od rodičů to zaznívá, připravují na ty přijímačky, je to proflákaný rok, to cituji rodiče ze sociálních sítí. Paní Mazancová.
8: No, rodiče sami vytváří tlak a pochopitelně na základní školy, aby na ty přijímačky připravovali, jo? Tak se zase dostáváme k tomu, pokud prostě tam ty přijímačky jsou, tak ta škola na ně nějakým způsobem jako připravovat asi nemusí, ale měla by, jo, nebo aktuálně musí, protože nejsou koncipované tak, že by stačilo, že absolvujete dobrou základní školu, která plní svůj školní vzdělávací program a jste na ten CERMAT připravení, to prostě bohužel takhle jako aktuálně v českém školství nějakým způsobem nastavené není. Já si myslím, že tady ještě jako v té debatě pomíjíme jednu jako důležitou věc. Já si fakt jako nemyslím, že mají děti v osmičce, kdy je jim prostě jako 14 let, dělat nějakou jako zásadní volbu, nebo prostě nějakým způsobem jít teda do práce. My jsme nějakým způsobem omezili odklady. Zároveň nám jasně, a na to data máme, i když je nedokážu citovat, že čím vyššího vzdělání samozřejmě dosáhnete, tak tím lepší ekonomicky a úspěšnější život jako v životě máte. Souvisí to i s nějakou jako vaší obecnou spokojeností a tím, jak se v životě dokážete orientovat, usadit a podobně. To znamená, já vlastně vlastně fakt jako nevidím důvod, proč bychom jako měli děti v těch osmičkách z těch škol jakoby nějak jakoby vyhánět. Protože jako učitelka na střední odborné škole jsem docela často zažívala to, že zejména prostě u některých rodin se složitým socioekonomickým statusem, to znamená u těch sociálně slabších, dochází k takový jako myšlence, že když už to dítě se dostane na tu střední školu, tak už se o něj vlastně tak jako moc nestaráme, protože už vlastně tu základku jako má splněnou a ten zbytek je jakoby plus. Jo. To bych jako fakt nerada, aby nám ty děti vypadávaly z toho systému. A znova opakuju, že to prostě paní Schillerová s nějakým jako zázemím jako zvládla. Teď,
10: tak už se nemusíme vracet k paní Schillerové.
8: Prostě, ne, jmenovat jí, ale to, že to zvládli tehdy jako lidi s nějakým sociálním zázemím, ještě prostě neznamená, že dneska, kdybychom to udělali, to velmi neublíží těm dětem, které to sociálně ekonomické zázemí dobré nemají. Tak to je prostě můj point.
10: Pane Šmahele, pokud by se měli žáci rozhodovat ještě o rok dříve o své budoucnosti, neprojevily by se ještě více sociální nerovnosti mezi dětmi?
9: Já si úplně nemyslím, že se projeví sociální nerovnosti, ale je potřeba, aby ty školy měly podpůrné pozice, aby bylo kariérní poradenství, aby prostě byly sociální pedagogové, speciální pedagogové, psychologové ve školách, aby dokázali s těmi dětmi pracovat tam, kde jim je to nejbližší, to znamená v jejich škole. To je prostě ta propojená nádoba všech těch aspektů nějaké změny. Udělejme změnu, ale udělejme k tomu takové a takové podmínky. A to je potřeba, aby do budoucna zaznívalo nejenom, že ušetříme 50 miliard.
10: A pojďme se právě podívat na to ušetření 50 miliard. To zmínili jak Tomio Okamura i Andrej Babiš. Dodejme, že se opírají o návrh náměstka ministryně financí Petra Macha za SPD, který jí ale spočítal tu úsporu na 40 miliard. A ministr školství číslo úplně spochybnil. A negativní oficiální stanovisko k tomu nakonec podle slov Roberta Plagy dalo i ministerstvo financí. Pane Šmahele, vy si dovedete představit, na čem by se škrtnutím jednoho ročníku základní školy dalo ušetřit? Pane Šmahele?
9: Já si nemyslím, že by se dalo ušetřit úplně takové částky, o kterých se bavíme. A když vám, jak je české školství odfinancované, že by mělo být 4,7 HDP procenta na vzdělávání a máme 4,1, 4,2, tak i ta ušetřená částka by měla jít zpátky do školství a ne do státního rozpočtu. Pak, když by nějaká částka byla ušetřena. Ale tím vám neodpovídám na vaši otázku. Já třeba jsem se jenom podíval na čísla, která by znamenala pro můj školu, že by mi odešlo 40 žáků z 9. ročníku někam jinam, tak ale ekonomicky při rozpočtovém určení daní je to pro naši obec minus 1,5 milionu do rozpočtu. Takže tím, že se zmenší počet žáků v obci. Takže to jsou věci, které pak všechny spolu souvisí a není to o tom, paní od příštího roku bude 8letá školní docházka.
10: Vy jako čerstvá ředitelka základní školy, paní Mazancová, vy si dovedete představit, že by se škrtnutím jednoho ročníku dalo ušetřit?
8: No, asi ten rok bychom podle mě ušetřili, ale počítal prosím a myslím si, že ano, někdo jako dlouhodobé dopady, které by to nadělalo v tom, že ty děti teda by možná nastupovaly dřív na trh práce, ale jaké by měly uplatnění se základním vzděláním. Už dneska víme, že prostě uplatnění lidí se základním vzděláním je fakt jako velmi složitý. A znova opakuju, že pokud prostě by to bylo o rok dřív, tak podle mě to procento těch dětí, které by prostě nepokračovaly v tom středním vzdělání, by se zvýšilo, jo? Prostě protože tam je prostě jako důležitá nějaká jako motivace v té rodině. A najednou, když teda máte dítě, které by mohlo jít do práce a vlastně vydělávat a trochu vám jako pomoct s celým tím finančním kolosem, který kolem rodiny je, tak je to prostě jako velmi lákavé. A nevím, jestli ho pak budete dostatečně podporovat v tom, aby šlo na střední školu.
10: Říká Petra Mazancová, ředitelka svazkové základní školy pod Beckovem. Děkuji.
8: Děkuji taky.
10: A děkuji také Martinu Šmahelovi, řediteli základní školy Plaňany. Děkuji.
9: Děkujem.
10: Tolik tedy diskuze pro a proti, za pozornost děkuje Šárka Feniková.
1: Zaostřeno.
11: Víno bez alkoholu, hroznový mošt nebo jemně perlivé vinné nápoje s malým množstvím alkoholu, případně úplně bez něj. To jsou nové trendy, které do své nabídky zařazuje čím dál víc vinařství. Jak se nealkoholické víno vyrábí, kdo určuje jeho parametry a jak se pak takové nápoje hodnotí na vinařských soutěžích? Novým fenoménem se zabývala Vlasta Gajdošíková.
1: Zaostřeno. Zítra po 20. hodině na Plusu. Radiokniha.
12: Životní styl v Dalmácii, to je fiaka.
6: Není to lenost, je to stav duše, kdy člověk jen tiše hledí do dálky a nechává se pohltit vedrem. Právě proto nazvala polská novinářka Alexandra Vojtačeková svou knihu Fiaka – Chorvatská sezóna. Nabízí v ní nejen pohled na zemi plnou turistů, ale také propojuje současnost s historií, legendy s realitou a každodenní život se společenskými traumaty.
1: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Aktuální události pohledem těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení. To jsou názory a argumenty na Plusu. 7 dní v týdnu v premiéře už půl hodiny popoledni. Názory a argumenty, různé pohledy, různé názory na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Dočasná ochrana Ukrajinců bude vázána na splnění vojenské povinnosti. Ministr Metnar rozhodnutí vítá. Výbor Senátu Spojených států hlasoval pro jmenování Toda Blanche ministrem spravedlnosti. Fotbalisté Sparty porazili v úvodním duelu třetího předkola Ligy mistrů po obratu Olympic Lyon 2-1. A zítra bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až 40 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Podmínky pro udělení dočasné ochrany lidem z Ukrajiny se zpřísní. Nově ji získají jen žadatelé, kteří splnili svou vojenskou povinnost. Rozhodnutí Rady Evropské unie začne platit zítra. Zpřísnění vítá ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Nové podmínky podle něj omezí počty nově příchozích Ukrajinců o desítky procent. Pravidla se budou vztahovat na nové žadatele o dočasnou ochranu. Nebudou se týkat těch, kteří ji už v Evropské unii dostali a pouze si ji prodlužují. Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí.

0: Té podle nich se pro tuto roli nehodí a bude jen plnit prezidentovi příkazy. Kritizují ho také kvůli údajnému nesprávnému nakládání se spisy v kauze Jeffreyho Epsteina. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun, pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: Po dokončení bude vybavena každá třívozová souprava celkem 42 kamerami. 12 z nich bude snímat okolí vlaku zvenčí, 28 prostor uvnitř vozů a 2 budou umístěné přímo na stanovišti strojvedoucího.
0: Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a v okolí mají i další společnosti, například RegioJet. Fotbalisté Sparty otočili úvodní zápas třetího předkola Ligy mistrů. Olympique Lyon porazili doma na Letné 2-1.
2: Sparta měla dobrý vstup do zápasu, celý první poločas byli domácí aktivnější a ve 20. minutě dokonce dostal míč do branky Brunes. Golové situace ale předcházel offside Pražanů. Těsně před odchodem na přestávku se prosadili hosté. Po brejku Lyonu centroval zprava Abner Vinicius a Suchomel si smolně srazil míč do vlastní branky. Vyrovnání se Sparta dočkala krátce po hodině hry, když se trefil Rineš. O pár minut později ale fauloval v pokutovém území Ševinský a nařízena byla penalta. Kapitán Lyonu Tolisso ale přestřelil branku Pražanů. Divokých 6 minut završil domácí tým gólem na 2-1. Rineš odcentroval a hlavou se prosadil Mercado. Fotbalisté Sparty tak po obratu porazili Lyon 2-1. Odveta třetího předkola Ligy mistrů se bude hrát ve Francii příští týden. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Zavřená D6 na Kladensku a komplikace na pražském okruhu u Barrandova. Dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů je teď obousměrně neprůjezdná za Velkou Dobrou. Omezením na 18. kilometru bude projíždět nadměrný náklad. Podle informací Národního dopravního informačního centra bude provoz stát v obou směrech zhruba půl hodiny. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště hlásíte komplikace za nájezdem od Barrandova. Na 16. kilometru je ve vozovce výtluk a je tam několik poškozených vozidel.
4: Pravým pruhu 3 auta, vlevý snad 2 a o 300 metrů dál po pravý straně stojí ještě auto, z kterého vytekla nafta, takže tam je ještě roztákaná nafta v tom pravým jízdním pruhu.
3: Na D5 z Plzně do Rozvadova zpomalte za sjezdem na Heřmanovu huť. Na kilometru 102 osobní auto narazilo do svodidel, na místo jede policie. Na D11 z Prahy do Jaroměře opatrně, pokud budete sjíždět na 95. kilometru na Hradec Králové a Jičín. Na exitu stojí nepojízdné vozidlo, místo je označené. A silnici 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy stále blokuje nehoda mezi Bělou pod Bezdězem a Doxy. Za odbočkou na Bezděz se střetlo auto s motorkou, místo se objíždí přes okolní obce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40. Tolik zprávy.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Konec lhůty pro podání kandidátek k podzimním senátním a komunálním volbám. Obžaloba bývalého ministra spravedlnosti Blažka v bitcoinové kauze? Či spolupráce Ruska a komunistické Severní Koreje jako hrozba pro svět? Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
5: Názory a argumenty.
6: Úderem dnešní, tedy úterní 4. hodiny odpolední, končí termín pro podání kandidátek k podzimním volbám do třetiny Senátu a volbám komunálním. A právě tomu se budeme věnovat v prvních komentářích dnešních názorů a argumentů. Ve studiu vítám komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana, se kterým probereme volby komunální. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
6: Co tedy můžeme od těch komunálních voleb očekávat?
7: Jsou to volby velmi specifické, protože i tím volebním systémem se odlišují od těch voleb jiných, kdy lidé mohou vybírat nejenom konkrétní kandidátku dané

0: strany nezávislých kandidátů, ale mohou také napříč těmi kandidátkami křížkovat a vybírat jednotlivé zastupitele. Jsou to volby, kdy tradičně v nich dominují nezávislí kandidáti a je to dáno tím, že se volí v tisících měst a obcí. V některých obcích se nedaří sestavit dokonce žádnou kandidátku. Někde je kandidátka jedna jediná a většinou je to kandidátka nezávislých. Když se podíváme na politické strany, tak řada z nich má problém postavit ty kandidátky ve většině obcí, protože přeci jenom jejich členská základna, místní organizace nejsou tak rozvětvené a můžeme si to ukázat na názorném příkladu nového politického subjektu, kterým jsou Motoristé sobě, tak ti si vyhodnotili, že pro ně má smysl kandidovat pouze ve velkých městech, těch třech největších v republice, a jinde se o přízeň voličů ucházet nebudou. Takže když někdo pak chce vyvozovat z celkových výsledků nějaké závěry směrem k celostátní politice, tak je to často velmi obtížné, ale pochopitelně, pokud se konají volby do velkých měst, do těch zastupitelstev, tak tam už se to charakterem blíží k těm volbám sněmovním, alespoň v tom slova smyslu, že často se lidé rozhodují ne na základě těch jednotlivých kandidátů, ale na základě přízně, kterou vyjadřují vůči některé politické straně nebo uskupení. Když se podíváme na to, jak ty jednotlivé strany a hnutí kandidují, tak zajímavé je, co se děje v hlavním městě Praze, kde v minulosti uspěla koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU ČSL, a letos už ta koalice nebude takto početná, protože do voleb se společně vydají pouze občanští demokraté z TOP 09. Naopak lidovci se rozhodli, že tentokrát o přízeň Pražanů se budou ucházet v koalici s Prahou sobě a Zelenými. Když jsme u voleb do hlavního města, do zastupitelstva hlavního města, tak jsou to volby specifické také z toho důvodu, že když se konají volby krajské, tak v hlavním městě se neuskutečňují, protože právě zastupitelstvo je považováno za de facto krajské zastupitelstvo a proto se volí při volbách komunálních. A tam je důležité to, že Praha skutečně je nejvýznamnějším městem a tam si testují přízeň voličů jednotlivé strany a hnutí. A například hnutí ANO chtělo vyslat dlouholetého komunálního politika Ondřeje Prokopa do boje, ale spousta skandálů spjatých s jeho osobou donutila hnutí ANO vyměnit lídra. Tak uvidíme, jak se tato výměna projeví na zisku hnutí ANO v hlavním městě a jak se bude dařit opozičním stranám hájit tradiční baštu, za kterou je Praha právě z hlediska současné opozice považována.
1: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
0: Naslyšenou.
2: To byly volby komunální. Senátní volby obvykle zaznamenávají spíše nižší zájem voličů. Ty letošní ale budou podle politologa Lukáše Jelínka patřit k těm nejbouřlivějším. Proč, to vysvětlí ve svém komentáři.
3: Dosud se vládní koalice chovala k Senátu v lepším případě jako k nechtěnému dítěti, v případě horším jako k otravnému hmyzu. Premiér Andrej Babiš už jej také počastoval nálepkou opoziční. Stejné označení si koaliční politici oblíbili pro prezidenta a již padlo i vůči ústavnímu soudu. Už jen zbývá rozstřídit na vládní a opoziční občany. Poté by mnozí mohli být překvapeni z toho, že koalici dala hlas zhruba jen třetina oprávněných voličů. Tím spíš by se měla snažit být tu pro všechny. Babiš se v ústavním systému příliš nevyzná, má ho zakomplikovaný a od toho odvozuje i vztah k horní parlamentní komoře. Navíc se v ní necítí komfortně, poněvadž nedisponuje většinou křesel a kritika se mu poslouchá špatně. Dokonce si ji plete s urážkami a dehonestací. Od svého loňského návratu do premiérského křesla se v Senátu každopádně neukázal. Nedávno však na jeho adresu velkoryse prohlásil, pokud bude něco důležitého, tak si čas najdu. Přehlíživý přístup by patrně opustil, kdyby se rozložení sil v Senátu změnilo. Do jisté míry k tomu dojde začátkem října, kdy se přerozdělí 27 křesel. Hnutí ANO obhajuje jediný mandát, naopak 26 obhajuje opozice. Není sice pravděpodobné, že by nevládní strany všechno projeli na celé čáře a Senát připadl těm vládním, nicméně se dá očekávat vyrovnání sil. Přesto se spolu ani tak nestřetnou koaliční a opoziční tábor jako spíš nejsilnější subjekty vlády a opozice. Hnutí ANO zamítlo nápad na společné koaliční kandidátky a jeho uchazeči ve většině obvodů nastoupí do prvního kola sami za sebe. Motoristé jsou připraveni je podpořit. Hnutí SPD poté, co se nepodařilo najít koaliční schodu, začalo hledat vlastní adepty, i když je zřejmé, že pohoří, a to ze stejného důvodu, proč zájemci o mandát z řad ANO podporu SPD odmítli. Dvoukolový systém nahrává umírněným kandidátům, proto se Babišovci pokusili najít oblíbené starosty, lékaře, učitele, zkrátka jedince s ideálním senátorským profilem, a tací si příliš nechtějí zadat se stranou označovanou za radikální, krajně pravicovou či dokonce antisystémovou. Jsou obvody zejména na Moravě a v pohraničí, kde by mohli do výsledků promluvit i nominanti SPD. Ovšem ve druhém kole půjde koaliční sklizeň vesměs ve prospěch ANO. Zatímco koalice si bude moci u senátních voleb do jisté míry ověřit, jak lidé vnímají její celostátní kroky, opozice může doufat, že jí zažehnou pomyslné motory do dalších soubojů. Menší opoziční strany to s ambicemi nepřehánějí. Lidovcům, Pirátům i TOP 09 stačí na jejich spočítání prst jedné ruky. Naopak ODS staví 14 a hnutí STAN 13 kandidátů. Někde se opoziční partaje navzájem podpoří, ale v místech, kde je pravý střed silný, si troufají jít i proti sobě, například v Praze nebo v Hradci Králové. Někde tím mohou svoje šance oslabit až tak, že do druhého kola pronikne zástupce ANO a některý z nezávislých kandidátů. Když ale bude proti reprezentantovi koalice stát vyslanec občanských demokratů nebo starostů a nezávislých, má podporu slabší z těchto stran prakticky jistou. Z toho, jak partajní sekretariáty přistupují k volbám do Senátu, je poznat, že si jejich význam plně uvědomují. V éře, kdy sledujeme snahu vládních politiků oslabit veřejnou kontrolu i participaci názorově odlišných ústavních činitelů na klíčových rozhodnutích, můžeme čekat, že koaliční tábor bude chtít podporu pro své kroky, zatímco opozice bude argumentovat potřebou vyvažovat. Nepřekvapí pak, když se letošní senátní volby stanou jedněmi z nejbouřlivějších a nejbedlivěji sledovaných v české historii.
2: Slyšeli jste komentář Lukáše Jelínka. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek má na kontě rekord. Hrozí mu trest, který zatím žádnému exministrovi nehrozil. Státní zástupkyně pro něj navrhuje v bitcoinové kauze 6,5 roku vězení. Více šéf-komentátor a zástupce šéf-redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
4: Na Blažka je zatím samozřejmě nutné pohlížet jako na nevinného. Ovšem už teď je jisté, že politické důsledky kauzy dopadnou s novou silou na ODS. Soud a vše, co se u něj bude probírat, i z nich tě nechtě jako dohra vládnutí této strany. Příběh s odstupem vypadá úplně neuvěřitelně. Ministerstvo spravedlnosti přijalo jako dar miliardu bitcoinech od odsouzeného Tomáše Jiříkovského, od člověka, který provozoval darknetové tržiště, na kterém bylo možné sehnat úplně všechno, od drog po zbraně. Pouhým okem bylo už tehdy rozpoznatelné, že smyslem daru pro stát je legalizace, česky řečeno vyprání zbytku špinavých bitcoinů. Když se vezme stát, tak jsou přece ty prostředky v pohodě. No ne, řeklo by se. Blažkovy teorie, že se přece v kriminálníkovi mohl hnout svědomí a dar mohl být formou pokání, už tehdy vypadaly buď jako naivita, nebo rovnou jako výsměch nevěřícně hledící veřejnosti. Nevíme samozřejmě, kdy se ex-ministr smát přestal, ale zcela jistě to bylo nejpozději v pondělí, kdy se dozvěděl, že je obžalován přesně z toho, jako co to od začátku vypadalo, tedy z praní špinavých peněz. Spolu s ním je obžalován jeho náměstek Tibor Daniel. Oba mají navíc na krku obžalobu ze zneužití pravomoci úřední osoby. Blažkův dobrý známý, brněnský advokát Karim Tic, je pak obžalován z toho, že celou trestnou činnost zorganizoval. A pro úplnost. Dobrodinec Tomáš Jiříkovský je obžalován hned z několika trestných činů a hrozí mu dokonce 20 let vězení. U soudu Pavlu Blažkovi zcela jistě nebude stačit jeho dosavadní póza dobrosrdečného naivy, který vše myslel dobře, jenom nedohlédl politických důsledků, za což se sám potrestal odchodem z funkce a pozastavením členství v ODS. Legrace opravdu skončila. Jak se bude exministr hájit? Dá se to odvodit z jeho vyjádření na sociálních sítích. Blažek píše, že nebylo právně nijak prokázáno, že darované bitcoiny pocházely z trestné činnosti a že tvrzení policie, že mezi ním, Ticem a Danielem existovala dohoda o trestné činnosti, je čistý výmysl a lež. Laicky řečeno, je to obhajoba mířící k tomu, aby nakonec byl osvobozen pro nedostatek důkazů. Navrch si, zřejmě v pokusu získat aspoň trochu sympatií, stěžuje, že stát má z věci na účtech nemalý hmotný prospěch a dnes ho v uvozovkách za to trestně stíhá. Bude to samozřejmě dlouhá soudní bitva, protože Blažek a Tic nejsou žádní právní nazdárci. A vrchní státní zastupitelství v Olomouci naopak v minulosti v jiné kauze spojené s politikou, míněna ta, která začala razí na úřadu vlády a vedla k pádu vlády Petra Nečase, nedosáhlo nijak ohromujících úspěchů. I kdyby ale byl nakonec Blažek osvobozen, bude mít soudní projednávání nepříjemné důsledky pro ODS. Bude se připomínat role ex-ministra financí Zbyňka Stanjury, který celou krajně pochybnou transakci nestopnul, i když mohl. Bude se přetřásat chování tehdejšího premiéra Petra Fialy, který vydával Pavla Blažka za dezorientovaného strýce, který to vlastně celé myslel dobře. A na nemilou připomínku se může v uvozovkách těšit i Blažkova ministerská nástupkyně Eva de Croa, která se před volbami sice nešikovně, ale usilovně snažila celou záležitost utlumit. Ti všichni jsou stále v ODS. Eva de Croa je dokonce stínovou ministryní spravedlnosti. Případ chtě nechtě zapadne do narrativu současné vlády, že celá minulá koalice byla vlastně jaksi polokriminální. V souvislosti s bitcoinovou kauzou se začne znovu probírat i aféra Dozimetr, do které byly zapleteni pro změnu politici STAN. Jak nakonec dopadnou soudy, je vlastně lhostejné. Ve výsledku dojde k utužení jádra voličů hnutí ANO a sníží se pravděpodobnost, že by někteří z nich mohli přeci jen nakonec Andreje Babiše opustit. Znovu, na Pavla Blažka musíme právně pohlížet jako na nevinného, ale jeho stín nad celou dnešní opozicí bude v politickém prostoru i čase, v každém případě další, než si ještě nedávno bylo možné představit.
2: Uzavřel šéf-komentátor a zástupce šéf-redaktora Hospodářských novin Petr Honzejk.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Rusko a Severní Korea spolu čím dál víc spolupracují, a to nejen ve válce na Ukrajině. Je to hrozba pro svět, varuje publicista Martin Fendrich.
6: Prezident Zelenský v pravidelném večerním proslovu oznámil, že Rusko chce ze Severní Koreje získat dalších 30 tisíc vojáků, které nasadí do války proti Ukrajině. Dále řekl, že se KLDR chystá Rusku předat další zařízení pro odpalování balistických raket. Zelenský varoval, že je to ohrožení nejen pro Ukrajinu, protože Rusko učí Severní Koreu válčit, pomáhají vylepšovat zbraně a korejští vojáci se učí boji na frontě. Spolupráce Ruska s jedním z nejhorších režimů na světě je stále hlubší. Zatímco země NATO Ukrajině vojáky nedodávají, bojí se popudit Moskvu a vtáhnout alianci do války, Rusko si dělá, co chce. V červnu 2024 severokorejský vůdce Kim Jong-un podepsal s Putinem dohodu o strategickém partnerství. V ní mimo jiné stojí, že si země přijdou na pomoc v případě napadení. Na základě tohoto mechanismu Korea předloni vyslala do Ruska do Kurské oblasti 14 000 vojáků, z nichž, podle nepotvrzených zpráv, 2300 padlo. Podle květnové zprávy multilaterálního týmu OSN pro monitorování sankcí, složeného z 11 členských zemí OSN, Severní Korea umožnila Rusku zesílit raketové útoky na ukrajinskou kritickou civilní infrastrukturu a dodala více než 20 000 kontejnerů s vojenskou municí. Ruskými nákladními loděmi bylo ze Severní Koreje přepraveno až 9 milionů kusů dělostřelecké a raketové munice, což je v rozporu se sankcemi OSN. Monitorovací tým napsal, cituji, Přinejmenším v dohledné budoucnosti hodlají Severní Korea a Rusko pokračovat ve své vojenské spolupráci a dále ji prohlubovat v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Severní Korea Rusku dodala 100 balistických raket, ty Putinova armáda využívá, aby ničila civilní infrastrukturu a terorizovala obydlené oblasti jako Kyjev nebo Záporoží, stojí v monitorovací zprávě. Za dodaný Ukrajince vraždící materiál a za poslané vojáky pomáhá Moskva Pchjongjangu s jeho nedokonalým programem špionážních družic. Nejen to, Rusko pro Severní Koreu přímo ve válce testuje její balistické rakety a poskytuje jí velmi důležitou zpětnou vazbu o jejich kvalitě. Jižní Korea spolupráci obou zemí pozoruje a má velké obavy z toho, že severokorejští vojáci získávají bojové zkušenosti, které by mohly časem uplatnit na korejském poloostrově. A ještě jedna forma spolupráce. Rusko a Severní Korea staví první silniční most přes řeku Tumen na Dálném východě, který je spojí. Očekává se, že jeho význam není především turistický, mnohem spíš bude sloužit jako cesta, kudy bude dopravován další vojenský materiál. Experti na vojenskou logistiku tvrdí, že pomocí satelitů je těžší sledovat silnice než železnice. Nákladáky se na snímcích podobají jeden druhému a jsou při přepravě podstatně pružnější než vlaky. Když to zhrnu, dva antidemokratické nebezpečné režimy intenzivně spolupracují. Jejich kooperace je vražedná pro Ukrajinu, ale ohrožuje i Evropu a Jižní Koreu. Mírové doby, zdá se, jsou nenávratně pryč.
2: Stále užší spolupráci Ruska a Severní Koreje komentoval Martin Fendrich. Má stále méně populární kancléř Friedrich Merz stát v čele Německa? O tom uvažuje novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák.
7: V Německu panuje všeobecná shoda na tom, že se zemi příliš nedaří. Ekonomika stagnuje, v tradičně silném průmyslu ubývají pracovní místa. Důvěra v to, že se lidé budou mít ve Spolkové republice stále dobře, se postupně vytrácí. Němci se prostě obávají budoucnosti. Že země potřebuje reformy, odsouhlasí v Německu skoro každý. Právě se slibem zásadních reform, které by oživily ekonomiku a zefektivnily stát, se před více než rokem ujal vedení Německa Friedrich Merz. Jeho doba hájení už dávno skončila. Bilancování jeho dosavadního kancléřství je už v plném běhu. Pro Merce nevyznívá vůbec dobře. Není oblíbeným politikem a jeho vládě Němci nedůvěřují. Naopak si většinově myslí, že Merz skončí dříve, než uplyne volební období. To dlouhodobě vyplývá z průzkumu veřejného mínění. Friedrich Merz má totiž u Němců velký problém s důvěryhodností. Ještě jako opoziční lídr sliboval, že nikdy nebude hlasovat společně s krajně pravicovou alternativou pro Německo, aby se pak nešťastně vmanévroval do přesně takové situace. Jako opoziční lídr sliboval, že dluhovou brzdu zachová, aby ji pak hned po volbách ve velkém stylu mnoha set miliardovými úvěry na obranu a infrastrukturu obešel. Jako kancléř sliboval nejprve podzim reform, následně měly reformy přijít v létě a nyní se opět zdá, že možná nepřijdou vůbec. Že Merce kritizuje opozice je pochopitelné, je to jejich práce. Že o něm silně pochybuje i jeho vlastní strana, tedy Křesťansko-demokratická unie, je už ale vyloženě špatným výsledkem jeho vládnutí. Preference konzervativců se propadají a Merzova strana začíná být nervózní. Zvlášť když vidí, jak se Alternativa pro Německo, AfD, v průzkumech stává nejsilnější stranou. Navíc letos v září čekají Německo trojezemské volby ve východním Německu, ve kterých se očekává, že konzervativci dostanou na frak. Dvoje z nich pak podle aktuálních průzkumů vyhraje krajní pravice. Důvodů k nervozitě je v Merzově táboře tedy víc než dost. Začínají o Merzovi pochybovat, zda politickému řemeslu dostatečně rozumí, zjednodušeně řečeno, zda má na to být kancléřem. S pochybnostmi pak zcela přirozeně přicházejí úvahy o tom, zda by bylo vhodné stávajícího kancléře nahradit někým jiným. Ani tyto debaty, které se vedou v částech CDU, rozhodně Mercovi nepomáhají. Politická hvězda Friedricha Merce stoupala strmě v 90. letech a ještě na začátku nového tisíciletí. Po prohraném střetu s Angelou Merkelovou ale z politiky odešel, aby se pak do politiky po odchodu své konkurentky zase vrátil. Předsedou CDU se stal až na třetí pokus. Nebyl to tedy žádný návrat ztraceného syna, spíše úporný pokus dostat se do čela strany, které bez Angely Merkelové chyběla výrazná osobnost. Friedrich Merz nebude jako kancléř poměřován svým předchůdcem, sociálním demokratem Olafem Scholzem, který byl podobně jako Merz mezi Němci velmi neoblíbený. Merz bude poměřován ženou, která ho politicky pokořila a která se v úřadu kancléřky naučila dělat co nejméně chyb. Merz své chyby zatím stále opakuje. Jako lídr opozice označil Friedrich Merz v roce 2023 v Bundestagu tehdejšího kancléře Scholze obyčejným klempířem moci, kterému chybí jakákoliv představa o tom, jak by se Německo mělo v příštích letech rozvíjet. Jsem přesvědčený o tom, že Olaf Scholz, dnes už jen jako poslanec, sleduje počínání současného kancléře s jistým zadosti učiněním. Dost možná i škodolibým.
2: Nad tím, zda kancléř Friedrich Merz má stát čele Německa, se zamýšlel novinář a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v Německu Pavel Polák. A už zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Děsivý dav nebo lidé plní naděje? To je otázka, kterou si nad záběry migrantů ze španělské exklávy Ceuta na severoafrickém pobřeží položila spisovatelka Iva Pekárková.
8: Asi nemusím nikomu připomínat, co se minulý týden stalo ve španělské Ceutě. Všichni, i ti, kdo až dosud netušili, kde Ceuta leží, vědí, že tohle místo zažilo bleskový příliv a pak zas nečekaně rychlý odliv imigrantů z Maroka. Po incidentu leckdy označovaném jako invaze začal každý druhý spekulovat, kdo za to může. Dočetla jsem se ledacos. Pohraniční stráž, která situaci nezvládla. Pašeráci lidí. Španělská vláda se svým rozhodnutím zlegalizovat imigranty, kteří v zemi dosud žili nelegálně. Marocká vláda, která se pokusila o anexi poloostrova. Izrael, který se mstí Španělsku, že mu nepomohlo při útoku na Irán. Levičácká verbež, islám, Soros, Putin, Trump. Zdálo se ale, že nikoho ani ve snu nenapadlo, že by za tenhle incident mohli být zodpovědní migranti sami. Ne. Lidi, kteří touží žít v jiné zemi, než ve které se narodili, dnes většina z nás vnímá jako jakousi výbušnou, nebezpečnou, beztvarou masu, leckdy označovanou jako to. Viz oblíbená věta, ono to leze k nám do Evropy. Má vůbec cenu snažit se posluchače přesvědčovat, že tohle není beztvará masa. Jsou to lidé, lidské bytosti, z nichž každá má vlastní mozek i srdce a taky vědomí sama sebe. Svůj pohled na svět a své vzpomínky. Vypadá to, že prehistorický život nás naučil vnímat lidi kolem sebe jako individua, jen pokud je jich méně než 30 nebo 50. Při vyšším počtu už jsou pro nás dav a přemění se v to, většinou nebezpečné. Nemluvě o tom, že dav se skutečně vesměs chová jinak, než by se chovali jednotlivci, kteří ho tvoří. Obyčejně mnohem hůř než oni. Ať už za invazí Maročanů bylo cokoliv, zdá se, že Evropany pořádně vyděsila. Ano, já vím, kdo tohohle incidentu využil. Byla to krajní pravice a populisté. Přihráli si polívčičku na necelých 60 tisících poněkud atypických uprchlíků. Leckdo si všiml, že se sebou nevzali nic, ani malý raneček. O to snaží teď pro ně bude strašit lidi přílivem migrantů do Evropy. A každý, kdo žije mimo Evropskou unii, je potenciální migrant. Tihle týpci si přejí, abychom se báli celého zbytku světa. Jasně, já vím, Evropa není nafukovací. Všichni obyvatelé neobyvatelných míst se do ní nevejdou. I tak je mi těžko, když čtu o tom, jak lidé na Ceutě statečně bránili evropskou exklávu. Prý příchozím odmítli poskytnout potravu i vodu. Mnoho migrantů zemřelo. Myslíte, že odmítnutím dát vodu žíznivým obyvatelstvo Ceuty pomohlo zachovat evropské hodnoty? Pokud ano, bude pro mě těžké zachovat si k evropským hodnotám úctu.
2: Glosou Ivy Pekárkové končí úterní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
5: Pro a proti.
9: Dvě desítky předních českých ekonomů se v dopise přidali k prezidentovi a varují poslance před rozvolňováním rozpočtových pravidel, k čemuž se chystá vláda. Hrozí nezodpovědné hospodaření s veřejnými financemi? A nebo má pravdu ministryně Alena Schillerová, když říká, že novela rozpočtových zákonů absolutně nemá alternativu? Debatovat budu se signatářem výzvy, bývalým guvernérem Centrální banky a někdejším premiérem Jiřím Rusnokem a s poslancem vládní SPD Janem Hrnčířem.
5: Pro a proti Lucie Vopálenské zítra po 9:30 na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Alexandra Vojtašeková, Fjaka. Chorvatská sezóna. Díl čtvrtý. O italsko-chorvatských konfliktech v kontextu meziválečného období druhé světové války a prvního desetiletí existence socialistické Jugoslávie rozmlouvám s Frankem Dotou, autorem knihy Bojující poválečná doba a také, jak sám říká, prvním Chorvatem v rodině. Z otcovy strany je italského původu a ze strany matčiny i strýcem, protože právě takto se sebe určují jeho příbuzní po přeslici. Aby ze sebe schodili stigma fašistů, začali Italové po válce prosazovat narrativ označovaný jako Italiani brava gente, tedy Italové dobří lidé. Ten hlásá, že italská okupace byla vlastně lehká a příjemná a Italové místo, aby bojovali, tak hlavně popíjeli víno, proháněli místní ženy a zpívali. Jedním z klasických příkladů tohoto narrativu je film Středozemí, který pojednává o italské okupaci Řecka. To se podobá dovolené spojené s letním románkem, vypráví mi Dota. Ve skutečnosti však byla italská okupace Řecka mimořádně krvavá a krutá, podobně jako i v případě Dalmácie a obecně celé jižní Jugoslávie. Také na italské Istrii docházelo k řadě násilností a k terorizování obyvatelstva. Když tedy partizáni v roce 1943 převzali na několik měsíců kontrolu nad poloostrovem, řada lidí se rozhodla zjednat spravedlnost naslepo. A slepá spravedlnost se občas přerodí v neopodstatněnou mstu. Odhaduje se, že v září 1943 bylo zabito až 500 lidí italské národnosti, především známých místních fašistů. Dota mi vypráví příběh své rodiny. Jeho dědeček, který pocházel z jižní Itálie, byl poslán na Istrii, aby tam absolvoval vojenskou službu. Vypukla válka, ale naštěstí byl do armády povolán na poloostrově. V takzvaném mezidobí se seznámil s babičkou, rodilou Istrijkou a ještě za války se vzali a narodili se jim dvě děti. Vesnička Mala Učka, odkud babička pocházela, byla v roce 1944 vypálena německými nacisty. Tento akt teroru byl varováním pro místní obyvatelstvo, aby si od partizánů působících v regionu udržovalo odstup. V roce 1945 obsadila Istrii spolu s Terstem jugoslávská armáda s cílem později tato území anektovat. Během prvních poválečných měsíců tam přišlo o život několik tisíc lidí, nejen italské národnosti. Lidová moc soudila a odsuzovala, svědomitě vyhledávala více či méně smyšlené nepřátele národa. Docházelo i k tomu, že se přílišná moc koncentrovala v rukou jedinců, kteří toho využívali k vlastním, ne vždy vznešeným cílům. Tehdy se v italském tisku poprvé objevilo slovo, které se později stalo symbolem tohoto dění – fojba. Fojba je označení na Istrii početných hlubokých krasových jeskyň, do nichž byla házena těla zavražděných. Po skončení války, kdy Italové hromadně opouštěli Istrii, se Frankův dědeček rozhodl zůstat. Pocházel z chudobné zemědělské vsi poblíž Bari. Istrie, zvláště pak Opatia a její okolí, jemuž se krátce předtím přezdívalo Habsburská riviéra, se mu jevila se svým průmyslem, urbání strukturou a rekreačními letovisky jako vrcholná podoba civilizačního vývoje. Socialismus ani kapitalismus pro něj nic neznamenali, byla to prázdná slova, vypráví Dota. Naproti tomu moc dobře věděl, v jakých podmínkách žil kdysi a jak se mu vedlo zde. Proto se nevylekal, tak jako spousta místních Italů, příchodu komunistické moci. Místní konflikty ani soupeření se ho taky netýkali, vždyť nebyl odsud. Tím, že se oženil s babičkou, ovšem získal síť styků, příbuzné a přátele. V houštině narrativů o dějinách a současnosti Chorvatska občas není snadné vyhmátnout fakta.
nebo aspoň relativně neutrální úhel pohledu. Optimisté přesvědčení o tom, že čísla nelžou, by si měli porovnat počty Italů, kteří utekli nebo byli vysídleni anebo vycestovali z Istrie během prvního poválečného desetiletí. 100 až 150 tisíc kolaborantů s fašisty nebo oportunistů zaslepených strachem, kteří se báli ruky spravedlnosti nového režimu, pravili jugoslávské statistiky. 350 až 450 tisíc nevinných lidí vyděšených blížícími se krvelačnými komunistickými barbary, psali v 90. letech italští historikové, zpravidla duchovní dědici nebo potomci vysídlenců. Přibližně 200 tisíc Italů uvolili se ke kompromisu chorvačtí historikové po roce 1991. Avšak za setrvalého zdůrazňování správnosti připojení většiny území poloostrova k Chorvatsku, už nikoli k Jugoslávii, partizáni totiž nenadále získali zřetelnou národní příslušnost. Pravicoví a katolicko-vlastenečtí dějepisci měli s touto historií velký problém, který se naprosto netýkal statistických údajů. Rétorika chorvatské nezávislosti se totiž zakládala na zlých komunistech. Chápání Jugoslávie jako žaláře národů a obrazu partizánů jakožto někoho, kdo v roce 1945 vyvraždil opravdové chorvatské vlastence. Jenomže, jako na potvoru, to byli přesně ti samí partizáni, kdo osvobodil z italského panování Istrii, kolébku chorvatského rodu. Z tohoto důvodu byli z příběhu o navrácení Istrie a jejím opětovném připojení k mateřské domovině důkladně vymazány veškeré třídní, sociální či politické aspekty. Až na ten jediný podstatný. Národní. Podobně konec konců italští pravicoví historikové pokládají vše, co se tehdy odehrálo, za pronásledování namířené proti jejich krajanům výhradně kvůli jejich národnosti. Je to smutné, ale to, že Italové po válce opustili Istrii, bylo do jisté míry zkrátka neblahým dozvukem druhé světové války, podobně jako vysídlení Němců z Polska nebo Československa, vysvětluje Midota. Roviň, v němž odedávna převažoval italský živel, mi v tomto smyslu poněkud připomíná poválečnou Vratislav. Zároveň je mimořádně zajímavé pokusit se srovnat způsob, jak se o těchto událostech mluví, s narrativem, který se vytvořil ve vztahu k Srbům prchajícím z krajiny po operaci Bouře. Oficiálně říká Chorvatsko totéž, co kdysi Jugoslávie o Italech. Tedy, že žádný nátlak se nekonal, Srbové tam mohli zůstat, ale odjeli, neboť na nich lpěla tíha viny, ale i v důsledku lží z Bělehradu, který je sytil obavami z krve žíznivých Chorvatů. Lze se samozřejmě dohadovat, kdo si začal, do jaké míry obyčejní Italové kolaborovali s fašisty, anebo zda měli Srbové v krajině právo se vzbouřit. Pravda je ovšem taková, že nátlak se občas ukazuje jako příliš silný. Být Italem na Istrii v roce 1945 bylo extrémně obtížné.

Dlouhá léta se o tom, co se na poloostrově odehrálo v letech 1943 a 1945, mimo oficiální propagandu, jež oslavovala obětavost a triumf osvoboditelů, příliš nemluvilo. Jugoslávie byla vybudována na mýtu bratrství a jednoty. Měla tedy dobrý důvod zamlčet akty krvavé pomsty a odjezdy italského obyvatelstva, které probíhaly až do půlky 50. let. Italové žijící na Istrii mohli posílat děti do italských škol, mluvit italsky a formovat italské spolky pod podmínkou, že nebudou zpochybňovat jugoslávskou územní integritu a nebudou se vracet k bolestivým otázkám. Nebyli menšinou utlačovanou, ale dozajista spacifikovanou, říká Midota. Otázka vysídlenců a istrijských jam se vrátila na pořad dne teprve v Itálii v 90. letech, kdy se změnila situace na tamní politické scéně. Přestala platit nepsaná dohoda, podle níž se nepouštěly k moci politické strany, jež před rokem 1943 spolupracovaly s fašisty. Vrátili se do hry a postkomunistické strany naopak začaly být vnímány jako zkompromitované. Nakonec v mnoha zemích byly po pádu berlínské zdi vykopávány hroby z druhé světové války. Do 90. let neměla Itálie důvod jitřit své vztahy s Jugoslávií, jež byla přeze všechno silným státem. Naopak zemí, které vznikly v důsledku jejího rozpadu, už se nemusela nijak zvlášť obávat. Poprvé zaznívá v kontextu tehdejších událostí pojem etnické čistky. Hodí se přímo náramně. Jsou 90. léta a Balkán se topí v krvi. Z pohledu průměrného Evropana je situace jasná. Tamní národy se opět navzájem masakrují. V balkánském kotlíku to jako vždy vře, takže by se asi nikdo neměl divit, že historie známá z balkánských válek a druhé světové války se zase opakuje. V italských médiích se téma ujímá, protože Italové touží být nejen pachateli, ale také oběťmi druhé světové války. V té době vyhlášený Den památky obětí FOIP a istrijsko-dalmatského exodu připadá na datum nikoli náhodné. 10. února je totiž výročí pařížských dohod, na jejichž základě byla v roce 1947 Istrie přiřknuta Jugoslávii. V blízkém termínu, 27. ledna, je zároveň Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Tím události ztrácejí svůj kontext, jako by se před rokem 1945 neodehrálo nic a Slované odkud si přišli na Istrii, vyvražďovali, obsazovali a vyháněli. To je však perspektiva Říma, domnívá se Dota. Italská menšina na Istrii má spíše opačný problém, který také vznikl v poválečných dobách. Je poddajná, nebouří se a pasivně přijímá svou situaci. Italská identita Istrie je dnes otázkou z pomezí cestovního ruchu a etnografie, možná ještě kultury, avšak z historického hlediska. Nemá žádnou souvislost se široce chápanou politikou. Na Istrii jsme hrdí na naši údajnou multietnicitu. Ve skutečnosti se právě zde brutálně střetly chorvatský, slovinský a italský nacionalismus. Mluvit o starých dobrých časech je fajn, ale fakticky nic takového nikdy nebylo. Dokonce ani za vlády Habsburků, navzdory tomu, co si přerůzní nostalgikové a dědici vídeňské buržoazie myslí. Rakousko-Uhersko byl stát vnitřně natolik rozporný a konfliktní, že jsme se z důsledky těchto národnostních animozit museli vyrovnávat ještě dlouho.

K poslednímu konfliktu došlo na Istrii v 90. letech. Tentokrát se však netýkal paměti, ale reálného prostoru. Vyřešil se bez války a krve prolití. Prostřednictvím dokumentů, přístupových smluv a mezinárodních dohod. Když Slovinsko a Chorvatsko vyhlásili svou nezávislost na Jugoslávii, vypukl mezi nimi hraniční spor, který se týkal především úseku probíhajícího Istrií a Piranským zálivem. Pro Slovinsko to byla otázka mimořádně důležitá, protože na jejím vyřešení záviselo, zda země bude mít přístup k moři. Po uplynutí řady let doutnajícího konfliktu, kdy Slovinsko blokovalo mimo jiné přístupové rozhovory Chorvatska do Evropské unie, byl na základě rozsudku arbitrážního soudu a s ohledem na prohru Chorvatska u Soudního dvora Evropské unie konečně stanoven definitivní průběh sporné hranice. Téměř stanoven. Jedna jediná osada, přesněji vzato jediné obydlí, obývané neústupným Slovincem, totiž nepřestávalo klást odpor. Joško Joras byl pro chorvatská média šašek a provokatér. Naopak slovinští nacionalisté v něm spatřovali bojovníka za prohranou věc a posledního spravedlivého. Pro většinu místních to byl pouhý vcelku neškodný blázen. Joras nesouhlasil s dohodnutým průběhem hranic, podle nějž by se jeho dům ocitl na chorvatské straně. A svůj nesouhlas projevoval velice aktivně a poněkud natruc všem kolem něj. Na jeho domě dlouhou dobu visela obrovská plachta s nápisem Pozor, okupované území Slovinska! Aby se nemusel podrobovat dle jeho mínění ilegálním hraničním kontrolám, překonával hraniční řeku Dragonia plavmo. Nejprve se odmítl napojit na chorvatskou vodovodní síť, pak se pokoušel prokopat se k trubkám slovinského vodovodu. Když se mu to nepovedlo, tvrdošíně si vodu kupoval v lahvích. Mimo to traktorem zničil dle svého názoru protiprávně vybudovaný chodník, blokoval silnici a hraniční přechod nebo držel hladovku. Stručně řečeno, po řadu let všemi možnými způsoby komplikoval život především sobě.

Rozhodla jsem se, že se na slavnou hranici zajedu podívat. Jen tak ji překročit a mrknout se na Istrii z druhé slovinské strany ovšem nesmím. Stále je totiž pandemie a já bych po téhle své procházce musela do karantény. Celníci nejsou z mé přítomnosti nadšení, zapříst s nimi hovor se mi nedaří. Vážnost státní moci, stělesněné zamračeným třicátníkem, mi připomíná, že bych se tu neměla motat ani pořizovat fotky. Zahnu tedy do úzké boční uličky, která vede těsně u řeky, jejímž korytem byl vytyčen průběh kdysi sporné hranice. Mezi polnostmi stojí jediný dům. Vedle budovy zahlédnu zrezivělý automat na vodu v lahvích a velikou slovinskou vlajku. Na zdi je černým písmem napsáno: I tady je Slovinsko. Lehce chátrající dům stojí v bezprostředním sousedství gigantického hotelového komplexu a kasína, ale kolem se potulují kočky, o kus dál se pasou krávy a na místě vládne mírný nepořádek, typický pro zemědělské usedlosti, kde spolu žijí lidé různých generací a zvířata. Předem jsem se neohlašovala, neboť Joras už dlouhá léta nemluví s chorvatskými novináři a také vůči slovinským médiím chová určité předsudky. Zvídavost mi však nedovoluje prostě jen tak odjet. A tak si oživuju všechna slovinská slovíčka, co znám, a zmáčknu domovní zvonek s jeho jménem. Nijak nadšeně se netváří, ale mé koktání a polské občanství jej nakonec přesvědčí. Když mu říkám, že ho zdržím jen pár minut, rozčiluje se, vždyť ta věc se nedá objasnit za 5 minut. Zvolá a vede mě do obýváku na gauč. Joško Joras nepůsobí jako blázen. Tento nevysoký, šedivý chlapík v polokulatých brýlích ovšem už na první pohled vypadá jako člověk neuvěřitelně zarputilý a tvrdošíně přesvědčený o své pravdě i obrovské spoustě příkoří, která se mu dějí, což je dosti výbušná směsice. Zákon je zákon, platí přece nějaká pravidla, ne? Vzteká se. Já nemám nic proti Chorvatům, klidně bych v Chorvatsku mohl bydlet. Vždyť já ani pořádně nevím, kdo byl můj otec, možná byl dokonce Chorvát, ale to v tomhle případě není podstatné. Já prostě jen požaduju dodržování pravidel. Už od římských dob existuje právo a toho je třeba se držet. Těmi pravidly však, podle Jorase, nejsou aktuálně platné mezinárodní smlouvy, jelikož ty vycházely z dřívějších machinací při dělení pozemků v katastru. Podává mi rychlou přednášku z historie a při té příležitosti mě zkouší ze spousty letopočtů a obsahu různých smluv a dohod. Když odpověď neznám, jen si stěžka povzdychne a postěžuje si, že musí neustále všem vysvětlovat základy. Plynule skáče mezi érou Rakouska-Uherska a počátky socialistické Jugoslávie, ukazuje mi plány, dokumenty a soupisy obyvatelstva. Nejvíc nenávidí komunisty a právě oni podle jeho názoru obvykle nesou vinu za vše. Byli to nedouci z lesa, řeční, ničemu nerozuměli. Konec konců tady u nás žádní partizáni nebyli. Všecky ty jejich údajné akce, po kterých se to tady rozdělilo, byla jedna velká bouda. Výhrady má i k současným slovinským politikům, kteří nedovedou hájit zájmy svého národa. Vzdělání prý získali v Bělehradě a vůbec jim nezáleží na státu ani spoluobčanech. Naopak Tito byl Chorvat. Takže je jasné, že Chorvati měli lepší styky ve straně, čehož důsledkem je to, co vidíme. Joško se ocitl na nesprávné straně hranic. Chorvatskou adresu neakceptuje, má svoji slovinskou, proto si nepřebírá poštu, nepřijímá pokuty a postihy, kterému město Buje uděluje za stále nové a nové přestupky. O své současné situaci však mluvit nechce. Říká, ať si nejdřív přečtu zapůjčené knihy, a teprve, až budu náležitě vzdělána, tak se s ním můžu pobavit o aktuálních dopadech někdejších pochybení při dělení pozemků. Mile rád mi naopak uštědří lekci z oboru mezinárodní politiky, včetně té polské. Začne mi vysvětlovat, že i když není žádný nacionalista, plně chápe a podporuje stranu Právo a spravedlnost, která v Polsku vládne.
V Evropské unii je obvinujou, že jsou krajní pravice, ale oni jenom bojují za zájmy vlastního národa, vykládá mi. Evropa je čím dál socialističtější, brzy se změní na nový Sovětský svaz nebo nějakou další Jugoslávii a to už pak je jenom krok k úpadku. Každý by měl žít ze své vlastní práce a ne na účet druhých. Brzy si ovšem vzpomene, že tu nejsme kvůli tomu a vrací se k rakouským katastrům, dělení pozemků za císařpána, komunistům, co neuměli počítat, i současným chorvatským politikům falšujícím pozemkové knihy a záznamy v katastru. Co pak člověk může mít dvě adresy? No řekni, je to normální? Nakonec mi dává své telefonní číslo, pochopitelně slovinské. Domýšlím si, že při své tvrdošínosti určitě platí za roaming. Naštěstí to od vstupu Chorvatska do Evropské unie není žádná horentní suma. Když se nakrátko odmlčí, vidím před sebou sedmdesátníka unaveného životem. I když je stále zdatný, už neplave přes řeku jako ještě před nějakými 15 lety. Ke dveřím mě vyprovází pes typu dlouhosrsté kólie, který většinu času, který jsme strávili povídáním, střídavě olizoval svému páníčkovi ruce nebo na něj zálibně upíral pohled. Několik měsíců po mé návštěvě v září 2021 byl Joras vystěhován ze svého domu. Když byl definitivně stanoven průběh hranice, Slovinsko svým občanům, žijícím na území, které připadlo Chorvatsku, nabídlo přestěhování a odškodnění. Této možnosti využili mimo jiné Jorasův syn a dcera. Joško odmítl, jelikož, jak to zdůvodňoval, se nemohl podílet na transakci, která se pojila se zmenšením právoplatného území své vlasti. V roce 2017 Chorvatsko prodalo parcelu, kterou měl umanutý Slovinec doživotně v nájmu od Jugoslávie, společnosti Casino Mulino, která zde vybudovala hotel s kasínem. Po několika letech soudních tahanic zazněl rozsudek. Pozemek, na němž má dům se sadem a chová zvířata, užívá Joras protiprávně. Musí se tedy neprodleně odstěhovat, nebo k tomu bude přinucen silou. Majitelem v Chorvatsku registrované společnosti, která Jora se vyhnala z jeho kusu země, je Slovinec.

Istrijskost je nejsilnější subetnická identita v Chorvatsku, řekl mi Dota. A po něm i řada dalších. Nic zásadního se tím ovšem nemění, protože chorvatskému regionalismu, jedné z nejdůležitějších složek kultury této země, byly účinně vylámány zuby. Podobně jako Italové na Istrii se stal součástí kulturní krajiny, pozitivního autostereotypu o pestré a rozmanité zemi, kterou obývají lidé žijící spolu navzájem ve shodě. Odlišnost přišla o svůj subverzivní potenciál a regionalismus a nacionalismus se přestali vylučovat. Jelikož neexistuje jediné Chorvatsko, stalo se zvykem popisovat jej skrze výčet jednotlivých regionů a jejich specifik, přičemž se zároveň zdůrazní jednota celé země. Třeba, že se Istrie vymezovala proti těmto snahám o národní soulad povýšený nad jednotlivá dělítka nejostřeji, nakonec jí nezbylo nic víc, než demonstrovat svůj odpor prostřednictvím spisovatelů vědecko-fantastických knížek. Ale ani oni příliš nevědí, co si počít s poloostrovem poté, co se oddělí od Chorvatska.

0: Z překladu Martina Veselky připravila Jaroslava Jiskrová. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Jakuba Doubravy četla Apolena Veldová. Zvuková spolupráce Ondřej Franěk.
1: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Interview Plus.
2: S nově platnou superdávkou ztratilo nárok na podporu skoro 100 000 lidí. Co to pro ně bude znamenat? Jaké skupiny se propadly a vrátí je zpět do podpůrného systému změny platné od října? Na to se budu ptát Mikuláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu.
3: Jste na opačném konci světa, na služební cestě nebo dovolené a nechcete se vzdát oblíbeného programu Českého rozhlasu Plus? Stačí počítač s internetem nebo mobil s daty. Na stránce plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas vám program Plusu naservírujeme kdykoliv a kdekoliv. A nezapomeňte na profily Plusu na sociálních sítích. I tam je totiž Český rozhlas Plus.
1: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: V celém Česku v úterý padaly teplotní rekordy. Na 12 místech bylo přes 40 stupňů. Unijní ministři zahraničí pochválili Španělsko za rychlé zvládnutí migrační krize v Soutě na africkém pobřeží. Fotbalisté Sparty porazili Lyon na úvod třetího předkola Ligy mistrů, vyhráli 2-1. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů. Je středa 5. srpna, u poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Na všech 171 českých meteorologických stanicích v úterý padl teplotní rekord pro daný den. Polovina z nich pak překonala nebo dorovnala i svá historická maxima. Na 12 místech teploměr ukázal více než 40 stupňů. Na Moravě nebo třeba na Pražském Karlově vůbec poprvé.
5: Nejvíc meteorologové naměřili v Plzni Bolevci. Odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii lidé zažili taky na Moravě. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teplota vyšplhala na 40,9 stupně. Na Pražském Karlově pak meteorologové poprvé naměřili 40,1 stupně. Kvůli vedrům zároveň lékaři hlásí víc pacientů. V pražských nemocnicích jich ošetřili v posledních dnech až o 15% víc. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý dokonce o polovinu víc než běžně. Lidé měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
4: Kvůli suchu a horku platí v části republiky výstraha před vznikem požárů. Hasiči s nimi v úterý bojovali hned na několika místech. Většinou se jim už podařilo dostat plameny pod kontrolu.
6: Na několik hodin zaměstnal hasiče požár lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Odpoledne k němu vyrazilo 31 jednotek, pokračuje mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.
7: Hořily nám keře, suchá tráva.

0: podle eurokomisaře pro migraci obstála při krizi ve španělské Seutě. Magnus Brunner to řekl po mimořádné videokonferenci unijních ministrů vnitra. Do města na africkém pobřeží minulý týden během jediného dne nelegálně připlavalo přes 70 tisíc lidí.
1: Evropská unie i Španělsko podle Brunnera situaci dobře zvládly. Nelegálně příchozí lidé se nedostali do pevninské Evropy. Unijní ministři vnitra zároveň vyjádřili soustrast nad ztrátami na životech. Minulý týden při cestě do Seuty zahynulo 75 lidí. Evropská unie bude podle eurokomisaře Brunnera dál bojovat proti pašeráckým sítím, které lidi na cestu do Evropy posílají. Část států Evropské unie, včetně Česka, v posledních dnech vyzývala k dočasnému vyloučení Španělska ze šengenského prostoru. Nic takového ale ze závěru ministerského jednání nevyplynulo. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Ruské útoky zabily včera u ukrajinského Kramatorsku dva lidi. Pro server Ukrajinská pravda to řekla mluvčí prokuratury Anastasia Medvedová. Zraněných je za úterý nejméně 31 lidí.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu zveřejnil drastické záběry, na kterých ruský dron útočí na prodejce zeleniny v Chersonu. A takové safary na obyčejné lidi Rusové v Chersonu pořádají každý den, napsal Zelenský. Na Kramatorsk ráno Rusko zaútočilo několika leteckými bombami FAB-250. Poškodili 6 bytových domů, 2 školy, banku, poštu, obchody a zaparkovaná auta, oznámil náčelník Doněcké oblastní vojenské správy Vadim Filaškin. Raketa Onyx dopadla na předměstí Oděsy a poškodila obchody, uvedly místní úřady. Další rakety zasáhly přístav a lodě. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Strany a hnutí v úterý odevzdali kandidátní listiny do podzimních komunálních i senátních voleb. Teď budou mít ještě zhruba 2 týdny na odstranění chyb a nedostatků. Všechna jména oficiálně zveřejní v týdnu od 24. srpna na svých stránkách Český statistický úřad. Například hnutí ANO nezařadilo na kandidátku do komunálních voleb hejtmana Moravskoslezského kraje a radního města Havířova Josefa Bělicu. Radiožurnálu to potvrdila jeho stranická kolegyně, současná primátorka Havířova Iveta Kočí-Palkovská, s tím, že hnutí preferovalo jiné kandidáty a výběr schválilo i vedení ANO.
3: Lídrem kandidátky jsem já, současná primátorka. Místní organizace sestavila tým z kandidátů, kteří nejsou zatíženi dalšími činnostmi a jsou tedy připraveni věnovat se práci pro město Havířov naplno.
0: Hejtman Josef Bělica zatím na dotazy Radiožurnálu nereagoval. Komunální volby a první kolo voleb do třetiny senátu budou 9. a 10. října. V irském Dublinu pohřbili hudebníka a kytaristu Glena Hansarda. Zemřel minulý týden po havárii na motorce. Bylo mu 56 let. Poslední rozloučení sledovali tisíce lidí v dublinské katedrále i na velkoplošných obrazovkách před ní.
4: Okolí katedrály se ozýval potlesk, už když Hansardovi blízcí nesli do katedrály proutěnou rakev. Postupně ji obklopili jeho kytarami. Podle kněze byl obřad oslavou jeho života. Frontman kapely U2 Bono vzpomínal, že měl Hansard díky lásce k hudbě tisíce nejlepších přátel. Po boku písničkáře Eddieho Vedra vystoupila i česká zpěvačka Markéta Irglová, se kterou naspíval Oscarový hit Falling Slowly. V zaplněném kostele se všichni jeho hudební kolegové úplně naposledy rozloučili skladbou Forever Young od Boba Dylana, který Hansarda ke kariéře písničkáře inspiroval. Jiří Kordík, Radiožurnál.
0: S měsícem se dnes srazí vysloužilá kosmická raketa. Výpočty amerických astronomů předpovídají srážku na 8 hodin a 35 minut ráno českého času. Jde o neovladatelný druhý stupeň rakety typu Falcon 9. Před rokem a půl vynesl na cestu k měsíci 2 kosmické sondy.
5: Vlivem sluneční aktivity a gravitačních sil se raketový stupeň neplánovaně vydal na cestu k měsíci, uvedla v přenosu NASA Juliana Šajmenová ze SpaceX. Náraz bude pozorovatelný ze Země jen silnými dalekohledy, nebo z oběžné dráhy, říká Tomáš Přibyl z Hvězdárny v Brně.
6: Sondy, které krouží kolem měsíce, vlastně mají možnost zpozorovat vznik nového kráteru. A když se na něho pak podíváte, tak máte možnost určit charakteristiky měsíčního povrchu tady v tomto místě.
5: Vědci doufají, že tím zjistí nové podrobnosti o složení měsíčního povrchu. Martin Srb, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Sparty vstoupili do kvalifikace Ligy mistrů vítězně. V úvodním utkání třetího předkola porazili doma po obratu Olympique Lyon 2-1. V závěru prvního poločasu si dal vlastní gól obránce Martin Suchomel.

0: Po změně stran skóre otočili bek Matěj Rineš a křídelník John Mercado. Kapitán soupeře Corentin Tolisso neproměnil penaltu. Pro Pražany šlo v sedmém vzájemném zápase o první vítězství nad Lyonem. Mluví o tom záložník Sparty Adam Karabec.
1: Je to nějaký fakt, ale v celku to, myslím, nic úplně neovlivní. Pro nás tenhle výsledek je hrozně důležitý, že nám to dodalo velký sebevědomí, že můžeme hrát takovýhle zápasy a můžeme odehrát na takovýhle úrovni. Takže si myslím, že hlavní je teď ten výsledek a hlavně jakým stylem jsme to odehráli.
0: Odveta je na programu v úterý v Lyonu. Pokud Sparta přes francouzský tým postoupí, ve čtvrtém předkole se utká s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
2: Stržení na pražském okruhu u Barandova a překážka na D1 za Koberovicemi. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením u Barandova. Na 16. kilometru byl zastavený provoz po nehodě. Teď už se projíždí jedním pruhem, kolona z 15. kilometru je na necelou čtvrt hodinu. Na D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu v mírné zatáčce označený světelnou šipkou. Podobnou překážku čekejte i na D6 z Karlových Varů do Prahy. Za nájezdem od Unhoště na kilometru 11,5 stojí porouchané nákladní auto. A silnice 38 z Mladé Boleslavy do České Lípy je po večerní nehodě u Bezdězu opět průjezdná. Vyšetřovali tam kolizi osobního auta s motorkou. Teď už projedete bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 a na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Co obsahuje dohoda o odzbrojení hnutí Hamas, kterou ohlásil americký prezident? Kdy a za jakých okolností by se z pásma Gazy mohla stáhnout izraelská armáda? Jaká je v Gaze situace a jak jednání o Gaze i postup vůči Iránu ovlivňují blížící se volby v Izraeli? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
5: Dobrý den, děkuju.
4: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Každopádně už v pátek oznámil prezident Spojených států Donald Trump, že jim vytvořená Rada míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení hnutí Hamas a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. Dohoda bude podle Trumpa naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Je jasné, jak přesně by to mělo probíhat, případně s jakými podmínkami ten plán počítá?
5: Jak už jsme zvyklí u různých dohod, které ohlásil prezident Trump, tak to úplně jasné není. Samozřejmě, pokud by to všechno bylo tak, jak vy jste teďka říkal, tak je to něco...
4: Hlavně, jak napsal Donald Trump.
5: Jak napsal Donald Trump na svých sociálních sítích, tak by to bylo něco, co by bylo výrazným průlomem a bylo by to velkým přínosem jak pro Izrael, tak pro celý region, a opravdu by to znamenalo odzbrojení Hamásu. Ale v tom, co se dostává navenek z té dohody, tak tam jsou různé formulace, které jsou velmi vágní a vysvětluje si je zase, jak již je dobrým zvykem, Hamas jinak nežli Rada míru a ještě jinak než Izrael. Takže Izrael je lehce znepokojen tím, jak bude ta dohoda právě interpretována. Pokud by znamenala skutečné odzbrojení Hamasu, tak by to bylo dobře a ano, izraelské jednotky by se pak z Gazy stáhly, ale podle různých vyjádření Hamasu by nemělo dojít k jeho úplnému odzbrojení, ale v zásadě ty zbraně by si někam odložil a nechal je tam zamčené pod dohledem nějakých jiných palestinských frakcí nebo palestinských policistů, což v Izrael nepovažuje za dostatečné odzbrojení nebo za garanci toho, že k těm zbraním se nikdo jiný nedostane. Takže určitě je to krok správným směrem, ale jak to nakonec dopadne, bych řekla, že zatím ještě není není jisté.
4: Donald Trump napsal tedy v pátek, že se dosáhla dohoda. Včera ale mluvčí izraelského premiéra řekl, že Izrael sdělil Spojeným státům své připomínky a znepokojení týkající se té dohody. Včera o podobě toho, co tedy by mělo být dohodnuto, jednal izraelský premiér Netanyahu se zástupci Rady míru. Znamená to, že Donald Trump tu dohodu oznámil, aniž by s ní souhlasil Izrael?
5: Já se domnívám, že ta dohoda byla v jakési ústní podobě, že bylo dosaženo něčeho, na co přistoupil Hamás, a zřejmě ti vyjednavači, včetně Rady míru, se domnívali, že to je v rámci toho, s čím již předtím Izrael souhlasil nebo k čemu jim dal mandát. Nicméně právě díky těm různým interpretacím bude potřeba to ještě nějakým způsobem dále domluvit. V každém případě Izrael říká, že je ochoten se stáhnout z pásma Gazy, ale až ve chvíli, kdy Hamás bude plně odzbrojen. Což jako v tuhle tu chvíli není jisté, jakým mechanismem a kdy k tomu skutečně dojde.
4: A také jestli Hamas na tohle přistoupí, protože když jsem četl páteční vyjádření zástupců hnutí Hamas, tak tam to bylo, že by se armáda izraelská měla začít stahovat dříve, než bude kompletně dokončeno to odzbrojení.
5: Ano, to je další otázka, nicméně Rada míru potvrdila, že podle té dohody, tak jak oni interpretují, musí být prvé otevzdány zbraně a pak se Izrael teprve bude stahovat z toho pásma Gazy.
4: Řeší se v rámci toho odzbrojení i budoucnost a stav těch pověstných tunelů, které v Gaze jsou?
5: Ano, nějakým způsobem ano, a zase to není úplně jasné, ale tunely by měly být zneprůchodněny nebo podle té dohody by měly prostě být nefunkční ve chvíli, kdy se v Izrael bude stahovat. A zase v té oblasti, ve které izraelská armáda působí, tak tam se o znefunkčnění tunelů postará sama, ale v té druhé části, kde dá se říct vládne Hamas nebo vládne trochu chaos, tak tam to musí udělat nějaké jednotky, které budou souviset s tou Radou míru.
4: Existují nějaké aktuální věrohodné odhady, kolik jakých zbraní vlastně Hamas má? Jak náročné to odzbrojení bude?
5: Já tyhle ty čísla neznám, ale Hamas o velké množství zejména těch těžkých zbraní přišel a část z nich bude někde zasypána ještě v těch tunelech. To znamená, že jako těch zbraní nemá zdaleka tolik, jako jich mýval v minulosti, a nemá ani možnost, jak by se tam v tuhle tu chvíli další zbraně dostávaly. Nicméně pořád tam nějaké zbraně jsou. Otázka je vždycky ještě těch takzvaných lehkých zbraní nebo ručních zbraní, které Hamas říká, že potřebují jako k sebeobraně. Izrael je nepovažuje za zbraně, které by byly méně nebezpečné nežli jiné. Takže těch zbraní je určitě ještě dost a nebude jednoduché je všechny pozbírat. Součástí té dohody by asi taky mělo být, nebo se někde objevilo, že by měla být imunita pro ty členy vedení Hamásu nebo vyšší představitele Hamásu, kteří ty zbraně odevzdají, a teďka není jisté, jestli se musí také zavázat, že opustí pásmo Gazy nebo nikoliv, ale to je další otázka, která není ještě úplně vyjasněna.
4: Vy jste říkala, že další zbraně se k Hamásu nemohou dostat, ale mluvčí izraelského premiéra včera agentuře AFP řekl, že podle poznatků izraelských tajných služeb se Hamás snaží od začátku toho aktuálního příměří přezbrojit, že navíc rekrutuje nové členy. Jsou k tomu nějaké další detaily?
5: Tak to přezbrojení, já si pořád myslím, že to jenom ve velmi malé míře probíhá pomocí dronů přes egyptskou hranici. To je v zásadě ta jediná cesta, která je otevřená, ale v egyptsko v gazánskou hranici monitoruje IDF a řekla bych, že se nedaří velkému množství dronů tu hranici překonat. Teďka, co jste se ptal, ještě jste se ptal na něco dalšího.
4: Já myslím, že tohle odpovídá, nebo tahle odpověď mě úplně uspokojuje. Ještě k Hamásu jedna věc. Jak silný vlastně aktuálně je?
5: Hamás je zřejmě velmi oslabený. V době své největší síly na začátku té války se říkalo, že má 40 tisíc přibližně bojovníků jako v plné síle plus celou další řadu stoupenců nebo lidí, kteří nebyli ve zbrani, ale patřili k Hamásu. Nyní podle izraelských odhadů je to několik tisíc, 3 až 4 tisíce bojovníků, což není mnoho, ale ti lidé jsou v zásadě v zoufalé situaci a často si můžou myslet, že nemají na výběr, že jejich jedinou volbou je buď dále pokračovat v té ozbrojené činnosti, anebo se nechat zabít izraelskou armádou a nevidí tam žádné východisko. Je možné, že někteří z nich, právě kdyby tahle ta dohoda byla jasně akceptována všemi stranami, tak by přivítali tu cestu ven.
4: Velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchyňová-Šmigolová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Izrael čekají na konci října parlamentní volby. Může to vést k tomu, že izraelští politici na dohodu o stažení z Gazy spíše přistoupí, anebo naopak se dá čekat, že do voleb budou ostražití a budou se zdráhat?
5: Dá se čekat, že do voleb bude každé téma součástí volební kampaně a premiér Netanyahu, který je ten hlavní, který rozhoduje o tom, zda dohoda bude přijata nebo nebude přijata, ten se bude rozhodovat podle toho, trochu podle toho, co mu řeknou volební průzkumy. Pokud bude mít dojem, že ta dohoda je natolik pro Izrael dobrá, že ji bude moct prodat jako své vítězství, jako že se podařilo to, co od začátku té války říkal, čili porazíme Hamás a Hamás přestane existovat, tak na tu dohodu podle mě bez problému přistoupí. Pokud mu bude moct opozice věrohodně vyčítat, že ta dohoda nesplňuje ty izraelské požadavky a že v zásadě se podrobil nějakému mezinárodnímu tlaku a přistoupil na něco, co není pro Izrael výhodné, tak je pravděpodobné, že ta jednání bude nějakým způsobem protahovat. Tam se budou samozřejmě profilovat i ty malé koaliční strany, které jsou radikálnější a které si budou chtít získat další voliče na kritice čehokoliv, na co by vláda, byť s jejich účastí, přistoupila. Můžeme, pokud by ta dohoda byla schválena, tak možná můžeme očekávat i demonstrativní odchod některých stran z té vlády, která už v zásadě končí.
4: To znamená, že by to bylo spíš gesto. Jak se Izraelci aktuálně na to současné dění okolo Gazy dívají?
5: Pro Izraelce je podle mého názoru Gaza trochu méně důležitým tématem v tuto chvíli, nežli je jak Libanon, tak Irán. Mají pocit, že ten problém Hamásu byl z větší části vyřešen a v podstatě pozornost ke Gaze připoutala právě až tahle ta dohoda, která přišla v době, kdy už v zásadě nikdo v Gaze neočekával žádný posun. Izraelci, a to napříč politickým spektrem, si nepřejí vrátit se k situaci, kterou oni nazývají 6. října, čili den před těmi útoky 7. října, aby izraelská hranice byla otevřená a zranitelná před něčím podobným, co Hamás provedl, a aby se něco takového mohlo v budoucnu opakovat. To znamená, že si přejí buď, aby tam zůstala izraelská armáda v nějaké míře v pásmu Gazy, anebo aby Hamás skutečně přestal existovat jako relevantní ozbrojená síla.
4: V poslední době často přicházejí informace o zásazích izraelské armády v Gaze. Podle zdrojů Reuters izraelské útoky v posledních dnech zabily desítky lidí. Mohli jsme ve zpravodajství slyšet a číst konkrétní příběhy, tak jak tedy je prezentují palestinské úřady. Jaká je vlastně teď situace v Gaze?
5: V Gaze situace Pokud jde o humanitární situaci, tak je v zásadě dobrá. Přichází tam velké množství potravin, velké množství zdravotnického materiálu. Pokud jde o to,
4: Já se omlouvám, že vám do toho skočím. Říkáte v zásadě dobrá. Já jsem v minulých dnech četl reportáže o tom, jak tam chybí léky, jak tam není možné léčit nemocné rakovinou. Tak možná, co to znamená zásadně dobrá? Nebo v zásadě dobrá?
5: Znamená to, samozřejmě léčba rakoviny je asi něco trochu jiného a ti pacienti s rakovinou byli i před válkou po dohodě s Izraelem velmi často transportováni do zahraničních nebo přímo izraelských nemocnic, ale pokud jde o běžné nemoci, pokud jde o potraviny, tak běžné léky, ty tam přicházejí podle mého názoru a nejen podle mého názoru v opravdu nejen dostatečném, ale řekla bych i nadbytečné množství a to potvrzuje právě ten výbor nebo ta organizace takzvaná CMCC, která monitoruje to příměří a která byla zřízena jako servisní organizace Rady míru. Ta každý den publikuje data, kolik prošlo kamionů s pomocí a jakého typu pomocí do Gazy. Ale vy jste se ptal spíš nežli na tuto situaci.
4: Já jsem se ptal na oboje, tak jak na humanitární situaci, tak také na tu bezpečnostní. Jak Izraelci vysvětlují ty zásahy, o kterých v podstatě každý den slyšíme?
5: Izraelci říkají, že v rámci toho příměří od samého začátku bylo povoleno, nebo měli souhlas s tím, že mohou likvidovat osoby, které se podílely na útocích 7. října a říkají, že ti, kteří byli nyní eliminováni, jsou právě přímí účastníci těch útoků na Izrael 7. října. A to, že ty útoky zesílily v posledních dnech, podle mě právě souvisí s tou dosaženou dohodou a s tou možností, že pokud by došlo k odzbrojení Hamásu nebo pokud by ta dohoda byla implementována, tak už by Izrael tyto zásahy provádět nemohl, takže se snaží zlikvidovat všechny ty teroristy ze 7. října, o kterých ví co nejrychleji. A to potvrdil jak izraelský premiér, tak v zásadě všechny opoziční strany, že všichni, kteří se na útoku 7. října podíleli, kteří přišli toho 7. října do Izraele a rabovali a vraždili a tak dále, že budou potrestáni, buď jsou zajati v izraelských věznicích a budou souzeni, anebo tedy budou, jak Izrael říká, eliminováni.
4: Jakou představu mají izraelští politici o budoucnosti Gazy a je a očekáváte, že bude i tohle velkým tématem předvolební kampaně?
5: Domnívám se, že Gaza bude menším tématem volební kampaně nežli Irán. Irán je v tuto chvíli to téma, které je pro Izrael nejdůležitější a v izraelští politici jsou velmi explicitní v tom, že oni nechtějí Gaze vládnout, že Izrael nechce mít nad Gazou jakoukoliv politickou kontrolu. Oni souhlasili v rámci toho Trumpova 20-bodového plánu s tím, že vznikne ta palestinská odborná jakoby vláda.
4: Technokratická,
5: technokratická vláda, na které se nebude přímo podílet palestinská samospráva, ale samozřejmě ti lidé, kteří v té technokratické vládě jsou často s palestinskou samosprávou spojení. A další část je právě to odzbrojení Hamásu a to, že Hamás nebude mít na osud Gazy další vliv. Do větší hloubky propracované plány pro budoucnost Gazy jsem od izraelských představitelů neslyšel.
4: Velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Už jsme se několikrát dotkli toho, že v Izraeli budou parlamentní volby na konci října. Jaké dávají předvolební průzkumy šance Benjaminu Netanyahuovi, že i po těchto volbách bude v čele vlády?
5: Tak ty šance jsou, řekla bych, v tuhle tu chvíli více nejisté, než byly ještě před pár měsíci, řekla bych před tou poslední válkou s Iránem. Většina průzkumů stále ukazuje, že Likud premiéra Netanyahu a ty volby vyhraje. Některé průzkumy dávají na stejnou úroveň stranu generála Gadiho Eisenkota, která je úplně nově vzniklou stranou. V Izraeli je tradice toho, že nově vzniklé strany, že těm se dobře ve volbách daří. Větší problém pro premiéra Netanyahu je ta schopnost sformovat povolební koalici. To znamená, že ty další strany, se kterými tu současnou vládu tvoří, buď nemusí do parlamentu projít, nebo to vypadá, že získají míň křesel, nežli by bylo potřeba, aby ta vláda mohla dále vládnout. Na druhou stranu ty opoziční strany také nemají dost křesel na sformování vlády v tom formátu, ve kterém by vládnout chtěli, protože tam je, kromě těch ultraortodoxních a těch takových těch extremistických stran, je tam přibližně 10% hlasů, které by měly připadnout arabským stranám, a většina těch stran i opozičních deklarují, že v tuto chvíli nechtějí s arabskými stranami do vlády.
4: Ono to povolební vyjednávání v Izraeli nebývá jednoduché. Mimochodem, když tedy teď před 2 týdny izraelský parlament dokončil své poslední řádné zasedání, tak ono to bylo poprvé od roku 1988, kdy tedy volby v Izraeli budou v řádném termínu. Ta současná vláda Benjamina Netanyahu je prvním izraelským kabinetem, který vydržel celé volební období od roku 1973, to znamená za více než půl století. Dá se tedy očekávat, že to bude komplikované a že třeba se novou vládu po volbách nepodaří sestavit?
5: I to je možné, ale spíš si myslím, že se nějakou vládu sestavit podaří a že můžeme očekávat i překvapivý vývoj. Řada těch opozičních stran vyjadřuje preference pro to, co se nazývá silná sionistická většina. To znamená spolupráce stran napříč, řekněme, politickým spektrem, který těch stran, kterým záleží na budoucnosti státu Izrael, to znamená s vyloučením těch ultraortodoxních a těch arabských stran. Tam by mohl hrát potom roli jak premiér Netanyahu, nebo spíš jeho Likud bez premiéra Netanyahu a ty různé sekulární opoziční strany.
4: Samozřejmě to budeme sledovat, uvidíme, co se po volbách na konci října bude dít. Dá se odhadovat, jestli a jak ty volby mohou změnit přístup Izraele ke konfliktu s Íránem?
5: Tak hlavní změna, pokud by nebyl premiérem Benjamin Netanyahu, aby byla ve vztahu izraelského premiéra a premiéra prezidenta Trumpa, protože ta vazba přes to, co se říká a přes to, jak se mluví o různých rozporech, tak ta vazba mezi Trumpem a Netanyahuem je velmi silná. Oni si telefonují, říkají si věci velmi na rovinu a Trump na Benjamina Netanyahu a do jisté míry dá. Pokud by byl premiérem kdokoliv jiný, tak tato vazba by se musela teprve budovat a nedomnívám se, že nějaký jiný politik by ji mohl rychle vybudovat právě v takové podobné síle, jako nyní existuje, což by mohlo mít vliv i na to, jak na ten vývoj kolem Iránu, ať by to bylo vyjednávání nebo eventuálně nějaká další vojenská operace. Nicméně všechny strany, jak opoziční, tak koaliční, říkají, že Irán nesmí mít jadernou zbraň, Irán nesmí mít silný balistický program, který by ohrožoval Izrael i celý region, a Irán se musí vzdát vlády nad těmi takzvanými proxies, čili těmi milicemi, které obklopují Izrael. V tomto žádné rozpory v rámci politického spektra nejsou.
4: Mohou ty volby nějakým způsobem změnit vztahy mezi Izraelem a Českem?
5: To se nedomnívám, stejně tak, jak jsou vztahy pevné a dobré, bez ohledu na to, kdo vládne v České republice, tak si myslím, že dobré vztahy s Českou republikou budou pokračovat i ze strany Izraele, ať by vyhrál ty volby kdokoliv.
4: Jste nedávno v rozhovoru pro Jerusalem Post mluvila právě o tom, že v Česku je podpora Izraele vlastně napříč politickým spektrem, že ať tady máme v poslední době jakoukoliv vládu, tak postoj k Izraeli zůstává stejný. Čím to je? Kde se tohle to vzalo?
5: To je velmi těžké vysvětlit. Často se mě na to ptají i v Izraeli. Já se domnívám, že to je tradiční postoj v zásadě už od dob prezidenta Masaryka, který známe Hilsneriádu, jeho obhajobu Hilsnera, a on ve svých v zásadě knihách píše, že rozumem překonal antisemitismus, který v mládí poznal v těch malých vesnicích na jižní Moravě, a velmi pozitivně vnímal sionistické hnutí, židovskou snahu o vytvoření státu židovského státu na území mandátní Palestiny, a toto nějak předal do českého, řekla bych, národního charakteru, a to též hned po revoluci obnovil prezident Havel. To znamená, je to něco, co v dlouhodobě není pochybňováno. Zároveň čeští židé byli vždy dobře integrováni a nedocházelo tady ke sporům, pogromům, jako v některých zemích, zejména na východ od nás, takže tady není ani taková historická animozita. Ale jinak je to trochu zvláštní a vysvětluje se to obtížně.
4: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu velvyslankyně České republiky v Izraeli Veronika Kuchňová-Šmigolová. Díky za rozhovor, na viděnou, naslyšenou.
5: Děkuji, nashledanou.
4: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
6: Budova rozhlasu v Praze na Vinohradech, ze které vám v tuto chvíli hovořím, zažila mnohé. Některé události jako by se trochu vymykaly z toho, na co jsme ve střední Evropě zvyklí. Napadlo by vás, že zde byl zatčen úřadující předseda vlády ve chvíli, kdy hodlal pronést projev? Stalo se 5. května 1945. Zatýkajícími byli příslušníci revolučních gard, zatčeným byl premiér Richard Bienert, podle všeho docela slušný Čech, který měl jen tu smůlu, že svá nejlepší léta prožíval v letech pro Evropu tak nedobrých. Jeho příběh vám dnes bude vyprávět historik Jiří Pernes. Od mikrofonu přeje dobrý poslech David Hertl.
3: Portréty.
6: Jiřího Pernese vítám ve studiu, jsem rád, že jste si udělal na portréty čas. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Richard Bienert je pro mě velmi zajímavou postavou, protože jsem se kdysi dočetl, že když se po druhé světové válce hájil u soudu, tak jeho obhájce pronesl prý větu, že když dva dělají totéž, tak to není totéž. A proč to není totéž? A dával příklad Edvarda Beneše, který nebránil stát a vrátil se jako prezident, a dával příklad Richarda Bienerta a dalších politiků z 15. března 1939, kteří také nehájili stát, také nedali pokyn k tomu, aby se útočilo proti okupantům, a najednou stojí před soudem. Možná se k tomuhle tématu ještě dostaneme. Richard Bienert se narodil v září 1881 v Praze. Jaká byla ta jeho cesta do politiky? On začínal jako policista.
7: Ano, Richard Bienert má německé jméno, přesto to byl přesvědčený Čech, uvědomělý Čech, který vystudoval v Praze gymnázium v Žitné ulici a pak Českou univerzitu, protože tehdy byla rozdělená Pražská univerzita na Českou i Německou, a on vystudoval Českou právnickou fakultu a vystupoval jako uvědomělý Čech, a skutečně po těch právnických studiích začal pracovat na pražském policejním ředitelství, nejprve jako obyčejný nějaký koncipista a tak dál, ale postupem doby se vypracoval. No a když vypukla válka v roce 1916, tak byl přeložen k takzvanému zpravodajskému oddělení policie pražské a v roce 1918 dokonce stal pracovníkem státní policie, což byla policie politická. Z tohoto titulu byl nasazován i na případy českých vlastenců, které se dostávaly do rozporu s rakouským právem nebo s rakouským pojetím vlastenectví. Přitom si ho právě ti čeští vlastenci všimli, protože postupoval velmi vlažně a nepokrytě dával najevo své sympatie vůči těm zatčeným, vyšetřovaným, a snažil se jim pomáhat.
6: Nejenom to, on už byl během let první světové války ve styku s tím prvním, dnes tedy nazývaným prvním odbojem, s domácím odbojem, s takzvanou mafií. O tom je i naše první ukázka. Je z knížky Jana Heischmana Mafie v rozmachu, vzpomínky na odboj doma. Vyšla v roce 1934 a je tam krásně popsána scénka vlastně zapojení Richarda Bienerta do práce pro mafii.
8: Na rohu Klementina jsem se zastavil a prohlédl Křížovnickou ulici. Byla téměř lidu prázdná. Od Karlova mostu k podloubí šel vysoký muž v černém zimníku, černém, tvrdém klobouku. Právě pod podloubím jsme se sešli. Komisař Bienert vyslovil tlustým, zpěvavým basem, jako bychom se představovali u fleků. Já se plaše rozhlédl šerou ulicí. Robustní mladý muž mi podával kamarádsky ruku. Bienert. To je tedy ten, který jezdil po Sokolech, který v pace prováděl perzekuce tak, že černožlutý okresní hejtman nad tím kroutil hlavou. Bienert, o kterém jsme se s četníkem Hájkem dohodli, že ho Hájek vyhledá, naváže s ním styk, že se ho pokusíme přitáhnout k nám.
6: Napadá mě, nebyla ta Bienertova práce pro odboj, pro mafii velmi nebezpečná, když byl zároveň tedy příslušníkem později té tajné státní policie?
7: No, nepochybně hodně riskoval a Jan Heischmann to v té citované knize taky uvádí. Cituje tam z nějakého jejich vzájemného rozhovoru, když se ho Heischmann ptal, co bude dělat nebo co se stane, když budou odhaleni. A Bienert se prý smál a říkal, no, nepochybně mě pověsí na nějaký kantelábr, ale myslím, že tam nebudu viset sám, říkal. No, takže si uvědomoval to riziko.
6: Ještě jednou tedy z knížky Jana Heischmana Mafie v rozmachu.
8: Bienert přišel každou chvíli s pokynem se zprávou, ten má být zatčen, toho sledují, do vazby dali toho, onoho, přišlo anonymní udání, dejte pozor. Naopak já ho každou chvíli žádal, aby zakročil v té oné věci. Většinou plynuli Bienertovi zákroky z lidského soucitu. Dávno dříve, než jsem ho poznal, věděl jsem, že vyšetřování proti sokolstvu vede lidsky. Bienert byl napřed člověkem měkkého srdce a potom teprve policejním úředníkem. A to v době, když se lidé na bojištích, před soudy, v obchodě i v rodině všude stávali krvelačnými šelmami, kdy život a právo člověka druhého bylo ničím, když vládlo nezměrné, šílené, krvelačné sobectví.
6: A ještě jedna ukázka, ta bude z knížky Antonína Soukupa 28. říjen 1918. Přiblíží nám nejen atmosféru vzniku Československé republiky, ale také to, jaká role připadla Richardu Bienertovi.
8: Na policejním ředitelství byl komisař Richard Bienert, mladý muž herkulské postavy, věrný člen mafie a oddaný spolupracovník revoluce. Na policii bylo vše připraveno. Bienert byl pánem situace a jeho široká ramena dovedla unést odpovědnost za policejní stráž, jež šla nadšeně za svým vůdcem. V den převratu pražské policejní mužstvo první schazovalo odznaky habsburského nevolnictví a šlo na ulice s republikánskými kokardami. Na zítří 29. října 1918 přišel Bienert předpolednem do Národního výboru, aby tam ujednal způsob převzetí policejního ředitelství. Z Národního výboru byli vysláni poslanci Johannes a Němec, aby policejní ředitelství převzali. Všichni usedli do policejního automobilu a v poledne byli v úřadovně policejního ředitele Kunce, který v hlubokém pohnutí složil svůj ředitelský úřad a blahopřál Bienertovi k úkolům, jež mu byly Národním výborem svěřeny. Ředitel Bienert pak složil slib do rukou zástupců Národního výboru.
6: 30. října 1918 je pak Richard Bienert jmenován pražským policejním ředitelem. Z toho, jak působil během první světové války, dá se tedy říci, že o jeho názorech nebylo pochyb.
7: Vždycky vystupoval jako uvědomělý Čech, jako český vlastenec, který ani chvilku nezaváhal, když se jednalo o to, zda Rakousko rozbít a vyhlásit samostatný český nebo československý stát.
6: Už o dva roky později je jmenován policejním prezidentem v květnu 1920. Bienertovo jméno je spojeno s takovou rozsáhlou reorganizací, možná spíše říci vytvořením vůbec té republikánské československé policie.
7: ta rakouská policie, u které on sloužil za monarchie, měla špatnou pověst a ta se zhoršovala ještě za první světové války, kdy úměrně tomu, jak se zhoršovala situace monarchie, tak se stupňoval teror jak vojenský, tak policejní uvnitř monarchie. A Bienert chtěl tu policii vybudovat úplně jinak a snažil se jednak o to, aby vypadala jinak než ta rakouská, nechal vytvořit nové policejní stejnokroje, které byly údajně na tu dobu velmi moderní, no ale taky se mu jednalo o to, aby se změnil duch té policie, její vnitřní atmosféra, tak kladl důraz na to, aby se ti policisté k veřejnosti chovali lidsky nebo jinak, než se chovali za Rakouska, ale to se mělo projevovat také v chování těch policejních nadřízených k jednotlivým řadovým policistům. Takže on sám vystupoval velmi příkladně jako citlivý, chápavý člověk, který údajně žádného žadatele, žádného prosebníka i z řad policie, i z řad veřejnosti neodbil, ale každému věnoval náležitou pozornost a vedl k tomu taky své podřízené, aby se stejným způsobem chovali.
6: Já jsem se, myslím, téměř ve všech životopisných informacích dočetl o jeho velkém sociálním cítění. Říkalo se mu prý dokonce taťka Bienert, je to
7: ano,
6: tak?
7: Ano, táta policajtu nebo táta Bienert. A skutečně to tak je, že se snažil těm potřebným pomoci vždycky, jak mohl.
6: Ostatně o tom si můžeme poslechnout. Další ukázku je z Otova slovníku naučného nové doby a pojďme si tady přečíst, co se tam píše pod heslem Richard Bienert.
8: Bienertovo jméno zůstane navždy spojeno s pojmem pražské československé státní policie. Po převratu v roce 1918, kde zbyly z rakouské policie života neschopné trosky, na nich se vybíjela antipatie obyvatelstva. Bienert, výborný psycholog, vytkl si za první úkol zbavit policii tohoto dědictví. Na jeho popud a podle jeho směrnic navrhl Alfons Mucha nový stejnokroj pro uniformovanou stráž. Všechna výkonná místa policie přicházející ve styk s obecenstvem obsadil Bienert lidmi pokud možno mladými, zdvořilými a spolehlivými. A co nemohli splnit stále opakované instrukce, rozkazy a školní kurzy, dosáhl osobní vliv nového prezidenta. Bienert, sám typ člověka demokratického v nejlepším smyslu slova, přístupný nejen stížnosti, ale i stěžovateli z řad prostého obecenstva i z řad svých nejprostších podřízených, záhy přesvědčil policisty všech služeb a hodností, že prvým úkolem moderní policie je získat důvěru těch, které mají chránit.
3: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
6: Ty dnešní portréty jsou věnovány Richardu Bienertovi. Mým hostem ve studiu je historik Jiří Pernes. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Opustili jsme Richarda Bienerta, co by policejního prezidenta, tím byl jmenován v roce 1920 a v roce 1924 se stává viceprezidentem takzvané zemské správy politické v Čechách. Co to bylo za úřad?
7: Český stát a potom i Československá republika byl historicky správně členěn do historických zemí. Takže Československá republika se dělila na zemi českou, zemi moravskoslezskou, krajinu slovenskou a na podkarpatskou Rus. Každá tato země měla svou vlastní správu a on byl tedy viceředitelem nebo potom viceprezidentem té české politické správy, tedy pro Čechy. Morava třeba měla svého vlastního zemského prezidenta a Slovensko taky.
6: Dalo by se říci, že to bylo něco jako nejvyšší úředník nebo šéf všech úředníků?
7: Dalo by se to tak říct, mohl bych to třeba přirovnat dneska, když je republika členěna do krajů, tak byl něco jako šéf krajského úřadu.
6: Tahle jeho práce skončila v roce 1939. Víme, co se děje. 15. březen, okupace, vznik protektorátu. 1. září 1939 je Richard Bienert zatčen gestapem. Provedl něco?
7: Ne, neprovedl. To byla preventivní akce německého gestapa, německé tajné policie. V ten den vypukla druhá světová válka, německý útok proti Polsku a oni preventivně pozatýkali představitele českých elit, abych tak řekl. Někteří strávili ve vazbě několik týdnů a byli propuštěni, jiní potom skončili v koncentračním táboře jako rukojmí.
6: V případě Bienerta tam prý došlo k propuštění už po několika hodinách na zákrok prezidenta Emila Háchy. Bínert se pak stává takzvaným zemským prezidentem v Čechách. To je jakoby nějaké pokračování té funkce viceprezidenta zemské správy předválečné?
7: Ano, ano, v podstatě to tak je, protože Čechy a Morava získali po německé okupaci statut autonomního území, toho protektorátu, měli svou vlastní státní správu, státního prezidenta doktora Emila Háchu a zůstala i ta zemská správa. A tak existovala funkce zemského prezidenta jak v Čechách, tak na Moravě. A Bínert vlastně v té době povýšil z toho viceprezidenta přímo na prezidenta zemské správy.
6: Rok 1942 je pro události v protektorátu poměrně důležitý. Je spáchán úspěšný atentát na Reinharda Heydricha. V tom roce se Richard Bínert stává ministrem vnitra. Jak k tomu došlo?
7: On se stal ministrem vnitra ještě před tím atentátem na Heydricha a dokonce bych řekl, že z Heydrichovy iniciativy. Protože původně se měl ministrem vnitra stát generál policie Ježek, který ovšem vystupoval jako rozhodný a přesvědčený český vlastenec, což Bínert taky, ale Ježek se tím netajil na rozdíl od Bínerta. A když si ho Heydrich pozval k rozhovoru a řekl mu, že se sice jmenuje český Ježek, ale že jistě jako každý člověk v tomto prostoru má německé předky, tak Ježek se nasupil a řekl, že v žádném případě. On, že je Čech, má české kořeny a vždycky byli Češi a že německou krev v sobě nemá. No to samozřejmě Heydricha rozlítilo a řekl, že s takovým spupným člověkem nemůže spolupracovat, s takovým českým šovinistou a rozhodl, že tím ministrem nebude. A hledali nějakou náhradu a volba padla na Bínerta, který nebyl rád té volbě, ale nebránil se jí.
6: Ono se mluví o tom, že v téhle funkci, ale vlastně po celá léta protektorátu se Bínert hodně přimlouval za zatčené Čechy, podporoval všemožně rodiny zatčených odbojářů. Předpokládám tedy, že to všechno se dělo opět na úrovni tajné nebo minimálně nějaké důvěrné. Jak byl ale vnímán lidmi? My si za chvíli pustíme ukázku ze zprávy gestapa. Jak se mohli lidé v protektorátu dívat na ministra vnitra, který ať tak či onak prostě musí nějak spolupracovat s tou nacistickou okupační správou?
7: Zpočátku je lidi brali jako, řekl bych, takové logické pokračování té vlády druhé republiky, brali je jako oběť té německé okupace, ale postupem doby se ten vztah měnil. Postupem doby bylo stále zřejmější, že Německo bude poraženo. No a to, jak se chovali ti představitelé protektorátní správy, už tak sympatické nebylo.
6: Takhle tedy vnímali Bínerta a celou tu protektorátní reprezentaci řadoví obyvatelé. Teď si poslechneme, jak to vidělo gestapo. Tam na začátku zazní jméno Walter Jakoby. Prosím, jenom stručně, o koho šlo?
7: Walter Jakoby byl činitelem německé rozvědky, který působil v protektorátu a měl v podstatě na starosti dohled na tu českou politickou reprezentaci.
6: A teď tedy ukázka.
8: Když Walter Jakoby podával 2. listopadu 1944 zprávu o projevech Bínerta v Kladně, Lounech a Slaném, stěžoval si, že se Bínert choval k lidem otcovsky, že byl jeho projev suchý a bez náležitého patosu a jeho malátné zdvižení pravice nepřipomínalo pozdrav nacistický, ale spíš pozdrav se smyslem servus. Ve zprávě pro německou bezpečnostní službu Jakoby dále píše: když zazněly první tóny, kde domov můj, lidé se vzpřímili, oči podle programu zvlhly a pohled byl snivý. Bínert se stoupil dolů ke svému lidu a říkal: věřte, myslím to s vámi dobře. A Jakoby pokračoval: ohlas cesty byl, že lidé mluví o svém Bínertovi. Češi si libovali, že to zase byla jednou správná řeč, jakou jen dobrý Čech může mluvit ke svým lidem, ne jako řeči Moravcovi, který se opičí po Němcích.
6: Možná si tedy pamatujete ta slova Waltera Jakobyho, že Bínertův projev byl suchý a bez náležitého patosu. Tak si to pojďme poslechnout. Rok 1942, shromáždění zaměstnanců protektorátní správy na hřišti pražské Slávie, je to tedy nedlouho po úmrtí Reinharda Heydricha a projev ministra vnitra Richarda Bínerta.
9: Pochopte potřeby doby. Dělejte jen to, čeho je potřeby k dosažení vítězství říše a dělejte to účelně. Každý úředník si musí uvědomit, že jsou tu především zájmy úřední. A to, co mu bylo svěřeno, aby vykonal. Jeho zájmy osobní přicházejí v druhé řadě. Je přirozené, že válka vyžaduje obětí a omezení. Na druhé straně říše již sama vyžaduje prokázala nesčetně kráte, jak si váží a oceňuje každou účinnou pomoc, a je přirozené, že ani v případě protektorátního úřednictva, jestliže v celém svém rozsahu plně zastane úkoly na ně vložené, nezůstane směnka neproplacena.
6: Tolik tedy hlas Richarda Bienerta v roce 1942. 19. ledna 1945 dochází k mimořádné události určitě v Bienertově životě. Stává se premiérem, posledním protektorátním premiérem. To tedy možná ještě neví, že posledním, i když atmosféra těch dnů možná mnohé napovídala. Pojďme si nejprve ocitovat z knížky Dušana Tomáška a Roberta Kvačka Obžalována je vláda.
8: Když se Bienert zeptal, proč právě on, nepolitický člověk, má vykonávat takovou funkci, dostalo se mu odpovědi, že má důvěru národa. Určitě měl Bienert lepší pověst než Krejčí. Frank po něm nežádal ani žádné nadávání na emigraci a podobné proklamace. Takže Bienert souhlasil. Prý se domníval, že to povede lépe než Krejčí, který byl podle jeho mínění po 3 letech příliš svázán s Moravcem. Bienert chtěl vytvořit protiváhu vůči Moravcovi. V několika případech se pak také proti němu postavil, především mu zakázal vydávat projevy vlády bez jejího vědomí. Také se prý domníval, že až přijde konec, bude moci převést protektorát nekrvavě zpět do republiky.
6: Leden až květen 1945 mohla ta Bienertova vláda reálně vůbec něco dělat? Já mám dojem, že tady prostě vládli nacisté.
7: Samozřejmě, čím více se zhoršovala ta situace Třetí říše a čím bylo zřejmější, že to dříve nebo později prohrají, tak ten jejich tlak se stupňoval a ty možnosti protektorátní vlády se zmenšovaly na minimum. Toho si musel být vědom taky sám Bienert. Nepochybně to bylo jedním z důvodů konce prezidenta Háchy, který byl nemocný a nevydržel ten tlak, kterému byl vystaven. Bienert byl jiné fyzické konstituce, abych tak řekl, i psychické, tak to unesl. Ale i jemu muselo být jasné, že v podstatě hraje roli takové loutky německé, jenom možná, že jako člověk zasvěcený do situace měl představu, že může ještě zabránit něčemu horšímu. Pravděpodobně to byl ten hlavní důvod, proč se dal Němcům a okupantům k dispozici a sehrál tady tuhletu roli, ale myslím si, že to nebyla pěkná role a že on si to uvědomoval.
6: On je potom těsně před koncem války spojen s takovou pozoruhodnou, řekněme, Frankovou misí. O co se mělo jednat?
7: Karl Hermann Frank, jako sudetský Němec a aktivista sudetu německé strany, když zemřel Heydrich, tak si myslel, že on se stane vlastně tím zastupujícím protektorem v protektorátu, ale to se nikdy nestalo. Ale postupem doby ta jeho skutečná moc, ta faktická moc vzrůstala a v těch posledních měsících války skutečně řídil činnost a vládl protektorátu. A takovou ironií dějin se stalo, že území Německé říše už bylo obsazeno spojeneckými vojsky, ale protektorát pořád zůstával takovým tím ostrovem relativního klidu a bezpečí. No a on měl takovou představu, že by mohl navázat kontakt se západními spojenci a pokusit se o to, co chtěli udělat někteří ti vedoucí nacisté, spojit se s nimi do boje proti Sovětskému svazu, do boje proti Rudé armádě. No a jako vhodné prostředníky viděl právě ty protektorátní činitele, včetně Bienerta, a vyslal je na tu západní frontu, nebo vstříc tedy Američanům a západním spojencům, aby s nimi jednali, ale ti nebyli schopni tady tento úkol splnit, nenabázali s nimi ani kontakt, takže se vrátili neúspěšně zpátky.
6: Richard Bienert se potom v prvních dnech povstání dává k dispozici České národní radě, nicméně, jak už jsme říkali na začátku pořadu 5. května, když hodlal pronést projev v pražském rozhlasu, projev o zániku protektorátu, tak už to nestihl, protože byl zatčen revolučními gardami. Nakonec došlo tedy k tomu, že byl odsouzen Národním soudem. Prokurátor požadoval doživotí pro Bienerta. Jak to dopadlo?
7: No, nakonec byl odsouzen pouze na 3 roky. A to v důsledku intervencí v jeho prospěch z mnoha stran, protože on skutečně během té okupace mnoha lidem pomohl a lidé na to nezapomněli a pokládali i ten trest 3 lety za nespravedlivý nebo za příliš přísný. Ale byl to nepochybně jakýsi politický kompromis, protože nesmíme zapomenout na tu atmosféru, která v tom poválečném Československu vládla, kdy komunisté byli už tehdy nejsilnější, nejpočetnější politickou stranu. V 46. roce dokonce vyhráli parlamentní volby a snažili se získat přízeň veřejnosti právě takovou tou přísností, tím, že definitivně zúčtují s těmi přisluhovači okupantů a tak dál. A Bínert nebyl výjimkou. Oni požadovali drakonické tresty pro všechny příslušníky té protektorátní vlády. Požadovali tresty smrti a doživotní vězení a tak dál. K tomu nakonec nedošlo, pokud vím, tak nebyl popraven žádný z těch protektorátních činitelů.
6: Těžce nemocný Bínert požádal o podmínečné propuštění. K tomu došlo v květnu 1947. On potom dožíval v ústraní. Samozřejmě neměl nárok na nějakou státní penzi, takže dožil jenom díky finanční podpoře svých dětí, svého syna a dcery. Zemřel 3. února 1949. V Praze bylo mu 67 let. Děkuji Jiřímu Pernesovi, naslyšenou.
7: Děkuji za pozvání, nasledanou.
6: Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jiří Flosman a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje i David Hertl.
3: Zaostřeno.
10: Víno bez alkoholu, hroznový mošt nebo jemně perlivé vinné nápoje s malým množstvím alkoholu, případně úplně bez něj. To jsou nové trendy, které do své nabídky zařazuje čím dál víc vinařství. Jak se nealkoholické víno vyrábí, kdo určuje jeho parametry a jak se pak takové nápoje hodnotí na vinařských soutěžích? Novým fenoménem se zabývala Vlasta Gajdošíková.
3: Zaostřeno dnes po 8. hodině večer na Plusu.
11: Odkud pochází výraz trolling?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
11: Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
3: Nejen události. Jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ruská armáda zahájila balistický útok na Kyjev. Češi si oblíbili investice do nemovitostních fondů. Pražská Sparta zvítězila nad Olympikem Lyon na úvod 3. předkola fotbalové ligy mistrů. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami nebo s bouřkami, teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Rusko útočí balistickými raketami na Kyjev, informoval o tom starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na severu metropole v Oboloňském okrese údery zasáhly kancelářskou budovu a několik skladů. Zasažené jsou i další oblasti Kyjeva. Kličko varoval před pokračujícími útoky a vyzval obyvatele, aby zůstali v úkrytech. Nemovitostní fondy jsou mezi Čechy čím dál oblíbenější formou investice. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh. Podle ní loni objem peněz vložených do realitních fondů vzrostl o 38%, takže mnohem výrazněji než třeba do akcí nebo dluhopisů. Investory láká hlavně to, že nemovitosti neustále zdražují a nabývají na hodnotě, říká za asociaci Jaromír Sladkovský.
12: Když někdo, kdo nemá s investováním zkušenosti a vstupuje, tak většinou si nejdřív kupuje nějaký produkt, který je velmi nízkorizikový. To znamená, že ty klienti vidí stabilní růst, ať chceme nebo nechceme, tak se samozřejmě klienti koukají na tu historii.
0: Ústavní soud zamítl stížnost podnikatele Romana Janouška. Ten od státu žádal zhruba 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku v kauze Šambon. S většinou nároku ale neuspěl. Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi obžalovaný kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun. Soudy ale neprokázaly, že by Janouškova společnost Šambon před pojišťovnami cokoliv zakrývala. Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 736 tisíc korun a omluvilo se mu. Archeologové našli při průzkumu prvního nádvoří hradu Pernštejn zvířecí kosti, různé mince nebo úlomky dělových koulí. Právě u těch si ale zatím nejsou jistí, z jakého období pochází, popisuje vedoucí záchranného archeologického výzkumu Václav Kolařík.
13: Většina z nich je vyrobená z místního materiálu, ale zajímavé je, že jsou všechny v podstatě ve zlomcích. To znamená, pravděpodobně byly použity, byly vystřeleny z toho děla, po nárazu do nějaké překážky se rozlomily.

0: jsme nedali víc gólů. V první půli si myslím, že 2-3 góly jsme měli dát, vlastně pak dostaneme takovej blbej gól z protiútoku, kde vlastně Martisa vlastně nějaká. Ale věděli jsme, že do druhé půle, když budeme hrát stejně, tak to přijde a vlastně přišlo a jsem rád za vítězství a za výsledek 2-1. A je to dobrý výsledek do odvety.
1: Odvetný duel čeká Spartu příští týden ve Francii. Pokud Pražané postoupí, budou hrát ve čtvrtém předkole Ligy mistrů s lepším z dvojice Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
2: Překážka v Brněnské ulici v Praze a překážka také na D1 za Koberovicemi. V Praze pozor na výjezdu směrem k D1 do Brna. Mezi Chodovem a Průhonicemi v Brněnské ulici na 4. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za Koberovicemi. Na 77. kilometru pojedete kolem kamionu s defektem pneumatiky. Místo je označené světelnou šipkou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy podobná situace za odbočkou na Lysou nad Labem. Na kilometru 15,5 stojí osobní auto, pohybují se tam lidé, tak zpomalte. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště dejte pozor za nájezdem od Barandova. Na 16. kilometru stojí nepojízdné osobní auto, je v připojovacím pruhu a místo je označené šipkou silničářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
4: Czech Radio News in English. Domestic banks are in very strong financial condition and would be able to withstand even a significant deterioration in economic conditions. This was confirmed by the results of supervisory stress tests conducted by the Czech National Bank. According to the tests, the Czech banking sector has a robust capital buffer. Children's Ombudsman Martin Beneš has for the first time exercised his statutory authority to intervene in court proceedings involving a child. At the request of an adolescent boy, Beneš filed an appeal against a court decision that refused to place him and his younger brother in the foster care of their grandparents. A decision by the EU Council restricting the granting of temporary protection to Ukrainian refugees subject to military service obligations will reduce the number of newly arriving war refugees by tens of percent, according to Czech Interior Minister Lubomír Metnar. Weather. Tomorrow we are expecting clear to partly cloudy skies with increasing cloud cover during the day, bringing scattered showers and thunderstorms in places, some of which may be severe. Afternoon temperatures will range from 32 degrees Celsius to 37 degrees Celsius, rising to 39 degrees Celsius in Moravia and Silesia. Hungary has shut down its Paks nuclear power plant after prolonged drought and extreme heat caused by Danube's water level to fall too low for normal operation. Could climate change create similar problems for Czechia's nuclear plants? Vít Pohanka spoke to Petr Schuller of ČEZ Nuclear Energy Division and first asked him how Temelín and Dukovany differ from Hungary's Paks plant.
5: The main difference is actually very simple and easy to spot. Temelín and Dukovany both use cooling towers, those large concrete structures. So these structures that many people mistaken away see as a symbol of nuclear power plants. Cooling towers are more expensive to build, but they make the plant far less dependent on river flow rates or on water temperatures than plants that use once-through cooling systems. To put it simply, with once-through cooling, the plant takes water from the river, uses to condense steam after it passed through the turbine, and then returns the warmed water back to the river while complying with strict environmental temperature limits. With cooling towers, water circulates within the plant in a closed loop. The excess heat

0: heat that cannot be converted into electricity or to heating systems is released into the atmosphere through the cooling towers. This has nothing to do with cooling the reactor itself. It's the part of the conventional non-nuclear island, and affects electricity generation efficiency rather than the safety.
1: Nevertheless, could there be certain conditions that could mean that there's, you know, lack of water and that could cause problems even for Temelín or Dukovany, that they would have to stop the production, perhaps?
0: From a production perspective, it's a theoretical operating consideration. However, even looking ahead, we do not expect either Temelín or Dukovany to face significant production restrictions because of water availability or river temperatures.
1: So, just to make sure that I understand, even kind of longer heat waves with higher temperatures, less water, it shouldn't kind of have a very strong impact on the Czech nuclear power plants. Do I get that right?
0: In general, Czech NPPs perform a little better in winter than during tropical summer weather. That said, nuclear plants operate safely in regions with much hotter climate than the Czech Republic, including desert. At Temelín Dukovany, the difference between cold winter conditions and the hottest summer days is typically around 1% of nominal output. For example, Temelín can generate each unit more than 11 megawatts in winter when temperatures are below freezing, below zero. While during recent record high temperatures, production has been around 1,070 megawatts each unit. So the effect is measurable, but relatively small. It does not threaten either safety or the plant's ability to supply electricity.
2: That was Petr Šulor in an interview with Vít Pohanka. Thank you for being with us.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Dobrý den, přeje Zita Senková. V pravidelném čase je tady pravidelný rozhovor v souvislostech. Jsem ráda, že pozvání přijala Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Já vás vítám. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Věnovat se chceme například rozvolnění rozpočtových pravidel a výzvy ekonomů poslancům či záchraně japonského jenu. Přeji nerušený poslech.
3: Jak to vidí?
4: Bitcoinová kauza míří k soudu. Pro ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka i jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhela, státní žalobkyně vrchního státního zastupitelství v Olomouci, navrhuje 6,5 roku vězení. Podle ní totiž umožnili státu přijmout bitcoinový dar, který přitom pocházel z trestné činnosti. Obžalovaní jsou ještě dva další lidé. Paní Matesová, co si už nyní, aniž bychom cokoliv předjímali, vzít z této kauzy? Jak to na vás celé působí?
5: Tak samozřejmě zaprvé rozhodne soud, čili nebudeme předjímat. Ať rozhodne soud jakkoliv, tak musíme to respektovat. Věc druhá, já nejsem právník a myslím si, že ta kauza je právnicky velmi komplikovaná, čili k tomu se vůbec nechci vyjadřovat. Ale je tady ta věc, která se týká podezření z praní špinavých peněz. Česká republika podléhá mezinárodním pravidlům o praní špinavých peněz, legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu. Máme na to velmi odborně zdatný finančně analytický úřad, který dokáže tyhle transakce všechny odchytit, vypozorovat, ví, co lze, co nelze. A je proto opravdu velmi nepochopitelné, že stát přijal dar od někoho, kdo byl za provozování nelegálního webu nebo tržiště na Darknetu už odsouzen, že přijal stát vůbec takový dar. Ono samozřejmě byly z toho výnosy, my dnes víme, že byly, tak kdyby stát je prokázal, tak mu propadnou. Ano, ale to neznamená, že když státu mohou propadnout výnosy z trestné činnosti, že je stát může přijmout jako dar, to prostě neplatí. A čili tohle je opravdu velmi nepochopitelné pro každého člověka, firmu, stát samozřejmě platí, když vám nabízí dar nějaký odsouzený anebo i jenom podezřelý ekonomický kriminálník. Raději řekněte ne, anebo si hodně ověřte, odkud ten dar přišel. Jsou tam ale i nějaké dobrá poučení. Jednak to místo, kde se potom pan Jiříkovský snažil převést ty bitcoiny na měnu, na koruny nebo na nějakou jinou měnu, tak to zafungovalo správně a oznámilo to. Čili jedna dobrá věc, druhá dobrá věc, že úředníci jak ministerstva spravedlnosti, tak ministerstva financí, podle toho, co známe z médií, se velmi ostře postavili proti přijetí toho daru, čili tam to zafungovalo také dobře.
6: Pojďme k dalšímu tématu. Dvě desítky renomovaných českých ekonomů vyzvali poslance, aby posoudili novelu, která má upravit sestavování veřejných rozpočtů ještě před jejím finálním schvalováním. Poukazují na to, že vláda prosadila změny navzdory odborné kritice a také přes odpor Senátu. Novelu také vetoval prezident Petr Pavel. Podle ekonomů je nyní poslední možnost, jak na té předloze něco změnit. Tak než ohodnotíte tu samotnou výzvu, paní Matesová, jak vy se díváte na tu samotnou novelu rozvolnění rozpočtových
5: pravidel? Tak já jsem jedna z těch signatářů, čili s tím samozřejmě souhlasím. Já bych se vrátila jednak té retorice, kterou má vláda, když mluví o té novele, a jednak se vrátím o 6 let zpátky, nebo 6 let bez jednoho měsíce. Tak, vláda říká, není žádná cesta, jak dodržet rozpočtová pravidla ta existující, čili ten, abych tak řekla, harmonogram snižování rozpočtového schodku. Když máme teď schodek 310, nemůžeme do konce roku 2027 mít schodek 150 miliard. A teď se vrátím do roku 2020. Rok 2020 a vláda, byla to shodou okolností vláda premiéra Babiše s ministryní financí paní Schillerovou, předkládala návrh zákona o tom, o daňových změnách, o snížení daní. To je, bylo vlastně snížení daní jenom pro vyšší příjmové skupiny. To nijak nepomohlo nízkým příjmům. To je polovině lidí, kteří mají, kdybychom srovnali všechny příjmy do žebříčku podle výše, tak to té dolní poloviny žebříčku to nepomohlo. Pomohlo to té vyšší příjmové skupině. A prezident, kterým byl tehdy Miloš Zeman, byl velmi proti. A premiér ho šel přesvědčovat, měl tiskovou konferenci 14. září 2020, to bylo v Lánech a řekl, pan prezident má s tím zákonem zásadní problém, protože vytvoří rozpočtovou díru. Nakonec, aspoň z interpretace paní ministryně Schillerové i tehdejší ministryně, ona nám výsledky další schůzky potom interpretovala tak, že prezident souhlasil s tím, že to ta snížení daňové sazby bude na 2 roky a potom se vrátí zase ten původní režim. Tohle se dostalo do důvodové zprávy toho zákona, nedostalo se to do samotného zákona o 2 roky později, to už byla vláda Petra Fialy, se nevrátila k tomu původnímu zdanění, ale nevrátila se ani současná vláda, dokonce má v programovém prohlášení, že to neudělá. Pan premiér neříkal nic o tom, že prezident, který měl úplně stejné výhrady, jako má současný prezident, že nerozumí ekonomii, že ohrožuje důchody, že ohrožuje investice, že ohrožuje zdravotnictví. Nic takového. Ale prezident Zeman stejně ten zákon nepodepsal. Nepodepsal ho. On se pod tu rozpočtovou neodpovědnost nepodepsal. Kdybychom se vrátili k tomu systému zdanění před rokem nebo do roku 2020 včetně, tak bychom žádný rozpočtový problém neměli. Měli bychom při letošních výdajích současné vlády, při všech těch výdajích bychom měli rozpočtový schodek nějakých 180 miliard, neměli bychom problém, nebylo by potřeba rozvolňování. Čili ta chyba nastala už tehdy a není pravda, že nejde dodržovat ten rozpočtový schodek.
6: Ministryně financí Alena Schillerová, co se týče teď té připravované novely, říká, že změna nemá alternativu a premiér tu výzvu i vás, paní Matesová, kritizoval, že je vlastně politická. Tak podaří se vám a vůbec ekonomům ještě přesvědčit tu vládu, nebo spíše s ní, nebo s poslanci ještě nějakým způsobem před tím finálním schvalováním to nějak komunikovat, sejít se, promluvit si o těch výhradách, doporučeních?
5: Určitě nic takového vláda neplánuje. Jak už jsem řekla, není to žádná politická deklarace. Prezident Zeman měl úplně stejný názor, čili to není otázka. A v té skupině, která podepisovala, jsou lidé blízcí prezidentu Zemanovi. Jsou tam lidé, kteří se s prezidentem Zemanem, ex-prezidentem Zemanem málo na málo čem shodli. Čili to není. To je ekonomický odborný názor o rozpočtové odpovědnosti, o udržení fiskální, udržení rozpočtů do budoucna. Čili ne, to není žádná politická deklarace, totéž stejný názor měl předchozí prezident, jako má současný prezident, že není alternativa, to už jsem právě řekla, kdyby bývalo došlo k tomu, co tehdejší vláda slíbila, že za 2 roky se vrátíme k tomu zdanění, které platilo do roku 2020, tak jsme problém neměli a nic se nemuselo, žádná rozpočtová pravidla se nemusela rozvolňovat, ani při těch současných výdajích současné vlády.
6: Konstatuje Jana Matesová, ekonomka, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance.
3: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
6: Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zatím upustila od další eskalace konfliktu s Íránem. Trhy na to včera reagovaly poklesem ropy, a to v naději na obnovení diplomatických jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Doprava Hormuzským průlivem nicméně zůstává ochromena. Kdo mu vůbec tedy vládne, paní Matesová?
5: V současné době vládne Hormuzskému průlivu strach. Strach pojišťoven, které nepojistí ty lodi, které by tam tudy projížděly, proplouvaly, protože existuje oprávněný strach, že je zasáhne nějaká střela ze strany Íránu. Čili tu současnou propustnost Hormuzského průlivu blokuje strach. A kdo, která země, no tak pro Irán je kontrola, částečná kontrola nad Hormuzským průlivem, respektive kontrola nad tím, jestli ho budou nebo nebudou ostřelovat, je základním esem ve vyjednávání se Spojenými státy o svém jaderném programu, programu obohacování uranu a o svém programu balistických střel. To je jejich eso ve hře, čili oni jen tak nenechají, neustoupí ze svého ohrožování provozu v Hormuzském průlivu. Ale zase víme, že probíhají jednání mezi Íránem a Ománem o průplavování Hormuzským průlivem a to je v pořádku. To je vlastně ta částečně optimistická varianta. Prezident Trump říká, Omán do toho nemá co mluvit. Jestli Omán bude třeba souhlasit s poplatky za plavbu Hormuzským průlivem v rozporu s mezinárodním, cituji prezidenta Trumpa, v rozporu s mezinárodním právem, tak srovnáme Omán se zemí. Jenomže mezinárodní právo, jehož signatáře mimochodem nejsou ani Spojené státy, ani Irán, mezinárodní právo o provozu na volných mořích říká, že v území něco málo přes 20 kilometrů přepoštěno se námořních mil od každého pobřeží suverénního státu patří ty vody do teritoriálních vod té země. A ona si v tom může dělat cokoliv včetně, a to i ten zákon, nebo ta mezinárodní konvence říká, včetně účtování poplatků. Že se to většinou nedělá, je prostě velká mezinárodní dohoda mezi těmi přepravci a příslušnými státy. V nejužším místě Hormuzského průlivu, on je široký 39 kilometrů, čili tam žádné mezinárodní vody vůbec nejsou. I kdyby Irán a Spojené státy byly signatáři téhle dohody, tak stejně tam ani pro ty signatáře nejsou. Čili tam je normální hranice 2 států s provozem, jako by to byla, já nevím, turecko-bulharská hranice. Můžete si, ty suverénní státy si můžou účtovat poplatky, jako by si je účtovali za vydání víz a tak dále, mohou kontrolovat. A jestliže se teda Omán s Íránem jimž patří ty vody, ty v tom nejužším místě Hormuzského průlivu, teď domlouvají třeba i na nějakém inkasování malého poplatku. Samozřejmě s ohledem na ty země, třeba v Perském zálivu, z nichž velká část jsou spojenci Ománu, tak je to v zásadě všechno podle mezinárodního práva. Ten strach, který mají dopravci, plyne z toho, že takových míst na světě máme více. Hospod Dardanely samozřejmě, Gibraltar a také průliv, kterým proplouvá zdaleka nejvíc světového obchodu, to není Hormuzský průliv, to je průliv u města Meleky, Melecký průliv mezi Malajzií a Indonésií, také Singapurem, který v té nejužší části je široký jenom jednotky kilometrů a tam by nepochybně došlo také k nějakému uvalení poplatků.
6: Ono, ta pozornost se logicky soustředí už několik měsíců, v podstatě od toho 28. února na dění v Hormuzském průlivu, nicméně už to napětí se přesunulo i k průlivu Bab al-Mandab, kde Iránem podporovaní Husijové zaútočili na saudsko-arabské tankery, tak kde číhá další riziko? Možná černá labuť, kterou ještě nevidíme nebo vidět nechceme.
5: Tak ten jedna z těch největších, pokud jde, teď nechám stranou ty ostatní oblasti, negeografické černé labutí, jako podmořské kabely, optické, přenos internetu, satelitní systém, ložiska těch vzácných zemin, které potřebuje celý moderní průmysl, ale přitom těch ložisek je jenom třeba několik na světě. Kobalt v Demokratické republice Kongo, všichni ho odtamtud potřebují, přitom je to země ve velikém nepokoji, teď se tam zase zhoršují bezpečnostní podmínky. Tak to nechám stranou, ale geograficky, kromě toho jmenovaného Meleckého průlivu, z Indického oceánu do Jihočínského moře. Jihočínské moře, jak víme, je z pohledu Američanů Spojených států nejnebezpečnější, největší oblast ohrožení bezpečnosti na světě. Čili to nemůžeme úplně ignorovat nikdo na světě. No a pak je to samozřejmě takzvaný arktický koridor. To je ten koridor podél severu Ruska a potom dalších arktických států, Finska, Norska, Grónska samozřejmě.
6: Ta myšlenka Donalda Trumpa pořád neupustila.
5: Tak ano, ano, protože tenhle arktický koridor je extrémně důležitý z hlediska bezpečnosti, jak tam tají ledovce, tak začíná být propustný, samozřejmě pro obchodní plavbu, čili třeba z Japonska by se tam tudy dalo plavit se do Kanady, Spojených států, z Číny, pochopitelně také snadněji než jižními cestami, nicméně bude propustný asi dříve i pro vojenská plavidla. Čili z hlediska bezpečnosti je to velmi důležitá oblast a i z hlediska těch vzácných zemin, které tam jsou jich tam nepochybně velká naleziště i v Grónsku, což je zase velký důvod toho zájmu amerického prezidenta o Grónsko, nešli dřív těžit, protože tam zkrátka to byl trvalý ledový pokryv toho území, jenomže ledovce tají. Takže to je tato oblast. K tomu Bab al-Mandabu, když jsme viděli před několika lety vzpříčenou loď v Suezském průplavu a co to jenom šestidenní vzpříčení znamenalo pro evropskou ekonomiku, tak bylo, já jsem říkala, to teď uvidíme vzpříčených lodí, bylo jasné, že tohle se stane standardním blokování těch úžin, se stane standardním nástrojem hybridní války.
6: A jak dlouho?
5: A Bab al-Mandab hned krátce na to přišel.
6: Promiňte, paní Matesová, jak dlouho tento stav vlastně může ještě snášet světová ekonomika, včetně té naší?
5: Světová ekonomika se tomu přizpůsobí, musí se tomu přizpůsobit, protože tyhle útoky černých labutí, spoustu z nich už vidíme, budou určitě následovat jedna za druhou. Čili musíme se přizpůsobit, hledat menší zranitelnost, být méně zranitelný uvnitř těch jednotlivých ekonomik i v těch dopravních cestách, dobře si hlídat ta klíčová ložiska, dobře si hlídat klíčové kabelové cesty, dobře si hlídat energetickou síť. Určitě se tomu hodně přizpůsobíme, nesmíme se toho bát, to je prostě ten stav, ve kterém teď žijeme. A jak dlouho to bude trvat? No, než bude nějaký nový, jiný funkční světový řád, to může být klidně 10-20 let.
6: Pohled Jany Matesové, ekonomky, někdejší zástupkyně České republiky ve Světové bance. Já vám děkuji za vaše názory, vysvětlení a přeji krásné léto. Naslyšenou.
5: Děkuji, krásné léto všem.
6: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
7: Hypotéky, pojistky, úvěry, náklady na bydlení, investice, akcie, fondy, spoření. Všechny tyto finanční produkty se už staly běžnou součástí našich životů a proto bychom jim měli správně rozumět. Abychom se nenapálili a zbytečně tak nepřicházeli o peníze, nebo se kvůli nim dokonce nedostali do zásadních finančních problémů. Ekonom České spořitelny Michal Skořepa a Václav Pešička vás v prázdninovém seriálu přesvědčí, že se vyplatí učit se řeč peněz. Každý prázdninový čtvrtek po 11. hodině dopoledne na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Pojďte se vrátit časem do doby, kdy bylo možné všechno. A co se nemohlo, to se obešlo. Devadesátky. Doba prvních svobodných voleb, změn v politice, ekonomice, ale i zločinu. Desetiletí, kdy se dělila federace, privatizovaly se obchody a průmysl, ale také se objevily mafie. Nejen ty domácí, ale i ruské a balkánské. A také doba boomu knižního trhu, erotických časopisů a pornoprůmyslu. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9. hodině večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Rusko útočí balistickými raketami na Kyjev. Na místě je několik zraněných. Informoval o tom šéf tamní vojenské zprávy Timur Tkačenko. Přesný počet zraněných neuvedl. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko informoval o zřícené obytné budově v Holosovskijském okrese na jihozápadě města. Z jeho trosek záchranáři vytáhli dva lidi. Kličko varoval před pokračujícími útoky a vyzval obyvatele, aby zůstali v úkrytech. Kvůli suchu a horku platí v části republiky výstraha před vznikem požárů. Hasiči s nimi v úterý bojovali hned na několika místech. Většinou se jim už podařilo dostat plameny pod kontrolu. Hořely například lesy v Křečovicích na Benešovsku a u obce Nezdice na Šumavě, nebo také skládky na Sokolovsku a u Čížkovic na Litoměřicku. V pražských nemocnicích ošetřili kvůli vlně veder v posledních dnech až o 15% víc pacientů. Uvedli to mluvčí nemocnic na Bulovce, v Motole a na Homolce nebo ze Všeobecné fakultní nemocnice. V nemocnici na Františku bylo pacientů v pondělí a v úterý víc, dokonce o 50%. Pacienti měli nejčastěji problém s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem nebo dehydratací.

0: vyslovení souhlasu s užíváním jména Václava Havla. Cílem Havlové a nadace Vize 97 je cenu udělovat i letos. Teď o tom jednají s dalšími partnery. Sparty vyhráli nad Lyonem 2-1 na úvod třetího předkola Ligy mistrů. Odveta je čeká příští týden ve Francii. A čeští hokejisté poprvé na letošním Hlinka Grecky Cupu zvítězili. Německo deklasovali 8-3. V dalším utkání na turnaji se utkají s Finskem. Zápas začne ve 23 hodin českého času.
1: Překážky na D1 do Prahy a nehoda v Ostravě v Místecké ulici. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Koberovicemi. Na 77. kilometru stojí kamion s defektem pneumatiky. Je v odstavném pruhu v mírné zatáčce označený světelnou šipkou. Na D1 z Brna do Prahy se opakuje podobná situace také za sjezdem na Chocerady. Na 26. kilometru stojí kamion a ten zasahuje i do pruhu pro pomalá vozidla, takže se vybočuje. V Ostravě pozor na nehodu v Místecké ulici ve směru do centra. Za sjezdem na Dubinu a Hrabůvku osobní auto srazilo divoké prase. Na místě je policie, v místě se zpomaluje tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, zpočátku ještě na západě a severozápadě Čech ojediněle přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno a hlavně v Čechách se znovu místy přidají přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 40, na horách většinou kolem 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Pondělí začalo a skončilo a nic. Žádné jednání Spojených států s Íránem, které na včerejšek sliboval americký prezident. A můj dnešní host říká, Trumpův a izraelský útok na Írán byl z vojenského hlediska spektakulárně úspěšný. Došlo k zabití celého politického a vojenského vedení země. Ale celkově selhal, protože íránský režim se nepoložil. Trump totiž podcenil fanatismus nižších velitelů, plukovníků a majorů a kapitánů. Generálové byli zabiti, ale fanatičtí nižší velitelé, kteří se nebojí smrti, zůstali. Konec citace. Osobnost Plus je tu a mým hostem je znalec Ameriky Roman Joch. Vítejte. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
3: Takže, pane Jocho, Trump vyhlásil jednání, které se nekoná. Nedělá to na vás dojem, že Amerika o to jednání stojí mnohem, ale výrazně víc než Írán?
4: Přesně tak. Je toužebným přáním Donalda Trumpa, aby jednání probíhalo, aby byla nějaká dohoda, aby ceny ropy, benzínu a v podstatě všech pohonných hmot, to znamená jakéhokoliv zboží, které se musí transportovat, klesly, protože v listopadu budou v Americe volby do kongresu a ty preference nejsou pro jeho republikánskou stranu dobré, ale zdá se, že Írán nemá zájem vyjednávat. Íránu tato situace vyhovuje, to znamená vydírání světa blokováním transportu přes Hormuzskovu žinu, ale i hrozbou dronovými útoky na ropná zařízení, odsolovací zařízení vody v arabských monarchiích zálivu. A poslední věc, kterou je nutno zmínit, je, že jaký Írán? My vlastně nevíme, kdo má v Íránu efektivní moc. Jestli civilisté, prezident, předseda parlamentu, anebo právě oni důstojníci iránských islámských revolučních gard, kteří si dělají, co chtějí.
3: Víte, mě by zajímalo jenom z toho psychologického pohledu. Totiž jak může Trump věřit v nějakou dohodu s Íránem, když věčně na ten Írán útočí? Tak jestli na něho útočím, tak ten se brání ze všech sil a nikoli připravuje dohody. Není to tak?
4: Donald Trump pravděpodobně si myslí, že když bude zvyšovat, eskalovat utrpení iránského režimu, tak časem iránský režim se raději rozhodne pro dohodu. Ale to je, myslím si, na základě zkušeností podcenění jakési vytrvalosti v kladném slova smyslu nebo fanatismu v západném slova smyslu.
3: Nebo nepochopení.
4: Smyslu, nebo nepochopení těch samotných aktérů v Iránu.
3: Když to pozorujete, tak vlastně se musím zeptat, jestli to není takové smutné, jak končí světová velmoc proti malé zemičce s bandou fanatiků.
4: Je to smutné, ale takovéto situace jsme měli už v minulosti. Zmiňme například americký celkový neúspěch ve válce ve Vietnamu. Opět malá zemička, gorila v džungli a Američané supervelmoc nebyli schopni ji porazit, utlumit, potlačit. Stejně tak Sovětský svaz v dané době supervelmoc nakonec nepotlačila mujahedíny v Afganistánu v 80. letech. Takže toto se stává. Spíš bych to viděl ne problém Ameriky, ale právě současného prezidenta, který psychologicky není způsobilý stanovit nějaký koherentní kurz a pak se ho držet.
3: Totiž mimochodem, vy jste tuším už v roce 2025 říkal, že Donald Trump není psychologicky způsobilý k tomu vládnout Spojeným státům. Stalo se za tu dobu, mimochodem jeho vládnutí, stalo se něco, co by vás přesvědčilo o opaku, nebo všechno, co udělal, de facto potvrzuje tuhle vaši tezi?
4: Všechno potvrzuje tuto tezi, dokonce mám dojem, že je to ještě horší, než jsem čekal
3: v čem?
4: V té době. Myslím, že ten jeho proces jakéhosi mentálního úpadku k sebestřednosti, ješitnosti, co by možná až tak nevadilo, že je státník ješitný, ale k jakési chaotičnosti, to, že mění kurz a politiku každou chvíli bez jakéhokoliv zjevného plánu. Toto vidíme asi nejmarkantněji právě na konfliktu s Iránem, který začal na konci únoru a v podstatě neskončil doteď a jakýkoliv konec, jakákoliv koncovka je stále v nedohlednu.
3: A myslíte si, že co ještě, takhle to zkusím, co ještě podle vašeho názoru Donald Trump podcenil v téhle válce, kromě toho, že vůbec neporozuměl tomu fanatismu těch nižších velitelů?
4: Především podcenil charakter toho režimu a stav dané civilizace. On si myslel, že to bude zopakování Venezuely. Velice jednoduché, únos, zatčení, diktatura Madura, což je dobře pro Venezuelu primárně, byl to velice špatný diktátor, špatný režim. A ti, kdo zbyli v tom režimu, v podstatě poslouchají americkou vládu na slovo. Americký ministr zahraničí Marco Rubio je označován za vicekrále Venezuely a on dává příkazy a venezuelská vláda je přepisuje. Mimochodem čekám, že takhle racionálně to může skončit na Kubě, že byrokraté, komunističtí byrokraté toho režimu, žádní byliakové typu Raul Castro, ale dejme tomu Štrougalové, Adamcové, se dohodnou s Američany na nějakém přechodu, ale Irán a hlavně apokalyptická šítská ideologie je něco úplně jiného než mentalita Latinoameričanů.
3: Totiž člověk žasne nad tím, že takovouhle věc, kterou by mu řekl v Evropě každý znalec Blízkého východu. Takže si předem nezjistí, že nelze na Irán pohlížet jako na firmu, kde když škrtnu šéfa, tak jsem škrtla firmu a můžu si s ní dělat, co chci. A prostě pro ten Irán to zjevně neplatí a jak je možné, že má kolem sebe lidi, kteří mu to neřeknou, anebo ještě hůř, má a on je neposlouchá.
4: To druhé, teď už se v podstatě ví, jaká byla diskuse na americké vládě, například Maggie Habermanová z The New York Times o tom psala rozsáhlé články. Lidé z vlády totiž to mluví pod příslibem anonymity z médií, takže ministr zahraničí Marco Rubio byl skepticky, byl proti. Šéf CIA John Ratcliffe říkal, režim nepadne. Viceprezident J.D. Vance byl proti. Pro byl ministr obrany nebo války, jak si teď říká, Pete Hexet, říkal, že to bude hračka. A Trump nakonec váhal, ale řekl, já dám na svůj instinkt. A můj instinkt je, že mě vždycky nakonec všechno vyjde. No, doposud mu všechny důležité věci vyšly. Ano, unikl atentátu o chvíličku, vyhrál volby a tak dále. Dítě štěstěný, ale to je jako gambler. Spoléhat na to, že vždycky padne červená sedmička, je prostě crazy.
3: Čili jeho chyb, myslím Trumpových chyb, bylo celá řada a já se ptám, co bude cena, kterou za to zaplatí. Samozřejmě v prvé řadě jsou to ty podzimní volby, které se chystají. A já se ptám, jako hrozí mu v uvozovkách jenom, že se mu bude v případě výhry demokratů hůř vládnout? A nebo mu hrozí něco víc v momentě, kdy ztratí většinu?
4: Světová ekonomika se nějak adaptuje, budou nové ropovody přímo do Indického oceánu nebo do Červeného moře, takže ta iránská vydírací kapacita bude neutralizovaná. V Americe demokraté zvítězí minimálně do sněmovny reprezentantů, minimálně. Senát je nyní podle průzkumu těsně na hraně, takže uvidíme. Co hrozí Trumpovi? On se moc na kongres neohlíží, on vládne exekutivními příkazy, demokraté ve sněmovně schválí další impeachment, to bude už rekord, už já nevím, třetí nebo čtvrtý impeachment Donalda Trumpa. Samozřejmě pro sesazení z úřadu je nutné dvoutřetinová většina v Senátu, to nebude, takže stejně jako v minulosti v jedné komoře impeachment projde, druhá komora odmítne, ale spíše republikáni začnou přemýšlet, jaká bude jejich strana po Trumpovi? Mají se od něho radikálně distancovat nebo mírně distancovat? A doposud je Trump, což možná my Evropané ani nedokážeme pochopit proč, stále miláčkem členské základny republikánské strany. Takže ti republikánští politici, senátoři, kteří vědí, že on už je přítěží jejich strany, se bojí otevřeně ho kritizovat, protože by naštvali své vlastní voliče.
3: Víte, ale mohou se republikánští zákonodárci mohou zvládnout zároveň se držet Trumpa, to znamená jakoby podporovat ho a zároveň odsoudit tu válku v Iránu? Nebo to jde v ruku v ruce, ten, kdo říká prostě Irán je špatně a nemělo to být, tak ten zároveň může počítat s tím, že už s Trumpem není kamarád.
4: Jsou příklady republikánských politiků, kteří byli kritičtí. Senátor Rand Paul z Kentucky byl proti válce. On se tím netají, on je izolacionista konzistentní. Každý to tak respektuje. Naopak kongresmen Thomas Massey rovněž z Kentucky byl ostře proti, ale kritizoval Trumpa osobně, v osobní rovině, dával ho do souvislosti s Epsteinem, bez důkazů, musíme říci. A Trump se zasadil o to, že v primárkách prohrál, takže kongresmen Massey už nemůže v listopadu kandidovat za republikánskou stranu. Takže pokud je to věcný nesouhlas, to člověk, politik přežije. Pokud se to dostane do osobní roviny, Trump stále má moc, vliv a v primárkách toho daného republikánského odbojného politika porazit.
3: To znamená, Donald Trump je mstivý. A ptám se, jestli je víc mstivý než jiní vysocí politici ve Spojených státech, nebo to má jenom největší jeviště vlastně, že to všichni vidíme.
4: Vidíme to mnohem více, než v minulosti se o tom vědělo. Podobné pivky, resentimenty mýval prezident Nixon, možná předtím prezident Franklin Delano Roosevelt, ale moc se o tom tak nevědělo, protože média byla tištěná a hodně jako elitami kontrolovaná. Teď média, to jsme kdo každý volí, z nás, kdo má Twitter nebo Facebook. A Donald Trump je mstivý, ale zároveň dokáže velice odpouštět. Když někdo přijde a říkal o Trumpovi strašné věci a řekne mu, pane prezidente, já jsem se mýlil, nyní vidím vaši velikost, tak on je velice velkorysý. To je případ například viceprezidenta J.D. Vance, který ho přirovnal k Hitlerovi v roce 2016. Řekl, že je to opium pro chudé bílé Američany. Trump pak řekl, pane prezidente, mýlil jsem se, a teď je to jeho korunní princ.
3: Víte, pokud jde o ten Irán, nemáte pocit, že víc než co jiného Američané tam vlastně vybudovali odolnější, odvážnější a semknutější vedení, než jaké bylo předtím? Není to paradox, že vlastně pomohli Iránu?
4: Ironicky bychom mohli říct, že změna režimu tam nastala, ale ne změna režimu od ajatoláhu k nějaké centristicko-konsenzuální vládě, ať už monarchistické, demokratické, to je jedno, sekulárnější, ale od ajatoláhu muláhu. My nevíme, jestli ten takzvaný nejvyšší duchovní vůdce Mučtába Chamenei je v komatu, nebo zmrzačený, nebo žije, nebo je mrtev, to nevíme, ale je to změna režimu směrem k plukovníkům iránských islámských revolučních gard. To znamená změna k režimu k horšímu. Ale ten režim je chronicky ekonomicky neefektivní. Tento režim nebude v Iránu věčně. Opět, když uděláme nepřesnou analogii, je to 47 let od iránské islámské revoluce. 47 let od bolševické revoluce v Rusku byl rok 64. Chruščova nahradili Brežněvem. Dobře, ještě několik desetiletí vydrželi, ale pak ten režim padnul. Takže já si myslím, že toto může být přesná analogie. Ten režim bude ještě tak 30 let.
3: Pardon, ale vy se vzdáváte té představy, že by možná nějaký další prezident americký prostě se vyhnul těm chybám, které udělal Trump, a podařilo by se mu ten zločinný režim těch, já nevím, jak to nazvat, revolučních gard zrušit?
4: Jakože přijde nějaký americký Reagan, který to udělá prozíravě jako Reagan se Sovětským svazem. Bez krve prolití, přesně, ale prozíravě. Přesně. Ano, nelze to vyloučit, ale to by bylo takové štěstí, že se zdráhám v to doufat, byť samozřejmě v hloubi duše, to by bylo nejlepší řešení. Pro Irán, pro Blízký východ, pro nás všechny.
3: Mimochodem, jakým dvěma hlavním chybám by se ten nový vysněný prezident Spojených států musel vyhnout, aby se neocitl v té pasti, v jaké se ocitl Trump?
4: Vyhnout se asi přímé válečné konfrontaci, která lidi shromáždí kolem režimu, postupně se snažit eliminovat velitele těch iránských islámských gard, atentáty, sabotážemi, některé z nich koupit, to znamená udělat si z nich vlastní agenty, no a pak přesvědčit civilní vedení země, ty umírněnější politiky, že podívejte, vy jste zemi zbídačili, zkuste něco lepšího, to znamená něco, u nás, dejme tomu Dubček, socialismu s lidskou tváří, zkuste islámský režim s lidskou tváří, to znamená umírněte.
3: Já vím, ale tam přece nikdo civilní ve vedení není takový, kdo by, s kým by se tohle mohlo vést. To byl ten problém Iránu, že prostě ty hlavy všechny byly fanatické, hysterické a teroristické vize jim panovaly. Prostě.
4: Ano, teď tam není a ti důstojníci přesně, jak jsme si řekli, jsou ještě radikálnější, než byli jejich zabití velitelé. Časem ale budou chtít mít u moci nějaké ekonomické reformátory. To znamená představa, nebudeme měnit režim, jenom ekonomicky ho zefektivníme. Mimochodem, takhle začínal Gorbačov taky. Ne změna režimu, ale efektivnění. A pak už bude otevřený prostor pro štěpení a kolaps toho režimu. Ten režim podle odhadu není populární u prostých Iránců. 85% Iránců je nešťastných z režimu, 15% má privilegia, ale těch 15% má zbraně. A jak je vidět, jsou ochotní je proti vlastním lidem použít bez váhání.
3: No,
4: ty represe, popravy tam běží dodnes. Takže je to fanaticky krvavý režim jakési pretoriánské gardy, která není početná, ale je po zuby vyzbrojená a fanatická.
3: Donald Trump, to jste řekl vy, Donald Trump ví, že z fanatiky z iránských revolučních gard nepohne, a proto útočí na nejmíru milovanější a k Americe nejpřátelštější Kanaďany a zavádí ono slavné 50% slané a i některé zboží. Jenom se chci zeptat, když někomu, komukoli tečou nervy, a kvůli tomu, že mu tečou nervy, se obrátí proti příteli, kterého bodne dýkou, to je jedno, zmlátí, dá mu facku, tak tenhle člověk, když vede nejmocnější stát na světě, tak se stává hrozbou nebo se stává čím?
4: Ztrácí věrohodnost u svých spojenců. V Kanadě byl požár, ničivý požár, dým, smog se dostali přes hranice na území USA do Detroitu a Trump místo toho, aby nabídl veškerou pomoc, co potřebujete, hasiče, letadla, vrtulníky s vodou, tak říkal, vy nám znečišťujete ovzduší, takže 50% clo. No, on psychologicky chce působit jako vítěz. Ví, že s Iránem nevítězí, chce svým voličům říct, že alespoň něčem vítězí, no tak se vrší na relativně slabém a přátelském sousedovi Kanadě v tomto
3: existuje
4: případě.
3: Podle vás vůbec šance, abych navázala na to, co říkáte, existuje vůbec šance, aby Trump dosáhl výsledku, který půjde Američanům prodat jako vítězství?
4: Teď už velice málo. To, co se mu povedlo, je zastavení imigrace, nelegální imigrace z jihu. Toto je jeho asi největší doma, byť za drsnou cenu, ano. Ale největší vnitropolitický úspěch je, že ta ilegální imigrace je na historické minimum. To slíbil, to splnil. Takže toto je velikánský domácí úspěch. Ekonomicky je to takové smíšené. Americká ekonomika je stále oproti například evropské, stále dobrá.
3: Pardon, já myslím v tom Iránu.
4: Ne, v Iránu, já myslím, že už on za svého prezidentství nejlepší, co může dosáhnout, když to bude jakýsi zmražený konflikt, kdy periodicky se budou opakovat hrozby, vyjednávání, použití síly, zastavení síly.
3: A teď mi řekněte, co Donald Trump podle vás udělá v okamžiku, kdy mu tohle jakoby naplno dojde. Když mu naplno dojde, že nezvítězí a že bude rád, když ta prohra nebude moc velká. To je všechno.
4: Řekne, že ten problém je vyřešen, zapouzdřen a jako kdyby na něho zapomene a bude chtít něco snadnějšího, například Kubu. Takže já si myslím, že do konce Trumpova prezidentského období padne komunistický režim na Kubě a Trump se o to přičiní.
3: Maně mě napadá, jestli, nebo takhle, kolik vlastně důvěry může jeden prezident zničit, a teď mluvím o té mezinárodní důvěře, než už i jeho nástupce vlastně nebude schopen pro tu funkci prezidenta Spojených států tu důvěru získat zpět.
4: Dokáže ji ztratit velice rychle, jak se ukázalo, ale a pravdou je, že ztracená důvěra se pak nabývá zase velice pomalu, to je taky známá zkušenost, ale myslím si, že Donald Trump je psychologicky tak výjimečná nebo anomální postava amerických prezidentských dějin, že za jakéhokoliv příštího prezidenta nebo prezidentky, demokrata, republikána, to je jedno, se Amerika minimálně v mezinárodních vztazích, neříkám, že nutně v domácí politice, ale v mezinárodních vztazích trošku vrátí do starých kolejí a důvěra v americkou diplomacii bude větší. Například nyní diplomaté i ze spojeneckých zemí prakticky nemají velkou důvěru v to, co jim říkají američtí diplomaté, protože prezident večer pošle tweet, který úplně o 180 tak. stupňů otočí americkou
3: ale
4: politiku.
3: Ale řekněte, co si z téhle války, když mluvíme o mezinárodní důvěře, co si z téhle války odnáší prostě Moskva, co Peking, co Ukrajina, co Tchajvan. Ke každému jednu větu.
4: Nepovedlo se mu to, Trumpovi Irán, stejně jako Putinovi se nepovedla Ukrajina, takže částečně opatrnost Xi Jinpinga, já nevím, jak by to mně se povedlo v případě Tchajvanu, opatrnost. Trump má silná slova, slabé skutky, ale je to nevyspytatelný člověk. To znamená, paradoxně jeho chaotičnost může mít jedno pozitivní, řekněme, vyzařování, a to je to, že ten člověk je regulární blázen, musíme být opatrní. Takže hypoteticky takzvaná ta teorie šílence, na kterou se rád hrál Nixon, může fungovat s tím, že Nixon se hrál na šílence.
3: Ne, ale opravte mě, prosím, jestli se mýlím. Vize šílence spočívala v tom, že vám nikdo neuvěří, že něco neuděláte a potom to uděláte, ale prostě tady jde o to, že Donald Trump prostě říká každý den něco jiného, takže to na něj nejde aplikovat. To vypadá jenom jako chaot. Rozumíte, co
4: ano,
3: myslím?
4: Ano, hra na šílence je racionální a konzistentní.
3: Tak.
4: U Trumpa není racionalita ani konzistentnost. Ale vidíme například, on si myslel, když vstupoval do úřadu na začátku roku 25, že Ukrajina má slabé karty, podlehne a Rusko zvítězí dříve nebo později. Teď si to nemyslí a najednou jeho vztah k prezidentu Zelenskému je mnohem přátelštější, protože vidí, že Zelenský je ten vítězící a Trump chce být na straně vítězu, takže se k němu lidově řečeno lísá.
3: To znamená, že mimochodem tím taky padají veškeré dohady i v Americe o tom, že Donald Trump má blízko k Putinovi?
4: Nemyslím si, že je koupený Putinem, jak někteří spekulovali, že mu Putin aktivně pomáhal, a spíš se u něho jednalo o respekt k tyranským silným vůdcům, jako je Putin, jako je Xi Jinping, a jak jakási podvědomá touha, proč já nejsem tak silný tyranský vůdce, proč já musím brát ohled na ústavu,
3: proč mám demokratický režim. Propadenou demokracii.
4: Tak, přesně. A já psychologicky chci být na stejné úrovni jako on. Takže respekt k tyranovi spíše než nějaké spojenectví nebo přátelství s tyranem.
3: My už jsme mluvili o tom kongresu. V téhle souvislosti respekt k demokracii a tak dále. Tak pochopila jsem to správně, že Donald Trump stále nemá souhlas kongresu k té válce v Iránu. A přesně že ho tak. Mít dávno má, jako, je to tak prostě.
4: Ano, přesně tak.
3: A já se ptám jenom, co dělá ten kongres. On vidí, že je mu odebráno jeho cenné a výsostné právo vyhlašovat a ukončovat války. A najednou to s ním vůbec nikdo ani nekonzultuje.
4: Tento současný kongres zaznamenal jednu z největších abdikací ústavních odpovědností snad v dějinách všeamerických kongresů. Vůbec nebojuje za svá ústavní práva proti exekutivě. A to proto, že republikáni mají většinu v komorách a republikánští senátoři a kongresmeni se bojí naštvat Donalda, nebo většina z nich se bojí, jsou tam výjimky, naštvat prezidenta Trumpa, protože ten je miláček jejich voličů. Toto se změní, jak demokraté získají většinu v alespoň jedné komoře kongresu.
3: A taková drobnost v uvozovkách, jakože tohle je ukončování demokracie z jejich strany, to je jasný demokratický prvek, aby nešlo soustředit moc do jedných jediných rukou. A oni na to rezignovali a všichni jsou z toho v klidu, nebo?
4: Neměli by být v klidu. Všichni čekají na listopadové volby, kdy se to změní. Je to ostudná věc ohledně historie v kongresu. V amerických dějinách jsme měli změny. Byly období slabých prezidentů, velkých prezidentů, slabých kongresů a tak dále. Ale tady ještě jedna třetí složka moci a to je nejvyšší soud. A nejvyšší soud naopak, na rozdíl od kongresu, ačkoliv je na něm republikánská většina, ačkoliv třetinu soudců jmenoval Trump ve svém prvním období, tak mnozí z nich, dvě třetí v každém rozhodnutí, v mnoha důležitých rozhodnutí hlasovali proti Trumpovi, proti jeho vládě. Například otázka cel, v únoru zrušená cla Trumpa, anebo otázka teď ta nejcitlivější, práva na občanství dětí ilegálních imigrantů. Opět, nejvyšší soud rozhodl solidními většinami proti Trumpovi, takže nejvyšší soud vykonává své ústavní pravomoci, jak má. Pouze kongres na to rezignuje.
3: Poslední otázka a stačí jednovětá odpověď jenom. Čím to je, podle vašeho názoru, že prostě soudci jsou odvážní a zákonodárci jsou zbabělí?
4: Cynicky, soudce je na doživotí. Nemusí se ucházet o hlasy voličů, kongresmen senátor musí.
3: Roman Joch, šéf Občanského institutu a taky znalec Ameriky, byl mým dnešním hostem. Děkuju moc.
4: Děkuji za pozvání.
3: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady Českého rozhlasu Plus, které se na svět kolem nás dívají neotřele a netradičně. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ukrajinský ombudsman oznámil, že v ukrajinských věznicích jsou cizinci z více než 50 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Univerzita Karlova by měla aktivně nabízet podporu všem poškozeným studentům po střelbě na Filozofické fakultě. Vyzvali k tomu advokát Uhlíř. Sparta zdolala na úvod třetího předkola fotbalové ligy mistrů francouzský Lyon 2-1. A dnes bude jasno až polojasno, místy s přeháňkami a bouřkami. Teploty do 37, na Moravě až do 40 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Do ukrajinského zajetí padli cizinci z 51 zemí, kteří bojovali na straně Ruska. Oznámil to ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Jejich celkový počet ale není oficiálně známý.
5: Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec na svém telegramovém kanálu napsal, že o zajatých cizincích je potřeba mluvit otevřeně a čestně, aby si ve světě uvědomili, že účast ve válce na straně Ruska má své právní následky. Podle zdrojů BBC padly na Ukrajině přes 3,5 tisíce cizinců, kteří bojovali v řadách ruské armády. Moskva je naverbovala hlavně v afrických, jihoamerických a asijských zemích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Advokát a emeritní soudce Ústavního soudu David Uhlíř vyzval Karlovu univerzitu k aktivnímu oslovení poškozených studentů po střelbě na Filozofické fakultě z roku 2023. Kritizuje, že zaměstnanci školy získali odškodnění od univerzity automaticky. U studentů byl ale přístup jiný, pokračuje Uhlíř.
6: Pouze ti, kteří se obrátili na univerzitu, byli odkázáni na pojišťovnu, ale sama o sobě nijak nevyzvala. Považuji za nevhodné, aby tady v tom případě univerzita přistupovala jinak ke studentům a jinak k učitelům.
0: Univerzita se hájí tím, že nemá přístup k informacím o zraněních žáků, tak jako v případě svých zaměstnanců. Žádat o pomoc ale můžou dál. Uhlíř doporučuje se na školu obrátit co nejdřív. Nárok na podporu totiž vyprší na konci roku. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Technici je zatím nainstalovali do 6 z 55 souprav. Ve zbylých jednotkách přibudou do podzimu 2027. Kamery zaplatí Středočeský kraj jako objednavatel dopravy. Dá za ně 88 milionů korun. Bezpečnostní kamery ve vlacích příměstské dopravy v Praze a v okolí mají i další společnosti, například KZC nebo RegioJet. Sparta rozehrála třetí předkolo fotbalové ligy mistrů vítězně. Na svém stadionu vyhrála nad Olympikem Lyon po obratu 2-1. Odvetný zápas je na programu v úterý ve Francii. A prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino přichází v posledních dnech o podporu. Nedávný návrh prodeje podílu na mistrovství světa soukromým investorům vyvolal většinový odpor, a to nejen ve fotbalových organizacích. Jako první národní svaz stáhla svoji podporu valašská